Viděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural. Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej. Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina. A ukázala mu noviny s palcovými titulky na první straně. Obávaná!

Tři šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery, Dorotku, Pětušku a Kačenku. Matka se v nich viděla. Všechno jim dovolila a rozmazlila je, až pánbu brání. Byli tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. Z řečí se mazlili a šišlali, jedna hůř než druhá. Kmotřička je často napomínala: holky, aspoň mluvit se naučte. Takhle se vám budou mládenci smát a nevdáte se. Ale co, kmotřičko, bránila matka své mazánky. Však oni se naučí, peněz mají dost, proč by se namáhali? Dcery rostly, léta jim nestála. No a byli na vdávání. Jenomže mládenci, kteří přišli na námluvy, utíkali sotva, holky promluvili. Třeba, že jinak byli dost pěkné a měli i bohaté věno. Nakonec sama matka uznala, že kmotřička měla pravdu a přísně nařídila svým šišlavým panám, aby přijde-li nápadník, mlčeli jako hrob. Jednou tak přivedla kmotřička mladého kupce z nedalekého města. Měl rád peníze. A to o šišlavých nevěstách se ještě k němu nedoneslo. Matka nařídila dcerám, aby před mládencem nepromluvili ani slovo, a chystala velikou trachtaci. Uvařili šlejšky pěkně v mléce, usmažili je na másle a posypali čerstvým tvarohem. Pak se oblékli do svátečního a čekali. V poledne přijela kmotřička se ženichem. Dcery se poklonili a mlčeli. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé a nikam nepřijdou. A kupci se to zamlouvalo. Najednou skočila kočka na pec, kde byly šlejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla a vykřikla: mámo, kotka, papá, tleťky. Pak zrudla a bylo jí do pláče. Bětka to viděla a napomenula jí: Katinko, němjuv. Matka se na ní zostra podívala a Bětka vyběhla ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Už bylo jisté, že si ji kupec vezme, a tak se nezdržela a zajásala: dobře, že jsem nic nezetja, aspoň jsem se nepodzetja. Kupec byl najednou jako na trní. Dojedl, dopil, poděkoval za pohoštění a rychle se poroučel. Cestou k motřičce řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mušnou, než by si vzal tohle.

0: Pohádka pro Dianku, napsala Jana Voříšková. Každý člověk, ať je malý či dospělý, má svého skřítka, který hlídá jeho spánek. To proto, aby se všem něco hezkého v noci zdálo. Když se narodí miminko, i mezi skřítky se objeví nový malinký skřítek. Dostane jméno a každou noc pak sedává u svého člověčího svěřence a kouzlí mu ty nejbáječnější sny o největší zmrzlině na světě, o šatech pro princeznu nebo o dobrodružné plavbě na velikánské lodi. Nikdy se ale nesmí vzdálit z polštáře, na kterém jeho chráněnec spí, protože by se hned objevilo strašidlo nespavec a začalo by človíčka tahat za uši, šimrat v nose nebo mu dělat uzlíky na řasách. A to je hrůza. Raději na to nemyslet. I Dianka má svého skřítka. Zatím vždycky nesměle seděl na kraji polštáře a pozoroval, jak se holčička ve spánku usmívá. Je to pro něj znamení, že pro ně kouzlí sny, které se jí líbí. Ani nevíte, jakou to dá práci vykouzlit takový sen. Musíte počkat, až je úplná tma a do pokoje svítí jen studené měsíční paprsky. Těch si pár uloupnete, rozemelete je na světelný prášek a podle chuti smícháte svůni lesa, moře nebo vanilky. Tímhle práškem posypete oční víčka z páče a potom už jen čekáte, co on na to. Dnes je štědrý den, proto má i skřítek snílek pro Dianku připravený dárek. Už aby byl večer a Dianka šla spát. Snílek se pečlivě chystá už od pozdního odpoledne a náramně se těší. Diance se ale dnes do postýlky moc nechce. Dostala pod stromeček spoustu dárků a chtěla by si s nimi hrát. Ale je to ještě malé děvčátko a tak hračky musí počkat do zítra. Dobrou noc a pěkné sny, pohladí maminka Dianku po vlasech a zavře dveře pokojíčku. V tu chvíli je všude kolem černočerná tma. A to je ten správný okamžik pro skřítka snílka. Už sedí na polštáři a míchá prášek z měsíčního světla s kouzelnou vůní. Hotovo, pomyslí si skřítek a natahuje se k Diance, aby se mohla ponořit do jeho nejnovějšího snu. Hepčík, ozve se najednou. Celý polštář se zatřese a snílek se skutálí po růžovém proužku na polštáři až ke spodnímu cípu. Ještě že měl kyblíček s pohádkovým práškem pevně přivázaný žlutou mašličkou. K čemu všemu může být dobrý takový vzor na látce? Ještě že maminka včera převlekla peřiny. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby polštář zdobily zvonečky a kytičky. Dianko, Dianko, vzdychá snílek. Jak já se teď dostanu nahoru? Růžové proužky jsou tuze kluzké, než abych po nich mohl vylézt zpátky. Snílek sedí na dolním cípu polštáře a přemýšlí, co dál. A jak si tak prohlíží Diančiny rozpuštěné dlouhé vlasy, napadne ho, že by se po nich dalo vyšplhat jako po laně. Zatváří se jako hrdina, který se chystá na vrchol nejvyšší hory a začne ručkovat nahoru. Je to ale štreka, co vám budu povídat. Ještě, že si může na chvíli sednout na novou stříbrnou náušnici a odpočinout si. Je to opravdu krásná náušnice. Připomíná srpeček měsíce. Je pěkně kulaťoučká s malým kamínkem. Zkrátka taková správná houpačka pro skřítky. Kdyby byla trochu širší, dalo by se v ní i pohodlně spát. Snílek se párkrát zhoupne, aby mu cesta ubíhala radostněji, a vydá se dál. Stojí před ním veliký úkol. Musí překonat cestu po okraji ucha. Je to cestička úzká a vede kolem černé díry. Bůh ví, kam by zmizel, kdyby do ní spadl. Už by ho jistě nikdy nikdo nenašel. Snílek jde pomalučku a opatrně. Přeci jen je to ještě malý skřítek. A má taky strach, zrovna jako malé děti. Tak, a je to. Teď trošku do kopce a potom to už bude hračka. Vždycky se chtěl podívat na místečko, kterému lidé říkají spánek. Dospělí jsou někdy legrační. Oni si myslí, že mají na obličeji místo, odkud k něm v noci přichází klidný spánek. Snílek nikdy nerozuměl, proč si to dospěláci myslí. Co pak to jde, aby spánek někde bydlel sám a jen tak si rozhodoval, kdy člověk usne a co se mu bude zdát? Kdyby tak ti dospělí věděli, co to dá práce, uspat je a přimět je k odpočinku. Na to jen tak nikdo nestačí. Snílek se prochází po tom zázračném místečku a rozhlíží se kolem. Dívá se na Diančino hladoučké čelo a představuje si, jaká by to byla prima klouzačka. Možná stejně dobrá jako růžové proužky na polštáři. V tom si ale všimne, jak se Diance chvějí víčka. Krinda pána, já si tu jen tak lelkuji a Dianka čeká na svůj sen. Proto má tak neklidné spaní, lamentuje skřítek a rozběhne se rovnou přes pramínky vlasů ke hraně polštáře. Pak už zbývá pár kroků a je u svého cíle. Rychle rozváže žlutou mašličku, vezme do ruky stříbrný kyblíček po okraj naplněný pohádkovým práškem a vrací se, aby Diance přičaroval dnešní sen. Dnes je opravdu zvláštní noc. Jen jednou, jedinkrát se mohou děti podívat se svým skřítkem do království snů. Jsou akorát tak velké, aby si s pohádkovými postavičkami užili báječnou noc. A jsou ještě dost malé, než aby chtěli v království vládnout. Hodně dospělých, když vyrostou, se nechce kamarádit s malými skřítky a vyhánějí je ze svého polštáře. Myslí si, že jsou pro ně moc malincí a že jejich pohádky nepotřebují. Ti se pak musí vrátit do království snů a tam se z nich stanou pestrobarevní motýlci. Ke svému spáči se mohou vrátit, jen kdyby si to někdo moc a moc přál. Ale Dianka je ještě malá a proto jí dnes Snílek provede kouzelnou zahradou, ukáže jí palác paní Fantazie a kdo ví, co ještě. Vítej v kouzelné zahradě, Dianko, usmívá se na holčičku skřítek. Já jsem Snílek, tvůj ochránce, představuje se malý panáček v modrém kabátě. Na hlavě má posazenou roztomilou čapku se strakatou bambulí. Dianka se překvapeně rozhlíží kolem sebe a ptá se, ty jsi můj ochránce? A před kým mě ochraňuješ? Nikoho tu nevidím. Já chráním tvoje sny před nespavcem, víš? To je takový zlomyslníček, který lidem nedá spát, vysvětluje důležitě skřítek. Vrtí hlavou Dianka a kulí oči. O nikom takovém dřív neslyšela. Kam se to vlastně dostala? Tak už pojďme, ať si tu dnešní noc pořádně užijeme, Tady se ti splní všechno, na co pomyslíš. Zazubí se skřítek a udělá několik kotrmelců. V ten okamžik má kolem sebe další skřítky a honí se spolu po louce. Splní se mi všechno, na co pomyslím, opakuje si Dianka a rozběhne se za skřítky. Najednou má pocit, že se snad ani nedotýká země. Snílku, co to je? Já neběžím po zemi. Nediv se, chtěla si být jako víla a víla Tanína ti přání splnila. Sotva to snílek dořekl, objevily se nádherné tanečnice v květinových závojích. Pohybují se lehonce, že ani stéblo trávy se pod jejich nohama neohne. Všude se rozléhá koncert tiché lesní hudby. Slavík zpívá svým zlatým křehkým hláskem, všichni poslouchají. Nikdo nemůže ani povzdechnout nad tou nevýslovnou krásou. Pak se přidá pan Cvrček, vážený houslista. Hraje svůj mistrovský kousek uprostřed sboru žab z nedalekého rybníka. Datel vyťukává takt do kmene stromu. V tomto skřípne zndrnk a je po struně. Pan Cvrček se jen dívá na své housličky a smutně kroutí hlavou. Co si jen počnu, povzdechne si. Zrovna dneska, když mám před svítáním hrát na plese paní Fantazie, kde teď vezmu sluneční paprsek, když sluníčko ještě spí? Přicházejí zvířátka a přinášejí různá stébla trávy, nejtenčí kořínky vzácných bylinek, ale nic nezní jako tenký sluníčkový paprsek. Nikoho už nenapadá, kde by našli novou strunu do malých housliček. I Dianka by Cvrčkovi ráda pomohla a tak přemýšlí a přemýšlí. Tu jí něco napadne a rozběhne se k červenému ráčkovi, který si poklapává svými klepety na břehu potoka. Ráčku, raku, pojď sem na chvíli, volá Dianka. Sklání se k němu a vysvětluje. Opatrně ustřihni jeden můj vlas. Je stejně žlutý jako sluneční paprsek. Třeba to housličky ani nepoznají. A opravdu. Pan Cvrček přejede smyčcem párkrát po strunách. Housličky zní, jako by nikdy žádná struna nechyběla. To je nádhera, libuje si mistr. Jak se ti odměním, Dianko, obrací se na holčičku. Já bych, říká rozpačitě Dianka. No co, pobízí Cvrček. Chtěla bych na ples do paláce paní Fantazie, červená se děvčátko. Ale ovšem, to je to nejmenší, odpovídá vesele Cvrček a pobídne Snílka a Dianku. Tak tedy pojďme, ať nezmeškáme začátek. A jak tak všichni vykračují, rozhlíží se Dianka po království snů. Oči má vykulené. Nikdy neviděla tolik krásných věcí pohromadě. Snílku, co je tamhle to za divný kopec? Z jedné strany žlutý, z jedné strany růžový. A co je ta bílá hora vedle? To je sen jednoho malého kluka. Měl velikou chuť na zmrzlinu, ale měl bolení v krku a tak mu jí maminka nedovolila jíst. Skřítek Kulíšek mu tedy přičaroval sen o zmrzlinovém kopci a hoře Šlehačky, aby mu to nebylo tak líto. Je, Snílku, podívej se, tady pobíhá štěňátko, o kterém se zdálo mojí kamarádce Katce. A představ si, že úplně stejné pak dostala k narozeninám. Ani nevíš, co práce dalo skřítkovi Celestínovi přesvědčit Katčina tatínka, že to štěně, o kterém se mu zdálo, je ten nejbáječnější dárek. Jen musí dojít do toho obchodu za rohem jeho kanceláře a koupit ho. Ale povedlo se, usmívá se Snílek. Kačka byla moc ráda, přitakává Dianka. Ale to už jsou před branami paláce. Je to ten nejúžasnější zámek, jaký si kdo umí představit. Na věži vlaje vlajka s vyobrazenou korunkou, to aby nebylo pochyb, že stojíte před královským dvorem. Dlouhé schody jsou lemovány hořícími svíčkami. U vchodu vysoký pán v livreji vítá příchozí. Račte dál, panstvo, jste očekáváni. Ukloní se a pokyne rukou, aby vešli. Dianka nevychází z údivu. Na konci chodby postává hlouček dam v drahých krinolínách, zdobených stříbrem a perličkami. V rukou drží veliké péřové vějíře a vesele si povídají. Tu ale Dianka zašeptá Snílku, počkej. Snílek i cvrček se zastaví. Co se děje, Dianko? Otočí se Skřítek. Já tam nemůžu, vrtí hlavou Dianka. Proč? Vždyť si to chtěla, nechápe cvrček.
1: Nemám šaty, mám jen noční košilku. Nevěděla jsem, že půjdu na ples.
0: Smutně se chystá k odchodu holčička.
2: No, to je toho, směje se Skřítek. Tak si přej šaty a budeš je mít.
0: Dianka zavře oči. Přeju si zlaté šaty s vlečkou a do vlasů čelenku z fialek a zlaté střevíčky, dodá ještě.
2: Tobě to sluší, jsi úplně jako princezna, kulí oči Snílek.
0: Ale to už je nejvyšší čas, aby šli do sálu. I ostatní hosté se už scházejí, hudba tiše hraje, všichni očekávají příchod paní Fantazie. Dianka se rozhlíží kolem a prohlíží si drahokamy zdobený strop, křišťálovou podlahu, každou dámu zvlášť a galantní pány, kteří je doprovázejí. Co ale nevidí? V rohu sálu postává princ a zdá se, že je tuze smutný. Dianka tedy na chvíli opustí svoje kamarády. Vezme prince za loket, otočí ho jemně k sobě a říká: smutný princi, co se ti stalo? Ztratil jsi svého Skřítka?
1: Ne, ne, princezno Dianko, vzdychne smutný princ.
2: Tak co?
0: Snaží se zjistit Dianka příčinu jeho zármutku.
1: Nemám kamarády. Jsem tu jako ty jen na jedinou noc a myslel jsem, že mi můj Skřítek Cymbulín bude moci přičarovat nějaké kamarády. Ale nejde to. Je to to jediné, co Skřítkové neumí.
2: To je ale trápení, tváří se zasmušile Dianka.
0: Ale uvidíš, že něco vymyslíme. Víc hlav, víc ví. Bere smutného prince za ruku a vede ho za Snílkem.
1: Snílku, cvrčku, potřebovala bych radu, žadoní Dianka.
2: Předem vše splněno, princezno Dianko, hyhňá se cvrček.
0: Než všichni dojdou k mramorovému stolku s malinovým koktejlem, aby se trochu osvěžili, Dianka důkladně převypráví, jak poznala smutného prince a proč je vlastně smutný.
2: To je tedy zapeklitá situace, pokyvuje hlavou Snílek. Tak princ Jonáš nemá kamarády.
3: A jak je to možné, ptá se cvrček. S kým si tedy hraješ?
1: Moji rodiče hodně pracují a tak nemají čas na hraní. Když jsou doma, maminka vaří a uklízí a tatínek připravuje důležité papíry na druhý den a já si musím hrát s kostkami nebo s autem sám. A ráno, když odejdou, přijde stará paní Žofie a ta mě hlídá. Někdy mi čte pohádku nebo si nějakou vymyslí. Ale neumí si hrát s míčem ani skákat panáka. A tak je to každý den.
2: Ty nechodíš do školky? Diví se Dianka.
1: Ne, ale chtěl bych, usměje se smutný princ.
2: A to je nápad, ťukne se do čela Snílek. Najdeme skřítky, kteří hlídají spánek tvých rodičů a necháme jim přečarovat sen o školce, vyskočí radostí cvrček. A pak už to jde ráz na ráz. Celým královstvím od úst k ústům běží zpráva, že smutný princ hledá skřítky, kteří hlídají sny jeho rodičů. Během chvíle do paláce vlétnou dva pestrobarevní motýlci, sednou si Jonášovi každý na jedno rameno a hedvábným hlasem říkají: rádi bychom se vrátili, rádi bychom se vrátili, ale nemůžeme, ale nemůžeme. Najednou ale všechno utichá. Do sálu vchází paní Fantazie. Její šaty se podobají letnímu dni. Jsou lehké, jakoby provoněné růžovými květy. Všichni se uklánějí. Dobrý večer všem. Ať se vám dnešní ples líbí, pokyne rukou paní Fantazie a hudba začne hrát k tanci. Ustaraní kamarádi se ale rychle vrátí k svému hovoru a snílek navrhne.
4: Poprosme paní Fantazii, aby nám pomohla. Když si to všichni budeme moc přát, jistě to pro nás udělá a vrátí motýlkům jejich podobu.
2: Všichni jako na povel vykročili k trůnu. Paní Fantazie zde seděla, dívala se na tančící páry a popíjela ledovou tříšť s jahodami.
1: Vaše jasnosti, dívá se nesměle smutný princ na královnu. Mohla byste...
2: Jeho přání z něj leze jak z chlupaté deky. Vím, proč přicházíš ty, Jonáši, i tví kamarádi, usmívá se vlídně paní Fantazie. Opravdu si z celého srdce přeješ, aby se motýlci vrátili jako skřítkové k tvým rodičům? Budeš potom muset vstávat brzy ráno a budeš muset poslouchat paní učitelku. Možná se ti nebudou všechny děti ve školce líbit, ale určitě najdeš některé, kteří se stanou tvými dobrými kamarády. Určitě se i hodně věcí naučíš a užijete si spolu spoustu legrace. Opravdu to všechno chceš?
1: Ano, opravdu to chci,
2: přitakává Jonáš a bílé zoubky se mu lesknou v širokém úsměvu. Paní Fantazie vezme tedy oba motýlky do dlaní a lehkým dechem dlouze foukne do jejich křídel. Ale co to? Zvedá se najednou vítr, silnější a silnější.
1: Halo, snílku, cvrčku, co se to děje, volá Dianka. Snílku, ne, ještě chvíli, žadoní.
2: Ale všechno mizí. Jen na polštáři zůstala malá rozvázaná mašlička. Toho si však může všimnout jen Dianka, až se probudí. Dianko, vstávej, budí holčičku maminka a pootevře okno. Vstávej přeci, za chvíli přijde návštěva a nemůžeš tu pak běhat v noční košili. Přijde tatínkův kamarád s malým klukem a představ si, že po Vánocích bude Jonáš chodit k vám do školky.

0: bartolomějských věncích. Povídalo se, že tahle pověst je odněkud od Tábora, z Vřesce nebo z Dražic, ale v Dražicích říkali, že se to událo někde na Milevsku. Jenže v Dmíšticích se dušovali, že se to stalo u Veselí, tam, že býval nějaký košťálník, jak se Veselským přezdívalo kvůli polím plným slovutného zelí. A ten košťálník prý měl dceru, které nedal čert dobře dělat. Všichni košťálníci však ukazovali k Třeboni a třeboňské báby říkali, může bejt, to se mohlo stát na Rabšachu nebo v Mladošovicích. Z toho je vidět, že pověst pochází z jižních Čech. I když není jisto jisté, že se stala zrovna v Mladošovicích, ostatně důkazem toho je, že i letos budou děvčata v jižních Čechách zdobit v předvečer svatého Bartoloměje štíty chalup. Kolem leckterého okýnka ve štítu bude tolik růženců z jeřabin anebo tolik kytic z jeřabinových haluzí, kolik je v chalupě dívek. Někde už se to nedělá, někde lidé už pozapomněli, proč se tak děje. Ale zdehle je k mání pověst, která pamatuje věci až do 10. kolena. Tenkrát ještě býval v Mladošovicích u hořejšího rybníka křížek a pazderna za rybníkem sloužila k práci na lnu a konopí, což potom svobodná děvčata oslavila v hospodě tancovačkou, které se říkalo Konopická, aby se při ní dívky vydováděly a odškodnily se za to lopocení v pazderně. Nějaká barka z Mladošovic, dej jí pánbu věčnou slávu, byla dlouhá jako píka a když přišla k muzice, tancovala nejčastěji s Janem Stojanem. Všichni chasníci se jí vyhýbali, aby se lidé nesmáli, že jim při tanci čouhá barka z nůše. Barku ten neduch mrzel, ale co se dalo dělat? Nemohla přece zajít ke koláři a poprosit ho, aby ji zkrátil, jako se zkracuje oj. Vyhlížela tedy ženicha přes vrata a ještě krk nastavovala. Žel nešel žádný, ani od Berouna, ani od Drážďan. Když nadešel čas sušení a tření lnu, chodila barka s ostatními děvčaty do pazderny. Večer rozestavili otýpky podél pece a pak se loudali do vsi v doprovodu mládenců, ačkoliv měli pospíchat na kutě. Vstávali časně a od svítání dělali už zase ulnu. Cestou k domovu bývalo vždycky spousta smíchu a špásů, jen barku nikdy nikdo nedoprovázel ani neškádlil. Chodívala proto z pazderny poslední, aby se nemusela kousat nudou a závistí. Jednou zase šlapala sama z pazderny, děvčata z chasníky výskala a chychňala se daleko vpředu. Když se tu u rybníka vynořil ze tmy švarný mládenec, vysoký jak jedle a statný jako skála. Hned se přitočil k barce, blízkal očima a už s ní zaváděl řeč, jako by se znali kdo ví jak dlouho. Barka se chvíli upejpala, ale ten vysoký myslivecký mládenec se jí líbil. Culila se tedy taky a když začal s perníkovými slovy, nezacpávala si uši. Na druhý den na ní ten černooký a černovlasý myslivecký mládenec čekal zase u pazderny, pak jednou nebo dvakrát nepřišel, ale potom už zase chodil vytrvale a v pravou chvíli. Práce v pazderně se chýlila ke konci, blížila se Konopická a barka se zvědavě zeptala svého ctitele, zda taky přijde. Ten se však vymluvil. Kdo ví, jak by se tvářili zdejší mládenci, kdyby se přihrnul nějaký cizák k muzice a také prý teď bude nějaký čas pryč. Až si však odbude své povinnosti, přijde určitě zas. Před svatým Janem ve vsi se jako obyčejně rozloučil a zmizel. Barka Konopickou ožalela, ani si nešla provětrat faldy, ačkoliv si o Konopické vybírala mládence k tanci děvčata a žádná nemusela stát ani chvíli. Asi za týden po Konopické se ten myslivecký mládenec objevil zase. Počkal si na barku za vsí, pozdravil jako starý známý a že má dobré noviny. Prý se má dostat na hájovnu u Týna a bude se moci oženit. A zase chodil každý den, zase doprovázel barku ke vsi, ale jen k soše svatého Jana. Tady pokaždé postál, porozprávěl a dál nechtěl za živý svět. Barce to bylo zpočátku divné, cože je tak ostýchavý, ale pak si řekla, že je to konec konců takhle lepší. Kdo ví, co by mu třeba provedli chasníci ve vsi, kdyby viděli, že si barka našla přespolního a mysliveckého mládence k tomu. Tak se ta její známost táhla až do léta. A ti dva chodili spolu, jako by už k sobě patřili. Měl-li se on k barce, měla se ona k němu. A když sliboval on, slíbila mu i ona rukou dáním, že od něho neupustí a že s ním půjde, kam bude on chtít. Jestliže se s ní ovšem potom ožení. To se ví, před děvčaty držela pod pokličkou, jaké štěstí ji čeká. Ale na vsi vidí jeden do druhého jako dohubené kozy a děvčatům neuniklo, s kým se barka po večerech prochází. Vyslídili si toho jejího ženicha a když už byla barka jednou nohou pod čepcem, udeřila na ní jedna, které nerostla na zahrádce mlčavka a stulkvik. Máš pěkného ženicha, řekla jí ta hubatice hubatá. Pod kloboukem má rohy a v holinkách kopita. Chceš-li, aby si tě vzal rarach, nemusíš s tím dělat takové tajnosti. Barka zůstala, jako by do ní hrom udeřil. A s hrůzou si musela připustit, že holka s tou dobrou předříkačkou má vlastně pravdu. Posmutněla, povzdychla si. A když už to jednou bylo venku, přiznala se, že věc je ještě horší. Ten její amant jí prý slíbil, že si pro ní pozítří přijde a odvede si ji na myslivnu někde u Týna. V pekle a v tom jeho tejně je stejně, rozkatilo se děvče s tou znamenitou vyřídilkou. Moc pěknou myslivnu má ten tvůj vykutálený milovník a ještě lepšího forta. To se ti tolik chce skončit v Luciperově kotli a škvařit se v síře a smůle? Barka zavrtěla hlavou. To tedy, že by nikdy nechtěla. A pak ze sebe vysoukala, jak mu rukou dáním slíbila, že s ním uteče. On tedy ten myslivecký mládenec je doženění celý hr, ale nikdy prý ve vsi nebyl a tak chce, aby barka pověsila na štít chalupy věneček jeřabin pro snadné rozpoznání, kde ji má hledat. Pak začala barka natahovat moldánky a žadonit o radu. I dali tenkrát mladošovické holky hlavy dohromady, chvíli mlátili prázdnou slámu, ale nakonec řekla jedna z těch, co s barkou trandali na návsi. Nebudeme takovou věc klást na dlouhá povřísla. Když se ve vsi nevyzná a bude hledat chalupu podle věnečku z jeřabin, ozdobíme jeřabinami štíty všech chalup a ať si tě rara hledá. A tak se také stalo. Hned na zítří ozdobila děvčata štíty všech chalup růženci a věnci z jeřabin. A když se ďábelský tovaryš vloudil o půlnoci do vsi, marně tady bloumal od stavení ke stavení. Zkusil to s voláním, nahlížel do všech chalup okny i komínem, ale barku nenašel. Ležela v posteli přikrytá svrchnicí a modlila se otčenáše, jako když bičem mrská. Nakonec mu nezbylo, než táhnout odtud znepořízenou. Vil sice až šindele na kostele praskali. Lítal nad vsí, že vlny protrhly hráz hořejšího i dolejšího rybníka. Ani rybník čekal, je nezadržel. A pak nad tou kalnou vodou odfičel přes lesy pryč. Z té události s jeřabinami se pak stal zvyk. A že se to zběhlo před svatým Bartolomějem, krášlila děvčata štíty stavení jeřabinami nejen v Mladošovicích, ale v Borovanech a ještě dál po celých jižních Čechách. Tak to aspoň vysvětluje pověst a dodává, že tu neděli kolem svatého Bartoloměje bývala v Mladošovicích pouť a také v okolních vsích se té slávy držely jen v Hrachovištině. Tam prý jednou nestačil Krejčí ušít starostovi na bartolomějskou pouť nové kalhoty, A tak v Hrachovišti od té doby zabíjeli husy a pekli koláče o týden později, než v Kojákovicích, ve Lhotě a kdo ví kde ještě.
1: Byla jedna lokomotiva a ta se jmenovala 524. To je taková lokomotiva, která má 5 párů kol a proto je velice vážená. A všichni železničáři i ostatní lokomotivy ji pěkně zdraví a říkají: dobrý den, 524, jak se daří? Jednou, bylo to na podzim, přinesl nejvyšší pan železničář velké psaní. Píší nám z Litně, že potřebují odvést brambory z pole. Chtějí silnou mašinku. Píší nám z Litně, že potřebují odvést brambory z pole. Chtějí silnou mašinku, protože pole je tuze veliké.

0: jsem, tam mne tuze svrbí.
1: A když ji pěkně vyleštili a namazali, nastoupil pan Uhlíř do boudičky a lokomotiva jela na šestou kolej pro vagonky. Byla to spousta docela nových, krásných červených vagonků.

brambory, zpovídá. Tak kde pak jsou ty brambory, které má moje mašinka odvést do města? A pan přednosta řekl smutně, ty jsou ještě náramně daleko na velikánském poli a nikdo je nestačí odvážet na nádraží. Pan uhlíř povídá, nemáte tady nějaké staré koleje? Inu, nějaké koleje tady jsou, jen budou-li vám stačit. To je velice málo kolejí pro moji lokomotivu, ale nějak to uděláme. Pak přišli dělníci a začali pokládat koleje. A když bylo 18 kolejí položeno, mašinka popojela i s vagonky. A pan uhlíř řekl dělníkům, aby koleje za mašinkou rozebrali a přenesli je dopředu. A tak to dělali stále, až se mašinka i s vagonky dostala na bramborové pole.

To pole bylo tak dlouhé a široké, že od jednoho konce nebylo vidět k druhému. Pan uhlíř si jen vzdychl a řekl své mašince: Milá 524, nevím, jak my ty brambory odvezeme dřív, než bude zima. A mašinka řekla: Já také nevím, jak to uděláme, jen abych vystačila s uhlím. Pak začali vybírat brambory a ukládat je na vagonky.

pracovali týden a pak už druhý týden a pytlů z pole neubývalo a neubývalo. Mašinka se starostlivě ohlížela po uhláku, neubývá-li příliš uhlí, a snažila se, aby vydávala jen docela maličko páry. Avšak každého dne bylo víc a víc zima a mašinku už zábla kolečka. Ale to už zbývalo jen 7 pytlů a pan uhlíř se radoval, že budou hotovi, když tu pojednou začal padat sníh. To je zlé, řekl pan uhlíř. Nepřestane-li sníh padat, nedostaneme se odtud. A tak hned, jak naložili poslední brambory, začali dělníci pokládat koleje nazpátek. Pan uhlíř byl velice smutný a nevěděl, co má dělat. Jen se nebojte, já ten sníh prorazím, těšila ho mašinka. A zabrala ze všech sil. Závěje povolili a mašinka popojela. A zase znovu zabrala, co jí síly stačily. Ale těch už moc nebylo, protože uhlí bylo málo a páry jen tak tak. Ale mašinka byla silná a statečná a tak popojížděla metr po metru, až se dostala na hlavní trať. Tam už bylo vyhráno,

0: Mašinka vesele zapískala a jela pořád dál. Když pan uhlíř už přikládal poslední kousek uhlí, mašinka si odfoukla a dojela až na nádraží. Tam se všichni seběhli a blahopřáli mašince i panu uhlíři. Nejvyšší pan železničář pak přivěsil mašince velikánskou zlatou medaili a mašinka se šťastně usmívala a těšila se do výtopny, kde se konečně zase pořádně ohřeje.
1: No, ale já si stejně radši pískám.
2: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili. Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky. Ani u holoubků krtek nepochodil. Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník. Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
1: Tak to teda ne, kocoure.
2: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
1: Neboj se, pejsku. Já jsem u tebe.
2: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád. Děkuju, krtku. Já ti to oplatím. A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
1: A s tou vítrnicí.
2: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.

V listopadu roku 1929 lamač kamene Josef Červinka z Něčína kopal pod horou Besídkou mezi Dobříší a Sedlčany a tu našel pod vysokým smrkem 12 kroků od potoka dávno zapomenutý bronzový poklad. Půl třetího tisíce let ležel v zemi. Jak se tam dostal? O tom vypráví naše hra Bronzový poklad.

0: No hej, už jí mám.
1: Vydrž, Zuboune, pomohu ti.
0: Rychle, nebo mi uteče.
1: Uch, Zuboune, tak velkou rybu nechytí ani čijavý medvěd.
2: Podrž jí, červíku, vytáhnu z ní vodec.
1: Je to píchač, okou, neudržím ho, popíchá mě.
2: Rejsku, bláznivý, musíš za hlavu, za ocas rybu neudržíš.
1: Odhoď dál od břehu, do písku, ať nám nevyklouzne.
2: Nevyklouzne, neboj se, veliký duch nemá píchače rád, proto ho poslal pod můj bodec.
1: Teď už nám neuteče, takový úlovek.
3: Hej, Zuboune, pozor, chyťte ho!
2: Co je, kdo to volá?
1: To je skrček. A že nesem vlčí štěně.
3: Zastupte mu cestu po břehu. Zažeňte vlčka do vody.
2: Jo, kde mám vodec? Napíchnu ho jako okouna.
3: Ne, chci chytit živého.
1: Skočil do vody. Rychle, skrčku, skoč za ním. Chyť ho.
3: Už je můj.
2: Dej ho sem, mám řemínek, uvážu ho.
3: Mám svůj řemén, ten postačí.
1: Kde jsi ho vyplašil, skrčku?
3: V kotlině u starého boku. Čihla jsem na sisla a v tom slyším, jak v kapradí kňučí vlčí štěně.
1: Asi hledal vlčici a zatoval se.
3: Hledal vlčici a našel medvěda. Bojovníka medvědů, skrčka.
2: Ty skrčku a bojovník. Vždyť neuneseš ani kámen od táborového ohně. Krákáš jako vrána, která se přirovnává k havranům. Jaký ty jsi bojovník?
3: Jsem synem čihavého medvěda, Zuboune. A budu slavným lovcem jako můj otec.
2: Krákáš. Abys věděl, číhavý medvěd se za tebe stydí a proto nechodí ani k táborovému ohni. Stydí se, má syna skrčka.
3: Ty, zube vezlí, trháš nadarmo. Až dorostu, budu větším lovcem než ty.
2: Lovcem? Já se stanu šamanem jako můj otec Křivá Huba a tebe pošlu mezi ženy opékat placky.
1: Skrček bude místo lovení vařit kaši.
3: Žáby vám uvařím, vy ošklibové. Kdybyste nebyli na mne dva.
2: Tak co by bylo? No řekni, skrčku.
3: Viděl bys. Možná, že by se někdo řáchal ve vodě.
2: Uvidíme, kdo tam bude dřív. Dej sem vlčka.
3: Nedám, vlček je můj, já ho chytil.
2: Pust ho.
3: Dej ruce pryč, Zuboune, uškrtíš ho.
2: Když nepustíš, tak ho uškrtím.
3: Zloději.
2: Tak. A je můj. Au. Prašivec, kouše.
3: Dobře se ti stalo. Veliký duch tě potrestal. Nemáš krást cizí úlovky.
2: Prašivý vlk a odváží se kousnout Zuboune do ruky. Počkej, za to tě potrápím. Drž ho, červíku.
1: Vyrazíme mu zuby, aby nekousal.
2: Dříve mu však vypíchnu oči.
3: Počkej, Zuboune, netrýzni vlčka, vykoupím ho.
2: Co dáš?
3: Přinesu ti svou okočenou veverku.
1: A co dáš mě?
3: Tuhýka, nebo špačka.
2: To si můžeme sami chytit. Mučit špačka, to nic není. Špaček jenom pípá. Ale vlček bude skučet a být.
1: Nemluv s ním, Zuboune, a začni.
3: Nenechám vlčka trýznit. Zuboune, smraďochu, podívej se na mne. Vidíš? Tvůj bodec držím v ruce.
2: No a co?
3: Pust vlčka, nebo tě bodnu.
4: Položíš ten oštěp?
3: Skrčku, co to děláš?
2: Počkej, skrčku, jde sem můj otec, těš se.
3: Však jde i moje matka, nedá mě.
1: I od ní dostaneš, uvidíš.
4: Proč stojíte proti sobě jako nepřátelé?
2: To skrček proti nám vyrazil.
1: Chytili jsme vlčí štěně a chceme je umučit. A skrček nám brání.
3: Vlček je můj, já ho chytil.
4: Chceš vlčka umučit sám?
3: Nechci. Chci se ho ponechat a ochočit.
5: Cože? Zase nového smraďocha mi chceš přitáhnout do stanu? Vyhodím tě i s ním.
4: Zuboune, odveď vlka k ohništi. Svolej ostatní děti a zapte ho. A ty, skrčku, za trest nesmíš k ohništi. Nechtěl si druhým dopřát potěšení, přijdeš o ně sám. Rozuměl jsi?
3: Nechci se dívat, jen zbabělci trápí bezbrané zvíře.
2: Vidíš, skrčku?
4: Celý rod medvědů ten tvůj kluk znepokojuje, červenko. Přátelí se zvířaty místo s lidmi. Ve vašem stanu je plno havěti. Tchoře, veverku, ježka, sisla a teď ještě vlka přivedl do osady.
5: Všechnu tu havěť vyházím, šamane. To jeho otec, číhavý medvěd, ho v tom podporuje.
4: Číhavého medvěda sám velký duch potrestal skrčkem. Už jsem mu kolikrát řekl, aby ho vyhnal z tábora. Co s ním? Je slabý. Pořádný lovec z něho nikdy nebude. Jen darmo žrou to mezi sebou živíme.
5: Veliký šamane, skrček je i mé dítě. Nevydám ho dravé zvěři na pospas.
4: Promluvím o tom v radě starších. Když rada rozhodne, poslechneš, červenko.
5: Skrčka pro jeho slabost nenávidí celý rod. Vím, jak rada rozhodne. Šamane, ty jsi velký kouzelník, znáš tajemství života i smrti. Dej mi pro Skrčka kouzlo, které dává sílu.
4: Znám takové silotvorné kouzlo, znám, ale co mi za ně dáš, Červenko?
5: Číhavý medvěd je veliký lovec, šamane. Dá ti tolik kůží, kolik si jen budeš přát.
4: Nepotřebuji kůže, mám jich dost. Ale možná, že se dohodnem.
5: Znám číhavého medvěda. Pro Skrčka udělá všechno.
4: Uvidíme. Večer, ať přijde číhař do mého stanu.
5: Proč čekat až do večera, šamane? Podívej, číhavý medvěd sem jde se Skrčkem. Domluvte se hned.
6: Od které doby má šaman z rodu medvědů ve zvyku tlachat se ženami druhých lovců?
4: Od té doby, kdy lovci místo zdatných potomků plodí Skrčky.
6: Křivá huba má i křivý jazyk.
4: A ostrý jazyk, číhaři. Dej pozor, abys na svém těle nepocítil jeho ostrý.
5: Číhavý medvěde, neodešla jsem ze stanu jen proto, abych tady tlachala. Přiběhla jsem pro Skrčka. Pral se.
6: No a co na tom? Ať se pere.
4: Na mého syna se opovážil zvednout oštěp. Síly se mu nedostává, ale drzosti má hodně.
6: Však jednou doroste a bude mít síly dost.
4: Lituji tě, čihaři. Ztrácíš rozum nad nepodařeným synem. Skrček nikdy nebude silný, protože nenalezne kouzlo, které dává sílu.
5: Slíbil jsi, že mi uděláš takové kouzlo.
4: Slíbil, ale to jsem ještě nevěděl, že číhavý medvěd se mnou vyvolá svár.
6: Řekni, máš takové kouzlo?
4: Jsem veliký šaman. Znám všechna kouzla.
6: Počkej tedy. Dej mi silotvorné kouzlo pro Skrčka a já ti dám, co budeš chtít.
4: Za to, že jsi tak nepřátelsky na mě vyjel, nedám.
5: Šamane, jsi mocný kouzelník. Celý rod k tobě vzhlíží s úctou. Dej nám kouzlo pro Skrčka. Já za to rozhlásím tvoji slávu po celém povodí veliké řeky.
6: Dám ti opravdu všechno.
4: Jsem dobrý muž. Neumím se hněvat. Skrček dostane kouzlo, které z něho učiní nejsilnějšího muže rodu medvědů. Ale pod jednou podmínkou, číhaři. Dáš mi za kouzlo svoji ženu Červenku.
6: Červenku? Ty se vzpominul rozumem, šamane. To chceš, abych žil bez ženy pro posměch ostatním? Myslíš snad, že budu sám mlít obilí a opékat placky, zatímco ty budeš mít ženy dvě? Podívejme, jak jsi chytrý.
4: Počkej, ještě jsem nedomluvil. Dáš mi červenku, přidáš 5 liščích koží a já ti dám zase svoji ženu Kudrnku.
6: Ne, výměna musí být poctivá. Bez liščích koží, šamane.
4: A co kouzlo? To ti mám dát zadarmo?
6: I tak neproděláš.
4: Dobrá. Bude tak, jak si řekl, číhaři. Přijímám. Kudrnka je tvoje. A červenka od té chvíle moje.
6: A kdy dáš kouzlo Skrčkovi?
4: Než měsíc 5krát a jednou po obloze přeběhne, bude je mít.
6: Proč musí čekat? Dej kouzlo hned.
4: Nemohu. Měsíc teprve roste. Až ukáže celou tvář, udělám kouzlo. Dříve ne.
3: Číhavý medvěde, může tvůj syn promluvit do hovoru dospělých?
6: Mluv, Skrčku.
3: Nedávej červenku.
6: Ty nechceš být silným a udatným lovcem?
3: Chci, ale červenku nedám. To raději zůstanu Skrčkem.
4: Kdo to jakže viděl? Dospělý lovec radí s dětskem. Steď se, čihaři.
6: Dost řečí. Jak jsem řekl, tak se stane. Odveď si červenku, šamane.

0: co to vidím, kudrnko? Ty hospodaříš v Čihařově chatě?
1: Vidíš, Vručo, nevidíš? Číhavý medvěd snesl šamanovi kde co, jen aby mě dostal do svého stanu. Nechtěl se už červenkou dál zlobit.
0: Mnoho nevyměnil. Jedna jako druhá máte vlčí jazyk.
1: A co ty, Pručoune, soptíš na ženy? Máš zlost, že na tebe už žádná nevybyla, viď?
0: Však ty dobře víš, že jsem dost silný, abych si ženu vybojoval a přivedl do svého stanu. Ale nechci. Jedna žena se mi při lovu utopila a jinou už hledat nebudu.
1: A dobře uděláš. Od rána do noci rejdíš po břehu veliké řeky jako bobr. Stejně bys si zase utopil.
0: No říkám, no, vlčí jazyk. Štěká. A kdyby nebyla po ruce hůl, bude i kousat.
1: No tak proč mě, Pručou, nezdržuješ od práce?
0: Hledám Čihaře. Po roční bouři stoupla voda a uplavali mi vrše. Musíme je najít.
1: Čihař není už od včerejška doma, slídí po lese.
0: Sob, aby ho rozdupal. Sám na vodu nemohu.
1: Víš co? Vezmi si skrčka. A po cestě snad Čihaře najdete. Skrčku! No tak kde si skrčku? Kluk už je jako táta, pořád jen by brousil po lese. Skrčku!
2: Už jdu?
0: Co s tím spratkem má mít na vodu? Vždyť neunese ani veslo.
2: Podívej, kudrnko, chytil jsem sisla.
1: A to myslíš, kluku, že jeden sisel nám stačí k večeři?
0: No to...
1: Ale teď se seber, ať s Pručounem tahat z vody vrše. A tam hleď, abys přitáhl domů nějakou pořádnou rybu. Slyšíš, jinak se domů nevracej.

0: Veliké řece dnes ani břehy nestačí. Drž se, skrčku, ať nespadneš. Lehni si na špičku lodě a dobře se dívej, abys nepropásl plováky vrší.
1: Neboj se, Bručoune, mám oči jako ostříž. Bručoune, dnes ráno říkali u ohně, že je nebezpečné pouštět se s loďkou daleko do proudu, když velká řeka řve, jako dnes.
0: To říkal Čmaťka. Kdo by poslouchal jeho rozumy? Bojí se. Po zemi kulhá a na vodě se neudrží. Mé vrše ještě nikdy neuplavali, najdeme je.
1: Pozor, Bručoune, proti nám plave vyvrácený strom.
0: Seď, skrčku, seď! Neboď, zvrhnem, ani se nehnu.
1: Podívej, Bručoune, mezi větvemi stromu leží člověk.
0: A netláchej, jak lidně seď.
1: Teď ho tam nenecháme, zachráníme ho.
0: Mlč a hned pusti větve, nebo nás ten strom stáhne do peřejí.
1: Peře jsou ještě daleko. Pomoc, Bručoune!
0: Luku skrčená. Jestli se převrhneme, tak tě nakonec přistrčím sám do vody.
1: Rychle, Bručoune! Už ho držím!
0: Vodní zloduch tě posedl, kluku. Zůstaneme tu všichni, počkej! Vtáhnu do lodi utopence sám a ty zatím vesluj.
1: Vidíš, Bručoune, už je v lodi. Přece jsme ho zachránili, ale napravili jsme plno vody.
0: Tak a teď honem ke břehu, nebo bude zle. Vesluj. Vesluj, kluku. Slyšíš, skrčku? Na břehu je plachý bobr, pomůže nám. Vesluj.
1: Bručoune, já už nemohu.
0: Musíš. Ještě chvíli, vydrž.
2: Zaberte! Nebo vás prout stáhne do peřejí.
1: Já už nemohu.
0: Musíš vydržet, skrčku. Ještě kousek a pak nás plachý bobr přitáhne ke břehu.
1: Ale přes prout, u břehu se nedostaneme.
0: Musíme. Jen zaber.
2: Skrčku! Skrčku! Ne. Natáhni se a podej mi veslo. Přitáhnu vás.
0: Sám velký duch tě poslal. Bez tebe bychom už byli v peřejích.
3: Dobře se zdržel, skrčku. Jako starý bojovník. Ale co vás takový čas přivedlo na vodu?
0: Hledáme vrše, které mi utrhla velká voda. A místo vrší jsme vylovili utopence.
1: Joj, Bručoune. Pohleď, není utopený.
0: Co?
1: Hýbá se.
3: Opravdu? Počkej, skrčku. Podepřeme ho. Ať může vydechnout. Je to už starý muž. Bručivý medvěde, to není člověk z vašeho rodu.
0: Není.
3: Z rodu bobrů také ne. Hleď, takový hranatý náramek nenosí nikdo z našich lidí.
0: To není cizinec. Tohle je bojovník lesního národa, který žije v hlubokých lesích. Tam, kde zapadá slunce.
3: Mohylec, myslíš?
0: Ano, mohylec.
3: Co s ním?
0: Přeneseme ho do tábora medvědů. Šaman Křivá Huba mu vrátí duši.
3: Do tábora medvědů je daleko. Chceš-li, přivedu šamana sám. Ty jsi unaven.
0: Dobře, pospěš tedy. Skrček tě doprovodí.
3: Dobře, veď mě, skrčku. Poběžím za tebou.
1: Proběhneme lesním údolím nad peřejemi a jsme v osadě za chvíli.
3: Stůj, skrčku, počkej, tady se něco stalo, vidím stopy boje, podívej, zde leží zlomený oštěp a tady je kalužina krve.
1: Joj, to je oštěp čijavého medvěda, mého otce.
3: Tiše, tam za keřem někdečku.
1: To není čijavý medvěd, je to mohylec. Jako ten, kterého jsme s Bručounem vytáhli z vody.
3: Jednáš neprozřetelně, skrčku. Na místě boje musí člověk jednat opatrněji. Nevíme, co se stalo a kdo tu ještě může být.
1: Tam zase leží jeden.
3: Ale tento bojovník už pomoci nepotřebuje. Je mrtev. A tam...
1: Plachý bobře. Číhavý medvěd. Tatínek.
3: Nepláč, skrčku. číhavého medvěda už pláčem nevzbudíš. Dobojoval. Zde leží jeho luk a šípy. Vezmi si otcovu zbraň. A až jednou zesílíš a budeš moci napnout tětivu luku, pomstíš jeho smrt.

0: Bojovníci rodu medvědů, slyšte silného medvěda. Dost žalospěvu. Všichni bojovníci rodu medvědů jsou potřísněni trví na důkaz žalu nad ztrátou udatného čihaře. Ruka číhavého medvěda stuhla a už nikdy nenapne tětivu luku. Jeho tělo jsme uložili do rodné země a na hrobě je připravena miska masa a džbán medoviny, aby se jeho duch mohl posilnit na dalekou cestu.
1: Silný medvěde, dovolíš, abych i já, Sigul, náčelník Mohylců, směl promluvit?
0: Jsi naším hostem, Sigule. Mluv.
1: Bojovníci medvědů, znám váš slavný rod. Zprávy o vaší udatnosti kolují u táborových ohňů daleko za mnoha řekami, daleko za hlubokými lesy. Sám jsem se přesvědčil o vaší zmužilosti. Bručivý medvěd a statečný skrček mi zachránili život.
2: Jen skrčkovi a jeho bystrým očím můžeš děkovat. To on tě spatřil mezi větvemi stromu.
1: Nemusíte poskytnout spravedlivou náhradu.
0: Jak ti máme nahradit, usmrcené bojovníky?
1: Dáte mi 3 otroky, kteří mne doprovodí do mého domova.
0: Ani ty, Sigule, neděláš lišce hanbu. Měl jsi 2 průvodce a náhradou žádáš 3.
1: 3 muži byli se mnou, silný medvěde.
0: Nalezli jsme jen 2. Ať tak či onak, tvé žádosti nemůžeme vyhovět, Sigule. V našem rodu není otroků. Jsme lid svobodný.
1: Půjdou-li tedy se mnou někteří bojovníci dobrovolně, odměním je zlatem.
0: Slyšeli jste, bratři, kdo z vás chce doprovodit velikého Sigula do poledních lesů?
1: Oj, vy rybolovci, pohrdáte zlatem?
0: Zlatem svobodu nezaplatíš, Sigule. Rybolovců nám nespílej. Je lépe připravovat pokrm z čistých ryb, než honit po lesích smrduté kňoury.
1: Žít v přátelství s Mohylci by pro vás bylo ctí.
0: Přátelství znamená porozumění, Sigule.
1: Máme tolik bojovníků, kolik je hvězd na obloze.
2: Nebojíme se lesního národa. Medvědů a bobrů není o nic méně. Je nás jako písku ve veliké řece.
1: Nechci zlobu mezi našimi rody. Přišel jsem k vám v míru a s mnoha dary, abych se s vámi dohodl v pokoji o některých vašich pastvinách. Ale ještě dříve, než jsme k vám dorazili, přepadli jste nás.
0: Neurážej, Sigule. Naši vinu si nedokázal. A na naše pastviny jste dostali zálusk? Podívejme.
1: Stáda se nám rozmnožila a my nemáme pro ně dost píce. Při veliké řece je pastvin tolik, že postačí pro oba naše rody. Chtěl jsem se s vámi dohodnout po dobrém.
0: Tvé požadavky, Sigule, jsou temné jako noc. S přátelstvím na rtech přicházíš a v srdci chováš touhu zbavit nás našich lovišť.
2: Že jsem tě raději v té vodě nenechal.
1: Když nepovolíte po dobrém, přijde celý národ Mohylců a vyžene vás. Přestěhujte se na druhý břeh veliké řeky a tento břeh ponechte nám. Tím bude všechno zapomenuto.
0: To neučiníme. Své budeme bránit.
1: Když nechcete, budou tedy mluvit meče.
2: Jak vykročíte ze svých lesů, přivítají vás naše šípy.
0: Medvědi nejsou z rodu střehotavých vran ani tvákavých žab, Sigule. Nemluví, ale bojují.
2: Ruce a nohy svázat a hodit ho do peřejí.
0: Nejsme zbabilci, Bručoune. Nezhanobíme pověst rodu. Sigulovi nebude skřiven ani vlas, je dosud naším hostem. Plachý bobr a Bručoun doprovodí Sigula až na hranici našeho rodového území. Jsou to tu velitě a zamžené řeky. Dál pak už se musí o sebe starat sám. Souhlasíte s mým rozhodnutím, stařešinové?
1: Ať si jde.
0: Slyšel jsi, Sidule? Moji bojovníci tě doprovodí a zítra už budeš mimo naše území. Tím skončí naše přátelství.
1: V míru jsem přišel, v nepřátelství odcházím. Ale nezapomenu na vaše mužné chování, medvědi. A ještě něco. Kde je to statečné medvědí mládě, které nazýváte skrčkem? Pojď sem, chlapče. Daruji ti svůj náčelnický náramek. Vezmi můj dar a nezapomeň na starého Sigula.
3: Nech si svůj náramek, Sigule. Nechci nic za to, že jsi zhanobil památku mého otce.
1: Jen vezmi. Náramek ti bude připomínat povinnost nalézt a strestat spoluviníky číhavého medvěda. Nebo dokázat jeho nevinu.
3: To dokážu i bez náramku.
1: Jak chceš. Půjdu tedy. Děkuji vám, medvědi, za vaše pohostinství. Pojďme.
3: Neprosím se ho o náramek. Ať si ho nechá. Šamane, dej mi slíbené kouzlo. Stanu se velkým bojovníkem a očistím památku svého otce.
4: Jaké kouzlo?
3: To, za které jsi vymámil od mého otce červenku.
4: Červenku jsem poctivě vyměnil. A o kouzlu nic nevím.
3: Ty, tak tedy nedáš. Jsi lhář, křivá hubo. Lhář si, šamane.
0: Stoj, skrčku. Kam utíkáš?
3: Za Sigulem, do světa!

0: Překročili jsme hranici našeho území, Sigule. Veliký duch tě provázej dále do tvé země.
1: Plachý bobr splnil svou povinnost a může se vrátit. Kde však zůstal bručivý medvěd? Nerozloučí se se mnou?
0: Bručoun se zdržel dole u vody, aby ulovil chutnou večeři.
1: Nože, my také povečeříme z krčku. Odpočineme si a ráno po východu slunce vyrazíme na další cestu. Sami dva.
0: Rozmysli si to, skrčku. Vrať se se mnou do osady medvědů.
2: Nevrátím. Nechci už, aby se mi všichni stále vysmívali.
0: Vím, máš málo přátel mezi medvědy. No, vrátím se tedy sám. Buď zdrav.

0: Nebudeš litovat, že jsi odešel se mnou, Skrčku? Cesta do hlubokých lesů mohylců je nebezpečná.
1: Skrček se nebojí. Ve dne dám pozor, abych nevydráždil medvěda a v noci zapálím oheň proti vlkům.
0: Nesetkáme se ale jen se zvířaty. I na nepřítele můžeme narazit. A zlý člověk je nebezpečnější než vlk.
1: Však umím i bojovat.
0: Ale přes sile nepřátel neodoláš.
1: Tak se schovám. Zhazuj do křoví a nikdo mě neuvidí. Přidržím na sobě větvičky a ukryj se jako myška v zaschlé trávě.
0: No dobrá, ale pověz mi, Skrčku, proč ses rozhodl jít se mnou? Nechceš se mi snad mstít za smrt tvého otce?
1: Nechci se mstít, Cigule. Chci dokázat nevinu číhavého medvěda. A mezi medvědy mě nikdo nepomůže. Vždyť šaman Křivá Huba řekl, že nebudu přijat mezi muže, mezi bojovníky, že jsem mladý.
0: Šaman Křivá Huba není dobrý člověk. Nevěř mu.
1: Zuboun i Červík zasednou k poradnímu ohni jako bojovníci. Jen já ne. Já prý nejsem k ničemu.
0: I ty jednou zasedneš k poradnímu ohni. Jsi statečný hoch.
1: Proto jdu s tebou, Sigule. Budu chodit světem od šamana k šamanovi, až najdu takového, který mi dá kouzlo.
0: Ne, šamani, ale čestný a bojovný život dává sílu, Skrčku.
1: Až budu silný, jistě se mi nebude nikdo posmívat. Pak se vrátím a... Pozor, Sigule!
2: Ani hloub! Jak se pohnete, smrtící šíp ukončí váš život. Vaše ležení je obklíčeno bojovníky plíživého hada. Jste našimi zajaci.
3: Proč nás přepadáš, plíživý hade? Co od nás chceš?
2: Hned se dozvíš, starče. Hned jen, co tě moji bojovníci spoutají.
3: Mne spoutat? Neodvažujte se! Jsem veliký Sigul, náčelník mohylců.
2: Svažte ho, bratři. A toho Skrčka také. Rychle! Nekousej, Skrčku.
3: Jazevci zbabělí, ke kterému kmeni přislušíte, že přepadáte po cestě i v době míru.
1: K žádnému, Sigule, je to pobělecká chlupa vyděděnců, která loupí a krade v pohodí veliká řeky. Znám hady.
2: Mlč, Skrčku. Ještě slovo a dostaneš roubí. Plíživý had nezná slitování.
3: Každý zbabělec je krutý, to známe, hade.
2: Brzy budeš litovat svých urážek, Sigule. A draho je budeš vykupovat.
3: Na to se marně těšíš. Naším přepadením mnoho kořisti nezískáš. Nemám ani pořádnou zbraň u sebe.
2: Tvůj kmen je dosti bohatý, aby za tebe složil výkupné. Proto jsme tě zajali, Sigule. Víme, že máš mnoho bronzových zbraní, náramků a jehlic.
0: Plíživý had tvrdí něco, o čem ani já nevím. Můj kmen je chudý. Žádné bronzové zbraně ani ozdoby nemá.
2: Lžeš, Sigule. Pohleď na tyto jehlice. Jsou tvoje?
3: Aby tě veliký duch schromil. Kde jsi je vzal?
2: Vida, zlatý bažant poznal svoje vytrhané peří.
3: Tak se dostali jehlice do tvých špinavých rukou, hade.
2: Sám si je přinesl. Nad peřejemi veliké řeky jsme tě o ně obrali. A tvůj kmen bude muset dát za tebe veliké výkupné.
3: Špatně jsi to vypočítal, hade. Můj kmen složí, ale ne výkupné. Nýbrž vaše hlavy k mým nohám.
2: Když tě tvoji lidé nevykoupí, usmrtíme tě. Jako tvé průvodce na březích veliké řeky. Jednou jsi z našich rukou životem vyvázl. Podruhé však neunikneš.
1: Slyšíš, Sigule? Tady jsou vrazy mého otce.

0: Nejde to. Alespoň zuby, kdybych se mohl dostat k křemenům. Překousal bych je.
1: Marně se namáháš, skrčku. Pouta si ještě víc do masa zařízneš. Raději klidně léž.
0: Mám se snad dívat na hvězdy a čekat, až umru hlady? Musím se dostat z těch provazů. Co je to? Slyšíš si gůle?
1: Síček, skrčku. Nic divného.
0: To není síček, Sigule. To bylo znamení bojovníka medvědů. Naši lidé přišli. Vysvobodí nás.
1: Potiše. Musíme být opatrní. Ne, ani se nehýbej. Vyčkáme, co bude dál. Skrčku. Slyšíš? Plachý bobr leží na dva kroky od tebe.
0: Slyším tě, plachý bobře.
1: Převál se pomalu ke mně blíž. Přeříznu ti pouta.
0: Tak. Děkuji ti, bobře. A teď pomůžeme Sigulovi. Sigule.
1: Ne, ne, skrčku. Sigul nebude utíkat. Jsem příliš starý, brzy by nás chytili. Musíte sami.
0: Nenecháme tě tu.
1: Mlč a dobře poslouchej, co ti povím. Vezmi z mého krku váček s amuletem. Ve váčku je mluvící kůže. Ta ti poví všechno ostatní. Den cesty k polední straně přijdeš k vysoké hoře. Podle jejího úpatí teče malý potůček. Půjdeš kus cesty podle jeho toku, až přijdeš k příkré skále, kde stojí dva staré stromy. Pod strom je zakopán můj poklad. Vezmeš z něho několik bronzových jehlic a pak vyhledáš mého syna Dagura.
0: Udělám to, Sigule.
1: Dagur a všichni jeho bojovníci podle jehlic poznají, že vás posílám a vykonají vše, oč je požádáte.
0: Přivedu tvého syna Dagura a jeho bojovníky, Sigule. Brzy tě vysvobodíme.
1: Věřím ti. Jsi statečný chlapec, skrčku. Až budu opět na svobodě, bude celý poklad tvůj. To ti slibuji. Plachý bobře, doprovodíš skrčka?
2: Ať jsou nepřátelé všech pokojných kmenů v povodí veliké řeky. Had je třeba zničit. Doprovodím skrčka.
1: Nuž, dejte se na cestu. Stráže budou měnit až za svítání. Než hadi zpozorují, že skrček zmizel, budete už daleko. Jděte. A veliký duch, ať provází vaše kroky.

0: cibul říkal pod Velikou horou, podél potůčku, a my už druhý den hledáme a nic jsme nenalezli. Nejsme na jiném místě. Co myslí plachý bobr?
1: Ukaž, dej mi mluvící kůži.
0: Kůže je němá, značky na ně ta nic nám nepoví.
1: Počkej, potři kůži kouskem hlíny z potoka.
0: Opravdu, plachý bobr měl dobrý nápad. Kůže bude mluvit. Hleď, tady se objevil Sigulův znak.
1: A tady znak Veliké hory, u které stojíme. A zde to kolečko označuje místo, kde leží poklad. Ale kde to je?
0: A co znamená tady ta čára, která vede k pokladu?
1: Cestu nebo potok.
0: A tady to kolečko z paprsky?
1: To je znak polední strany. Z krčku jsme hloupí jako slepice. Musíme na druhou stranu potoka, na polední stranu.
0: Plachý bobr má pravdu. Podívej, tam u té skály stojí dva stromy.
1: Tak, skrčku. A ještě tenhle kámen odvalit? Tak, podlož pod něj tu větev, honem. Pozor, hej.
0: Plachý bobr má sílu jako medvěd.
1: Na tom kameni jistě seděl zlý duch, že je tak těžký. A teď musíme hrabat, skrčku.
0: Pozor, tady je had!
1: Ale ne, to je řemen. Jsme na dobré cestě, skrčku. Odhrábni ještě trochu hlíny.
0: Plachý bobr se nezmýlil. Je tu zakopán kořený měch.
1: Mluvící kůže nás vedla správně. Našli jsme Sigulův poklad. Otevři měch, skrčku.
0: Bronzové jehlice. Samé bronzové jehlice. No to je krása. A jak dlouhé. Takové jsem ještě nikdy neviděl.
1: Kus, skrčku. To je veliký poklad. Podobnou jehlici nenajdeš v celém našem rodě. Sám náčelník silný medvěd nemá takovou.
0: To bude zubom skučet závistí, až uvidí tu krásu. A červík taky.
1: Skrčku, teď budeš nejbohatší ze všech medvědů.
0: Však ode mne dostane každý bojovník jednu jehlici darem. Všichni dostanou, jen šaman Křivá huba ne. Nechtěl mi dát kouzlo síly a odvedl červenku z našeho stanu. A Zubounovi taky nedám.
1: Tak velký poklad není radno přechovávat u sebe, skrčku.
0: Vezmu jen tři jehlice. Jednu pro sebe, jednu pro Dagůra, syna Sigulova, a třetí si vezmi ty. Ostatní zase uložíme do země.
1: Dobře.
0: Až jednou najdu kouzlo, které dává sílu, vyzvednu celý poklad.
1: Dobře činíš. Tak, a teď musíme kámen zase převalit na staré místo a všechny stopy zahladit. Hej, jo. Tak. A můžeme jít. Žádného slídila ani nenapadne, že tu pod zemí leží poklad.
0: A kudy půjdeme? Byl už plachý bobr někdy v těchto lesích?
1: Jednou jsme pronásledovali velikého losa až sem na území Mohylců. Tady tou skální rozsedlinou projdeme a než se slunce skloní nad lesy, budeme v osadě Mohylců. Pojďme.
0: Pojďme. Stál jezevec před plechem, na lišku se smál, kašle šliško, zuby nemáš, kdo by se tě bál, jen ty dětku vlez do díry, nezlo po ránu, sic budeš mít nos rozbitý kůži od ránu.
1: Oj, zle s námi, skrčku, hadi nás vyslídili.
0: Vlezli jsme do pasti, ale budeme se bránit, rychle zpátky.
2: Smrt medvědů, Mohylci na ně.
1: Stůj, skrčku, neutíkej, to jsou Mohylci. Hej, bratři, jsme vaši přátelé.
2: Odhoďte zbraně, nebo bude po vás smrta.
1: Odhodíme, ale dříve vyslechněte naše poselství.
2: Zvažte je.
1: Nejsme vaši nepřátelé, vyslechněte nás.
0: Sigul nás posílá.
2: Dejte jim roubík. Mohylec Čiba nebude poslouchat štěkot zbabělých vlků.
3: Čiba měl pravdu. Jsou to vyzvědači medvědů. Tady toho skrčka se viděl v jejich osadě u Veliké řeky. Bratři, chytili jsme vrahy velikého Sigula. Hleďte, ten zmetek má na krku Sigulův amulet a v šatě mají zapíchnu ty Sigulovy jehlice.
2: Veliký duch vedl naše kroky. Vydal zbaběle medvědy do našich rukou. Orlipéro, ty jsi jediný, kdo se zachránil z celé Sigulovy družiny. Ty jediný můžeš vrahy usvědčit z hanebného činu. Jsou to opravdu jehlice našeho Sigula?
3: Jsou. Poznávám je. Nikdo jiný takové jehlice neměl.
2: A byli ti to bojovníci mezi lupiči, kteří přepadli vaši družinu?
3: Teď si vzpomínám, když jsem po boji nabil vědomí, odplížil jsem se do nedaleké houštiny. Lupiči už byli pryč. Ale tady ten kluk slídil po bojišti.
4: Vyslechněte, bratře.
2: Vidíte je zbabělce? Teď se třesou strachy a prosí o milost.
3: Co s nimi uděláme, Čibo?
2: O osudu těchto vrahů rozhodne Dagur, syn Sigulův. Nebudou potrestáni jenom oni, ale celý rod medvědů. Vezměte zajatce mezi sebe a pospěšme za Dagurem.

0: Tak bude. Všichni naši bojovníci jsou připraveni k útoku. Čekáme jen na tebe.
1: Můj bratr Čiba hoří nedočkavostí. Ještě jsi spořádně neodpočinul po cestě a už chceš zahájit boj.
0: Ty netoužíš potom, abys pomstil smrt svého otce?
1: Špatný náčelník, který se v pomstychtivém zápalu vrhne na nepřítele. Nesmím myslet jen na pomstu, ale i na životy svých bojovníků.
0: Ty se rozmýšlíš? Bojovníci Mohylců rozšlapou medvědy jako chrousty.
1: Uvažuj, Čibo. Medvědi leží na návrší proti nám.
0: Užežeme medvědům drápy.
1: Než překročíme potok a doběhneme k návrší, šípy medvědů polovinu našich bojovníků usmrtí.
0: I tak nás zbude ještě dost.
1: Nezapomínej, že medvědům přišel na pomoc rod bobrů. Neznáme dobře počet nepřátel.
0: Až bobři a medvědi uslyší válečný pokřik Mohylců, zalezou strachy do děr.
2: Dagure, synu Sibulův, nebojíme se medvědů!
3: Ani bobrů, nebojíme se!
4: Veďte nás do boje!
2: Nebojíme
1: Bratři,
2: se!
1: Znám vaše statečná srdce, ale škoda každé kapky krve zbytečně prolité. Slyšte moje rozhodnutí. Ještě teď půjdu vyjednávat s medvědy, aby se vzdali. Když tak neučiní, protáhnu jednání dlouho do noci a ve tmě na vrahy udeříme.

0: Stůjte! Překročíte-li potok, šípy mých bojovníků z vás nadělají ještě!
1: Nevidíš zelenou ratolest? V mé ruce!
0: Co chcete? Nejsme mouchy, abys nás plašil vrbovou metlou.
1: Dagur, náčelník mohylců, chce jednat se silným medvědem.
2: Jazyk tady má urovnat, co se nedaří zbrani.
0: Dobře, ať tedy Dagur přijde sem. Budeme hovořit.
3: Kdo z vás je silný medvěd?
0: Je Dagur náčelník mohylců slepý, že nevidí orlí pero na mé čelence?
3: Do ptačího péra foukne vítr a uletí. Pohleď na moji čelenku. Bůvolí roh je znakem náčelnické hodnosti.
0: Žádali mohylci o jednání jen proto, aby ukázali, jak umí bojovat jazykem? Radíme vám. Vraťte se do svých lesů a nás nechte na pokoji.
3: Nepotřebujeme od nikoho radu. Víme dobře, co máme dělat. Až silný medvěd vyslechne naše poselství, sám bude prosit o radu.
0: Tebe, holobrátku? Mluv rychle, než mi přejde trpělivost.
3: Nuže, slyšte. Bojovníci rodu medvědů vyvraždili družinu mého otce Sigula. Provinili se těžkým zločinem a rod medvědů musí za to pikat. Ještě je však čas dohodnout se po dobrém. Proto jsme přišli. Rada starších našeho kmene rozhodla tak. Když nám odstoupíte pastviny vaší země, až po tato místa, pak...
0: Ztratil jsi rozum, že s námi takto hovoříš?
3: Když nám odstoupíte pastviny až po tato místa, pak bude všechno zapomenuto. A budeme žít v pokoji vedle sebe.
0: Nejstarší z našeho rodu se pamatují, že od nepaměti je tato země naše. A my ji nikomu nepostoupíme.
3: Pak budeme bojovat. A běda vám!
2: My, že bychom měli ustoupit před vámi, mohylci. Chů!
0: Slyšíš, Dagure? Slyšíš hlas mého rodu? My jsme Sidulovu družinu nevyvraždili. A proto neustoupíme. Budeme bránit svoje území.
3: Lžeš, silný medvěde. Dopadli jsme vrahy Sigulovy družiny. Hned tě usvědčím. Čivo, přiveď zajatce.
2: To je skrček. Skrček a plachý bobr. Chů.
3: Poznáváte je? Tito lidé zavraždili Sigula.
0: Hure, jak chceš svoje tvrzení dokázat?
3: Veliký duch ví, že nelžu. Jen se dobře podívej na toho skrčka, silný medvěde. Ten zmetek má ještě na krku Sigulův amulet.
0: Opravdu? Jak se ho skrček mohl zmocnit?
3: Jen vraždou Sigula. Ještě chcete svoji vinu popírat, medvědi?
4: O, běda tobě, skrčku. Celý rod si přivedl do neštěstí.
2: Vraždou hosta poskvrnil čisté jméno našeho rodu. Teď nemůžeme jinak, než podrobit se pokutě.

0: Veliký Dagure, slyš mě! Tvůj otec je živ!
1: Meč, strčku!
2: Počkej! Co pravíš? Sigul, můj otec, že je živ?
0: Živ! Je v zajetí hadů, v ležení pod proudy veliké řeky. A mne poslal k tobě žádat o pomoc. Proto mi pověsil svůj amulet na krk, abys uvěřil.
2: Nevyhání strach ze smrti na tvůj jazyk, lživá slova.
0: Veliký duch ví, že mluvím pravdu. Plachý bobr všechno dosvědčí. Jen mu vyndejte

0: Tam, ten veliký bojovník, co stojí u ohniště, to je náčelník hadů.
1: To je přece plíživý had, který zabil mého bratra sivého sokola. Proto byl vyhnán z rodu.
0: A tam, vidíš, Dagure, tam u toho stromu je přivázán tvůj otec.
2: O, běda, hadům. Šedovou se ho Sigula přivázali ke stromu jako zvíře.
3: Bratři, na hady! Na ně!
1: Dagure, neprozřetelně ses zachoval. Ztratili jsme výhodu překvapení, ale teď už nemůžeme souvnout. Na hady, bojovníci! Pospěšte! Za Dagure!
3: Plíživý hade, neutíkej! Dagur přichází ukončit tvůj špinavý život.
4: Však dříve ještě pocítíš můj oštěp v těle, Dagure.
3: Jo!
0: Dagure! Dagure!
2: Nestarej se o mne, skrčku. Pospěšte za hadem, ať neunikne.
1: Stůj, hade! Špatnou cestu jsi vybral, mám tě. A odplatím ti za svého bratra sivého sokola i za Dagura.

0: Bojovníci Mohylců, neprávem jsme obvinili statečný rod medvědů z hanebného činu. Silný medvěd i jeho bojovníci dokázali, že jsou našimi přáteli. Hadi zavinili naše utrpení a dnes jsme je společně strestali.
1: Hadi už nebudou znepokojovat poctivé lovce v povodí veliké řeky.
0: Silný medvěde, krev našich bratří v tomto boji společně prolitá musí být znamením přátelství mezi našimi kmeny.
2: Moudře mluvíš, Sigule. Budeme jednat podle tvých slov.
0: I můj syn Dagur ztratil život pro naše budoucí přátelství. Bojovníci našich kmenů už nikdy nesmí stát proti sobě se zbraní v ruce. Budou se vítat vrchovatou miskou medu.
2: Stane se, jak Sigur praví.
0: Dagur odešel. Nezůstanu však sám. Veliký duch mi dal za něho jiného syna. Skrčka. Od této chvíle je Skrček nejen synem rodu medvědů, ale i statečným synem rodu Mohylců.
3: Budu dobrým synem, Sigule. Slibuji.
2: Bojovníci medvědů, bratři Mohylci, syn číhavého medvěda dokázal v boji svoji bystrost a statečnost. Dokázal nevinu svého otce a očistil jeho památku. Šihařovo místo u táborového ohně je volné. Čeká, až přijde jeho nástupce. Syn číhavého medvěda má srdce bojovníka a rozum dovedného lovce. Ať tedy zaujme šihařovo místo. Ne všemi posmívaný Skrček, ale mladý bojovník zasedne k poradnímu ohni mezi muže. Statečný bojovník. Bystrý lišák. Tak rozhodla rada starších.

0: co se stalo s bronzovým pokladem z krčku?
1: Co by? Když to chceš vědět, zeptej se jinde, Zuboune.
2: A já vím.
1: Tak mlč, nebo půjdeš do řeky.
3: Zavolám šamana.
1: Můžeš, já už nejsem skrček, ale skrček velký muž a křivé huby se neleknu. A hej, neleknu.

Sigul pod dojmem Dagurovy smrti proklel celý poklad bronzových jehlic a zavázel skrčka a plachého bobra mlčení. Oba svůj slib splnili, a tak památka na předky z doby bronzové zůstala ukryta v zemi až do doby, kdy lamač kamene Josef Červinka z Něčína poklad objevil. To se stalo v roce 1929.

0: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
1: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
0: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
1: Tatí,
0: začal mladík.
1: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
0: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
1: Tudle jsem si sedl u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý. Neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo. Asi jsem je měl zapocený.
0: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně. Sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
2: Kdyby mi pod šibenici dali oprátku na krk,
1: kdybych jako tam tedy kvůli tomu něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru a kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až se mne nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
0: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
1: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, no, kdo dostane trůn?
0: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
1: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
0: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.
3: O princezně Solimánské.

0: Za Kavčími horami a Sargasovým mořem jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť Šarivari, porostlá hustým lesem s hlavním cigánským městem Eldorádem. Pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinou vlevo, za keřem Vrbovým a příkopem Lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství Solimánské. Tak už jste jako doma, že? V sultánství Solimánském, jak už jméno ukazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna Zubejda vám z ničeho nic začala marodit a postunávat a pokašlávala, chřadla a hynula a hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí, sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, báby, vědmy, mágy a astrology, mastičkáře a driáčníky, lazebníky a felčary a kuršmídy, ale žádný z nich nemohl princeznu uzdravit. Kdyby to bylo u nás, řekl bych, že ta holka trpěla anémií, pleuritidou a bronchiálním katarem, ale v zemi Solimánské není taková vzdělanost a medicína tam není tak pokročilá, aby se tam mohly vyskytovat nemoci s latinskými jmény. To si můžete myslet, jak byl starý sultán zoufalý.
1: Můj ty Monte Cristo,
0: říkal si,
1: tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chudera mě tuhle hasne a skomírá před očima a já jí nemohu pomoci.
0: A tak zavládl u dvora i v celé zemi Solimánské smutek veliký.

0: tu dobu tam přišel jeden obchodní cestující z Jablonce, nějaký pan Lustig, a když slyšel o té nemocné princezně, povídá:
1: Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás, jako z Evropy. Protože u nás je medicína pokročilejší, tady máte jenom zaříkávače, kořenáře a kouzelníky, ale u nás, Olenku, jsou praví a študovaní doktoři.
0: Když se o tom dozvěděl sultán Solimán, povolal k sobě toho pana Lustiga, koupil od něho šňůru skleněných perel pro princeznu Zubejdu a pak se ho zeptal:
1: Pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý a študovaný doktor? To je docela lehké,
0: řekl pan Lustig.
1: Pozná se to podle toho, že má před jménem dr. Například drman, drpelnář a podobně. A když nemá žádné dr, tak to není študovaný doktor, víme?
2: Aha,
0: řekl sultán a bohatě obdaroval pana Lustiga sultánkami. Víte, to jsou takové dobré hrozinky. A potom poslal do Evropy posly pro doktora.
1: Ale to si pamatujte, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná slabikou dr. Jiného mi sem nevoďte, nebo vám uříznu uši i s hlavou. Tak alou,
0: kázal jim při loučení. Kdybych měl povídat, co všecko ti vyslanci tou dlouhánskou cestou do Evropy zkusili a zažili, to by byla moc dlouhá pohádka. A po mnoha a mnoha útrapách se přece jen ti poslové do Evropy dostali a začali hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Tak ten průvod solimánských poslů, takových hromských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňousy, tlustými a dlouhými jako koňské ocasy, se dal na cestu černým lesem. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně.
3: Pámbu zdravíčko,
0: pozdravil je ten strejda. Dej to pámbu, řekli poslové. Co pak vy, strejčku, jste? Povídá ten člověk.
3: Děkuju za optání. Já jsem jenom drvoštěp.
0: Ti pohani zastříhali ušima a pravili. Vašnosti, to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme poprosit, abyste štando pede šupito a presto šel s námi do země solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím a to vám, blahorodí, říkáme, nepřejte si nás.
3: Ale,
0: divil se ten drvoštěp.
3: A co se mnou pan sultán chce?
0: Má pro vás nějakou práci, řekli poslové.
3: Tak to bych šel,
0: svolil drvoštěp.
3: Já totiž, páni, zrovna hledám práci, abyste věděli, já jsem do práce jako drak.
0: Poslové na sebe mrkli a povídali: To se nám, vaše slovutnosti, právě hodí.
3: Počkat,
0: řekl drvoštěp.
3: Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí. Já sic nejsem drahorád, ale snad pan sultán není držgrešle.
0: Poslové sultána Solimánského na to zdvořile odpověděli: To nevadí, vašnosti, že naračte být dr a horát. Nám je dr voštěp stejně vítán, ale co se týče našeho sultána Solimána, můžete nám věřit, že on není dr žgrešle, nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran.
3: To je dobře,
0: pravil drvoštěp.
3: A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár, víme?
0: Učiníme vše vzácný, pane, ujišťovali ho Solimánci, abyste i v tomto ohledu byl u nás zcela spokojen. Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země Solimánské.

0: Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal. Náš nejmilostivější pane a vládče, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne, na tvůj vznešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejučenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu. Tak tady ho máme, pane sultáne. Je to slovutný a známý lékař Dr. Voštěp. Abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako drak, placen jako drahorát, jí jako dravec a pije jako dromedár. To jsou totiž, pane sultáne, samí slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého. Tak to je celkem všechno.
1: Vítám vás, Dr. Voštěpe,
0: řekl sultán Solimán.
1: Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru princeznu Zubejdu.
0: Inu, proč bych nešel, řekl si Dr. Voštěp. Sám sultán ho vedl do takové šeré, zastíněné komnaty, vystlané těmi nejkrásnějšími koberci a polštáři a poduškami, a na nich odpočívala princezna Zubejda, bledá jako z vosku a dřímala.
2: A jejej,
0: povídá Dr. Voštěp soucitně.
2: Pane sultán, ta vaše holka je nějaká zlinka.
1: To je,
0: vzdychl sultán.
2: Taková nedomrlá,
0: pravil Dr. Voštěp.
2: Drobet jako nanicovatá, že?
1: Ba právě,
0: přitakal sultán smutně.
1: Nic nám nechce jíst.
2: Hubená jako šindel,
0: řekl Dr. Voštěp.
2: Jako věchejtek. A žádnou barvu nemá, pane sultán. Já bych řekl, že to douče marodí.
1: Baže marodí,
0: děl sultán sklíčeně.
1: Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste Dr. Voštěp.
2: Já?
0: Podivil se Dr. Voštěp.
2: Pro pána, jak ji mám uzdravit?
1: To už je vaše věc,
0: řekl sultán Solimán temným hlasem.
1: Proto jste tady a basta fidli. Ale to vám říkám. Jestli ji nevyhojíte, dám vám setnout hlavu a bude s vámi amen.
2: Ale to přece nejde.
0: Chtěl se bránit polikaný Dr. Voštěp, jenže pan Solimán ho ani nenechal domluvit.
1: Žádné výmluvy.
0: Děl přísně.
1: Na to já nemám pokdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte.
0: A šel si sednout na trůn a vládl.
2: Zatrápená věc,
0: řekl si Dr. Voštěp, když osaměl.
2: To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá? Tohle mě je nadělení. Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Když tu holku nevyhojím, useknou mi hlavu. Kdyby to nebylo v pohádce, tak bych řekl, že to ani nejde pro nic za nic někomu setnout makovici. Čert mi byl dlužen, že jsem se dostal do pohádky. V obyčejném životě by se mi něco takového stát nemohlo. Na mou duši, to jsem sám zvědav, jak se z toho vyvlíknu.
0: V takových a ještě těžších myšlenkách si chudák Dr. Voštěp sedl na zápraží sultánova zámku a vzdychal.
2: Krucifagot,
0: řekl sám sobě.
2: Co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Kdyby mě poručili poraz tenhleten nebo támhleten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísky lítali. Však to tu koukám, mají kolem stavení zarostlé jako v pralese. Ani sluníčko jim do sednice nezasvítí. Vždyť se jim v baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoři.
3: Počkat, já jim ukážu, jakou dovedu dělat práci.
0: Jen si to řekl, už schodil kabát, plivl si do dlaní, popadl svou sekeru a pilu a začal kácet stromy, co rostly kolem sultánova zámku. Kdepak, to nebyly hrušně, ani jabloně, ani ořeší jako u nás, ale samé palmy a oleandry a kokosovníky, draciny, latány a fíkusy a stromy mahagonové a stromy, co rostou do nebe a jiná exotická zeleň. To byste koukal, pane Magiáš, jak se do toho ten náš drvoštěp pustil. Když zvonilo poledne, byla už kolem zámku notná paseka. Tu si drvoštěp utřel rukávem pot, vytáhl z kapsy kus černého chleba s tvarohem, co si přinesl z domova, a dal se do jídla. Do té doby princezna Zubejda spala ve své šeré komnatě, při tom rámusu, co dělal dole před zámkem drvoštěp se svou sekerou a pilou, se jí spalo jako nikdy dosud. Probudila se teprve tím tichem, když drvoštěp přestal kácet stromy, uvelebil se na hromadě dříví a ukusoval chleba s tvarohem. Tu princezna otevřela oči a podivila se, jaké to je v té komnatě nebývalé světlo. Poprvé v životě vpadlo tam slunce plným proudem a naplnilo tu šerou komnatu září nebeskou. Princeznu ta záplava světla až oslnila. Přitom tam oknem zavonilo čerstvě naštípané dříví tak silně a krásně, že princezna vdechla hluboce a s rozkoší. A do té smolné vůně tam zavonilo ještě něco, co princezna dosud neznala. Co je to? Vstala a šla se podívat oknem. Místo vlhkého stínu paseka planoucí slunci poledním a tam sedí veliký strejda a s náramnou chutí něco černého a něco bílého. A to bylo právě to, co tak dobře princezně zavonilo. To víte, vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Princezna už to nemohla vydržet. Ta vůně jí táhla dolů, před zámek, blíž a blíž k tomu obědvajícímu strejdovi, aby se podívala, co to má dobrého k snědku.
2: A princezna,
0: ozval se drvoště plnou hubou.
2: Nechtěla byste kousek chleba s tvarohem?
0: Princezna se začervenala a zavrtěla sebou. Styděla se říct, že by to strašně chtěla ochutnat.
2: Tak nate,
0: zabručil drvoštěp a ukrojil jí křivákem pořádný kus krajice.
2: Tu máte.
0: Princezna mrkla kolem, nedívali se někdo. Děkan vyhrkla na poděkování, zakousla se do krajice a řekla, to je dobrota. Prosím vás, chleba s tvarohem to taková princezna jakživa ani neviděla. V tu chvíli se podíval oknem sám pan sultán Solimán. Ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu, světlá paseka planoucí slunci poledním a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha k uchu a krmí se s takovou chutí, jako nikdy dosud.
4: Pámbiček, zaplať!
0: Oddechl si sultán Solimán.
4: Tak mě k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora.
0: A od té doby začala princezna doopravdy sílit, i tváře jí zčervenaly a jedla jako vlčinka. To je účinek světla a vzduchu a sluníčka, abyste věděli.

0: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Romcaj neklidně převalil na posteli a zívl.
1: Manko, neslyšíš nic?
2: Nic, Rumcaj si. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
1: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství.
0: Rozlobil se Rumcaj a hrne se nohama rovnou do bot. Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
1: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
0: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčínu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
1: Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
0: Šli tiše podloubím kolem rynku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
1: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
0: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
1: Podávej, Cipísku,
0: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
1: Kdo je to v kuchyni?
0: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
1: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
0: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
1: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
0: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
1: Hejsa!
0: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
1: Hejsa, sa!
0: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
1: Hromovej hrom, bez světla to nepůjde.
0: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka,
2: vykulil se s nimi taky vodník, Volšoveček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese rákos

Jižní kříž. V den, kdy malý Kamalama z kmene Bakuba poprvé spatřil tvář svého otce, řáděla v pralese strašlivá vichřice Bola Bola a mocné Džudžu Mugurim Goriho sesílalo svůj ohnivý hněv na nejvyšší stromy pralesa. To bylo zlé znamení a domorodý kouzelník Nkotsi pronášel nad vydlabanou tykví kouzelná slova, aby odvrátil zlá Džudžu od vesnice i od chlapce právě narozeného, protože už otec jeho otce věděl, že na chlapce narozeného v době řádění Boli Boli čeká zlý osud. Slunce se však proto nezastavilo na své pouti od jednoho dešťového období ke druhému. Když bylo malému Kamalamovi 6 let, byl nejhezčím a nejstatnějším chlapcem celé vesnice. A starý kouzelník chodil od chýše k chýši, aby vyprávěl, jak mocné je jeho kouzlo. Byl pyšný, že zahnal zlé duchy, kteří se potulovali nad vesnicí v den strašné vichřice. Jeho chlubivost však šla příliš daleko. Začal o sobě tvrdit, že je chytřejším a mocnějším kouzelníkem, než byl otec jeho otce, a o tom bylo známo, že to byl největší kouzelník, který kdy v kraji Sankuru žil. Proto obyvatelé vesnice při zaslechnutí chlubivých slov plivali na obě strany, což je černošský zvyk zahánějící zlé duchy. Bylo jasné, že kouzelník zapomněl na povinnou úctu k mocným duchům. Čím byl malý Kamalama silnější a zdravější, tím byl kouzelník pyšnější. Jeho pýcha dosahovala až do výše nejvyššího stromu v pralese a na kolik dní cesty kolem si lidé vyprávěli o zaslepeném a pyšném kouzelníkovi, který jím není. Tyto zvěsti se donesly až k uchu samotného krále všech Bakuba, Mguruovi, který žil ve velikém městě Loboko. Král byl zvědavý na kouzelníka, který jím není, a poslal proto rychlé poselství do vesnice, kde kouzelník žil. Ten, když se dověděl o vůli králově, rozhlédl se hrdě po svém okolí a vydal se na cestu s pyšným výrazem ve své černé tváři. V jedné ruce držel oštěp, ve druhé pak ruku malého Kamalama. Po několikadenním putování dorazil kouzelník doprovázený posly a malým Kamalamou do královského města a stanul před tváří samotného krále Mguru. Král mávl rukou na pozdrav příchozím a pak se stala strašná věc. Zatímco poselstvo padlo tváří do prachu, zůstal kouzelník stát, aniž by krále pozdravil. Všichni mužové ležící na zemi před královským trůnem čekali, kdy král dá rozkaz, aby byl kouzelník za tuto pohanu zabit. K jejich velikému údivu však králova ústa promluvila něco docela jiného. Proč neodpovídáš na pozdrav, o kouzelníku? Tak hovořila králova ústa. Tato řeč byla v dějinách národa Bakubu něčím neslýchaným. Ještě neslýchanější však byla odpověď. Jsem příliš veliký kouzelník, než abych padal do prachu, o králi. Po těchto slovech se ozvalo zahučení úžasu. Král se zle zamračil a dlouho, dlouho mlčel. Pak pronesl. Co jsi dokázal velikého, že mluvíš tak vychloubačně? Hle, tento chlapec, o králi. A při těch slovech ukazoval na malého Kamalamu. Tento chlapec se narodil v době, kdy pralesem pospíchala strašná vichřice Bola Bola a Džudžu Mgurim Goriho sesílalo svůj ohnivý hněv. Víš dobře, o králi, že chlapec narozený v takový čas zemře dříve, než se dostaví období nových dešťů. A přece já, který jsem největším kouzelníkem na řece Sankuru, nechal jsem při chlapcově narození hovořit mocné kouzlo. Proto, o králi. Skončil svou řeč a rozhlédl se vítězoslavně kolem. Věděl, že nikdo z národa Bakubů se dosud neodvážil mluvit podobným způsobem s králem. Ten chtěl právě promluvit, když se stala další hrozná věc. Z úst malého Kamalamy
chlapce, který neměl právo hovořit ani před ženami, se ozval jasný hlas. Nevěř řeči kouzelníka o králi. Na tvářích všech přítomných se objevilo zděšení, zatímco tváře kouzelníka a krále zpopelavěly. První se vzpamatoval kouzelník. Tvůj jazyk strouchnivý zaživa a tvé oči budou vidět všechno jiné než slunce. Jak se to odvažuješ mluvit, Kamalamo? Má ústa mluví pravdu, když říkají králi, aby ti nevěřil. Nebyl si to ty, který mi uchránil život, ale byl to samotný bůh ohně, který byl prastrýcem mého prastrýce. Já jsem to byl, který chránil tvůj život, kouzelníku, protože tvoje nadutost dávno by tě zahubila. Po těchto slovech vyskočil samotný král ze svého trůnu a zvolal mohutným hlasem na Kamalamu. Zemřeš! O králi, snad zemřu, ale když zemřu já, zemře i kouzelník a tvůj národ bude nešťastný, protože po celou noc, den za dnem, se budu na něj dívat tak dlouho, dokud nezahyne. Zemřeš! Zaječil král a jeho oštěp probodl malého Kamalamu. Ten rozhodil ze široka ruce a padl na znak. Nezemřel však sám. Na dalekou cestu, odkud není návratu, doprovázel ho kouzelník, který o sobě tvrdil, že je největším kouzelníkem na kolik dní cesty kolem. Když Kamalama zemřel pod královým oštěpem, padl kouzelník k zemi jako podťatý a byl mrtev. Na všechny shromážděné padla hrůza a tváře krále zšedly strachem. Večer pak nechal zapálit velké obětní ohně. Avšak v době, kdy bojovníci začali provádět náboženské tance, objevilo se na obloze několik jasných hvězd, které tam nikdy nebyly. Ty největší měly podobu chlapce s rozhozenými pažemi a druhé maličké byly stočeny do chumáče tak jako mrtvý člověk. Bojovníci ustali ve svých tancích, ukazovali na oblohu a šeptali Kamalama Ankotsi. Tato slova se nesla od úst k ústům a na národ Bakuba padla strašná hrůza. Od těch dob ani jeden muž z kmene Bakuba nevýjde za noci před chýši, protože z oblohy hledí dolů Kamalama a kouzelník Nkotsi. Dívají se vytrvale a národ Bakuba nezadržitelně vymírá, protože kletba Kamalamova byla velikou kletbou a ještě větším proroctvím. Bakubové jsou přesvědčeni, že když zmizí všechny hvězdy z oblohy, zůstane tam naposledy Kamalama Nkotsi, což je domorodé jméno pro souhvězdí, které my nazýváme Jižní kříž.

0: Byl jednou jeden rybník a v tom rybníku jsem tam nějaký kapr. Každý kapr roste jako z vody. První rok váží asi jako půl špekáčku, druhý rok mívá i jako 5 špekáčků a třetí rok se lidé o něj přetahují, aby byl zrovna u nich na štědrovečerní večeři. Když mu však Pán Bůh požehná a dožije se 1/4 století, je tak těžký, že se nedá vytáhnout ze dna. Dožije-li se 100 let, promění se v kámen. A za 300 let kámen pukne a vylíhne se z něj vodník. Takhle složitě je to na světě pro vodníky zařízeno. Žabák má žábu, mlynář mlynářku a kačer kačku. Jenom vodník chudák nemá žádnou vodnici, která by se s ním hádala, které by dělal nepořádek a která by mu přiváděla na svět malinkaté vodníčky. Nikdo mu je nepřivede na svět, zrovna tak, jako mu nikdo nepřipraví snídani, nikdo se s ním nevítá, když se od někud vrátí, a nikdo se ho nezeptá, jestli si nezapomněl kapesník, když se někam vypravuje. Ovšem jen tak pro krásné oči se nový Hastrman z toho kamene přece jenom nevylíhne. Kapra, který se dožije 100 let, musí si vodník vyhlédnout a vychovat. Když je kapřík malinký, musí ho chránit před štikami. Celý život ho musí kartáčovat a hřebelcovat, aby se na něm nedržely pijavky, chobotnatky a kapřivci. A když je výlov, musí ho zavřít do sklepa, aby neskončil v kádi na vánočním trhu. O tomhle všem si povídal košíkář Opálka s vodníkem na Vackově. Ten rybník, co byl jednou jeden, byl totiž na Vackově. A tam je první pořádný rybník na Černovickém potoku. Vamberák je sice větší, ale vackovský rybník vždycky uživil mlýn a dvůr. Opálka žil v chatrné haluzně za mlýnem a vodník Hrouzek v rybníku pod kořeny prastaré vrby. Zkamarádili se, nejspíše, že na tom byli oba stejně. Vodník neměl vodnici, protože tu nemá žádný vodník, ale ani košíkář neměl košíkářku, která by mrmlala, že u nich Hastrman zacamrá podlahu. On tedy žádný košíkář nebývá pro ženskou obzvláštní terno, ale která viděla Opálku, říkala: Pánenko svatohorská, toho bych si vzala, jen kdyby bylo opravdu nejhůř, kdybych, nedej pámu, přišla o nohu, o oko nebo o rozum. A jak léta běžela, pro žádnou nikdy nebylo nejhůř, a tak byl košíkář nakonec rád, že se skamarádil s vodníkem. Skamarádili se tak dávno, že už si ani nemohli vzpomenout kdy. Ale bylo to v zimě, protože pod Svidníkem jsou zimy jako břitvy. Tam často zamrzají potoky až na dno a rybníkům k tomu moc neschází. A takové zimy neměl vodník Hrouzek rád. Tak se v těch mrazech vyškrábal na led dírou, kterou mlynář prosekával, aby se v rybníku všechno neudusilo. Chodil po břehu a po hrázi, měl zmrzlé vousy i vlasy a obočí a chrastil, jak z něj při každém kroku padal led. Jednou takhle chrastil před košíkářovou haluznou, když Opálka náhodou vyšel před dveře. Pojď se trošku ohřát, řekl vodníkovi. A ten šel a rád. Od té doby k němu chodil nejmíň 2x v týdnu. Na jaře s ním sedával Hastrman na dvorku, nejraději, když košíkář drhal pruty, když jim loupal kůru, a ještě raději, když košíkář pruty vařil. To je vůně, to je vůně, pochvaloval si vodník a nasával tu vařenou vrbovou vůni do nosu stejně, jako lidé nasávají vůni pečené husičky. Opálka pletl košíky, přidávačky a nůše sice také z neloupaných prutů, ale z loupaného proutí vydrželi 2x tak dlouho. Proutí na ně musel ovšem vařit ve staré plechové vaně. Loupané košíky i nůše dělali parádu, protože jim nabarvil kolem dokola dvojitý štráfek buď červeně nebo modře. Častěji však chodil Hastrman ke košíkáři v prosinci, lednu a únoru, kdy to někdy bylo pod ledem k nevydržení. Jestliže byla obzvlášť psí zima, dal Opálka Hrouzkovi ke štokrleti teplou vodu do škopíku a Hastrman se zul, strčil si do škopíku nohy a za chvíli byl v náladě. To toho napovídal, že by z toho šla kdekomu hlava kolem. Ale Opálkovi ne. Jednou na jaře, když mu Hastrman vyprávěl, kde co, zeptal se ho košíkář. A co malej? Malej to byl kapřík, kterého si Hastrman vybral a pěstoval na budoucího vodníka. Malej, zamyslel se Hrousek, pak mávnul rukou a řekl, je moc rozmazlenej.
1: I ne, divil se košíkář a vodník na to, i jo. Pořád by se jenom houpal. Od rána do večera musím dělat na rybníku vlnky, nic jiného ho nebaví, jen se houpat a jen se houpat.
0: To víš, je to ještě dítě, konejšel ho košíkář. Pak přišla zima, Hastrman seděl u Opálky, nohy ve škopíku s teplou vodou, a když vyprávěl kde co, zeptal se ho zase košíkář. A co malej?
1: Malej zlobí, mávnul rukou Hrouzek. Pořád omrzuje s tím houpáním. Já se nevyspím, on se nevyspí.
0: To víš, je to pořád ještě dítě, konejšil ho zase košíkář.
1: Jak mám dělat vlnky, když je na rybníku leď tlustý jako slamník?
0: A co kdybys ho houpal na kolenou? To by mu nestačilo?
1: Stačilo. Ale kdo to má vydržet?
0: Až do rána přemýšlel košíkář, jak by se dali dělat vlnky na zamrzlém rybníku. Ráno si nabrousil pilu a hoblík a dal se do práce. Do oběda měl nařezáno, do večeře ohoblováno, do druhého oběda měl hotové čepy a kolíčky, do druhé večeře měl všechno sesazíno a do týdne mu na tom uschly barvy. Vodník Hrouzek netušil nic, jenom říkal,
1: smrdí ti tu fermeš?
0: Sedmý den se košíkář zeptal. A co malej?
1: Pořád zlobí, mračil se Hrouzek, pořád omrzuje s tím houpáním.
0: Tak ať se houpá. Zdvihl se ze židle Opálka a vyšel ven.
1: Jak když je na rybníku led tlustý jako dva slamníky, volal za ním Hastrman.
0: Košíkář se vrátil a postavil před Hastrmana kolébku. Je z olšového dřeva. To vydrží pod vodou 400 let. Dalo mi to týden práce. Hastrmanovi dojetím div nevstoupily slzy do očí. Ta je krásná a je vodnická, je natřená na zeleno. Co pak si ji mohu vzít, co tě to napadlo dělat si takovou škodu? Jakou pak škodu? Olšová prkna se válejí mlynáři ve stodole už druhý rok a firmeš i barvu jsem si od něho půjčil.
1: No jo, ale ona se asi na dně neudrží, polekal se Hrouzek. Ona asi vyplave, když je dřevěná.
2: Nevyplave. Na to jsem taky myslel, vysvětloval mu Opálka. Udělal jsem jí hlubokou. Dospod naskládáš kameny a ty budou držet kolíbku u dna. A na ně teprv nasteleš kapírkovi prameničku, lakušník, přesličku či stojístek, aby ho to netlačilo.
0: A bude se houpat a houpat jako hraběcí synek.
1: Ty můj kamaráde, popadl Hastrman kolébku, za tohle ti na jaře vypěstuju na svých vrbách takové proutí, že si ještě letos budeš moct koupit kozu, ať každý, kdo přijede sem do Vackova mlít, pukne závistí.
0: Oba měli pravdu, kolébka ze dna nevyplavala, Hastrmanův kapřík se v ní houpal jak hraběcí synek, a dal pokoji. Hastrman pak hnojil vrby hvězdným prachem, aby pěstoval na nich pro košíkáře takové proutí, že si opravdu mohl koupit kozu. Hardskou. A ta netrkala a dojela divné jako kráva. A jestli neumřela, dojí tolik dodnes.

0: Velectěné shromáždění, začal papoušek. Milí přátelé, srstnatí, pernatí, šupinatí i všichni ostatní, svolal jsem vás, abychom se poradili o nadcházející zimě. Mám ze svých 77 cirkusů zkušenost, že v zimě je nám zvěchy zle.
1: Ano, tak jest, volalo bouřlivě celé shromáždění. My chceme i v zimě slunce a žížaly a čerstvé, zelené, lupeny a živé, tučné, mouchy, tak volali jeden přes druhého. Každý z nás ví, kde ho bota tlačí, řekla užovka. Ale jak si pomoci, to vysypte. Uspořádat dobročinnou loterii, ozval se návrh obecenstva. Uspořádat prozebný průvod Prahou. Uspořádat dobročinné představení na Václavském náměstí.
2: Podívejte se, řekl Míša. My to vlastně zahálíme a ostatním zvířátkám darmo ujídáme. Mě to tady už omrzelo. Venku budeme mít větší probíhačku. A hlavně můžeme tam zvířátkám pomoci.
3: Jak bychom jim mohli pomoci, nechápala Barbora.
2: Budeme pro ně pořádat představení. A je to.
3: No, to by šlo, usoudila Barbora.
1: Dobrá, půjdeme, rozhodl Vasil. Míša si dal pac a pusu se Žofinkou. Barbora se rozloučila se Žofinčinou maminkou. Dali s Bohem všem zvířátkám. Slíbili si naschledanou a šli.
4: Polem hájem šilinka.

Jednou byl v jižních Čechách rok, kdy se velmi rychle střídalo počasí. Nad rybníkem Brčálníkem se jeden den objevilo nebe modré jako šmolka a druhý den se po něm válely černočerné mraky. Jindy bylo zase všude plno mlhy a pak zčista jasna jasno. Zkrátka bylo to počasí bláznivé a nikdo z něho neměl ani prospěch, ani radost. Když pavouček běžník potřeboval větrné povětří, aby se trochu proletěl na pavučině babího léta, nezafoukal ani vánek. A když si ještěrka Terka přála teplo, usadilo se nad Brčálníkem jako naschvál studené počasí. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdyby se neobjevil Rákosníček a nepostaral se o nápravu. Kdyby se neobjevil Rákosníček a nepostaral se o nápravu. Že nevíte, kde je rybník?

neposeda, ale jinak dobrák, vždycky ochotný pomoci každému, kdo to právě potřebuje. No a pak se začnou dít věci nevídané, nad kterými zůstává rozum stát.

0: jak rákosníček nezahnal mráz. Na brčálník ještě nestačila padnout sněhová peřina a už ho přepadla pořádná zima. Rybník zamrzl od břehu ke břehu a led byl tlustý na 3 rákosníčkovy palce.
1: Kolik pak asi studeného povětří přinese dnešní předpověď?
0: Klepal se skřítek a netrpělivě čekal, co ohlásí meteoroložka Rosnička Anička.
2: Pozor, pozor, čekají nás takové mrazy, že se i hvězdičky budou klepat, varovala Rosnička.
1: Cože? Co to říkáš, ty předpovídalko?
0: Ptal se vystrašený rákosníček.
2: Říkám, že bude veliká zima, odpověděla Anička. Dokonce převeliká.
1: Tak to je zlé, posmutnil skřítek. To mě asi zamrzne i tvoje předpověď počasí. No, a co teprve mě?
0: Ozval se vyčítavě kapr Matěj.
1: Mně zamrzne i poslední příhod vzduchu, co já bych dal za pořádnou oblevu. A ty to nevíš, že se v takovém případě máš obrátit na rákosníčka,
0: řekl skřítek.
1: Tak já se teda na tebe obracím,
0: stačil ještě zahuhlat Matěj, než se nad ním zavřela ledová tříšť.
1: A dobře činíš, neboť úspěch je předem zaručen,
0: dal se slyšet rákosníček.
1: Já totiž zavedu do rybníka elektrické topení. A jelikož ho povedu přímo mezi nebem a zemí, budu tomu svému vynálezu říkat přímo top.
0: Na nic nečekal a dal se do práce. Nejdříve vyrobil papírového draka, k němuž přivázal tenký drát. Potom draka vypustil k obloze a rejdil tam s ním tak dlouho, dokud ho neomotal kolem bouřkového mraku, který v sobě ukrýval nejvíce blesků. Za chvíli ta nebeská elektřina síla po drátě dolů, rozpálila ho do červena a z toho tepla začala v brčálníku obleva. Pak ale na obloze něco bouchlo, z mraku vyletěly jiskřičky a s elektrickým vytápěním byl konec.
1: Je. Asi jsem tam nahoře možná vyrazil pojistky,
0: strachoval se rákosníček.
1: Podívej, ať děláš, co děláš, počasí depředěláš,
0: prohlásila Rosnička Anička nastydlým hlasem.
1: Tady jde po bůže, ať kdyby se stavěl na hlavu, dokud se obloha nezatáhne dízkými braky, tak brazy nepovolí. Co? Mě tvoje předpovědi už nezajímají,
0: ohrnul skřítek nos.
1: Totiž, abys věděla, já si oblevu opatřím jinak, neboť mám své metody. Ostatně, jak jsi to říkala, že mrazy nepoleví, dokud mraky nebudou nízko nad brčálníkem, tak s tím já si určitě poradím.
0: Když to říkal, dobře věděl, že řeči sami ještě nikdy nic nezařídili, ale nevěděl, co dělat. To by však nepřiznal nikomu na celém světě. A protože věřil, že ho něco napadne, netrpělivě čekal, odkud ten nápad přiletí. A jak se tak rozhlížel kolem, všiml si, že mraky rády pozorují svůj obraz v ledovém zrcadle zamrzlého rybníka

0: slyšeli, jak se přitom nakrucují. Je, no jo, to je ono, zaradoval se Skřítek. Teď už vím, jak je dostanu dolů. Když jsou takový fintiové, pomůže mi k tomu jejich veliká ješitnost.
1: A první, co udělal, bylo, že na led setřásl z větví stromu jinovatku a z hráze nafoukal zbytek sněhu. Obraz plujících mraků zmizel a na obloze nastal zmatek. Krákoral havran, který všechno pozoroval z koruny dubu. Krásně to Skřítek vymyslel. Vsadím se o sto žížel, že mrakům teď zvědavost nedá pokoj. A měl pravdu. Aby mraky zjistili, proč se najednou v ledovém zrcadle nevidí, klesli na rybník a přesně tohle Rákosníček chtěl. Nyní nastalo to, co Rosnička předpovídala. Obloha se zatáhla nízkými mraky a mrazům nezbylo nic jiného, než polevovat.
0: No prosím, prosím, vytahoval se Skřítek. A pak, že neudělám oblevu? A co pak na to teď řekne naše předpovídalka?
1: Řekne, že žádný podfuk dlouho nevydrží, ozvala se Rosnička. A také řekne, že bys měl dělat něco rozumnějšího, než marně předělávat počasí. Třeba díry do ledu, aby se Matějovi lépe dýchalo. Všechno, co řekla, bylo pravda. Mraky se za chvíli znovu zvedly a mrazy se vrátily.
0: No, prosím, prosím, no, jestli to opravdu jinak nejde,
1: sleboval Skřítek.
0: Tak já přenechám oblevu klidně přírodě. Ona, když se pro něco rozhodne, tak stejně vždycky prosadí své. A s tím asi nic nepořídí, ani Rákosníček.
1: Jedno ale přece jenom zařídil. Do zamrzlé hladiny brčálníka vysekal tolik otvorů, že kapr Matěj bude mít pod ledem vzduchu dost až do jarní oblasti.

Koza Róza měla 4 holky a kluka Krišpína. Táta Eman byl pořád někde na služebních cestách a tak se máma Róza měla co ohánět. Bydleli v hezkém bílém domku, který se vesele díval do světa 8 malými okny. V každém visela vyšívaná záclonka a pyšnil se i zelený květináč s červeným muškátem. Každý kolem jdoucí se tady zastavil a když na něj z komína vybafl bílý obláček kůže jako z dědovy dýmky, spokojeně pokýval hlavou, usmál se a příště postál zas pro jakousi blaženou pohodu. Na zahrádce očvestky k jabloním byla natažená šňůra a na ní byly pověšeny 4 sukničky a 1 bílá košilka. A někdy po ránu se mohli zaslechnout zpívat mámu Rózu, když dětem chystala snídaní. To bylo ale zřídka, mnohem častěji se zlobila. To si ani nedovedete představit, jak to u nich po ránu vypadalo. První se probouzel kozlíček Krišpín. To proto, aby předběhl holky a první dostal od maminky medovou pusu a první podrbání mezi růžkami.

0: maminko, tam. A ještě za uchem. A taky na bradě. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak.
1: A kdo pak to nepozdravil a už chce drbat?
0: Je. Dobré jitro, maminečko. Dobré jitro, sestřičky. Dobré jitro. Dobré jitro.
1: Dobré jitro, Krišpínku, dobré jitro. Ale už dost, probudíš holky.
2: Aha. Buď tiše, já chci ještě spát.
0: Terko, ty neslyšíš? Dobré jitro.
2: Já chci ještě spát, mami, ať toho nechám. No,
1: tak buďte ještě chvilku v postýlce. Přinesu snídaní.
0: Dobré jitro.
2: Ticho, dobré ještě praště. Potřebovali byste oba, ty i Krišpín. Co pak nevidíte, že Roze ještě spí a chrápe?
3: Já, že chrápu. Inteligentní koza nikdy nechrápe. A dejte mi pokoj. Protože jste vy všichni v noci chrápali, musím ještě spát.
0: Holky, slyšeli jste to? Tak my tady nejsme inteligentní. No to tady, Rozo, dobře poslouchej. Dobré jitro, ty kozo, Rozo.
2: Bratřičku, víš, co jsi?
1: Otevřete mi honem. Nesu vrchovatě mlíčka.
0: Jdeš právě včas, maminečko.
2: Mami, ať mě nechá.
3: Chceš pohlavek?
2: Já chci spát.
0: Jau. Tedy to byla šlupka, tak teď už toho mám dost. Kdo to mrsknul, kdo to hodil?
1: Tak dost. A ještě slovo
0: putná.
1: Kdo to řekl?
3: Krišpín.
1: A za dveře. Já se ti divím, jedinej kluk.
0: No právě, kdo to má s těma kozama vydržet?
2: Mami, on mě kopnul.
1: Tak už nechci slyšet ani slovo. Batulko, rozdej hrnečky. Lucko, dohlídni, ať se všichni pořádně umíjí. Terko, vylez už z těch peřin nebo vezmu vařečku. A ty, Rozo, jestli se budeš s Krišpínem ještě jednou prát, tak uvidíš. A pak, že to nejde, já vás naučím. Krišpíne.
4: No.
1: Tak na jesery chráč ti to nevystydne.
0: Yeah.
1: A už nezlob?
0: Ne.
1: Já jdu sebrat prádlo.
0: Ano.

0: Dobré jitro, sestřičky. Někde jsem slyšel, že v každé slušné rodině je zavedený zvyk pozdravit. Pozdravit je slušnost a odpovědět je povinnost, říkávala babička Berta.
1: Dobré jitro, Klišpínku, tak jak jsi se, kluku zlatá, vyspal?
0: Ano, to by řekla slušná koza. A já, Klišpínek, bych řekl, dobře, pacodím, výborně, spal jsem se čtyřma kozama.
2: Tak, co to zase tady je?
0: Yeah.
2: Už jsi se nasnídal?
3: Mě, zase nás urážel.
0: Chtěla jsi říct, vychovával, nebo taky učil nás slušnému chování.
2: Tak už toho nech, Krišpíne, nedráždí je.
0: Drahá maminko, já jediný jsem pozdravil a byl jsem stejně vykázán za dveře. Tady není žádná spravedlnost.
2: Ale vždyť jsi křičel jako přetržený.
0: Ale to byl pozdrav, maminko, to byl pozdrav pro mé hluché sestřičko.
2: No, podívej se, synáčku, já tě až moc dobře znám,
0: ano.
2: A nemyslíš si, že si to s děvčaty nevyřídím.
0: Aha.
2: Zrovna dneska jsem chtěla jít s vámi do trhu pro kapustu a zastavit se u tety Hedy.
3: Ano,
2: ale takhle ne. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Taková stará Hofmanová. Děti doma nechá samotné a nemá strach, že jí zbourají barák. Teď si představte, že bych vás nechala samotné. Už to s vámi není k vydržení.
3: Ono dneška už budeme ti to, maminečko, naše doopravdy slibujeme. A kdyby některý z nás tenhle slib porušil...
0: Tak, za svoje pracně ušetřený peníze sám osobně zavolám do polepšovny, ať si pro ně přijedou.
3: A tebe se to, svatoušku, jako netýká. Pro ně přijedou, pro ně. A co ty?
0: Já ode dneška už maminku zlobit nebudu.
4: Ne, já taky ne. Odpusť nám to, maminko, prosím.
2: No, tak pro dnešek vám to tedy odpustím. Ale běda, když uslyším slovo. A honem, ustrojit se. No, pospěšte si.
3: Honem.

0: maminko, co si mám vzít, tu modrou sukni a růžovou bluzičku a bílé podkolenky, nebo...
1: Nic takového, žádné vybírání, všecky stejně. Modrou sukni a bílý svetr, po ránu je ještě zima.
2: Ano.
1: Krišpín modré gatě
3: je.
1: A běž si honem na zahrádku pro košilku. Běž, ano. Už je jistě suchá.
3: Suchá, určitě.
1: A hned se zase neumáš.
3: Ne, já se neumážu, maminko, neumážu.
1: Pospěšte si, pospěšte, ať vám to dlouho netrvá.
0: Jo, jo, jo.
1: No a co ty, Rozičko, co sedíš?
0: Já bych chtěla tu růžovou bluzu.
2: Yeah.
1: Ty jsi neslyšela? Všecky budete stejné, ne, žádné
0: ne,
1: výjimky.
0: Ne, ano, ne, ano, mami. Kdybys věděla, Rozičko, jak ti ten bílý svetr sluší. Dělejme. Ale já nechci.
4: Když budeš takhle zdržovat, uvidíš, že nikam nepůjdeme. Ne. A bude to jenom kvůli tobě.
2: Ne, my jsme kvůli tobě taky nikam nešli, ale nemysli si, že by ti to tentokrát prošlo.
5: Já to řeknu Krišpínovi a uvidíš, jak tě srovná.
0: Co by rovnal? Já jsem rovná dost. Ale on by potřeboval srovnat a pořádně.
6: Hrom do toho. Já to slyšel. Řekni to ještě jednou. No.
1: Co je to tady zase? Proč brečíš, Rozo?
4: Mně je zlé.
1: Zlé? Ale co je ti? Bolí tě něco?
4: Hlavička.
6: To tě teprve bolet bude.
1: A co si to zase snědla, bože dítě, s tebou je kříž? Tak co s tebou?
2: Ale to tě venku přejde.
4: Ty sluníčko.
2: Pospěš se, a když tě bude pořád zle, tak se vrátíme.
0: No, kdy máš svetr dělat?
5: A když nebudeš moc, tak si sedneš na Krišpínku.
6: Co?
5: A my mu budem pomáhat.
6: Je to?
5: Ať už jsme venku, nebo nás máma nechá doma.
0: No, já nikam nepůjdu, mě je zle.
1: No to se nedá nic dělat, zůstaneme doma.
4: No.
1: Rozičku přece nemůžeme nechat samotnou. Jdi do postýlky a já ti zatím uvařím čaj.
5: Ano, děkná, to je...

0: Maminko, já zůstanu s Rózičkou doma.
1: Já nechci.
0: Přece to všem neskazíš. Maminko, já vám slibuju, že se o ní postarám.
1: Ty jsi náš hodný kluk. My ti za to přineseme tu nejlepší kapustičku a od tety mrtka.
2: Já nevím, nevím. Nikdy jsem vás ještě takhle nenechala.
0: Nech, maminečko, uvidíš, že se na mě můžeš spolehnout.
3: Můžeš, maminko. Krišpín je bez tak z nás nejrozumější.
0: No tohle. Řekni to ještě jednou.
3: Ne.
1: Ano, Bráška je nejrozumější.
3: Nejrozumější.
2: Ale když já nevím.
1: Já s Krišpínem nebudu.
2: Ne. Když je ti tak moc zle, že nemůžeš ani na krok, zalez hezky do postele.
1: Jo.
2: Tuhle máš čaj, no, vem si ho.
1: Ne.
2: No, hrnek snad udržíš.
1: Já nevím.
2: Tak to zkus.
0: Já ti ho přidržím.
1: Já nechci.
2: No, konečně. Vidíš, že to jde. Tak, Krišpínku, pohlídej tady naši Rózičku,
0: ano.
2: Když nám najednou tak onemocní.
3: Jsi náš zlatíček.
0: Já vím, to bych se...
1: Tak tě bude trvat za užívat.
3: Díky. Plný košik kapusty.
0: To je ono.
2: Já na ty sliby dohlídnu. Za takové kavalírství máš něco i u mne.
0: Díky.
3: A teď, Krišpíne, drž. Dám ti posu za všechny.
0: Dobrý. Tak čau.
2: Přijdeme co nejdřív, Krišpínku, a spoléhám na tebe.
0: Neboj, mami. Rózička už asi spí.
3: Jo.
0: Tak, nashledanou, maminko. Čau, holky.

0: Tak koukej vylézt z postele, komteso.
1: Nech mě. Mně je doopravdy zle.
0: Jo. Z toho, že jsi nemohla vzít tu růžovou blůzu, všechno vím, na mě si nepřijdeš, ale ono tě to za chvíli přejde, vylez!
1: Ani mě to nenapadne.
0: Říkám ti to naposled. Jinak zapískám a hned tu budu mít kamaráda a potom se teda těš.
1: Ne.
0: Podržím tě.
1: Ne.
0: A Eda na tebe vyleje tu zelenou barvu,
1: ne.
0: To budeš mít blůzu teda.
1: Tu zelenou?
0: Jo.
1: Co se s ní natíral plot?
0: Jo, jo, tu. Máme ji schovanou na vrata, takže je jí dost.
1: To neuděláš, protože bys musel od nás a maminka by ti dala, že bys byl modrý.
0: Lepší modrý než zelený. A do světa bych šel raději, než žít s takovou protivnou kozou jako jsi.
1: Ne.
0: Tak vylezeš z těch pařin
1: ne,
0: nebo ne?
1: Ne, ale!
0: Jak chceš. Budu počítat do pěti, jinak písknu na Edu. Jedna, dvě.
1: Ne.
0: Tři.
1: Ne.
0: Čtyři.
1: Ne, já to řeknu mamince.
0: To můžeš, ale to už budeš zelená, no tak.
1: Ne.
0: Pět. No vidíš, že to šlo. Tadyhle se vysmrkej, fajn.
1: Já nechci.
0: Ale já chci, přece se nebudu bavit s usmrkanou kozou. Smrkej. Jedna, dvě, no. A teď ti něco řeknu a to si zapíši za uši.
1: Já si nic psát nebudu.
0: Ty víš, jak to myslím, ty to. A když ne, tak si k té protivnosti ještě hloupá a to už to mám tak akorát.
1: Já tady nebudu.
0: Ale budeš a ještě ráda.
1: Nebudu.
0: Tak poslouchej. To je Eda. A teď se těš.
1: Tak já tě teda budu poslouchat.
0: Hele, jestli mě ještě do výkladu budeš mekat, tak už se s tebou bavit nebudu.
1: Tak co chceš?
0: Chci, abys byla jako Batula, jako Lucka nebo Terry.
1: To bych byla. Měl bys si slyšet, co si povídejí pod peřinou.
0: Ale nikomu neubližujou. Já taky zlobím, ale vím, kdy přestat. Co se maminka kvůli tobě napláče, a to si pamatuj. Jestli budeš chtít pořád něco nového a pořád se jen finkit, tak tě polejem. Poslouchej. Slyšela jsi? Eda už je pod oknem a nemyslí si, že se ta barva dá umýt.
1: Náhodou dá. Viděla jsem hospodáře, jak si myl zamazané ruce a jak ta barva normálně pustila.
0: Ale počkej, v čem si myl ty zamazané ruce? Ve strašně smradlavé vodě a říká se jí ředidlo, jen si to zkus, to bys nejdřív strašně páchla a potom by se rozpustila ve smradlavý mrak.
1: Nevymýšlej ne. Si. A co pan Václavík? Co pak je rozpuštěný?
0: Na lidi to neplatí. Hele, zkusím ti to na noze, kterou tak moc nepotřebuješ.
1: No, udělej to na svojí noze.
0: Počkej, za prvé nevím, proč bych se měl připravovat kvůli tobě o nohu a za druhé potřebuju všechny čtyři k výkonům spravedlnosti.
1: Jakým výkonem?
0: Spravedlnosti, to znamená, abych mohl každého uličníka doběhnout jako teď tebe.
1: Maminka by mi bez tak tu barvu umila?
0: Jo, ale to by tě musela nejdřív ostříhat, ne. A než obrosteš, budeš chodit na...
1: Ne,
0: a to se sedou uchechtáme.
1: Ne,
0: nebeč mi tady.
1: Co je to?
0: Já se jdu mrknout.
2: Aha.
0: Tak teda... Je tady Eda! Táhle k beli s barvou!
1: Ne!

0: Čau, Edáčku.
1: Tak jdeme na to.
0: Rozo, ty brečíš až ječíš, tak poslední slovo. Eda viděl naši maminku na zápraží plakat.
1: Jo.
0: Tenkrát to bylo zase kvůli tvojí parádě. A tak jsme se na tebe domluvili.
2: Já už taková nebudu, be.
1: Jo, tak Krišpíne, dejme jí ještě šanci.
2: Co mi dáte?
0: Šanci, to znamená, že tě dneska ještě nenatřem,
2: ne?
0: Ale musíš nám slíbit, že už nebudeš taková protivná koza.
1: Jo, ano, a kdyby jo, tak
2: ne,
1: ti už nic nepomůže.
2: Nebeč,
1: kdybys věděla, jak já bych rád poslouchal, ale nemám koho.
2: Ty nikoho nemáš, ani maminku?
1: Ne. Děti mě odnesli a už mě nevrátili. Jak já každému závidím maminku a ty tu svoji tak trápíš.
0: Už to neříkej.
2: Prosím tě, už to neříkej. Já už budu poslouchat. Kluci, věřte mi to, doopravdy.
1: No?
2: Krišpínku, nepláč. Krišpínku, já mám nápad.
0: Dobře.
2: Poprosíme maminku a vezmeme si Edu k nám. Chceš být náš Edo, viď? Řekni, že chceš, prosím.
1: Aspoň
2: uvidíš, jak budu poslouchat.
0: Počkej, ale co řekne maminka?
2: A víš co, hezky tady uklidíme. Zameteme dvorek.
0: To taky
2: ty
0: dokážu.
2: Na tvojí pampelišky a Eda bude na zápraží hlídat.
1: Je. Už je slyším, jsou pod lesem.
0: Je to tady hnedka, budou. Tak honem.

0: to tady byl? No, kdo to uklidil?
1: Rozička a já.
2: Krišpínku, Rozičko, děti moje.
3: Maminko, tadyhle máš kytičku.
2: Děti, ani nevíte, jakou jste mi udělali radost. A já jsem měla takový strach. Už tě nic nebolí, Rozičko?
3: Ne, maminko, nic, ale...
2: No co pak, ale...
3: Maminečko, já a Krišpín máme k tobě velikánskou prosbu.
2: A co pak?
1: Mohli bychom vzít Edu k nám?
2: Edu? No. Toho toulavého psa?
1: On není toulavej, maminko, on... Nemá kam jít.
3: No, on nemá maminku, maminko.
2: A kde pak ho máte?
1: Totiž on měl strach, že ho vyženeš, tak...
2: Jak bych mohla? No tak, co tomu říkáte? Terinko, Batulko, Lucinko?
4: No, no, ano, ano, bude nás štěst! Hurá!

0: Pojďte se podívat na tyrana vrata!
1: A jak hezky!
2: Zeleně!
3: Dej pozor, Edáčku, a neumaš si tlapičky!
2: A tak v bílé chaloupce za vsí bylo od té chvíle pořád jen veselo. Máma si celý den zpívala, z komína bafali bílé obláčky a v celé vsi nikde neměli tak krásná zelená vrata, u kterých nejraději se dávala rózička s kryšpínem a vymýšleli si radosti pro mami.

0: Byl jednou jeden táta a ten měl tři syny.
1: Martina?
0: Který přišel na svět jako první.
1: Matěje?
0: Co se narodil jako prostřední.
2: A mě? Nejmladšího Michala.
0: Tak, teď je znáte a můžete poslouchat, co ti tři udělali s kocourem, kohoutem a kosou, když zůstali na světě bezhodného táty.
3: Dobrák táta měl pravdu. Nezbylo nám k živobytí nic jiného než ta chalupa, kocour, kohout a kosa.
4: Co pak o to? Chalupu máme všichni dohromady. Ale co s tím ostatním?
2: Milí bratři, vím, že jsem nejmladší a nemám právo si vybírat, ale kdyby z vás nikdo nechtěl kocoura, tak já bych si ho vzal.
3: Dobrá.
4: Tak zbyla kosa a kohout. A ve vysoké trávě se umíš ohánět kosou nejlépe ty, Martina. Měl bys si ji vzít. Já se spokojím s kohoutem.
3: Nikdy jsme se nehádali, bratři, nebudem se přece vadit ani kvůli tomu málu, co zůstalo. Vezmu si kosu a půjdu do světa. Doma stejně všichni zůstat nemůžeme. Umřeli bychom hlady.
2: Máš pravdu, Martine. Zkus štěstí kousek dál od rodné chalupy. My se tu už nějak tou bídou protlučeme. A kdyby se i tobě vedlo zle, jistě najdeš cestu domů.

0: Mládenče, co pak to neseš na ramenou?
1: Kosu.
0: A k čemu je to dobré?
1: Tím se seče tráva.
0: Tím se podžírá tráva? Ale to je výborná věc. U nás musíme trávu trhat rukama. A víš ty, jaká je to práce?
1: Jinu, to si dovedu představit.
0: Kdybys chtěl zajít k našemu králi a ukázat mu podžírač, jistě by ti ho dobře zaplatil.
1: Ale proč ne? Stejně hledám práci.
2: A tak Martin šel. Král se nástroji, který nesl Martin na ramenou, velice podivoval. Pokyvoval hlavou, až konečně milému chasníkovi řekl, ať jde svůj podžírač vyzkoušet rovnou na královská luka. Martin si vykračuje, kosa se mu pohupuje na ramenou a v patách za nimi se valí zástup zvědavců.
0: Tak a jsme tu. Můžeš se, Martine, rovnou pustit do práce.
1: A to ne, urození páni. Můj podžírač by se před takovýmhle srocením louky ani nedotkl. Pošlete všecky pěkně domů, nebo budu muset jít já.
0: Ale Martine, to snadné, jenom to ne. Když tedy chceš, necháme tě tu se vzácným nástrojem o samotě. Hej, hola, no tak co stojíte a koukáte, neslyšeli jste? Podžírač se louky ani nedotkne, bude-li ho tolik lidí okukovat.
1: Díky, urozený pane. Tak a teď se teprve můžeme s kosou pustit do díla. Hej, rup a je to.
0: Ale... Martine, co to děláš? Ty jsi zapíchl podžírač do trávy. Copak on bude kosit úplně sám?
1: Urozenosti, zapomněl jsem poprosit v poledne o oběd.
0: Ale to se ví, že dostaneš pořádně najíst. Jen ať už ten tvůj podžírač podžírá.
1: Za chvilku, za chvilenku. Nestačíte vyřídit v královské kuchyni, aby nám připravili dva obědy?
0: Dva obědy? Copak... Podžírač také jí?
1: Taky a víc než já. Tak nezapomeňte, dva obědy, ale teď už nás tu nechte o samotě.
2: Sotva zvědavci odešli za kopec, popadl Martin kosu a pustil se do díla. Panečku, práce mu šla od ruky, radost pohledět. Jenomže když pro Martina přišli, neviděli kromě pokosené louky, zapíchnuté kosy a jejího majitele nic.
3: Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá.
1: Sám, královská milosti.
3: A jestli pak by tvůj podžírač byl na prodej?
1: Inu, královská milosti, třeba byl a třeba nebyl.
3: Nechal bys nám ho tady za 1000 zlatých?
1: Abych pravdu řekl, milosti, stojí za víc, ale...
3: Ale?
1: Ale nechám vám ho tady za ty peníze.
3: Díky, hochu, díky. Naše královská výsost ti to nikdy nezapomene. Hej, uložte podžírač do zvláštní komnaty. Na 3 západy zamkněte a klíč mi dejte.
2: Když se rok s rokem sešel, vyrostla tráva i na královských lukách a bylo ji potřeba pokosit. Tu na králův rozkaz vynesli sloužící podžírač a s největší slávou s ním došli na luka. Tam ho vrazili do země a odešli pryč, i soudce toho domění, že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem, dychtivě vidět, co už je uděláno, ale kosa stála, kam ji ráno postavili.
3: Co říkáš? Kosa, že se ani louky, ani oběda nedotkla?
4: Na vlastní oči jsem to viděl. Za celý den se z místa ani nehnula, urozený králi.
3: Nebude tomu jinak, než že je očarovaná. Vemte kosu? Dejte jí vysázet 25 ran a jestli se ani potom do práce nepustí, tak ji zakopejte.
2: Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili na ní kosu a byřic jí vysázel 25 ran lískovkou. Kosa vyskakovala po každé ráně a lec kterého všetečku švihla přes nos. On ji učaroval, křičeli všichni, zakopejte ji. A to také udělali. Zakopali kosu do země a dál podžírali trávu rukama.

0: Jak se ti hlupáci nechali doběhnout.
1: Kosa, co sama trávu podžírá.
2: Jinou vidíte, bratři, přece nám otec zanechal nějaké dědictví a jak se zdá, docela výnosné.
1: Máš pravdu, teď máme peněz dost. Ale co budem dělat, až nám dojdou?
3: Co bychom dělali? Vezmu kohouta a zkusím taky ve světě štěstí. Snad ho prodám tak dobře jako Martin Kosu.
2: Ale musíš jít hodně daleko, kde jsou lidé ještě hloupí. V Čechách bys toho za kohouta mnoho nedostal.
4: Za nějaký čas, když už pomalu neměli bratři ani na talíř polévky, vykročil prostřední Matěj s kohoutem pod paží na cestu. Kam šel? Inu, do té země, do které si to před ním namířil nejstarší Martin.
5: Hej, mládenče! Copak to neseš?
0: Kohouta.
5: Kohouta? Takových ptáků zde nemáme. A k čemu je ten tvůj kohout dobrý?
6: Přivolává den.
5: Oh, i to ti je ti vdivoucí. To my musíme den pokaždé vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti.
0: Ne.
5: No, věř mi, že to není nic příjemného trmácet se každičký den takový kus cesty.
0: I to rád věřím.
5: Ale kdyby měl tvůj kohout takovou moc, jak říkáš, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci.
6: Vždyť se můžete přesvědčit.
4: Oba se hned vypravili ke králi, kterému se pták, co přivolává den, velmi zalíbil. Dal kohouta usadit do zlaté podsady a kohout, spokojen s novým bytem, se tam hned uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho kdo vyprovodil. Král byl radostí bez sebe. Ani se rána dočkat nemohl, jak dával pozor, zda bude kohout den přivolávat. Kohout zakokrhal, až se všichni poděsili. A pak už nepřestal, dokud se nerozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5 000 a vůbec, aby ho vším uctili. Milý brach se pořádně najedl a napil, vzal peníze, hezky králi poděkoval.

0: A tak se bratři zase nějaký čas měli dobře, že však s penězi nehospodařili, brzo se jim rozkutáleli. Když jich už bylo na mále, řekl Michal.
1: Teď půjdu do světa já, milí bratři, a poštěstí se poohlídnu. Snad za kocoura taky něco dostanu.
0: Po těch slovech strčil kocoura do pytle a šel. Před branami cizího města potkal i on pána, který se velmi podivil nákladu, který nese.
2: Kocour, říkáš? A k čemu je takový kocour dobrý?
1: Milý pane, chytá myši, ať je jich v domě kolik chce.
2: Hochu, my máme v zámku tolik myší, že nám div po stole neběhají. A král by dal nevím co, kdyby se někomu poštěstilo ze zámku je vypudit.
1: Ale to je snadná pomoc. Nepotřebuje-li váš král nic jiného? Jen mi, milostivý králi, povězte, kde máte těch myší nejvíc a hned se přesvědčíte, jak je umí můj kocourek škrtit.
3: Když si na ty myši troufáš, tak pojď. Zavedu tě do komory, ale nevím, jestli si s nimi tvůj kocour poradí. Je jich tu, že nevíš, kam nohu položit.
1: Pustím svého myši lapa z pytle ven a nestačíte se dívat.
3: I to je neuvěřitelná věc. Do myší jako když střelí. Ten tvůj lapák je opravdu dobrý.
1: To bych prosil, milosti. Vždyť také od malička nedělá nic jiného, než lapá myši.
3: Koupím to tvé zvíře a dám ti za něj třeba 10 000. Tak co, prodáš mi ho?
0: Jak by Michal neprodal, dokonce si poskočil radostí, když před něho královský pokladník vysázel tolik peněz. Rozloučil se s králem a vesele se vracel domů. Za 2 dny ale napadlo krále, co bude lapák žrát, až všechny myši v zámku vychytá. Ptal se kde koho, ale odpověď nedostal. A Michal byl už zatím někde za horama. Co zbývalo králi, než poručit, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil.
4: Pane, panáčku!
1: To volá na mě. Snad si to král nerozmyslil.
4: Pane, já nechci nic, já chci jen...
1: On se snad pominul.
4: Abyste rozuměl, já se chci jen zeptat na maličkost, velikou důležitou maličkost.
1: Mluvte trochu pomaleji, já vám vůbec nerozumím.
4: Náš král i já i celá naše zem máme velikou starost.
1: On si mě snad spletl.
4: Nutně potřebujeme vaši radu, maličkou radu, je to moc důležité.
1: Motáváte přes 9.
4: Co ta lapmačka? Myška, lapa toto, toto, ten tato.
1: Já vám nerozumím.
4: Abyste rozuměl, co to kokokoc, ne to...
1: Třeba mluví německy, zkusím to.
4: Co toto to, kokokoc, jako myško, žere.
1: Co říkáte? Vás?
4: Nás? Ale bože, to snad ne, to snad
1: kam zasutíka, on se snad zblázní.
4: Milostivý králi, nesu smutnou novinu, až zlapá kocour myši bude po nás vetá.
3: Kdo ti to řekl?
4: Ten člověk, co nám kocoura prodal. Na cestě jsem ho dohonil a ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá, a on mi řekl, vás!
0: Král hned svolal celou svou radu a jednalo se, co s kocourem počít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají zavřeného v komoře a že tam postaví dvojí stráž, aby to zvíře nemohlo ven. Noc a den stál na každém rohu jeden strážný a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. Ale druhou noc, když kocour všechny myši v komoře pochytal, bylo ticho. Když se ani ráno nic nepohnulo, nahlédl strážný oknem do komory, ale běda. Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý strážný zaslechl výkřik, běžel se podívat, co se děje, a když spatřil vojáka, ležícího bradou vzhůru, tryskem pádil do zámku.
2: Zle je jasnosti, zle. Ten ukrutný myšilapák se dostal z komory ven a zakousl strážného. Bůh ví, kde teď běhá a kolik lidí už uškrtil. Oh, to je neštěstí.
5: Věříte generálovi, ať mi hned nechá zavřít všechny domy ve městě.
2: Ano, prosím.
5: Ať nikdo nevychází ven.
2: Ano, prosím.
5: Nech se pluk nejsrnatějších mužů přistrojí do těžkého brnění a vytáhne na Kocoura.
2: Ano, prosím.
5: Tuhle bitvu musíme vyhrát.
0: Ale třeba, že pluk vojáků honil myšilapa celé 3 dny, stejně ho nedohonil. Po Kocourovi nebylo nikde ani památky. Bratři zatím žili v tátově chalupě svorně a spokojeně a hospodařili lépe než předtím, protože teď věděli, že se mohou spolehnout jen na své ruce. Ale častokrát sedí se spolu, dlouho se smáli, jak kosa, kohout a Kocour přelstili hloupého krále a jeho stejně hloupé sluhy.

0: rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Července 13. na svátek Markéty se říkávalo svatá Markéta vede žence do žita. Obilí už dozrálo, ale jablíčka jsou ještě kyselá. Vojtovi sklízejí žito a kdo má ruce, přižních pomáhá. Honzík s Martinkem dostali za úkol přinést žencům vodu ze studánky.
1: Nehloupí, už na nás čekají.
2: Stračko, nemáme čas, na poli čekají na vodu.

0: Mládenci, pojďte na oběd.
1: To je dobrota. Martinku, že nevíš, kde jsem? Počkej. No tak.
2: Luci, že tam na vás dojdu?
0: Martine, běžte radši nasbírat borůvky. Upeču zítra koláč.
1: Taková holčičí práce.
0: A pozor, ať neutrhnete vraní oko.
3: Obilí se suší a strašák hlídá panáky, aby ptáci zrní nevyzobali.
1: Já mám nápad. Hoštáčko, ten klobouk potřebuju. K čemu je ti roztrhaný klobouk? Holky pasou kozy na pasece. Počkej, jak je postrašíme. Jo.

0: počítat. Kdo vyhraje, půjde sbírat borůvky.
1: Platí.
0: Eniky, beniky, nemastní knedlíky, piky, piky, pumprdliky, palec, palec ven, pátou do kamen, šestou do dveří, stará kozo. Otevři.
2: A vyhrála jsi. Tady máš džbánek.
1: Tak jo, ale nezapomeň hlídat Lízu.
3: Je, tady.
2: Lízo, k noze. To nejste hloupá, to je jedovatý vraní oko.
0: Čertice, ty kozorohatá, necháš tu panenku, ta je Apolenky.
1: Ne.
2: Počkej. Kde je?
0: Kde je? Čertice.
2: Čertice, neschovávej se. Je, pomoc.
0: Je.
4: Prasátka se bez mámy bojí a ta se zase bojí o ně. Proto je tak rozlobená.
2: Děkujem, stračinko, že jsi nám pomohla. Ten chánec, ten by nám dal...
0: To byla přece bachyně. Vždyť měla selátka. Děda říkal, že když uvidíme pruhovaný prasátka, tak je to hodně nebezpečný, protože je jejich máma strašlivě brání.
2: Jen, aby je nepotkali Andulka s Apolenkou.
1: Co pak, stračko, co se děje? To je Martine.
3: Kluci nás volají.
2: Ještě, že jsme vás našli. Běžel tady kanec z prasátky.
0: Bachyně.
1: Jo, jo, proto nás stračinka varovala.
2: Krása! A netrefil, netrefil! Jo!
3: To máte, kluci, za to vaše hlídání!
1: Ani pást kozy neumí.
2: Tatínku!

0: Svatá Anna, chladna z rána. Léto vrcholí a jako předzvěst podzimu začíná být ráno chladněji.
1: Pojďte všichni na koláč, je s borůvkami.

To se vám jednou potkal Maxi Pes Fík na ulici s námořníkem. A pane, to bylo setkání. Znali se spolu moc dobře. No dobře, protože spolu sloužili na jedné lodi a zažili spolu přece i to parádní ztroskotání. Cože? Cože vy o tom nic nevíte? No jo, boreť byste věděli, když se vám to ještě nevyprávěl, děťátka zlatá. Zatím jsem vám povídal jenom o tom, jak Maxi Pes vyrostl tak nadměrně, že mu tatínek musel postavit stáj. Stáj, no což je něco jako garáž pro koně, jak se Fík rychle naučil mluvit, jak potom chodil s Ájou do školy, kde se naučil dokonce i číst a psát. Skutečně. No samo sebou naučil se i počítat, to dá rozum. A pak si vzpomínáte určitě, že Maxi Pes to zkoušel taky se sportováním, stal se dokonce mistrem světa ve skoku pro něco. No a dneska si tedy budeme vyprávět o tom, jak se Maxi Pes vydal do světa na zkušenou. Nešel na ten vandr pěšky, nejel na kole, nejel ani na koloběžce či autostopem, nýbrž lodí. Nejdřív jen po řece, ale potom docela opravdickou lodí námořní, která jezdí samozřejmě po moři. Zkrátka, Fík se dal k námořníkům. Loď si to plula po klidným moři a všichni námořníci odevzdaně drhli palubu, pořád něco natírali, jak už to tak námořníci dělají. Zkrátka pohoda. Ale najednou se začala loď nějak podivně zmítat a nadskakovat. Co to? Škrábal se kapitán ve vouse. Vy, moře je úplně klidný. No, moře bylo, ale loď ne. Fík začal naříkat, že asi brzy dostane mořskou neboli houpací nemoc, ale nedostal. Loď přestala poskakovat, jenom byla najednou jaksi moc málo ponořená. Skoro, jako kdyby najela na pořádnou mělčinu. Nebyla to mělčina. Nýbrž velryba. Pořádná. Asi jako fotbalové hřiště. Pak se ta velryba... Nýbrž velryba. Pořádná. Asi jako fotbalové hřiště. Pak se ta velryba vynořila z vody ještě víc.

0: chechtala se, oháněla se ploutí a když to nepomáhalo, vypustila ohromný vodotrysk. Parníček vyletěl vzhůru jak raketa. A když zase dopadl, už to nebyl parníček. Nýbrž chuchvalec, prken a třísek, který se rozprskl po hladině. Záchranné čluny naštěstí dopadly v celku a pršící námořníci se do nich hned úsilovně drápali a jak byli vevnitř, fofrem veslovali pryč. Jenom Fík dopadl zrovna na velrybí hřbet. Pevně se zachytil drápem a sotva se jakž takž ustálil v rovnováze, dopadla mu na hřbet poslední kapka z toho deště námořníků. Já jsem plavčík Pátek, oznámil mu ten spadlej námořník. A ty seš teďka Robinson a celý tenhle ostrov je náš. Ten ostrov, veliký jak fotbalový hřiště, byl ovšem poněkud neklidný a občas dokonce začal z nenadání stříkat.
1: Hele, máme ostrov s vodotryskem, to hned na každej nemá,
0: pochvaloval si Fík. Ale Pátek se zachmuřil starostí. Jen aby to, člověče, nebyla sopka. Sopka, vážení přátelé, děťátka, není samička od soba, nýbrž hora, která chrlí různé žhavé zbytečnosti.
2: No, jenže hora přece neplave, že jo? A tohle teda plavalo.
0: Kdybych aspoň věděl, kde to má strojovnu,
3: rozhlížel se Pátek. Našel ale jenom jakési divné kormidlo.
0: Aha, tady se to dá snad řídit,
3: řekl a manévroval chvíli s velrybým ocasem, až se mu podařilo nastavit přímý směr. A na moři každý přímý směr vede kam?
2: No,
3: k pevnině. Takže jim bylo už docela dobře, až na to, že Fík dostal psí žízeň.
0: Ouaj.
3: Omočil si tedy jazyk v moři a hned vyprskl.
1: Fuj, no, ta je slaná.
0: Ale přece tady někde byl ten pramen, ne?
3: Připomněl mu Pátek.
0: Až začne zase jít stříkat, no tak se napijem.
3: Lehli si nosem přímo nad vodotrysk a čekali. Ani se moc nenačekali a vodotrysk naplno spustil. No jo, zní to hezky, jenže než si stačili loknout, vystříklo je to skoro až ke hvězdám a málem se srazili s meteorologickou družicí. Samo sebou, než dopadli z toho kosmického výletu zpátky, velrybý ostrov jim dávno uplaval. Ještě, že nedaleko byl jiný a že Fík uměl psího kraula. Tak vy zase víte, co je to psí kraul? No přece. Přece trošku míň. Hlejte, slušně se tomu říká čubička. No,
0: tak tedy, Fík si hodil Pátka na hřbet a plul rovnou za nosem, až dopluli k tomu opravdickému ostrovu, který se nehejbal a byl bez vodotrysku.
1: To byla plavba.
3: Na ostrově rostly všeho všude 4 palmy a trocha křoví. Trosečníci nešťastně usedli na břehu a čekali, vyplavíli jim moře něco užitečného ze stroskotané lodi. Vyplavilo jim kus komína a bednu syrečků.
0: Takhle tady bídně zahyneme,
3: naříkal plavčík Pátek, ale Fígo uklidnil.
1: A co by, postavíme si vor?
0: Jo, ušklíbil se Pátek. A kde vezmeš sekiru?
3: Fík se taky jen zašklebil, máchl mohutným ocasem těsně při zemi a první palma spadla jako podťatá. Zbývající brzy následovali.
0: No jo,
3: brblal zase Pátek,
0: ale stejně nemáme provazy, aby jsme ty klády spletli.

0: A proč bychom si je měli s něčím splést, člověče?
1: Ale ne splést, potřebujeme uplést vor, rozumíš?
0: Aha, vzpomněl si Fík. Říkala mi jednou Aja, že vlna slouží k pletení.
2: Mávl tlapou do moře a vylovil jednu pořádnou vlnu a hned bylo čím spoutat vor.
0: Takovej vor ale jezdí ukrutně pomalu,
2: řekl Fík, když byl s prací hotov. Chvíli dumal a pak to vydumal, až se Pátek divil.
0: Uděláme si to na raketovej pohon.
2: Pátek zvědavě přihlížel, co to Fík kutí. Maxi pes vzal ten kus komínu, přimontoval ho pod vor a na zadním konci pak držel v rouře hrst syrečků. To se ví, druhým koncem se ryby překotně a v hustých houfech hrnuly za tou syrečkovou vůní. Když byla roura plná ryb, Fík se naklonil k přednímu konci a mocně do roury štěkl. Zděšené rybky vystřelily zadním koncem roury jako opravdový raketový plamen. A vor poskočil dopředu s běsilou docela nenámořní rychlostí. Za tři štěknutí dorazili k břehům Afriky. Přivítal je tam černí nahatí kluci, kteří nadšeně skákali a volali, ukazujíce si na Fíka.
1: Hleďte, slon bez chobotu, anebo nosorožec bez nosorohu.
2: Fík se otřepal a zavrčel na kluky.
0: No, copak jste ještě neviděli normálního psa?

0: Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
1: Prosím, halo? Tady já to není špejlík
0: Tady
1: kuzinářství.
0: je lesník Březina. Pošlete mi, pane Špejlík, hned zas jednu šunku. A
1: Prosím.
0: dejte ji zase do toho dutého stromu, jako včera. Já
1: Prosím.
0: se u vás v neděli stavím a zaplatím.
1: Prosím, pane lesníku, spolehněte se, šunčičku vám dodáme prima. Naschledanou, poroučím se.
0: To bych byla neřekla, že to s tím čertovským telefonem půjde tak rychle. Já si tedy ale rozumuju a učedník pana Špejlíka už je se Šunčičkou jistě na cestě. Hajdy ke starému dubu, ať mi tu dobrotu náhodou ještě někdo nesmesá.
2: Prach a broky, taková drzost. Představ si, Venoušku, že nějaký podvodník vylákal mým jménem na panu Špejlíkovi celou šunku.
3: To se přece nesmí, tatínku, to je podvod.
2: No pravda, takové nepoctivé jednání se trestá moc přísným trestem a vězením.
0: Pro krýle pána, to je pravda. Vždyť já jsem vlastně včera panu Špejlíkovi tu šunku ukradla. I když mi ji přivezl sám učedník pana Špejlíka. Jenomže co mám tedy ke všem kozlům rohatým dělat, když se ve všech knížkách píše o tom, jak jsou lišky chytré nebo jácné a jak nad každým vyzrají? Když budu žít jako jiné lišky a chytat v lese, který patří panu knížeti, třeba zajíčky, to nebude krádež?
2: A protože každá krádež, Venoušku, musí být vypátrána a po zásluze potrestána, ohlásil jsem všechno ve městě na četnické stanici.
0: A pane myslivče, toho já se nebojím. Já mám pro strach uděláno. Mě nebaví chytat hloupé zajíčky, mě láká pěkně žulit lidi. A proto si objednám ještě jednu šunčičku. Ať mám něco do zásoby. Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
2: A teď si představte, pane Špejlíku, že ta chlupatá podvodnice docela klidně telefonovala.
4: Ne.
2: Ano, a zrovna tak, jako telefonuju já.
4: Prach se smazec do jitrnic, neříkejte, je to možná...
2: Jakože se lesník Březina jmenuju. Sám jsem ji klíčovou dírkou pozoroval a když jsem ji pak chtěl chytit, abych ji za její smělost potrestal, ona hup byla oknem pryč.
4: A milion špejlí z jelítek a jitrnic, tak tuhle chytračku bych tu rád viděl.
2: Jo, pane Špejlíku, to byste si ji musel nejdřív chytit. A to není jen tak. Tahle liška je, panečku, nějak chytrá.
4: Ale prosím vás, pane myslivče, uvidíte, že já tu chytračku nachytám. A ať mě husa kopne, jestli se mě to nepodaří.
2: Já se s vámi vsadím, pane Špejlík, třeba o 100 korun, že ji nechytíte. A ještě z toho budete mít novou škodu.
4: Tak dobře, platí.
2: Platí.
4: Saďme se o 100 korun a zítra ráno v 10 hodin přijďte, pane lesní, na rozcestí a uvidíte, jaká tam bude mera. Přichystáme té mršce zrzavé takové překvapení, že na moji šunčičku nezapomene do nejdelší smrti smrťoucí. Za to vám ručím.
0: Pardie, klepe to dneska, to učedníkovi pana Špejlíka nějak dlouho trvá. Už jsem tu od toho ležení celá rozlámaná. A šunčička nikde.
5: To bych tam byla, bys pane Špejlíku.
0: A pozor, už někdo jde.
2: No nevím, pane Špejlíku, jestli se vám nad liškou podaří vyzrát.
4: No, však uvidíte. Tuhle ji dáme do stromu nejdřív pěknou voňavou jitrničku, aby to okolo, jak se patří, pěkně zavonilo a navrch pak položíme tuhle nástrahu. Liška zapomene na opatrnost a to by v tom byl sám kozel, aby se nechytil.
2: No, uvidíme, uvidíme.
4: A teď půjdeme kousek stranou a za chvíli se sem vrátíme. A potom ji pěkně vyprášíme koši.
0: Tak vy takhle na mě. No což, pěkně jste si to vymysleli. Jenomže já nejsem, abyste věděli, jen tak nějaká liška. Já cítím železo na stohonu. A tu vaši jitrničku si klidně nechte, o tu vám vůbec nestojím, protože já jsem se na jitrničku nachytala už jednou. Já jsem si objednala šunčičku a tu také dostanu. A to vaše lajdácké vyřizování objednávek, to se mi pranic nelíbí. Za to vám musím něco provést. Nejdřív vám napíši dopis. Vložím ho do stromu a potom se schovám do křoví a budu pozorovat, co budete dělat, až ho najdete.
4: Uvidíte, pane mistivče, že se mě pravdu, že se chytil.
2: No. Rach a broky, máme smůlu, pane Špejlíku. Buď tu liška ještě nebyla, ale ne, stopy jsou tady. Podívejte se, ve stromě je nástraha zaklapnutá a místo lišky je v ní nějaký papír.
4: Opravdu, papír, to je dopis a patří mně?
2: Dejte pokoj.
4: No jo, no poslechněte si, milej pane Špejlíku. Jelikož jste lajdácky vyřídil moji objednávku a namísto šunky jste mi přinesl jen obyčejnou jitrničku, přijdu si pro šunčičku v sobotu odpoledne k vám sama. S úctou liška od dutého stromu.
2: Kde pak, pane Špejlíku, tuhle lišku jen tak nedostanete.
4: Prach sec mazec do jitrnic, prach sec milionská liška, tak za takovouhle drzost je ale přichystám překvapení. Ať se těší. Já ji ukážu, kdo je to Antonín Špejlíku Zenář.
2: Tak chytrou lišku nemá ve svém revíru jistě žádný lesník. A já doufám, pane Špejlíku, že naše sázka o 100 korun stále ještě platí.
4: Platí? To víte, že platí.

0: na ledě. Kluci, na zámeckém rybníku už snese, hlásil Vojta Beranovic po ránu ve škole. A všichni věděli, co to znamená. Na zámeckém rybníku už je tak silný led, že je unese. A tak po škole kluci zamířili od školy vlevo za roh do stodol kolem staré kovárny a rovnou po svahu k rybníku. A kluci se už rozjíždí po hladké ploše. Jak trošku led zapraskal, výskli si hoši. To praskám razem, jedem! Kájovi se to náramně líbilo. Párkrát sebou sice švihl, protože stál letos na ledě poprvé, ale za chvíli byl jistější. Zrovna se chtěl rozběhnout a sklouznout, když přišli od Lážova slečínky a za nimi jejich páni. Každý nesl na řemínku nové brusle, lesklé, krásné panečku. To by bylo něco. Kája viděl bruslení poprvé a hned si v duchu řekl, že jen tak sklouznout se na bodkách to nic není a že by bylo tuze krásné, kdyby měl taky želízka. Kluci vytahovali z kapes svoje želízka, ale ta byla docela jiná než brusle slečínek a pánů. Rezovatá, šrouby netáhly a některý kluk měl želízko jen jedno, ale Kája žádné. Vojta Brabencovic měl každé jiné, jedno s takovým zobanem ke špičce boty a druhé bez zobanu. Pepík Harvíkovic vytahl silnější prkénko a ukázal je klukům ze spoda. Mám tam zapuštěno želízko. A už si je vázal provázkem na střevíc. Jo, zapuštěné, řekl Kája. Máš tam nůž jen tak? Ty nemáš ani takové, odsekl mu Pepík. Omotal si provázek pevně kolem kotníku, vstal, našlápl, pravou nohou se rozjel, levou vedle přidupl, rukama komíhal a křičel: Uá, pozor, z cesty! Za ním jel Vojta Brabencovic. Brusle s tím zobanem mu držela, protože měl na ní víc motouzu, ale ta, které říkal hrdě Merkur, ta mu pořád spadávala zpátky. Některý chlapec měl jen přivázané prkénko, ale radosti měli všichni stejně. Kája se po nich jen smutně díval. Najednou Vojtovi spadl ten Merkur a ujížděl po hladkém ledě. Kluci, rozkřikl se Vojta, který chcete Merkur, chyťte si ho. No jak tohle Kája slyšel, div se nepřerazil a čapl volné želízko. Sedl si na led, vytáhl hrst provázků a kdejaký otvor v Merkuru protahoval a utahoval, až se mu do boty provázky zařezávaly. Ale to nic, má želízko, bude bruslit. Vstal opatrně, mával rukama a poskakoval jedna radost. Kájovi svítily oči rozkoší a blahem. Rejdil po rybníku a ani si nevšiml, že se už stmívá a že někteří z dospělých už odešli. Zrovna dojel ke kraji, kde byl led ještě slabý. Kdo si do něho vrazil, Kája popojel, svalil se, led zapraskal a křásk. Kájovi už koukala z ledové tříště jen hlava. Lekl se náramně, ale z čerstva nahmátl nohou pevnou půdu. Několik kroků a byl na suchu. Zima ho rozrážela strašlivá. Merkur se mu uvolnil, Kája stáhl želízko z nohy a hodil na silný led. Kluci tam stáli trochu vyděšeně, když drkotavě zavolal. Já už to nechci, Vojto. Pepík Hervíkovec volal, radši běž domů, nebo nastydneš. Kája chtěl běžet, ale šlo to špatně. Prudkým mrazem mu tuhly šaty a zdálo se mu, že i košilka je kus ledu. Vzpomněl si na ten veliký kus cesty domů a řekl si v slzách, že se domů takhle nedostane. Jej, kam jen půjde, kam půjde oschnout. No, to bude mít maminka malou radost. Drkotal zuby, když šel kolem řidících a zrovna vyšla Bětuška. Podívala se na Káju, spráskla ruce, chytla ho do náruče a nesla rovnou do kuchyně. Podívají se, on se chudáček vykoupal, má to na sobě jako roh z ledu. Paní řídící se jen pokřižovala, honem naložila do kamen, rozhodila v kuchyni Bětuščinu postel, přinesla z pokoje nějaké prádlo, ale nemohli honem z chudáka Káji šaty stáhnout, jak byly zmrzlé. Paní řídící ho celého vysušila ručníky a uložila do postele. Bětuška uvařila té pro pocení a za chvíli jim Kája vypověděl, jak se to stalo. Ale nebylo to tak zlé. Kája se brzo zahřál a protože mu pranic nebylo, oblékl se do suchého, poděkoval a běžel domů. Přišel s takovým pokorným prošením a s takovými sliby, že maminka jen chvíli hubovala a řekla, jestli se ještě jednou na čundračku odvážíš, dopadne to hůř. Budeš-li hodný, budeš na led smět, ale až budeš větší. Teď tě jen chránil anděl strážný, že si vyvázl bez těžké nemoci.
1: Kouzelník. To je jedna taková ulice a v té ulici je varieté. Hned vedle varieté stojí škola, vedle školy hotel. No a potom je tam ještě mnoho domů, ale ty už do toho příběhu nepatří. A teď dávejte moc dobrý pozor, co se stalo. Jednou pozdě večer vyšel z toho varieté kouzelník. Ruce měl v kapsách, usmíval se a pískal si, což dovedou naráz opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bác sebou rovnou na nos. I vytáhl ruce z kapes, vstal a povídá, no zkrátka řekl něco moc škaredého, byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá čáry máry fok, ať je ta škaredácká škola pryč. A v tom to udělalo zžic. A ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, ha, a je to, já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola žáčci školáčci, a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl, to je prima. Místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel a paní učitelka a žáčci jim honem oznamovali, škola není, zmizela. O, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl celý zadýchaný v papučích a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušení tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože jako obvykle neměl ani jednu úlohu. Řekl panu učiteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle zhlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci, povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli, stejně vím, co se stalo se školou. Nechali zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle a řekl klukovi, jaký kouzelník? Kluk povídá, tady vedle, zvarijete. Drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne, čáry máry fok, ať je ten míček pryč a otevře dlaň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu? Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šedíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani 1000 vyučených zedníků, natož jakýsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla: ty, opakuj si raději počty, darebo. A ostatní žáčci školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc a nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a nechal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevrle: co pak? A ten kluk mu to všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl: jakže? Já, že jsem hanebný podvodník a šejíř a že klamu? Škrholové jedni, já jim ukážu. A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi: tak já jsem tedy ten kouzelník. Pan inspektor řekl: jaký kouzelník? Kouzelník se zamračil a řekl: přece ten, co nechal zmizet tuhle školu. Tak co, jsem podvodník a šejdíř? Aha! Pan inspektor si odkašlal a řekl: pane, račte co nejrychleji odejít a nechejte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči. Pan ředitel řekl: správně, správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit. A paní učitelka vykřikla: zavolejme policii. I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem: tak já jsem tedy podvodník. To se na to podíváme. Zašilhal významně na toho kluka, potom si vyhrnul rukávy a řekl: čáry máry fuk, ať je ta škola zase tady. A v tom to udělalo vžic. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal, ale potom všem řekl:
2: to koukáte, škrholové, já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi.
1: Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl: to je neslýchané. A odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci, školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední loudal se samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal. Chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola, a takhle přišli jen o tělocvik. A hned druhou hodinu měli počty. Ach jo, to je tak někdy trápení.

Jednou šli Mach a Šebestová do školy, pes Jonatán je uviděl a hned paní Kadrnoškové utekl, aby je do té školy doprovodil. A jak je tak doprovázel, všiml si, že Mach a Šebestová si nesou místo aktovek chlebníky. A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč chlebníky, a byl z toho celý vyjevený, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska sebou žádné učení nemáme, dneska se učit nebudeme. Soudružka učitelka s námi jede na výlet k rybníku Krajáči a proto máme sebou ty chlebníky, víš? A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle, kňou, kňou, kňou. A Mach řekl, slyšíš, Šebestová, jak ten pes kňučí? Já ti mám takový dojem, že by jel nejradši s náma. Je ti to jasný? Ale Šebestová řekla, prosím tě, psa by přece soudružka učitelka nevzala. Jenomže Mach dostal v tu ránu nápad a řekl, člověče, Šebestová, a na co vlastně máme to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. A hned taky do sluchátka řekl. Prosím vás, my bychom potřebovali, aby Jonatán vypadal jako kluk s chlebníkem a když paní Kadrnošková přiběhla blíž, viděla Macha, Šebestovou a nějakého ušatého kluka s chlebníkem a hrozně se divila. Jak to? On tady není Jonatán. Já myslela, že je s vámi. A Šebestová pokrčila rameny. No vidíte, paní Kadrnošková, před chvilkou tady ještě byl, což byla pravda pravdoucí, takže Šebestová vlastně vůbec nelhala. A paní Kadrnošková šla domů a bručela si. No počkej, Jonatány, já tě dneska přetrhnu, jen co se vrátíš domů. A Jonatán se mohl zbláznit radostí, že má od paní Kadrnoškové chvíli pokoj, běhala, skákal kolem Macha a Šebestové a samou radostí dokonce počural dvě lucerny, každou trošku. A Šebestová vrtěla hlavou, tak nevím, nevím, Machu, tohle se mi nějak nelíbí. Fakt je, že Jonatán vypadá jako kluk s chlebníkem, ale chová se jako normální pes. A Mach se potrbal za uchem a vzdychl si. No jo, Šebestová, máš pravdu. Taky se mi zdá, že to dopadne všelijak. A měl pravdu. Protože když přišli k autobusu a Šebestová se ptala soudružky učitelky, jestli by jejich kamarád Jonatán mohl jet taky, Jonatán všechno pokazil. Choval se úplně nemožně, kňučel a skákal, olizoval soudružce učitelce pusu a nos, začal dokonce štěkat a soudružka učitelka si myslela, ten chlapec má nějaké prapodivné způsoby, to bude asi pěkné kvítko, já ho vezmu na výlet a on mi tam bude dělat psí kusy, to tak. Stačí, když jede Horáček, ten darebák. A tak řekla, je mi líto, ale v autobuse není místo. Nasedat, děti, nasedat. A jelo se. Jenomže Jonatán byl s Machem a Šebestovou kamarád a být s někým kamarád, to není legrace. Kamarád kamarády jen tak neopustí. A tak Jonatán upaloval za autobusem, až se za ním prášilo. Běžel přes všechny možné vesnice, bral zatáčky jako závodník a děti v autobuse na něho zadním oknem mávali a všechny ukazovali, že mu drží palce. A když autobus konečně zastavil u rybníka Krajáče, nejen Mach a Šebestová, ale celá třetí B jásala, že to Jonatán dokázal, že běžel takovou dálku, aby mohl být celý den se svými kamarády a soudružka učitelka si říkala, je to vskutku zvláštní chlapec tenhle Jonatán. Chování nemá zrovna nejlepší, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého. V každém bývá cosi dobrého a tu ji napadlo, že i v chlebníku bývá cosi dobrého a tak tleskla do dlaní a řekla, tak děti, a teď si sníme svačinky, které nám připravili vaše maminky. A všechny děti si začaly pochutnávat na všelijakých buchtičkách a závinech, jenom Šebestová chudinka nenašla v chlebníku vůbec nic,
přesto, že jí maminka upekla na výlet jahodový koláč, takovou dobrotu. A Šebestová z toho byla celá nešťastná a řekla: prosím, soudružko učitelko, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíček, ani docela málo na ochutnání, a to se přece nedělá. A soudružka učitelka řekla: tak to se tedy opravdu nedělá. Zvedněte ruku, kdo to byl. Ale nikdo ruku nezvedl a všichni si říkali: tak, a co teď? Máme mezi sebou zloděje a nevíme, kdo to je. Jenomže pro Jonatána to nebyl problém. Pro něho to byla úplná maličkost. V tomhle byl Jonatán opravdu mistr. To víte, pes je pes. Chvilku čmuchal tuhle a pak zase támhle a už nesl jeden chlebník soudružce učitelce. A soudružka učitelka chlebník otevřela, našla v něm jahodový koláč a řekla: no ovšem, horáčkův chlebník, to jsem si mohla myslet, styď se a nechoď mi na oči. A přede všemi dětmi chtěla Jonatánovi poděkovat, jenomže Jonatán neměl momentálně čas. Uviděl na stromě kočku a hurá za ní. To víte, pes je pes. Když uvidí kočku, tak je konec. A soudružka učitelka si říkala: já žasnu, takový chytrý chlapec zloděje odhalí jako nic a přitom se chová jako šílenec. A kroutila nad tím hlavou celá v rozpacích. Za to Horáček nebyl v rozpacích ani trošku. Místo aby se styděl za to, co provedl, dělal ze sebe mistra světa ve skoku do vody, stál na břehu rybníka a říkal: tak a teď sledujte ten skok, to budete zírat. Raz, dva, tři. A jak skočil, hned se začal topit a volal: pomoc, pomoc. Bylo to hrozné a děti křičeli: Horáček se topí, prosím, on se topí. A soudružka učitelka se chytala za hlavu: tak to mi ještě scházelo, zase ten Horáček, co mi řeknou páni rodiče. Ale Jonatán udělal hup a uštáhl Horáčka z vody a soudružce učitelce spadl kámen ze srdce. Postavila celou třídu jako při fotografování a Jonatán nebyl na takovou slávu zvyklý, nevěděl, co má dělat, a tak se začal drbat nohou za uchem, jako kdyby měl blechy, drbal se čím dál rychleji a soudružka učitelka úplně stuhla a řekla: to už ale přestává všechno, takový chytrý a obětavý chlapec a chová se úplně nemožně. Jenomže mach řekl: prosím, to je tak, on to vlastně žádný chlapec není, on je to pes. A Šebestová řekla: on je to náš kamarád Jonatán a protože ho máme rádi, tak jsme ho chtěli vzít na výlet. A mach řekl cosi do sluchátka a Jonatán byl najednou zase psem a všichni koukali jako spadlí z višně a soudružka učitelka nabídla Jonatánovi housku s vlašským salátem a řekla: promiň, Jonatáne, že jsem ti křivdila. A zpátky jel Jonatán pěkně v pohodlí a celá třída ho doprovodila až domů. A když paní Kadrnošková začala Jonatána hubovat, že je celý mokrý a že vychovaný pes má ležet doma na gauči a ne někde celý den lítat, řekla jí soudružka učitelka: milá paní, vy si asi pletete psa s polštářem. Polštář může ležet na gauči třeba 14 dní a vůbec mu to nevadí. Ale pes je pes a Jonatán je dokonce ten nejlepší pes na světě, jak jsem ho za tu krátkou chvíli poznala. A paní Kadrnošková se trochu zastyděla a řekla: tak víte co? Ode dneška už Jonatána zamykat nebudu a když si bude chtít hrát s Machem a Šebestovou, tak mu to vždycky dovolím. A Jonatán začal štěkat radostí, hav, hav, hav, a Mach a Šebestová štěkali taky a celá třída štěkala a dokonce i paní Kadrnošková se soudružkou učitelkou štěkali a kdo šel kolem, ten si říkal: no ne, tolik radosti jsem už dlouho neviděl.

0: Když se chystalo na cestu hajadlo, které připravovalo zimní sen pro hlemíždě, bylo na rozpacích, jaké písmenko si vyšít na služební létací plášť.
1: A musí se vůbec nějaké písmeno vyšívat,
0: dumalo nad svým pláštěm. Bylo mladé, neskušené a služební plášť dostalo, protože právě složilo hajadlovské zkoušky. Písmenko tam musí být, aby se vidělo zdaleka, jakému zvířátku neseš sen. Musíš se postarat o zimní sen pro hlemíždě, tak musíš mít na pláštíku i na čepičce H, jako hlemíšť.
1: Jaký pak hlemíšť, když mu děti říkají taky šnek, váhalo hlemíždí hajadlo. Dokonce se tak jmenuje i v básni.
0: Hajadlo se uklonilo, jak se to dělá ve škole, když se má přednášet básnička, a spustilo. Šnečku, šnečku, vystrč růžky. Dám ti krejcar na tva růžky a troníček na tabáček, bude z tebe hajdaláček.
1: Tak si pro jistotu vyší obě písmena H i Eš, radila starší hajadla.
0: Třeba se tvé zvířátko jmenuje hlemíšť Šnek, tak jako se jedna holčička jmenuje Verunka Šolarová. Ta má na kapesníčku, na pytlíčku pro cvičky a na všech školních věcech taky dvě písmena V a Eš.
1: A musíš mít sebou taky stéblo trávy nebo slámku, radilo jedno zkušenější hajadlo. Vyšívat dvě písmena a ještě se tahat se stéblem trávy, brumlalo mladé hajadlo a vrčelo jako staré dudy. Nač pak stéblo?
0: Inu, to patří taky k básničce. Hlemíšť bývá zalezlý ve svém domečku a kdo s ním chce mluvit, musí si ho vzbudit. Stéblo je na šimrání a buzení.
1: Páni, já jsem vyhrálo povedeného spáče, vzdychalo hlemíždí hajadlo a vyšívalo H a Eš na pláštík, na čepičku a hledalo stéblo trávy, které by bylo správně střapaté a správně dlouhé a taky, aby se dobře neslo.
0: Konečně se vypravilo a vzlétlo ze skladiště snů pro zimní spáče na svou první služební cestu za hlemíždem k zahradám. Bá, bylo na čase. Vždyť člověk zahradník už dávno sklidil se záhonů salát, zelí i kapustu, inu všechno, co slouží hlemíždi k snědku. V mokré hlíně zbylo jen pár košťálů a i ty už přikrylo hnědé spadané listí. A v tom spadaném listí uvidělo hajadlo hlemíždí domeček. Až se leklo. Vždyť domeček už byl spola schovaný, jako by se propadal někam dolů, kde země nepromrzne.
1: Je, minánku, z domečku kouká jenom střecha. Kde pak je můj spáč? Nespí ještě?
0: Hlemíšť byl schovaný uvnitř. Hajadlo bylo rádo, že má sebou to stéblo na buzení. Zašermovalo stéblem proti hlemíždímu domečku, zavrtalo pod listím, kde mohly být asi dveře, a zašimralo vousatou trávou uvnitř, kam až dosáhlo.
1: Z domečku něco zabublalo, zaslintalo, jako by tam někdo v předsíni pouštěl mídlové bublinky. Sláva! Jsou doma?
0: Zaradovalo se hajadlo. Zašimralo ještě hlouběji a když to uvnitř znovu zaslintalo, hajadlo se uklonilo a začalo na pozdrav hlemíždi Šnekovi odříkávat báseň.
1: Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám ti krejcar na tva růžky. Z domečku to znovu zabublalo a Šnek opravdu vystrčil růžky. Na nich seděli oči a zahlíželi zle. Já ti dám skřítku uličnický, strkat mi do domečku nějaké koště.
0: Ale já jsem vás chtěl hlemíždi Šneku travičkou jenom pošimrat, omlouvalo se hajadlo, protože je ve škole vedli ke zdvořilosti.
1: Podle přírodopisu se jmenují hlemíšť, zabublal ten z domečku. Nejsem žádný hejcem pocem, abys mi nadával do šneků. Jsem pan domácí, protože mám dům. Sám jsem si dům udělal a nepotřebuju, aby mi někdo dával krejcar na tvarůžek jako nějakému hajdaláčkovi.
0: Ale v té básničce je krejcar na tvarůžky. Taky je tam troníček na tabáček, kochtalo mladé hajadlo, které ještě nevědělo, jak se zachovat, když se zákazník zlobí.
1: Krejcar, troníček, s takovým penízem by ti určitě dneska prodali tvarůžek nebo tabák, zabublal Hlemíšť, až to vypadalo, jako by zlostí plival. Tuze stará básnička, starší než já, a můžeš spočítat na mém domečku, kolikrát jsem přežil zimu.
0: Hajadlo jen zaprosilo, prosím vás, pane Hlemíždi, neslintejte tolik, uklouznu a slintám, protože si dělám maltu na zimní vrátka k domečku, řekl Hlemíšť.
1: Už zavírám, protože hodlám v zimě spát a ty jsi mi sem strčil do mé malty koště, skřítku nevycválaný. Na zimu se v domečku zavřu, na jaře otevřu vrátka. Zbudou po nich jen panty na domečku. No, jen si spočítej, kolik už jsem měl zimních dveří.
0: Opravdu? Hlemíšť musel být tuze starý, protože na jeho domečku bylo znát, jak mnohokrát zasazoval zimní vrátka. Pane Hlemíšti, prosím vás, ještě nezavírejte, nesu vám na zimní spánek sen, aby se vám až do jara dobře spalo, řeklo mladé hajadlo.
1: Inu, to jsou mi novoty, zabublal Hlemíšť. Vždycky se mi zdálo o salátu nebo o kapustě. Teď ke mně posílají mladíka, kdo ví proč.
0: Mám se zeptat, jaký sen byste měl rád. Zima bude dlouhá a líp se vám bude spát, když vám ze skladiště snů pošlou sen, který byste měl rád.
1: Cože? Starý Hlemíšť povytáhl růžky. Oni teď posílají sny podle přání? To za mých mladých let nebylo. Sen podle přání se posílal jen zvlášť užitečným spáčům, mladíku. Nám, obyčejným spáčům, se zdávalo jen o jídle, protože nás ze sna budil hlad.
0: Starému Hlemíždi se tohle nezdálo rozumné zařízení.
1: K čemu to povede, když se každému spáči pošle sen podle přání? Nikomu se nebude na jaře chtít z pelechu a svět bude plný líných tvorů.
0: Zatahoval pomalu růžky a řekl,
1: jdu se zavrtat do země a zavíčkovat. Nerozumím tomu.
0: Mladé hajadlo nevědělo, co si s tím mrzutým Hlemíždem počít. Marně vzpomínalo, jestli se něco o takových případech učili v hajadlovské škole. Zašimralo Hlemíždě znovu stéblem trávy. Pane Hlemíždi, nespěte ještě. Mám vyrobit sen pro Hlemíždě a musíte mi říct, co mám dělat.
1: Nejsem užitečný, žeru salát a dělám v záhoně neplechu, řekl Hlemíšť.
0: Nejste užitečný, ale užitkový. Dáváte užitek? Lidé si vás dokonce pěstují. V ceníku je napsáno, že kilo Hlemíždů stojí moc člověčích peněz.
1: Hlemíšť tomu nerozuměl. Byl starý a z jiných časů. Nemám rád lidi, řekl. Mám rád jen člověka zahradníka, protože umí udělat salát. Taky umí udělat mokro v záhoně, když dlouho neprší déšť. Z člověčích věcí mám rád jednu věc. Jmenuje se konev.
0: Mladé hajadlo si to všechno zapsalo do zápisníku, řeklo děkuji za rozhovor, jak se to učili ve škole, a letělo vyrábět sen pro Hlemíště, aby byl sen hotov dřív, než Hlemíždi zavřou svá zimní vrátka.
1: A v těch snech bylo pak vidět moc a moc salátů, jak je zalévá moc a moc konví.
2: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
3: Já jsem taky rád. Ahoj.
2: Kde ses tak dlouho toulal?
3: Ve městě.
2: Ve městě? Neříkej.
3: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
2: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
3: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
2: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
3: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
2: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se na blízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka, poslouchej.
2: Kde pak, krtku, to musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje, co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí, všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemiždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem, volal. Něco se na nás valí. Říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce. Bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolétl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Zčista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely a z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

Hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali. Kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tady že má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní...
5: To razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět

0: vytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
1: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka. Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil. V pořádku, všecko zařídím, spolehněte se. Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil, ale proti razítku nesvedl nic.
1: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
1: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: A nemůžu pořádně ani spát.
1: Pořád mi v uších protivně drnčí. Mně se strašně stýská po lese.
3: Jak čert sloužil u ševce.

0: tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem.

0: dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucoul, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
1: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
2: Tvoj. Já jsem švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně švec.
1: Aha. A takhle švec, ble, ble, není náhodou člověk?
2: No, Holenku, švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
1: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
2: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
1: Aha, no to by šlo.
2: Jenomže na boty potřebuju kůži. A na kůži? Peníze.
1: Ble, ble, ble. Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
2: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
1: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
2: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
1: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
2: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemné s nepořízenou.
1: No, by šlo. Já stejně dokážu všechno.
0: Naparoval se čert.
2: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
1: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
2: No, čertu věř. Ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj, tvoj, tvoj.
0: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
2: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
0: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů zvesela.
3: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko, švec, Švýcko, švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
0: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
4: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
2: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
1: Ble, ble, ble.
0: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
4: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
0: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
2: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
1: No jo, já stejně umím všechno.
0: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
3: Švýcko, švec, Švýcko, švec, dělá boty na tanec. Švýcko, švec, Švýcko, švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
0: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
2: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
0: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
1: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
0: Provinile kňoural čert.
2: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
1: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
0: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo, ale ty se neštípali. Jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
2: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
0: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
1: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho nemě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
0: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
2: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
1: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
2: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně, abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej. Hospodáři, hotovo.
0: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
3: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty, foky tluče do papuče a pár s očkou na konec.
0: Čert zatím běhal a kmitral. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
1: Ble, ble, ble. Hospodáři, ble, ble, hotovo.
0: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
2: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
0: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
1: Bleble, mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Lepší.
0: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
5: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
0: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
4: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
0: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
5: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
0: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkly lítostí z očí slzy jako hrachy a koulely se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. Jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič, kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
1: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
4: Svatá pravda!
0: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
5: Ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
0: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
4: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
1: Bleble, to by šlo.
0: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak těživ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
5: No,
2: Teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
0: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
2: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
1: Tak já ti dám lhůtu, bleble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, bleble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, bleble.
2: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
0: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
1: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
4: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Ševcová.
2: Co pak naše smlouva, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
1: Nic. Smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, bleble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
4: Neplivej mi tady jiskry! Protože způsoby na způsoby se mi připalují lívance.
0: Rozlohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
2: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
0: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
1: Aha, tak to by šlo. To by šlo.
0: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
1: Čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
2: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
1: A proč by to nešlo, bleble?
0: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
2: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
4: Ale já ho nechci. Leď už ke všem čertům.
1: Já bych letěl, ale nejde to.
2: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
1: Podívej, hospodáři, bleble. Dám ti pytel peněz. Nechám tě tady doma. Jen mi pomoz, abych mohl odletět.
2: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
4: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
0: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzlil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
4: Už mě jak tě živ neuvidíš.
0: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřil. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.

0: spavá. Na mezi zateskovou zahradou se krčila chaloupka. Bydlela v ní čmeláčí maminka s dvěma dětky, s Brundou a Čmeldou. První kluk, to byla její radost, ale druhý samá starost. Zatímco Brunda lítal celé dny nad jetelem a pil sladkosti z růžových kouliček, Čmelda spal. Peřinku měl pod bradou a spokojeně se usmíval, protože se mu zdály krásné sny. Zdálo se mu, že je čmeláčí král a že leží v měkoučké posteli s nebesy. Dobrý den, vaše veličenstvo, zdravila ho komorná a podávala mu na stříbrné lžičce med. Taky se mu zdálo, jak spí v kalíšku tulipánu a cvrček pod ním hraje na housličky, nebo spal v nosítkách a žluťáskového nesli nad rozkvetlou loukou. Pořád spal a spal, nic nejedl a maminka měla starost, aby se nerozstonal. Kapala mu na hlavu rosu, ťukala ho prstem do čela, jenže Čmelda nic. Spal jako pařízek. Brunda mu zkoušel mačkat u ucha bílé bouchací kuličky, ale nebylo to nic platné. Rány probudili celou mes až k zahradě, jen Čmeldu ne. Brundo, počkej u něj, řekla maminka. Já musím zaletět k panu Sršánovi.
1: Dal bych za to tykadlo, povídá Sršán, že váš kluk má spavou nemoc. Namíchám pro něj lék, aby se mu zdály ošklivé sny. Jestli nezabere, přijdu mu píchnout žihadlo.
0: Snad mu ten lék pomůže, vzdychla maminka, protože měla ze žihadla strach. Dobře věděla, že bodnutí od Sršána bolí víc, než uřízlá noha. Doma dala Čmeldovi dvě lžičky léku a čekala. Tomu se právě zdálo, že spí v zahradní houpačce a poslouchá včelí muziku. Houpačka houpy hou a muzika tiše hrála a hrála. Čmelda spal, usmíval se a maminka čekala. Spavá nemoc nechtěla po dobrém odejít a držela se čmeláčka jako klíště. Jen abych nemusela pro Sršána, říkala si maminka.
1: Ale najednou se Čmeldův krásný sen začal měnit na ošklivý. Zdálo se mu, jak se včeličky proměnily v obrovské krocany, roztáhly ocasy, otevřely zobáky, hudrali a pomalu k němu šlapali. Už ho chtěli spolknout.
2: Pomoc! Pomoc! Vzučel Čmelda. Vyskočil z postele a maminka poznala, že mají vyhráno.
0: Chytila kluka do náručí a div ho nerozmačkala. Potom vzal Brunda Čmeldu za ruku a vyletěli spolu ze dveří. Ve vzduchu se rozhlédli a zamířili ke koberci jetele na sladkost. Maminka se za nimi dívala a měla radost z obou.

0: Sluníčková.
1: Sluníčko sedělo na nebi jako kakabus. Mračilo se a vůbec nehřálo.
2: Když vidím takovéhle sluníčko, tak mě nic nebaví, řekl Čmelda. Proč nehřeješ? Volal nahoru Brumda.
1: Sluníčko nic.
2: Ty nemáš náladu nebo co? Jak to, že nemáš náladu? Sluníčko má mít pořád náladu, křičel Čmelda.
1: Jak jsi na to přišel, bliklo sluníčko.
2: To ví přece každé čmeláčí mrně, povídá Čmelda. Sluníčko má mít pořád náladu, aby mohlo všem rozdávat.
1: A co když se špatně vyspí, jako dneska já, řeklo sluníčko. Kde jí mám vzít?
3: Nevím, krčil rameny Brumda. A nejhorší je, že ti nemůžeme ani kousek dát, protože taky žádnou nemáme, když teple nesvítíš.
1: Tak vidíš, mrklo nevesele sluníčko a sedělo dál, jak trpká amrhelka.
2: Znáš pohádku o smutné princezně? Zeptal se brášky Čmelda.
3: Trochu.
2: Tak dělej prince a já budu jako princezna, povídá Čmelda. Pak se urozeně uklonil a padl na zem. Brumda si zas vznešeně vykračoval a přitom zakopával o vlastní nohy. Také napodoboval cvrčka a skoky koníka. A Čmelda zase dělal křečka. Panáčkoval, prskal a nafukoval tváře. Brundu to rozesmálo, ale sluníčko nic. Mračilo se dál. Kdyby aspoň mělo nohy, tak ho pošimráme na chodidlech, řekl Čmelda.
3: Jenže je nemá. Ale počkej, bráško, máš je ty, povídá Brumda. Lehni si na záda.
2: Proč? Divil se Čmelda a natáhl se do trávy.
3: Brumda ho chytil za nohu a začal lechtat.
2: Rozesmál se Čmelda.
3: Už dost, dost, nech toho, tak mě lechtej taky. Položil se Brumda obráceně vedle brášky. Jeden šimral druhého a smáli se, až slzeli.
1: Sluníčko slyšelo smích a rozesmálo se taky. Smálo se, až mělo z tváři červená jablíčka. Vrátila se mu dobrá nálada a hřálo víc než kamínka. Kluci ucítili teplo v kožíšku a spokojeně bzučeli. Zamávali sluníčku a letěli sbírat medový prášek.

0: ubrečená.
1: Brunda vrazil do dveří jako huláni na koních. Nesu novinu, nesu novinu. U čmeláku pod mateří douškovou mezi mají miminko.
0: Čmelda s maminkou hned, že se na něj musí podívat. Maminka vzala dárek, hrníček lipového medu, zamkla chaloupku a všichni tři se vydali na cestu. Den byl plný slunce a pěkně se jim letělo. Nad lánem pšenice se zadýchali a na konci museli odpočívat. Seděli na růžových květech bodláků a kluci mrkali do sluníčka. Pak pokračovali podél cesty s bílým jetelem přes jabloňový sad a kolem březového háje a od poslední břízky už dohledli k mateří douškové mezi a taky zaslechli brekot. Vznášel se nad stromy jako letní bouřka.
1: Slyšíte, to je miminko, řekl Brunda a přidal do letu.
0: Tak kde pak ho máte, maminko, kde pak máte toho křiklounka? Zeptala se ve dveřích čmeláčí maminka.
2: Tamhle, brečí a nevím, co s ním, povídá smutně druhá maminka.
0: V koutě stál proutěný košík a v něm se házel malinký čmeláček.
3: Je, ten má malinkatou hlavičku, divil se Čmelda.
1: A ty nožičky, povídá Brunda.
3: A pusy, niníku, zase Čmelda a všichni se rozesmáli.
0: Miminko třepalo ručkama, kopalo nožkama a brečelo. Kroutilo pusinkou, mrkalo, krabatilo čílko a brečelo, brečelo, brečelo, pořád brečelo a slzy mu tekly do krejzlíku.
3: Třeba si chce líznout medu, řekl Čmelda, ale nikdo ho neposlouchal.
0: Tak co pak je, Čmelínku, houpala ho v náručí maminka, jenže miminko pořád brečelo. Možná, že je mu horko, řekla maminka kluku. Ale nebylo. Rozvázali mu zavinovačku a ono brečelo dál.
1: Asi má žízeň, radil Brunda, ale nemělo.
3: Určitě si chce líznout medu, řekl znovu Čmelda.
1: A jdi pořád s tím medem,
3: okřikl ho Brunda.
0: Počkej, můžeme to zkusit, řekla maminka malého čmeláčka. Dala mu líznout jednou a jemu to moc chutnalo, tak mu dala podruhé. A miminko lízalo, mlaskalo a nebrečelo. Otevíralo pusinku a kluci viděli, že nemá zoubky, ale ani jeden.
1: Vypadá jako stará flanderka,
3: šeptl Brunda. A Čmelda se rozesmál na celé kolo.
0: Maminka Čmelínka měla radost, že chlapeček už nebrečí a taky se smála. Druhá maminka popřála miminku hodně zdraví a rozletěla se s kluky domů. Na mezi voněla mateří douška.

0: Ráno bylo venku tak, že se nevědělo jak. Trochu sluníčko a trochu mlha.
1: Mami,
2: jdeme ven!
1: Ano, my jdeme ven!
2: Oznámili kluci.
0: Dobře, a ještě mi povězte, co nesmíč, miláček, zastavila je maminka.
2: Nesmí lítat moc vysoko, tam by ho sprokl pták, odpověděl Čmelda.
1: Ani moc nízko, tam by se mu taky něco stalo, přidal Brunda.
3: Jen za nimi zaklapli dveře, pokračoval.
1: Stejně jsou to jen čmeláčí strašáky, vysoko nebo nízko, to je přece jedno.
3: Potom se posadili každý na jednu kopretinu a počítali mravence. Pospíchali pod nimi po cestičce sem a tam.
2: Počítám z jedné strany a ty počítej z druhé, řekl Čmelda. 215, 1, 215, 18, 200, 300, 500.
1: A Brunda do toho. 300, 700, 1000, 300, 11, 12.
2: Čmelda zakřičel. Počítej si potichu, pleteš mě. Teď nevím, kde jsem přestal.
4: V tom běžel z jedné strany mravenec s velikým nákladem. Z druhé strany běžel mravenec taky s nákladem. A bác, rána jako zděla. Mravenci se srazili a pustili se do sebe.
5: Kam koukáš? Málem si mě zabil.
4: A druhý na něj. Moc nekřič, já byl na správné straně. Ty jsi do mě narazil. A začali do sebe mydlit a provoz se zastavil. Ostatní se postavili kolem těch dvou a dívali se.
1: Musíme dolů, řekl Brunda a sletěl na zem.
2: Čmelda hned za ním.
1: Zavinil to tenhle, ukazoval Brunda na jednoho mravence. Já to viděl.
4: Co budeš povídat, ty včeláku, pískl mravenec. Nic si neviděl a skočil na Brundu. Všichni mravenci se k němu přidali a hrr na čmeláčky. Začali je píchat, štípat a kousat.
1: Pomoc!
4: Z mraveniště přiběhla královna a řekla.
0: Tak dost, co se to tu děje, proč neběží provoz?
2: My jsme je počítali, řekl Čmelda. A oni se do nás pustili.
0: A kolik jste jich napočítali? Zeptala se královna.
1: No, hodně, řekl Brunda.
4: Vidíš, jak lžou, vidíš, ječeli mravenci. Nás není hodně, ale moc, 500 000. A 500 000 mravenců i s královnou se znovu rozběhlo na čmeláčky. Jenže ti už na nic nečekali. Vznesli se do správné výšky, ani vysoko, ani nízko a uháněli domů.

0: zdravivá. Tak se mi Čmeldo doneslo, povídá přísně maminka, že prý nezdravíš. Brumda zdraví trošku a ty prý vůbec. Jak to pak vypadá, Čmeláčku? Tohle musíš napravit. Přece nám nechceš dělat ostudu. Čmelda svěsil hlavičku a poslouchal další kázání. Zdraví se ráno, v poledne, večer a mezi tím, pokračovala maminka. O tom, kdy a jak, snad víš.
1: Čmelda přikývl a letěl ven. Kousek za chaloupkou potkal Čmeláčí babičku Flanderku. Zhluboka se nadechl a pozdravil. Čau, čau!
2: Tak zdravý, vychovaný Čmeláček, že se navstydíš ty vžučáku, hrozila za ním babička.
1: Čmelda letěl dál a potkal pošťáka Huňáčka. Těpic! Huňousku!
3: Já ti dám Huňouska, to budeš koukat, zlobil se Huňáček a šel žalovat mamince. Večer dostal Čmelda co proto a musel slíbit, že se to už nikdy nebude opakovat.
1: Ráno, jen co se bíle rozednilo, už zdravil. Dobré ranko, mamko, ahoj, Brundíku! A když potkal Čmeláčí babičku, tak spustil. Zdravíčko, babičko! Pošťáka pozdravil. Dobré raníčko, pane psaníčko! A sršána. Dobrý den, jenomže až za týden!
0: Maminka si ho zase zavolala. Tak prý už zdravíš, ale ještě to není zdravení vychovaného Čmeláčka. Jestli se to okamžitě nezmění, nepůjdeš na krok z domu. Čmelda stál a mlčel. Ty neumíš mluvit? Ptala se maminka.
4: Umím.
0: A co mi řekneš?
4: Budu zdravit vychovaně.
1: Druhý den sotva Čmelda otevřel oči, už zdravil. Dobré jitro, maminko. Nazdar, bratře. A když potkal Flanderku, tak hned. Dobré ráno přeji. A předběhl ji. Když došla, tak spustil po druhé. Dobré ráno přeji. A zase předběhl a znovu. Dobré ráno přeji. Pošťáka Huňáčka zdravil. Dobré ráno. Dopoledne, poledne, odpoledne, předvečer, večer a dobrou noc. A sršána. Dobrý den, pane sršeň.
0: Nakonec si všichni na Čmeldovo pozdravení zvykli a už nežalovali. Vždyť Čmelda se naučil zdravit nejlíp ze všech čmeláků, ale úplně ze všech.

0: čekavá. Celé dopoledne lítali kluci nad loukou u obrázku.
1: Bráško, pojď, zaletíme si na Malíní, řekl Brunda a už letěli největší čmeláčí rychlostí.
2: V tom fofru ale najednou Čmelda povídá.
1: Přibrzdi!
0: Brunda přibrzdil a zaslechl vzdychání.
3: Ach jo, čmeláčci sletěli na zem a uviděli housenku. Otvírala pusu a vzdychala. Ach jo, ach jo.
1: Proč vzdycháš, housenko?
2: Zeptal se Čmelda.
3: Protože nejsem housenka, ale motýl. Jsem babočka Osiková.
1: Nejsme slepí, řekl Brunda. Jsi housenka jak poleno a žádný motýl.
3: Kde pak? Jsem motýl, jenže nejsem ještě hotový, povídá housenka. Nemám osikové listy a nemůžu se zakuklit. Ach jo, ach jo.
1: Tak nevzdychej,
2: my tě zkusíme nějaké najít, řekli čmeláčci a letěli.
3: Za chvilku byli zpátky, každý s větvičkou osikových listů. Housenka se do nich pustila, jen to praskalo. Než bys řekl švec, byly větvičky holé.
4: To jsem si spravila chuť, mlaskala. Teď si za to nasedněte a já vás svezu.
3: Kluci nasedli a housenka je vozila do kolečka jako lochneska na pouti. Ale najednou se zastavila.
1: Ještě jednou, nám se to moc líbí, řekl Brunda.
3: Já už nemůžu, povídá housenka. Já se kuklím na motýla.
1: Nemysli si, když jsme malí, že ti to věříme, kroutili hlavami čmeláčci.
0: Jenže než jima dokroutili, byl z housenky váleček. Brunda do něj strčil a Čmelda mu pomáhal. Valili kuklu na kopeček a vzdychali.
1: Ach jo,
2: ach jo,
1: to je tíha.
3: Na kopečku do ní naposled strčili a dívali se, jak se koulí dolů. Dole kukla narazila na kámen a rozloupla se na dvě půlky. Z jedné vylezl motýl. Byla to doopravdická babočka Osiková. Rozprostřela křídla, zamávala jimi a rozletěla se rovnou ke čmeláčkům. Tak co? Jsem motýl nebo ne?
1: No jo, jsi motýl, jakože se Brunda jmenuju.
2: Ale stejně je to divné, mudroval Čmelda. Musíme se na to zeptat maminky. A hned letěli.
1: Čmeldo, víš co? Povídá Brunda. Pojď se taky zakuklit. Možná, že z nás bude otaká.

0: smůlovatá. Brunda s Čmeldou posvačili na pařezu a nemohli se odlepit.
1: Mami!
2: Mami!
1: Mami, pařez nás nechce pustit!
0: Co vás to napadlo sednout si do smůly, vzdychla maminka. Pak s nimi dobu cukala, než je odtrhla.
2: Tak, a letíme na sladkost, řekl Čmelda. Postavili se hrníčky do jahodiní a lítali z květu na květ.
1: Nemám hrníček,
2: rozplakal se najednou Brunda.
1: Nebreč, najdem ho,
2: konejšel brášku Čmelda. Hledali, hledali, až ho našli. Ale Čmelda místo, aby měl radost, povídá.
1: Teď se zase ztratil ten můj.
3: Najdem ho, neboj,
2: povídá Brunda. Hledali, hledali, až ho našli. Jenže Čmelda do něj samou radostí strčil a sladkost se vylila.
1: Hertek, to je smůla.
3: A kolikátá, už aspoň čtvrtá,
2: řekl Brunda. Nejlepší uděláme, když poletíme domů, povídá Čmelda. S takovou smůlou se nedá pracovat. A letěli.
1: Nevíš, co budeme dělat doma?
2: Zeptal se cestou Čmelda.
3: Taky bych rád věděl. Doma mě to moc nebaví.
1: No právě. Mě taky ne.
3: Tak víš co? Ještě domů nepůjdem.
2: Jak si povídali, nedávali pozor a narazili do sluníčka.
1: Brrr!
2: Zatřepal hlavou Brunda.
1: Takhle nízko jsem sluníčko ještě neviděl.
2: Z toho se nic neděle, já také ne. Třel si čelo Čmela. Zkrátka, když je smůla, je nízko i sluníčko.
4: To není žádné sluníčko, povídá kousek od nich cvrček. Ale slunečnice. Vidíte přece, že má stonek.
3: A pěkně tvrdý,
2: dodal Brunda.
3: A taky vidíme, že vypadá jako sluníčko.
4: No, vypadá, jenže je to slunečnice.
2: Řekl Brunda.
3: Když jsi tak chytrý, proč nehraješ?
4: Proč? Protože mi to nejde, povídá cvrček. Nemám smůlu na smyčec.
1: Ty nemáš smůlu?
2: A my ji máme na rozdávání, kývl hlavou Čmelda. Smůla není, kamaráde, k ničemu.
4: A kde ji máte?
3: Všude, řekl Brunda.
1: A hlavně tadyhle, ukázal na zadeček.
4: Aha, tak se trochu předkloňte, povídá cvrček a každému přejel po zadečku smyčcem. Potom ho položil na housle a začal fidlat. Sláva, už to hraje! A fidlal a fidlal o 106. K poslechu a tak jen tak. Čmelda s Brundou si podupávali do taktu a docela zapomněli na smůlu.
0: Písničková. Některé dny byla čmeláčí maminka samá písnička. Od časného rána zpívala, broukala a trilkovala, hlavně staré čmeláčí kousky. Klukům se zpívání moc líbilo. Chtěli se přidat, jenže písničky neznali. A maminka ta znala z každé jen kousek. Začala jednu, pokračovala druhou, přešla na třetí a čtvrtou.
1: Asi se nikdy nechytneme,
2: povídá Brunda.
1: A nikdy se nezaspíváme,
2: řekl Čmelda.
1: Jedině, když si sami vymyslíme nějakou písničku. To je nápad,
2: povídá Brunda. A každý svou.
1: Tak jo, bráško. A budeme soutěžit. Kdo bude mít hezčí písničku, něco vyhraje.
2: Plácli si na to a šli vymýšlet.
0: Čmelda letěl nalevo od kaloupky a Brunda napravo. Seděli tam dlouho, až o ně začala mít maminka strach a šla je zavolat.
1: Ještě chvilku, hlásil Čmelda.
3: Už to bude,
2: křičel Brunda a pak se sešli u dveří.
1: Mami, pojď si poslechnout, kdo má hezčí písničku, řekl Čmelda a spustil první. Čmelák bzučí bzum a bzum, až se třese celý dům, až se třese kamení, je to čmel davloupení.
0: No, hezká, divila se maminka, kde jsi ji slyšel.
1: Vymyslel, mami, a sám?
3: Já taky,
2: řekl Brunda.
1: Vymyslel, mami, a sám?
3: Já taky,
2: řekl Brunda.
3: Poslouchej!

0: nejde, mrzel se Brunda. Někdo musí vyhrát.
1: A co? Ptala se maminka.
0: No, něco, my to ještě nevíme.
1: Zkrátka, vyhráli jste oba, řekla maminka a dala každému pusu. A hned druhý den ráno si zpívala od každé písničky kousek. Brunda s Čmeldou je zpívali celé a všude bylo slyšet samou písničku. Když šel někdo okolo, zůstal chvíli stát a poslouchal.

0: čtyřlístková. Brunda s Čmeldou seděli na hlavičkách jetele a lelkovali. Vůbec nepili sladkost, ani nezbírali kvítkový prášek, jenom seděli a dohloupa hleděli.
1: Čmeldo, mám nápad, povídá Brunda. Pojď hledat čtyřlístek. Kdo ho najde první, bude mít největší čmeláčí štěstí.
2: Tak jo, řekl Čmelda a už letěli.
0: Prolézali jetel, rozhrnovali husté trsy a zdvíhali křehké lupínky. Hledali, hledali a najednou Brunda zajásal.
1: Už ho mám!
2: A držel krásný čtyřlupínek s bílým lemováním. Čmelda mu ho trochu záviděl, ale jen málo.
1: Ty se máš,
2: povídá. Máš největší čmeláčí štěstí.
1: A co když ne? Co když to není pravda? Řekl Brunda.
2: Tak musíš štěstí třikrát vyzkoušet, povídá Čmelda. Musíš vzbudit cvrčka Kalafunku. Schválně, co bude dělat? A šli.
0: Čmelda čekal venku a Brunda lezl potichu cvrčkovi do předsíně. Najednou letěl ven a křičel.
1: Je zlé, Kalafunka nespí.
3: Ze dveří vyrazil cvrček a mával smyčcem. Počkej, až tě chytím, počkej. Ale nechytil.
2: První zkoušení nestačí, povídá Čmelda. Až jak dopadne druhé. Teď počkáme na pošťáka Huňáčka. A ty na něj křikneš. Ráno, ráno, raníčko, nosí Huňáč psaníčko.
4: Za chvilku si to pošťák rázoval a Brunda na něj pokřikoval.
3: Huňáček si přehodil brašnu dozadu a rozběhl se za uličníkem. Počkej, počkej, až potkám maminku.
2: Štěstí máš, povídá Čmelda. Ale největší asi nebude. Rozhodne to třetí zkoušení.
0: Potom se tichounce radili, něco si šeptali a letěli domů k mamince. Doma se posadili ke stolu a Brunda zvrhl před maminkou vázu na čistý ubrus. Maminka vzala vařečku a šla si to s ním vyřídit. Pořád mi musíte přidělávat práci. Jeden neví, kde mu hlava stojí a ty takhle. A teď jsem ještě viděla, že jsi to udělal schválně. No počkej, ty zlobile, já ti ukážu.
2: Mami, mami, něco ti řeknu. Zadrželi Čmelda a vyprávěli o čtyřlísku. Maminka se rozesmála a schovala vařečku.
1: Je to vyzkoušené, povídá Brunda. Nosí štěstí. Na, mami, schovej ho do knížky pro všecky.
4: A podal jí čtyřlístek.
0: Dlouhá. Byl konec října a sluníčko sotva koukalo.
2: Moc nehřeje, povídá Čmelda.
1: Skoro vůbec, je mi z něj spíš zima,
4: přitakal Brunda.
2: Tak se pojď zahřát. Poletíme k Sršánovi, zaboucháme mu na dveře a on nás prožene, navrhoval Čmelda.
1: To by šlo,
4: mnul si ruce Brunda a letěli. Zabušili u Sršána a nic. Chvilku poslouchali, ale uvnitř bylo

0: ticho. Je pryč, řekl Brunda. Tak zaboucháme na včely a nebudeme stačit utíkat. Letěli na zahradu, kde stál včelín, ale venku nebyla ani včelička. Zabouchali na jeden úl, ale nikdo z něj nevyletěl.
1: Čmelda přiložil ucho k prkínku a poslouchal. Vevnitř podivně hučelo. Práško, něco se děje. Skoro mám strach. Hučí tam jako v pilinákách. Poletíme radši domů, řekl Čmelda. Cestou se ještě zastavili u vosy Zlatěnky, ale měla zavřeno. A čmeláci na mateřidouškové mezi měli také zavřeno. Mami!
2: Mami!
1: Mami!
2: Mami!
1: Něco se děje!
2: Nikde nikdo!
1: A všude je zavřeno!
3: A víte, co se děje? Zeptala se maminka.
2: To právě nevíme.
3: Brzy přijde zima.
1: To už tam je, povídá Čmelda. Všecko mě zebe.
3: Jenže přijde ještě větší, napadne sníh a přijdou mrazy. Všichni už se na zimu připravili a my musíme taky.
2: Mami, a co se dělá v zimě?
0: Ptal se Brunda.
3: To je různé, odpověděla maminka, ale čmeláci spí.
1: A dlouho? Jako od večera do rána? Ptal se Čmelda.
3: Mnohem déle, moc dlouho. Tak dlouho, že za tu dobu malý čmeláček povyroste.
2: Jdu spát hned,
0: řekl Brunda.
3: Počkej, ještě musíme naplnit všechny hrníčky, zadržela ho maminka.
2: Ale nám je zima a chce se nám spát, fňukali kluci.
3: Při práci se zahřejete, řekla maminka. A kluci lítali, až naplnili všecky hrníčky. Pak vlezli do postýlek a přitáhli si peřinky pod bradu. Maminka zavřela dveře, do okna dala polštář a taky si vlezla do postýlky.

0: Kytičková. Celou zimu čmeláčci spali. Byla to taková dlouhá doba, jako kdyby usnuli na dobro, ale neusnuli. První se po dlouhém spánku probudil Brunda. Protahoval se v postýlce a koulel očima. Pak skočil na zem a porazil stoličku.
1: Proč ještě nespíš?
0: Ozvala se v polospánku maminka.
2: Já nevím, zdálo se mi, že už je venku jaro.
0: Kde by se vzalo, vzdychla maminka. Ale Brunda měl pravdu, venku začínalo jaro, jenže slabonké jako první tráva. Povídání probudilo Čmeldu.
3: Zívl a hned se hlásil.
2: Já mám hrozný hlad.
0: Nic si z toho nedělej, řekla maminka, my taky, viď, Brumdo.
2: A jaký? Povídá Brunda. Po dlouhém zimním spánku všem pěkně vytrávilo. A ve špajsce zbyl jen jeden hrníček medu.
0: Tohle sníme. A co pak to nevím, měla starost maminka.
2: Poletíme ven a něco přineseme, povídá Brunda.
0: Je tam ještě zima a nikde ani kytička, řekla maminka.
2: My umíme hledat, odpověděli kluci.
4: My něco najdeme.
3: A vyběhli ven. Za chvilku byli zpátky a celý se třásli.
4: Brr, tam je zima a neviděli jsme ani kytičku, ani včeličku.
0: A co sluníčko, ptala se maminka.
2: Jo, to už svítí, ale mžourá a nehřeje.
0: Taky přes zimu zesláblo, pokývala hlavou maminka. Nejlepší bude, když si vlezete znovu do postýle.
4: To ne, mami, nás už ležení nebaví. Povídá Čmelda. Trochu se ohřejem a jdeme zase ven.
3: Lítali nad mezí a nad polem, taky nad stráňkou, ale nikde nic.
2: Co se někoho zeptat, povídá Brunda.
4: Ale koho? A na co?
3: Nechápe Čmelda.
2: No třeba sluníčka, jestli neuvidí nějakou kytičku. Z takové výšky musí mít přehled. Hej, sluníčko, nevidíš nějakou kytičku, třeba malou?
5: Vidím, mrkalo sluníčko. Tamhle, za trnčím, tam nefouká vítr, jedna se tam žlutí.
2: Tak díky,
3: řekli čmeláčci a letěli za trnčí.
4: No ne, ta je hezká,
3: divil se Čmelda.
2: Protože je jarní, řekl Brunda. Sebrali z kytičky trochu sladkostí do hrníčku a letěli domů.
4: Mami, mami, našli jsme jednu žlutou!
0: No to máme vyhráno, usmívala se maminka. Teď už hlady nebudeme.

0: zlobivá. Čmeláčci se převalovali v postýlkách a spokojeně pobzukovali. Mohli si ho vědět ještě dlouho, kdyby Brumda nehodil na čmeldu polštář. Ten ho vzal a majznul Brumdu jen to žuchlo. Bouchali se, až začalo chumelit peří. Tak dost, ať už jste venku, křikla maminka.
1: Vidíš, nemáš si začínat, povídá Brumda.
2: Kdo se začíná? Ty se začínáš, brání se Čmelda.
1: Mami, kdo jsi začal?
0: Nevím, vím jen, že zlobíte oba, mračila se maminka a ukázala na dveře.
1: Tak kam dneska poletíme,
2: povídá venku Brumda.
1: Všude už jsme byli nejmín tisíckrát.
2: Všude ne, odpověděl Čmelda. U rybníčku za borem jsme ještě nikdy nebyli.
1: Ale tam se nesmí, povídá Brumda. Maminka nám přece nakázala, aby nás nikdy nenapadlo letět k rybníčku.
2: To je pravda, nakázala. Jenže, když se tam rychle mrknem a hned poletíme zpátky, tak se nic nestane.
1: To ne,
2: přikývl Brumda a už letěli k rybníčku.
3: Podívej, ukazoval z výšky Čmelda. Koupe se v něm, sluníčko, pojď se taky vykoupat.
2: Spustili se dolů, letěli nízko nad hladinou a občas cvrnkli bříškem o vodu.
1: To se mi líbí, pochvaloval si Brumda. Hezky to chladí.
2: Znovu letěli a koupali se víc a víc. Až se Čmeldovi namočila křidílka a spadl do vody. Plácal kolem sebe a nemohl odletět. Kousek od něj vystrčil z vody hlavu tloušť, mlaskal a chtěl ho spolknout.
1: Vráško, vydrž, letím pro něco, křičel Brumda. Tloušť dělal kolem Čmeldy vlny a mlaskal blíž a blíž. Vráško, už jsem tu, ozval se Brumda a nesl veliký lupen.
2: Pustil ho na hladinu a Čmelda se na něj vyškrábal.
1: Teď padluj ke břehu, křičel Brumda.
3: Já neumím.
1: Tak počkej, pomůžu ti.
2: Přistál vedle něj Brumda. Pádlovali každý z jedné strany a lupen se s nimi houpal. Pomalu připlouvali ke břehu, kde na ně čekala rozlobená maminka.
0: Kdo vám dovolil chodit k rybníčku? No kdo?
1: On začal,
2: ukázal Čmelda na Brundu.
1: To není žádná pravda, ty jsi začal.
0: Tak dost, můžete být rádi, že to takhle dopadlo. A zítra začnete oba dva uklízet kolem chaloupky.

0: Medardová. Bylo zrovna Medarda, ale venku ani nekáplo. Kluci, přijďte brzy domů, bude překvapení, řekla čmeláčkům maminka.
1: Mami, a jaké? Ptal se Brunda.
0: Uvidíš, nebuď zvědavý, nebo budeš brzo starý.
1: To já bych právě chtěl, zatoužil Brunda. Chtěl bych být dědek.
0: A proč? Divila se maminka.
1: Chtěl bych umět silně bručet, řekl Brunda a maminka se smála. Na palouk plný růžových slziček svítilo sluníčko. Kluci si tu hráli nahoněnou a zapomněli, že mají být brzy doma.
2: Teď honíš ty?
3: Křičel Čmelda a kroužil kolem rozkvetlého šípku.
1: Brunda lítal za ním strašnou rychlostí. Pak se zastavil, otočil a Čmelda mu vlétl rovnou do náručí.
2: A mám tě!
3: Jejda! Vykřekl Čmelda. To jsem Selek, jejda! Udělal po druhé.
2: Co děláš dvakrát, jejda?
1: Ptal se Brunda.
3: Zapomněli jsme, že máme přijít brzy domů.
2: Aj, jejda, to nám maminka dá, to bude hubovat.
1: Strachoval se Brunda a oba letěli domů.
0: Maminka je čekala už ve dveřích a divte se, vůbec nehubovala, jenom řekla. Jako bych vám nic nepřipomínala, tak už honem pojďte. A panečku, čmeláčci nestačili koukat. Na stole byl sváteční ubrus, na ubruse sváteční tác a na tácu krásný dort. Všude bylo čisto, voňavo a maminka se usmívala. Dneska má Čmelda první narozeniny. Přeju ti všecko nejlepší.
2: A já nic, to jsem si mohl myslet,
1: začal natahovat Brunda.
0: Ty máš taky první narozeniny, přeju ti taky všecko nejlepší. Narodili jste se najednou, aby to nebylo jednomu z vás líto.
3: Tak to jsme dvojčata, Brundo, chytil Čmelda brášku kolem krku. Jenže ty jsi menší.
2: Ale jen o kousek.
3: Jo, o kousek, o pěkný kus, pojď se přeměřit, navrhl Čmelda. A hned se k bráškovi stavěl zády.
2: Mami, mami, podívej.
0: Jenom o kousek, řekla maminka. O to dostaneš větší kus dortu.
3: Tak to ne, povídá Čmelda. Ať je radši stejně velký jako já.
1: A všichni se pustili do dortu.
2: To byla pochout.

0: Hrníčková. Jednou ráno letěla čmeláčí maminka na trh. Čmelda s Brumdou si vzali hrníčky a pustili se k dlouhým lukám.
1: Práško, víš, jak vypadá moře? Povídá Čmelda. Jako velký rybník. Kde pak? Jako tahle celá louka. Ta se nedá najednou přeletět.
2: Chvilku si sednem a bude to,
1: rozhodl Brumda. Posadili se na kominíčky a Čmelda povídá. Buď mi hrníček, ukážu ti ťukandu. Vzal si do každé ruky jeden a lehce s nimi o sebe ťukal. Ťuk, ťuk, ťuk, ťuky, ťuk. Pak přidával, přidával a křáp. Držel ouška a z hrníčků byly jen střepy.
2: No, ty jsi to spravil, chytil se za hlavu Brumda. Co budeme dělat?
1: Čmelda stál jako opařený.
2: Nemůžeme ani domů, lamentoval dál Brumda. To byly památeční hrníčky po prababičce.
1: Slepíme je čmeláčím voskem, navrhoval Čmelda. A tak lepili a lepili, ale moc se to nedařilo.
2: Náhodou jsou to hezké střípky, povídá Brumda. Něco by se z nich dalo udělat, ale hrníčky asi ne.
0: Celý den lepili a ne udělat z kousků hrníček. Když přiletěli domů, byl už skoro večer.
3: Kde jste byli tak dlouho, vítala je ve dveřích maminka. To musíte mít jistě vrchovaté hrníčky.
2: Mami, nemáme vůbec nic, řekl Brumda. Ani kapičku.
1: Nemohli jsme nic najít, povídá Čmelda a oba drželi ruce za zády.
3: Tak pojďte domů, řekla maminka. Něco jsem vám přinesla.
2: Jo, no ty jsou, ty jsou.
3: Na stole stály dva nové hrníčky. Přinesla jsem vám je z trhu, usmívala se maminka. Ty vaše jsou moc staré a zdálo se mi, že jsou naprasklé.
2: A moc, mami, souhlasili horlivě kluci.
1: Tak hodně až praskly, řekl Čmelda.
3: A je, povídá maminka. Vypadá to, že jste nepřinesli ani sladkost, ani hrníčky.
2: Jenom tohle, mami, ukazovali kluci ouška.
3: Tak teď budete aspoň hodně slyšet, smála se maminka, takových uší. Ale zítra musíte nazbírat sladký prášek i za dnešek.
2: Mami, nazbíráme každý dva hrníčky.
3: Tak dobře. A na tyhle už musíte být opatrní.

0: mokrá. Ráno se čmeláčí maminka probudila s náladou, jako když ulítnou včely. Venku pršelo, a to není čmelákům do zpěvu, jenom by spali a spali. Také čmelda s brumdou byli ještě v postýlce a nechtělo se jim vstávat. Maminka je nechala, jen ať si kluci poleží. Tráva je v jedné vodě a květy jsou zamčené na dva zámky. Sama pozorovala dešťové provázky a pokyvovala hlavou. Všecko se pěkně zazelená a naroste nám sladký jetel. Jenže déšť nepřestal ani druhý den. Z nebe stále visely husté provázky vody a pršelo jen se lilo. Pomezi tekly potůčky a jeden si to namířil rovnou ke čmeláčí chaloupce. Kluci, vstávat, broukla maminka, už jste se naleželi do zásoby. Musíte jít hlídat, aby nás nezatopila velká voda, ale ne oba najednou, protože máme jen jedno paraplátko.
1: A kdo půjde první, mami? Ptal se Brumda.
0: Třeba ty, rozhodla maminka.
2: Brumda stál na střeše a držel nad hlavou květovaný deštník. Do deště začal foukat vítr a studeno lezlo čmeláčkovi do nohou.
3: Ještě, že ho přišel vystřídat čmelda.
2: Toho zase Brumda
3: a Brumdu znova čmelda. Tak se pořád střídali a maminka jim vařila horký čaj.
2: Na stráži stál zrovna Brumda a přešlapoval, jak ho to záblo. Najednou zahlédl, že se z potůčku stal potok a míří si to rovnou k jejich chaloupce.
1: Honem ven, utíkejte,
3: křičel Brumda.
0: Maminka s čmeldou vyběhli a zůstali stát na cestě.
1: Pozor, pozor, valí se na vás,
3: ukazoval Brumda na potok.
1: Je,
3: vyjekl čmelda a schoval se k mamince.
4: Divoký potok, velký jak řeka, hučel a hnal se k ním. Najednou v černé obloze zlatě svitlo a nad lesem se udělal most. Červený, oranžový, žlutý, modrý a fialový. Byla to duha podobná oblouku na pile. Jeden konec položila do potoka a pila a pila. Na jedno nadechnutí vypila celý potok.
1: Viděli jste to, řekl čmelda. Tam musela mít žízeň. Hroznou, přitakal Brumda.
4: A přestalo pršet, mraky odpluly a vykouklo sluníčko. Čmeláčí mamince se zdálo, že jí od něho přilétá zlatý včelí roj. Začala si broukat písničku, kluci se přidali a sluníčko jim vyhánělo studeno z nohou.
0: Zvonivá.
4: Někdy si Brumda s čmeldou lehli na bříška a poslouchali zvonění. Krásné, tichoučké zvonění, hezké jako pohádka. To, jak vítr sklepl rosu a foukal do zvonečku. Takové zvonění mohli poslouchat pořád a pak taky cinkání ovčích zvonečků. Ale jednou v poledne se ozvalo zvonění, při kterém se jim zježily všecky chloupky. Větřík se nepohnul a ovečky nešly kolem. Zvonění se nepodobalo pohádce, ale poplašnému burcování. Hoří, hoří, ozývalo se ze všech koutů. Čmeláčci vyletěli nad chaloupku a viděli, jak na jednom konci hoří mes. Červené jazyky stříhaly suchou trávu a kašlavý kouř se valil nad polem. Oheň syčel, praskal, prskal a pomalu se blížil k chaloupce.
0: Kluci, honem za mnou, bzučela maminka. Musíme najít krtka, jinak nám schoří chaloupka.
2: Čmelda s Brumdou se rozletěli na dlouku plnou kopečku. Prohledali ji křížem krážem a nikde nic. Až najednou Brumda vykřikl.
1: Koukněte!
2: Na největší hromádce ležel krtek a spal.
1: Krtku, probuď se!
5: Probuď se, krtku, vstávej!
1: Hoří! Hoří nám mes!
5: Zachraň nám chaloupku!
1: Zachraň nám křičel jeden přes druhého.
4: Krtek si protřel oči a povídá: já jsem ve snu něco slyšel, nějaké divné zvonění, ale koho by napadlo, že je opravdické. Ještě si rozcvičil pracičky a běžel k místu, odkud se valil kouř. Když doběhl, byl už kus meze černý a oheň ukusoval trávu dál a dál. Krtek se zavrtal do země a začal zvedat ohni přes cestu hliněnou hradbu. Oheň k ní dolezl a dál to nešlo. Supěl, vztekal se a zkoušel jí přeskočit.
3: V tom se ozval Čmelda.
1: Už ho vedu!
3: Přehnal se vítr a silně zafoukal.
1: Foukni směrem k černému, volal Brumda.
4: Vítr poslechl a bylo po ohni. Všichni čmeláčci z meze i babička Flanderka se roztancovali radostí, skákali, zpívali a výskali. Pak každý přinesl Krtkovi hrníček medu a bylo jich tolik, že je nemohl najednou ani unést. Vítr vyletěl do výšky a foukl čmeláčkům pozdrav do chloupků.
1: Ahoj, a ještě foukni do zvonečku.
4: Vítr foukl a zvonečky se rozkývaly. Bim, bam.
0: Lítavá.
1: Dívejte se, něco vám ukážu, řekl Brumda Čmeldovi a Čmelince. Dal si ruce za záda, ohnul se jako pila a pajdal. Takhle chodíte ta zhudlic.
2: A ty zase chodíš takhle, ty teto.
3: Smál se Čmelda a začal skákat vrabčím skokem.
4: Já vám taky něco ukážu, šeptla Čmelinka. Schválně, jestli uhádnete, kdo takhle lítá. Vyskočila a letěla houpavě nad mezí.
1: To byl určitě konipásek, povídá Čmelda.
4: Kde pak?
1: Modrásek, řekl Brumda.
4: Kde pak?
1: Rogalo, zkouší to Čmelda.
4: Kde pak?
1: My se dáme podat.
4: Pošťák Hůňáček, smála se Čmelinka, protože nemůže unést břicho.
1: To je pravda, přisvědčil Brumda. A víte co? Pojďte si udělat lítací den.
4: A jak se to dělá? Ptala se Čmelinka.
1: Normálně, jako když lítají letadla. Vývrtky, přemety, padání, točení, kroužení a tak. Já vám to předvedu a pak to můžete zkusit po mně.
3: Brumda zabzučel a vylétl do výšky. Nahoře se točil do kolečka, letěl nohama vzhůru, padal k zemi a zase to vybral nahoru. Potom někde přistál na jahodě klapačce.
1: Tak, a teď to můžete zkusit vy. Jdu první,
3: řekl Čmelda a vylétl do výšky. Točil se do kolečka, chvíli letěl nohama nahoru, ale pak se mu zatočila hlava. Žuchl do mateří doušky a zůstal nehybně ležet.
1: Čmeldo, vstávej! Čmeldíku, otevři oči!
4: Co je s tebou?
3: Volali Brumda s Čmelinkou, ale Čmelda nic. Ležel a ani nemrkl. Čmelinka se rozplakala a Brumda začal křičet.
1: Pomoc! Pomoc!
4: Volání zaslechl Cvrček a hned k ním běžel. Co se stalo? Co se stalo? Čmelda spadl a nehýbá se, plakala Čmelinka. No, třeba má jen vyražený dech, řekl Cvrček a opatrně začal se Čmeldou hýbat. Najednou Čmeláček otevřel oči, nadýchl se a povídá.
2: To byla rána, co? Zatočila se mi hlava, spadl jsem na zem a zůstal jsem ležet bez dechu.
4: Hlavně, že to takhle dopadlo, řekl Cvrček. Právě, škytala Čmelinka. A Čmelda měl radost, že pro něj plakala.

0: lákavá. Brunda s Čmeldou seděli u stolu a vrtali se v jídle. Nejvíc Brunda. Kdo málo jí, toho odnese meluzína, řekla maminka.
1: Žádná meluzína není, povídá Brunda. To jsou jen strašáky na mrňata.
2: A najednou se zvenku ozvalo. Fí, fú.
1: Co to je? Podívali se kluci na maminku.
0: Vítr. Ať vás ani nenapadne chodit ven, ještě by vás někam odfoukl.
1: My budeme doma, slibovali čmeláčci a běželi k oknu.
2: Vítr mával s korunami stromů, cuchal trávu, kvičel a hučel, až se jim třásla chaloupka.
1: Fí, to je fučák, řekl Brunda. To je toho, povídá Čmelda. Takhle umím foukat taky. A foukl Bráškovi do ucha. Brunda mu foukl do nosu a zašeptal. Jdu se na něj podívat, je to přece náš kamarád, ne? Ten nám nic neudělá. Otevřel dveře a... Mami! Mami! Rozkřičel se Čmelda. Brundu to odfouklo!
3: Pro pána, jako kdybych to neříkala. Teď ven nemůžeme a kdo ví, co se s ním stane.
2: Vítr zvedl Brundu do výšky a roztočil ho jako vrtulku. Čmeláček cepal křídly, ale marně. Vítr ho nesl přímo proti velikému stromu. Brunda strachy zavřel oči. Před stromem ale vítr uhnul a letěl s ním dál. Nad rybník a nad vysoký kopec.
1: Ty větře, co to děláš? Křičel Brunda.
2: Vítr nic. Skučel a hnal se Čmeláčkem proti skále. Kousek před ní se ještě zhluboka nadechl a zapomněl foukat. Pustil Brundu a ten spadl na zem do mechu. Zůstal v něm ležet jako bez chloupku života. Vítr se znovu rozletěl a bác, skála ho zastavila.
1: To jsi zdal, co? Otevřel oči Brunda. A dobře ti tak, co tě to napadlo takhle mě odfouknout?
3: Já jsem jen na chvíli zdivočel, řekl vítr. Mně se to někdy stává, proměním se ve vichřici a pak už to nejsem já.
1: Teď už mě koukej odfouknout pěkně zpátky, přikázal Brunda. Na takovou dálku nemám sílu.
3: Jenže já teď taky nemám sílu, šuměl vítr. Musel bych zase zdivočet.
1: Ne, to radši ne, řekl Brunda. Poletím sám a ty mě trošku postrkuj.
0: Zatím maminka s Čmeldou běhali celý ustrašení kolem chaloupky. Už chtěli letět někam pro pomoc, když tu se Brunda objevil. Sotva letěl, ale už z dálky sliboval.
1: Mami, mami, já už všecko budu dojídat.

0: stejskavá. Léto bylo na odchodu, když maminka zavolala Brumdu na slovíčko. Milý Brumdo, poletíš k babičce do Kuďousky na návštěvu. Si náš nejmladší, narodil se s minutu po Čmeldovi a babička v Kuďousce je naše nejstarší babička. Jistě by se s tebou ráda potěšila.
1: Poletím, proč ne? Řekl Brumda. Ale musíš mi s sebou půjčit žihadlovou stříkačku.
0: Vezmeš si stříkačku, ale nesmíš stříkat po babičce.
1: Kde pak, mami, neboj, dušoval se Brumla.
0: Maminka mu složila cestovní hromádku a čekali, až přiletí pošťák Huňáček. Objevil se za chvilku s taškou plnou psaníček. Pane Huňáček, ve zdraví nám kluka přiveďte zase zpátky. A vyřiďte pozdravení babičce, řekla maminka. Pak začalo loučení, rady na cestu a Brumda s pošťákem letěli. Čmelda s maminkou za nimi mávali, dokud nezmizeli za Trnkovým křovím. Ještě chvilku stáli a pak šli každý po své práci. Ale ještě než si Čmelda stačil cucnout sladkosti, posedla ho divná nemoc. Lítal sem tam s hlavičkou jako zvoneček a nebylo mu do řeči. Teprve večer v postýlce se slabonce ozval.
2: Mami, mně se asi stýská po Brumdovi.
0: Nic si z toho nedělej, řekla smutně maminka. Mně se po něm taky stýská. A tak se jim stýskalo.
3: V té době už byl Brumda dávno u babičky v Kuďousce. Babička mu vyprávila nejhezčí čmeláčí pohádky. Taky si směl stříkat žihadlovou stříkačkou, ale nebylo to nic platné. Začalo se mu stýskat tak silně, že nemohl usnout. Takové stýskání si nikdo neumí představit. Bylo to největší stýskání v čmeláčích dějinách. Při takovém stýskání se čas táhne jako starý med. Utíká mnohem, mnohem pomaleji než při veselosti. Ale přece jenom utíká. A tak jednou, když Čmelda s maminkou zase vzpomínali na Brumdu, objevilo se něco nad Trnkou. Byl to pošťák Huňáček a hádejte, kdo s ním letěl. No to se ví, že Brumda z dálky se smál a předletěl pošťáka o celý kus. Chytil maminku kolem krku, potom Čmeldu a zase maminku. Stýskání ze všech hned spadlo jako šiška ze stromu. Místo toho je posedla radost proti devatero nemocem a bylo zase dobře.

0: Pozor, pozor! Důležité hlášení. Všem malým dětem oznamuji, že jsem se rozhodl vymyslet pro ně pohádku. Takovou pohádku, jakou ještě nikdo nezná. Pozor, začínám. Byla jednou jedna holčička a říkali jí Karkulka.
1: To už známe.
0: Kdo to řekl?
1: Já.
0: Kdo je to ten já? A kde je ten já?
1: Jsem neználek a sedím vám na špičce pravého pantofle. My všichni v Kvítečkově jsme takhle malinkatí. Nevěříte?
0: Věřím neználku, všemu věřím.
1: No proto. Představte si, že jsou děti, které říkají, že Kvítečkov je výmysl. A že takový malíčkové, jako jsem já, vůbec nejsou.
0: Ale Kvítečkov je přece pohádkové město. A v pohádkovém městě může být ledacos.
1: Chtěl byste to ledacos vidět?
0: To bych byl moc rád.
1: Tak koukněte se.
0: Koukám a vidím. Ano, vážení poslucháčkové, už je to tu. Vidím Kvítečkov a v něm plno malých človíčků. Tihle človíčkové, to je zajímavé, jsou děti i dospělí zároveň. Jestli mi rozumíte, nikde tu nejsou ani miminka, ani dědečkové a babičky. Jedni si říkají malíčkové, jako třeba neználek, ti chodí v kalhotkách. A jiní človíčkové nosí sukínky a říkají si malenky. A koukám ještě víc, koukám tam, kam mi neználek ukazuje a vidím nápis Zvonečková ulice. A vidím dům číslo 16, protože v něm žije 16 človíčků. A když se kouknu ještě o něco víc, vidím seznam nájemníků, kteří v tom domě bydlí. A čtu všeználek? No snad neználek.
2: Ne, čtete dobře. Já jsem všeználek.
1: On se jmenuje opravdu všeználek, protože to hodně zná.
0: Aha. A proč ty se jmenuješ neználek?
1: Víte co? Já totiž mám teď něco v plánu. Úplně vynikajícího. Vynaleznu automobil.
0: Ale neználku, ano. Automobil už přece dávno vynalezli lidé.
1: To je toho. Ale co pak do něj ti vaši lidé dávají?
0: Benzín a olej.
1: Ah, neználek vynalezl automobil, který se nepohání benzínem, ale sodobkou. A který se nemaže olejem, ale jahodovým sirupem. Ale naši malíčkové se o mém tajemství nesmějí dozvědět.
0: Tak to je ono?
1: Ano, ano. Můj vynález. Nádrž se sodovkou, 4 kola, volant. Tadyhle baňka se sirupem. Helejte, sirup teče touhle trubičkou. Jo. A maže stroj.
0: A jak to funguje?
1: Úplně jednoduše. Vymyslel jsem to totiž tak, aby bublinky z nádrže unikaly pěkně do válce, rozumíte tomu? A tlačili na píst. A píst běhá pod tlakem bublinek sem tam. A roztáčí kola.
0: A proč je vpředu značka Vyrobil šroubek a vroubek?
1: To si nevšimejte.
0: A co bylo tohle? No, to ťuknutí.
1: To si taky nevšímejte.
3: Já ti dám ty vejta, homně si tenhle pán nemá všímat, když pod autem právě opravuju spojku, aby tahle rachotina vůbec mohla jezdit.
1: Nerozčiluj se, Čiperko, já ti tohle všechno potom vysvětlím.
3: Budeš ty chlubilku vysvětlovat, že jsi vynalezl sonovkové auto? Ne, správně si tenhle pán přečetl, že auto vyrobil šroubek a vroubek a vymyslel neználek, ale všeználek.
0: Ale o všeználkovi jsem na autě nic nečetl. žádný nápis.
3: Protože všeználek se nevytahuje a nepotřebuje, aby všude bylo napsáno, že to a to a to vymyslel on. Že se nestydíš, neználku, chlubit se cizím pařím. Vždyť ani neumíš tím autem jezdit.
1: Cože?
3: Neumíš?
1: Já?
3: Ne.
1: Že neumím? Ne. Tak pust mě k tomu.
3: Ne, vždyť si nikdy za volantem neseděl.
1: Pust mě k tomu, povídám.
3: Ne.
1: Pust?
3: Ne.
1: Viděl jsem, jak řídíš. Hm. Stačí šlapat na pedály a točit volantem, víš? Já totiž všechno strašně rychle okoukám. Pro mě je to úplná hračka.
3: Pro tebe. Ale ve skutečnosti jenom si nemysli. Stroj je stroj a tomu se musí rozumět. Zabiješ se a ještě to auto rozbiješ.
1: A když ti slíbím, že pojedu opatrně. Abych vám dokázal, že nejsem nemehlá vejta.
3: Ne.
1: Že mě to mrzí, že jsem se chlubil.
3: Ne.
1: Čiperko. Já ti slibuju, že udělám všechno, co budeš potřebovat. Budu ti pomáhat, budu poslouchat a nebudu mít moc řeči, když mi řeknete, že mám něco udělat. Tak
3: už jsem řekl ne.
1: Tak já si jenom tak, jo, sednu k volantu.
3: No, to můžeš. Nemačkej a na tenhle pedál nešlapej.
1: Jak jsi to říkal, tenhle knoflík a tenhle pedál.
3: Neználku, co to děláš?
1: Jedu!
3: Zabiješ se!
1: Přece umím řídit.
3: Pozor, tam ne, tam je příbuda! A tam je kurník! A tam je altán!
0: Vážení posluchači, jak já to ze své výšky vidím, je zlé. Altán na kusy, auto taky. My prkínky je neználek. Už se všichni maličkové zbíhají, rychle odklízejí prkna. Moment, já jim pomůžu. Tak, a neználek je na světě. Mohlo to dopadnout hůř. A už je tu i doktor Pilulkin. Doktore, prosím vás, jak to vypadá s neználkem?
4: To vám řeknu, až ho odneseme do postele a pořádně ho prohlédnu.
1: Jouvaj, kamaráde Pilulkine, jsem vůbec naživu.
4: Až moc, neználku. Co křičíš? Vždyť ti ještě nic nedělám.
1: Já jen kdybys něco dělal.
4: Udělej. Takhle nohama, takhle rukama, takhle hlavou. Kosti jsou celé.
1: Ale vzadu, rozumíš, vzadu mě to strašně bolí.
4: Odřenina a v ní pár třísek. Vytáhnu je pinzetou.
1: Jouvaj!
4: Nekřič, ještě je nevytahuju.
1: Ale bude to bolet, když já jsem tak strašně těžce zraněný.
4: No vidíš, největší tříska je venku.
1: Jouvaj.
4: Už je venku, povídám, a ty křičíš, jako bych ti tahal zub.
1: To proto, že jsem tak vážný případ.
4: Koukej ty případy, tady jsou ty další třísky.
1: Jouvaj.
4: Říkám ti, už jenom tahle maličká.
1: Ale uvidíš, že ta bude nejvíc bolet. Nech mi ji tam.
4: Vždyť už ji máš dávno venku. Hele, a teď kysličník.
1: Ne.
4: Pálí?
1: Vůbec ne, ale když mám tak těžké zranění, tak přece musím křičet. A když budu hodně křičet, tak mě budou všichni litovat, víš. A Čiperka mi třeba odpustí, že jsem ho podfouknu.
4: I ty jeden podfukáři. Vezmi si teploměr.
1: Ne, teploměr nikdy. Teploměr ne. Ten je ze všeho nejhorší. Teploměr tedy ne. Ahoj.
0: Jsem opět se svým přítelem neználkem, který se už...
1: Ano.
0: No řekni to sám, neználku.
1: Ano.
0: Aby o mě nikdo nemohl říct,
1: ano,
0: že si vymýšlím.
1: Ano. Ne. Ten pán si opravdu nevymýšlí. Už jsem po té bouračce v sodovkovém autě zase v pořádku. Já teda bych chtěl říct, můžu?
0: No jistě.
1: Tak tedy. Říkám, že u nás v Kvítečkově připravujeme báječný výlet. Ale teď si opravdu nevymýšlím, ani se nechlubím, že jsem na to přišel já. Ten výlet vynalezl všeználek.
2: Já vám pořád vypravuju o tom, jaké je to v dalekých krajích a co všechno jsem o nich vyčetl z knížek. A vy potom říkáte, to je všechno moc pěkné, všeználku, co nám tu povídáš, ale my bychom tu krásu chtěli vidět na vlastní oči. A tak jsem přemýšlel, něco jsem si taky o tom přečetl v knížkách velkých lidí a tuhle je ten nápad. Uděláme si balón.
1: A budeme hrát fotbal.
2: Neználku, uděláme si větší balón.
1: A budeme si s ním hrát při koupání ve vodě.
2: Ne, ne, uděláme si ještě větší balón.
1: A co s ním, s tím si nepohrajeme?
2: My s ním poletíme.
3: Poletíme?
2: Poletíme, Čiperko.
1: Vzduchem?
2: A čím jiným, neználku?
1: A z čeho a jaká vůbec?
2: Prosím, balón bude z gumy. Na louce roste spousta kytiček, kterým říkáme pryšec, že?
3: No a?
2: No ano. A když té rostlince nařízneme lodyhu, víte, co to je? Jako tráva má stéblo, tak květina má lodyhu. Tak když tu lodyhu nařízneme, začne vytékat šťáva, tu budeme chytat do hrníčku, hrníčky budeme vylévat do sudu a až ta šťáva zhoustne, změní se v gumu a z té gumy si uděláme, no, velikánský balón.
0: A už je to tu. Vážení poslucháčkové, celá louka je přímo zaplavena malinkými človíčky s malinkými hrníčky. Běhají sem tam a pozor, nikdo se neulejvá. I můj přítel neználek má plné ruce práce. Vidím, že sud už je plný. A teď pozor, něco se chystá, něco se připravuje. Šroubek a Vroubek nesou hustilku, Čiperka k ní připojuje dlouhou hadici a všeználek... Ps. A co pak to dělá všeználek?
2: Tady konec té hadice ponořím do sudu.
0: Aha.
2: A pozor, až řeknu teď, začnete pumpovat. A střídejte se. Pozor. Teď. Raz.
0: Ano, je to přesně tak, jak si to všeználek promyslel. Nad sudem se vytvořila bublina z té gumové šťávy a roste a roste a už je velká jako kolo od člověčího automobilu.
2: Přestat pumpovat.
0: Všeználek přistupuje k sudu, leze nahoru a zkouší, jestli je ta gumová bublina dost silná.
2: Teď bude balón schnout? A my začneme dělat síť. Do té balón zabalíme a pod něj přivěsíme koš pro cestující. Máme plné ruce práce.
0: Neználku, kam pak?
1: Ten balón určitě praskne. Já tu jako nejsem.
0: I ty jeden.
2: Teď přivážeme koš k síti.
0: Koš je dost velký čtverec. Na každé straně má lavičku pro čtyři malíčky. Čtverec má čtyři strany, takže dohromady je v koši 16 míst.
2: Prosím, povedlo se. A teď, Čiperko, řekni všem, aby si udělali padák z pampeliškového chmíří. Tuhle jsem nakreslil, jak by měl vypadat.
1: Slyšíte to?
0: Slyším, a co?
1: Máme si udělat padák. To určitě ten balon praskne, já to povídám.
0: Ale myslím, že nepraskne, neználku. Já se koukal a viděl jsem, že je dobře udělaný.
1: Tak na co padák? To je pořád samá práce.
0: Padák se musí udělat pro jistotu.
1: Pro jakou jistotu?
0: Kdyby balon prasknul.
1: Aha, taky říkáte, že praskne.
0: Ale ne, já říkám kdyby. Jistota je jistota. To i my lidi si berem do balónu padáka. Ne proto, že víme, že spadne, ale pro každý případ.
1: No tak tedy já osobně pro každý případ s nima nepoletím.
0: To by byla velká hloupost, neználku. Víš, co všechno z balónu uvidíš? My lidi lezeme na vrcholky skal a vystupujeme na vysoké hory jen proto, abychom viděli, jak vypadá země, na které žijeme. A ty bys pro svůj hloupoučký strach nechtěl poznat svět?
1: No tak dobře, tak já poletím, ale... Ale ten padák, ten si teda udělám pořádný.
5: A teď už musím dokončit tu větu, kterou jsem nestačil doříct. Kdyby Neználek dával ve škole pozor, věděl by, že balón se musí naplnit teplým vzduchem, aby se vznášel. Protože, a to si musíme pamatovat, studený vzduch je těžší a tlačí se k zemi a teplý vzduch stoupá vždycky nahoru. Když se do balónu pustí teplý vzduch, bude stoupat a potáhne nahoru i balón. To říkám proto, že právě teď vypustili malíčkové z balónu studený vzduch a z kotle, ve kterém se vaří voda, přivádějí horký vzduch do balónu. Balón, vážení poslucháčkové, se zvětšuje, zvětšuje a stále se zvětšuje, už se zase vznáší nad košem.
1: Určitě praskne.
5: Už zase Neználku, máš padák?
1: Mám.
5: A pořádný?
1: Pořádný.
5: No, ty všechno děláš jen tak halabala.
1: Pořádný.
5: Tak žádný strach.
4: Zavázat balón, odklidit kotel, nanosit pytle s pískem.
1: Načtu pytle s pískem.
4: To je zátěž navíc. Kdyby chtěl balón letět k zemi místo nahoru, vyhodíme nějaký ten pytlík a zase se vyhoupneme do výšky. Chápeš?
1: Já jsem ti to chtěl navrhnout.
4: A já zase navrhuju tobě, abys taky přinesl pytlík s pískem.
1: Čil.
4: Ahoj.
5: Pozor, pozor. Balón z Kvítečkova je připraven k odletu.
4: Jeden pytel písku vyhodit. Letíme. Odlétáme do dalekých krajů. Haló, pane, nezapomeňte to říct všem dětem, ať nám drží palce.
6: Ahoj!
1: Ahoj.
5: A tak vyřizují pozdrav osazenstva balónu všem dětem, holčičkám i klukům. Žádný strach, mám dalekohled a tím uvidím všechno, co se v balónu děje. A taky vám, děti, všechno řeknu.
4: Nepadáme, ale klesáme.
7: Pomoc, klesáme.
4: Neználku, už zase děláš zmatky. Klesáme, protože vzduch v balóně začal chladnout.
7: Všichni dýchat nahoru na balón.
4: Ovšem to nepomůže.
7: Tak to mi vysvětli. Já si tady lámu hlavu, jak udržet balón ve vzduchu a ty, že to nepomůže. Když tě zebou ruce, tak si na ně taky dýchá.
4: Vždyť přece máme pytle s pískem. Vysypte písek z jednoho pytle.
7: Rozkaz, vysypat písek.
4: Ano, ale Neználku, ne sem na podlahu. Ven z balónu.
8: Zlava, stoupáme.
7: Ale to je samé, klesáme, stoupáme nahoru, dolů. Co pak takhle se lítá s balónem? Kdybyste k tomu pustili mě.
5: Ne, nedělejte to.
4: Tak to zkus. A ukaž, co umíš.
5: Neználka pustit k řízení balónu, tohle přece nemůže dobře dopadnout.
7: Když potřebujeme, aby byl v balónu teplý vzduch, musíme kam nahoru. Sluníčko nám pomůže.
4: Myslíš?
7: To se ví. Na sluníčku je přece vždycky teplo. A čím výš poletíme, tím víc bude sluníčko do balónu pražit. No to je přece jasné.
5: Chyba, chyba, chyba, chyba. Vždyť to vůbec není pravda. Děti, ono se to jenom zdá, že by to tak mělo být. Ale ve škole se budete učit, že nejteplejší vzduch je vždycky u země, protože sluníčko se opírá o zemi a ohřívá ji. A od země, jako od horké plotny, se zase ohřívá vzduch. A to už jsme si přece říkali, ohřátý vzduch je lehčí než studený. A tak co? Ano, stoupá vzhůru. Už jsme si přece říkali, ohřátý vzduch je lehčí než studený. A tak co? Ano, stoupá vzhůru. A čím víc stoupá, čím víc

0: Babičko nepomohla.
1: Protože v téhle výšce nemá sílu ohřívat vzduch v balonu.
2: Vždyť už padáme k zemi jako kámen a písek už nemáme neználku. Dělej něco.
0: Dělej ale co?
2: Chtěl jsi být velitelem, tak něco vymysli.
0: Já nechtěl být velitelem. Já chtěl jenom zkusit řídit balon. Velitelem je přece všeználek, tak to nad něco vymysli.
1: Najednou jsem zase velitelem. Ale tak dobrá, konec hádek. Všichni nasadit padáky a honem.
0: Už je s námi konec.
1: Ale neználku nezalézej pod lavici, nekřič a dívej se. Tak pozor, jeden za druhým si stoupněte na kraj koše, vyskočte a pak zatáhněte za šňůrku padáku a skákejte po pořádku za mnou. Kdo neseskočí, toho balón odnese. Připravit? Pozor!
0: Hop! Stop! Čiperko! Zpátky!
2: Musím přece skočit!
0: Už neskákej! Co pak nevidíš, že balón zase stoupá?
2: Je, ale jak to, že stoupá?
0: Všeználek přece vyskočil a tak je balón lehčí.
3: Velmi správně, tentokrát má neználek pravdu.
2: Ale co s ním bude?
0: S
2: Všeználkem přece, co si bez nás počne?
0: Co by, půjde pěkně domů.
2: A co si počne bez Všeználka my?
0: Jakoby to bez Všeználka nešlo. Teď budu velitelem já. Letí balon, letí. Je tu Všeználek, není.
2: A máš ty rozum? Nemáš.
0: A tak, s mým rozumem to teda nejde. No prosím, Čiperko, tak vyskoč. A hledej si toho svého Všeználka, když se ti můj rozum nezdá.
2: Jenomže, kde pak ho teď najdu? Už jsme uletěli pořádně daleko, měli jsme vyskočit hned za ním.
0: No jen si vyskoč si. Je to úplně fuk. Stejně zase klesáme. Vlastně proč zase klesáme? Pomoc! Zachraň se, kdo můžeš! Teď je s námi dočista konec!
2: Tak co ty, veliteli, co vymyslíš?
0: Co bych měl já vymýšlet, když jsi říkal, že nemám rozum?
2: To říkal Čiperka.
0: Ať to říkal, kdo chtěl, já nemám rozum, tak nemám co vymýšlet a basta.
2: Leda?
0: Leda, že uděláme to, co už udělal Všeználek.
2: Vyskočíme, ale vždyť už jsme jen kousek nad zemí.
0: Všeználek řekl vyskočit, tak se vyskočí. Protože Všeználek je z nás ze všech nejchytřejší a já jsem trumpet, až jsem ho hned neposlal.
2: Skáčem.
4: Pozor, důležité hlášení. Ohlašuji, že balím dalekohled a končím přímý přenos o letu balónu s velitelem Neználkem na palubě. Protože balón už neletí a paluba, čili koš se rozbil. Ale nikdo se nerozbil. Všichni jsou živí, ale jestli jsou zdraví, to ještě přesně nevím. Ale vím, že zatímco se malíčkové strkali a dohadovali, jestli skočit a jak skočit, balón dopadl na zemi, poskočil jako míček, pak narazil asi na ostrý kamínek a praskl. Koš taky praskl a malíčkové se z něho vysypali. Protože zatím nemám další zprávy, jdu rovnou za nosem hledat těch 16 malíčků.

0: oznamují, že takhle roztahují svůj kouzelný dalekohled a takhle natáhují svůj kouzelný mikrofon.
1: Halo, halo, halo. Hlásí se vám neználek. Slyšíte mě?
0: Proč šeptáš?
1: Protože jsem strašlivě nemocný a těžce zraněný. Ležím v posteli.
0: V nemocnici?
1: Právě že ne. Ale kde jsem, to opravdu nevím. Je to nějaký cizí pokoj.
0: Ah, už tě vidím. Bílá postýlka, maličká křesílka, na zemi koberečky, na stěnách obrázky a na stolku. A co to je?
1: Mítě a klubka vlny. No,
0: tak už je mi to jasné. Neználku, ty jsi v holčičím

0: pokojíčku.
1: Je, slyšela jsi? On něco řekl.
2: To už se asi probouzí. Honem zavoláme Medunku. Říkala, že až se probudí, máme je hned dát vědět.
1: Rozumíte tomu? Kdo jsou ty dvě malenky a kdo je ta Medunka?
0: Asi to tuším.
1: Tak honem, ať to vím, co mě čeká.
0: A jak se jmenuje váš doktor v Kvítečkově?
1: Pilulky.
0: No, to proto, že vám dává, co? Pilulky.
1: A ona se jmenuje Medunka, protože dáváme.
0: Ale ne, medicíny.
1: Tak rychle, to já teda prchám.
2: Co pak nemocný? Už nám otrnulo?
1: Já jsem se chtěl jen protáhnout.
2: Okamžitě lehnout.
1: Ano.
2: Vstát.
1: Ano.
2: Jak pak vás mám vyšetřovat?
1: Ano.
2: Nevstávat?
1: Ne.
2: Sednout?
1: Ano.
2: Ukažte jazyk?
1: Ne.
2: A řekněte a.
1: A.
2: Dýchejte. Nedýchejte. Zakašlete. Nekašlete. A jak jste přišel k téhle strašné modřině?
1: Kde, prosím?
2: No, tady, na rameni.
1: To nevím, prosím. Najednou se s námi balon překotil. Koš se rozbil a já, prosím, letěl vzduchem a pak už nevím vůbec nic.
2: Zůstanete zatím v posteli. Šaty mu schovejte a nedovolte mu vstát. Jestli vstane, tak vám tu všechno potluče a rozbije. Malíčkové jsou nemehla a musí se na ně přísně. Tuhle jsem napsala recept. V lékárně dostanete medovou náplast. A tu mu přilepte na modřinu.
1: Ano.
2: Vy nemocní.
1: Ano.
2: Žádné hlouposti. A vy malenky.
1: Ano.
2: Schovat mu šaty a do lékárny. To je zatím všechno.
1: Ano. Slyšel jste to? To je hrůza, co?
0: Ta modřina?
1: No. No. Už jste někdy viděl tak strašlivou modřinu? Neumře se o to. Já.
0: Ještě jsem u nás neviděl kluka, který by kvůli modřině tak hekal.
1: Jo, vám se to mluví, když jste nespat s balónem.
0: Vždyť to neználku zavinil ty. Tak teď nenaříkej.
1: Jo.
3: Slyšíš, modro očko, jak naříká? Asi má strašné bolesti.
2: Asi. To je škoda. Zrovna jsem upekla borůvkový koláč a chtěla jsem ho pozvat na svačinu.
3: Je mi ho líto. Ale ten jeho kus koláče s ním já, když on je na tom tak zlé.
1: Ano, jsem na tom strašlivě zlé, ale borůvkový koláč například předepisuje náš doktor Pilulkin vždycky proti všem bolestem.
3: Takže vy myslíte, že by vám borůvkový koláč neuškodil?
1: Přímo naopak. Představte si, jeden náš malíček se jmenuje Čiperka. Si zlomil ruku pravou a do levé vzal borůvkový koláč a co myslíte, že se stalo?
3: Zlomil si ji taky.
1: Vedle samá voda. Jednou se kousnul a ta zlomená ruka ho prosím přestala bolet. Kousnul si po druhé a ruka se mu úplně zahojila. Takže příště by snad mohl být jablkový závin, aby mě ještě přišla bolest toho, bolest hlavy.
3: Vás bolí hlava.
1: A vás by nebolela, kdybyste spadla z balonu z takovýhle výšky rovnou na hlavu.
3: Rovnou na hlavu?
1: Rovnou, ne takhle šikmo, ale rovnou.
2: To musí být ale hrozné létat v baloně, že?
1: No jo, přímo strašné. Vlastně ani trošku.
3: Jak jste stateční.
0: No a teď se povídali takové ty řeči, samá chvála, samý obdiv, ach, och, vy hrdin. A ten lumpík neználek se nafukuje píchou.
2: A odkud jste to přiletěl?
1: Z Kvítečkova.
2: Kde pak to je?
1: Tamhle někde hrozně daleko.
3: Povězte nám, kdo pak to vymyslel létat v balóně?
1: No, kdo dámy? Já.
2: A jak se takový balón udělá?
1: To jsem chodil a říkal, tohle udělejte takhle, tohle zase takhle, tohle udělejte z toho a tamto zase z tamto a tohle to dejte dohromady s tímhle, no. A jednoho dne byl hotový. Pěkně nafouknutý kulaťoučky.
3: A dál, to už jste letěli.
1: A dál, dámy, já už si dál nic nepamatuju, já ani nevím, jak jsem se dostal do toho domů.
3: My přece viděli padat ten balón a pak se nabodl na plot.
1: Kdo?
2: Na ten balón. A v tom bum. Balón praskl a když jsme přiběhli, viděli jsme jen koš z březové kůry.
3: Ležel jste jako bez dechu. Jednu botu jste měl na noze, druhá visela na plotě a váš klobouk byl na stromě.
1: Dovolíte, abych si vzal ještě medový koláček.
2: Co se tu děje? Nemocný okamžitě do postele.
1: A prosím.
2: A vy všichni se mnou. Našli jsme ještě 14 cestovatelů a nosíme je do nemocnice.
1: Tak to ne. Do žádné postele. Já tady prohlašuji, že mi nic není, že jsem jako rybička a že musím pomáhat zachraňovat své kamarády. A ty koláče prosím zabalte laskavě sebou, vezmeme je sebou, budeme je potřebovat. Halo, vítám. Slyšíte mě?
0: Slyším.
1: Potřebuji se s vámi poradit. Víte, co všechno jsem napovídal malinkám? Že jsem vynalezl ten balón.
0: Co vím?
1: Ale já teď jdu za našimi malíčky do nemocnice. A malinky jdou se mnou. Poraďte mi, jak to mám udělat, abych neměl ostudu, protože ono se to určitě prozradí, že jsem si to všechno vymyslel.
0: To ano. Lež má krátké nohy, neználku. Ale poradit si musíš sám.
1: Řekli jsme si přece, že budeme vypravovat pohádku. Tak já vypravuju.
0: To není pohádka, neználku. Ty přece lžeš?
1: Nelžu.
3: Já ale neříkám, že lžete. A já taky ne.
1: Vy neslyšíte toho pána, co mi pořád skáče do řeče?
3: My slyšíme jen vás, žádného pána. To budou asi následky toho pádu
2: na hlavu.
1: Moment. Tak vy si, slečny, myslíte, že jsem padlý na hlavu?
3: Vždyť jste to sám říkal, že jste padl. A rovnou.
1: Vlastně vidíte, no určitě. Jouvaj. Asi bych zase potřeboval borůvkový koláč. Děkuji předem. Ale teď zas povídejte vy o těch vašich malíčcích.
3: Ti se odstěhovali na koupaliště k řece. Mají tam své město a říkají mu Dračín.
1: Dračín, no to je krásný název.
2: Vám se líbí?
1: Tedy zelení, že? Je taky krásné jméno pro město, to jo. A proč se odstěhovali malíčci na koupaliště?
3: Nám se o nich povídat nechce. My jsme se s nimi pohádali.
1: A proč pak?
3: Víte vy vůbec, co nám provedli? Představte si, v zimě nás pozvali k sobě na vánoční stromeček. Povídali, že u nich bude hudba a tanec a tak. A když jsme přišli, víte, co udělali?
1: Co?
3: Začali nás koulovat.
1: No nepovídejte, tedy kdo by to byl řekl, že?
3: No, přestali jsme s nimi kamarádi. A od té doby k ním nechodíme.
1: A oni k vám?
3: Taky ne.
2: Ale ne, jednou k nám přece přišel Cvoček.
3: A Cvoček nepřišel sám od sebe, oni ho navedli. Tak ten Cvoček přišel a namluvil nám, že s malíčky z Dračína nechce nic mít, protože jsou rozpustili. A že chce kamarádit s námi. Tak jsme mu dovolili, aby bydlel v našem městě. A co myslíte, že nám vyvedl? Jednou v noci zapřel všechny dveře v jedné ulici polenem, že se ráno nedali otevřít a všechny malenky museli lézt oknem.
1: No ne, oknem.
3: A v jiné ulici pověsil nad všechny dveře kus dřeva, aby každou, když vyjde ven, uhodilo po hlavě. No a v našem domě natáhl před dveře pro vás a když jsme vyšli, zakopli jsme a upadli.
1: No. Tohle, na to si musím pamatovat.
2: Co to říkáte?
1: To si musím pamatovat, aby mě snad nenapadlo někdy tohle udělat.
3: To by bylo od vás velmi ošklivé.
1: A jak to dopadlo s tím, no, jakže se jmenoval?
3: Cvoček. Jak by to s ním dopadlo? Když nám tohle provedl, tak utekl zpátky k malíčkům do Dračína. Pozor!
1: Co se je?
3: Tady jděte opatrně. Dívejte se nahoru.
1: Jo, já se budu dívat nahoru a zakopnu o nějaký natažený provaz, že?
3: No dovolte, co si to o nás myslíte. Tohle my přece neděláme. Jen se dobře podívejte na sebe. Vidíte?
0: Teď neznále kouká. Vidí korunu veliké jabloně, žebříčky z provazů a na nich malenky pilou odřezávají stopky jablek. A jsou až v těch nejhořejších větvích.
2: A teď honem pryč, za chvilku jablíčko spadne, mohlo by nás zabít.
1: Co? Že se jim chce lézt až nahoru.
3: Tam jsou přece jablíčka nejsladší.
2: Maličci si myslí, že jsou odvážní jen oni. A vidíte, do jaké výšky malenky vylezly?
1: Jenomže malíčci létají v balónech a jezdí v autech.
3: My taky umíme jezdit v autě.
1: Copak, vy máte automobil?
2: Máme, jenže rozbitý. Spravovali jsme ho, jak jsme mohli, ale pořád to ne a ne opravit.
1: Rozbitý, no takže jste mi to neřekli.
0: Je, v nezdálkovi se zase rozjíždí jeho chlubý dílko.
3: Vy byste nám s tím pomohl?
1: Samo sebou. U nás v Kvítečkově jezdí jen auta značky neználek. Až pustí z nemocnice Šroubka a Vroubka, to jsou moji mechanici, řeknu jim, co na tom vašem autě mají udělat a oni už to zařídí.
2: Ale my máme nářadí, kladívka, šroubováky i vrtáček máme. Nešlo by to opravit dřív, když všechno umíte.
1: Ale samozřejmě, to je maličkost. Na kolik bublinek vám to jezdí?
3: Bublinek?
1: Máte přece sodovkové auto a v sodovce jsou přece bublinky.
3: No. To ano, ale my ty bublinky nepočítali.
1: Jo, to je pak, dámy, těžká věc. Nejdřív ze všeho musíme spočítat bublinky. To zabere spoustu času.
0: A zatím se Šroubek s Vroubkem uzdraví. S tímhle neználek počítá. Vůbec nejde o bublinky. Oznamují, že neználek je se svým vymýšlením u konce.
1: A máte šimžalabom?
2: Co jestli máme?
1: Šimšalabum.
2: A co má být to? To...
1: To bumšalašim?
3: Ne, prvé jste říkal...
1: A já vím. Šalašim bum.
2: Ale taky ne, to slovo bylo nějak jinak.
1: A to jsou samé otázky. Vidíte, jak to pletete? Až spletete i mě?
3: Co to je? My to seženeme, jestli nám tím spravíte auto.
1: To je...
0: Já ti dám M. Když už jsi to slovo vymyslel, tak si ho aspoň pamatuj. Šimšalabum.
1: To šimšalabum, to je takové to a dává se to na to, aby to právě to. A když se to takhle utento, tak je to pak to, jasné? A vy právě to nemáte, takže já to auto nemůžu spravit. Jak říkám, nejdřív se budou počítat bublinky. A vidá, že tohle je nemožné.

0: Začínal už večer. Bylo husté šero, když doběhl k těm stavbám. Zahlédl matně jakési ohrady, boudy a plachty. Ale z této strany nebyla světla a tak sotva rozeznával, co to vlastně je. Běžel podle ohrady, až v ní našel otvor. Potom utíkal jako bezhlavý jakousi uličkou mezi prkny, plachtami a mřížemi. Najednou se kolem něho udělala úplná tma a po několika dalších skocích zas tak prudké světlo, že Míša oslepen vůbec nic kolem sebe neviděl. Když otevřel konečně přimhouřené oči, spatřil nad sebou hlavu jakéhosi zvířete, jaké jakživ neviděl. Obličej, mělo to zvíře jako hrozitánsky velká kočka, ale kolem krku mělo chundelatou, vlnitou hřívu. Vy už poznáváte, že to byl lev, ale Míša lva v životě nikdy neviděl. Byla tam ještě tři jiná taková divná zvířata a pak dvě, která vypadala docela jako kočky, žíhané a vousaté a ještě větší než ty s hřívou. Ano, ano, ano, uhodli jste, byli to tygři. Kolem těch zvířat byly vysokánské mříže v kruhu kolem dokola a za těmi mřížemi spousta lidí. Seděli v řadách za sebou, jako ve škole, ale pořád výš až se ztráceli kdesi daleko nahoře u stropu ve tmě. Než se Míša z překvapení vzpamatoval, vběhli za ním i Barbora a Vasil a také oni byli jako uvidění, stejně jako nedorostlé mládě bengálského medvěda zvané Silný Ctíbor, tak také drezírovaná šelma Barbora a Sidí, to známý krotitel Vasil, viděli opravdový cirkus poprvé v životě a tak ani nevěděli, co to všechno vlastně znamená. Vasil a Barbora byli ještě ověšeni cáry převleku ze svého býčího zápasu a diváci pokládali jejich příchod za žertovnou část cirkusového programu. Lvi i tygři však byli překvapeni a největší lev se obrátil na Barboru. Co tu budete dělat? Umíte skákat obručemi? Barbora jen zavrtěla hlavou. Umíte skákat přes oheň? Nebo tancovat čtverilku? Umíte dělat pyramidu? Barbora pořád vrtěla hlavou. Tak co vlastně umíte? Co chcete vůbec tady v cirkuse dělat? Barbora, Vasil i Míša vykulili oči. To je cirkus? Lev se jen podrbal za ušima. To je s vámi těžká věc, když nic neumíte. Přece si s vámi v cirkuse nemůžeme hrát na slepou bábu. Tu Míša radostně vyskočil. Na slepou bábu si hrát umíme. Já nás rozpočítám. A opravdu hned začal rozpočítávat. Antantýny, kde jsou šíny? Já šíny neviděl. A dobrácký lev mu vpadl do říkačky. Já viděl vlka, jak prst skrz krk strká. A druhý lev pokračoval. Já viděl 100 opičáků tancovali na čtyřáku. A tygr, já viděl v Nýlu sílu krokodýlu a druhý tygr, z očí se jim lily slzy krokodýlí. tu se osmělil konečně i Vasil. Bím, bum, bén, bába tlučená, buben. Ale Míša byl nedočkavý hry a říkačku rázně dokončil hubky, hubky do polívky a z polívky ven. Jeho rozpočítání padlo na starého lva. Míša popadl Vasilu v šátek a než se lev mohl začít bránit, uvázal mu jej kolem očí, pak popadl lva za hřívu a začal ho vodit po manéži mezi mřížemi. Lev se udiveně zeptal, kam mě to vedeš?
1: Do kouta.
0: Lev stále ještě nechápal,
1: co v tom koutě, klubko.
0: Teprve teď lev vzpomněl na říkačku ze slepé báby a už poslušně pokračoval.
1: Co v tom klubku? Nic. A teď si nás, stará bábo, chyť.
0: Lev se po Míšovi ohnal prackou, ale Míša se smíchem uhnul, odběhl a zavolal.
1: Tady.
0: Lev se rozehnal za ním. Obecenstvo se začalo bavit. Diváci sami volali na lva. Za tebou, ale než se lev otočil, byl Míša zase už bůh ví kde. Také ostatním lvům a tygrům se hra zalíbila. Jen Barbora pobíhala zmateně po kleci a Vasil stál uprostřed jako solný sloup. V tom starý lev do něho vrazil, strhl si šátek z očí a slepou bábu musel dělat Vasil. Chvíli se potácel po manéži, až upadl přes tygra a slepou bábou byl zase tygr. Ten si hrál trochu divoce a když uslyšel Míšův pískot a začal se honit jenom za ním, Míša se polekal toho strašného těla za sebou a vyšplhal po mřížích nahoru až k jejich špicím. Ale sotva mu tam otrnulo, už začal sám tygra dráždit.
1: Tady, tady,
0: když se tygr postavil na zadní nohy a málem už na Míšu dosáhl, kulička po ohnutých špicích mříží poodběhl a dál se tygrovi posmíval.
1: Tady, tady.
0: Tygr už začínal doopravdy zuřit, jak ho dráždil smích obecenstva a ostatních zvířat. Rozbíhal se proti kleci, kde slyšel Míšu, ale ten se jen chychnal jeho nemohoucnosti a rozpustilec sloumal mřížemi. V tom však po jednom mohutném tygrově skoku proti kleci v mřížích ruplo a celá jedna stěna i s Míšou se poroučela do publika. Míšou to hodilo na galerii mezi hudebníky a rovnou hlavou do bubnu. Prorazil jej a jak v něm trčel, slyšel kolem sebe jen strašný jek a nemohl vidět ten poprask v obecenstvu, jak prchalo před šelmami, které se na ně mohly vrhnout proraženou mříží. Šelmy však klidně seděly a se zájmem tu vřavu pozorovali. Vasil a Barbora byli vyjevení a nic z toho všeho nechápali. Ve chviličce byl cirkusový stan kolem manéže prázdný. Odkud si spod sedadel se vybatolila
2: cvičená kachna.
0: Vlekla za sebou
2: malinkatý vozíček, v kterém měla vozit cvičené prasátko.
0: Když probíhala pod galerií k východu do zadního nádvoří cirkusu, Míša se skočil z galerie, vyhoupl se do vozíčku a na něm triumfálně vjel do svého nového království mezi cirkusovou menažérií.
3: Čeká na vás další vyprávění o trampotách slečny Mrazilky. Té Mrazilky, která se ze všech sil snaží pomáhat zimě. Ať ale dělá cokoliv, nakonec stejně všechno poplete. Když upletla potůčkům huňaté ledové svetry, bylo zle. Potůčky se horkem div nezalkly. Příště si dám pozor, umínila si Mrazilka. A nastrojila stromy do lehounkých sněhových košilek, samé krajkový a paráda. A zase to bylo špatně. To je totiž tak, co svědčí potůčkům, škodí stromům. A naopak. Jenomže co naplat, zima se moc rozhněvala. Dostala na mrazilku takový dopal, že ji, věřte nebo ne, bezmála vyhnala. Ještě štěstí, že se popletené ledové panenky zastali mrazíci. Slíbili zimě, že najdou pro mrazilku takovou práci, při které se nedá nic, ale docela nic pokazit. Druhý den, brzo z rána, zima si sotva stačila sundat natáčky, nahrnuli se mrazíci do její kanceláře. A hned jeden přes druhého oznamovali, že mají konečně nápad. A jaký? Ze všech nápadů ten nejnápadovatější. Zima byla ještě celá rozespalá a tak se na ně utrhla. Nápad. Už začínáte i vy? Nápady. Samé nápady a práce žádná. Jako by mi nestačily nápady slečny mrazilky. Ještě si začněte vymýšlet vy. Už vidím, kam to povede, ale já vám to, holenkové, zatrhnu. Jenže mrazící se hudrování paní zimy nezalekli. Kdepak? Kam pak by takový mráz přišel, kdyby měl hned ze všeho nahnáno jako nějaká bábovka? Lárifáry, řekl nejstarší mrazík. Měli jsme přece najít práci pro mrazilku, takovou, při které se nedá nic pokazit. A to je právě ten náš nápad. Teď se teprve zima rozpomněla, jaký úkol včera mrazíkům uložila. Byla z toho trochu v rozpacích a také se nechtěla přiznat, že už jí sem tam paměť vynechává. Proto honem řekla, vždyť já vím, já jsem vás jenom zkoušela, jestli jste nezapomněli. No, to jsem zvědavá, co jste vymysleli, tak honem už mě nenapínejte. I mrazilka visela mrazíkům očima na rtech, samou nedočkavostí, až dostala škytavku. Napadlo nás, promluvil nejstarší mrazík za všechny, napadlo nás, že by mrazilka mohla třeba zkusit rampouchy. Rampouchy? Ne, rampouchy raději ne, řekla rychle zima. Pak se ale zamyslela a nakonec se plácla do kolen. A vlastně proč ne? Ať dělá rampouchy, na těch se přece nedá nic pokazit. Potom se zima obrátila k mrazilce. Slyšela jsi? Do večera chci mít na každém okapu pěknou řádku rampouchů. No co koukáš? Co pak mi nerozumíš?
4: Rozumím, prosím, pípla mrazilka. A hned se pro jistotu zeptala, jaké by ty rampouchy měly být, aby byla zima spokojená, aby zase nebylo nějaké to ouvej. Zima se jen spokojeně rozesmála.
3: Milá slečno mrazilko, rampouchy mohou být všelijaké, mohou být dlouhé jako sklářské píšťaly, nebo kratoučké jako dětský prstík, mohou být silné jako doubek, nebo tenké jako párátko. Rampouchy mohou být hladké jako sklo, nebo hrbolaté jako borová kůra. Zkrátka, dobře, můžeš dělat rampouchy, jaké tě zrovna napadnou.
4: Mrazilka měla velikou radost. Zdálo se jí, že konečně může pracovat podle vlastního rozumu. A docela nic se nemusí obávat, jaké další hromobití se jí snese na hlavu. Jen počkejte, šeptala si, jen počkejte, však ještě uvidíte, co umí slečna mrazilka. Za chvíli už byla mrazilka dole na zemi a s novou chutí se pustila do práce. Hnětla a modelovala sníh, válela ho jako těsto a ještě přisypávala ledové krystálky, hlavně takové, co jiskří trochu do duhova. Než se kdo nadál, zdobila každou střechu řada rampouchů. Sotva mrazilka přilepila na okap poslední rampouch, co jí nožky stačily, spěchala za zimou. Hotovo! Jásla hned ode dveří. Honem se podívejte. Nechci se chlubit, ale myslím, že tak krásné rampouchy, jak ti živ nikdo neviděl, oznamovala mrazíkům i paní zimě. Zima si slavnostně a beze spěchu nasadila své ledové brýle. Podívala se dolů na zem Ach, tě nechtě, musela přiznat, že tak krásné rampouchy ještě neviděla. Však oni to také nebyly rampouchy ledajaké. A hlavně ani jeden ten rampouch se nepodobal druhému. Každý, ale každičký byl dočista jiný. Což o to, to by bylo v pořádku. Jenom kdyby se všechny ty rampouchy tak zpropadeně nepodobaly lízátkům. No ano, slyšeli jste dobře. Všechny mrazilčiny rampouchy byly k nerozeznání od lízátek. A nejen od lízátek, ale také od bonbónů a mnoha dalších sladkostí. Tak například tu byly rampouchy, které měly na tenké ledové špejličce kolečko s kytičkou uprostřed. Na dalších špejličkách byly zase kuličky, co mívají uvnitř žvíkačku. V rampouchových lízátkách byla ale místo větrové žvíkačky jenom špetka studeného větru. Slečna Mrazilka nezapomněla ani na ledové špalky zdobené sněhovou vločkou. Nechyběly ani spousty ledového medu, ledových hašlerek a karamelek. A tamhle se jeden okap dokonce pyšní ledovou špejlí plničkou narůžovělé sněhové vaty. A bude zle, řekla zima. Moc zle, řekli mrazíci. Mrazilka se honem podívala dolů na zem. Když uviděla to, co už notnou chvíli viděla zima i mrazíci, řekla jenom: myslím, že teď bude úplně nejhůř. A bylo doopravdy nejhůř. Sotva tahle rampouchová lízátka uviděli děti, vyhrnuli se ze všech domů i domečků, vyrojili se jako včelky z úlů a tak jako Jeníček s Mařenkou lámali kdysi perník z perníkové chaloupky, tak teď všechny děti lámali ze střech rampouchy. Kam nedosáhli, tam si pomohli klacíkem. A hned také ovšem ty rampouchy ochutnali. A jej, to byla dobrota. Jenomže co na plat, kdyby rampouch stokrát vypadal jako lízátko, je to pořád jenom studený rampouch. Vsadím se, o co chcete, že všechny děti, které si spletly rampouch s lízátkem, bude zakrátko ošklivě škrábat v krku. Že nevěříte? Tak si to tedy povíme zítra. Dobrou noc.
2: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Dnes vám povíme pohádku o řemesle, k jakému stačily jen šikovné ruce a proutí, co rostlo okolo chalupy.
5: To bylo za času, kdy se nechodilo s maroděním za doktorem, ale k moudré bábě. V zátokách při jízeře měla svou doktorskou živnost jedna taková. Co ke kurírování marodu potřebovala, rostlo po hájích v úkol. Šla jednou z háje a tu vidí pěšinou se hrabe starý člověk a nese košíky. Dědek suchej, jak pouříslo, kdyby zafoukalo, odnese ho vítr i s těmi košíky a leze jako chroust. Inu nedalo jí svědomí, aby se nezeptala, co pak vám schází, dědorku? Ale dědek nic, jen hubu otvíral, jak ryba na suchu a lapal po dechu. Zátocká bába se nerozmyšlela, hodila si dětka i z jeho košíky na záda a složila ho doma do pelechu. Neptala se už na nic a rovnou mu podala hrnek léčivého bzinčí, aby svlažil hrdlo. Dědek sebou mrsknul, chňap po hrnku a dul, jen v němž blabuňkovalo. Když do sebe obrátil dědek třetí hrnek, zdálo se bábě, že nějak přibejvá. Jako by se nafukoval splasklej měchejř. Po pátým hrnku dědek zaprskal a povídá: prach se cumec, puškvorec, hospodně, to jste mě, kale, postavila na nohy. Sám bych se tím suchem nedopláskal. Bába zavrtěla moudrou hlavou. Dědo, takhle se neříká zaplať pámbu. Dědek se na ní šklebil hubou širokou, jak rozbitej škrpál, fousama zahejbal jako sumec a z levého šosu mu začalo krápat, jako by tam mokval tvaroch. Bába leknutím upustila hrnek i s hojivým bzinčím. Páne jo, tohle jsem si přivedla pod střechu nečistý dopuštění. Ale Hastrman nekoukal zle, jen poodsedl od kamen a nohy strčil do škopku, kde měla hospodyně vodu na nádobí. A to je lebeda, pochvaloval si. Osobo dobrá, kdybyste mi dala s sebou ještě něco mokrýho na cestu. A kam pak máte namířeno, ptala se bába. K doktorovi, paň maminko, zakuňkal smutně. Kdo ví, co pouštějí z fabrik do jezery, že po ní vodníci marodí. Před minulou velkou vodou jsem pochoval ženu Hastrmanku pod hrníček a děti, chudery, už taky kuckají a nic jim nešmakuje. Tak jsem se vypravil k doktorovi do Jablonce. Nesu košíky, ten menší na léky, kdyby mi dal sebou medicínu pro děti a větší bych mu nechal jako prezent za poradu. Je to košík bytelný, za úplňku z vrbovýho proutí pletenej do kulata, jak měsíček úplněk. Moudrá bába košík prohlídla. Hodil by se na bandory, pomyslela si. Ale nač pak doktorovi bandorovej košík, když bandory nesází? Na lidský peníze jsem chudej, zakuňkal Hastrman. Přinesl bych ryby, ale lekli by cestou, tak aspoň košík. Moudrá bába pošpekulovala. Víte co, Hastrmanské? Dám vás dokupy i bez doktora a vy mi dáte ten bandorovej košík. Hastrman se staral. A co, Hastrmanci, moje drobotina? Teď kvůli ním se tejrám vedrem k Jablonci. Bábě bylo Hastrmančat líto. Jestli kašlou, poslala bych jim pampeliškovej med jarní, povídá bába a podala Hastrmanovi plnou flašku. Hastrman tuze děkoval, podal bábě kořenářce vrbový proutek a povídá, kdybyste byla ty dobroty a donesla lék mojí drobotině, taky mrknout by neškodilo, co doma tropěj. Šlehnete proutkem po vodě a voda se rozestoupí. Projdete k mý polici s hrničkama suchým střevícem. Inu co? Nějaký pak strachy z utopení, řekla si kořenářka. Vzala flaši s pampeliškovým medem, přidala do košíku pecen chleba a vydala se k tůni za vrbičkama. Proutkem udělala cestu a došla až k Hastrmanské usedlosti. Vypadalo to tam jako bez hospodyně. Zahrádka zarostla plevelem, ryby v kůrníku hubený jak šindele. Podělila Hastrmánky chlebem, podala medicínu proti kašli, otřela jim nosy a zas pospíchala domů. Ale už z dálky cítila, že není doma, jak má bejt. Slyšela vyspěvování a kvákání, jako když mají žáby jarní sněm. Otevřela dveře a vidí, Hastrman si marodí z vesela. Před ním stojí flaška arnikovýho mazání do půl prázdná. Rozhlédla se po polici, po jarmaře i prach Hastrmane. Vždyť vy jste mi tu vypil půl mý apatiky. Hospodyně milá, já měl tu ze žízeň a lábal jsem, co teklo. Dlužnej nezůstanu, sliboval. Upletu za košík. Bába rozvažovala moudrou hlavou a počítala škodu. V chalupě je potřeba košíků kolikero, menší na houby, česáček na jablka, větší košík na bandory. Víte-li co, povídá, já kurírovala vaši drobotinu, naučte našeho hocha to košíkářský řemeslo. Na jarmark s košíkama nemůžete, uschnul byste cestou a některý z našich hochů se tím přeživí. Hastrman se k tomu valně neměl, prý naučit něco chtivý lidský plemeno. Zmařejí všechny vrby podél tůni a kde pak budou hastrmani sedat při úplňku se svou ševcovinou a krejčovinou. Bába zas pošpekulovala moudrou hlavou. Aby neubejvalo vrbovýho proutí víc, než co potřebujou hoši o velikonocích na pomlásky, zkusíme plíst košíky z kořínku. Měli na dvoře forotu dřeva, tak to zkusili. Menší kořínky od pařezů odřezali, namočili, aby se Hastrmanovi líp pletlo. Hastrman je půlil, ze silnějších dělal kostru, tenčí proplítal. Ale museli počkat, až měsíček vyjde, aby nebylo Hastrmanovi zle na sluníčku a aby měl měsíc jako mustr, jak se plete košík úplňkově kulatej. Dobrou noc.
6: Trocha toho strašání. Kdysi dávno jste v Kerkonoších mohli potkat podivného horáka v bílé mlynářské čapce. Pokaždé, když se dal s někým do řeči, spustil jako flašinet jednu a tu samou poudačku. Mlynář tedy nejsem, to vám poudám, ale ta čapka popravdě mlynářská je. No a Jářku, protože vypadáte vesměs jako člověčí lidé, tak poudačku bych pro vás jednu cměl, jestli se teda ráčej zajímat. A zrovna o tej čepici. Víte, já tu čapku vyštrachal na dně staré truhly, když jsem takhle jenouc šacoval půdu našej roubenky. Pobývám totiž v horách, přesněji v Kerkonoších, tam, co je Krakonošovo. Tam, kde se údolím klikatí ta překrásná říčka Jizerka, kterou takto zvou od skelných hutí, kde končí Kozelský potok a ona dále do podhutí poskakuje a zurčí z Véršku kalupem k Jílemnici. No a představte si, ona ta mercha mlynářská mi zrovna na kebuli padla jak ulita, jenom vám byla nějaká divná. Chvilku horká, pak zase jít studená, a vrtěla se mě na tej makovici jak jevče na vosinách. Všelijaké alotrie mě na vrabčisku vyváděla, jak kdyby venku kdo ví jaká futeř byla. Ani zamák jsem neuvěděl, co počít. Tak se mi mersknul do almary a basta. Ale jenouc, zrovna když jsem dobafal ze svojej fajfky trochu tej machorky, jsem vám najednou krapínek klimbnul a hodil, jak se tak poudá, šlofíčka. No a v tém polospánku zcela zřetelně slyšám.
7: Na tu čapku se voptej starej tej farky, tej, co po horách byliny zbírá, dá o něj ví úplně všecko.
6: Proberu se, ale nikde nikdo. Sakra, co je to za divnej sen, co mě v Makovici zvostal? A tak jsem se berzi za tou tejfarkou raději vydal, abych si tu svoji Makovici samým špekulírováním nepřehřál. Chvíli jsem u ní pobyl a všecko jí to rovnou vyklopil. Ona je to baba divná ale čemersná. Ví, co se kde šustne, leco zná, a hory má křížem kráž prochozené od horních bud až po jílemnici. Baba se podrbala na perdeli a poudá. Heleď prťousu. Tak ona totiž poudá každýmu. Že ona ta čapka je celá bílá a z manše strušitá. Jářku, no bá, pravda. A hýmbaš, jak vy to víte? O tem přece ani slovíčko nepadlo. Meleš, pan Téma, meleš. Hlavně dávej pozor, abys nedopadl stejně, jak mlynář Krapátko. To kdysi stála u říčky Jizerky, hnele naproti Tomasovu mlejnu, kde se dneska je říká u zajíců, hospoda Košel Hanes, která patřila Johánu Holmanovi. Kupila se tam chasa z celého okolí, dřevaři, povozníci, tkalci, budaři i skláři. Hnele nad vchodem byl ve štítu vyvedený nápis: co užijem, mít budem, za 100 let tu nebudem. No, dobře tam bejvávalo. A jenou takhle v podvečír rozrazil dveře mlynář Krapátko z horního mlejna. Mraky tenkrát ležály na samých verškách a lilo a cedilo kalounem. No futeř hrozná a vůbec daremnej čas. Krapátko měl, jak se na mlynáře sluší, krásnou bílou čapku, která byla ale celá tak zmáčaná, až mu voda po ksiftě stékala. Prašil s ní pozem a namísto pozdravení huláka zatracenej krakonoš. To je dozajista jeho robota. Já ho tak dostat do pazouru, tak s ním praštím, jak s tou čapkou. A v té mintě zahřmělo a v prostřed sednice stál samotný krakonoš a poudá.
7: Tak tady mě máš, mlynářskej. Nikdá jsem ti, Krapátko, ani jen krapínek neublížil. O Jizerku se starám. Vodu do náhonu tobě posílám. Dokonce i přehlížím, že mi pstruhy z řeky taháš a na dřevo do mého chodíš. A nemyslí, že nevidím, jak přimletí z každého pytle všem hospodářům Krapátko odsypáváš pro sebe. A ty takhle? Inu, jak je ctěná libost. Tak dobře poslouchej, mlynáři. Poklekání v nočním čase, každého dne zas a zase, děsuplné strašání tvému spánku zabrání. Volám mocné horské síly, co mne slyší v této chvíli, ať se zlému mlynáři od zítřka nic nedaří. Třám dojde zakrátko, že to přehnal Krapátko. Trocha toho strašání klapat mlýnu zabrání.
6: Potém se znova ozval hrom a krakonož zmizel stejně, jak se objevil. A od té doby mlýnské kolo klapat přestalo, neboť náhonu se voda vyhýbala, jak čert kříži. A v nočním čase v tom mlejně strašálo tak, že oka nešlo zamhouřit, natož tam spať. No a tak mlynářskej musel někam do kraje za prací odejít a v horách ho už nikdo víckrát neviděl. No a ta čapka, co snašel na dně tej truhly, je jisto jistě ta stejná, která vlastně tenkrát mlynáři vše spískala a kterou hádám v tom kalupu zanechal v krčmě. A proto ona je taková neposená ještě dneska. A Holmanovic hospodu po Johanově smrti vedla vdova Berta, příslušná do Vítkovic. Po ní ji vzala do pronájmu nějaká Marie Poseltová a nakonec v 37., jak tomu často v horách bývá, celá bůda lehla popelem potem, co ji zachvátil ohnivej kohout. No a od té doby už ji nikda znovu nepostavili. Ale něco málo kamenů z té věhlasnej hospody tam stále ještě ležá. Však přijďte pobejt a já vám to místo, kde se to událo, ukážu. Akorát do krčmy potom budeme muset šlapat až do Jeruzaléma. Jdu. V horách halt všecko daleko. Ale nebojte, tenhle Jeruzalém je hnele na resku a to zase jít tak daleko nejní. A když to vezmem hájem, přes mé valdu v kopec, hnedka i kolem kančí bůdy a potem kolem památnej lípy, tak tam budem co by dub. No a hospodskej fraunterka nám dozajista připraví takou hostinu, že by nám ji záviděl i štěpanický barón. To vám, pánové, zasejc na oplátku melduju já. Neboť to už je tam u nás v horách takovej prastarej člověčí zvyk. No a abyste věděli, tak od té doby mám tu čapku na kebuli, aby mě v ní jednaj myšlenky udržála a taky, aby mě hlavně připomínala, že rozčilovat se pro nic za nic se rozhodně nevyplácí.
8: Z názorů kočky. Tohle je můj člověk. Nebojím se ho. Je velmi mocný, neboť jí velmi mnoho. Je všežeroucí. Co žereš? Dej mi. Není krásný, neboť nemá srsti. Nemá je dosti slin, musí se umývat vodou. Mňouká drsně a zbytečně mnoho. Někdy ze spánku přede. Otevři mi dveře. Nevím, proč se stal pánem. Snad sežral něco vznešeného. V mých pokojích zachovává čistotu. Bere do tlapky černý ostrý dráb a ryje jím do bílých listů. Jinak si neumí hrát. Spí v noci místo ve dne, nevidí po tmě, nemá žádných rozkoší. Nikdy nemyslí na krev, nikdy nesní olovu a boji, nikdy nespívá láskou. Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápkem do bílých listů. Nemysli si, že se o tebe starám. Slyším jen tiché šustění tvého spáru. Někdy šustění umlkne, ubohá tupá hlava už neví, jak si hrát, a tu mi ho přijde líto. I ráčím se přiblížit a tiše mňouknu v sladkém a trýznivém rozladění. Tu tedy můj člověk mne pozvedne a ponoří do mé srsti svůj teplý obličej. V tu chvíli v něm na okamžik procitne záblesk vyššího života. I vzdychne blahem a přede něco, čemu je skoro rozumět. Nemysli si však, že se o tebe starám. Ohřál si mne a teď zas půjdu naslouchat černým hlasům.

0: Kdeže to všechno začalo?
1: Na lesní pěšině u mraveniště. Šel tam jeden chlapec a hvízdal si.
0: Ale kde pak, co vás nemá? To jsme už vyprávěli posledně. O Ferdovi, Pitlíkovi a Berušce.
2: O Beruně. A kde tedy začalo to, co budeme povídat dnes?
0: U potůčku v husté trávě. Zrovna se stěhoval tesařík.
1: To je ten brouk s dlouhatánskými vousy.
0: No.
1: A on vám vezl na trakářku klády, nerovnou cestu před sebou ohmatával těmi fousisky a ukrutně vzdychal.
3: Daleko, stričku, daleko.
2: Na prohnuté trávě přímo nad hlavou se mu houpe mravenec a rovná si u krku puntíčkovaný červený šátek.
1: To je Ferda. Ahoj, Ferdo.
4: Oh, jen se houpej, jen se poškolebuj. Kdybys mi raději pomohl.
2: Tesařík se nemůže ani hnout. Klády se rozkutálely, přiskřípli mu fousiska a drží ho to jako v kleštích.
4: To bolí, to bolí.
3: Klid, stričku, klídek, okamžíček. Ferda mravenec vás v tom nenechá.
1: Ferdo, ty jsi pískal?
2: Volal jsi nás? Ferdo?
1: Ferdo, co potřebuješ?
2: Co máme dělat, Ferdo?
1: Než byste pět napočítali, bylo tu mravenců jako much.
2: Panečku, je vidět, že Ferda u nich něco znamená.
3: Hoši, odklidíme tyhle klády. Opatrně.
1: Než byste řekli švec, byl tesařík osvobozen.
3: A teď, strejčku, kam s tím dřevem vlastně chcete?
4: Ale tuhle kus podle vody, teď abych zase všecko nakládal.
3: Cože? Vy byste to chtěl nakládat? To se přece dělá jinak. To dříví se naháže do vody a potůček vám to odnese.

0: něco?
1: Nemějte strach, Ferda ví, co a jak. Už bere do ruky smrkovou jehličku, rozbíhá se, šup, mrštilí jako nějakým kopím.
0: Jehlička letí, letí krásným obloukem a už se zapíchla. Zrovna doprostřed potoka.
1: Klády jsou u ní a teď se vzpříčili. Nemohou dál a už se to všechno zastavilo.
2: To je báječné, úžasné, pane mravenče, vy jste chlapík.
3: Oh, a teď ke kládám. Hop, přes potůček.
1: Ferda se rozběhl, jen tak se odrazil pravou nohou a byl na druhém břehu. Ale po něm už nepřeskočil stružku nikdo.
0: Pomoc, voda!
1: To se nedá přeskočit, to nejde.
3: Mně se zdá, že vás budu muset učit ještě mnoha věcem.
1: Ferda si povzdychl jen tak pro sebe a běžel vytáhnout tesaříkovi jeho byteček na břeh.
3: Budu vás muset učit ještě mnoha věcem.
4: A hele, to je Ferda. Bonjour, bonjour. Ahoj, Ferdo, ty kluku, co tu děláš?
3: Pytlíku, já jsem tu doma. Vrátil jsem se z cest. Ale co ty to vyvádíš?
0: Opravdu, pytlík je zahrabán do země, jen hlava mu trčí ven.
4: Sportem ku zdraví. Já to viděl v biografu. Hip, hip, prásk! A závodníci skákali a běželi a takhle tloukli patama do země. Heja, heja, šmerige!
3: Poslyš, pytlíku, kdo tě to zarazil do země?
4: Pardon, pardon, to je taková patálie. Žížela si mě spletla s listem, komprené, a zatáhla mě do své díry. Ještě mě jaksi, ne tento, nepustila. Ale já se zase držím rukama kraje díry a už se jí dál nedám. A propos, nemohl bys mě vytáhnout.
3: Pytlíku, starý kamaráde, tos nemohl zavolat hned? Vždyť jsme se neviděli takovou dobu.
4: Já tě nechal pozdravovat, to pardon.
3: Kluci, sem ke mně!
1: Hned tu zase bylo plno mravenců, popadli pytlíka za ruce.
5: Hej, ruf!
3: Hej, ruf! A je to!
1: Žížala povolila a všechno se sesypalo na jednu hromadu.
4: Bon, bon, bravo! To tam též bylo v tom kině. Řecko-římské zápasy. Já nemůžu na noho. Žížala mi ji pohmoždila. Pardon, pardon.
3: Tak si tě naložíme, paciente, a odpočíneš si u nás v mraveništi.
0: Uf, říkali si mravenci do kroku. Nejdřív jen tak z legrace, ale pak už docela vážně.
1: Byli opravdu unavení a zadýchaní.
3: Nějak nám to přes zimu všechno zesláblo. Myslím, že bych je měl trochu cvičit. Pytlíku, ty jsi vážně viděl v kině, jak se lidi učili běhat? Jak cvičili sílu, skákali a tak?
4: Samo sebou, všechno jsem viděl. Byl jsem přece na zábradlí. Nevím, jestli jsem ti to už vyprávěl, jak jsem byl nejdřív červíček.
3: Mlč a poslouchej, co ti říkám.
4: Bon, bon.
3: Víš, mě leží na srdci, aby naši mravenci byli silní a čilí. Aby jim všechno šlo od ruky, aby všude vyhráli a všude byli první.
4: Moje řeč, cvičit, cvičit, trénovat. Raz, dva.
3: Au.
4: Pardon.
6: Pazar, služební hlášení. U třetího kapradí směrem k silnici sedí hoch s jídlem a jí.
1: To je událost, chápete?
0: Budou drobty, moře drobtu, plno jídla. Honem mravenci, všichni ke třetímu kapradí.
4: Že bychom se tam taky jaksi tento... Ferdo, kde jsi?
6: Než se pytlík zpamatoval, Ferda vyrazil letním startem a byl pryč.
4: Počkat, pardon, já tě dohoním. Uvidíš ten styl jako v kině.
6: Ke kapradí se vine dlouhá černá stužka upalujících mravenců. Vepředu jeden s puntičkovaným šátkem.
1: Ale pozor, někdo předjíždí jednoho mravence za druhým. No ne, to je vážně pytlík a už je u Ferdy.
6: Na mou duši.
0: Všichni mravenci jsou udýcháni a sotva pletou nohama. A Ferda s pytlíkem si při běhu ještě povídají.
1: Protože dýchají pomalu a pravidelně. Teď už jsou daleko před ostatními, vybíhají krásným klusem na takový šedivý kopec.
3: Přidejte, mravenci, kluk bude za chvíli balit.
4: Hip, hip, hip. Oh la la!

0: děje?
1: To vysoké, ten šedivý kopec, na kterém stáli, se z ničeho nic zvedl.
2: A není to kopec, je to čepice toho kluka.
3: Co teď? Stačí Ferda s pytlíkem se skočit?
1: No těžko, těžko, už jsou na hlavě toho kluka.
2: A ten kluk zvedá něco velikého lesklého ze země a staví to na silnici.
3: To je kolo.
1: No ano.
2: A už jedou. Vzduch kolem pytlíka a Ferdy se rozhvízdal.
4: Horvár, to je jako v kíně. Já...
0: Drž se pytlíku a zbytečně nemluv.
1: Tak se oba drželi a čekali, co se bude dít.
3: A to bylo pro ně velké štěstí. Takové, jaké si ani ve snu nepředstavili.

0: Silnice vedla do města.
1: Nejdřív se objevily malé, pak veliké domy.
0: Pak ten kluk vjel mezi množství lidí a postavil kolo mezi jiná kola.
1: Vešel pod velikou střechu a stoupal po dřevěných schodech nahoru.
0: Tam se zastavil, pověsil čepici na hřebík a sedl si mezi ostatní kluky na takovou dlouhatánskou dřevěnou lavici.
1: Ale pod tou velikou střechou nebyli zdaleka jen kluci. Bylo tam ohromné množství všelijakých lidí a dívali se na trávník uprostřed.
2: Herdo, Herdo, to mě podrž, báječné, úžasné, nádherná, my jsme na závodech, hip, hip, bravo, hurá, da za ho, jen mu dej. To jsem viděl v kině, to je stadion.
3: Tak tohle jsem já tady ještě neviděl.
2: Tak se koukej, bonbon, běh na 100 metrů a tamhle skáčou skok vysoký, komprený.
4: Pánečku, to byla podívaná. Potom se házelo do dálky železnou koulí a běhalo se přes překážky, házelo se oštěpem.
2: Ferdo, to je jako když ty házíš jehličko.
4: A nakonec se prováděl takový divný skok. Každý závodník si vzal do ruky dlouhou tyč a rozběhl se s ní.
3: Kam to nese?
2: To nikdo neví.
4: A v tom ten závodník opřel tyč do země a tyč ho vynesla až někam k nebi. Závodník přeskočil laťku v takové výšce, že by to v životě nikdo nikdy nepřeskočil.
0: No, nejste zvědaví, jak se naši hrdinové dostali domů?
4: To nebylo těžké. Zůstali prostě na čepici. A když se ten kluk vracel kolem třetího kapradí, obratně se skočili na zem.
1: A teď si představte, co nastalo v mraveništi, když jim Ferda s Pidlíkem vyprávěli, co zažili na závodech.
0: Faktic, ukáž, jak daleko skákali.
5: Počkej, mě zajímá ta tyč.
4: A přes překážky taky běhali.
0: A my začneme taky cvičit.
4: Ano.
5: A Ferda nás to bude učit.
2: Já, prosím, já vám ukážu, co třeba. Vše předvedu osobně, pomprné. Ku příkladu start střemhlav.
0: Pitlík se sehnul, nějak podivně pod sebe zamotal nohy.
2: Sám si velím. Pozor!
1: Nadzvihl zadeček, no moc to nejde.
2: Připravit se. Teď! Jouhus. Jouhus, pardon.
4: Yeah.
2: Ta se musí zkusit znova. Okamžiček.
3: Je těžká popletika a nelehká atletika, co tu vyvádíš. Dělali to přece jinak.
0: A Ferda předvedl mravencům, jak to má být správně.
1: Poklekl na jedno koleno, opřel se rukama o zem.
0: A nadzvedl zadeček, připraven vyrazit jako střela.
1: Potom houkl, jako kdyby vystřelil.
3: Bum!
1: Vymrštil se a běžel opravdu jako blesk. A my to teď taky zkusíme po atleticku.
0: Prohlásila většina mravenců a hned na bobeček pozor, bum, a letěli jako vítr.
4: Upřímně řečeno, spíš jako prádlo ve větru. Jeden mává rukama jako větrný mlýn, druhý vystrkuje bříško jako pan farář a třetí zrovna zakopl.
6: Kdepak, takhle by to nešlo. Z takovéhle atletiky by byla pěkná šlamastika. Na to se musí jinak, ale jak?
1: Starý mravenec jménem Mudrland se na to díval z šedého kamínku a nic se mu to nelíbilo. Ale kdo by si všímal bručouna? To on přece dělá vždycky. Všechno chce vymudrovat jinak. Proto se mu říká Mudrland.
7: To budeme krásně silní.
0: To budeme krásně spát.
6: No, jenom jestli.
4: Představte si, Mudrland měl pravdu.
1: Mravenci nejenže dobře nespali, ale druhý den se nemohli ani hýbat, jak je boleli svaly na nohou. Jen se kroutili a fňukali.
0: Ale pak si řekli, když to nejde s krátkými běhy, zkusíme to s dlouhými.
1: Ani je nenapadlo, že dlouhé běhy se musí běhat zvolna a pravidelně.
4: Přeskakovali travičky jako kůzlata,
0: ne.
4: Skákali chvilku po jedné noze.
0: Ne. A večer se sotva belhali. Půlka mraveniště jim musela naproti.
6: Je pak, tohle vážně nejde. V tom musí něco být. My nevíme co. Ale až se to dozvíme, Tak si to povíme. Takhle bláznivě se přece neběhá. V tom musí být nějaké přemýšlení.
1: Víte, co se stalo? Pro Ferdu vzkázala sama královna a nebyla na něj vůbec vlídná.
3: Milá královno, nech mě to vysvětlit. Chci naše mravence vycvičit...
4: Vidím, vidím. Po tvém běhání nemůžou vůbec hýbat nohama. A ti, co házejí kamením, mají zase oteklé svaly na rukou. Nemysli si, že to nevím. Co pak je něco takového možné, aby nemohli 4 dny pracovat?
3: Milá královno, když já jsem myslel...
4: Myslel. Myslet můžeš, ale umět musíš. Zvlášť, když chceš někoho učit. Moc dobře umět. A když to neumíš, tak se to musíš někde naučit. A teď jdi, nemám na tebe čas. Musím snášet vajíčka.
1: Ferda se tak styděl, že nevěděl, čí je.
3: Když tu se mnou nejsou spokojeni, tak odejdu a už mě tu neuvidí. Však to nebude poprvé, co se budu protloukat v cizině sám.
1: Ferda vyrazil kupředu, nedívá se napravo, nalevo. Každý závod v chůzi by takhle musel vyhrát. A právě když dělá 99. krok...
8: Chuj! Bonjour, bonjour! Zrovna tě hledám. Mám hroznou zprávu, který byl... Hlavně, ať nás nikdo neslyší.
3: Co se děje, pitlíku?
8: Mudrland nás chce vyzradit, totiž zradit. Zmizel, už je pryč. Malér všechno vyzví.
3: Co vyzví?
8: Vdech, výdech, odech, zadrž, přidrž. Pravá noha, levá ruka, koleno. Je s námi konec, Ferdo. Finito.
4: Pitlík je tak rozčilen, že z něj Ferda nedostane souvislou větu.
1: Řekneme to za něj. Mudrland mu totiž oznámil toto.
6: V tom běhání, skákání, házení, v tom něco bude. Přece musíme vědět, jak máme při běhání dýchat. Kdy má být vdech, kdy výdech, jak vysoko koleno při odrazu. Musíme vědět, co dělat levou rukou, když pravou házíme. A taky se nesmíme tak unavit, abychom pak museli ležet. No, že ano, někde musí být nějaký oddech. Teprve, když tohle budeme vědět, můžeme z mravenců dělat siláky. Ferda to chytil za špatný konec. Udělal z mraveniště bleší cirkus. Tak je to. A já se teď půjdu podívat do města, tam, kde jste viděli ty závody, a zjistím, jak to tam dělají a jak se to učí. A nevrátím se, dokud se všechno nedovím.
9: A to je ta hrozná zpráva. Co když si vysvičí své vlastní mravence? Založí si svůj klub a porazí nás, komprené?
3: Počkej, jak šel? Pěšky?
9: Pěšky. Vzal si raneček s jídlem a hůl.
3: Tak víš co, pitlíku? My tam poletíme. Kde je šídlo? Hned ho zavolej.
1: Pitlík utrhl trávu, napijal ji mezi přiloženými palci a foukl.
3: Ale takhle ne, to zní jako trumpeta. Teď to bylo ono.
5: Moucha, je tu někde moucha. Jsem s ní a ti s ním.
3: Ne, jednu šídlo, 3 mouchy ti dáme, když nás svezeš do města.
5: Cože? 3 mouchy? Za to neletím ani na kraj lesa.
9: Hele, nebudeme se handrkovat. 6 much, až se ovšem vrátíme z města, komprine. A med z 5 včel. To jsem teda zvědav, kde to vyžebrám, Ferdo, ale bonbon.
5: Dobrá, nasedat, Ferda napřed, pitlík za něj a letí se.
3: Nevidíš Mudrlanta?
6: Ať se dívám, jak se dívám.
5: Nespadli jste? Zpropadený automobil, ten mě vylekal. Ani nevím, kde mi křídla stojí. Hrozné.
9: Ferdo, ještě hroznější, než si myslíš. Na tom
3: Co?
9: Na tom autu seděl.
3: Uf, kdo tam seděl? Tak řekneš mi to, nebo ne?
9: Na tom autu seděl Mudrlant. Pardon.
1: Když doletěli na závodiště, uviděli stát to auto, co je předjelo u kabin.
4: Ale Mudrlant tam už není. Střecha je prázdná.
9: Tak jsme přece jen první. Ne, že bych mu to přál, to pán Bůh chrání, ale asi ho to sfouklo. Bon.

0: Ptáte se, co Ferda s Pitlíkem viděli na závodišti, i když se právě nezávodilo?
1: Viděli něco daleko důležitějšího. Viděli trénink.
2: Auto totiž přivezlo trenéra, pana Slavíčka.
0: Kuci, vy si myslíte, když chcete běhat, že se prostě rozeběhnete a je to. Tak to teda ne. Takhle můžete lítat po louce, ale ne po závodišti. Teď vy neumíte pořádně hejbat nohama. Potrači na trávu, ať zbytečně nekazíte dráhu. No a ruce do boku a při každém třetím kroku zvedáme koleno vysoko nahoru. Tak raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tu nohu, co na ní stojíš, napni jako strunu, vysoko na špičku a pak teprve krok, jo, a dost, nepřenavíte, prosím, jo. Správný trénink není žádná legrace, to se musí učit jako matematika nebo dějepis, hoši, to chce přemýšlení. Při slově přemýšlení do sebe Ferda s Pitlíkem významně strčili.
2: Ani je nenapadlo, že je tu někdo, kdo se při tom slově zakuckal smíchem.
0: Že ten někdo celou dobu cvičení sedí trenérovi Slavíčkovi přímo na klopě kabátu a vidí to všechno z největší blízkosti.
2: A že ten někdo je, no, asi sami uhádnete kdo. Mudrland.
3: Ferdo, honem za nimi do kabin.
4: Blázníš? Chceš se ve sprchách utopit? Teď je budeme vídat denně. Šídlo pro nás přiletí až za týden. To musí stačit.
3: Bon, už mlčím. Takže bychom se měli starat o to, kde jak si hlavu složit. To bude problém. Tady hold žádní mravenci nejsou.
4: Kdo řekl, že nejsou? Heleho.
5: Ahoj, hezonci. Hele, který klub jste? SK dostal na práskáno nebo sokolovej taha?
3: Co, ty se nám budeš posmívat? To teda ne, já tě... Jejda.
4: Co se stalo? Kde to jsem?
2: Na zemi, Pitlíku, jako obvykle. Ten malý mraveneček chytil Pitlíka snad jen za malíček. Pak se ale nějak trochu zatočil a šup! Přehodil si Pitlíka přes sebe.
0: To nic, to je jiu-jitsu. Jestli chceš, tak tě to naučím. A z toho hmatu si nic nedělej. Někdo vždycky musí prohrát a přitom můžeme být nejlepší přátelé. Říká se tomu sportovní duch.
2: Pitlík si třel nos a uvažoval o sportovním duchu. Ale mraveneček se přívětivě smál.
0: Tak se Ferda s Pitlíkem každý den dovídali něco nového a Pitlík navíc dostával lekce v jiu-jitsu od toho malého mravenečka. Občas měl z toho naražený nos nebo modré oko, ale statečně se usmíval.
3: Bon, to nic, to je sportovní duch.

0: Týden utekl jako voda a šídlo bylo tady. Je čas vrátit se domů.
1: Taky pan trenér Slavíček končil své lekce, nasedl do auta a odjel.
2: Pitlík se tak stačil rozhlédnout, nesedí-li na autě Mudrland. Ale nebylo po něm vidu ani slechu. Dobře tak. Šídlo už netrpělivě chřestilo křídly, byl čas nasedat.
0: Vyletěli nad stadion.
1: Zaleskli se ve slunci, jako by byli opravdové letadlo ze stříbrného kovu.
2: A za chvíli zmizeli chlapíkům z očí.
3: To bude Mudrland čučet, co všechno vím, Ferdo.
4: Naše mravence nám cvičit nebude.
1: Měli jsme štěstí.
4: Koukej, budeme doma.
2: Opravdu, šídlo krouží nad mraveništěm. Ale ani tam Mudrland není.
1: Nemůžeme dlouho povídat o tom, jak chtěl Pitlík připlacení šídlo ošidit a jak se mu to nevyplatilo.
2: Jak pro ně vyžebral 6 vycucaných much a šídlo ho honilo kolem mraveniště.
1: Jak potom přinesl trošku sladké šťávičky z květů a jak mu jí šídlo vylilo na hlavu.
5: Já žádné šťávičky necucám, já chci maso.
2: A jak mu nakonec nachystal žížalu nadívanou borůvkami, šnečími vajíčky a sladkou mravenčí kašičku.
5: Pitlíku, to je dobrota. Kdybyste příště chtěli třeba do Tramtárie, tak za takové jídlo vás tam dovezu třeba 4x.
1: Nemáme čas vyprávět, jak byli Ferda s Pitlíkem přivítáni v mraveništi a co všechno vypravovali. A jak se dalo celé mraveniště do cvičení pod odborným dohledem.
3: Vy kluci hloupí, vy si myslíte, že můžete běhat jako splašení komáři? Komprné, jako smetí po větru, jako vodní blechy? No, nekoukejte tak hloupě, já jsem váš trenér, takže... Cože? Aha.
1: Skončilo to čistě sportovně.
3: Horovar! Horovar!
0: Pitlík bystře odstartoval a předvedl běh na dlouhou trať s pravidelným dýcháním. Potom musel běžet úprkem, jako se běží závod na 100 metrů. A nakonec předvedl několik rekordních skoků do výšky a do dálky. To, aby nedostal od mravenců nabouchán.
2: Ferdo? Především nezapomínej na naši práci.
4: Paní královno, já vím, že jsem udělal chyby. Nevěděl jsem, jak se má pořádně trénovat. Chtěl jsem všechno najednou, ale teď převedu všem, jak se má cvičit atletika. Abychom se neunavili a vždycky všude vyhráli.
2: Především nezapomínej na naši práci.
4: Ale to je samozřejmé, já už mám na to plán. Právě tohle chci zařídit.

0: Každého dne se vyplazil z mraveniště dlouhý černý had. Ale nebyl to opravdový had, byla to dlouhá řada mravenců, běžících za sebou stejně dlouhým krokem. Byli krásní, svižní a pravidelně dýchali.
1: Ahoj mravenci, kam běžíte?
2: Jsme hlídky mravenčího státu, obíháme celé okolí. Když najdeme něco k svědku nebo něco, co se hodí zedníkům, pošleme do mraveniště poslat.
0: Okamžik, No někdo to zapomněl, miminko. Poslední mravenec se odpojí a tryskem do mraveniště.
1: To jste měli vidět. Poslední se odpojil, naklonil tělo trochu dopředu, začal pracovat dokonce i rukama a utíká, až mu písek od nohou odletuje. Za chvíli se už vracel s plačící chůvičkou.
3: Já to věděla, že to bylo někde tady. Když já jich mám na starosti tolik, jeden všechno neuhlídá.
1: Mravenec zvedl chůvičce miminko, potom si rychle navlékl tepláky, aby se mu nenachladily svaly a volným krokem se vrací k mraveništi. Ale z některých míst přicházeli do mraveniště taky stesky.
4: Nemáme chvilku klidu. Země nad námi hřmí jako zemětřesení. A když našinec vystrčí hlavu, bum, klepne ho to do ní kamínkem. A přitom se křičí rekord.
1: Paní Trávu Snědlová, my se vám omlouváme, ale není to ve zlém úmyslu. To jen naši borci cvičí rekoulí. Proti žížalám nic nemáme.
4: V dobrém nebo ve zlém, bum, stejně nás to klepne.
1: Přišel si stěžovat i Šnek. Představte si to, kolikrát je větší než mravenci a přijde si jako malý žalobníček.
5: A prosím, to jsem pospíchal na snídani a tu svrnk kolem levého růžku. Zastrčím levý růžek, vystrčím pravý růžek a svrnk okolo pravého růžku. No tak jsem zastrčil pravý růžek a svrnk.
1: Počkat, pane Šneku.
5: Ano.
1: Co to vlastně cvrnkalo a co bylo potom cvrnkání?
5: Co cvrnkalo? Jehličky cvrnkaly. Mravenci háželi svrnk a já se musel celý schovat do domečku. A tam na mě přišlo to spání. A když jsem se vzbudil, bylo už po snídani. A já musel lézt po hladovém břiše. A to si nedám líbit. A jestli ještě uvidím štvrnkat, tak vám, milý pane, sežeru mraveniště. Zkažte to královně a maučte.
4: A Šnek se rozjel takovou šílenou rychlostí pryč, že příští ráno po něm nebylo na mou duši ani vidu, ani slechu.
1: Žádné strachy. Naši mravenci by ti, Šnečku, tak zacvrnkali kolem růžku, že by ses neodvážil dotknout ani lupínku z našeho mraveniště. A abys věděl, my si uspořádáme opravdové závody v hodu oštěpem.
4: Kdy to bude? A kde to bude?
0: U tří kamenů, honem, řekněte to dál.
1: Netrvalo dlouho a všechny květiny, každá travička i kamínek byly obsypány chroustky, strakáčky a chlupáčky, zlatými muškami, mandelinkami a zlatohlávky, kovaříky a vousatými tesaříky. A hemžilo se to tam i střevlíky, chrobáky, cvrčky a byli tam také nosatci a drabčíci a všechno se strkalo a žduchalo a tahalo. Takže motýli museli zůstat ve vzduchu.
4: Sladké bonbony, malinová šťáva, medové koláčky.
0: To jsou včely. Chtějí mezi obecenstvem udělat nějaké obchody, ale každý do každého tak vráží, že toho polovinu určitě vylí.
1: Už jdou.
6: Halo, místo pro borce.
7: Bonjour, co mějte nám trochu? Bonbon, koušiček dozadu. Ať oštěp někomu nevypíchne tento.
8: Pitlíku je zlé. Celé odraziště máme rošlapané.
7: S'il vous plaît. Tam pod tou papeliškou potřebujeme prostor. Comprené? Tam se bude házet. A už nám letí první oštěp a dopadl. Kam? No,
8: to právě nevíme. Podívej, co se tam sesypalo broučků. Takhle to nejde, pitlíku. Sám přece nemůžeš.
7: Uhnout. Souhnout. Stranou, dozadu, vy taky, dopředu, uvolnit závodí.
4: Cože, vy si dovolujete do mne strkat?
1: Jak se to chováte k dámě, vy grobiáne?
8: No dovolte, já jsem pořadatel.
5: Já tě spořádám, že na to do smrti nezapomenej.
1: No jak to dopadlo, nelze dobře popsat. Na pytlíka se nakupilo tolik broučků, že z toho je pěkný kopeček.
5: A nahoře na tom kopečku poskakuje zlatohlávek a jásá. Sláva, teď budu krásně vidět, hurá a sláva.
4: Ale ještě než ho schodili, přiletěla řinčící letka stíhaček Šída.
1: Honem utíkejte k silnici, co tam se děje, rychle než budou pryč, ohromné, úžasné, asi cirkus.
0: Cože, cirkus, přijel cirkus.
4: A už se to všechno mravenci i broučci žene k silnici. Ale nebyl to cirkus, bylo to něco docela jiného.
0: Mezi kameny se valí dlouhý černý průvod. Konce byste nedohledli.
1: A nesou v něm dlouhé divné věci. Desky, přihoblované trámy, žebříky, ale taky něco jako dveře s klikou.
4: Tohle nebude cirkus. Podívejte, mají tam i nápis. Postavíme si lepší mraveniště. Mraveniště chlapíků. Jsme trénovaní, dokážeme to.
5: Já jsem vám vlastně zapomněl říct, že je to průvod mravenců.
1: To se stěhuje nějaké velké mraveniště.
4: A tam podívejte, to bílé. To jsou chůvičky a nesou miminka.
1: A za nimi vojáci, jehličky mají jako kopí, zkroucené větvičky jako kije, dokonce i plíšky a kousky skla, ale netváří se nějak výhružně.
4: A ta nosítka se záclonkami.
1: Mravenčí královna, a teď se mihla její tvář za záclonkou, jako by nám zamávala.
5: Kolem mraveniště chlapíků začal brzy vzkvétat utěšený život. Kdo naše přistěhovalé mravence poznal, ten je měl rád. A kromě toho poskytovali divákům takovou podívanou, jakou tu dosud nikdo nepozná.
1: Skáču bez námahy každou výšku i přes vodu a o tyči o tom se nedá ani mluvit.
5: Jo, kam se Ferdovi mravenci hrabou?
4: Ale není to napínavé. Lepší je, když každou chvíli někdo spadne. To říkáme my. Mandelinky.
9: Jestli si to mají chlapíci s námi opravdu rozdat, musíme na to postavit pořádný stadion. Nebo to dopadne jako posledně. Takovéhle závody se nedají dělat po domácku.
7: A já budu hlavní architektu schomprné, já vám budu radit. Zatáčky nesmějí být ostré. Na skok daleký se musí vystavět dlouhý rozběh. Bonbon, ještě kousek? Ještě kousek! Tady bude stát taková budka a na ní bude nápis
2: Všechna místa k stání i k sezení jsou obsazena. Tribuny praskají ve švi, přátelé.
1: Velké lehkoatletické závody začínají. Chlapíci z města proti Ferdovu mraveništi. A už nastupují.
2: A je tu start na 100 mravenčích metrů. Nikdo se neobozvil, nikdo se neulil. A co to? Modří se skoro všichni trhají napřed. Obecenstvo šílí. Ano, cíl. První dva jsou modří, třetí a čtvrtý žlutí.
4: Modří? To jsou Ferdovi mravenci, výborně!
1: Žlutí o ně měli, co to má znamenat?
2: Mezitím začal vrch koulí.
1: Na pucánku ukaž jim to, roztrhni
2: je. Na pucánek je nejsilnější Ferdův mravenec. Hází a je to krásný výkon, přátelé. Ano, o dva kroky dál než všichni ostatní. Teď nastupuje jeho žlutý soupeř. Ani není tak silný, ale nějak pěkně se vykračuje.
1: To je natáhlo, ten to zná.
2: No a řekl bych, tak nějak příjemně se vymrštil a nejen celá ruka, ale opravdu celé tělo se mu natáhlo. No tady to je styl, o celou dlaň před napucánkem.
7: Se laví, to nic. Natáhlo sem, natáhlo tam, bonbon, my vám to ještě natáhnem. To ostatní patří nám.
1: A patřilo. Když se běžel běh na 5 mravenčích kilometrů, zůstali žlutí daleko vzadu. Závod na 400 mravenčích metrů byl vyloženě záležitostí modrých. Jeden žlutý dokonce vyčerpáním padl hned za cílem a ani se nehýbal.
2: A právě sledujeme skok do výšky. Zbývá už jen mistr Šmikinoška a 3 žlutí.
4: Cože? 3 žlutí? To už všichni Ferdovi mravenci odpadli?
2: A Šmikinoška po třetí nabíhá na laťku. Šmík a laťka nám padá. Bohužel šmík jen už kaj vyřazen.
1: Za to žlutí pokračují všichni tři dál, no tohle.
2: No a popravdě musíme dodat, že i po prvních hodech diskem jsou žlutí daleko před modrými. Jejich výkonnost se nedá ani srovnat.
4: No a o skoku o tyči raději ani nehovoříme. Chlapíci z města se znášejí do neuvěřitelných výšek jako orly a modří se na to jenom dívají.
1: Ferdovi mravenci se zablízkli už jenom ve štafetě a v běhu na 10 kilometrů.
2: Konečný výsledek 90-31 pro chlapíky z města.
1: To je konec.
2: Ferdo, máš se okamžitě dostavit k paní královně. Chce s tebou mluvit.
8: Tohle je můj nejčernější den. Jak ji tu prohru vysvětlím?
4: Slyšela jsem, Ferdo, že naši mravenci závodili poctivě a všude se chovali pěkně, jako praví sportovci. Jen tak dál. Cvič s nimi, Ferdo, necouvni. A uvidíš, že se to zlepší. Držím vám palce.
8: Necouvnu, paní královno. Necouvnu. Teď teprv budeme cvičit.
1: Ale už moc necvičili. Byl čas zařizovat se na zimu. Mravenci snášeli teplé ucpání, zavírali na zimu vchody, všechno stěhovali do dolejších pater, aby jim bylo tepleji. A snášeli i zásoby jídla, aby přes zimu neměli hlad.
7: Ferdo! Hej, Ferdo! Pojď se podívat, jakou já mám na zimu chatu. A hlavně, co jsem si tam přichystal. Já, hlava otevřená.
1: Pytlíková chata je vklíněna do hustého houští a celá přikryta kamínky a suchým listím. A v koutě ložnice se tyčí obrovitá kupa papíru.
8: To máš na topení, Pytlíku.
7: Jen se podívej blíž, komprené. Toto to nejsou obyčejné papírky. Co to je? To jsou noviny.
8: Nesem vám noviny.
7: Na zimu. A co jsou to za noviny, ptám se? Zadní stránky, prosím, sportovní zprávy, víme? To mi dali sportovní mravenci. Chtěli tím ucpávat chodby, takže já bonbon a dal jsem jim místo toho mech. A teď to začnu jíst. Číst.
8: A pak nám všechno řekneš. Tak platí. A dobrou zimu.
7: Dobrou a orevár. Upaluj, ať se s tou nezmrzneš.
1: Buch, zaklapla se za Ferdou vrátka a mraveniště se zavřelo. Bez toho už polovička mravenců spala.
2: Nevím, jak dlouho bylo ticho. Najednou do toho klidu někdo zabouchal. Nejdřív silně, pak slabě a nakonec docela slabounce. Mravenci nechtěli otevřít, ale pak se přece jen podívali a strnuli.
4: Na zemi v blátě a mokru mezi prvními vločkami sněhu leží stuhlý mraveneček. Sotva dýchá, je hrozně zamazán a znaven.
1: Mravenci mu dali honem napít trochu vody, omyli mu tvář.
2: Ale to je přece náš mudrlánd, mudrlánd! Je to možné, kde se stoulal?
7: Zavolejte mi Ferdu.
2: Pamatujete si na mudrlanta? Tam na sportovním stadionu, na klopě pana trenéra Slavíčka. No jak se tehdy Ferdovi a Pytlíkovi ztratil?
7: Viděl jsem vás odlétat na šídlo, ale zůstal jsem. Chtěl jsem vidět, co se bude dít na hřišti dál. Říkal jsem si, že v tom něco je, co ještě nevíme a co si povíme, až se to dovíme. Nějaké to přemýšlení.
8: A viděl jsi?
7: Moc jsem viděl. Moc. I to, co dělali, když začala přicházet zima.
8: A co dělali?
7: No tu je to hlavní. Neodpočívají. Mají pod tribunou velkou tělocvičnu a tam cvičí. Já se to všechno naučil. Pak ti to budu muset ukázat.
0: Chudrland únavou usnul. Ferda s kamarády ho něžně odnesli na měkké lože. Ferda nařídil kolem nejpřísnější ticho, ale sám tajně vzbudil několik zedníků. Šel s nimi vyklizovat největší sál mraveniště.
9: Tady bude naše tělocvična.
1: Nastala zima. Mraveniště zmizelo pod sněhem a stromy se navzájem prohlížely, jak jim to sluší v bílém. Některé byly opravdu samá bílá kožešina a moc jim to slušelo.
10: Krá, krá! Někdo neví, co na sebe nabrát.
1: To máš pravdu, krá.
10: Některá jedle si myslí, že je krásnější než vrána.
1: Svatá pravda, krá.
10: Má ani smeknout beranici neumí, nezdvořačka, krá. Krá!
1: Žuch. Největší čepice z jedle se smekla a vrána zmizela pod sněhem. Ale za to nikdo nemohl. Sněhová čepice byla prostě příliš těžká a spadla sama od sebe. Holky, koukněte se, co to ta naše vrána dělá, krá? To si pořád vytřepává sníh, krá?
0: Vrána se opravdu chová nějak podivně. Stojí, jako by čekala na nějaký povel. Teď udělala pravou nohou výpad před, no, teď zase levou nohou.
10: Krás, dva, krás, dva, krá.
1: No, prosím, co to tam tropíš, ty krá?
10: Krá. Nesmějte se, holky, já mám vnitřní hlas a on mi to nařizuje. Krás, dva, krás, dva.
0: No nesmějte se ani vy, děti, na tom vnitřním hlasu něco je, protože na to samé místo přišel zajíc.
1: Vrána tu udělala čerstvé stopy, mámo, děti, tak to tu bude něco k snědku.
0: Čenicha, čenicha a najednou se postaví na zadní. A začne cvičit předklony. Nahoru, dolů a teď rychle.
3: Maminko, maminko, co to tatínek dělá?
1: Mámo, děti sem, to se podívíte. Poslouchejte ten vnitřní hlas se mnou.
0: Zajíci se rozestavili kolem táty a už to jde. Ruce v bok, pravou nohou švihnout, dobře. To tež levou, no dobře, cvičit dál.
3: Ale to ještě není všechno. Nedaleko zajíců se zastavila sehnutá postava. A je to známý pytlák Kazimír Bouchal. Zajíčci, utečte!
1: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři.
0: Pytlák si už chystá pušku, ale poliká na prázdno. Zapomíná na střílení a bručí pro sebe. No to jsem se asi zbláznil.
3: Ale zajíci nevidí, neslyší a cvičí dál. Nevnímají nejen pytláka Bouchala, ale ani hajného vyčíhala, který sleduje podezřelé lidské stopy vedle zaječích. Teď přichází k našemu místu a před očima se mu zakomíhali cvičící zajíčci.
1: Co to? Co je těm zajícům? Nějaká nemoc? Počkejte, holátka, už jsem u vás.
0: Upažit!
1: Cože?
0: Točit vlevo úklon vpravo rukou k levé noze.
1: No tohle, prosím, no prosím, jak ráčte. Raz, dva, tři, raz, dva, tři.
0: Pytláka za křovím obestřeli mátohy.
1: Kde?
0: Za křovím. Přestal věřit svým očím, to přece není možné. A hajný uprostřed zajíců zrudne námahou, na čele mu vyskakují kapičky potu, ale cvičí srdnatě dál, jen odpukuje. Teď zavadil o svou pušku. Co může utíká, zajíci i vyděšený pytlák Bouchal. Na místě zůstal, jen nic nechápající hajný vyčíhal. Spocený a zmatený. Poslouchá, ale nic. Už neslyší žádné povely. Vnitřní hlas smrkl.
3: To protože dole v mraveništi pod sněhem Ferda poručil přerušit zimní výcvik. Mravenci montéři musí opravit místní rozhlas, který při zimním cvičení rozvádí povely po celém mraveništi. V některých místnostech nebylo dobře slyšet a na jiných místech zase prý povely vycházely ven, takže je bylo slyšet i mimo mraveniště. Inu, špatné vedení.
0: Bylo jaro, ale mravenci vůbec nezávodili. Jen tu a tam vyběhly z Ferdova mraveniště menší skupinky lehkým během do polí a lesů a ani je nenapadlo běžet stylově.
1: Jsou v koncích. Prosím vás, po takové porážce se není co divit.
0: Ale to si mysleli jen běláskové. V mraveništi žlutých chlapíků ta zpráva zapůsobila jako bomba.
1: Kamarádi, tentokrát nám hrozí opravdu nebezpečí. Ferda si dal do pravé jarní přípravy tak, jak se to má dělat. Tentokrát by nad námi mohl vyhrát. Ale my se nedáme. Hned zítra začneme cvičit. Je, Pitlík, jak se máš, Pitlíku?
7: Promiňte, pane kolego, spěchám na konferenci.
11: Pitlíku, stará páro, jak ses vyspal?
7: Dovolte, jste v našem klubu? Jste členem asociace? Jste zaregistrována?
11: No...
7: Neražte mít distanc!
1: Celou zimu četl noviny a zbláznil se z nich.
7: Milý Ferdo, já žádám o slovo. SK Mrafe, sportovní klub mraveniště Ferdovo. Komprené. Musí zvolit svůj výbor, podvýbor, nadvýbor, předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a matrikáře.
9: Zadrž, Pitlíku.
7: A tady máme plány tréninku, takzvaný fázový trénink, jako recept od pana doktora. Prosím, volá, račte pohledět.
9: Pitlíku si kabrňák, ale s těmi výbory ono postačí, když budeš dělat zapisovatele našich výkonů. Co říkáš?
7: No, ale ovšem, děkuji za důvěru. To se však musím chovat i velice důstojně a vážně. Jsem hrd a klaním se sportu zdar. Pardon.
0: Ale to nic, to sebou jen Pitlík plácl mezi dveřmi, když zakopl o prach, jako obvykle. A začaly veliké přípravy v mraveništi chlapíků i u Ferdy.
1: Chlapíky trénoval v běhu svižník.
0: Ale Pitlík měl zase fotografie slavného běžce Nurmiho, který běhával s hodinkami v ruce a podle něj se mravenci učili klást nohy.
4: A chodilo se i na výzvědy. Několik chlapíků to odneslo, když číhalo za kamínkem, protože Ferda zrovna házel diskem.
0: A pak Ferda dostal ten nápad. Za trenéra skoku vysokého vzal zelenou kobylku. Ta si ovšem při skoku pomáhala křídly. Mravenci to dělali po ní a mávali rukama, jako by chtěli letět. Bylo to směšné, ale povedlo se.
7: Ve sportovním mraveništi už mají taky kobylku, Ferdo. A dělají to po ní. Mávají při skoku rukama a pusou dělají prr, prr, prr, jako když kobylka vrže. Bon, je to popukání.
9: Dali se napálit. Na blechu nepřišli.
0: Opravdu, za hustou travou docela potají trénovalo 10 Ferdových nadějných skokanů za vedení blechy. Byla nenápadná, ale o to lépe dovedla poradit, jak se ke skoku odrazit. Konečně přišla ta velká bitva svalů, vtipu a hebitosti.
1: A tentokrát to v běhu žlutým modrým nandali, divte se.
4: Oni mají v botách hřebíky, to nejde, to se jim pak líp běhá.
7: Bohužel, pardon, to je v pořádku. To jsou tento, tretry. A to se smí, komprené. Vítězí modří, totiž ne, žlutí.
0: Pitlík to přece musí vědět, vždyť je hlavní pořadatel. No a co skoky?
4: Ty jsou přímo k popukání. Chlapíci mávají rukama a křičí prrr, a prrr, ale neskočí nic. Obecenstvo se válí smíchy.
1: Za to Ferdovi kluci radost pohledět. Šmiky nožka skáče, ale kde tak žádné nůžky, žádné šmik nohama nad laťkou. On skáče po zádech.
9: To je flop, nový styl.
7: Bravo! Já jsem pořadatel, jakožto takový nestranný, že ano. Já raději zapíšu výsledky.
0: Co vám mám povídat, závody to byly velkolepé. Jednou přálo štěstí modrým, jednou zase žlutým. Do poslední chvíle se nevědělo, kdo vyhraje.
1: Modří zvítězili ve skoku o tyči a to je co říct.
0: A od té chvíle se chlapíkům přestalo dařit. To už se závody chýlily ke konci.
1: Ve štafetě na 4x100 metrů dokonce žlutí upustili kolík.
7: Halo, konečný výsledek. SK Mrafe, černý kafe, vítězí nad žlutými chlapíky v poměru 87-61. Bravo a sláva totiž vítězům. Čest poraženým a sportu zdar.
9: A ode dneška si budeme trenéry půjčovat. A budeme cvičit dohromady.
7: Inu ano, von. To je ten sportovní duch, Kobrny. Já jsem pohnut. Slzy dojetí zalikají hrdlo mé, voilà. Tohle tedy bylo lepší než v kyně, jakože se Pitlík jmenuji. A to je co říct, protože já jsem v kyně vyrost, když jsem byl ještě malý červíček, jestli to nevíte, jestli, cože? Aha. Musíme končit. Tak bonjour, totiž pardon, au revoir, nazdar. Co s něj řečeno? Sportu! A mě? Zdar.

0: Bon, bon.
1: Pohádka rybářská. Tři přání. Na břehu jezera, v chalupě s roztrhanou rákosovou střechou, žil rybář. Každé ráno odvázal svou starou rozeschlou bramici, vyjel na vodu a rozhodil síť. Z té trochy ryb, co mu uvízlo v síti, si něco nechal pro sebe a zbytek prodal na trhu v nedaleké vesnici. I když za ně moc peněz nedostal, k jeho skromnému životu to stačilo. Jednou vyjel zase takhle z rána na jezero. Břeh už dávno zmizel v ranní mlze, ale rybář stále ještě vesloval. Dneska jel na hlubinu, doprostřed jezera, kde byla voda tmavší než bouřkový mrak. Tady by mohly být i ty největší ryby, pomyslel si. Vytáhl vesla z loďky a nechal ji splývat po vodě, až se zvolna zastavila. Vzal síť, rozmáchl se a hodil ji do vody. A v tom se to stalo. Konec sítě se mu omotal kolem ruky. Škublo to s ním, až se loďka rozhoupala, rybář zavrávoral a spadl do vody. Pláclo to, zvedly se vlny a ty odehnaly pramici o kus dál. Rybář sebou ve vodě házel a mrskal, plavat moc neuměl a čím dál tím víc se zamotával do sítě. Začal volat o pomoc, ale kdo pak by ho slyšel uprostřed jezera, na hlubině černější než bouřkový mrak a všude kolem hustá ranní mlha. A už se mu přes hlavu přelila první vlna. Pomoc! Zvolal rybář a v krku mu to zabublalo. Kabát se mu v tu ránu nacucal vodou jako houba, síť ho táhne ke dnu a před očima mu vyskakují černé kruhy. Než ho vlny zalily úplně, v posledním okamžiku stačil ještě vykřiknout: kdo mě zachrání, tomu splním tři přání. A pak se za ním voda zavřela. A rybář klesá ke dnu, kolem něj tancují zelené bubliny, vodní řasy mávají na uvítanou a zdá se mu, že slyší šepot tisíce rybích hlasů. To máš za to, že si nás chytal a prodával, udil, vařil a smažil, strkal do octa s cibulí a pekl na česneku. A najednou rybář cítí, jak se o něj zespoda něco velkého šupinatého otřelo. Několikrát to do něj strčilo, jako by ho to oňuchávalo, pak ho to začalo nadzvedávat a strkalo ho to zase zpátky nahoru na hladinu. Zalapal rybář po dechu, když mu hlava zase vykoukla nad vodu. A hned vedle něj se na vlnách houpe jeho pramice. Rybář se chytil po stranice a z posledních sil se vyškrábal do loďky. I síť stačil ještě vytáhnout. Když se trochu vzpamatoval, opřel se do vesel a zamířil si to domů. Ale ještě se loďka ani pořádně nerozjela, když se ozval nějaký hlas. A co ty tři přání? Rybář přestal veslovat, položil vesla do vidlic, rozhlíží se, kdože to tu mluví. No, to snad ani nemůže být pravda. Z vody vykukuje zlatá ryba. Jaká tři přání? Koktal. No jo, vlastně, teď si rybář vzpomněl, co to vykřikoval, když se topil. Co by si spřála, zlatá rybo? Zlatá ryba našpolila zlatou pusinku a plácla zlatým ocasem o jezerní hladinu. Chtěla bych být krásná, řekla koketně. Bohatá. A to třetí přání, zlatá rybka chvilku přemýšlela. Aha, už to mám. Chtěla bych dlouho žít. Když to dořekla, začala v širokých kruzích loďku obeplouvat a koukala, co rybář na to. Ten ale nemusel chodit pro odpověď daleko. Tak ty bys chtěla být krásná, bohatá a chtěla bys dlouho žít, zopakoval ta tři přání. Tak teď mě dobře poslouchej. Krásná, krásná. Už jsi. Nejenom, že jsi jediná zlatá ryba, kterou jsem kdy v životě viděl, ale jsi krásná i svou šlechetností. Vždyť se mi právě zachránila život. Bohatá? Bohatá jsi vlastně taky. Máš svobodu. A svoboda se nedá zaplatit ani těmi největšími poklady této země. A to je to největší bohatství. A chtěla bys dlouho žít? Řekl rybář a zamyslel se. Nevím, proč by ses neměla dlouho těšit ze života. A kdyby ses mi někdy přeci jenom zapletla do sítě, pustím tě. Zlatá ryba byla s tou odpovědí spokojená. Plácla ocasem na rozloučenou ohladinu a ponořila se. Plynula léta. Rybář vyjížděl denně na jezero a na příhodu se zlatou rybkou už zapomněl. Až jednou. Táhne síť. Zdá se mu nějaká těžká, ale zatím žádný úlovek nevidí. A najednou tady, v posledním cípu tisíci okaté sítě, zlatá ryba. Když mě pustíš, splním ti každé přání, šeptá ryba a lapá po vzduchu. Rybář si vzpomněl, jak to tehdy bylo. Pustil bych tě i tak, řekl, ale když jinak nedáš. Daroval zlaté rybě svobodu a vyslal domů, aby se poradil se ženou, jaká přání by si to měli přát. Ale to už je jiná pohádka. To je pohádka o rybáři a zlaté rybě. A tu vy všichni dobře znáte.

0: Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovi skvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
1: Vy ale máte děti, paní, žasla Káťa. Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
2: Kde pak?
0: Vrtěla hlavou slepice.
2: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?
1: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
2: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
0: Už klíbla se kvočna.
1: Se slepicemi není žádná řeč,
0: pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
2: Z cesty, no tak.
0: Ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna s káčaty.
1: To jsou krásné kačenky,
0: jásala Káťa.
2: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
1: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
0: Osmělila se Káťa.
1: Chodili bychom se spolu koupat.
2: No tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
1: Jen se tolik nevytahuj,
0: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
1: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
0: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
1: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
0: Vešla dovnitř a už měla na jazyku
1: jednu vanilkovou, prosím.
0: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
1: Je to vajíčko na prodej?
0: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
1: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
0: A Káťa utíkala domů.
1: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
0: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
1: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
0: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská, jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
1: No ne, tu jsem si mohla myslet, že tak krásné může být

0: obyčejné, ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
1: Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího.
0: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
1: To je jenom fén, hlupáčku.
0: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
2: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
0: Škaredil se psík, ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
2: Tak to je konec,
0: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
2: S tou holkou bude pěkná otrava, musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
0: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
2: Rychle pryč,
0: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
2: Má tu takové dobroty a mě bude cpát krupicí.
0: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozskupnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
2: To taky není ono. Tu to máme.
0: A vytáhl věnec špekáčků.
2: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Mňam, mňam, ty píšou, to je přímo báseň.
0: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
1: Už se to nese,
0: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
1: No počkej,
0: soptila.
1: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
0: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. Koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
1: Že on mi utekl, už je to tak. Vyskočil oknem a je pryč.
0: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
1: Takový krásný pejsek. Nejspíš se mu u mě nelíbilo. A já ho měla tak ráda.
0: Tohle už psík nemohl vydržet.
2: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
0: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
1: Takhle mě vylékat.
0: Durdila se Káťa, ale už jen na oko.
1: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
2: Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno.
0: Vrtěl pejsek ocáskem.
2: Můžeš mi tak říkat.
0: A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac, a od té chvíle byli se škubánkem kamarádi.

0: ruce vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
2: Dobrák.
3: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Užere tě svědomí, kudličko, že se tak bojíš?
2: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
4: No, už mlčím.
3: A co chceš od nás?
4: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
3: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
4: Přesně tak.
3: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem.
4: Moment! A tamhle ten je kdo?
5: Já jsem Janek.
3: Patří k nám.
4: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnickém pokřiku?
3: Je nový.
4: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
2: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny.
6: Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazou, bude viset.
3: Kudličko.
4: Pojď sem, Janku.
5: Co si přejete, pane?
4: Tak ty jsi vojenský zběh. A nelžeš.
5: Nestrkejte do mě.
4: Dezertér, zbabělec.
5: Au, jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
7: Ale, snad se nechceš prát, Janku.
2: No.
4: Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
2: To by stačilo, sedláku.
3: Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
0: Peníze nebo život.
2: Sakra, utíká.
0: Kudličko, Janku, chyťte ho.
8: Běží k pasece.
0: Honem, nesmí nám utéct.
8: Nadběhnu mu.
2: A máme tě.
6: Teď už nám neutečeš.
0: Ruce vzhůru.
6: Peníze sem.
9: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
0: No tak, bude to.
9: Tady.
3: To je všechno?
9: Víc opravdu nemám.
0: Prohledej ho, Janku.
6: Přidržím ho.
5: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
6: Tak, necukej se, pan táto.
5: Tady. Stuhy do vlasů.
9: Ale...
5: Podívejte.
3: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasů? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahoď je.
5: Dobrá.
3: Uhni, Janku. Prohledám ho sám. A podívejme se. Pak, že víc to... nemá.
9: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stuhy pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
3: Petrovského banda tady není, prosím.
9: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
3: Už se stalo. Janku? Skončí to s ním.
9: Ne.
5: Já?
3: Jo, ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem.
5: Tak, co s tebou, pan táto?
9: Prosím, nezabíjej mě.
5: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?
9: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. Podívej na tu stuhu, co si zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči.
10: Teresko moje.
5: Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít?
9: Cože? Neumíš mířit, nebo?
5: Zabít já nedokážu. Honem uteč. No tak.
9: Opravdu?
5: Tak zmiz. Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
10: Děkuji ti. A hodně štěstí.
5: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. Stejně modrá jako Terezčiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

0: Vojtku, Tomáš, dej si. Koza, koza. Lucko, podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička, je dobrá, vy? Puťa, puťa, puťa. Kokrháči. Tak kde pak jsi? Kokrháči, ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tomáš, zobej zrníčka. Ach, bročku, kdybys jen věděl...
1: Neboj se, Tereško, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. To lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj bročku. Je, tatínku.
2: Teresko.
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasů.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona...
2: Pane Drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousede. Kam se podějeme?
3: Jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě, co? Drábe.
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady sedlákovi.
0: Že se nestydíte, pane Drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já? A prašivinu?
3: Ale koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se.
5: Proč se pryč?
3: Však já ti přistihnu, křidílka. No, tak. Pěkná koza.
6: Nebo tě potrká.
3: Mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
5: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
6: Mizíme.
3: Oni prchají. No tak Drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám.
4: Teď jsem pušte. To je proti předpisům.
3: No dej mi.
4: Ale to nejde.
3: To co by to nešlo. Haha. A mám jí.
4: Vraťte mi tu pušku. Jménem zákona.
3: Stůjte. Daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytí.
4: Viděl jste tu, pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Malé mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte, jménem zákona.
2: Být vámi, Vzal bych si vojenskou posilu!
7: To bylo ofos.
8: Možná i opeříčko.
6: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hovozdu.
7: Nezůstaneme.
8: Mám nápad. Půjdeme do města a budeme se živit muzikou. Já budu zpívat.
6: A já bubnovat.
7: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
6: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
8: Uděláš psí oči a peníze se jen posypou.
7: To by šlo. A vydělané peníze dáme Teresce a tatínkovi.
8: A koupíme jim novou chalupu.
6: A budeme si spokojeně žít.
7: Jo, ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
8: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
7: Čumuchám, tak co?
8: Tamhle vidím světýlko.
7: Sedla, pokráči, honem dolů a mizíme.

0: Pro mě? A tři? Pro Kudličku.
1: Pojďte ke mně, dukátky moje.
0: No dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát. Dík.
2: A co já?
0: Chytej.
2: Mizerný měďák.
0: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
0: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
0: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
0: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nazbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Chaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko! Kdo pak tam asi byl?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnici. Čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti na záda.
7: A já taky.
5: Ne, dávejte pozor. Ne, udržím se, ne.
8: Čer, to je samotnej Lucifer. Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla.
9: Čer, pomoc, pomoc.
8: Čer, Kudličko, utíkej. Zakračte, kdo může.
7: To byli Petruchti.
6: Mysleli si, že jsi pro ně přišel? Čer. Přespíme v jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co když se loupežníci vrátí?
7: Ne, nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Tatínku! Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
11: Holka nerozumná. Neublížila jsi?
10: Fuj, ty jsi mě polekal.
11: Promiň, stalo se ti něco?
10: Ne, nic mi není.
11: Dobře. A co pak děláš touhle dobou v Petrovském hvozdě? Už je noc? Měla bys být doma a neběhat po lese.
10: Já... Šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostružení.
11: Pomůžu ti tátu najít.
10: Ano.
11: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou. Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
10: Neztratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadli loupežníci. Právě tady v Petrovském hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a teď se mi ztratil i tatínek.
11: Tresko, já...
10: Ty mě znáš?
11: Znám. Já jsem... Víš, já...
10: No co?
11: Já...
10: Ty jsi loupežník?
11: No, jsem, Tresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Tresko. Já jsem Janek. Obyčejný Janek, já ti neublížím.
10: To ty jsi nechal tatínka jít?
11: Víš, nebýval jsem vždycky loupežník. Do naší vsi přišli verbíři. Kdo před nimi neutekl, toho odvedli na vojnu. Já žil jenom s mámou. Byla nemocná, nemohl jsem ji tam nechat a utéct. Máma verbíře marně prosila, aby mě neodváděli, ale neměli slitování.
10: A jak ses dostal až sem?
11: Prosil jsem našeho kapitána, aby mě pustil za mámou.

0: byla prázdná. Máma se prý utrápila.
1: No to je mi líto, Janku.
0: Doma jsem zůstat nemohl. Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
2: Čer, zachraň se, kdo můžeš. Petrovský, pomoc, kde jsi?
3: Koničko, neutíkej.
2: Zachraň se, kdo můžeš.
3: Na někoho se narazil.
0: To jsou loupežníci. Musíme pryč. Poběž, Teresko.
4: Ha! Janek! Stůj, nebo střelím!
0: Kurličko, neblázni!
4: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti, nebo to schytá tady slečinka.
0: Tady je! Ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat!
4: To sotva!
3: Kurličko! Kde jsi?
4: Tady, na pasece! Pojď sem honem!
3: Už jdu!
4: Podívej, na koho jsem narazil.
5: Au, nechte mě.
1: Tatínku.
5: Teresko.
4: A podívej, na koho jsem natrefil já.
0: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, aby se z chalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho si zdal v lese dostaveníčko. To tě bude stát život, holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda.
1: Au, pusťte, to bolí.
0: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
5: Nesahejte na ní, slyšíte?
4: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
1: Tu máš.
4: Au, ty zmi. Stůj!
1: Ani mě nenapadne.
5: Utíkej, Teresko, utíkej. A přiveď dráby.
4: Kudličko, honem za ní. Musíš ji chytit, jinak nás prozradí.
7: Jo, už běžím.
8: Ale kampak, Teresko.
1: Loupežníci, sousede sedláku, musíme pro dráby.
8: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
1: To ne.
4: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
8: Už nefrnkne.
1: Cože? Vy patříte k loupežníkům. Počkejte, až se to dozví drábové.
8: Ty jim to už nepovíš. A tvůj tatík taky ne. O to se postarám.
5: To vám neprojde, sedláku.
8: Ticho! Petrovský, Kudličko, neviděli jste tady psa, kozu a kohouta už? V jakou dobu je honím po lese?
6: Teď zapomeň na zvířata. Janek dělá potíže. Měl si recht, musíme se ho zbavit. A tady pan táty taky. Žádný svědky nepotřebujeme.
8: A co s Tereskou?
6: Prodáme ji do Orientu. Za takovou panenku dostaneme pěkných pár zlaťáků.
1: To nemůžete.
6: Sedláku, tady máš pro vás a pořádně jí sváš,
1: ne.
6: Aby nemohla zase uletět.
1: Au, ne, pusťte mě.
0: Ty oni ty.
5: Tohle přeci neuděláte.
4: Tak dost. Konec srandy.
6: Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
4: Ale co čert?
6: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
4: Ale co ten pekelný jekot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
1: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
4: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
5: No tak už střílejte, Petrovský.
1: Ha, on si vás čert najde. Všechny tři.
4: Cože?
0: Pan táto. Loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
5: Vy hňupové, kam čumíte? Janek s pantátou zdrhají.
4: Sakra!
1: Ne, nestřílejte!

0: Po druhé si mi Janku zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Ročku, Lucko, kokrháči, zvířátka moje.
3: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
4: Ne.
0: To je Janek, toho se nemusíte bát.
3: Pojď sem, pejsku, kamaráde.
5: A kde je Tereska?
0: Hledáš Teresku, viď, Bročku?
5: Jo.
0: Teresku unesli loupežníci, ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
3: Ano, a potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
0: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
5: To je pravda.
0: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
3: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: holubičko.
1: Ne, jau. Pšt, zakopla jsem.
0: Dávej pozor, kam šlapeš.
2: Byla chyba, že nám Janek upláchnul. Co když přivede dráby?
0: Toho se neodváží. Jako vojenský zběh by skončil na šibenici. A jsme tady.
2: Tak tohle je chýše petrovské bandy? Všude klid? Nezdá se mi, že by tady řád.

0: Počítám do tří a pak si nepřeji vidět ten tanec.
1: Ne.
0: Jedna, dva.
1: No, no jo, vždyť už jdu. Tak co? Vidíš něco?
2: Nic. Vlez dovnitř.
1: No jo, jdu tam.
3: Šer, pomoc!
1: Zachraň se, kdo můžeš!
4: Stupte vy, straš pitlo!
1: Prostě, tady už nezůstanu ani minutu!
4: Poslouchejte, žádný čert! To jsou moje zvířata.
1: Cože?
5: Zvířata?
4: Už jakou dobu je honím po lese.
1: Zvířata? Udělala z nás hlupáky.
5: To jim nedaruj.
4: Lezte ven, teď už mi stejně neutečete.
5: Vás se tak budeme bát.
4: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
6: Nejdřív budeš muset zatočit s námi. Ruce vzhůru!
5: O sakra.
7: Tatínku, Janku!
4: Kam pak, Teresko? Tady zůstaneš?
8: Máme vás pěkně na mušce. Pustí, nebo zmáčknu spoušť.
9: Jste obklíčeni.
10: Ani hnout,
9: jinak budeme střílet.
5: Rámové!
11: Jménem zákona zbraně odhodit a ruce vzhůru. Všichni?
4: Ale já přece...
11: I vy, sedláku. No tak, bude to?
9: No.
1: Tady.
12: Prosím, tady.
11: To jste si to zavařil, sedlák. Seberete mi pušku a nejste k zastavení. Musel jsem si dojít pro posilu.
4: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
11: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování s loupežníky.
4: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni. Petrovský a Kudlička, já nic.
5: Co to povídáš ty zbabělče? Kdo nám donášel?
1: No a kdo se s námi dělil volup?
4: Nevěřte jim, pane Drábe. Já je vůbec neznám.
11: Noži?
9: Jo!
12: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pan tátu.
1: Ano.
12: Aby nemohl splatit dluh.
8: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
4: Ty se opovažuješ svědčit proti mně? Pane Drábe, je to vojenský zběh a loupežník.
7: Ne.
4: Jeho potrestejte, ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
7: Ne, prosím, mějte slitování.
6: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
11: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
8: Nemám.
7: Já se za něj zaručím.
6: Já taky.
13: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
14: S námi taky.
7: Také.
11: Napravený loupežníku Janku. Protože si prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pan táta a jeho dcera Tereska.
14: A my?
11: Uděluje se ti jménem zákona milost!
4: Cože? To nemůžete!
14: To je nespravedlnost!
11: No tak! Je to přesně podle zákona.
9: Tak!
11: A teď vy tři.
4: My jsme nevinní.
1: My jsme nevinní.
11: Ticho, já jsem nevinní. Ticho. Jsou to ti, co vás okradli, pan táto?
6: Jsou.
11: Takže na vás tři čeká obecní šatlava. Jdeme!
9: Raz, dva,
1: strkejte
9: raz, dva,
1: milost!
9: Raz, dva, raz.

0: Děkuji ti, Teresko. I vám, pan táto. A s prázdnou domů nepůjdete. Tady máte naspátek všechno, co jsme vám já a Petrovští vzali. Celý lup zůstal v jejich fíši.
1: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
2: A zvířátka s námi. A co ty, Janku, kam půjdeš?
0: Nevím, vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
2: Ale to je...
0: Druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
2: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
2: Napravený loupežník.
1: Je to tak, Janku.

Vyslechli jste premiéru pohádky Zvířátka a Petrovští, napsala Jindřiška Netrestová, hudba Jiří Štróner, dramaturgie Zuzana Drtinová-Vojtíšková, režie Jaroslav Kodeš. Hráli Aleš Procházka, Jaroslav Šmíd, Michal Zelenka, Oldřich Vlach, Barbora Mošnová, Tomáš Tepfr, Jiří Prágr, Eva Kodešová, Ota Jirák, Jan Vlasák a další.

budu vyprávět, jak se u nás v pohádkovém lese chystala veselka. Všechny houby a houbičky se na ní náramně těšily, ani dočkat se nemohly.

0: To se lehce řekne. Jenže veselka se sama nenachystá.
1: Kdo připraví svatební hostinu?
2: Někdo musí také pronést slavnostní řeč při obřadu.
0: Obřad i řeč si vezmu na starost sama. Jsem vedla jedlá a se slavnostními projevy mám zkušenost. Horší je, kdo ušije svatební šaty pro nevěstu.
2: No přece já.
0: Vidíš, muchomůrko, na tebe bych málem zapomněla.
2: To je mi líto, teto bedlo. Můj módní salon je přece vyhlášený od hájovny až k palouku, od potoka k lesní pěšině. Já mám módu v oku. Od hlavy ke klobouku vás oblékne modelový salon Muchomůrka červená.

0: Výborně, Muchomůrko. A vezmeš si na starost nejen šaty, ale i svatební klobouky.
1: Jenže aby mé modely správně padly, musím si nevěstu se ženichem nejdříve pořádně změřit. Kde jsou?
0: Zmizeli.
1: To je jim podobné.
0: A nač máme naše staré osvědčené detektivní ucho?
2: Všechno slyším, všechno vím, všechno správně vyslídím. Mně jen tak něco neunikne.
0: Najdi nevěstu se ženichem, ale rychle, ať Muchomůrka stihne ušít modely.
2: Slyším i mokro, slyším i sucho. Jsem jedno dětiné pozorné ucho. Slyším, já slyším, nevěsta si šeptá se ženichem v borůvčí.
3: Máš mě rád, když jsi můj ženich?
4: Mám, růžovko. Moc.
3: Já taky. Moc.
2: Slyším i vidím. Hlásím, že nevěsta se ženichem drží za ruce.
4: Už abysme měli tu veselku za sebou.
3: Už abych se jmenovala paní Masáková.
2: Hlásím, že se pusinkují.
0: Pusinkují? No toto. My tady kvůli svatbě ze starostí nevídeme a oni se pusinkují. Růžovko, Masáku.
3: Tady jsme, teto bedlo.
4: Co se děje?
0: Alou oba k Muchomůrce do salonu.
4: Na co?
0: Přece na míru.
4: A já taky.
0: A co jsi myslel? Že půjdeš na svatbu jako na vandr? Už ať jste oba změření.
1: Postavte se pěkně zpříma. Nehybat se? Začínám měřit.

0: tobě, ženichu, udělám vysokou fazonu a la cylindr.
1: Jen aby mi ta fazóna nespadla.
0: Nespadne. Musíš se ovšem nést pěkně zpříma, až si povedeš nevěstu k oltáři. Co vymyslíme pro tebe, růžovko?
2: Já bych si přála klobouk se závojem.
0: Může být. Ušijeme závoj dlouhý přes celou paseku a ponesou ho nejmíň 4 družičky.
2: Václavky?
0: Třeba Václavky.
2: A bude ten závoj z pravé krajky?
3: Ta si ale umí vymýšlet, ta naše růžovka. Jenže pravou svatební krajku dokáže osnovat jedině pavouček. Vydala se tedy Muchomůrka za ním. Jakmile pavouček uslyšel, co se v pohádkovém lese chystá, dal se do díla. Nitku snoval k nitce a z nitek pak vykouzil tak krásnou a uměleckou krajku na závoj, že i móde dáma Muchomůrka byla celá pryč.
0: Nevídaná krása, to bude model, ne pro 4, ale nejmíň pro 8 družiček. Barevně závoj sladíme se ženichovým cylindrem. Vsadím se, že všichni svatebčané přestanou úžasem dýchat, sotva nevěstu se ženichem uvidí.
1: Třeba nikdo nepřijde?
3: Proč by nepřišel?
2: Třeba nikdo ani neví, že jsme ženich a nevěsta této bedlo.
4: O to nemusíte mít strach. Ještě jsem tu já, detektivní ucho, a znám své poslání. Co nevím, nepovím, tajemství odhalím, každému poradím, co vím, to prozradím. Zatímco jste se bavili o módě, já pracovalo. Dovolilo jsem si zajistit svatební oznámení a osobně jsem pozvalo na svatbu všechny houby i nehouby.
3: Houby i nehouby? Jak to myslíš?
4: Všechno slyším, všechno vím, všechno správně vyslídím. Na mě se můžete toto bedlo spolehnout. Přijdou i veverky, zajíčci, srnky i ptáčci, zpěváčci. Dokonce i jeleni ze Smrkové hory mi přislíbili účast.
3: Jeleni? Srnky? Pro pána ucho, ty jsi tomu dalo. Co pak se všichni vejdou na naši lesní mítinku?
4: Vejdou? Vlastně nevejdou.
2: Co budeme dělat?
1: Nic. Zůstanou doma. Aspoň nikdo nebude okukovat mou vysokou fazónu a la cylindr.
2: A to zas ne. Když já se budu vdávat se závojem a 8 družičkami, tak ať to vidí celý les.
0: Růžovka má pravdu. Mé modely si zaslouží pozornost a uznání.
1: Mějte rozum. V celém lese nenajdeme tak velkou paseku.
3: A všechno zavinilo naše detektivní ucho.
4: Já? Proč já?
3: Kdybys pozvalo jen vybranou houbovou společnost, mohli jsme se vejít mezi 2 pařezy. Teď je dobrá rada drahá.
4: Všechno umím, všechno znám, zařídím a obstarám. Mám nápad.
2: Jsem s ním.
4: Když se nevejdeme do lesa, uděláme svatbu na žampionové louce.
3: Na slunci? Nikdy.
4: Této bedlo můžeme přece začít až za soumraku.
2: A co žampion? Já ho tak odbyla.
1: A já na něj i dupnul.
0: Třeba už na to zapomněl.
4: Určitě. Vsadím se, že sotva uslyší o veselce, bude ve svém živlu. Uvidíte!
5: Svatba, jak by ne? žampionová louka, bude hodovní síň, z tenisového kurtu uděláme taneční parket, to už nechte na mě. V oslavách se vyznám, slečna nevěsta i pan ženich na svou veselku nikdy nezapomenou. Jsem žampion, o žampion, kaním se vám, vám. Jsem žampion, o žampion, já světák jsem a el.

0: znám společenský mrav a tón.
1: To žampion.
0: Já žampion.
1: O žampion.
0: Znám tón.
1: No dobrá. Nasaďte slavnostní klobouky. Ty, Růžovko, načechrej svůj závoj a náš svatební průvod se může vydat na cestu.
2: A kdo povede ženicha?
1: Přece já. Jsem vedla jedla a mám právo zahájit průvod. Masáku, přestaň balancovat s tím cylindrem a podej mi rámě.
3: Co podat?
1: Rámě.
3: Rámě?
0: No přeci paži, ohnutou v lokti, mladíku. No takhle přeci.
4: Prosím, ano. A kdo povede nevěstu?
0: Rád se toho úkolu ujmu, když slečna dovolí.
5: Prosím, ano.
0: A za námi zvolna důstojně postupují všechny houby, zvířátka i ptáčci, zpěváčci. Račte, vážení hosté, k nám na žampionovou louku. Svatba začíná.

A tak skončila poslední pohádka z našeho lesa. Veselkou. Tak jako mají končit všechny správné pohádky. Když k ránu skončila i oslava na Žampionové louce a Růžovka se začala jmenovat paní Masáková, vrátili se zas všichni hosté do svého mechu, jehličí a kapradí. Kdo umí chodit lesem, tiše a po špičkách, možná, že bude mít štěstí a některý z těch pohádkových kloboučků někdy zahlídne.

0: jak si vyjeli na zájezd. Podle kalendáře již začala zima, ale sníh, na který se Kosové těšili nejvíc, se ve městě zatím neukázal.
1: Když nejde sníh za námi, nevypravíme se my za sněhem,
0: povídá Josef, protože se zrovna díval na autobus, který se chystal na zájezd do Krkonoš. A Václav? Myslíte, že se vzpouzel? Naopak.
2: Na hory? Tak to si hlavička makovička, bratříčku. Aspoň si zas jednou užijeme.
0: Sotva se uvelebili mezi batohy a ranci, přidal se k ním Kamil.
3: Krkonoši, jsem ještě nikdy nebyl. Já jsem totiž nebyl vůbec ještě nikde,
0: řekl na vysvětlenou a cpal se mezi ně.
3: Jedete taky do Krkonoš?
0: Josef s Václavem se na sebe otráveně podívali a stejně tak se i vyjádřili.
2: K moři nejedeme a obešli bychom se i bez dozoru.
3: Jen abyste mě náhodou nepotřebovali, pánové. Nikdo neví, co se kde může přihodit.
0: Kamil se urazil a celou cestu už z kosy nepromluvil. V Krkonoších bylo sněhu, no, jako na horách. Kosové se v běloučkém snížku nedočkavě vyváleli a jen se ho nabažili, vyhlédli si takovou šikovnou stráň a udělali si na ní dlouhatánskou klouzačku s pěti zatáčkami a na té si potom užívali. Zatímco Josef s Václavem se na horách cítili jako doma, Kamil byl jako u vytržení. Všude zevloval, všemu se divil a pak spatřil něco, co ve městě nikdy neviděl. Lyžaře na lyžích. Lyžaři frčeli po svahu, až se za nimi prášilo. A kohout hned křičel na kosy.
3: Podívejte se! Podívejte se, jak jim to klouže! Ani ta prkínka na nohou jim nejsou nic platná.
0: Kosové se o lyžování nezajímali, věděli o něm své, proto se raději věnovali klouzačce.
3: Nakonec si tady někdo pořádně natluče, usoudil Kamil, když si jeho upozorňování nikdo nevšímal,
0: a metelil k nejbližší horské chatě. A než bys řekl švec, byl zpátky s popelem a škvárou. A sypal. Na posypaném svahu vypukla mela, lyžaři padali jeden přes druhého, ztráceli lyže, kouleli se po stráni a dělali takové parádní kotrmelce, že lepší se nevidí ani v tom nejskvělejším cirkuse. Josef s Václavem jim už chtěli zatleskat, jenomže v tom si jich všimli zboulovaní lyžaři. Domnívali se, že popel a škváru jim na trať nasypali Kosové. A hrnuli se na ně.
2: Tak tebe jsme tady opravdu potřebovali. Zmiz, Kamile!
0: A všichni tři se v pravý čas vytratili. Zastavili se až u skokanského můstku, na kterém probíhaly velké závody.
3: Na ten obrovský schod by se mělo dát zábradlí. Mohl by z něj někdo spadnout.
0: Kamil ustrašeně ukazoval na můstek. Pak se z můstku vznesl závodník s číslem 3 a Kosové ze sebe dělali chytřejší, než doopravdy byli.
1: Co pak nevidíš, že se tu lyžaři učí létat?
2: My se to učit nemusíme. My létat umíme.
3: A neměli bychom jim nějak pomoci? Aby se to naučili dřív, řekl Kamil
0: a Josef s Václavem okamžitě věděli jak. Jakmile se od můstku odlepil závodník s číslem 4, vystartovali za ním, ve vzduchu ho popadli každý za jednu paži a letěli s ním daleko za závodiště. V zápětí se ozvalo hlášení.
4: Závodník s číslem 4 přece chtěl Jindřich, se ze závodu vylučuje. Skočil sice nejdál, ale pomáhali mu přitom dva Kosové a to není dovoleno.
0: Závodník přece chtěl zuřil a Josef s Václavem mu pro jistotu zmizeli z očí. Usadili se na vršku vysokého stožáru, na kterém se točila větrná korouhvička. Ani tam se jim však lépe nedařilo. Točící se korouhvička zachytila jejich povlávající šály a zamotala se do nich tak, že k sobě nejen připoutala oba kosy, ale přestala se i otáčet. Z Amplionu se neslo nové hlášení.
4: Jelikož teď nevíme, jak fouká vítr, závody se končí.
0: Protože diváci nespokojeně brblali, Kamil upaloval za hlasatelem.
3: Helo, pane, nic se nekončí, já všecko zařídím.
0: Vysypal ze sebe, postavil se na stožár a pěkně se na něm otáčel. Hlasatel ihned opravil své hlášení.
4: Nic se nekončí, Kamil všechno zařídil.
0: A závody pokračovaly, jak pokračovat měli. Když závodníci dozávodili, došlo na Josefa s Václavem. Kamil rozmotal jejich dlouhé šály a vysvobodil je. A to se ví, neodpustil si jízlivou poznámku.
3: Tak co, pánové, potřebovali jste mě? Vás tak někam pustit samotné.
0: A co na tom, milí kosí bratři? Před Kamilem ani nemukli. Teprve když se šťastně vrátili do města a kohout stál zase na svém místě, na špičce štíhlé radniční věže, upřímně si přiznal.
1: Kamil je stejně moc prima kamarád.
2: No, prima kamarád.
0: A tím vlastně řekli úplně všecko.

Selské desatero. Císař Josef chodíval rád ráno v parku na procházku. Jednou vyšel zadními vrátky do polí, spatřil člověka orat. Šel k němu a ptal se ho, kolik dostává denně za svou práci.

že se stará o domácnost. Dva platím na hochy, aby se naučili něčemu řádnému. Dva ukládám dceři na věno, aby se k stáru o mne starala. A za dva poslední, když zbudou, starám se o sebe. Císaři se ta selská hádanka líbila. Dal starci dukát a vrátil se do zámku. Po obědě, když ještě seděl s pány u stolu, řekl jim, že jim dá hádanku. Kdo ji uhodne, může si vyžádat nějakou milost. Pak jim vypravoval, co mu ráno povídal starý sedlák, a ptal se jich, co to rozdělení peněze znamená. Dva na dluh, dva půjčené, dva uložené, dva zahozené. Páni hádali, ale nedohádali se. Císaře to bavilo, ale když se ohlédl, vidí, že voják na stráži se zubí. Zamračil se a ptal se přísně, proč se směješ, když jsi ve službě? Voják srazil paty a pravil, protože to vím, císařská výsosti, dva ženě, dva synům, dva dceři, dva pro sebe. Císař se usmál a řekl, jak to, že ty to víš, když pánové hádají marně? Jsem ze vsi, císařská výsosti, to je selské desatero, to zná na vsi každý kluk. Pánům bylo horko, ale císař se smál a ptal se vojáka, co si přeje. Jít domů, císařská výsosti. Jsem vdovy jediný syn. Matka je stará, stateček hyne. Císař vojáka propustil a nařídil, aby jediný syn nebyl brán rodičům na vojnu, když není, kdo by je živil.

0: Bejvávala za onoho času, kdy pávy chodívali ještě bez ocasu pod vrchem Šiberákem a za řekou Šplouchavicí vesnice. V té vesnici ševcovská chalupa se střechou na šišato a kolem té chalupy zahrádka s trávou na stojato. A v té zahrádce, věřte nebo ne, rostla hrušeň, co rodila kouzelné hrušky ušatky. Chodívala sem Amálka, holka jako z máku květ pro vodu ze studánky. Přicházela loudavou cestičkou, hledala čtyř lístky pro štěstí a myslela přitom na vdavky a na svého Kubu. Kde pak je mu konec? Asi někde vandruje z kraje do kraje a myslí na samé taškařiny. Ať si. Ale mládenec je to, jak se patří. Kam se na něho hrabou ostatní, třeba Pepík, ušatý ševcovský tovaryš. Ten se drží doma, ale pořád za Amálkou brousí, chvílí nedá pokoje.
1: Amálko! Amálko!
2: To jsi ty? Co tu zas děláš? Máš dřepět na věrpánku a spravovat kovářovi sváteční boty.
1: Však oni neutečou. Odběh jsem akorát, abych ti pomohl nabrat putinku. Aby ses nemusela namáhat.
2: Já se namáhám ráda.
1: Ukáž, ještě ti ji odnesu. Za ten čtyřlístek, co jsi našla.
2: Hned mi ho vrát.
1: Když mi dáš pusu, tak vrátím.
2: To zrovna.
1: Jenom jednu jedinou.
2: Nedám. Ani kdyby ses na uši postavil, ani kdyby ses na kramfleky rozkrájel.
1: No tak Amálko.
2: Nedám. Koukej odtud upalovat, nebo tě poleju a udělám z tebe na to tata ušatýho hastrmana.
3: Safra. Amálko, ty máš ale vyřídilku. Nevypůjčila jsi s náhodou jazyk od ještěrky?
2: Kubo. Kubíčku. Jsi to ty. Honem mi dej pusu. Konečně si za mnou našel cestu. Už jsem tady od léta a po tobě pořád ani památky.
3: Když ty jsi vybrala zrovna službu u ševců. A mě se ševcovina na dobro zprotivila.
2: Od kdy pak?
3: Od té doby, co po mně můj pan mistr hodil pro nic za nic trojnožku. Podívej se, ještě teď mám boul jako brambor.
2: Pro nic za nic?
3: Tak

0: jsem na něj o narozeninách pokřikoval nejnovější ševcovskou říkačku. Znáš ji?
1: Ne.
0: Rozhněval se Švéc pro velikou věc, že ho blechy kousali. Neměl na ně posady a udělal jim klec.
2: Na kulišárny, na to tě užije.
0: Nikdy si neber ševce a málko. Jsou to známí vzteklíci. Proto jsem se taky vydal do světa, abych se poohlíd po něčem lepším a výnosnějším.
2: Ty nemáš rozum, Kubo. Nech toho toulání a pojď k nám. Náš pan mistr teď potřebuje pomocníky. Bude muset ušít 30 párů holinek pro husary. Kubo, a je to kliďás. Bručí a durdí se akorát, když máme k obědu couračku a slejšky.
0: A co máte k obědu dnes?
2: Couračku a slejšky.
0: Tak to si radši utrhnu tady ty hrušky.
2: Ne, pro pána Kubo ne. Naše hrušeň nese hrušky u šatky. Kdo je ochutná, tomu narostou hrozitánské uši.
0: Nepovídej.
2: Na mou duši. Viděl jsi přece Pepíka? Jak se mistrovi zdá, že je některý tovaryš dobrý do díla, hned mu začne ševcovka vařit škubánky s pracharandou, utlučenou z těch hrušek. A takovému ušákovi je pak hanba vytáhnout paty z chalupy a tak se pěkně drží verpánku.
0: Jako Pepík.
2: Jo.
0: Uši má, že by mohl s nimi plácat mouchy. Ale pověs mi, Amálko, je nějaká pomoc od té ušatosti?
2: Je. Kdyby mu nějaká holka dala pusu z upřímný lásky, bude mít v tu ránu zas uši ouhledný.
0: Tak proč mu ji nedáš?
2: To říkáš ty mně? Už si docela zapomněl, co jsi mi napovídal tenkrát, když jsme spolu vykopávali křen a poslouchali pěničky.
0: Nezapomněl, že jsi ta nejpěknější líbeznička ze žbrblavý lhoty.
2: A nic víc?
0: A kdyby se pořád tolik nečepejřila, že bys byla i nejrostomilejší.
2: A že se se mnou oženíš a že budeme spolu hospodařit, to už ti vyklouzlo z paměti.
3: Amálko, co je s tou vodou?
0: Je po tobě scháňka. Paní mistrová chce asi postavit na couračku.
2: Že se trochu nestydíš.
0: No tak, holka brečlavá. Co jsem řekl, to platí. Kde pak bych našel druhou takovou šamšulku? Ale nesmíš tolik chvátat. Nejdřív se musím ve světě poohlídnout po nějakém štěstí.
2: Jestli chceš štěstí, Kubíčku, tak toho mám pro nás oba habaděj. Nosím je pořád sebou na krku. Podívej.
0: Co je to?
2: Otevři váček. Je tam 7 lístků.
0: Vždyť jsou sušený.
2: Ale to nevadí. Já ti je dám.
0: Dáš mi je, až pro tebe přijedu v kočáře. Přece bys nechtěla obyčejného prťáka.
2: Ale chtěla. Žádnýho jinýho nepotřebuju.
0: Jenomže já asi nebudu mít tu pravou ševcovskou náturu.
3: Amálko, kolikrát tě mám volat, holka nanicovatá?
2: Už musím jít.
0: Utíkej, Amálko, a neboj se, nejdu daleko. Jenom do města za Matějem. Slouží tam v hospodě na Malovánce. Někdy z večera se tu zas objevím a zahvízdám.
2: Tak šťastnou cestu. A ať se ti nic zlého nepřihodí. Kubíčku!
0: Ale s těmi hruškami tě neposlechnu. Přece jenom si jich pár natřesu. Kdo ví, k čemu se můžou hodit.
4: Tak co bude s tou večeří?
5: Strpeníčko, myslivecký. Paní hostická právě vytahuje klobásky z kastrolu.
6: Hospoda, kde nemají nic k zakousnutí, stojí za pendrek.
5: Hospoda na Malovánce je náhodou vyhledávané místo všech jídloznalců. Tady se nešidí. Tady se pečou bažanti. A žádné vrány na špeku jako jinde.
6: Já mám hlad, že bych spolknul i tu ránu.
7: Ach, jak jsou to hrušky? Co vykukují tady z močny?
0: Vynech na pokoji, kamaráde. Ty jsou moje.
5: Dočkáš se něčeho lepšího. Paní Tereska je proslavená arcikuchařka.
8: A vůbec to je hotová perla. Když se usmívá, tak se jí dělají ve tvářích takový líbezný dolíčky.
9: Víš, Kubo, co mě štve?
8: že se na mě směje jen o kapánek víc než na ostatní. Já se ti tím dokážu tak užírat, že nemůžu spát.
0: A to přejde, Matěj, jen co se s Tereskou oženíš.
8: Když ona by mě třeba nechtěla.
0: I chtěla. Stačí drobet kuráže.
8: No, a ty ji nemám ani co by se za nehýtek vešlo.
0: Tak víš co? Já tě s Tereskou ožením.
8: Kubo. Kubo, jestli se ti to povede, budu tě celý život na rukou nosit. Nebo jestli chceš, můžeš zůstat v naší hospodě na pořád. Pomůžeš mi čepovat pivo.
0: Ne, na to já nejsem, Matěj. Chci si najít lehkou službu, abych se moc nezapotil a aby mi grošíky sami skákaly do kapsy.
8: Ale mohl bys tu celý den poslouchat Tereščin smích. Vidíš? Už jde?
1: Přeju dobrý večer ve spolek.
9: Yeah.
1: Že prý nám tady někdo umírá od hladu.
10: Já málem mi tím čekáním povyrostly vousy.
9: Já. Vousy se ani nehnuli, za to uši si dali záležet.
11: Krasavé.
9: Tomu teď budou zajíci v lese závidět.
8: No, co? Co na mě koukáte?
1: Něco se vám urodilo na hlavě, panáčku. Podívejte, ty vaše uši se málem ani do zrcátka nevejdou.
8: Ale, já to tak nenechám. Já si na vás posvítím, vycházko čarodějnická, modlířská. Já si teď skočím pro pytel prachu a broku a tuhle hospodu vyhodím do povětří s vámi, vy, grandomando.
11: Mordcec, mazec, vždyť já takhle nemůžu ven.
8: Tak vám aspoň ustřelím lustr, abyste na mě pořád nekoukali.
0: Pod studený vyskakuj, hrdino. Že ty si sněd moji hrušku u šatku. Neříkal jsem, aby si ji nechal na pokoji.
11: To v nich bylo to kouzlo?
0: Jo. A buď rád, že jsi jich nezbaštil víc. Měl bys uši až u stropu.
11: Kdybych tušil, co mě v téhle zpropadený hospodě potrefí, vyhnul bych se jí oklikou. Teď nebudu moc prostoru vytáhnout paty z myslivny.
1: Nenaříkejte, myslivecký. Není takový bolístky, aby na ní léku nebylo. I na ušatost se najde, viď, Kubo?
0: Co pak? Našel by se.
8: No, povídej. Dostaneš do kát.
0: Tak, pojď do síně. Nemusí to každý slyšet.
1: Je ten Kuba, ale filuta.
9: Až to povím doma, budou se všichni prohýbat smíchy.
1: Ale klobásky nám málem vystydly. Ke stolu, sousedy.

0: No, povídej, povídej, tak spust.
1: No, uši zmizí v Turánu, jak dostaneš políbení z upřímné lásky. Máš nějaké děvče?
2: Nemám. Teda mám, ale ona o tom neví.
1: Jo, tak tady bude dobrá rada, drahá. Leda, že bys...
2: Já vím. Já vím, no. Tady máš ještě jeden dukát. A povídej.
1: Leda, že bys si zaskočil do vsi, co leží za vrchem Šiberákem, našel tam ševcovic chalupu, postavil se na zahradu a zapískal. Přiběhne Amálka, vlepí ti pusu, že tě div neporazí a uši budou pryč, jako když foukneš do peříčka.
2: Poslechni, proč by mi měla pro nic za nic dávat pusu?
1: Protože si bude myslet, že jsem to já, Trumbero. Ale musí být tma tmoucí, aby tě nepoznala, rozumíš?
2: Nerozumím, ale zkusím to. Co mi zbývá?
1: Tak upaluj, abys to stih, až půjdou ševcovic na kutě.

0: co ty tu stojíš ved mě u dveří, dědo? Div jsem o tebe nezakop. Kde ses tu vzal?
1: Čekám na tebe. Poslouchej, Kubo, než zasedneš ke stolu, přenech mi tu jednu svoji hrušku.
0: Jo, jo, to zrovna. Ani zapitel zlatoučkýho štěstí.
1: A za tohle jablíčko bys nevyměnil?
0: Za takový padavče? To si uhod. Nevyměnil.
1: A co když je taky kouzelné? Tomu, kdo ochutná, narostou parohy.
0: A co když mě balamutíš?
1: Můžeš si kousnout. Mám jich doma ještě košík. No, když nechceš, nechme být.
0: Ale tak o jednu hrušku neschudnu. Však on už se najde někdo, na kom si ho vyzkouší.
1: A třeba ti vynese další pytel štěstí.
0: Třeba. Počkej. A je na tu parohatost nějaká medicína?
1: Je. Když mi ještě jednu hrušku přidáš, tak ti to tajemství pošeptám.

0: vlasy se jen rozplývají.
1: A mají tu nejsprávnější křupavou kůrčičku, kde pak nikde si člověk tak nepochutná, jako v hospodě namalovat.
2: Jestli pak nějaké zbyly na mě?
3: Jak pak by ne? Ale kde je ten děda, co se ometal před dveřmi?
2: Taky bych rád věděl. Zmizel jak pára nad hrncem.
3: Samé čáry, Máry. Jeste. Musíme se přece posilnit na zítřek. Aby si rozuměl, Kubo, zítra naše vrchnost, naše princka, slaví narozeniny. Dala vybubnovat, že každý mistr, co má ve městě řemeslo, jí musí přinést vzácnost, která není za peníze k dostání.
2: Tak.
3: Jinak zaplatí 10 dukátů.
2: A teď si všichni lámeme hlavu, čím princeznu potěšit.
0: Tobě je hejče, pičáři. No, vyštracháš ve skříni kousek vzácného brokátu. Ale co já, chudák, od černého řemesla.
2: A tady Tereska by mohla nabídnout hubičku.
3: Brr, ani za nic. To bych radši dala pusu Ježkovi. Ale až se někdo najde, kdo tu Satori pokrotí, tomu dám na mou duši hubiček celý věrte. Ta už se nás natrápila.
2: Už se našel. My to zkusíme, viď, Matěji?
4: No. My jí s Kubou srazíme řebínek, to budeš koukat, Teresko.
3: A vás jsem to nemyslela. Ne, aby tě napadlo, Kubo, jít na zámek čarovat s hruškami.
2: Kde pak? Na čarování jsem si opatřil jablíčko parohátko.
3: Neznáš naši vrchnost, než stačíš mrknout, panský dráb tě najde a posadí za mříže.
2: Když se na chvíli proměním v ušatce, ne.

0: Milí podaní, vaše princezna má dnes náladu pokapanou medem a tak se rozhodla odpustit vám daně a poplatky z klevet a odmlouvání, kterými stojí pořád častujete. Ale abyste si nemysleli, že máte vrchnost jen tak pro nic za nic, doufáme, že ji uctíte vzácnými dárky, nebo aspoň dukátky v hotovosti. Nepě v knížecí pokladnici skoro prázdno. Zkrátka koukejte se vytáhnout.
1: Tak co pak jste mi přinesli za vzácnosti? Pochlubte se, třeba ty kováři.
2: Kohouta, princezno, svůj mistrovský kus. Ani za nic bych ho neprodal.
1: A kokrhá?
2: S dovolením vaší milosti, nekokrhá. Ale vykoval jsem ho z toho nejlepšího plechu.
1: Tak si ho nech, ten mistrovský kus. A dej si pozor, aby ti neuklovil nos.
0: Nosí jen samé harampádí milosti. A k tomu nám zaťapou parkety. Zapomněl jsi zaplatit, kováři.
2: Nemám.
0: Ale máš. Jenom si sáhni hlouběji do kapsy. No, rozpárej tu počívku. No, vidíš, že se dukátky našly.
1: A teď ať se pochlubí hodinář.
3: Osmělil jsem se sestrojit stroječek, který vyhrává líbeznou muziku.
1: Počkat! Kdo pak je ten ušatec, co se krčí vzadu? Vypadá jako tululum na králíky.
0: Ano, on není zdejší, milost.
1: Pojď blíž, ušatče.
4: Skládám uctivou poklonu.
1: Snad si mi nepřinesl ty svoje uši. Ty věru nejsou nikde k dostání ani za pytel zlaťáku.
4: To nejsou, za to ale na dálku uslyším, co se kde ve světě šustne. A tak jsem se taky dozvěděl, že vaše veleváženost má zájem o ty nejzvláštnější věci. Dovolil jsem si proto darem přinést jablíčko. To jablíčko má kouzelnou moc. Kdo ho sní, tomu zmizí všechny vrásky a bradavičky, i kdyby jich měl ve tváři veletucet. To se ví. Vaše šaramantnost to nemá zapotřebí. Vy máte, slečno princezno, kůžičku bílou jako alabastr a jemňoučkou jako bříško od ještěrky. Ale jeden nikdy neví, co když se časem něco objeví. Třeba z té malé tečky, co má její jasnost na nosánku.
1: Dárek milostivě přijímáme. A dovolujeme ti za to kousnout si z narozeninového dortu.
0: Ale milosti.
1: A já zas ochutnám to tvoje jablíčko. A teď se můžeš chlubit ty, hodináři. Mám náladu na trochu muziky. Natáhni ten strojek. Hloupá muzika. Úplně mě z ní rozbolela hlava. Radši to odnes, nebo se rozlobí. A jestli se rozlobím, tak si mě nepřejte.
4: Matěji, to kouzlo účinkuje.
5: Máme z princezny nádherného šesteráka. Ale teď musíme, Kubo, zmizet, než to její parohatost zmerčí.
1: Však on vás ten smích ve vězení přejde.
0: Nejmilostivější princezno, ta holota se směje vaší jasnosti. Stala se malá nehoda. Vaší úrozenosti ráčili narůst parohy.

0: No konečně, málem jsem se tu uhvízdal.
1: Jsem já nějaký Alík, abych přiběhla na zapískání.
0: Seš moje Beruška, krasonožka a drahokam. Pospíchám k tobě, sotva dechu popadám. Celou cestu se těším, že mi dáš pusu jako z marcipánu. A málko.
1: Ani za 4 zlatý zámky. Včera jsem ti ji dala, ty se hned otočil na podpatku a ufrknul si do lesa.
0: Ale včera to jsem nebyl já, to byl myslivecký, teda vlastně byl jsem to já, ale měl jsem moc naspěch.
1: Já vím, vymýšlet zas nějakou čvančarádu.
0: Dej mi tu pusu, Amálko.
1: Spíš bych tě měla vykrákat za vlasy.
0: To jsem nevěděl, že jsi taková lakotilka. Už si docela zapomněla, co jsi mi povídala tenkrát, když jsme kopali křen a poslouchali pěničku.
1: Až si sundáš beranici. Co pak, že ses do ní napařil? Vždyť je horko.
0: Ne, nech mi ji. Nějak jsem se cestou uhřál a asi bych chytrý mu. Tak, Amálko.
1: Až mi slíbíš, že přestaneš obejdovat po světě a že se vrátíš k ševcovině.
0: Slibuju, všechno slibuju, jenom mi pro pána Jána už tu pusu dej.
1: Tak si ji vem. Ty, Kubo, kubatej.
0: Teď si můžu beranici sundat. Řekni mi, Amálko, jaký mám uši?
1: No, trochu zakroucený.
0: Ale jinak docela obyčejný?
1: Jako každý jiný.
0: Sláva, 3x sláva! Tak, a já už zas musím běžet.
1: Jak to? Kam zas?
0: Do města. Mám tam nějaké důležité pořízení.
1: A kdy se vrátíš k ševcovině?
0: To si budu muset ještě nechat projít hlavou. To víš, ono se o ševcích všelico zpovídá. Znáš přece ty klevety.
1: Klevety?
0: Třeba, že pijou vodu ze škopíčku, co v něm máčejí kůže, nebo že šijou začarované boty, aby lidem naskákali puchejře a kuří oka.
1: Seš teda pěkný podfukář.
0: A ty zas hašteřivá Málka, seš brblavý hoty. Já radši běžím. Až mi zbyde čas, tak se tu stavím.
1: Kubíčku,

0: O sparohatění princezny se už povídá po celém okolí.
1: Zavolali na zámek doktora, aby tu ozdobu odstranil. Doktor piloval, ale sotva byl hotov. Paroží zase narostlo.
0: A princezna prý dupe, ječí a vsteká se od rána do rána.
1: Dobře jí tak. Nosila nos moc vysoko. Ale ušatce prý pořád hledají. Dokonce na něho vypsali odměnu.
2: Tak to její jasnost ušetří. Ušatec zmizel jako lísteček v povětří. Oh. Není nad pusus upřímný lásky.
1: Jsi ty ale kus kuliferdy, Kubo. Kde pak jsi tu pusu tak nahonem opatřil? To byla rychlost přímo sedmimílová.
2: No, taky můžu být nějaké tajemství, ne? Ale, když už jsme tenhle soudek načali, jestli pak ty si vzpomeneš, co jsi slíbila?
1: Hm? No.
2: Věrte, lhubiček, tomu, kdo princeznu vytrestá.
1: Slíbila. Ale ty už jsi si je, jak tak koukám, vybral u svého tajemství.
2: A vždyť je taky nechci pro sebe. Přenechám je tady. Matějovi.
0: Ale tak, Kubo.
1: Matějovi je dám ze srdce ráda. Však už by je byl dostal dávno, kdyby si o ně řekl.
0: Je tě, Terezko.
2: Jedna. Dvě. Tři. Tak, a to stačí. Zbytek si, Matěji, musíš nejdřív zasloužit. Já teď doběhnu opatřit medicínu. A zítra se vydáme na zámek kurírovat její jasnost. A to by v tom byl čert, abychom si domů nepřitáhli celou pokladnici.
1: Počkejte, počkejte! Pro pána panský dráb!
3: A tady jsou. Tak jdem.
2: A kam? A proč?
3: Přičaroval si naší princezně parohy. A tenhle ničema ti přitom pomáhal. Ale... Za to se budete pěkně houpat na šibenici.
2: Ale to bude asi mailka.
0: Princeznu přece očaroval nějaký ušatec.
3: Nezapírat. Byl přitom mistr Čepičář, když jste se domlouvali a všechno na zámku vypověděl.
1: Ten proradník.
0: Kubo, utečeme.
3: Nikam. Nikam. Rovnou na zámek a tam do té nejčernější díry. Však vás ty čarodějnický roupy přejdou.
0: Zbohem, Terezko!
1: Matějíčku!
4: Ale, paní Terezko, nač ten pláč?
1: To jste vy, čepičáři. Co vám udělali ti dva, že jste na ně museli jít žalovat?
4: Takový přivandrovalci, kdo ví odkud. Buďte ráda, že jste se jich zbavila, vždyť by vám za chvíli vyjedli hospodu. Utřete si slzičky? A koukejte, co jsem vám přinesl, klobouk, jako pro milost paní. Pěknou kuchařinku si našinec dovede jináč považovat.
1: Ale koukejte odtud mazat i s kloboukem, nebo popadnu váleček a budete mít v Turánu kebuli vejpůl.

0: Ach jo.
1: Jeden,
0: dva, tři, čtyři, pět.
1: Co to počítáš?
0: Ale pavouky na stropě. Matěj, víš, co se mi na dnešek zdál?
1: No.
0: Že sedím na verpánku a šídlo, že mi v rukou lítá o 106. Co já bych za to dal, kdybych se mohl na tu ševcovskou stoličku zase posadit?
1: To mně se nezdá o ničem jiném než o Terezce. Jak voní tisícerými vůněmi. Trošku po Skopovým na Mariánce, trošku po anýzových cukrátkách a taky po prasečích ouškách s muškátem. Ale až já toho neráda Čepičárskýho dostanu. Vždyť on si teď klidně chodí za Terezkou a cpe se klobásama s česnekem.
0: Tiše? Bubnujou.
1: No, to budou nejspíš popravovat. A koho by tu měli po ruce, když ne právě nás dva?
0: Už jdou.
1: Jsme mi to smolaři za smolení. Teď se budeme houpat na opráce. Havranu, pro potěchu.
0: Je to jen dráb.
2: Večeře, čelátko.
0: Pane drábe, proč je venku tolik rámusů?
2: Nejjasnější princezna dává po celém kraji bubnovat, že tomu, kdo ji uzdraví, splní jakékoliv přání.
0: Což? A to se může přihlásit každej?
2: To dá rozum.
0: Ale tak... Tak to já princeznu vyléčím.
2: Ty ses asi zbláznil. Nepověsili tě jen proto, že princezna zcela strudnomyslněla a že na tebe v tom zmatku zapomněla. Vždyť ty jsi přece tý princezniny parohatosti nejhlavnější příčina.
0: Právě proto já parohy přičaroval a jenom já je můžu odčarovat. Stačí, když mě odtud pustí na jediný den.
2: Pro mě, za mě, já to ohlásím. Ale až utečeš, nebude to má věc.
0: Matěj, kamaráde, jsme zachráněni. Budeme zas dejchat čerstvý vzduch. Já si zítra doběhnu pro 4 lístky. To je totiž ta jediná a pravá medicína na tu parohatost. Aspoň mi to tvrdil ten děda, co mi dal jablíčko parohátko.
1: Jak pak bys teď našel 4 lístky, Kubo? Vždyť už fouká ze strniž.
0: Přece u svý nejmě...

0: jsi ty, Kubo?
1: No.
0: Co tu chceš?
1: Přišel jsem za tebou.
0: Musíš tam klidně zůstat.
1: Nemrať se, Amálko. Nemáš ani zdání, jak se mi po tobě stýskalo.
0: Ale celý dlouhý čas si sem netrefil.
1: Nemohl jsem, dostal jsem se do veliký šlamastiky, všechno ti budu vyprávět. Teď ale strašně potřebuju 4 lístky. To tvoje sušený štěstí, co nosíš na krku.
0: Aha, tak proto jsi přichvátl. A zrovna ti je nedám.
1: Proč?
0: Protože jsi Kuba Kubatej. Balvan a kazi svět. Víš o mně jen, když něco chceš.
1: Amálko, já už budu sekat dobrotu. Budu tě na rukou nosit, pentle na střevících zavazovat. Pomyšlení ti udělám.
0: Jo, jo, jo.
1: S těmi 4 lístky si jen odskočím do města, ale rychle se k tobě vrátím.
0: To znám.
1: A hned potom se budeme spolu ženit. Chceš?
0: Nechci. Až se budu chtít vdávat, vezmu si Pepíka.
1: Vždyť je ušatej.
0: Dám mu pusu. A bude jako každý jiný.
1: To bys mi přece nemohla udělat. Dej mi prosím tě ty 4 lístky. Jestli je nedostanu, už se na mou duši nikdy neuvidíme.
0: Tak si je vem. A běž. A měj si, jak chceš.
1: Počkej, neutíkej mi. Vždyť já tě miluju.

0: Já bych tomu šibeničníkovi nevěřil jasnosti.
1: Ať jde radši pryč.
0: Šoupněte ho zpátky do vězení.
1: Ne, ne, ne. Ať tu zůstane.
0: Co kdybychom dřív vyzkoušeli strouhanou cibuli s medem, rozmíchanou s drceným vrabčím ocáskem? Taková mast prý vyléčí všechno na světě.
1: Vždyť už jsme to zkoušeli.
0: A, pravda, pravda. Už se mi ty medikamenty načisto popletly.
2: Nebojte se, princezno, a spolkněte to. Po mých kouzelných bylinkách parohy zmizí, jako když foukne do peříčka. Jinak ať se zas propadnu mezi žáby, myši a pavouky, co jich má vaše jasnost, plný sklep.
1: Mám. Nebo nemám.
2: Jen do toho.
1: Zatím jen špetičku. Nestalo se nic.
0: Nic. Parohy pořád drží, je to podvodník.
2: Princezna musí sníst všechno, do posledního lístečku.
1: A tak dobře. Zavřu oči a spolknu to. Raz, dva, tři. Mám najednou lehkou hlavu. Jsou tam ještě?
0: Parohy její jasnosti ráčely zmizet. Ten locík je na mou duši odčarován.
1: Onem, podej mi zrcadlo, no. Je to pravda? A zase mi to sluší. Máme velikou radost. A děkujeme ti na stokrát, chasníku.
2: Za málo, princezno.
1: No, a splníme ti jakékoliv přání.
2: Je, tak nejdřív ze všeho chci poprosit, abyste pustili mého kamaráda Matěje.
1: Ale s radostí.
2: A potom bych si přál...
0: Počkat. Její milost splnila, co slíbila. O žádném dalším přání nebyla řeč. A proto koukej rychle zmizet, uličníku. Vždyť jsi jen napravil, co si sám způsobil.
1: Nač taková příkrost, hofmistře.
2: Dovoluji si jen připodotknout, že v knížecí pokladnici je stále ještě prázdno.
1: Služby, které nám prokázal, stejně nejsou dukáty k zaplacení. A proto, hofmistře, mu věnujeme naše největší zámecké parohy. Na památku.

0: Dobré odpoledne, vinšuju, Teresko. Smím dál?
1: Jen pojďte, čepičáři.
0: Vy už se nehněváte.
1: Svět stejně nebude lepší, tak co bych se na něj pořád mračila?
0: Pravda, pravda, pravda. A vám to nejvíc sluší, když se usmíváte. Vůně je tu jako o posvícení. Snad nečekáte hosty?
1: Jaké pak hosty? Jsem teď jako kůl v plotě. Nikdo mě ani slovíčkem nepotěší.
0: On by se jistě někdo našel, kdo by si nenechal ujít takovou čest.
1: Ale jsem já to nedovtipa. Napekla jsem buchty a ani vám nenabídnu. Vemte si, vemte.
0: To já rád, rád. Od rána stojím pod okny vaší kuchyně a polikám tu vůni.
1: Tak jenom jeste. A přece jen budu mít hosty. Jestli pak víte, kdo k nám jde?
0: Kdo pak?
1: Můj šenkovní Matěj a jeho kamarád Kuba.
0: To není možné.
1: Už je to tak.
0: Ale to je nemilé, abych radši šel. Ale co když je potkám na schodech, nemohl bych se u vás tady někde schovat?
1: A vlezte si třeba do sudu. Až zajdeme do kuchyňky, můžete utíkat domů.
0: A vy jste vzácná osoba, Teresko, vzácná.
1: Skrčte se a ani muk.
0: Budu jako pěna, jako rybička.
2: Je doma! Tereska je doma!
1: Kubo! Matějíčku! Div jsem se tu pro vás neuzdychala. Jak jste se dostali ven?
2: Překousali mříže a přeprali 7 drábů.
1: Snad jste neutekli.
3: Ale kde pak? Tady Kuba princeznu vykurýroval a mě z vězení zachránil.
1: To si hodný, Kubo, že jsi nenechal kamaráda v nouzi.
2: Když jsem mu slíbil, že ho ožením, nemohl jsem ho tam přece nechat sedět.
1: Ale. A smím se zeptat s kým?
2: No. Přece s tebou, Teresko.
1: Ajeje, to je novina. To abych šla honem zadělat na svatební koláč.
3: Teresko má nejmilejší. Já mám takovou radost, že bych popadl do náruče celý svět. Na mou duši, i kdybyste sem přichomejt ten voškrda čepičářský, i toho bych snad obejmul.
4: Když je to tak, radši bych z toho sudu vylez. Ono je tu moc špatné posezení.
0: A bylo mi ctí?
4: Děkuji za buchty. A poroučím se.
2: Čepičářovi narostly uši. Teresko, jak si tohle dokázala?
1: V mošničce, co jsi tu nechal, zbyly 3 hrušky ušatky. Nadělala jsem z nich povidla, přidala hřebíček a skořici, aby to lahodilo nosu a tu buchtovou vůni pouštěla ven okýnkem. Vidíš? A čepičář se nachytal.
3: Ten se asi naběhá, než sežene upřímnou hubičku.
1: Dobře mu tak.

0: Copak se tváříš jako pudivou, Skubo?
1: Kde se tu, dědo, tak najednou vzal? Chodíš jako duch?
0: Přišel jsem se pozeptat, cože ti vyneslo parohátko.
1: Parohy, dědo. Tyhle ty parohy, co dřív patřili nějakému knížecímu milostpánovi. Zkrátka, pořád se mi lepí na paty smůlovatá smůla.
0: To bude asi tím, že jsi moc velký chytrolín.
1: Princeznu jsem potrestal k povyražení celého města. Matěj bude mou zásluhou slavit veselku. Jenom já jsem ostrouhal mrkvičku.
0: A co Amálka?
1: Ta už mě taky nechce. Styděl bych se jí zapískat pod okýnkem.
0: Na princeznu si stroufal a Amálce se bojíš na oči?
1: Pomohla mi a já jí ani nepoděkoval. Nic jsem jí za to nedal a dát nemůžu.
0: Něco bys přece mohl. Štěstí.
1: Vždyť ti celou dobu vykládám, že žádný nemám.
0: Vidíš? A zrovna štěstí je to jediný, co můžeme dát druhému. I když se nám zdá, že ho sami nemáme. Tak už je to, Kubo, na tom světě zařízený.

0: Máko. Přišel jsem ti povědět, že na těch klevetách o ševcích není ani drobítek pravdy. Ševci jsou náhodou vážené a úctyhodné osoby. Už se nemůžu dočkat, abych ušil nejhezčí střevíčky, co kdy chodili po lhotě. Pro tebe. A Málko, dala si pusu Pepíkovi?
1: Dala.
0: A slezli mu uši?
1: Neslezli.
0: Tak to bude asi tím, že nebyla z upřímný lásky.
1: Asi.
0: Však on se taky jednou dočká. Láska je jenom jedna. A když ji někdo náhodou potká, neměl by ji pouštět z náručí? Strašně jsem k tobě pospíchal, Amálko, abych se tě zeptal. Šla bys se mnou zas vykopávat křen a poslouchat pěničky.
1: Ale to budeme muset počkat do jara.
0: Nic nemusíme. Jdem teď hned. Chceš?
1: Chci.
2: Amálka se z ničeho nic odstla v Kubově náručí a věřte nebo ne, už tam zůstala. Potom byla slavná ševcovská svatba. Amálka na ní protancovala troje střevíce. To, aby měl Kuba počinek a náhodou ho nepopadly roupy, hejblata a nutkání vandrovat zas někde po světě. Ale div divoucí, Kubovi se na verpánku zalíbilo a tak s Amálkou napořád hospodařili v té vsi pod vrchem Šiberákem a za řekou Šplouchavicí. Jenom na kouzelné hrušni už se neurodila ani jedna hruška ušatka. Za to u studánky jim vyrostlo 7 čtyřlístků

0: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
1: Ty se tu paseš?
0: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
2: Vážně?
0: Podivil se beránek.
1: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
0: vykládal ten myslivec.
2: Já bych se tam odvážil.
1: Ty, že by si se odvážil? A kdy to bude?
2: No, třeba až se napasu,
0: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava. A hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
2: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
0: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
2: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
0: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: Oh, tak vidíš, krákal Havran. Mně si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
2: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
2: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
2: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
2: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Štědrovečerní nocí šli 2 mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá.
5: Tak já jsem na místě.
6: Měj se tu dobře,
4: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady. Ale jak se ve světnicích topilo, ledové květy hned tály. Ve vsi se o štědrém večeru objevilo několik nových hokejek. Hned ráno se vyrojili kluci a ukazovali si je. Jarda Fenikl dostal pod stromeček dokonce žlutou přílbu a Eda Kozelec správné brankářské rukavice. Jarda Fenikl ani Eda Kozelec nebyli škroby a všichni kluci si jeden po druhé nasazovali přílbu a navlékali rukavice. V ten ráz z nich byli Martinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led. Utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne.
5: Já vám led udělám,
4: řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapen na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo. Měli jsme ledové kytky na oknech. Promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
5: Ještě ne,
4: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
5: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup,
4: marně křičel Ferda. Ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal hurá! V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Eda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Eda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří, protože hasiči nemají zvláštní troubení, když se topí hokejista. Velkou rychlostí přijeli k rybníčku, vysunuli nad něj žebřík a spustili Jardovi lano. Jarda se chytil, hasiči ho vytáhli jako candáta a tím ho zachránili. Ještě večer dostali vyznamenání za příkladný čin, ale za to v chalupách byl sec mazec. Hokejisté usedali na trestnou lavici a rodičové všude vítězili vysokým skóre. U Feniklů se vařil horký čaj, krásná žlutá přílba ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krásná zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes

0: a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. Přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Eda Kozelec řekl: Hrnajs, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
1: Co tady chceš?
0: Řekl místo přivítání.
2: Jdu pro tebe. Musíš mi píchnout vzhledem na rybníčku.
1: Mám práci, nevidíš?
0: Ukázal samec na rampou.
2: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky,
0: prosil Ferda.
1: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách,
0: hučel samec.
2: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč a kluci si ani nezahráli hokej, pojď mi udělat led, já dokážu jen škraloup.
0: Samec na to nic.
2: Jarda Fenikl dostal přílbu, žlutou.
0: Samec zase nic.
2: A Eda Kozelec, brankářské rukavice.
1: Tak pojď,
0: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štíp ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazil k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm led, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána jim trest vypršel a tak si o vánočních prázdninách přeci jen zahráli.
3: Paní Pučmeloudová. Jedno staré dobré přísloví praví, komu se nelení, tomu se zelení. Čmelda s Brundou se ho naučili z paměti a každé ráno si ho opakovali, aby ho nezapomněli. Ale když se jednou vypravili místo Promet na Borůvky, ukázalo se, že to pěkné pořekadlo neplatí. Čím pilněji sbírali, tím rychleji modrali, až byli od Borůvek modří jako dvě švestky. Donesli Borůvky stonožce, aby z nich uvařila povidla.
4: Vy, že jste čmeláci? Smála se stonožka, když je uviděla. Vy jste spíš modráci.
3: Ale borůvky si vzala, i když už jich měla všude plno. Každý je sbíral a každý chtěl, aby mu z nich udělala marmeládu. A stonožka čím dál víc litovala, že místo stovky nožek nemá raději 100 rukou. V tom se objevil i Pučmeloud.
5: Koukej, něco jsem našel. Co je to?
3: Mídlo, řekla stonožka a byla ráda, že alespoň někdo nepřinesl borůvky. Pučmeloud mídlo v životě neviděl, ani ho nepotřeboval a rozhodl se, že ho stonožce daruje jako svatební dárek.
5: Přišel jsem tě tedy, stonožko, požádat o nožku,
3: povídal dvorně.
5: Protože dobře vaříš a já mám pořád hlad.
4: Jsi tululum, Pučmeloude, řekla stonožka. A vstáň, klečíš mi v borůvkách, budeš mít modrá kolena.

0: ale pak jí ho přišlo líto a tak všeho nechala a vysvětlovala mu, že pučmelout se stonožkou se oženit nemůže, jedině s nějakou paní pučmeloudovou.
1: No jo, no a co teď s mídlem?
0: Chtěl ještě vědět pučmelout. S tím si umej kolena, aby si se své nastávající líbil, poradila stonožka. Pučmelout tedy dostal od stonožky, jak se říká, košem. Zatopil si pod vlastním kotlíkem a zlobil se, že si zase musí vařit sám. Ale ať. Uvaří si mýdlo, které stonožka nechtěla. A za chvíli byl mýdla plný kotel. Pěnilo, přetékalo, vonělo, ale dobré nebylo.
1: Fuj, tajbl, něco tak ošklivého jsem v životě nejedl. Přece jen budu potřebovat paní Pučmeloudovou.
0: Uvažoval mrzutě.
1: Jenže kde ji vezmu, když jsem jediný pučmelout široko daleko.
0: No, kdybys odletěl na jih jako vlaštovka, povídali Čmelda s Brundou, kteří šli zrovna kolem, třeba bys tam nějakou pučmeloutku objevil. V teplých krajích prý pučmeloudi ještě nevyhynuli. A tak se pučmelout vypravil na dalekou cestu.

0: Zatím stonožka uvařila všechny borůvky a nastal čas na borůvkové hody. Borůvková šťáva tekla proudem a všichni měli od borůvek modré vousy. Ale poprvé, co Čmelda s Brundou pamatovali, slavilo se borůvkové posvícení bez Pučmelouda. No, ale alespoň se nikdo nemusel bát jeho hloupých kousků, ani se strachovat o posvícenský koláč. Byli zrovna v nejlepším, když v tom přiběhl Kvapník. Jdeš si taky pro posvícenský koláč? Usmívala se stonožka a podávala mu ten největší.
1: Kde pak? Já chvátám! Chvátám, abych vám všem pověděl, že ze světa vrací Pučmelout!
0: I s nevěstou? Zvědavě se vyptávali čmeláci.
1: S rostomilou Pučmeloutkou! Zasmál se Kvapník. Chystejte slavobránu, za chvilku jsou tady. Ale teď mi promiňte, já chvátám. Mám zpoždění.

0: No tak místo jednoho čmeláčího strašidla budeme mít teď bubáky dva, povzdechli si Čmelda s Brumdou.
1: Ha, však už jste velcí čmeláci, přece byste se nebáli, řekla Stonožka a dala každému ještě jeden koláč. Hele, pro koho máš, Stonožko, ten poslední? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou.
2: No, přece pro Pučmelouda a pro jeho nevěstu.

Pučmelout se opravdu dobře oženil. Jeho žena byla strašně exotická. Měla modrou krev a místo nožek množství pilných ruček. Co víc by si mohl každý ženich přát?

V jedné malé chaloupce na stráni žili dědeček s babičkou. Měli se rádi a žili si spokojeně. Jednou dostal dědeček chuť na něco dobrého. Zašel za babičkou a povídá: babičko, dostal jsem velikou chuť na koblížky. Usmaž mi je, ale ať jsou pěkně vypečené a červenoučké. Ráda bych ti je udělala, dědečku, ale nemáme doma ani hrstku mouky, povídá babička. Jen se podívej do truhlice, řekl dědeček, snad tam ještě trochu mouky smeteš. Babička vymetla truhlici a nametla tam dvě hrsti mouky. Bylo jí tak na jeden koblížek. Babička zadělala těsto smetanou, udělala koblížek a usmažila ho na másle. Byl krásný, kulaťoučký, dočervena usmažený, s bílým proužkem kolem. A protože byl horký, dala ho babička na okno vychladnout. Koblížkovi se to však nelíbilo ležet na okně. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou hop stalíře a už se kutálí po zápraží a potom dále z kopce po cestičce. V tom proti němu stojí zajíc a povídá: koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, zajíčku, na to koblížek. Poslouchej, zaspívám ti hezkou písničku. Koblížek vyskočil na veliký kámen a začal: já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, uteču i tobě, zajíčku. Seskočil dolů a rychle se rozkutálel po pěšince k lesu. Najednou proti němu vyrazí z houští lesa šedý vlk s velkou tlamou a ostrými zuby. Koblížku, koblížku, já tě sním, vyštěkne. Než mě sníš, poslechni si moji hezkou písničku, povídá koblížek a začne. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, uteču i tobě, vlku. Dospíval a než se vlk vzpamatoval, kutálel se koblížek rychle dál do lesa. A tu proti němu kráčí veliký černý statný medvěd a bručí: koblížku, koblížku, já tě sním. Když sníš, tak sníš, ale nejdříve si poslechni, jak ti pěkně zaspívám. A začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, uteču i tobě, medvěde. A kutálel se dál cestičkou lesem. Po lese se potulovala rezavá, chytrá liška. A najednou v dálce uviděla, jak se po cestičce něco kutálí. Počkala si a když se před ní zastavil vonavý koblížek, chytře povídá: vítám tě, koblížku, u nás v lese. Jsi tak hezonký, červenoučký a vonavý. Koblížek byl rád, že ho někdo pochválil. Vyskočil na pařízek a začal zpívat. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, medvědovi, uteču i tobě, Liško. Pěkně zpíváš, povídá Liška, ale jsem už stará a špatně slyším. Pojď blíž a zaspívej mi tu písničku ještě jednou přímo do ucha. Zaspívám, zaspívám, řekl ochotně koblížek. Sedl si Lišce k uchu a začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený. Ale v tom pohodila Liška hlavou, otevřela tlamu, udělala ham a milého koblížka snědla. Tak místo dědečka si na koblížku pochutnala chytrá Liška.
Zatím v chaloupce poslal dědeček babičku, aby se šla podívat na okno, jestli je už koblížek vychladlý. Ale koblížek nikde. Dědečku, koblížek na okně není. Asi ho někdo odnesl, volá babička. To nic, babičko, řekl dědeček. Doběhnu pro mouku a usmažíš celou mísu červenoučkých koblížků a na nich si pochutnáme oba dva. Dědeček přinesl mouku a babička usmažila mnoho krásně červenoučkých a vonavých koblížků. Pane, to je dobrota, pochvaloval si dědeček. A babička byla ráda, že dědečkovi koblížky chutnají.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! O, ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi,
0: křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak. Tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
1: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: To když to potom na světě půjde všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
1: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
1: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.
4: Vyprávění čtvrté. O tom, jak se děti dostanou z hangáru a jak se začnou smát. Děti se přitiskly k vratům a s napětím čekali, co se bude dít. V hangáru bylo skoro šero. Jen zadní okna propouštěla trochu světla, ale pro celý vnitřek hangáru to nestačilo. V koutech zůstávala černá tma. Tak už vás mám, ozval se venku hlas dědy Kozelky. Až se vrátí pan Hejduk, vypráší vám kalhoty. Děda Kozelka pozoroval děti z okna vedlejšího domku. Když vešli do hangáru, rychle zavřel vrata a děti tam uvěznil. Měl radost, jak pěkně hlídá. Pan Hejduk, zašeptal Vojta, pilot, který zkoušel nová letadla. To byl chlap. A teď by měl Vojtovi vyprášit kalhoty? Ne, to se nesmí stát. Co budeme dělat? Šeptala Aneška. Měla nosík o hodně níž než prve a nespála se už. Já to říkal, šeptal vyčítavě Pepíček. Nechtěl jsem jít na letiště. Ten měl strachu nejvíc. Být zavřený v hangáru, ve kterém je víc tmy než světla a k tomu ještě čekat na výprask od pana Hejduka.
5: Na tabulkách kolem letiště je napsáno cizím, vstup zakázán. Proč jste sem šli? Já tu hlídám, křičel pan Kozelka před vraty.
4: Pepíček slámů se přitiskl ke skulině ve vratech a prosil dědečka Kozelku, aby je pustil. Sliboval mu sušené hrušky, protože věděl, že je má děda rád.
5: Ale co to bylo všechno platné? Dědeček Pepička neslyšel, protože byl skoro hluchý.
4: Slova o sušených hruškách k dědečkovým uším nedolehla a tak se stalo, že Pepíček u vrat nepochodil.
5: Pán Hejduk vám vypráší kalhoty, zakřičel znovu starý Kozelka, který měl radost, že na letišti taky jednou někoho nachytal. A pak vás dovedu na pekla, aby doma věděli, jaké mají uličníky.
4: Ještě tohle. Vojta se na dědu Kozelku začínal zlobit. To je toho, že šli do hangáru. Vždyť tady nic nerozbili. Aneška už byla celá bledá a Pepíčkovi začínaly téct po tvářích slzy. Co mu jen řekne maminka, až ho starý Kozelka přivede domů?
5: Po Počkejte, už to mám, zavolal Vojta šeptem. Vylezeme oknem, přece tu nebudeme čekat na pana Hejduka, až nám dá co proto. Vojta hleděl odhodlaně na Anešku i na Pepička a na hlavě se mu ježily všechny vlasy. Vylezeme oknem, opakovala Aneška a zdvihla nosík nahoru. Žďuchla Pepička dozad, aby se vzpamatoval, a zavolala Kociánka. Kociánek přiběhl a vyštěkl svoje haf, jemu to bylo jedno. V hangáru se mu líbilo a venku taky. Děti obešly letadlo a spěchali k prvnímu oknu. Ukázalo se, že vylézt jim nebude žádná legrace. Vojta se pod oknem předklonil a Aneška mu vylezla na záda. Okno se naštěstí dalo otevřít. Aneška se protáhla a na druhé straně seskočila. Pepičkovi se nahoru nechtělo. Bál se, že na druhé straně spadne. Nezdržuj, přikazoval mu Vojta, a rychle léz. Pepičku, neboj se, volala zvenku Aneška. Vůbec nic to není. Pepíček slámu tedy lezl. Šlo mu to pomalu. Odřel si přitom ucho a natrhl kalhoty. Překulil se na druhou stranu a dopadl na tvrdou zem jako přezrálá hruška. Uhodil se do pravého kolena, do levého lokte a na čele mu naskočila boule. Ale Pepíček neplakal. Na bolest zapomněl. Byl rád, že je z tmavého hangáru venku. Vojta potom přehodil Kociánka. Pro psa to byla hračka. Nakonec vylezl Vojta. Musel se na okno vydrápat sám. Pro Vojtu to bylo lehké, protože byl mrštný jako opička. Oknem se protáhl rychleji než Kociánek a krásně seskočil na nohy. Nakonec vylezl Anešce na ramena a okno znovu zavřel. Potom se děti i se psem sebrali a pelášili z letiště pryč. Běželi kolem tabulky s nápisem Cizím vstup zakázán a pak vzhůru do vrchu. Teprve nahoře na kopci si děti na chvíli sedli a dívali se dolů. To je k popukání, jak jsme dědečkovi pěkně utekli, řekl Vojta. Bude nás hledat a nenajde nás, zasmála se Aneška. A já už vím, co budeme dělat dál, vyskočil Vojta a rozběhl se k peklům. Aneška s Pepičkem ho museli dohánět. Jediný Kociánek se hnal jako vítr, hned byl daleko vpředu.
6: Vojto, co chceš dělat?
5: Vypravila ze sebe udýchaná Aneška.
7: Budeme jezdit na kole, vykřikl Vojta a zastavil se.
8: Vždyť žádné kolo nemáš, řekl pohrdlivě Pepíček.
7: No právě, budeme jezdit na tvém. To se nesmí, zarazil se Pepíček. Moje kolo se jenom vodí po dvoře.
6: Vodí se, Pepíčkovo kolo se jenom vodí, smáli se Tomešovi z děti.
5: Pepíček se urazil a už na někoho nemluvil. Na nejbližší mezi se od děti oddělil a šel zadem domů. Když se Vojta s Aneškou vrátili, poslala je maminka na zahrádku plít zelí. Kociánek vypil kocourovi rozumovi mléko a běžel za nimi. Kocour vylezl na střechu a tam se vztekal. Za chvíli na Kociánka zapomněl a koukal po vrabci, který létal kolem. Byl to bohužel chytrý vrabec, takže létal dost daleko od rozumových drápů. Kocour si tedy položil hlavu na střechu a usnul. Jak paní Slámová Pepička uviděla, spráskla ruce a řekla: Pepičku, ty máš bouly na čele. Nemám, odpověděl Pepiček a zamračil se.
8: Vždyť máš odřené oučko. Nemám, řekl Pepíček a zamračil se ještě víc. A kalhoty máš roztrhané, naříkala paní Slámová chudáčku. Co se ti stalo? Já nejsem žádný chudáček, ohradil se Pepíček a utekl z kuchyně na zahradu. Vylezl tam na třešni, to ještě nikdy předtím neudělal, sedl si do větví, jedl třešně a pecky plival dolů. Přitom ho napadlo, že by snad měl svoje kolo přece jen vyvést ven a ukázat ho Vojtovi i Anešce. Vždyť je ještě ani pořádně neviděli.

Už je ráno. Já pořád, kdo mě to tahá za nos a ono je to sluníčko. Sluníčko už se taky probudilo. Pejsku. Pejsku, ty ospalče, vstávej, vždyť už je ráno. Pejsku, no tak. Tak já ti pustím rádio. Tak. Slyšíš, pejsku? Co

0: A co pak bude pod stromečkem, no, nevíš?
1: Ne.
0: Tak já ti to teda prozradím, dárečky. Já to rádio radši zase vypnu, protože tě špatně slyším. Tak, pejsku, budou dárečky pod stromečkem.
1: Dárečky?
0: No ano, od tebe.
1: No, ode mě.
0: Heď, a já ještě něco vím.
1: A co pak?
0: Heď, a já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro ty malé děti a zase něco o nás, o kočičce a o pejskovi.
1: O kočičce a o pejskovi. No jo, ale jen aby to tam o nás hezky napsal.
0: Ba ne, on nemůže vůbec na nic připadnout. Sedí u toho psacího stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal. Sedí a pořád
1: to,
0: nic.
1: To je chyba, pak ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti.
0: No právě, taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně tak nejde ani o toho pana Čapka, ale o ty malé děti, co jim to potom budou rodiče číst.
1: To je pravda. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás, o pejskovi a o kočičce, nějaké špatné povídání. Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco.
0: Tak půjdeme, ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my nemáme v domečku ani kousíček Vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.

0: jenže nemohu.
1: A co nemůžete?
2: Co nemůžete?
1: Vy pořád něco nemůžete.
3: Pro pána Jána, co nemůžu? Já mám na Vánoce napsat dětem o vás, o pejskovi a o kočičce, ale nic mě nenapadá.
1: Vidíš to, pejsku? Já to věděla. Sedí a pořád nic.
3: Kdyby mi tak někdo přišel poradit.
2: No, kdyby mu tak aspoň někdo přišel poradit.
1: Ale prosím tě, co to tady povídáš? Proč si myslíš, že jsme sem šli?
4: Já nevím.
1: Jo, nevím. No přece my jsme tady proto, že mu chceme poradit, ne?
2: Aha.
1: Ale zadarmo to neuděláme.
2: Já mám nápad.
1: Počkej, pejsku. Řekni mě ten nápad pěkně do ouška. Já znám ty tvoje hloupé nápady.
2: No, jakože ty jsi zakletá princezna.
1: Oh, to je vynikající nápad.
2: No a já jsem zakletý princ.
1: Prosím tě, jaký pak ty jsi zakletý princ, když máš blechy? To princové nemají. Kdo pak tobě bude věřit, že jsi zakletý princ? Blechy mají jenom psy.
2: Však ty taky nejsi žádná princezna. Však jsem tě tuhle moc dobře viděl, jak jsi se drbala.
1: No a proč bych se neměla drbat, když mě to trošičku kousalo? Ale já, když budu chtít, tak řeknu panu Čapkovi a on o mě napíše, že jsem zakletá princezna a že ty moje blešky jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Pane Čapku, slyšíte to? A to je pořád. Já si něco vymyslím a on mi to hned ukradne. Já si vymyslím komorné a on má hned celá vojska. Udělejte s tím něco, anebo...
2: Něco,
1: nebo vás poškrábu a pejska taky.
2: Pane Čapku!
1: No, počkej, já na banču.
2: Pane Čapku!
3: Ticho!
1: Stejně má víc blech než já.
3: Ticho, kočičko.
1: A já jsem je chytla od něj.
3: Vždyť vy jste mě zachránili. Lámu si hlavu již 7 dní a 7 nocí, ale marně. Víte, co řekl můj šéf?
1: Já vím, co řekl váš šéf. Nenapíšeš-li článek o pejskovi a kočičce, proměním tě v tvarhový sloup a budeš u toho psacího stolu přemýšlet až do konce světa. A budeme tě ukazovat dětem za vstupné 50 haléřů, taková hamba. To řekl váš šéf.
3: Ano, to přesně řekl můj šéf.
1: Já o tom vím. Ale, pane Čapku, my vám tu dobrou radu dáme. A dáme vám jí lacino. Tak poslouchejte, sedněte si a pište. Já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
2: To má pes taky.
3: To vím, ale co s tím?
1: Nepřerušujte mě, sedněte si a pište. O, panečku, s tím ocáskem je mnoho. Kočičí ocas je pro kočku ta nejkrásnější ozdoba. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně okolo sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se všichni ohlížejí a říkají: o, té kočičce této krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. A na to všechno má, vážený pane Čapku, kočka svůj ocas.
3: No to také vím, však vám kočkám nikdo ten váš ocas nebere.
1: Jak pak, že nebere? Malé dětičky nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát. Chytla mě za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od livanečníku. A točila i nad hlavou točila. Když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí tlapičkou sekla. No to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. A to byste tam měl taky napsat. Tak, aby nás ty děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
2: Kočička má pravdu. Máme mi to s těmi dětmi trápení. Tahají nás za uši, šlapají nám na nohy. Pane Čapek, já jsem dobrák od kosti, ale to pak přestávají všechny špásy. Bolí to. Jedeš, stará se, nebo bych červ?
0: A pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to byste tam měl, pane Čapek, taky napsat.
1: Tak teď to tam všechno pěkně napište a dejte nám něco za dobrou radu.
3: No dám vám kus vánočky.
0: A?
3: Kus salámu.
0: A?
3: 3 syrečky.
0: A?
3: Pár kostek cukru.
0: A?
3: A? A naschledanou.

0: ruku. Ale když se tak na to dívám, tak vidím, že nám ten pan Čapek pěkně nasliboval. Ale ruce máme úplně prázdné. Vždyť on nám vůbec nic nedal. Všechno bylo jenom řečený. No jo, ale slibů se ještě nikdo nenajedl. Uvědomuješ si to?
1: Myslí to s námi dobře. Alespoň nestloustneme, no.
0: Ale já už jsem tlustá.
1: No a navíc nám zahrál na cestu koledu.
0: Pejsku, máš pravdu. A ještě ke všemu si mi připomněl, že budou Vánoce.
1: Já vím, budou dárečky.
0: No, dárečky budou. Ale podívej se na ten náš domeček. Podívej se na ten náš nepořádek. Podívej se na tu naši podlahu. Poslouchej, pejsku, máme nějakou špinavou podlahu?
1: No, taky se mně zdá, že nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
0: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemývají takhle špinavou podlahu. Ti ji někdy i míjí.
1: Dobrá, ale jak to uděláme?
0: To je přece lehké. Ty dojdi pro vodu a já obstarám ostatní. Tady je mýdlo a ještě dojdu pro hadr.
1: Co pak to tady tak voní? Je. To bude jistě nějaká dobrůdka.
0: Co? I pro pána, co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť ti kape zuby pěna. Co to s tebou je?
1: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že to je nějaký sýr nebo nějaké cukroví. No, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
0: Ty jsi ale hloupý, vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
1: Aha, proto to tak štípalo.
0: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat. Mám poslední korunu a jdu koupit nové mýdlo. Děti, pejskovi je špatně. Tak, a jsem tady.
1: No, tohle tedy už nesním, tohleto mýdlo.
0: Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: No, to právě nevím.
0: No, ale já jsem myslela i na to. Ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Což kdybychom tu podlahu vydrhli tebou?
1: Mnou?
0: No ano, tebou, pejsku.
1: No, tak dobrá, no.
0: No. Tak, hezky si lehni na zem.
1: Ano.
0: A na jednu stranu a zpátky a dopředu a dozadu. Neulejvej se, přitláč. A ještě jednou. To byla tedy dřina. No jo, ale ta podlaha je teď celá mokrá. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
1: Tak víš co? Já jsem už docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové jemné chloupečky jako ten nejjemnější ručníček. Tak, teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: No, tak to teda ne, to teda ne. Pane Čapku, že jste tohleto o nás takhle nenapsal? Pan Čapek tohleto napsal, když ještě nebylo tolik špíny na světě. Představ si mě s mým bílým kožíškem, co pak tebe? Tebe mi vypereme, ale na mě by nestačil ani ten největší obr.
2: Myslíš Vajzeríze, kočičko?
0: Ano, pane Čapku, myslím Vajzeríze. A jedem!

0: Čistota, to je jistota, ty šmudlo. Ale pejsku, já jsem od té dřiny s tím obrovským kartáčem celá mokrá a ty jsi také mokrý. Já si myslím, že bychom se měli usušit.
1: No to já si myslím taky, ale nevím jak.
0: A já mám nápad. Víš co? Nejdřív pověsíš na šňůru ty mě,
1: aha,
0: potom slezu a pověsím zase já tebe.
1: To je nápad.
0: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Je, já už visím.
1: Já taky.
0: A já už suším.
1: A já taky.
0: Sluníčko mě hřeje.
1: Je.
0: Co pak?
1: Kočička, podívej nahoru.
0: Tam ono prší.
1: Prší.
0: Honem do domečku, než ano, nám zmokne prádlo.
1: Ano.
0: Rychle.
1: Je.
0: Pejsku, podívej se z okýnka, jestli ještě prší.
1: Už neprší.
0: Neprší. Pověsíme prádlo, ano?
1: Ano.
0: Nejdřív pověsíme kočičku.
1: Tak.
0: Tak. A teď pejsáčka.
1: Už vlaju.
0: A já už zase suším.
1: A já už jsem suchý.
0: A já ještě ne. Sluníčko mě šimrá do popíčku. Je. Yeah. To se mě ty chloupky krásně ohřály. A já už jsem taky suchá.
1: Tak.
0: Slezeme.
1: Ano.
0: Sundáme prádlo.
1: A teď, kočičko, pojď sem, pojď ke mně. Čichni si, jak já voním.
0: Jo, tak počkej. Jo, pojďku, že se nastydíš, já cítím syreček.
1: Ale teď syreček přece voní.
0: No, voní, ale jenom tobě. Ale víš co, čichni si ke mně a schválně hádej, čím voním já.
1: No, dobře, tak počkej.
0: Ale no, co to děláš, pejsku, ty čicháš a zároveň kropíš.
1: No, tak.
0: No, tak co to je?
1: Nevím, co je to?
0: No, tak dáš se podat?
1: Ano.
0: Chanel. To koukáš, viď? No, tak já si myslím, že prádlo máme suché, vonavé a že si zasloužíme o
1: dmě. No.
0: A jestli pak víš, že jsem dostala chuť na dort? A co ty?
1: Já taky.
0: Ty taky, viď? Ale musel by to být opravdický dort. A ke všemu, teď jsem si vzpomněla, vždyť já mám zítra narozeniny.
1: Ty?
0: Ano, a ty máš svátek. Zítra je svatého Bobíka.
1: Málem bych zapomněla.
0: Jenomže já vůbec nevím, jak se takový dort dělá.
1: Ale to vím já. To se do takového opravdického dortu dá všechno, co máš nejraději. Všechno, co nejraději jíš. No, a když tam takových jídel dáš 10, tak budeme mít 10krát dobrý dort. A když jich tam dáme 100, tak budeme mít 100krát dobrý dort.
0: To je pravda. A my si uděláme takový nejlepší dort. A k tomu potřebujeme mísu. Doběhni pro mísu.
1: Ano.
0: Já vezmu kvedlačku a ty si vezmi zástěru, aby si se neumazal. Tak, už to máš?
1: Mám.
0: Tak, ten dort musí být sladký. Dáme tam cukr, mouku, mlíčko a vajíčka.
1: Tak, zamícháme. A taky musí být trošku slaný. Jdu pro sůl.
0: Tak, trošku soli. A teď tam dáme zavařeninu.
1: Zavařeninu? Ne, tu já nerád. Dáme tam místo zavařeniny syreček. Ten já tuze rád.
0: Tak dobrá, no. No, zdá se, že je trošku málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůžiček.
1: A, a, a, oříšky, abychom nezapomněli.
0: Oříšky jsou dobré. A měla by tam také přijít okurka.
1: A kosti. Musíme tam přece dát nějaké kosti.
0: A přece taky nějakou myš, ne? Myši ty já mám tuze ráda.
1: Tak.
0: Jo,
1: Počkat. Teď několik burtů, hodně pepřovatých, to je něco pro mě.
0: Tak a teď to všechno pěkně zamícháme, ale počkej, písku, já mám pro tebe ještě překvapení.
1: Co
0: svátku pán? Svatého Bobíka, zavři oči.
1: Ano?
0: Otevři oči.
1: Co to je?
0: No to je přece husí hlava.
1: A kde má nohy?
0: Prosím tě, ty už jsme snědli v loni, ty si taky nic nepamatuješ.
1: Aha.
0: Tak já ji tam ještě přimíchám a teď to všechno upečeme. A budeme
1: se těšit na ten

0: voní to tu krásně. Voní to tu krásně.
1: Slyšel jsi to, pejsku?
2: Nic jsem neslyšel.
1: Někdo tady řekl, voní to tu krásně.
2: To asi pan Čapek, jak k němu ta vůně doletěla. Pojď a pozveme ho.
1: To máš, pejsku, správný nápad. Tak jdeme.
0: Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a zavonilo mu to do nosu všelijak. Čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl si, tady je, tak to si dám.
2: Slyšíš, kočičko, někdo nám chce sežrat dort.
1: Ticho, ticho, pejsku, neruš.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konem vody a odvalil se pryč. A najednou se ozve hekání. Toto bolí, toto bolí.
2: Ha, to máš z toho. Měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
1: Ale pejsku, co to děláš? Proč tady vrčíš? Tohle je přeci pan Čapek a žádný zlý pes. Dobrý den, pane Čapku. No pozdrav pěkně, pejsku.
2: Dobrý den.
1: A omluv se.
2: Omlouvám se.
0: Dobrý den, kočičko a pejsku. Právě tady o vás zase něco píšu.
1: My jsme vás slyšeli. Ale my si z toho vůbec nic neděláme, že nám ten zlý pes snědl ten náš dort. Třeba by nám potom našem dortu bylo taky špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda. Jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je to. Na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
1: No, to má ale zase pravdu, pejsek, pane Čapku. Co pak vy s tím asi uděláte?
0: No tak o vás napíšeme, jak šli pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
1: No tak to si tam klidně napište, ale my jsme teď tady a opravdoví a nás nemůžete jen tak ošidit, nám musíte dát něco dobrého.
2: A to máš docela pravdu, kočičko. Když jsme vaši pejsek a kočička, musíte se o nás starat.
0: Tak dobře, ale dort to nebude. Stačí vám kousek koláče?
1: To je krásný kousek koláče.
2: No to je něco jako dort.
1: To je stejně tak dobré jako dort. Děkujeme, pane Čapku.
2: A naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Panečku, to jsme si ten náš svátek užili. To jsme se na ten náš svátek poměli.
2: Ani bříško nás nebolí.
0: A šli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal celých 14 dní. A pejsek s kočičkou si libovali, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen vydařili.
1: Tak, pejsku, máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pít? Máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pěkně uvařili kafíčko s mlíčkem a už

0: já jsem to rozhodla, tak.
1: No, tak dobře. Ať děti vidí, že jsme slušně vychovaní. Napíšeme jim to krásné psaní, ale psát budeš ty.
0: To se rozumí, že psát budu já. Když děti něco píšou a nejde jim to pěkně od ruky, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. A z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. Ale jen jestli v tom psaníčku neuděláme nějaké chyby.
1: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no také to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. To ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
0: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát zdrobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Že by to někdo dokázal tak krásně jako já.
1: Ano, nevím, to je hodně těžké.
0: Je to těžké a uměl by si to ty?
1: Já?
0: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf! Mňouf! Kdo pak? Taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí. Tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
1: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
0: Dobrá.
1: Ctěné slečny v Nymburce.
0: Ctěné slečny v Nymburce.
1: Děkujeme vám za vaše psaní.
0: Děkujeme vám za vaše psaní.
1: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
0: Že se při dobrém zdraví...
1: Vynatrefujeme.
0: Vynatrefujeme.
1: Totéž doufáme je i u vás.
0: Totéž doufáme je... Ano?
1: V úctě kočička a pejsek.
0: V úctě kočička a pejsek. No to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím... Že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jako že se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
1: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
0: Jo.
1: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
0: No, já píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá jemnější.
1: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
0: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
2: Pane Čapku. A co pak si přejete? Kočičko a pejsku.
0: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
2: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psa, ní a o, znám, ujeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku, ale doufáme,

0: Věřme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
1: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
0: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: jde se na poštu, jde se na poštu,
1: jde se na poštu, je a už jsme na poště. Já, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnk. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juchu.
0: Au. Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: No to je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já ti ho vyndám. Počkej. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: No, vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejskovi.
0: Nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení. Pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku. Moje ni. Ty můj pišulko a pišulánku. Moje pišiši a pišišinku. Ty můj broučku zlatý. Pojď, ty moje ubohá pišišindo. Pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat. Neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřes.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě. Vřes se ti z toho neudělá. Vřes to je přece kytka, ne?
0: Ale
1: na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřes. Tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, když ti říkám, že to je vřet. Vřes se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřes.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No co bych ti povídal?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: A chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. Protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný. Pane Čapku, já mu chci zahrát divadlo. Pojďte se mnou hrát, pane Čapku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se, pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čapku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak, a teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: Je, to je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, a nic. S tebou já si ty ošklivá košile hrát nebudu.
0: Kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilko?
2: Ale potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tu zalíbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, je, už to bude zazízený. Vstávej, Čapku, koukej, co máš na sobě.
2: Je, já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka, kdyby si tak se mnou chtěla hrát.
0: Kočičko.
1: Co je?
0: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať není taky pyšná.
1: Ale počkej, Pisku, ty to pořád vyrušuješ. Nech to na panu Čapkovi, ať se rozhodne sám.
3: Prosím, košilko, já si chci hrát, prosím, já už nebudu pyšná, já už nebudu zlá ani ošklivá, prosím, já si chci hrát.
2: Tak dobře, jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: A hrajeme si.
0: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No s panenkami.
0: Na prodávanou?
2: A na školu.
1: A na honěnou.
0: Na schovávanou.
1: A na vaření.
2: A na házenou.
0: Je. Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Už jsem docela uzdravený.
1: Ach to, pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
0: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
0: Vy o nás ještě něco napíšete?
1: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
0: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
1: No to víš, pejsku, to bylo divadlo.

Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

Drva hladionky, bílonky a takový kruci luňti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Stek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já některýho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včil krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovi hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špina chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. Sluníčko již vstalo ze své měkoučké postele, umývalo se studenou rosou, až zčervenalo a krášlilo se, aby byl pěkný den, když družná trojice nerada se chystala k návratu domů. To bylo posezeníčko, přichvaloval si rektor. Poslechnite, velebníčku, zahlaholil rozjařeně revírník, když vycházeli od pásku. Budeme se mi taky tak v nebi, tož co myslíte? Vy jste toho přeci znali. V tom okamžiku ohnal se farář nevedle, neboť kol uší zazněl mu pronikavý pískot komáří. Vša, jedeš z losine? Huboval a v hněvu zaklopítal. Byl by upadl, kdyby ho nebyli oba dva věrní druhové spolehlivě vedli. Jo, pěkně jste zapackal. Nohy naše slabé jsou a ke hříchu běží. Tak praví písmo, vidíte, taky si z něho ještě leda co pamatuju. A co pak vás tak zlobí, tázal se soucitně revírník. Komár mě obletuje, odpověděl farář. Já, kdyby jen komár, zachechtal se revírník. Což aby to tak byla hezká harafička, já? Hlava jde kolem a zní v ušách jak komáři proceství. Opravdu komár to byl. Nyní zakroužil opět k faráři a hnal se mu rovnou po ruce, jako by jí chtěl políbit. Přitom zpíval si tenoučkým hlasem, a krom faráře nikdo mu nerozuměl starou zbožnou píseň. Odřeknout se všaké zlosti, obžerství světských žádostí, buď živ spravedlivě, šlechetně, střízlivě, v naději božské. V naději božské, opakoval polohlasně farář a bolestně škytl. Pěkně v naději božské, proto byste nešťukal. Mně se zdá, že na nás naše ženský spustilo, že se budem vidět kraj pekel, však já radši nepůjdu ani domů, bručel revírník a rektor jemně přikyvoval. A komár zpíval a zpíval, byl to tvor velmi nábožný.
Uzrel světlo světa v kaluži před hospodou Měcháčkovou, tam bylo hnízdo orlí a dětí mariánských a na světě jeho první cesta byla do světničky za Šenkem, kam přiletěl právě v tom okamžiku, když mladý panáček, bojácný, ale nespokojený s dobráckým farářem, zakládal s kravskou dívkou ze dvora a s osobami k tomu vhodnými sdružení třetího řádu svatého Františka. Vroucí výmluvnost nadšeného kněze uchvátila nepatrného komára a získala jeho nepatrnou duši zcela straně nejlepší i pro zvířata vhodné straně lidové. Komár stával se každé hodiny zbožnějším a nehledal si nakonec jinde místa obživy než v procesích. Vyspěvoval tu z forpétry, bděl nad mravností mládeže a neostýchal se pronásledovat ji a trestat ji citelně i v nejodlehlejších koutech, kam uchylovala se před zraky starších zkušených osob. Jen toho mrzívalo, že lidé, které zachránil od hříchu, obyčejně kleli. On však toho nedbal a horlivě proletoval neúnavně poutnické noclehárny jako anděl strážný. Dnes právě vracel se ze křtin, byl zemdle namahavým dílem, neboť chlapci pronásledovali děvčata hůř než nejhorší mládež komáří, ba víc než pípky před deštěm. Únava z něho teď spadla, jakmile zahlédl kněžské roucho. Byl okouzlen vida zvláštní, kolíbavou velebnou chůzi farářovu a dětinskou pečlivost obou jeho průvodců a povídal si, že ti lidé stávají se asi tvory vyššími, neboť v leckterou chvilku se vznášeli jako duchové v povětří, opouštějíce prach pozemský. I rozpěl se a rozjásal se znovu, rozpěl nožky a tykadla a letělo se mu tak lehce, tak blaženě. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-lis tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník, posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel pod křem klokočovým na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Jak ve svadební noci kránu tady je, pomyslil si už v polospánku. Taky jsem byl tak zmatrovaný. A ty moja, Flinto, kamarádko milá, tebe přeci nenechám vedlivá sebe jako hůl. Ty jsi mě nezestarala, netrápila, nebrbleš, nevyčítáš každý žbáneček. Semka patříš na starým myslivecký srdce. Objal pušku jako svou znejmilejší a ve chviličce spal. Strekal pout, jen štesal ve vrcholu jedle, nechal práce, podržel se kmene ručně letkou, otevřel úžasem zobák a rozhlížel se, kde se tu nabrali kolegové drvaři. Koncert v Podrostu přivábil i komára.
jenž se rozžehnal s velebníčkem tím, že posnídal na jeho tonzůře a vracel se tentokrát doopravdy domů. Byl velice potěšen, vydare věrníka, Antu spal pokojně jako děcko, sakva, sakva, sakulajda. Zahuboval komár, takovej pán, a leží si v lese jako vandrák. Manželky se mě spíš bojí. Dobře, že já jsem svobodný, ale měl bych je řádně dodžigat. Přeměřil revírníka bádavým pohledem a napadlo mu, že nejbezpečnějším místem útoku byl by nos. Je uprostřed, nechce ostatní tělo převrací, jak mu líbo, do země nos přece strkat nebude. Pí, sakva, sakva, pí, zaspíval si komár a už seděl tam, kam si namířil. Nos byl ohromný jako hora, avšak plný močálů, prohlubní a studánek jako hora pod ledovcem. Kamkoliv komár šlápl, všude tvořily se za ním drobné kalužinky, mastné jako železité lužečky na lukách. Neuvažoval mnoho, vyhlédl si jednu z těch četných studánek, nachýlil se a pil. Leč krev to nebylo, chutnalo to náramně dobře. Komár polkl chvatně a hltavě několik vydatných doušků. Tuto zavánělo kmínem, tu zas bořím, pak anýzem a puškvorcem a konečně prudkou vůní, kterou loni vdechoval za podzimních večerů, když lidé otrhávali přes rále švestky. Byl by pil třeba hodinu, ale tu pohnuli se obrovské ruce revírníkovi, rozpěli se jako příšerné kleště a podrbali nos na onom místě, kde si komár zamlsal jen tak, že jim unikl. Jak se z toho nosu dostal, tomu bylo navždy hádánkou. Když se probral zmrákot, jež mysl jeho obestřeli, ležel jak dlouhý, tak široký za stéblem ostříce. V zádech ho bolelo, div, že si kříž nepřerazil, jak padl bez vlády a bez ochrany na lodyhu sasanky. Snažil se povstat, ale nemohl se pohnout. Mladý domýšlivý skokan, pravý žabí hejsek, jenž vyskočil z cizí díry, kde byl právě na záletech, hleděl úžasle na komára a prohodil dobíravě. No, občané, co to tu vyvádíte? Nestydíte se tu válet jako člověk? Mně se zdá, že máte drbku. Sakva, držte mě, nebo vám to tady všecko rozbiju, vykřikl komár. Mně je jaksi divně, jako bych byl v hospodě u muziky. Ani stát nemůžu. Jeho tělo bylo pojenou lehonké jako pampeliškové chmíříčko. Nazvedl se a jal se tančit, rozhazuje kusadly a nejpřednějšíma nohama. Tráli, láli, trili, tralala, trata. Notoval si přitom, škoda skokánku, že nejseš ženská sakva. To by jsme si poskočili, trádili, trádala, tralala. Zahrejte mě o ten bílým kvitečku. Sakva, povídám, a nehejbejte tolik z toho země, dítě celá křivá a porád se točí. Komár uvízl jednou nohou na sedmikrásce, pozbyl rovnováhy a už ležel v trávě. Tak to žuchlo. Skokan se rozchechtal, až se ohýbal. Kam pak lítáte? Kdybyste, občane, pil čistou vodu, tak se vám toto nestane, posmíval se komárovi. V návalu zuřivosti skokanovi nepochopitelné počal komár káceti stébla, lámal traviny a posléze vyzuřiv se, převalil se na znak a zůstal jako mrtvola. Hlava mu klesala a jen s napětím obou předních nožek ji udržel, za to tykadla jeho byla tuhá a nepodajená a ne je sklonit. Skokan se škodolibě vysmíval, jste vy mě zbrčený, jako ta vaša celá strana. Na každé schůzi halejkáte, že brány pekelný ju nepřemohou a vida, včil jste namožený. Ty bolševiku, zaškytl pracně komár, třeba strpím jako Adam, včil teprve poznávám, jak je svět krásný, točí se do kolečka a já s ním. Člověk je pánem světa a na špičce jeho nosa je ráj a v něm je rajská studánka. Jsou očarovaný, nepatrná duša komára ve mně zaniká a suvčil jako člověk. Skokan dřevinil úžasem a zvědavostí a spatřiv, která komár uléhá do trávy a blaženě usíná jako obr člověk pod podrostem, zatoužil též po neznámém požitku.
zachvívaje se před tuchou nepoznané rozkoše, skočil rovnou na revírníkův nos. Z otevřených úst člověka sálalo na něj dusné vedro a přetěžké výpary. Obávaje se, aby nespadl mezi hrozné zuby, a roztoužen netrpělivě přesedal po nosu a tiskl se k jeho špičce, jak to pálilo, jako by seděl u kovářské výhně. Revírníkovi honili se hlavou pestré sny. Zlézal v nich hory, doly a najednou zabloudil až na severní točnu. Br, tam bylo zima, až mu nos umrzal. Ledový mráz ho pomlel, otevřel oči a vytřeštil je nechápavě na skokana. Se cakra, pes, zahrmoval, nožiska to má studený jako moja stará a nesidí se to lozi člověku po nosu. Nebudu-li pak mě trýmu, počkej ty blázne strakaté, ještě já tě dostanu. Přisedl a hmátl po skokanovi, ten ledva unikl. A revírník stále ještě nevěděl, sníli dosud, či co se s ním děje. Usedl, rozhlédl se a uvažoval, kde vlastně je a jak jsem zbloudil. Aha, už vím, upamatovával se. To velebníček, duša taky hříšná, mě svedl k páskům. On a rektor seděli jako přikutí a já se pozdržel až do rána. O, vy falutí. Faláža si kuchařinka vyhubovat netroufá, rektor má doma ze ženského plemena jen tu svoju basu a tož, abych to obskákal jen já. Proskoumal obezřele svoje šosy a přesvědčiv se, že kabát neutrpěl úrazu lezeckou partií pod rostem, drápal se opatrně na světlo boží. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vex, o kterém jsi nevěděl. Řekl si spokojeně, jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní. Jeda, mane, tutni se, mami, co to je? Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla. Je, ten je studený, vykřikla. A holý jako kameň, prohodila překvapeně peřiderka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháněček. Mami, pjosím vás a jí se to, zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará liška neodpovídala, libovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa
A vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekne mi, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděli. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami, bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

stezce v lesní stráni hubkal dolů medvídek. Malý kulaťoučký Míša Kulička. Hezky hnědý, s bílým bříškem. Poskakoval po zadních a předními packami si tleskal do taktu. Prospěvoval si.

0: kudyk dál nefičí. Nad pelíškem teplou střechu, na pelíšku tlustě mechu, tam teď pod utuhlou zem zalezeme před mrazem.
1: Proti Míšovi vzhůru supěla mohutná medvědice Barbora. Předními tlapami objímala velikou náruč naloupaného mechu. Medvídek zarejdil kolem ní a zamával jí na pozdrav.
0: Ahoj, mami.
1: Medvědice broukla. Nedělej hlouposti a raději si pospěš. Máme tmu na krku. Za chvíli capal medvídek z dola od potoka zpátky s náručí mechu. Šel stěžka a hlasitě hekal. Tu mrskl okem vlevo. Borůvčím nad stezkou se myhlo jakési červeno-hnědé zvířátko. Co to je? Míša se vyškrábal po kořenech buku na břeh a zvědavě vyhlížel. Podle pohybu borůvčí viděl, že zvířátko běží po samém kraji skalnaté rokliny, která tu padala příkře dolů. Medvídek bez děky pustil náklad mechu na zem a vydal se za zvířátkem. Lasička a za ní medvídek oběhli oblouk rokliny, když se zhora ozval poplašený ptačí křik. Oba se zastavili. Z balvanů tu nad hlubinou trčel šikmý kmen borovice a nad její korunou se třepetal zelenavý pták. Lasice se rozběhla k borovici. Medvídek pochopil. Zachtělo se jí ptačích vajíček a vyslídila, že tu ještě teď, v pozdním podzimu, sedí křivonoska na hnízdě. Ptačí matka spatřila šelmu a zoufale přivolávala samečka, který ji tu poblíž scháněl šišky na zob. Však teď už se třepetají nad borovicí oba. Samička zelenavá, sameček ohnivě červený a křičí, křičí o pomoc. Medvídek chtěl vyrazit, aby zabránil lasici v loupeži, když tu uviděl na balvanech pod borovicí nějakou melu. Zmítal se tam chumel těl a medvídek teprve po chvíli rozeznal, že to lasice divoce zápasí s liškou. No tohle je švanda, sešli se tu dva lupiči u jedné kořisti a to se ví, že žádný nechce druhému ustoupit. Šelmy funěli a prskali a kničeli, zakousnuty do sebe se překulovali po balvanech, jako kdyby ve hře vám váleli sudy. Míša rychle proklouzl do blízkého podrostu a tam ve skrytu prudce zadupal. Lupičky vleknutí od sebe odskočili a bleskem zmizeli každá jinou stranou v houštině. Ptáci nad borovicí se pomalu uklidnili a snesli se do koruny k zachráněnému hnízdu. Medvídka hřál jeho dobrý skutek. Rozběhl se nejkratším směrem k cestě a spěchal po ní vzhůru k buku pro odhozený náklad mechu. Najednou, au, vykřikl bolestí, obrátil se, co ho to švihlo a za ním stála máma s březovou metlou.
0: Počkej, mami.
1: Medvídek chtěl mamince vysvětlit, co a jak, ale v tom už metla švihla podruhé. Medvědice byla rozlobena a bylo marné jí teď něco povídat. Medvídek na třetí švihnutí nečekal a skočil z cesty do lesa a medvědice za ním. Honička dlouho netrvala. Medvídek se míhal borůvčím a mlázím jako vystřelená kulka. Však se mu dobře říkalo Míša, kulička. Rozložitá medvědice se brzy udýchala a do husté smrčiny za Míšou vůbec nemohla. Obrátila se k domovu, ale metlu nezahodila.
2: Však počkej, až přijdeš domů.
1: Míša stejně seděl v houští v neveselé náladě.
3: To se mu ta jeho zvědavost zase jednou nevyplatila. Ptáčkům sice hnízdo zachránil, ale sobě nadrobil pěknou věc. Teď, aby se bál jít domů. A on má hlad a začíná se stmívat. Šel lesem nazdař Bůh. Jen se tak ploužil, jak se mu oči zavíraly únavou. Stočil se pod převislý kořen dubu ve stránce, že bude spát jen tak v lese. V první dřímotě zaznělo právě nad ním teskné, zrovna strašidelné volání. Vytřeštil oči a tu se mu těsně před nosem mihl obrovský, tichý stín. K smrti se vyděsil, vyrazil a pádil bez rozmyslu hlava nehlava, přes kořeny a balvany, kulil se do dolíků a bolestivě narážel na kmeny a na pahýly větví, až padl bez dechu únavou. Když se mu vrátil rozmysl, spatřil pár kroků nad sebou jejich starou borovici. Proti temnému nebi se ostře rýsovala její známá podoba, nahrbená, křivolaká, ale tak blízká, tak milá. Pod jejími kořeny byl jeho domov. A byla tam také jeho maminka Barbora. Věděl, že ho od ní čeká ještě výprask, ale tomu teď už nevadilo. Míša si chvíli dodával odvahy a pak tiše zavolal: Maminko. V ten ráz se zevnitř ozvalo:
2: Co tu chceš? Jdi si spát tam, kde jsi ustlal. Do rokle.
3: Z mámina hlasu zaznívala silná zlost a kdyby byl Míša pozorněji poslouchal, poznal by v něm i zármutek. Snad by byl zavolal a poprosil ještě jednou, ale on se teď zatvrdil.
4: Ani vyslechnout ho máma nechce. No dobrá, když nepustí, tak nepustí.
3: Míša si proto nohu za krk nedá. Však se snad pro něho ve světě nějaký koutek najde. Obrátil se a šel. Tápal tmou, kam ho nohy nesly. Trochu se kolem něho rozsvětlilo, jak vyšel na mítinu. Před ním se tměl obrys chalupy strýčka Vasila. Míša v duchu zajásal, ale ovšem, strýček ho nechá u sebe přespát, i k snědku snad pro něho něco sežene. Vrátka byla zavřena, ale Míša už je dávno uměl přelézt jedna dvě. Horší to bylo u chalupy. Míša na strýčka marně volal a klepal a bušil. Vasil zřejmě spal jako zabitý. Co teď? Na záspy pod přístěnkem stál strýčkův vozík s nějakým nákladem a docela na vrchu uviděl Míša veliký koš, přivázaný za ucha k postranicím. Než bys řekl švec, byl Míša nahoře v koši. Na dně byla uložena jakási hranatá dřeva, ale ta byla přikryta tlustou houní. Na té se medvídek uvelebil. Přece se tedy našel koutek, kam by hlavu složil, když ho jeho vlastní matka vyhnala. Co pak asi teď ona dělá? Zdali pak si vůbec vzpomene na syna?
1: Medvídka popadla lítost nad sebou samým, nad vlastním nespravedlivým osudem, nad hroznou opuštěností. Na čumáčku ho mokře zalechtalo. To se mu lítostí slza z oka vykutálela.
3: Míša si ji packou utřel, zhluboka vzdychl a usnul.
5: Škubánkovi narozeniny. Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny. Třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
6: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
7: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
5: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
8: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší.
5: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
8: Slečna sama pekla, to tedy nemohu odmítnout.
5: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
8: Než ochutnám to druhé patro, to je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
5: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
8: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
5: Mlaskal Luciáš.
7: To by se ti hodilo, mrzel se v duchu Škubánek. Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
5: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
7: Přivoň, není to krása?
5: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
6: Vzbuzuješ respekt, Škubánku, jásala Káťa.
7: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
5: vzdychal Škubánek.
7: Co takhle, dát si jitrničku?
6: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
5: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
6: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
5: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
6: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
7: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
5: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod Prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš i máma myš i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky podle toho slavného filmového herce.
8: Skoč se podívat, co se to tam děje,
5: poslal táta synka.
7: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
5: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
7: Ten vořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
5: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním.
8: Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina,
5: sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
8: Ten vořech sedal na box,
5: žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
8: Tak ho pěkně knokautujem,
5: hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mídla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
8: 8, 9, 10, knockout,
5: odpočítal táta.
8: Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky,
5: přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
7: To by pro dnešek stačilo,
5: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit, ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
6: Už máš po večeři?
5: Zeptala se líbezně.
7: No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí snět? Nejspíš ty zatracené myši,
5: žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
7: To vám nedaruju,
5: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
7: To snad není pravda! Uf, druhá jitrnička je pryč!
6: Tohle na mě nezkoušej,
5: mračila se Káťa.
6: Vyčistit zuby a do postele.
7: Ach jo, to zas byly narozeniny,
5: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal. Na svůj polštářek.

0: světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak cosi lehonce zašumělo a bylo ticho. Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu. Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
1: Káťo, vstávej! Bof, v kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
2: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
2: Vždyť je to masožravá kytka!
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek.
2: Pomoc!
0: Pištěl Miky. Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli, až se jim podařilo Mikyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
1: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
0: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti, láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
1: No nazdar, stěhujou se do kůlny ke kocourovi.
2: To se za chvíli budou stěhovat znova, sázela se Káťa.
0: Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Miky. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
3: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
3: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
1: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
1: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
2: Proč? Ta kytka je docela hezká,
0: hájila ji Káťa.
2: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
1: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla,
0: olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

0: Příběh desátý. Psí víno. U zahradníků měli na stěně kalendář. A byl to kalendář trhací. Co list, to den. Když si dal Radovan pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky, krásně na něj dosáhl. To pak škubnul a pod starým listem se objevil nový s jiným číslem a když byla neděle, bylo to číslo červené. Mamince bylo kolikrát těch starých dnů líto. Říkávala, bože, jak ten čas letí, už je zase pondělí. Radovan byl rád, že ten čas letí a z těch včerejších dnů si dělal vlaštovky. Jednou ta papírová vlaštovka přistála mamince přímo na hlavě a dosedla tak tiše a lehce, že o tom maminka ani nevěděla a chodila s vlaštovkou ve vlasech od plotny ke stolu a zpátky, až se tomu musel Radovan smát. Bože, jak ten čas letí, řekla maminka, když se podívala na nový list kalendáři. Dneska jsou to už 3 roky, co se narodil náš pes. Dneska? 3 roky? To má tedy kvik narozeniny? Zajásal Radovan. Rychle však dojásal, protože si uvědomil, že nemá pro oslavence nic, ale vůbec nic nachystáno. Co mu dáme? To já nevím, co mu dáme, řekla maminka. A jak vrtěla hlavou, vlaštovka ji sklouzela z hlavy na podlahu. Radovan ji hodil otevřeným oknem ven a vlaštovka kroužila a kroužila, až se zastavila o tatínkův rýč. Zahradník se otočil a když uviděl v okně synka, z legrace na něj zahrozil. Tati, co jsi dostal k narozeninám? Zeptal se Radovan. Tatínek si narovnal záda a zalovil v paměti.
1: K narozeninám košili, ponožky a láhev vína.
0: To řekl a vlaštovku ten včerejší odešlý den jedním obratem rýče pochoval do země. Radovan o těch darech přemýšlel. Usoudil, že košili by kvik asi nenosil, ponožky nejspíš taky ne, ale víno, že by si možná dal.
1: Tati, a je taky psí víno?
2: To se ví,
0: řekl zahradník. A to Radovanovi stačilo. Vytřepal z prasátka své úspory, nasadil si slamáček a mamince ohlásil, že jde do obchodu a něco pro kvika obstará, protože jak vidí, všichni se tady chovají, jako by žádné narozeniny nebyly a nebýt jeho, byly by pěkně vypráskané. Prodavač pan Stýblo byl veselá kopa. Vždycky, když malý Radovan vešel do jeho obchodu, pan Stýblo dělal, jako že ho nevidí. Díval se přes pult vysoko nad chlapečka a říkal, to jsem blázen, zvonek nad dveřmi cinkal, jako by někdo vešel do krámu a nikde nikdo. Je tu někdo? A hrozně se tomu smál. Tentokrát mu Radovan vzal vítr z plachet a hned, jak pan Stýblo řekl, že je blázen, spustil, já jsem tady dole, pane Stýblo, a prosil bych láhev dobrého psího vína. Náš pes má totiž narozeniny. Prodavač Stýblo na něj chvilku zůstal civět a potom se rozesmál tak, že břichem roztřásl pult a zády roztřásl regály a z těch regálů se začaly sypat konzervy. Husí a kachní krev, sardinky, kečupy. Div, že to slzícího pana Stýbla úplně nezasypalo. Radovan schrábl z pultu své peníze a vystřelil z toho sesypaného krámu jako švec. Bude muset zajít do samoobsluhy, tam mají přece jen větší výběr zboží. A heleme se, koho to před samoškou potkal? Svou jedinou a nejlepší kamarádku Kateřinku. To bylo ovšem štěstí, protože Kateřinka, třeba že je také předškolní, umí už skoro všechna písmenka. Když Radovan Kateřince vysvětlil, co se bude slavit a co je třeba koupit, popadla vozík a rozjela se mezi police s vínem. Radovan viděl ty nepřehledné řady lahví a řekl, toho vína, to by v tom byl čert, aby některé nebylo psí. Kateřinka se dala do slabikování. Dalibor. Venušino čaro. Romance. Perla Moravy, Rendezvous, Šumavský. velké bylinné, kdyby se uslabikovala psí víno nikde. Buď došlo, nebo ještě nepřišlo, usoudila Kateřinka. A tak se děti zeptali na psí víno jedné krásné mladé prodavačky, která měla čelenku ve vlasech a vypadala jako princezna. Ale krásná princezna řekla, pár facek byste nechtěli? A tak se děti rozhodli, že pro Kvika vyberou nějaké náhradní dary. Kateřinka koupila výběrové psí suchary a Radovan krásnou modrou barvu na psí boudy a také štětec. Všechno by proběhlo hladce, kdyby venku nepotkali osobu, kterou potkat neměli. Ta osoba hrála na chodníku hazardní a tedy zakázanou hru čára a jmenovala se Hugo. Zlý výrostek se dobromyslně poptal, co děti scháněli a nesehnali, a pak řekl, psí víno, hravě obstarám. A jak rychle zmizel v sámošce, tak rychle byl venku s láhví v ruce. Kolik stálo, nám nezbylo moc peněz, prohledával Radovan kapsy. Ale to nechte, vyhrál jsem zrovna slušnou somičku, mávnul Hugo velkopansky rukou a hodil k čáře korunu. Kateřinka si prohlédla láhev a pak povídá, jak to, že nemá nálepku? Vy chytráci, odpověděl po chvilce zaváhání výrostek. Proč by tam psali psí víno, když pse neumějí číst? To znělo přesvědčivě a tak děti Hugovi za dárek poděkovali a vydali se do zahradnictví na oslavu. Nejdřív bylo třeba zavázat Kvikovi oči kapesníkem, aby neviděl, co všechno pro něj chystají, a bylo to pro něj opravdové překvapení. Ale psi asi nemají pro překvapení smysl, protože Kvik si kapesník z jednoho oka schrnul a všechno tajně pozoroval. Co viděl? Jak mu Radovan natírá boudu, jak Kateřinka přikryla zahradnickou bedínku pytlem, na něj položila suchary a jak zapálila nějaké tři tyčinky, z každé ukápla na suchary a ty hořící tyčinky postavila do těch kapek. Co slyšel? Ten pytel bude jako ubrus, to řekla Kateřinka. To bude Kvik čubrnět, jakou má boudu, to řekl Radovan. Co cítil? Strašný pach barvy. Vydávala tak silný, rozpínavý a chemický zápach, že ho z toho brněl čenich. Pomyslel si s hrůzou, jak bude v noci v tom smradu spát, a to už začala oslava. Děti přivedli tatínka s maminkou, odkryli Kvikovi oči, všichni mu potřásali pravou přední tlapkou, přáli mu hodně štěstí v osobním životě a hodně úspěchů v zaměstnání. Tou dobou, nikým nepozorován, se sem podél plotu tiše přikrádal zlý výrostek Hugo. Aby splynul s okolím, urval si jednu slunečnici a držel ji před sebou jako maskování. Doplížil se až k plotu a tam číhal, kdy dojde na jeho psí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil Kvikovi do kastrůlku a řekl, pojď na psí vínečko, Kviku, pojď. Ale pes nejde. Kroutí očima a odvrací čumák. Pojď, Tomáš, k narozeninám, láká ho Kateřinka. Jelikož pes neprojevoval o víno sebemenší zájem, ba naopak jevil spíše odpor, přičichl tatínek k hrdlu té láhve a nevěřil svému nosu. Kdo mu to koupil? Zeptal se přísně. Hugo, řekli děti. To jsem si mohl myslet, pokýval hlavou tatínek. Vždyť je to petrolej. A po těch slovech dal přičichnout i mamince. Je to Petrák, řekla maminka. Tím byste Kvika pěkně otrávili. Mysleli jsme, že to je psí víno, řekl Radovan. A tatínek povídá, že se nestydíš, zahradnický synek a neví, co je psí víno. Po těch vyčítavých slovech zavedl děti k zítce, po které se popínalo opravdické psí víno. Kateřinka si utrhla bobulku a ochutnala ji. Podle toho, jak se zašklebila, bylo hned vidět, že jí nechutnalo. Dobré to není, řekla.
1: Ale co my víme, jestli to pro psy není pochoutka? My kosti taky nejíme a z kaluží taky nepijeme a Kvik si v tom libuje.
0: To je pravda, řekl Radovan a natrhal je pro oslavence hrstku psího vína.
1: Jenomže Kvik nechtěl ani víno, ani suchary.
0: Asi se bojí svíček, řekl Radovan a sfoukl je.
1: Ale ať ho lákali, jak ho lákali, Kvik paličák seděl u boudy. Vložil se do toho tatínek, kterého už to upejpání naštvalo.
0: Nezlobně, řekl. Děti ti koupili ze svých úspor suchary, tak si aspoň ze slušnosti kousni.
1: Kvik však nechtěl ani ze slušnosti.
0: Ono to vypadá, jako by chtěl, ale jako by nemohl, řekla maminka.
1: A skutečně, když se podívali pozorně, všimli si, že se Kvik vydává na cestu k hostině, ale s ním se vydává i nově natřená bouda.
0: On se chudák přilepil, řekla maminka. Pohladila ho, sáhla do zástěry pro nůžky a od boudy ho odstříhla.
1: Jubilant očichal bobulky psího vína a odmítavě si odfrkl. Za to s velkou chutí se pustil do sucharů. Zbaštil je i se svíčkami. Aby měl ty narozeniny veselé, pohoupali ho děti na houpačce a zahráli si s ním fotbal. Přičemž zjistili, že Kvik umí i hlavičky, i čumáky. A ty ani člověk nedovede.
0: Tatínek zatím přišel na výborný nápad. Nalil Hugův petrolej do starodávné lampy, zapálil knot a jelikož už se setmělo, ta petrolejová lampa překrásně svítila.
1: Postavili Kvikovi před boudu a tak měl tříleťák slavnostní narozeninové osvětlení, jakému mohli i čistokrevní psi jenom závidět. A v tom osvětlení Kvik dobře viděl, jak se mu večer k jeho hodovnímu stolu plíží nekalá postava se slunečnicí. Neštěkal. Nechal jí, ať se plíží, ať se přikrádá. Ať si šlohne celou hrst psího vína. Teprve, když měl zloděj tu kyselou kořist v puse, Kvik hrozně štěkl a Hugo všechno leknutím spolkl. Vykulil oči, chytil se za břicho a rychlým krokem vyrazil k domovu.
0: To jsme si zase užili světa, pomyslel si Radovan, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek.
1: Nedá se tu dýchat, pomyslel si Kvik ve svém čerstvě natřeném příbytku, ale nebudu jim kazit radost. A jak si tak chlapeček i pes na všechno vzpomínali, ve spánku se usmívali.

0: jak rákosníček zachránil polárku před slunečním paprskem. Dneska bylo na obloze zase něco v nepořádku. Hvězdy byly roztřesené, pohasínaly a z jedné dokonce i ubývalo. Na hladině rybníka se rozsvěcovala varovná světýlka a skřítek byl z toho celý vyplašený. U všech půlců a bělíček, hněval se. Kdo pak mi to tam nahoře zhasíná? No, povídám, kdo to tam zhasíná? U všech půlců, sumců a okounů. Tohle já jen tak nenechám, jakože se rákosníček jmenuju. Nad brčálníkem zrovna kroužilo hejno divokých kachen a jedna z nich ztratila dvě peříčka. Skřítek je sebral, chvíli prohlížel a přitom ho napadlo, že by to mohl zkusit jako ty kačeny.
1: No jo, třeba se stanu létajícím trpaslíkem, povídal si. A potom udělám mezi hvězdami pořádek.
0: Když začal mezi těmi peříčky mávat jako ptačími křídly, opravdu trochu popoletěl. Nejdříve to sice vypadalo, jako když se vznáší překrmená husa domácí, ale za chvíli letěl možná líp než divoká kachna. Na obloze byl ve chvilce a jen se trochu rozkoukal, viděl, že je tam pěkná mela. Chtěl sice začít z hurta, ale protože měl dobré vychování, nejdříve se představil.
1: Rákosníček jméno mé a kdo pak si ty?
0: Obrátil se na třepotající se hvězdičku.
1: Já jsem polárka, řekla smutně. Ta nejjasnější hvězda na obloze. Jenomže za chvíli to už nebude pravda. A proč pak ti jasu nebeského ubývá?
0: Divil se skřítek.
1: To je od sluníčka,
0: stěžovala si polárka.
1: Ono mi tu světelnou parádu bere.
0: V tu chvíli jí opravdu olízl zatoulaný sluneční paprsek tak vydatně, že hvězdná záře trochu pohasla.
1: Vidíš,
0: zašeptala polárka,
1: už zase kousek ubylo a to mám být mezi hvězdami nejzářivější.
0: No tohle rákosníčka silně rozlobilo.
1: Hned jí nech ty! Ty sluncáku jeden,
0: obořil se na sluneční paprsek.
1: Ty máš přece už dávno spát a jestli nedáš pokoj, tak uvidíš.
2: To se tedy moc pleteš, když se do toho pleteš,
0: zachechtal se paprsek.
2: Mne se, holenku, jen tak nezbavíš.
0: A aby dokázal, že to myslí vážně, zase si z té hvězdy ulízl. Teď už se rákosníček ale vážně hněval.
1: Však já jí před tebou nějak ochráním, povídal si. Ano, a třeba zrovna takhle.
0: Bez dlouhého přemýšlení chytil nejbližší mráček obláček a polárku za něj schoval. Sluneční paprsek ale zaútočil znova a do obláčku propálil jednu dírku vedle druhé. Tou největší se potom protáhl a hvězdy hned zase ubylo.
2: Na mě zkrátka nestačíš,
0: vysmíval se paprsek skřítkovi.
2: Na mne si točíš takhle krátký.
0: A ukazoval jak. Rákosníček ho ale neposlouchal, protože měl plné ruce práce. Balil totiž polárku do černého sametu tmy a přitom si myslel, že takhle bude konečně v bezpečí. Noční tma se však pod slunečním paprskem rozpadla na malé kousky a nakonec celá zmizela. Skřítek už nevěděl kudy kam a Pak na to ale přišel.
1: No jo, to je ono. Moudřejší přece ustoupí,
0: řekl té vystrašené hvězdě. To chápeš, ne?
1: No, a my to vezmeme rovnou na sever. Když jsi polárka, tak ti tam bude jistě dobře.
0: Rozeběhli se spolu rovnou za nosem a protože ho měli pořád studenější, věděli, že jdou správným směrem. Však také za chvíli došli k jezírku večerní rosy.
1: Tak tady to bude pro tebe zrovna tak, povídal Rákosníček, protože večerní rosa je pořádně studená.
3: Ano, ano, tady je to opravdu pro mě zrovna tak,
0: souhlasila polárka a chtěla se v jezírku ochladit. Jenomže kde se vzal, tu se vzal ten neodbitný sluneční paprsek a proletěl kolem jako ohnivý šíp. Najednou bylo takové horko, že to v jezírku zabublalo a všechna rosa se rázem vypařila.
1: Necháš to?
0: Křičel Skřítek, ale už bylo pozdě.
1: Nedá se nic dělat, no,
0: řekl tedy uvážlivě.
1: Budeme zkrátka zase moudřejší, víš, a zase ustoupíme.
0: Jak šli dál, zimy i chladu přibývalo a Rákosníček byl tak obalený jinovatkou, že vypadal jako sněhulák. Za malou chvíli se před nimi objevila zmrzlinová hora. Stála až na samém konci oblohy, kam sluneční paprsek nedoletěl.
1: No jo, to je ono,
0: liboval si Skřítek.
1: Tady budeš konečně doma.
0: Polárka jen spokojeně zamrkala a rozzářila se jasněji než kdykoliv předtím. Rákosníček jí chtěl na rozloučenou pohladit, ale jak se k ní natahoval, ujeli mu nohy, sklouzl po zmrzlinové hoře rovnou do brčálníku. A od té doby je v rybníčku k vidění hvězda nebývalé záře. Ukazuje pořád na sever a taky Rákosníček začal říkat Severka. A protože to žáby vykvákali, začali jí tak říkat i lidé.

0: proč nestačil Nedoubek napsat další pohádku. Nedoubek uplácal z mokré hlíny mističku napití pro skřivánka a jakoby na něj z té mokré práce sedla nemoc. Uklidil se do jedné z prabábiných polic a tam si smutněl a posmrkával. Ino, co s tebou je, skřítku, nemáš chřipku? Hliněná prabába věděla, že kluci z hořejšího světa z jarní mokroty uloví někdy rýmu a kašel. Starala se, ještě nevykvetl Petr Klíč ani plicník, abych ti připravila z léčivého bejlí čaj. Musím ti uvařit z loňského sušeného, anebo jestli zbyl od loňského jara pampeliškovej med. Ale Nedoubek nechtěl čaj ani lžičku pampeliškového medu. Zafňukal. Mně se stýská. Ukázal na skřivánčí hliněnou mističku. Vypadá zrovna tak jako důlek na cvrnkání kuliček. Když nebudu Honzíkovi pomáhat, kluci ho obehrajou. Prabába pokývala stoletou moudrou hlavou. Zkrátka, patříš na hořejší svět. Přespal si u mě zimu s kytičkovými cibulkami a chce se ti nahoru, ke sluníčku, jako Šafránkovi, jako Bledulkám a Sasankám. Jenže oni vědí, kdy nastal jejich čas, aby se mohli pozdravit se slunečním světlem a nepomrzli. U skřítků nemám zkušenost, rozhodla. Teď má tvůj Honzík nejspíš rýmu a kašel, šlapal v mokrém sněhu a nateklo mu do gumáků. Zkrátka bys ho v té vší mokrotě těžko hledal. Počkáš tu v suchu, až nahoře roztajou sněhuláci a pomůžeš pumpovat mízu stromům. Přidělím ti pumpičku a budeš s mými skřítky pumpovat ze soudků mízu, aby stromy a keře ožily. Když já jsem moc smutnej, vzdychal Nedoubek. Já bych tuze rád nahoru, ale nemám pro Honzíka ani pořádnou klukovskou pohádku. Všechno je tady u vás samá práce a starání jako u velkých lidí. A oblékat kytky do cibulek a konejšit mimina je moc holčičí. Nemáte tu něco jako sedmihlavej drak? Nechce se ti pumpovat, skřítku, rozumovala prabába. Klukům není po jaru nálada do práce, ale do pranice. Ale my tu nemáme klukovskou, jen stromovou mízu, rozhodla. I tak si zalez někam do koutka a stejskej si tak dlouho, až tě to přejde. Nedoubek hledal mezi lahvičkami a pytlíky v prabábiných poličkách koutek na stýskání. Našel poličku, která se zdála prázdná, stočil se tam do klubička, přetáhl skřítkovskou kapuci přes oči, přes uši a smutněl si tam, jako by byl za dveřmi a na hambě dohromady. Kdyby jsem pod zem zasvítil měsíček a pošimral mě za ouškem, zdála by se mi pohádka, jak s Honzíkem Doubků obehráváme kluky v kuličkách, a nebo námořnický sen o tom, jak děláme průplavy v jarním tání. A tu ho něco lapilo jako do lasa, obtočilo mu to knoflík na bundě, lup! Už knoflík uletěl kam si pryč. Nedoubek se posadil, promnul oči a hledal, kdo ho to přepadl. Myslel, že je v temném koutku poličky sám, ale neviděl nic, jen nějaké pidivajíčko, malé a bachraté jako zrnko prachu.
1: Koukej mazat pryč,
0: hvízdlo pidivajíčko.
1: Tady bydlím já.
0: A kdo jsi? Vejtá ho. Už klíbl se Nedoubek. Musel bych si nasadit brejle, abych tě uviděl, špunte.
1: Jsem sedmilasej drak, řeklo pidivajíčko. Dřímu tu v jeskynce pokojně, ale jak se mi tu někdo připlete, hodím po něm lasem a uškrtím ho jako tvůj knoflík.
0: Pidivajíčko se nevytahovalo jen tak do marna. Švihlo dalším lasem a fik,
1: Už letěla na Doubkovi čepička a kutálela se z poličky na zem. No tohle, dopálil se na Doubek, to je skřítkovská čepice, rozumíš? A pod tou se mi líhnou v hlavě pohádky a lumpačinky. To je kus mojí skřítkovské uniformy, lumpe. Tak si pro svou čepici slez dolů a už se sem nevracej, protože já jsem sedmilasej drak. Nedoubek se otřepal ze smutku a vjela do něj klukovská míza do pranice, ale než mohl zaujmout správné bojové postavení, švih, už měl další laso okolo nohy. Tu už přispěchala na pomoc hliněná prabába. Hoš, hoš! Zahrozila bojovému miminu sedmilasého dráčete a stáhla laso ze skřítkovy nohy. Je to miminko jedné houby a chrání si prostor pro život, řekla Nedoubkovi. Jak si poznal, každý živáček si svůj život nějak brání. Tenhle střílí lapací lasa. Nedoubek už opět na nohou sebral ze země svou skřítkovskou čepičku a už se mu líhl v hlavě nápad. Hliněná prababičko, kdyby si tohle dráče nasadila do zahrady Honzíkova babička, zaškrtilo by lasem všechny plevely a babička by nemusela v zahrádce plejt? Kdyby šlo dráče ochočit a zařadit mezi užitečné, měříš člověčím metrem skřítku Nedoubku a proto patříš nahoru k lidem, řekla hliněná prabába. Najdeš cestu zpátky do Honzíkovy kapsy? No, kdybych byl pes, tak bych si cestu vyčmuchal, řekl skřítek. Zkusím zahvízdat krčím tunelem v psí řeči na Honzíkova psa. Uklonil se hliněné prabábě, poděkoval za pohostinství v jejím podzemním bytě, který byl kuchyní, ložnicí i spižírnou pro živáčky Zeleného království, ba i zbrojnicí pro ty, kdo se potřebují hájit. Zacpěte si uši, prababičko, protože teď zahvízdám v psí řeči pejsku k noze. Jestli ti jde o průvodce, který tě dovede, kam patříš, zadudlej si živé vody, ať tvůj přítel pes tvůj hvist slyší, řekla prabába a podala Nedoubkovi dudlavou láhev s živou vodou. Nedoubek si zadudlal, nabral dech a zahvízdal krtčím tunelem nahořejší svět. Pejsku k noze! Nejdřív na ten hrozně silný hvist spadl dolů krtek a strašně nadával. Zbořila mi to chodbu, láteřil. Ale tu už se sypala další hlína a v hlíně se objevila psí pracka. Zatrachtilý lajdáku, kde se touláš, štěkalo to v psí řeči krčím tunelem na Nedoubka. Já abych všechno odpracoval za tebe, hlídat Honzíkovi brášku v kočárku, to umím, hlídat je psí práce, ale a portovat dudlíky, neumím a uspávat taky ne. Chyť se mý pracky a les nahoru, jde se domů. Vezu Honzíkovu bráškovi pohádku o sedmilasém draku, volal Nedoubek krčím tunelem nahoru. Mám tu pohádku pod čepičkou. Zamával hliněné prababičce a lezl po chlupaté psí tlapě nahoru. Lezl lehounce, jako se běží z dlouhého výletu zpátky domů. Nahoře jej olízl psí jazyk na uvítanou a Nedoubek se šťastně protáhl na hořejším světě. Až mě měsíček zašimrá u ouška, povím Honzíkovu bráškovi dračí pohádku, klukovskou, strašlivou. A byl moc rád, že může své uspávací pohádky zas už jen špitat do ouška spáčům a nemusí je psát.

Svatojánský oheň. Někde je země samý hrb a někde sprohývaná, zmačkaná jak myslivecký klobouk, cesty věčně do kopečka, věčně šupem z vršku. Zde v pustých rovinách daleko nikde nic, nikde falta, nikde záhyb, vše došírá, doplacata prostřeno jak stůl, a smutně vidět od obzoru k obzoru, neb zem tu chudá holá na kámen a lidských stavení tu málo. Však býti dneska obyčejný večer, téhle té malé výsky, o které chci vyprávět, byste si ve večerním šeru na mou věru ani nevšimli, je nízká, řídká, přejdeš ji jak nic, a třeba křížem krážem. Jenomže zítra, pohleďte na ten žár, pohleďte na to světlo šlehající do nebe. Zítra je slavný den, den Jana Křtitele. Jenž kdekoliv tu v kraji o červnové půlnoci, léto co léto vítán svatým ohněm. Na svatýho Jána noc jak zlatá brána. Zlaté dříví, zlaté klestí, suší slzy, nosí štěstí. Skoč, synečku, přes plameny, čeká tě tvý potěšení. Skoč, synečku, horký ruce, přikryjou ti horký srdce. Děvčata v hloučku převysoko zpívají. Jen jedna samotná s rukama sevřenýma uprsou zlekaně sleduje jednoho z mládenců, co skáčou přes vysoký oheň. Už jsou jen tři, Vincek a Tomáš a Matouš. A starý Vanýsek, ten věčný tulák světem, co vždycky na Jána se navrací sem domů, k Bílé vsi a chystá s omladinou svatojánskou hranici, už zase křičí, už se zase rozmáchl polenem nad hlavou. Přihodíme, přitopíme. Praská souška, praská chvojí, kdo pak se ho nejmíň bojí? A Matouš přibíhá k té dívce, co tu samotná, a popadne jí za horoucí ruce. Cilko, skočím kvůli tobě, abych ti dokázal, jak je... Cilka se vycukne a položí mu ruku na ústa. Vždy tě všichni uslyší a už neskákej, mám o tebe strach. A paní starostová v šeru o kus dál mračí se na muže i na syna. No jo, Cilka samozřejmě s Matoušem a může na něm oči nechat. Starosta se směje, syn šeptem škaredí se na matku. Ale mami, Matouš je kamarád. Kamarád, a tobě se snad Cilka nelíbí? Starosta pozvedá džbám piva ze země. Co by nelíbila, viď, Tomku, byla by to nevěsta jako cukrátko. Ale to už Vanýsek haleká od hranice po druhé. Jánský oheň plný svíček, kdo si troufá přes ohníček? Vincek vrtí hlavou, že už nepůjde. Ale Matouš už zvedá ruku nad hlavu a starosta se rozmrzele kření. Co z ho nepředběh, chlubílka, takhle to u děbuchy nevyhraješ. A Tomek spěchá za Matoušem k ohni. A jeden po druhém se rozbíhají a jeden po druhém proskočí plameny, až žížnivě to hvízne. Uznalé volání a potlesk vesnice jásavě letí temnotemnou rovinou a kdo si z hradby těl už Vanýskovi podává dlouhaté další dřevo. Matoušku, neskákej, já tě mám stejně ráda, šeptá Cilka a táhne mládence za ruku od ohně, jenomže tomu září oči o té vrchovaté kupy, jak by je měl ze zlata, a starý Vanýsek už rovná hranici a obrací se od plamenů do tmy. A kdo teď naposled? Oheň už je to statný, troufá si jen chlap. Nějaká žena volá, aby toho nechali, že už jde se o strach a že je líp si skočit na pozítří na sále. Leč Vanýsek ten dělá, jako by to neslyšel. Však se jen ptám, co říkáš, Tomku? Otáčí se po paměti do kouta, kde od počátku starostovo místo. Pan starosta se rozesměje, až to zaduní. Co by říkal, není to žádný houžvička. A Tomek popojde pár kroků do světla a zastaví se v cestě.
To nejsem, to má táta recht, ale už se mi nechce, je to velký žár. A co ty, Matouši, volá Vanísek a mává kolem dokola pometlem plným jisker. Starosta popad syna rozlobeně za rukáv. Přišel si o rozum, kluk ze statku, a nechá se takhle zahambit. Je vidět Matouše, jak rozpíná si košily a jde pomalu k ohni. Já bych to ještě zkusil, strejčku. Potlesk a volání se znovu rozprchne vysoko k oblakům, vez v modrém dýmu rozpřahuje ruce. Starosta táhne syna do největší tmy. Já bych tě, taková ostuda a o takový prázdný kapsy od suchýho krajíce. Pojď. Tomek se vzpírá, hlavu přikloněnou na prsa. Kam? Chci se na Matouše podívat. Však otec nedbá. Za zády půlkruhu táhne ho za ruku ke druhé straně ohně. Pojď, tudy odzadu, trochu mu přitopíme. Třeba ho kuráž přejde. Jenže to už je slyšet od plamenů Vanýska. Praská doubek, praská břízka, pro Matouše vatra nízká. A lidé dělají místo a smějí se a mačkají Matoušovi všechny palce, aby ten příští skok dopadl, jak se patří. Kdo pak by si teď všiml, že v druhém konci ohně, kam už nevidět, přetahuje se o nějaké dříví sedlák se synem. Dělej, přihoď tam dvě polena. Ne, táto, mně se nechce. Ty jedno, já druhý, honem, a pak to oběhneme naspátek. Je ticho. Jen sem tam ze vsi osiřelý pes a oheň, co si v jednom kuse praská, jako by vedl přehoroucí řeč. Matouš se pomalonku rozbíhá. A starý tulák křičí jedna, dvě a tři. A plavě ozářený chlapec odrazí se od země a vysokánským skokem letí přes hořící vrch. Už je nahoře, už skoro dopadá do třísek v trávníčku, když náhle šlehne plamen strmý jako sloup a zasáhne ho v samém konci letu. Au! Ten výkřik slyšet až snad na krajíčku hvězd. A za ním nohy prchající do šera. Lidé, jak zaražení do země, stojí a hledí skrz brunátný dým a skrz tmu tmoucí ve své opuštěné vesnici, odkud se po chvíli třaslavě ozývá Cilčino volání, škrcené dlouhým pláčem. Oči plné horkých slzí, oči zlaté od plamenů, rozběhnou se lidé ke vsi, svatojánský strmý oheň zůstal náhle v poli sám. Utíkají, křičí do tmy, otvírají ubran vrata, ale po vsi nikde nikdo, jak by se ten chudá chlapec někde propad v širou zem. Stojí, mlčí, vrtí hlavou. A pak šeptem mizí v domcích, zklamaní, že ze vší slávy zbyla jen ta tichá úzkost a ten syrý, schlíplý žár. Bolí to? V posledním domku bílé vsi cuká se za firhaňkou svíčka. A teta Marie, nejstarší z celé vsi, na kterou lidi sem tam vzpomenou, jen když je něco bolí, či nevědí, jak dál, sklání se v přítmí nad Matoušem a rukou průsvitnou rovná mu na tváři studený mokrý obklad. Teď už tolik ne, jen jako by mi hlava celá hořela. Jen lež, ty syrové brambory ti vytáhnou horkost a pak zkusím pámbíčkovu palici a blanku od vajíčka. Teta se šourá k plotně a chlapec stěžka polkne, jak by ho škrtil celý svět. My se vám, teto, vždycky smáli. A já teď, jako mrzák. Hlas zalikle se skřípne, však náhle vzepne se a divže nekřičí. Nechci je, nechci nikoho, nikdo mě nesmí vidět. Teta se po něm zamračeně otočí. No, no, teď lež a mlč. To udělá ti nejlíp. Tikají hodiny.
a slyšet svíčku, jak si pokradmu, co zšepotá, ve zvenku jako puta, sem tam jen povětří zhoupne se v korunách a letí o strom dále. Teto Marie, kde máte zrcátko? Co? Bába se ohlídne po bledém plameni a už letí do třaslavé tmy. Co to děláš, slyšíš, polož to! Chlapcovi oči blízknou, celé vytřeštěné do noci. Ach, ne, to ne. A slyšet slzy, jak se derou nevěřícně do hrdla a jak v nich útlý dech a jak v nich náhle po všem křiku ticho. Tetičko, to je hrůza! Stařena bere ho laskavě za ruce a ukládá ho zpátky na kraj lože. Mlč. Za zlou nocí vždycky nové ráno. A hebce hladí ho po vlasech, po rukou a plamen svíčky vztyčený jak prst. A kde si venku slyšet něčí kroky? Teto Marie, prosím vás, nebyl tady Matouš? Slyšet i tenonké klepání na dveře. Matouš? Bába se obrátí zahlasem ke dveřím a chlapec pod ní vytřeštěn stiská jí křehké ruce. Co by tu Tomku dělal? Kde by se tu vzal? A kroky po kouskách se šeptem vracejí, jak prve blížili se. Asi utekl ze vsi. Ale kam? Hlas taky tratí se a ticho ve světnici hlubší nežli dřív. Stařena vstává, zvolna pokulhává ke stolu a sfoukne bledou svíci. Spi, nech vše běžet, budu u tebe. Však chlapec nanovo cukne se úlekem. Počkejte, někdo zase jde. A svatá pravda slyšet přiškrcené mluvení, zmatené, ženské, krade se potichu po cestě ode vsi a pak už blízko ustavení stane. Co by tu dělal se spálenou tváří? Ten už je dávno pryč. A kam by šel? Přece by mě tu nenechal. A co? Ty jsi mu snad něco slibovala? Je to holt neštěstí. Či je snad Matouš jediný kluk na světě? Maminko, co to povídáte? Slzavá otázka na chvilku strne v mlčenlivé tmě. A pak se ozve útlé zaklepání na okno. Mařenko, už spíš? Stařena pokradmu vykasá firhaňku. A Cilka nahonem pohne se od matky a přitiskne se k čistotnému sklu. Plačtivé oči plné smutné bázně. Tetičko, nebyl u vás Matouš? Stařena zvedne plátno o kapánek výš. Byl, Cilko, byl, ale je naskok, chudák. Pak se rozutíkal do rovin. Cilka jen skloní hlavu a pak roztřese jí pláč. Co brečíš? Cilčina matka zlostně ohlídne se po bábě. Říkám jí, je to osud, stalo se. Sám nechce přijít lidem na oči, ještě by se ho chudá holka bála, pojď. Stará vezme uplakanou za ruku, však ta se vytrhne a sama běží do tmy. Třeba se vrátí, já na něj budu čekat. Jo, a jak pak dlouho? 2-3 roky? 5? Jenom tak z lítosti? Jaká pak je to láska? Žena se rozejde do šera za dcerou a bába za oknem upustí záclonku a rovná ji, jak byla. Dělá to dlouho, jak by to špatně šlo, jak by se bála znova ohlídnout se do izby. A potom řekne... Slyšel jsi? Má tě ráda. A zas je dlouho ticho. Zas jen to povětří a jen ty hodiny, které si plně drmolí tu svou. Tichý hlas Matoušův, co po chvíli se ozve do úzkostné tmy, jak by se blížil ze strašlivé dálky. Má, ale takového, jako jsem byl před Jánem. Teďka by strachy ze mě ztratila i řeč. Tetičko, vyjdu ráno. Ukážete mi, kudy a já vyrazím. Třeba v těch rovinách nebude tolik smutno. Chodit holou rovnou zemí,
To jako bys chodil v širém bludném kruhu. Stejná tráva, stejné houští, vrchovaté stejné nebe. Brzy nevíš, kde jsi prvně a kde prach už zavál včerejší tvé stopy. Nikde staveníčko, nikde živé duše. Jen sem tam pták a sem tam zajíc myhnou se o překot za střídmou vodičkou či za útržkem lesa. Matouš jde a nedbá ticha. Rád, že nikdo, koho bát se. Rád, že nic, před čím se skrývat. Jde a věří, že si stačí. Že na všecko zapomene. Pámbuví, snad za obzorem, někde v zemi živá voda, co má sílu léčit rány, co má moc ti omít tvář. Jde 100 dní, spí sám 100 nocí, aniž by věděl, kde už je, aniž by tušil, že své bílé vsi, z kterého vyhnalo to náhlé neštěstí, utekly jenom málo. Jak v čarodějném kruhu krouží sem a tam a větru naslouchá, jak ten se hvízdá si a zemi obhlíží, jak na znak hoví si na holých tvrdých zádech. A pak jednou, den už v koncích, Matouš se náhle v chůzi klopítavě zastaví, jak by mu kdosi podtěl těžké nohy, nemůže z místa, stojí, civí s matem přes pláň, kde v sivém přítmí přikrčený háj a před ním prostřed roviny plá prapodivné světlo. Co si bliká, co si hoří. Matouš stojí jako socha, neb nechce uvěřit. Při ohníčku mírném, nízkém sedí člověk v černé kápi, sotva pod ní vidět hlavu. Sedí, hledí sem v tu stranu. Matouš couvá, slzy v očích, povětří jak hebké pírko ulekaně smutně zní. Co tam tak stojíš? Bojíš se mě? Hlas člověka je čistý jako zvon a popel před ním žížnivě se chví, háj o té záře samé ryzí zlato. Nemám rád oheň, křikne Matouš hněvivě. Muž kývá. A pak se s námahou nakloní k plameni a ruku pozdvihne, jak by ten plamen hladil. Jen pojď, tenhle je tichý jako beránek a nikdy nezhasíná. Matouš stojí, mhouří oči. Kde co v něm samá zášť, kde co v něm bolavé, až zatne zuby, aby nevykřik. Leč jaká zdivná moc ho zlehka obejme a jak by vítr vstal, zlehka ho postrčí, takže se naposled obrátí do rovin, kde už jen hora tmy a sem tam hvězdička. A pak se přes moc, jen co krok, váhavě pohne k proklatému ohni. Sedí blízko sebe. Starý v té černé kápi a s ním zamračený mládenec, co klopí oči před nizounkým svitem. Sedí, mlčí. A teprv zadlouho si mladý rozepne na prsou košili a zlostně řekne, k čemu je ten oheň, jenom tu živoří. A stařec přihodí sukatý pahýlek a holí rozhrábne hedvábný vroucí popel. Hlavně, že nezhasne. A o toho tu jsem, aby ho věčně hlídal. Matouš se nasupeně zasměje. To máš divnou službu. Divnou, ale mám jí rád. A stařec schýbá se pro dlouhatánský prut. Hlad nemáš? Tu máš. Je to ještě teplý, vezmi si. A mlčky jedí. Tma kolem vrchovatá, na nebi hvězdy. Někde po jedné a někde v hrstech jako rozházené zrní. A kam ses vydal? Hledáš někoho? Zde kolem nikde ani živá duše. Já? Matouš jak náhle spolk by kost, oči mu zčernali a hlas má vydatný, zazmítá se i plamen. Utíkám od ohně a od lidí. Podívej,
A chlapec v jeden ráz vstyčí se na nohou a pootočí tvář po plamenové záři. Stáhni si tu svou kápi a podívej se, jak teď vypadám. Stařec jen zvedne hlavu. To nemusím, to nemusím. Já skrz ně vidím líp než ty. Mám od plamenů oči jako ostříž. Leč z nenadání taky postaví se na nohy a přiblíží se ke chlapcově tváři. Pro pána, co se ti to stalo? Kdo pak ti to udělal? Kdo? Hoch se rozesměje smíchem smutnějším než pláč. Oheň, kmotře, oheň, jako je ten tvůj? Smích chrstne do tmy až to za zebe. Však jak to řekne, nevídaná věc, ten sporý ohýnek, co sotva rovně stál, skokem se rozůčí a divě vstane ze svých popelavých pat a šlehá vysoko a šlehá krvavě nad oba napřímené muže. Au, co to děláš? Co to k čertu je? Chlapec si rukou chrání rozsvícenou tvář. A stařec zvedne ruce k nebetyčné hranici a vlídným gestem, jak by pozdvihoval kříž, v jediné chvilce stiší prudký oheň. Zase je nizonký, zase je jako nic, jen sem tam jiskra v přelétavém větru. Nejspíš si zalhal, chlapče. Jak zalžeš, vzpřímí se a běží za tebou. Matouš si zlekle nemotorně sedá, ale já nelžu na mou duši. Skákal jsem na svatého Jána přes vatru, náhle vyšlech plamen proti mně a nepomohl mu nikdo. Lidé jsou zlí a oheň všecko ví. Stařec už taky hledá kámen pod sebou a Matouš vrtí zamyšleně hlavou. Měli mě rádi. Co umřel táta, sloužím u sousedů na poli. A proč by to kdo dělal? Měl jsem tam kamarády a měl jsem... Ty jsi Matouš? Chlapec se udiveně otočí. Jo, jak to sakramente víš? Slyšel jsem o tom svatojánském ohni, od tuláků, od náhodných... Sakramente víš? Slyšel jsem o tom svatojánském ohni, od tuláků, od náhodných pocestných, jsem tam se zastaví a

mohl uhádnout, jak na světě to chodí. Mládenec zmlkne, civí po oharcích, po ostřici ohořelé po hlínu a pak se ohlídne a hlavu zakloní, jako by pátral, kde na nebi měsíc. Možná, že bys i věděl, co s tím vypáleným znamením. Stařec si vzdychne, stěžka, jako by v dýmu trousícím se z ohniště měl náhle málo vzduchu. Já nejsem apatikář, hochu. Však támhle v hájku mám svý chatrňoučký stavení a jsem už starý, na všecko jsem sám. Zůstaň tu se mnou, nechceš? A zase nadechne a holí odhrábne nějaký kámen z ohně. Třeba se do příštího Jána dopídíme, co tě z bílý výsky vyhnalo. A jestli cesta, jak se vrátit zpátky. V tom řídkém šeru zní ta kostrbatá věta jako kázání. A Matouš slyší to, a co si měkkého, a co si čirého bere ho u krku. Celý se rozmžiká do temné planiny, celý se ustrne světelnou radostí, jak by kde zvysoka padala kruhem hvězda. Matouš zůstal. A bylo na podiv, jak si ti dva, ten kluk a stařec, jeden na druhého zvykli. Nenamluvili toho moc, chlapec se staral o stavení, hlídač o oheň. Ale ho jsem tam mladý vystřídal i tam, seděl, hleděl do plamenů a mdlému žáru tváří v tvář začínal věřit, že sám od sebe, bez cizí pomoci, by oheň neublížil. Bylo tu dobře. A být i bílá výska hodně daleko, možná by Matouš na všecko, co bylo, ponenáhlu zapomněl. Co oči nevidí, to ani nebolí je. Jenomže bílá ves byla tak na hodinku cesty od domu, to Matouš brzy na hlídači vyzvěděl. A tak mu starý stesk i něžné pomyšlení na cilčinu tvář nedalo v noci spokojivě spát. Věčně se obracel, věčně se ohlížel temnýma oknama v tu zakázanou stranu. Ach, mladé uhrančivé stýskání, jímž na sto způsobů nás lidi trápí láska. Jednou večer, když kdeco v mrákotách a stařec u ohně kývavě podřimoval, Matouš se potají vytratil z chalupy a kruhem oběhl nejdříve řídký plot a pak i celý hájek. Hluboko přikrčen, rozběh se kvapem do obšírné roviny. Mraky tam tmoucí, pluli čím dál níž a nový měsíc leštil bledě zlatým hadírkem křovitou zem i trávu. Doběhl brzy. Hnalo ho nedočkavé povětří a všecka dávná slova, co si s Cilkou dělívali na šťastlivou půl. Však kousek od jejího domu v tom povědomém místě, kde mohl utíkat i poslepu, se celý uřícený znenadání zarazil a nemohl o krok dál, jako by zarost v zemi. Dva stíny u Cilčina domu stály na lokýtek od sebe. Už jdi domů, Tomku. Cilko, kam spěcháš? Pro mě je každá chvilka s tebou jako... Ne, řekla jsem ti, aby si mě nehladil. Matouš stisk silnou větev stromu, co ho schovával tak mocně, že div nepraskla a skrčil hlavu mezi ramena, jako by dostal ránu. Ty myslíš pořád na Matouše, viď? Myslíš si, že se vrátí? Ten křehčí stín se na chodníčku celý přihrbil. Já vím, už asi ne. Už je to skoro rok a... Cilinko, přece ho nechceš čekat do smrti. Ten už je Bůh ví kde a tě mám rád, vždyť to víš. A jestli mi to dovolíš, budu ti nablízku, než na něj zapomeneš. Hlas Tomkův prosebně se chví. A Matouš po paměti couvá ruku napřaženou do prázdna, jak by už nechtěl slyšet ani slovo. Já nevím, Tomku, možná. Někdy, když spím, vzbudí mě ze sna Matoušova tvář, celá jak v ohni, jak by hořela. Třeba se o jen bojíš, třeba o jen lituješ.
Já nevím, Tomku, dobrou noc, Cilinko.

0: Ten hlas je prosebný a samá horoucnost a samá výčitka, jak by chtěl překřičet i odmykaná vrátka. Matouš už neslyší, skokem se obrátil naspátek k rovinám a prchle utíká pošept mu po špičkách z nenáviděné obce. V hlavě mu hučí pomatené povětří a posledních pár švestek, akátů a lip bije ho přes oči ledovým listíčkem, takže si ještě dlouho na svém nekonečném útěku v drnech a v křovinách připadá jako slepý. Hlídač se na nic neptá. Jen jak by uhýbal zlověstným mládencovým očím, tu a tam rozejde se na kus do pokojné krajiny a zamlklý tam stojí předlouho bez obav, že oheň bez dozoru. Mlčí teď oba čím dál víc, až jednou večer zrovna se mlčky vystřídali na stráži. Stařec se zastaví pár kroků od plotu a mírně řekne: to je strach. Máš o ní strach, že nepočká. A žít s tím strachem stokrát smutnější než celá spálenina. Matouš se zasmušile ohlídne, leč neodpoví. Skloněnou hlavu rozejde se reze kvítkem k ohništi a přihodí pár větví a zas je ticho na dva, na tři dny. Mládenec samá práce bloudí podobně a po dvorku a stařec oči podkápí, mu šeptem mizí z cesty. Však na čtvrtý den ráno náhle ohlídne se po slunci a jak se míjejí, popadne mladého pravičkou za rameno. Rok, co si přišel. Budoucí sobotu je den svatého Jána. Chlapec se nerozhodně zastaví. Už mě to napadlo. Možná bych se měl vrátit. Jen by se lekli. A jestli tě má někdo na svědomí. Stařec si přendá z levé dopravačky sukovitou hůl a zlobně dloubne do prchlého větru. Lepší by bylo, kdyby přišli oni sem. Co? Matouš třeští oči, pak se začne smát, však hlídač jako by to neslyšel. Aby sem přišli. Sem k tomu ohni, před nímž zakázáno lhát. A trochu se jich poptat. Matouš jen vrtí hlavou a potom popochází sem a tam a vztekle vykřikuje do zamrklé roviny, že je to ze vsi sakramentský kus a kdože by sem chodil jen tak z Bůh darma, jen aby slyšel pravdu. Jim je to všecko jedno, oheň, neoheň, co by sem táhli takový kraj světa. Stařec ho nechá křičet a pak si popotáhne kápy níže přes oči. Jsou chudí. Sotva se v holé zemi uživí, slíbit jim měďák nebo stříbrný, když nebudou lhát. To už se Matouš posmutněle odvrací a kope v trávě do suchého dříví. Děláš si legraci? Máš tu snad někde zakopaný poklad? Stařec se rozkulhá k ohnivým jazejčkům a holí sáhne do řežavé rzy. Tady ten oheň, ten je nad veškerý poklady. A bokem cukne se ke křoví za zády a žhavým koncem míří mezi květy. Vidíš tu bylinu, ten bledý hrozínek? Víš, jak jí říkají? A Matouš se teď musí doopravdy smát. No ano, penízky, jenže si za ně sotva něco koupíš. Hlídač se nakloní k děravé houštině a spěšně začne trhat kvítek ke kvítečku, až jich má plnou hrst, a pak se narovná a vysype to do prostředka ohně. Plameny táhle syknou a jak by jim ta strava prapodivná chutnala, celé se zahltí huňatým fialovým dýmem a potom stříbrným. Divže se z toho nerozpláče zrak. Pro pána kmotře, civí nevěřícně Matouš, opravducký peníze, kde se tu vzali? Vy jste na mou duši čaroděj. Starci se smějí bledé suché rty. Já? Nebýt to ohně, co bych byl. Však náhle sebou škupne, jak by popálený od jísker a táhne Matouše za loket, za rukáv ke krajním stromům háje. Krutí brko jako na zavolanou. Honem schovej se, dělej! A už přikrčený belhá se do kolečka kolem ohniště a holí schrabává horoucí peníze a šikuje je do dlouhaté řady. Matouš moc nevidí, však slyší hlídače, jak obrácený k pláni volá v okamžení: Vanísku, ty už jdeš z vandru nějak brzy, ne? A pak už rozeznává povědomou postavu. Je čím dál větší, jak jde blíž a blíž, a tak se pokojně přikrčí ve chvoji, kde v proutí schován akátový pařez. Pán buď ti dobrý den, Vanísek haleká, jak by mu od loňska přibylo na hlase. Co pak se divíš? Ján už přede dveřmi. Hlídač si na dvakrát hlasitě odkašle. Vy chcete letos v bílé výšce zapalovat hranici? I po tom neštěstí, které se loni stalo? Kratičké ticho, Vanísek jaksi sedá na travnatý břeh, jako by hledal nejsprávnější místo. Ty myslíš, že by se to nepatřilo? Stařec je taky delší dobu sticha, pak hluše houkne. Já bych se toho bál. Chlapec byl celý zohyzděný a Bůh ví, jak to tenkrát bylo, třeba v té velké záři někdo něco nekalého provedl. Co? No to nevím, to bych... Byl jsem přece u toho, brebentí zamyšleně Vanísek a taky pokašlává, jak by přiškrtil hodím. Víš co, Vanísku? Optej se ve vsi, jestli o tom něco nevědí. Vidíš ty stříbrňáčky? Vanísek na to tata ožije. No, však se na ně koukám, co jsem dorazil, jak bys je vytáhl z ohně. Představ si, že jsem jich v tom popelu našel snad celé vědro. Vanísek polkne, že to k slyšení až sem. Co? Pána krále, to je ale štěstíčko. Jenomže co já s nimi tady v samotě? Stařec se odmlčí a Vanísek ten kývá, div se neskutálí z kamene. Řekl jsem si, že je rozdám. Však jenom těm, kdo budou mluvit pravdu, to oheň pozná, však tu navěky. Vanísek samej rozpak začíná se smát, že bych to zkusil k motříčku. Mluv, zeptej se mě, ať to vyprubuju. Stařec se taky směje. No, tak mi schválně řekni, kdo ten oheň loni v bílé výšce založil? Kdo? Ajcem, trajcem, přece já? Vanísek kuckavě se kření, křičí na celičký háj a hlídač přikutálí holý blejskající stříbrňák a poplácá ho po plecitých zádech. Tu máš za jednu pravdu jeden stříbrný. A jestli takhle chtějí mluvit popravdě i ostatní, tak ať sem zítra přijdou. Chudáku Vanískovi, jak by podpálil kdo kalhoty, už se převesele loučí, už si v kapse cinká vydělaným penízkem, už ho brzy slyšet, jak si pochvaluje návštěvu uprostřed čiré pláně. Aby to kozel! Takovýhle pozvání, to si dá každý líbit. Den na to bylo všude na obzoru pusto, až se tajil dech a dálky čistotné, jak by kdo zametl březovým pometlem. Darmo se kluk i stařec ohlíželi do všech světa stran, darmo se mračili do zubatého slunce, co zvolna šinulo se po nebesích k západu a uhýbalo čím dál tíž temnotné hradbě mraků. Už se smrákalo. Už si hleděli jen svého ohníčku, už si poslepu hledali v heřmánku svůj vysezený kámen. Pak náhle hlídač napřímil se v kolenou. a rukou za zády přikázal mladému, aby se ztratil ve tmě. Neboť z té strany, kde si včera prospěhoval vanísek, kradlo se zvolna rozptýleno v pustinách, cosi jak tmoucí průvod. Šli po dvou, po třech, jak by se jim nechtělo. Však přesto byli čím dál blíž. Už dobře rozeznat, kdo v čisté košili a kdo jen tak, jak přišel zrovna z pole. Byli už na doslech. Když tu se přihnala i brička z Běloušky a za starostou hekajícím námahou a za usmátým Tomkem, který kočíroval z Kozlíku, scházela po chvilince ze schůdků i nastrojená Cilka. Hlídač se ohlíd zaraženě po hájku a jakoby hnán bázní, že se Matouš prozradí, začal hned vlídně volat na nejbližší příchozí, aby se nebáli, aby šli klidně blíž a ohřáli se u nízkého ohně. Houf rozšuměl se jako úl a jak si starý volal toho nebo onoho a jak jim oplácel zapravdu stříbrným, po štipkách táhle trousili se k plamenům a sami vzkřikali a sami hlásili, co si kdo pamatoval z loňska. Stařec jen mlčky kýval a mlčky rozdával své teplé peníze z hromádky vedle ohně. A co ty, panenko? To kvůli tobě prý se Matouš ze všech nejmíň bál. Stařec se ohlíd tam, co nejvíc tma, a holí míří někam mezi lidi. Pár mužských ustoupí a Cilka, jak by zrůžovělá od ohně, najednou stane sama prostřed záře. Já asi ano, říká, že skáče jenom kvůli mně. V loučku to nerozhodně zahučí. A ty jsi sama chtěla, aby i ten velký oheň přeskočil? Ne, já ho prosila, aby už neskákal, že o něj mám už úzkost. Děkuju. Tu máš. Za dva stříbrňáčky. Hlídač se usměje a zvolna otáčí se ještě o kus dál, kde v kruhu vidět starostova syna. A co ty, chlapče? Byl prý se jeho dobrý kamarád. Ano, to jo. Zbyli jste pak už sami dva, jenže ty jsi potom dál už skákat nechtěl, asi ses už bál. Tomek se zamračeně rozkročí, však předejde ho otcův majestátní hlas, co by se bál, už se mu nechtělo. Dělá si, co si chce. Jo, to je pravda, horlivě kývá Tomek, neměl jsem dál už na skákání chuť. A stařec taky přikivuje hlavu nachýlenou mezi ramena a vrtá holí v chátrajícím ohni. Odpust mi, hochu, oheň mi nějak skomírá, sotva tě vidím. Prosím tě, buď tak hodný, přihoď tam dvě polena. Tomek v tu chvíli skamene jak sloup a oči navrh hlavy, couvá ulekaně naspátek a prchle koktá, ne, to ne, to já už nechci. V houfu to hluše jíkne, kruh se rozestoupí na krajíček tmy, však stařec mírným hlasem zvolna pokračuje dál, jak by si nevšiml, že kolem náhle prázdno. A proč pak? Jsou ti těžký? Třeba ti otec pomůže, ty jedno a on druhý. Mládenec zbledne, jak by kdo popad ho rukama za hrdlo. A ruce rozpřáhne a hlavou němě vrtí do všech stran a tryskem utíká přes širou planinu ke koníčkům a k bryčce. Ne, já to přece nechtěl. Nechtěl jsem je tam házet. Nechte mě! A zakopává odrny a ruce před sebou, valem se šplhá po stupátku na Kozlík a slepě šátrá po ztraceném biči. Tomku! Starosta křičí, až se roztetelil háj. Stůj, slyšel jsi mě, hned se vrať! Však všecko nadarmo. už vrzla brzdička, už bleskem práskl dlouhatánský bič, koně se vzepjali, cukla se kolečka a vůz se řítí po pláni jak prchlí ze řetězu. Nechte mě všichni na pokoji, huláká Tomek v stoje z šejtroku a prach mu za zády letí jak sivý oblak. V houfu to mračně šumí, jako by se pominul, má černé svědomí. Panenko skákavá, taková hrozná hamba. Však všechny ve mžiku překřikne starosta. Ticho! A celý rudý vyhrne se potácivě k ohništi a ruku v pěsti hrozí na vše strany. Co je to za frajkumšty? Nějakej směšnej dědek se svým čarodějným ohníčkem sezve si k sobě celou bílou ves, jak by byl pánem světa. Jakoby královal tu všem a vy jak stádo můžete se kvůli stříbrňáku přetrhnout. Naskok je ticho, jak by ohluchla i noc a potom hlídač řekne. Však nemusel si chodit, pane starosto. A spíš nám pověz, proč teď utekl ti syn a čeho se tak bojí? Co komu do toho? Starosta ruce v bocích vzepne se jak kohout přímo nad ohněm. Já sobě sám jsem pánem a taky v bílé vsi. Stařec však mluví dál, jak by to hartusení přeslechl. Možná máš z toho ohně znenadání strach. Strach? Sedlák se rozesměje, div se nepřekotí přes plamen. Tady z těch oharečků, z týhletý hraničky. Však stařec náhle pozvedne se z kamene a v stoje pohlédne rozesmátému pantátovi do očí, jak hleděl by mu k srdci. Takže ty nemáš žádnou vinu na tom, že se Matouš tenkrát oslavnosti popálil. Že utek z vesnice a chodí širým světem. Starosta mžikem přestane se smát. Bodeť, že nemám. A Tomek taky ne. Všecko jen plané řeči. Houkne to od hájku dvojitou ozvěnou. A tu ten oheň, co mu po boku, co sotva, že tu čadil, vymrští se jak pominutý k nebesům a strašně strmými rudými plameny se divě rozkatí na skoprnělý zástup. Co je to? Jekne vyjeveně starosta a s hrůzou žene se pospátku do rovin, až za ním prší hlína. Jenže ten hromskej oheň, kdo to kdy viděl, ten taky běží z rovinka v ten směr a lítě cuká se od země po nebe a hučí jako děs pár kroků za starostou. Lidi zprvu jako pěna, však potom zmatení tím zvláštním divadlem pohnou se též tou plání někam k bílé vsi a zalklí od smíchu stíhají prchlý oheň. Starosto, kam tak z čerstva? Panečku, ten tě žene. Proč pak si mu lhal? A pustá rovina od kraje do kraje je prvně za život. Zlatistě zalita velikanánskou spravedlivou září. Spí temný, rovný kraj a spí už mládenec. Zbyl jenom hlídač skápí přes oči a při něm vatřička, zase už pokojná, zase už jako nic. Pár žavých uhlíků titěrně blikotá do nebetyčné noci. Stařec je jako stepaného bronzu, jako by v sedě spal, však sem tam znenáhla zvedne se v ramenou a hlavu obrací spytavě do všech stran, jak by ho budil vítr. Pak vstáhne ruku kamsi na koneček tmy. Tak už se ukaž. Přece se nechceš schovávat až do rána. V keřích se pohne cosi jako stín a za tou rukou napřaženou do šera vzpřímí se proti nebi neznatelná tvář a štipkou svitne plavá závěj vlasů. Odpuste, pane, Holčičí hlas je úzkostný až strach, však stařec nedbá, jaký já jsem pán, a ukazuje dívce a jde blíž a vezme místo u věčného ohně. Cilka jde jako slepá a kleká před ohněm na obě kolena a mne si nad ním pozlacené ruce. Pak zvedne hlavu. Matouš je u vás, vidíte? Slyšela jsem ho, jak jste spolu mluvili. A když jí předlouho čekati odpověď, div nevykřikne přes oheň a hlas je plný slzí. Ale mi křivdí! Já hrozně se mi stýskalo, byla jsem pořád sama. Tomek tě přivezl, mračí se starý muž. To všecko matka, přijeli s kočárem až před vrata. Tomek a jeho povedený otec, zahřmí hostitel a vstane nad ohněm, hrozivý jako mračno. Kdyby jich nebylo, nemusel chlapec prchat, zohavený z vesnice, a vše bylo jak prve. Je náhle ticho, jak by škoda slov, tráva je přikrčená k zemi, vatřička mrká červenýma očima a rosa samý slzy. Sklopenou hlavu Cilka napřímí se v kolenou a němým kolečkem obejde nízký žár a přiblíží se k starci. K motříčku, mohla bych ho vidět? I hlídač skloní hlavu. A pak se bez řeči obrátí k lesíku a dívka ruce uprsou po špičkách spěchá za ním. Chalupu sotva vidět, však v okně u dveří plá za firhaňkou rozsvícená lampa a kdeco kolem ní je ostře bělostné, jako by jizba vytesaná do tmy. Dal se mu včelankový čaj, už se chudá chystal někam ještě dál, že všemu uteče, i třeba na kraj světa. Cilka se dívá skrz ledové sklo a ruce tiskne si vysoko pod krkem, snad z velké úzkosti, že začne nahlas plakat. Můj Bože, jak v tom snu, zrovinka tak se mi to zdálo. A slepá lítostí opře se čelem o studenou vyhlídku a krásná bledá tvář, jak by se smutně smála. Ale je pořád milý, jako dřív. Já ho mám pořád na mou duši, však nedopoví. Stařec je náhle strašně blízko ní a rukou svírá jí útlonké rameno a přísně hledí tak zblízka do očí, že slyšet i jak dýchá. Mlč, jestli ho máš ráda, dělej, co se dá, třeba je někde čarodějné kvítí. Zázračný olej, uhrančivý déšť, třeba je někde něčí ruka, co ho ran hojivě pohladí. A Cilka před ním couvá od okna a od domu, však celá šťastná kývá a celá ze spěchu a z dlaní k modlitbě. K motříčku, pro Boha vás prosím, zdržte ho tu, aspoň na pár dní, jinak mi neodchází. Vyzáblý stařec stojí mezi bělostí a tmou. A jak by vyrostl stavení naroveň, a jak by rovnější než stromy na blízku, odpoví hlasem černějším než noc, však čistotným až úzko. Poprosím oheň, ten má velkou moc. A ty se nestrachuj, před ničím necouvni, co z čisté milosti nemá proč bát se světa. Ono se lehko poví, najdi kvíteček či mast, ono se lehko slíbí, že si i nohy uchodíš a oči vykoukáš, leč bez pomoci lidské, Bože, kam se hnout, by na sto přísah mělo jaký smysl. Kde jinde mohla chudák Cilka kránu zaklepat, než v samém konci vsi u povědomých dveří? Teto Marie, pro všecko na světě, povězte, kam se dát, nebo mi odejde a já ho pak už nikdy neuvidím. Stařena snáší, co kde doma má, hrníček mléka, placky, lesní med a houni přes záda a houni přes nohy, Však tvář má vážnou, div se nemračí a slov jen poskrovnu, jak bývá zla v hrdle. Nic nevím, jenže bude Jána a svatojánské koření prej umí zázraky, jenomže co? Cilka se vymrštila ze židle, houně se kácejí a mlíko z hrnku šplíchne mokře přes stůl. Je to nebezpečný. Cilka už nevydrží stát, utírá rukávem bělostnou loužičku a hlavu točí za šedivou paní. A co? Tetičko, mně je všecko jedno, půjdu kam řeknete, jen povězte, kde roste. Stařena rovná u postele třásínka. To nikdo neví. Však kdyby směla kapraďový květ. Květ z kapradí, ten najdu. Cilka se rozejde za bábou k posteli a otírá si umáčený rukáv. Jo, ale musí být o půlnoci před svatým Jánem utržený někde pod dubovou korunou. A noc o svatým Jánu, ta je tajemná. Stromy prej jako lidi přebíhají z místa na místo a dubům souzeno scházet se na besedu. Cilka se zarazí a chvilku civí nepřítomně do oken. Však pak se rozdupe šeravou světnicí, až drnčí prázdný hrnek. No co, po trojí skálou v rokli dubů dost a kvíte kapradí, ten kvete mezi nimi? Teta Marie kývá a židle břichem postrkuje ke stolu a sklízí, co už prázdné. Musíš mít sebou jeřabovou hůlku a s tou udělat kruh. A jak ty dubiska srazí se hlavama, zapálíš hromničku. Hromničku, no svíci hromovou, neboj se, tu ti dám. Bába se napřáhne přes kamna k polici, však náhle zmlkne, jak by ovanul jí strach. Pro pána, já už mluvím, jako bys tam šla. Ne, Cilko, já tě neposílám, pán Bůh ví, bude v tom lese hrozná tma a budeš sama, jako prst. Prosím tě, rozmysli si všecko. Stařena spíná ruce a Cilka utíká a přitiská se k ní. A honem zavírá ty dlaně do těch svých a hladí je a laská. Jo, bát se budu. Hrozně moc. Ale až rozsvítím tu svíčku, třeba se poštěstí a uvidím ten kvítek. Šedivá žena jako by se smířila. Ano, však pamatuj, nesmíš se ohlédnout a nesmíš vystoupit z jařabového kruhu, pak stačí přitisknout to kapradíčko k srdci. A nač mi bude, teta? K zázraku. K velkému zázraku. Budeš všem rozumět, i stromoví, i ptákům. Stařena svěsí hlavu. Jak by ta dlouhá řeč ji celou přemohla, ta dlouhá řeč a bázeň. A Cilka hlavou nakloní se k ní. A obě mlčky stojí, jak by vyřezané úsvitem do úzkostného šera. Někde křik kohout, koně zadupali v maštali. A teta Marie vyprostí ruku z laskavého sevření a dvěma prsty do vzduchu udělá němý křížek. Pánbu tě, děvče, chraň a dobrá vůle země. Je noc jak tůň, havraní hluboká, háj v dáli za vsí hučí jako úl a nikde žádné hvězdy. Jde dívka po špičkách, jde po slepu až strach a ruce před sebou tápavě probuje, kam pak se asi na svou svatojánskou besedu seběhly zdejší duby. Sem tam si otře pot, sem tam si sáhne k srdci, jako by je prosila, aby se střežilo rušiti svaté ticho. Pak náhle stane a hůlkou od pasu čáruje v zemi kolem sebe kruh a zapaluje svíčku. Vítr je mírný, dubinou zmítá potutelný šum. Sviť, pane Bože, všude samý mech. Cilka si po šepnu povídá pro sebe, bělostnou svíci čím dál níž, div nejde po kolenou. Tady, tady je kapraďový list a tady taky. Cilka se prodírá klestí a lupením, však náhle strne. K zemi přibije ji hrom a druhý, třetí. Bože, co to je? A za hromy jdou blesky. Slyšet, jak praská to vysoko v nebeských. A vítr beránek, jak náhle zvečil by. Hekavě hučí, vije v korunách a divě cloumá majestátem lesa. Cilka se přikrčí a křikne úlevou. Tady je kapraďový kvítek, krásný, ach, ukaž se. Dívka ho zdvihá lehounce jak skvost. Leč sotva vidí, z bousky už je smršť, duní to kanónem. Hvízdá to vichřicí, stromy se vrávoravě houpou, listí prší tmou a do té kraválové muziky jakýsi hrůzný smích a potřeštěný křik jakýchsi tmoucích hlasů. Zde je druhý, hleme se, ohlídni se po všem lese. Cilka se rozpomene na bábu a hlavou nepohne nalevo, napravo, jen trhne hromničkou vysoko do hloží. Já ho nechci, nechte si ho. Však čím dál hrubší smích, však čím dál tenčí křik. Zde je třetí, třikrát větší, pojď, zde žádné nebezpečí. Panenka stojí jako křemenový sloup a celá tiskne se k bledému kvítečku, snad že ji osvítí, snad že ji ubrání před rozlíceným světem. A květ, jak by z nenadání hřál, jak by se rozářil horoucím pableskem. Ano, už bledožlutě plane, až má té záře vrchovatou dlaň a tak jí napadne načpálit svíčičku a honem sklání se a honem sfouknej. Páníčka krále, na to tata mír. Pryč hrom, pryč blejskání a z ran a ze smíchu a z hlasů po lesích jen sem tam vzdechnutí a dalekánské ticho. Ale jen okamžik, ale jen k výdechu. Nepnáhle pošept mu, nepnáhle pijánko, jak by se rozmluvilo, kde co od země až po nebe. Ševel, hrkot, sladké pění, drmol, výskot, brebentění, to mluví listí a to hejna a vody řeč je sladce stejná, páníčka krále, všemu rozumět. Skoro si Cilka musí zakrýt uši. Ditou strží, ditou říčkou, tam trnitá brána. Dí dostaneš kořeníčko od svatýho Jána. Panenka celá hluchá uposlechne na slovo. Už jde skrz rokel, už brouzdá potokem a v keřích pobradu uhýbá křivým prutům. Zprvu jsou hladké jako nůž, však čím dál hlouběji jsou samý dráb a trn, hryžou a bodají až od nich modré ruce a čím dál hustší spleť a čím dál hrubší hloží. Panenka sotva jde. A když už na konci, když zlaté kapradí rozsvítí pustou stráň, ozve se z výsostí volání v ptačí řeči. Ještě na břeh, za tu zítku, tam co rosa svítí, dí natrhej do pugítku svatojánské kvítí. Cilka se rozejde přespalou ke břehu, však sykne bolestí, neb všude kopřivy, kopřivy nad hlavu a jejich celé pole a jejich celý les, les v lese, rdousí a ostře bijí po rukou, po nohou, jako by chytala zeleným plamenem, jako by spoutaná od vlasů pokotníčky. Nemůžu, na mou duši. Dívka se bez moci naposled rozmáchne. Naposled vzepne se, naposled zavzliká a padne na kolena. Tvář rudou od krve a ruce v jednom ohni. A tu, co z čirého, co si jak křišťálek třpitne jí u očí, hebké a huňaté a plné drobných slz. Cilka teď náhle neví, zda to její pláč, nebo to pláče svatojánská země. Oči si zakryje horkýma rukama. Matoušku, já je našla. Rovina ještě dřímá. Však obzor v dálce, v samém konci tmy, jak by kdo rozděloval pastelovou tuštičkou, zde nebe a zde země. Hvězdy se tratí, řídne noc. Jen věčný oheň stejně praská si a plá. Matouš ho hlídá přivřenýma očima a v duchu myslí na blizonké ráno. To zde už poslední, to zde už bez něho, neb zítra, pozítří bude už kdesi jinde, kde možná smutněji, kde možná nuzněji, však hlavně daleko od všeho trápení a zloby. Matouš se narovná a vzhlídne do kraje. Je tichý, pustý, oči ho znají dávno naspaměť. Tam keš jak člověk přikrčený před deštěm, tam bludný kámen s břichem jako sud a tam v dálce, co to je? Mládenec vstane, rukou odežene dým a celý zpřísní, celý se schrbí nad ohárky v popelu, neboť ten stín tam v dálce z nenadání živ a hýbá se a roste. Pro pána, to je přece... Matouš se brání tomu pomyšlení uvěřit, však už obchází balvan i vatřičku a oči do kořán jde slepě do šera a náhle utíká a ruce rozpřahuje do tmy. Cilko, Matoušku! Padnou si kolem krku a smějí se a šeptají. Však v tom jí chlapec polikaně odstrčí a sotva polkne úzkost. Pro boha, co se ti to stalo? Kdo ti to udělal? Šaty máš roztrhaný, tváře od krve. Něžněji hladí třaslavýma rukama, leč ona sejme je, na třikrát políbí a honem táhne ho naspátek k ohníčku a němě káže usednout jak prve. Teď mlč a nastav tvář. A Cilka sáhne si hluboko do kapes pro svatojánské kvítí. A mne je nadrobno modrýma rukama a pak je po troškách měkonce stele na Matoušův obličej a roztírá je prsty. Cilko, ty máš tak teplý ruce. Po těch se mi snad nejvíc stýskalo. Však dívka neslyší, pořád jen hladí krutě znamenanou tvář a visí očima na každém kousku pleti. Darmo jí Matouš zkouší oslovit, darmo jí prubuje malinko rozesmát. Celá z těch hebkých prstů stojí jak bez dechu a ruce náhle smeknou se jí k tělu. Vždyť hlídač říkal, že to dokážu. A teta Marieta slibovala... Sklesle se přihrbí a nahlas polkne zdržovaný pláč a potom vykřikne, není to žádná pravda, všecko je to lež. Hrkne to lítostí a hluchou ozvěnou a po ní od hájku od první olšinky ozve se znenáhla hlas přísný, až z něj zima. Jaká pak lež, holčičko? Matouš se napřímí zmateným úlekem. K motříčku, ty už nespíš? Však stařec jakoby ho neslyšel. Jde mokrou trávou zvolna k plamenům a kloní sivou hlavu. Však to vám dvěma pomohlo. Jste spolu jako dřív. A oba popálení ohněm. Takže už není, co si vyčítat. A stane na krok ohni. Panenka před ním couvá, ani neví kam. Já vím. Já se jen těšila, že možná pomůžu. Co oheň poznačí krvavým znamením, to může smazat zase jenom oheň. Hlas starcův náhle, jak by rozkomíhal les a chlapec s dívkou polekaní chytili se za ruce a hrůzou ohluchlí, úžasle hledí do starcovy tváře. Takže se dobře dívejte a oči nemhuste, i kdyby stokrát pálil. A hlídač sahá si rukama ke spánkům a táhne z hlavy černočernou kápi. Můj bože, a ten div! V tu chvíli vyšlehnou z hraničky plameny, vysoké jak sám člověk, a za tou výhní rozžíhá se tvář, celá jak ze zlata, celá jak žhnoucí krev, hoří a hicuje, takže ti dva se srazí třaslavými rameny a volnou rukou přikryjí si oči. Nadlouho, namžik, pámbu suť. Však náhle ticho všude kolkolem a ten tam žár i záře. Lekle se pustí, ruce na svobodě uprsou a slepě pospátku couvají od sebe a jeden na druhého nevěřícně zírají, jak rovnou do zrcadla. Neb oba jsou jak dřív, bez jediného šrámu, bez bolavých stop. Vykřiknou štěstím oba v jeden ráz, však kolem nikde nikdo. Ani ta hranička, ani ten starý muž, ani to stavení, co krčilo se v hájku. Stojí a smějí se do bledé roviny. Na širém stole země kalužinkou jas. Drobounce šírá, kýmácí se les. Je den svatého Jána.
1: Jak skoka a kuka překvapila povodeň. Před chaloupkou pod Jalovcem bylo rušno. Chystal se veliký liák a tatínek z Broučky nikde. Na obloze se válely šedivé mraky, které se už chystaly spadnout na chloupku. O, to by bylo zlé. Honem uklidit peřiny, ať nám nezmoknou, strachovala se maminka. Všichni pomáhali, jen Broučík s Broučíčkem si vesele hráli, jako by se jich nic netýkalo. Dokonce se i na liák těšili.
2: O, to bude nádhera. Velké kapky my máme rádi.
1: Marně je maminka napomínala. Nechte toho vyvádění a honem se schovejte. Ale dřív, než oba doběhli do chaloupky, spadly z mraků velké kapky a málem je spláchly. Vidíte, voda vás mohla odnést a co bychom si bez vás počali, vzdychala maminka. Jako poslední vklouzl do chaloupky poutníček.
3: To jsem ráda, že jste tady, poutníčku. Neviděl jste někde tatínka z Broučky? Mám o všechny velkou starost. Takový déšť dlouho nikdo nepamatuje.
1: A maminka si cípkem zástěrky utírala slzy. Děti, když jí viděli plakat, přidali se. O, to bylo v chaloupce pláče, až uši zaléhaly. Nebojte se, však oni se někde schovají a až přestane pršet, přiletí. Uvidíte, těšil je poutníček. Všichni si oddechli. Poutníček je moudrý a ví přece všechno. Děti se posadili na lavici vedle poutníčka a že aby jim vyprávěl, jak to dopadlo se slunečními skřítky. Když tak pěkně prosíte, usmál se poutníček, aspoň vám čekání na tatínka z Broučky rychleji uteče. Skok a kuk utíkali před svižníky pustým černým lesem. Kdyby kuk nesvítil slunečním kamínkem, spadli by zcela jistě do bahniska. Drželi se za ruce a běželi dál. Vyhýbali se planinkám a suchým vřesovištím, aby nenarazili na nějakého nočního tuláka. Udýchaní a uštvaní doběhli k hříbku. Kuk zaťukal na dveře.
2: Puste nás, prosím, puste nás rychle dovnitř. Jsme sluneční skřítkové a honí nás zlý svižník. Pravděpodobně mu připadáme jako dobrá večeře.
1: A pak hříbku vypověděli všechno, co se jim přihodilo. Hříbek nejdřív otevřel opatrně jedno okénko A když viděl dvě malé třesoucí se postavičky, otevřel dveře do kořán a skřídci šup a už byli uvnitř. O, tam bylo krásně sucho a teplo. Křesílka byla měkká a pohodlná. Dobře se jim tam odpočívalo a oči se jim klížily. Ale hříbek je nenechal usnout. Honem dolů, tam vás svižník nenajde. Skřídci se polekali a rovnýma nožkama skočili otevřeným poklopem do podhoubí. Poklop se nad nimi zavřel. Spadli do bílých, propletených vláken jako do síťové houpačky, která se s nimi mírně pohupovala. Blaženě se do vláken zamotali a už spali. Svižník se svými kumpány dorazil ke svému doupěti, ale to bylo prázdné. Po skřídcích ani vidu, ani slechu. Dup, dup, podupával svižník. Ostatní se rozhlíželi a cvakali kusadly. Tak kde jsou? Ptali se svižníci a kouleli hrozivě očima. Ať však koukali, jak koukali, nikoho nevykoukali. První se z toho nepříjemného překvapení probral starý svižník. Utekli rošťáci. Musíme za nimi. Pozor! Poklusem v klus! A vyrazili. Za sebou zanechávali polámaná stébla trávy, šlápoty v zeleném mechu, zkrátka spoušť. Paseka jen tichonce vzdychala. To bolí. Mají snad boty ze železa. Svižníci dorazili ke hříbku. Vydej nám ty dva uprchlíky, které schováváš. Jsou jistě u tebe, hřibe. Otevři, křikl výhrůžně svižník. Malé kulaté okénko ve dveřích se otevřelo, ale hned zase zavřelo. A neotevřu. Nikdo tu není. A ostatně nepozval jsem vás. Svižníci se rozběhli a kopali svými těžkými botami do hříbku. Tak ty jsi nás nepozval. My nejsme vítaná návštěva, ale to se podívejme. A dup, dup, cvak, cvak, řádili svižníci dál. Hříbek se povážlivě naklonil, ale neotevřel. V podhoubí se skřídci probudili. Co se to děje? Všechno se tu třese. Svižníci, vyděsili se. Rychle se vymotali ze svých houpaček a utíkali černou chodbičkou pryč. Kuk svítil svým slunečním kamínkem. Starý svižník praštil pěstí do okénka a vyrazil ho. Tak kde je máš, hřibe? A podíval se dovnitř. Světnička však byla prázdná. Svižník se zklamaně otočil na své kumpány. Upláchli nám. Daleko nebudou. Honem za nimi a poklad bude náš. Pozor! Pochodem v pochod! A už bylo slyšet jen dup, dup a cvak, cvak, které se za chvíli ztratilo v houštině. Hříbek se narovnal, oddechl si a cítil se jako statečný hřib. A jak by taky ne? Odolat svižníkům to chce řádnou dávku odvahy. Kuk a skok utíkali chodbičkou pryč, až už nebylo slyšet kopání a bouchání svižníků.
2: Kde to jsme?
1: Divili se. A protože byli ze sluníčka, netušili, že se dostali pod zem. A co se dělo na povrchu? Spustil se takový liák, že voda hrnula před sebou jehličí a brala sebou suchou trávu i malé kamínky. O tom neměli kuk a skok ani ponětí. Na svém útěku pod zemí se dostali do opuštěného doupěte.
2: Tady si odpočineme a trochu si zdřímneme,
1: těšili se. Ale co to? Do doupěte se začala valit voda a strhla sebou i oba skřídky.
2: Pomoc, pomoc,
1: volali, ale nikdo je neslyšel. Byli přece pod zemí. Kalná voda se valila dál a skřídci už ani o pomoc nevolali. Kuk držel pořád svůj sluneční kamínek nad vodou a nebýt jeho, nikdy by si nevšimli podivných provázků, které se jim kývaly nad hlavou. Skok se chytil jednoho provázku a šplhal se po něm nahoru, za ním i kuk. Pod nimi se valil dravý proud. Na pasece bylo po dešti. Květiny otevřely své kalíšky a střásaly kapky deště s listů.
2: Toužili jsme po dešti už tak dlouho, že jsme už skoro uvadli. Teď jsme však opět krásné a voňavé a všem nám je do zpěvu.
1: Celá paseka byla zalita růžovým ranním světlem a těšila se na východ slunce. Ale co to? Květiny se najednou začaly třást a chichotaly se.
2: Já, ouvej, kdo pak nás to tahá za kořínky, toto lechtá.
1: Skřítci se vyhrabali celý zablácení nad zem.
2: Promiňte, to jsme byli my, sluneční skřítkové. Vyšplhali jsme se po vašich kořínkách, ale nevěděli jsme, že patří vám. Zachránili nás, jinak bychom se jistě utopili.
3: A co tu vlastně hledáte? Když jste ze sluníčka, tam musí být krásně,
1: ševelily květiny.
2: My prosím hledáme, co tu u vás na zemi tak krásně září. Sluníčko by to moc rádo vědělo, víte?
3: Nejsme to náhodou my. Podívejte, jak krásně barevně záříme,
1: smály se květiny. A opravdu, jejich kalíšky zářily jako barevná sluníčka. Kuk a skok se jim uklonili, ještě jednou poděkovali za záchranu a běželi dál. Na zemi jistě září ještě něco vzácnějšího a tajemnějšího, než jsou květiny. Však oni to najdou. Přestalo pršet a broučci a berušky si hráli před chaloupkou. Aninka se točila kolem dokola, až jí růžová sukínka vlála.
2: Že jsem krásná barevná kytička. Podívejte, jak mi sukínka září. To květinky zachránili skřítka. Vidíte poutníčku?
1: No, máš pravdu, Aninko. Květiny skřítkům opravdu pomohly. Ale co hříbek? Na toho si zapomněla. Svižníků se vůbec nebál. A nebýt jeho, možná, že bych vám příště už neměl co vyprávět. Děti obklopili poutníčka a broučík si dal na hlavu jeho klobouk a poskakoval.
2: Hříbek, hříbek, byl to hříbek. Až vyrostu, budu zrovna tak statečný jako on. Nikoho se nebudu bát.
1: Maminka otevřela okno a starostlivě se podívala na oblohu. Tvář jí však zalil úsměv. Na čisté obloze spatřila světýlka, která se rychle blížila.
2: Podívejte, už letí,
1: volala. Neříkal jsem, že se někde před deštěm schovají, radoval se poutníček. To bylo vítání. A že prý byli všichni schovaní pod listy na vinohradu a ani jedna kapka na ně nespadla. Po zelné polívčičce šli všichni spát a poutníček se vydal na svou pouť. V chaloupce se všem krásně spalo. A malým broučkům a beruškám se zdál o hříbku, který měl klobouček celý zlatý.

0: Na Krkonoších vládne od nepaměti Krakonoš. Krakonoš a jeho hory však přetrvávají přes mnohá lidská pokolení a hemžení jako kamenný majestát. Krakonoš za staletí znalý řeči zvěře, ptactva i bylin, hospodaří jako spravedlivý pantáta čtvernohým, dvounohým i mnohonohým, pernatým, chlupatým i zelenolistým podle slunečního kalendáře, od času, kdy zvonky sněženek vyzvánějí k uvítání jara, po čas, kdy zvonce modrých hořců odzvánějí podzimu a družina víliček a skřítků pomáhá uložit živáčky pod sněhovou peřinu k zimnímu spaní. Pod horami měli své panství Trautenbergové. Od časů rytířského pradědečka ubývalo pánům z Trautenberka na slávě i na statcích. Poslednímu z Trautenberků zbyli na všechna starání odsetí posklizeň jen děvečka Anče, čeledín Kuba a s cípkem lesa zdědil Trautenberg po předcích i Hajného. Za to panské píchy Trautenbergovi neubylo a tak u něj čelátka neměla velké medy. Ba snad právě i z trudu služebné děvečky se narodila tahle písnička. Sloužila děvka u pána zlýho, nechtěla jídat chleba černýho, svázala uzlík, nadula hubu Trautenbergovýho, svázala uzlík, nadula hubu Trautenbergovi, sloužit nebudu.
1: Bane, bane.

0: Máš pravdu, Anče. Tenkrát Trautenberg poslal Kubu propírko ptačího rytíře. Tehdy, když pořádal hrabě Harach podzimní hon, rozeslal pozvání všemu panstvu pod horami a tak dostal pozvánku i Trautenberg. Tuze si toho považoval a chtěl se ukázat mezi panstvem v parádě.
1: Anče! Kubo!
2: Ano!
1: Hajnej! Ke mně! A posvíšet si, horce samec!
3: Už běžím, milost pane, jen co zamíchám těsto v díře.
4: Tady, milost pane, jen co položím se kyrkou.
1: Tak.
2: Lesu, zdar.
1: Já.
2: Poslušně, melduju, že jsem k službám.
1: Anče, položí dvařečku a vzít do ruky klepač na té bychy. Vytáhnout z jarmary loveckou kamizolu po našem urozeným dědečkovi a vyprášit ji z prachu a molu, jo? Kubo,
4: posem,
1: zaseknout sekiru do špalku a vzít do ruky kartáč a šuvix.
4: Ano, milost pane.
1: Vyplejskat mi holínky, jako na maršparádu.
4: Ano.
1: A hajnej,
2: zase,
1: sundat z hřebíku trautenberskou dědičnou fritu, protáhnout
2: lov
1: a přichystat patrontašku.
2: Patrontašku a sebou flaštičku placatici s něčím postřejším, milost pane.
1: Ne. Flašku placatici nechat doma v kredenci.
2: Aha.
1: Hrabě Harach nenechá svý hosty o suchý hubě a oprášit dědečku v klobouk.
2: A klobouk, no to se ví, je mi ne. To bejvala paráda, když já za času jejich milost pána dědečka jako hoch dělal o podzimním honu panstvu nad Háněče. To měl hrabě Harach za kloboukem štětku z alpskýho kamzíka, hrabě Šávgoč jezevčí štětku, Štěpanický Valštěň štětku z Kňoura a Trautenbergové si potrpěli mít za pentli na klobouku tetřevý taterč.
1: A kde je na našem klobouku tetřevý taterč? Nevidím.
2: No, něco už sebral čas.
4: A nebo Krakonošovo povětří.
3: Taky máme na půdě myši.
1: Hajnej, opatřit dohonu na můj myslivecký klobouk tetřevý taterč.
2: Ale opovažuju se připomenout milost pánovi, že po mysliveckým mravu je taterč za kloboukem trofej lovce a taky podsta střelenýmu kusu.
1: Morce samec kodernec, chci přijít na harhovský hon jako Trautenberg a potřebuju za klobouk tetřevý taterč.
2: Jenže v trautenbergském revíru už tetřevy nejsou. Tetřev je pták tišin. Odstěhoval se z našeho hemžení a rámusení do Krakonošova a Krakonoš si ptačího rytíře chrání.
1: Milion hrum samých samců. Přistěhovat tetřeva do našeho revíru na zpátek.
2: Lidskýmu plemeni se z paměti vytratilo, co je to dvořice dámě, bojovat o nevěstu. Tetřev před východem slunce už sedí na stromě nad tokaništěm jako rytíř nad kolbištěm, toká a vyzývá soky k boji. Jeho rytířský tanec před slepičkou, no to je podívaná, rozloží peří do vějíře, postaví berka v liru a ty zachroucený pírka, tu tetřevý taterč, tu mají lovci za trofej.
1: Jo?
2: No.
1: Tak hajnej,
2: zde
1: opatříš tetřevý taterč na trautenberský lovecký klobouk.
2: Ale to bych musel s laskavým odpuštěním proti myslíveckému mravu a cti po pytlácku do toho Krakonošova. A taky není tetřevý čas?
1: No, stačí ukázat cestu k tetřevýmu stromu a pytel s ulovkem ponese tuhle Kuba.
3: To nemůže milost pán chtít, aby se vydal Kuba na pytláctví. Nestačilo by péro z našeho kohouta? Je to taky pašácký pták.
1: Anče, jazyk na úzdu a hubu na petlici. Máš vyprášet kamizulu a postarat se, aby nepřekynulo těsto. To je ženská starost.
3: Ale ženská taky ví, co je to svědomí. Střelit ptačího rytíře v cizím revíru.
1: Jim launun do nevetr. Jestli se rozlobím, smakuje si ranec. Alo, maši do kuchyně a mužky půjdou podle rozkazu. Morce samec, ať se nezlobím.
0: Hajný s Kubou se po mužském rozumu vypravili do Krakonošova, jak pán přikázal. A Anče po ženském rozumu zapíchla vařečku do těsta, přikryla těsto ubrouskem, přehodila šátek přes ramena a vydala se taky

0: Krakonošova, jenže ne za tetřevý taterčí, ale za samotným Krakonošem.
1: Pozdrav pánbu, jemnost pane Krakonoši.
2: I to je návštěva v Krakonošově zahradě. Přišla jsi s děvče prokornout laskavcem? Či hledáš 4 lístek pro štěstí?
1: Jemnost, pane Krakonoši, líběji odpustit troufalost, ale já ne kvůli sobě. A s Kubou se máme rádi i bez laskavce z čarovný zahrádky. Já jen s prosbou, aby jemnost pán Krakonoš...
2: Jemnost pán je z člověčího slovníku. Já tady pantátuju. Co pak bys ráda?
1: Uctivě prosím, aby pan táta Krakonoš okolo toho palouku, co se odbývají turnaje tetřevých rytířů, ráčil vypustit vlčí mohu. A nebo aby těm dvěma mužským, co sem šáborujou po pytláckým stezníčku, položil na ten pytlácký chodník bludnej kořen. Já nejdu žalovat, pan táto Krakonoši, a taky hraběcí hon a trautenberský klobouk je panská záležitost. Žene mě sem jen starost o Kubu, aby mu ten pytlácký chodníček nezachutnal.
2: Kuba a pytlák?
1: Pán tatínku, když si chudák ulatouší z panskýho háje za joucha, aby měla chasa o posvícení něco na pekáči, žene ho chudoba a taky se panský zajíci venkoncem napásli na jeho jeteli a zelí. To snad ani pan táta Krakonoš nepočítá za hřích. Ale aby se pro panskou roztopáč vypravil můj Kuba, poctivý čeledín, s pytlem propírko ptačího rytíře do cizího rajónu. Pan tatínku, tak jsem se vydala poprosit. Hoděj těm dvěma mužským do cesty bludnej kořen.
2: A o koho pak máš větší starost? O ptačího rytíře anebo o svého milého Kubu?
1: Pan tatínku, když se dá mužskej na pytláctví, jde s jeho ženskou strach před arestem jako stín? A jaký pak by to byl život?
2: Tak se o starost spolu podělíme. Ohlídej Kubu a já si ohlídám svého ptačího rytíře. Jak se tak dívám dálkohlednou holí, vidím, že ti v kuchyni utíká těsto z díže.
1: Je mi ne těsto, překynou buchty. Tak děkuju jemnost, pane, děkuju vám.
0: Anče otočila střevíc špičkou k Trautenbergu a horem pádem zachraňovat buchty. Krakonoš zapátral dálkohlednou holí, kam došly hajny s Kubou po pytláckém chodníčku.
3: No to snad není pravda, Kubo. Tohle to jsem neviděl za všechny časy, co slouží na trautenberském zboží, aby nám tetřev přiletěl do rány.
4: Ač pak do rány? Proč pak burcovat střílením Krakonoše? Tetřev usedl na větev a sedí jak přibitej, slepej a hluchej. Stačí se třást ptáka do pytle jako hrušku.
3: Tetřeva do pytle! Já radši zamouřím oči, aby to moje svědomí nevidělo.
4: To je snad pánovo svědomí. My jen podle rozkazu.
5: Je to.
4: Tak a jdeme domů.
6: Počkej, pomalu. Nemůžeš přece na mě takhle.
7: Chlapi mordionci, kde máte tetřeva?
4: Tu vlečky v pytli, milost pane. Neseme živýho.
3: To se snad pták musel nazobat nějakých pomamných bobulí. Sedí jak neživej, ale je živej.
4: Zase ho živýho vrátíme do Krakonošova. Jen co si vezme pán to parádní pírko. Zavolám Anče. Je zvyklá škubat husy.
3: Škubat tetřeva. Ptačího rytíře.
7: To já sám. Vlastní rukou zapíknu pírko za pentli klobouku. Tak.
3: Zavřu oči, abych neviděl, jak ten...
7: Rač pospěš zavřít okno, ať pták neuletí. Nějak obživ, kluci, pirkn, zavřít okno, povídám.
3: No to si snad Krakonoš poslal vítr pro svého ptačího rytíře.
1: Já věděla, že to tak Krakonoš nenechá.
7: A pták už letí oknem ven a za ním helgoty boty.
4: Z peříček narostla klobouku křídla a milost pánův klobouk letí za tetřevem.
1: Já věděla, že Krakonoš nenechá sebrat ani peříčko ze svýho revíru.
7: Prach se spatel, jen běžte za kloboukem. Honem, můj klobouk letí k horám, honem.
0: Kde pak by dohonili okřídlený klobouk? Kdo ví, kde s tím trautenberkovým křídlatým kloboukem podnes tancujou větry rejdováka?

0: Zima už měla dočista na kahánku a celý celičký lesík Hůrka dýchal zhluboká dlouze a čekal, až na stromy keře a travičky, louky, remísky a hájky zaťuká opravdické jaro. Také přes potok Rokyťák už dýchnul spodní větřík jarem provaněné povětří z dálky a tak začalo na vodě i kolem vody velikánské tání. Pod Doubravkou, tam, co má Potůček širší místečko k vydechnutí a kde se nežene tak trapem, seděl právě v tu chvíli na placatém kameni Bůby v krásné pletené čepičce, co měl otcovi anděli ke svým prvním Vánocům, co kdy byli. Počítal ledy po řadě, ale jenom co mu prstíky stačily, protože počítat to on ještě neuměl. Seděl a koukal, když na něj přes vodu zavolal zajíc Kryšpín z polí přátelsky a udělal 3 panáčky ze zvyku. Nesl pod každou packou hlávku zelí a tvářil se důležitě.
1: Co pak ti uplavalo vodou dolů, že tady koukáš jako z křoví? Hy?
2: Já tady sedím, protože se všichni poděli pryč v jeden ráz. Asi schánějí jaro po kousíčkách na hromádku. A tak jsem u potoka nakonec sám. Koukám, co to jezdí z vrchu dolů.
1: Já zase nesu, protože kmotříček vzkázal a já slíbil. Dohromady 2 hlávky zelí na přilepšenou.
2: Já zase myslel, Kryšpíne, že se jdeš napít ze žízně.
1: Kde pak ze žízně? To ti ještě nikdo neprozradil přímo, že zajíci z polí nepijou nikdy nic?
2: Co pak zajíci z polí nikdy, ani maloučko nikdy nemají žízeň na vodu?
1: Nikdy, dočista nikdy. Nám stačí voda, co se jí napily travičky, lupínky, lístečky, jetýlky a výhonky, co jíme. Tam je vody habaděj. My to máme pěkně při jednom a pohromadě. Kde pak ještě běhat k vodě kvůli žízni?
0: Vysvětloval zajíc a byl náramně pyšný na to, že právě zajíci z polí jsou taková zvláštnost nevídaná, protože nepíjí nikdy nic jako ostatní zvířátka kolem dokola. Kryšpín seděl na zadních nohách, co mají zajíci jenom do trysku, a koukal jako z omalovánkové knížky. Bůby se zase tetelil na placatém kameni, co ho sem hodil krakonož z hor kvůli tůmce, a žádný nevěděl, jak dál s řečím.

0: já tady pořád sedím a sedím a nejde mi z hlavy, co to pořád jezdí od zhora dolů po potoce. Že to nevím.
1: To jsou ledy, ty chytrej, malej, důvěřivej. A plavou dolů, protože je voda prohání. To je známá věc a samo sebou.
0: A kam plavou dolů, Krišpíne?
1: Kam by? Dolů, vodou. A potom se uvidí.
0: A ty taky umíš plavat dolů s vodou, Krišpíne?
1: Já? A to se vlastně ještě ani neví, protože jsem to ještě nikdy neskoušel. To je pravda.
0: Ty, Krišpíne, a ty bys nechtěl jednou plavat s vodou dolů jako ty ledy? Aspoň chvíli, liličku.
1: To všechno záleží na tom, jestli se bojíš nebo nebojíš.
0: Nebojím přece. Ani malunko se nebojím, kdybys chtěl vědět, Krišpíne. Zeptej se Terezky.
1: Potom by to stálo za úvahu, nápad, na zamýšlení.
2: Ozvalo se z opačné strany potoka. To už ale Krišpína nebylo vidět, protože se z rovínka dostával srnčí pěšinou přes vodu právě na tu stranu, kde na placáku seděl ustaraný Bůby. Na druhém břehu rokyťáku po něm zůstaly jenom dvě hlávky zelí a důlek.
1: Počkáme, až sem k nám do tůňky zabloudí nějaký velký ledovec z hůry pěkně a on nás povozí za dobré slovo. To je jasná věc, jako pět mrkví v řadě.
2: Sluníčko ještě nestačilo na vybledlém nebíčku udělat ani polovičku kotrmelce doprava k večeru a už se po potoce šine ledovec jedna radost a písnička a třpití se až běda.
1: Tak... A máme ho tady pěkně, krásně, zajímavě.
2: Pochvaloval si zajíc ledové plavací dílo. Než stačil Bůby přešlápnout z levé na pravou, hupnul Krišpín na led, co se otáčel v tůňce pro zaječí a dráčecí přeplavání.
1: Teď si připrav dlouhé drápky pro zastavovací brždění. Nějak víc to klouže.
0: Když já ti, Krišpíne, zase honem na mou věru nevím.
1: Kdo chtěl plavat? Já nebo ty?
2: Chtěl za každou cenu vědět zajíc Krišpín z polí a houpal se na ledovci na pováženou. A tak se stalo, že byli na ledovci dva. Jenomže dráče skákalo s rozběhem převelikým a jak skočilo, ledovec pěkně postrčilo a ten popojel na hlubší vodu od kraje. V dráčeti byla tak malá dušička, že by jí myška na jeden ráz pacičkou přikryla. Seděli jeden vedle druhého a druhý vedle prvního a báli se kýchnout, aby nebylo ouvej a mokro dokola, protože ke kraji nemohli.
1: Jestli se něco nestane hned, tak do tří bude do čtyř už pozdě a zmrzneme tu na kamení.
0: Jenomže, co, Krišpíne.
1: No, něco, já už na to přijdu.
2: Holedbal se zajíc Krišpín, až mu byl kožíšek malý. Chtěl povědět víc, ale nestačil, protože v tom se to všechno stalo. Napřed se Bůby nadechnul jenom malonko, potom víc, a nakonec ze všeho nejvíc a úplně...
0: Hapčích!
2: Ledovec pod nimi dělal salta, trdla a kotrmelce jako jarní kůzle na palouku. A byli ve vodě oba na to tata. Copak Krišpín, ten se doplácel k vrbičkám zaječím mrskacím plaváním pro největší nebezpečí. Hůř však bylo s dráčetem. Chviličku drželo střepatou hlavičku v bílé čepičce docela nad tůňkou, ale potom ho voda schovala docela. Už se zdálo, že je ámen, ale potom se nad tůňkou sklonily divné obrovitánské větve a tak se Bůby v posledním okamžení života chytil pevného, co ho vytáhlo z vody a položilo na suché. Dál už dráče nevědělo, ale dočista nic a zdálo se mu černě. Krišpín se klepal zimou ve vrbičkách a koukal na tu záchranu. A on to je len Hubert, co sem zašel pro večerní napití a ty velikánské větve byly jeho obrovitánské parohy 16 teráky, protože Hubert byl na světě už 8. rok. Potom ještě Krišpín uslyšel a uviděl, jak Hubert zatroubil jelení znamení pro lesní nebezpečí největší, sebral dráče mezi výsady a kluše s ním srnčí pěšinou k žulové stěně, kde měl v dračí jeskyni bůby své přebývání. Dráče otevřelo oči do praskání plamínku veselých, které udělala veverka Tereska ze všeho nejdřív a které se v hůrce dělají jenom v největším nebezpečí pro záchranu. Nad ohýnkem se houpal stařičký kastrol železňák, který zase přinesl jelen Hubert, aby veverka měla v čem uvařit bylinkový čaj proti všemu bolení a nemoci stonavé a horké. A ten také po kapkách začala dávat dráčeti přikrytému až k bradě zmalovaného hrnečku. Sotva se probudilo.
0: To není ale moc dobré, Teresko, co mi dáváš?
1: Radši neříkej a ber, dokud je co a teplé. Je proti rýmě a horkému stonání. Podívej, já také beru.
2: Dráče se podívalo za hlasem a on tam na bobečku polní zajíc Krišpín, splihlý jako po dešťovém nadělení a utíkání před psy po celý den. A potom se zeptala veverka Tereska přísně.
3: Tak čí pak to byl nápad koupat se v zimní tuňce?
0: My jsme chtěli plavat na ledovci dolů s potokem vodou až do moře, Teresko. Uvidět taky jednou svět? To jsem chtěl hlavně já. Vidíš, že umíš plavat, Krišpíne, jenomže se to musí nejdřív vyzkoušet. Jinak se to neví, víš?
1: To se ví, že se to musí umět a znát. Asi zřejmě.
0: Ty, Krišpíne, víš ty ale na oplátku, co se stalo a nemělo? Stalo se, že si Tůňka nechala moji vánoční čepičku bílou, co jsem měl otcovi anděli s přáním a na památku.
1: Co naděláš, milej zlatej nastydnutej? Mohlo být hůř pro pět. Já tam nechal 2 hlávky zelí, co jsem nesl k mocíčkovi, protože jsem slíbil, kdyby vzkázal.
2: Ale to už se dráčeti položila na víčka velikánská tíha spací a Bůby usínal spaním vonavým po bylinkách, kterému veverka Tereska uvařila z lesní pomoci pro záchranu a pro celé zdraví z ryzí veverčí lásky.

0: Sluníčko už mezitím zase prošlo vrátky u své spánkové zahrádky a nad lesíkem hůrkou začala tma tmoucí. Všechna zvířátka, co přiběhla na zavolanou a jelení troubení o pomoc, se také tiše rozloučila a utíkala domů do pelíšků vystlaných a hebkých jako maminčino pohlazení. Potom dráče připadlo na to, stejně, že má zajíce Kryšpína z polí a vlastně všechna zvířátka v lesíku hůrce a polí kolem strašně rád a moc. Potom usnulo načisto se srdíčkem plným lesního přátelství a míru.
1: Kočka. Vysvětlí mi někdo, proč se kočka podivným způsobem rozčílí, hvízdáte-li hodně tenince a vysoko? Zkoušel jsem to i s anglickými, italskými a německými kočkami. Není v tom žádný zeměpisný rozdíl. Slyší-li kočka vaše pohvizdování, zejména pískáte-li jí tak vysoko, jak jen umíte, krásná noc je lásky čas, vše dýše touhou žhavou. Počne se o vás fascinována otírat, skočí vám na klín, očichá udiveně vaše rty a konečně vás v jakémsi milostném podráždění počne vášnivě hryzat do úst nebo do nosu s výrazem rozkošnicky skaženým. Načež vy ovšem přestanete a ona se rozpřede chraptivě a pilně jako malý motorek. Přemýšlel jsem o tom mnohokrát a nevím podnes, z jakého prastarého pudu kočka zbožňuje hvízdání. Nemyslím, že by někdy v pravěku byly doby, kdy kocouři tenince hvízdali, místo aby volali kovovým a drsným altem, jako činí právě teď. Snad žili v dávných dobách nějací kočičí bohové, kteří k svým věřícím kočkám mluvili magickým hvízdáním, ale to je jen hypotéza a řečené muzikální okouzlení je jednou ze záhad kočičí duše. Člověk si myslí, že zná kočky, jako si myslí, že zná lidi. Kočka je věc, která spí stočena v lenožce, někdy se toulá za svými kočičími zájmy, někdy schodí popelníček a většinu svého času tráví náruživým požíváním tepla. Ale tajemnou kočičí podstatu jsem poznal teprve v Římě, a to proto, že jsem se tam nedíval na jednu kočku, nýbrž na 50 koček, na celé stádo koček, na veliký kočičí bazén kolem Trajánova sloupu. Tam je vykopáno staré fórum jako nádrž uprostřed náměstí a na dně té suché nádrže mezi přeraženými sloupy a sochami žije nezávislý kočičí národ. Živí se rybými hlavami, jež jim z hůry házejí dobromyslní Taliáni, pěstuje jakýsi kult měsíce a jinak nedělá zřejmě nic. Nuže, tam se mi zjevilo, že kočka není prostě kočka, nýbrž něco záhadného a neproniknutelného, že kočka je divoké zvíře. Vidíte-li kráčet dva tucty koček, překvapí vás náhlé poznání, že kočka vůbec nekráčí, nýbrž, že se plíží. Kočka mezi lidmi je jenom kočka. Kočka mezi kočkami je plíživý stín v džungli. Kočka zřejmě důvěřuje člověku, ale kočce nedůvěřuje, protože ji zná lépe než my. Říká se pes a kočka jako typ společenské nedůvěry. Avšak viděl jsem často velmi intimní přátelství psa a kočky. Ale nikdy jsem nepozoroval intimní přátelství dvou koček. Nemluvíme-li ovšem o kočičích láskách. Kočky na Trajánově fóru se navzájem ignorují co nejokázaleji. Sedí-li na témže sloupu, sedí zády k sobě a nervózně potrhávají ocasy, aby dali najevo, že nesou nelibě přítomnost té coury vzadu. Podívá-li se kočka na kočku, zasyčí. Potkají-li se, neohlédnou se po sobě, nikdy nemají společný záměr, nikdy si nemají co říci. V nejlepším případě se snášejí s pohrdavým a odmítavým mlčením. Ale s tebou, člověče, kočka mluví, zavrká na tebe, podívá se ti do očí a řekne: otevři mi, člověče, tady ty dveře. Dej mi mnoho žeroucí z toho, co požíváš. Pohlaď mě, povídej něco, pust mě na mou lenošku. Vůči tobě není divokým samotářským stínem. Pro tebe je prostě domácí číčou, protože ti důvěřuje. Divoké zvíře je zvíře, jež nedůvěřuje. Domestikace je prostě stav důvěry. A člověče, vždyť i my lidé jen potud nejsme divocí, pokud si důvěřujeme. Kdybych, dejme tomu, vycházeje z domu, nedůvěřoval prvnímu pantátovi, kterého potkám, ryčel bych temně blíže se k němu a napínal bych v chůzi stehna, abych mu při prvním mrknutí skočil na krk. Kdybych nedůvěřoval lidem, s nimiž jedu v tramvaji, musel bych se přitočit zády ke stěně a prskat, abych je zastrašil. Místo toho visím pokojně na držadle a čtu noviny, nastavuje jim svá nekrytá záda. Jdu-li po ulici, myslím na svou práci nebo na nic, aniž bych bral v úvahu, co mi mohou udělat mimojdoucí. Bylo by hrozné, kdybych je musel úkosem pozorovat, zda se nechystají mne sežrat. Stav nedůvěry je prvotní stav divokosti. Nedůvěra je zákon džungle. Politika, která žije z pěstování nedůvěry, je politika divočiny. Kočka, která nedůvěřuje člověku, nevidí v něm člověka, nýbrž divoké zvíře. Člověk, který nedůvěřuje člověku, vidí v něm také divoké zvíře. Svazek vzájemné důvěry je starší než všechna civilizace a lidstvo zůstane lidstvem. Ale zrušíte-li stav důvěry, stane se lidský svět zemí šelem. Abyste věděli, jdu teď pohladit svou číču. Poskytuje mi velkou útěchu, neboť mi důvěřuje, třeba že je to jen malé šedivé zvíře, které se ke mně Bůh ví odkud zatoulalo z neznámých divočin pražských dvorků. Přede a dívá se na mne. Člověče, povídá, podrbej mne mezi ušima.

Nejvyšší pan železničář, který chtěl mít tak velkou mašinku, jakou nemá nikdo na světě, se vydal za kouzelníkem za babou. Nasedl na krásnou drezínu a dojel ke staré výhybce a tam čekal až na půlnoc, protože pan Blahoš mu prozradil, že jen o půlnoci a při úplňku se výhybka otevře na zaklínání. Když odbyla půlnoc, řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Sotva to dořekl, páka povolila, výhybka se otočila a nejvyšší železničář viděl, že může jet ke kouzelníku Zababovi.

0: a jel stále rychleji a rychleji, až konečně brzdy zaskřípaly. Na británském nádraží byla veliká tabule Zababov. Než se stačil nejvyšší pan železničář pořádně rozhlédnout, už tu byl sám Zababa. Vypadal docela jako obyčejný inženýr, ale jen promluvil, hned se poznalo, že je kouzelník. Vím, že chcete, abych vám postavil největší mašinku na světě. Já to udělám, ale vy mi dáte všecko, co vyberete u všech pokladen za 3 dny. Dodací lhůta je o příštím úplňku. A než se nejvyšší pan železničář zpamatoval, byl kouzelník pryč a on upaloval v Drezíně na své nádraží. 3 dny před úplňkem poručil, aby mu dávali všechny peníze, které vyberou u pokladen. A bylo jich mnoho, daleko víc než jindy. A nejvyšší pan železničář si už nemyslel, že čaroděj Zababa je hloupý, protože poznal, že svými kouzly způsobil, že lidé ty 3 dny jezdili mnohem víc. A když nastal úplněk, jel nejvyšší pan železničář opět stejnou cestou k Zababovi. Ten už na něj čekal a velice se mračil a velice blýskal očima a řekl hrozným hlasem: Nejvyšší pane železničáři, poručil jsem vám, abyste přivezl opravdu všechno, co vyberete za 3 dny na vašem nádraží. A vy jste mne oklamal. Nedám vám mašinku. A musíte přivést ještě jednou peníze, které vyberete před příštím úplňkem. Co měl nejvyšší pan železničář dělat? Jel zpátky bez mašinky a přemýšlel, na kterou pokladnu asi zapomněli. Za měsíc jel znovu k Zababovi a vezl ještě víc peněz. Avšak černokněžník Zababa se ještě víc mračil a řekl ještě přísnějším hlasem: Přijďte za měsíc a přivezte znovu peníze, ale opravdu ze všech pokladen. A s tím nejvyššího pana železničáře propustil. Po celý měsíc znovu ještě přemýšlel pan železničář, na kterou pokladnu zapomněli. Byl poslední večer a pan železničář měl jít k Zababovi a ještě nevěděl, kterou pokladnu vynechali, když v tom slyšel volat nejmladšího pokladníka. Už jsem si vzpomněl, na kterou pokladnu jsme zapomněli. A otevřel automat, ve kterém se prodávají lístky na nástupiště. Byly tam 3 koruny a 67 knoflíků, které tam lidé naházeli místo peněz. Nejvyšší pan železničář si spokojeně oddychl a jel. Avšak po cestě si spočítal, že ho černokněžnická mašinka stála více než 10 jiných obyčejných mašinek. Tady jsou peníze a chci svou mašinku, vyhrkl a ani nepozdravil. Kouzelník Zababa mávl rukou a ozvaly se nádražní zvonky a vyzváněly všechny možné signály. Rámus byl stále větší, ozval se rachot a syčení a supění. A než bys 10 napočítal, už tu byla obrovská mašinka. Byla tak dlouhá, že nejvyšší pan železničář ani nemohl dohlédnout, kde je boudička pro strojvůdce. Co jste si přál, to máte. Hybaj do boudičky a ven z mého nádraží, řekl Zababa a zmizel. Jen tam vlezl, ani se nestačil rozhlédnout a mašinka se sama rozjela. A sotva se jen trochu porozhlédl, mašinka se zastavila. Byli na nádraží nejvyššího pana železničáře. Ten byl náramně zklamán, že ho nikdo nepřivítal a neobdivoval, když přijel s novou obrovskou lokomotivou. Co na plat? Půjde spát a na slávu musí počkat do zítra.
1: Je, tady je krásně. Sluníčko svítí, ptáci zpívají. Na jaře je nejkrásněji v parku. A ta vůně, to budou určitě šeříky. Jenže, Kde pak jsou děti? Na jaře bývá v parku nejvíc dětí. Jak je to možné, že si ani jeden kluk nebo holčička nepřišli udělat bábovičku?
2: Baculatý míč, koho hledám? Vaška hledám, kluk je pryč. Jú, jú. Je pryč. Prosím tě, nemohla by si se mnou chvilku hrát?
1: Takhle, hop a hop.
2: Zrovna takhle a, hop. A ještě víš, jen mě vyhoď, uvidíš.
1: Hop a hop a hop, ale už dost, já už nemohu. Proč pak si s tebou nehraje chlapeček, kterému patříš?
2: Už 2 dny se kutálím parkem, pod každý keříček jsem se podíval, ale Vašek nikde.
1: Kde pak hledat kluka pod keříčkem? Co tě to napadlo? Já si myslím, že na tebe zkrátka zapomněl.
3: Dům jak hrad, má 7 vrat, nač pak z písku dům, když si Tonda nechce hrát, uděláme bum.
1: Kdo pak vám ublížil?
2: Tonda, šel si domů pro chleba. Už je to nejméně 1 den, 3 hodiny a 12 minut. A ještě se pro nás nevrátil.
4: No, nevrátil.
1: Kdybych já měla takovou hezkou modrou lopatku a kytičkovaný kyblíček, na mou duši, já bych si vás jinak opatrovala.
5: Hapsa, hejsa, dobra, nejsa, Zuzka skákala a potom mě na cestičce ležet nechala.
1: No tohle, Vašek, Toník a teď ještě Zuzanka.
6: Nechala mě ležet jen tak, vidíš, jak vypadám? Já jsem to nejšpinavější švihadlo, které kdy bylo na světě.
1: Víte co? Hned teď se půjdu po těch nezvedených dětech podívat a řeknu jim velice přísně, aby vás už nikdy nezapomínali v parku. Jenže, jak pak ty děti poznám?
2: Lehce, Toník má kudrnaté vlásky.
4: A nosí jako knoflík.
2: Vašek umí dělat stojky.
6: A Zuzanka nosí růžovou mašli a má trošičku pyhy na nosánku.
1: Ale takhle vypadají skoro všechny děti.
7: Ušetřte si cestu, vážená. Všechny děti jsou stejné a všechny zapomínají své hračky.
1: To tedy, promiňte, ale to bych s vámi nemohla souhlasit. Jsou také takové děti, které náhodou mají své hračky v pořádku.
7: Povídali, že mu hráli. O tom bych nic nevěděl. Jen se račte podívat. Autíčko, panenka, 10 lopatek, 12 kyblíků, 36 kuliček. Stačí? Nebo chcete ještě?
1: Ne, to není třeba. Jenom by mě zajímalo, kde jste všechny ty hračky našel.
7: O, račte prominout, já jsem se nepředstavil. Pískový panáček.
1: Těší mě, Štěpánka. Vy tady na písku hospodaříte?
7: Já mám práce. Domlouvám zrníčkům písku, aby u sebe dobře držela. Aby se nebořily tunely, aby se pěkně pekly bábovičky.
1: To je opravdu namáhavé.
7: No to bych prosil. Když večer děti odejdou, vylezu si na ten nejvyšší tunel a prosím rosu, aby jemně pokropila písek, aby byl krásně vláčný. Teprve o půlnoci bych si mohl trochu zdřímnout.
1: A nezdřímnete?
7: No co pak jste neviděla tu hromadu hraček, vždyť jsem vám ji ukazovala.
1: Ano, ano.
7: Víte, co to je prohrabat celé pískoviště křížem, krážem? Můžu si vzít na svědomí, že některý kluk nebo holčička šlápne bosou nožičkou na ostrou hranu a udělá si bolístku?
1: Ne, to nemůžete. Vidíte, nikdy by mě nenapadlo, kolik práce má takový pískový panáček. Ale máte hezké povolání, jen co je pravda.
7: No, ale...
1: Prosím, snad nechcete říci, že nemáte děti rád.
7: No to ne. Já vám něco povím. Když si děti zapomínají hračky, no to bych jim ještě dokázal odpustit. Když si hračky navzájem na písku berou, tájí se o ně perou, nebo si dokonce sypou písek do vlásků a do očí, tak to už je horší. No ale i s takovými si dovedu poradit.
1: No jo, ale jak?
7: Pojďte blíž. Aby nás nikdo neslyšel.
1: Ano.
6: Tak třeba vezmu trošku písku a nasypu ho těm rváčům do bodiček.
7: No to bys to koukala, jak to pomůže.
1: Ale děte.
7: Zrnička písku v bodičce tlačí a lechtají. No tak se všeho nechá a musí se botička vysypat. A taková přerušená rvačka tohle přestane bavit.
1: Tak vidíte, jak to s dětmi umíte. Kam pak byste se z pískoviště stěhoval?
6: Tuhle nedávno se mi stala taková věc. Znáte Pepíka? Tenhle Pepík kučeru z Kampis jednou u mě na písku hrál dlouho do večera. Najednou vzal svůj největší kyblík, šup šup, nabral písek a v tom se to stalo. Ocitl jsem se na dně kyblíku, ani nevím jak, a to už s tím kyblíkem Pepík pelášel domů. Plác, plác, vysypal písek pod svou postýlku a šel se dívat na televizní pohádku.
1: Muselo vám být hrozně.
6: No taky, že bylo. Za chvíli přišel Pepík v pyžamu, šup do postýlky a maminka mu přišla přát dobrou noc. Pak maminka odešla, to už se nedalo nic dělat.
2: Pepíku, Pepíku, Pepíku!
8: Kdo mě to volal?
6: No, kdo jiný než já, pískový panáček. Hned se přiznej, proč si odnesl z pískoviště písek.
8: Když já jsem chtěl mít doma písek jenom pro sebe.
6: Jak můžeš být tak sobecký? Neumíš si ani představit, co jsi zavinil.
8: Já nic nezavinil.
6: To je neštěstí. No, řekni, s čím si budou zítra děti hrát, když já teď sedím pod tvou postýlkou. No?
8: Tak neseď a vůbec, já tě neznám.
6: No to by mohl říct si každý, jenomže já jsem pískový panáček a když přes noc nedám pískoviště do pořádku, bude písek suchý jako trout a nikomu se nepovede ani jedna bábovička.
8: Ale to já přece nevěděl, pískový panáčku, já bych to nikdy neudělal.
6: No tak to nám moc nepomůže. Radši přemýšlej, jak se nejrychleji dostanu zpátky do parku.
8: Teď v noci?
6: Ano, teď v noci.
8: Stačila by ti moje koloběžka?
6: To by trvalo moc dlouho. Potřeboval bych něco modernějšího.
8: Ale mám letadlo, jestli by ti stačilo.
6: Letadlo, to by se mi hodilo.
8: Buď na sebe opatrný, pískový panáčku. A nezlob se na mě, já už to nikdy neudělám.
6: A zítra si letadlo můžeš vyzvednout na pískovišti.
1: Ani nevěřila, že je tohle možné. To bylo napínavé a stihnul jste to všechno.
6: To se ví. Ráno byl píseček jako peříčko kyplý, vlhký, nemoc a nemálo. A ještě jsem se tak pěkně povozil v letadle.
1: Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, ale už budu muset jít.
6: Promiňte, těšilo mě.
1: Taky. Jeje, míček, kyblík s lopatkou, švihadlo. Co s vámi? Nebojte se. Hned, jak se s dětmi uvidím, připomenu jim, aby vás nezapomínali v parku. A taky jim řeknu, že kdyby náhodou chtěli nosit písek z pískoviště Bůh ví kam, mohli by také odnést pískového panáčka. A co kdyby se už na písek nevrátil? Pak by se jim nepovedla ani jedna bábovička, ani jeden bochánek, ani jeden tunel. A to by přece byla veliká škoda.

0: Tak to bylo tak. Každý si myslí, že andělé jsou jenom pořád hodní. A že čerti, ti jsou zase pořád jenom zlí. A taky se říká, že čert ten nikdy nespí. Ale ono to tak, milé děti, úplná pravda není. Jen si vzpomeňte, v kolika pohádkách čerti v pekle nebo v čertovských mlýnech chrápali, až se hory otřásaly. Čerti, ti si právě rádi pospí. Kdo naopak doopravdy ani v noci, ani ve dne nespí, tak to jsou andělé. Ti bdí nad lidmi, svými ovečkami pořád a pořád a stále. V tom jsou na tom čerti zase líp. Marná sláva, ale i anděl se musí alespoň jednou za rok prospat. Aspoň jeden jediný den. Teď si myslíte, že jsem se spletl. Že jsem měl říct jednu jedinou noc. Ale ono je to tak, když už anděl jednou usne, tak spí celou noc a celý den. Aby si toho spánku trochu užil. No a tak jednou za rok, vždycky na Velký pátek si čert s andělem vymění službu. Anděl spí a čert ten zase bdí. A nejen bdí, on ještě musí celou dobu hlídat poklady. A jaké poklady? Já jsem vám to ještě neřekl. Jsem já to ale ťula ťulovitá. Na Velký pátek se totiž otevírají všechny hory a všechny skály, ve kterých jsou ukryty veliké poklady. A aby je nekradli chamtiví lidé, tak na nich sedí právě ten čert a hlídá je.
1: Vstávej, trepi, fajksle, vstávej. Hadry, cucky, kozí, pšouky, okamžitě vstávej. Půjdeš na zem hlídat zlatý poklad.
0: Slyšeli jste? Tak tohle byl Lucifer, který budil jednoho z čertů, Trepi Fajksla. To byl moc starý a dobrácký čert. Představte si, je mu už 1455 let. To je věk, co? Tak tenhle Trepi Fajksl nafoukl své pekelné tváře. Přitlačil chlupaté lokty k tělu a frrrr, už byl na zemi. Přímo u veliké hory, která se jmenovala Výšice. To podle toho, že byla tuze vysoká. A protože byl právě Velký pátek, byla hora otevřená. Víte, děti, jak se taková hora otevře? Že nevíte? Tak já vám to povím. To se dole na jejím úpatí sám od sebe odvalí takový veliký balvan. Za ním je díra veliká, no asi jenom tak, aby se do ní vešel dospělý člověk, tedy když sehne hlavu. Tak do téhle hory si náš čert vlezl. Šel tmavou chodbou, na jejímž konci zářilo veliké světlo. To světlo vycházelo z ohromného zlatého pokladu. A Trepi Fajksl měl poklad toho dne hlídat.
1: To je zlata. Jakživ jsem ho tolik najednou neviděl. Tak, a jde se spát.
0: On čert měl být vzhůru a hlídat. Ale vy přece víte, jak to s takovými čerty je. Jak jen mohou, tak někoho škádlí, provokují, zlobí a když nikdo není na blízku, tak se zachumlají do vlastního kožichu a usnou. A náš čert Trepi Fajksl se zahrabal do zlatých mincí, až mu jen rohy koukaly a za chvílenku už chrápal a chrápal, jako když pilou řeže dřevo. Dole ve vesničce žila chudá stařenka, která se starala o 4 sirotky. Celý den pracovala na poli a na chaloupce, kde bydleli. Ale dobře se jim nevedlo. Stařenka sama na všechno nestačila a tak se k ním do chaloupky nastěhovali bída s nouzí.
2: Dnes je Velký pátek a já svým vnoučátkům, sirotečkům ani koláč nemůžu udělat. Ani grošík na mouku nemáme. Ale co? Půjdu na výšici a poprosím čerta, jestli by mi pro děti nedal aspoň malý zlaťáček. Když mi lidi nepomohou, snad mi pomůže čert.
0: Babička si vzala sváteční šátek a vydala se k hoře výšici. Když přišla ke vchodu, sebrala ze země kámen a zabušila jím na skálu.
1: Prach sakra, himlaudon kozí pšouky, kdo mě to budí? Já čichám člověčinu.
0: Trepifajksl se vyhrabal z haldy zlaťáků, ve které se mu tuze dobře spalo. Rozmrzel brblal, ale když viděl chudou babičku, jak se třese strachy, zlost ho přešla. Ale protože to byl čert, tak na babku hukl, až se roztřepala.
1: Čeho si žádáš, že mě budíš?
2: Ale jemnost, pane čerte, já vás nechtěla budit. Já jen, jestli byste neměl pro moje děti, sirotečky, aspoň malý zlaťák na koláčky.
1: Hrnec, kredenc, prdky, brdky, brundy, rundy. Chudák babička stará, celý život se dře na stará kolena, aby chodila žebrotou. A to zas ne.
0: A Trepifajksl se otřepal, až mu z chlupů vypadlo na 10 velikých zlaťáků z toho nejryzejšího zlata.
1: Na, vezmi si a kup dětem po kožíšku.
0: Babička pozbírala to bohatství a když šla dolů, do chaloupky, tak přes radostné slzy málem ani neviděla. Čert si spokojně smotal ocas kolem pasu, zavrtal se do vyhřátého zlatého pokladu a zase usnul. Babička napekla koláče, až to vonilo široko daleko. A tu vůni, tu ucítil i tlustý a lakomý statkář. Ale to byl ten děti, který jak mohl, tak každého ošidil, podfoukl a olakotil.
3: Kde jsi vzala peníze na tolik koláčků, ha? A vidím tady i nové dětské kožíšky. No, to muselo stát peněz jako želez.
2: Od čerta jsem dostala, co v hoře výšici poklady hlídá.
0: Jak to zachtivený statkář uslyšel, rozeběhl se k hoře, až mu mohutný pupek naskakoval až k baňatému nosu. Jak přiběhl ke skále, tak zavolal.
3: Sákryš, to je kopec. Čerte, čerte, vylez. Přišel jsem si pro zlaťáky. Dal si jich babce 10, já jich chci rovnou 100. Ne, 200. Co to povídám? 1000.
0: Čerta to hulákání pochopitelně probudilo a rozčílilo. A jak rozčílilo? Vyhrabal se ven a jakmile viděl tlustého a lakotného statkáře ve zlatém ošívané vestě, tak se rozčílil ještě víc. Naježil chlupy na bradě, vykulil oči a udělal... že se tlusťoch statkář ohromně vyděsil. Otočil se jako na obrtlíku a pelášil z kopce dolů tak rychle, že se ani nestačil zastavit přede dveřmi vlastního domku. Prokutálel se dveřmi dovnitř oknem ven a zapadl do hnojůvky, kterou měl na dvoře pro prasata. Však ta ho taky s kvikotem pěkně přivítala. U statkáře pracovala jedna chudá děvečka. Aninka se jmenovala. Byla pracovitá, hodná a ještě ke všemu pěkná jak obrázek. A té děvečce se tuze moc líbil mladý tesař z jejich vesnice. Moc ráda by šla večer na tancovačku. Tesař by pro ní jistě přišel a pozval ji k tanci. Ale Aninka se styděla a současně i tuze trápila. Chcete, děti, vědět, proč se trápila? Už několik roků měla totiž jen jednu jedinou sukni. A v té už se při tanci ani zatočit nemohla, tak byla pozašívaná. A jak tak seděla smutná ve své komůrce, tak jí napadlo.
4: Půjdu za čertem na výšici a poprosím ho, aby přičaroval mému tesaříkovi takovou lásku, pro kterou by mou chudou sukni vůbec neviděl.
0: A jak děvečka řekla, tak udělala. Vyšla až na samotný vrchol hory Výšice k otevřené skále. Vzala do ruky kámen, aby jim zabušila a přivolala čerta. Už napřahovala ruku, když v tom dostala ukrutánský strach. Hrozně se začala bát.
4: Abych tak čerta nepohněvala, ještě by po mně chňapnul svou ohavnou drápatou pařátou a odtáhnul do pekla. Tam to prý smrdí a páchne a čerti jsou chlupatí a škaredí. Ještě by mě třeba chtěli ponořit do nějakého toho jejich pekelného kotle, brr!
0: Milá děvečka zahodila kámen a vrátila se dolů do vesnice. Ostatně byl už podvečer a tancovačka začala před hodnou chvílí. A jeden mladý a hezký tesař se stále koukal po dveřích, jako by někoho čekal. Když Aninka přišla, vyskočil, vzal jí do tance a už jí z kola za celý večer ani na malou chviličku nepustil. A že měla zašívanou sukni, toho si vůbec nevšimnul. Večer pak Aninka seděla se svým tesařem na louce nad vesnicí a měli oči jen jeden pro druhého. A tu Aninku napadlo, jak je dobře, že nepotřebovala čertovské kouzlo proto, aby jí její mládenec měl rád. Tesař a Aninka se tolik zaobírali sami sebou, že si ani nevšimli, že na nebi vysoko nad jejich hlavami prosvištěla ohnivá čára. Víte, kdo to byl, děti? Ano, byl to čert Trepifajksl, který se vracel do pekla. No a to je konec mojí dnešní pohádky.

Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespoznal.

0: Malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu. Ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou a snil.
1: Ach, mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybrala červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volantem, autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil. Tutu, tutu.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme, to nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola, ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko, šťastnou cestu!

0: V zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška se však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, troubí to a jestí to. A tomu myšky narovnou.

0: Rozuměj.
1: On tomu moc nerozuměl ani krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
0: A to bylo nasedat. Motýlku, nechce svést, se nic navánt a dobře se drž. Tak znova. A do četice. Copak, copak, proč mě zlobíš, autíčko, proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
1: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
0: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
1: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
0: Je, kde se tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno. Nebo aspoň tři?
1: A nežli to krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, takže je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
0: Asi někdo něco spravuje.
1: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
0: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
1: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla: nabouraná auta se stravují v autoservisu. Je to tady hned naproti. Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
0: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
1: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
0: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
1: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
0: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
1: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku, a dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme! A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně ťukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stráňku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: za kocourem v lese. Honzík a Ferda hledali černého kocoura nejprve v řepě za školou. Jenomže lán cukrovky byl příliš velký a kluci se pod každý list nemohli podívat. Honzíka za chvíli bolely nohy a začal mít zlost na Ferdu. Vším je vinen tenhle pihovatý kluk. Vždyť se kocour polekal pěti noh, které si vymyslel Ferda. Hledali taky ve vedlejším brambořišti. Tam už se jim chodilo líp. Vyplašili hejno koroptví a Ferda po nich střílel. Namířil rukou a vystřelil ústy. Pif, pif! Netrefil nic. Koroptve letěli o kus dál a zase si sedli. Najednou vyběhl Honzíkovi spod nohou zajíc. Lekli se oba. Zajíc se hned vzpamatoval a uháněl pryč. Honzík chtěl běžet za ním, ale zapletl se do bramborové natě a upadl. Chceš běhat taky po čtyřech? Smál se Ferda. Honzík neodpovídal. Uhodil se do kolen a poškrabal se ve tváři. Na Ferdu se zlobil ještě víc. Co všechno mu tenhle kluk udělal a ještě se mu posmívá? Chytil si kocoura? Smál se znovu Ferda. To už bylo na Honzíka moc. Měl zlosti plnou hlavu. Pruce se obrátil, jako vítr se přenesl přes několik řádek a skočil na Ferdu. Chytil ho za ramena, porazil ho do brambor a začal ho tlouct. Já ti dám kuličku, křičel a sotva přitom popadal dech. Počkej, pust mě, kňoural Ferda a chtěl se dostat nahoru, ale nešlo to. Honzík ho držel pevně. Já ti dám pět noh, křičel a tloukl Ferdu dál. Pust mě, já něco vím, krčel se Ferda. Skoro ho ani nebylo mezi řádky vidět. Já ti dám, že běhám po čtyřech, zlobil se Honzík a třásl Ferdou, jako by to ani nebyl kluk, ale bramborový keř. Pust mě, všechno ti řeknu, naříkal Ferda. Honzíkova zlost přecházela a místo ní začal Honzík Ferdu litovat. Pustil ho a pomalu vstal. Hned za ním se zvedl Ferda. Utíral si nos a oprašoval kalhoty. Tak co mi řekneš? Zeptal se Honzík. V hlase se mu ještě ozýval hněv. Bylo ho už ale málo. Já jsem chtěl jít pro kocoura do lesa.
1: Do lesa?
0: Užasl Honzík. Ano, tamhle, ukazoval Ferda na koníkovický les. Nebyl to velký les. Pokrýval vršek nízkého kopce, ale kocour se v něm mohl skrýt docela dobře. No tak, půjdeme do lesa, řekl Honzík a hned vykročil. Moc se mu tam nechtělo, vždyť v koníkovickém lese ještě nikdy nebyl. A nebudeš se se mnou prát? Vyjednával Ferda. Ne, odpověděl Honzík opravdově. Proč by se s Ferdou znovu prál? Honzíkovi se zdálo, že se s Ferdou úplně vyrovnal. Šli tedy cestou do lesa. Slunce jim svítilo nad hlavou a bělavé mráčky se honily po obloze. Podle cesty kvetla modře čekanka a ve vysoké trávě vrzaly kobylky. Chlapci cestou vyplašili lasičku a dlouho pozorovali velikého dravého ptáka, který kroužil nad krajinou. V lese bylo krásně. Honzík hladil zelené polštářky mechu a Ferda ulomil dva pruty. Chtěli vyplašit černého kocoura a proto bouchali do kmenů stromu. Ale kocour se neukazoval. Buď to se mu nechtělo slézt dolů, nebo tam vůbec nebyl. Prošli smrkovým lesem a vešli do bukového. Tam bylo na zemi plno suchého listí. Šustilo při každém kroku. Honzík s Ferdou už na kocoura zapomněli a honili veverku. Jenomže veverka šplhala velmi rychle a hbitě přeskakovala ze stromu na strom. Konečně Ferda na jeden buk vylezl. Hnal veverku až do koruny stromu. Když už myslel, že ji chytí, veverka najednou udělala dlouhý skok, nesla se vzduchem jako široká čepice a zachytila se na spodní větvi sousedního buku. Honzíku, vidíš ji? Vylez nahoru, křičel Ferda. Honzík veverku pozoroval při skoku. Celý se chvěl touhou zrzavé zvířátko chytit. Buk měl naštěstí větve hodně nízko. Honzík se zachytil, vyhoupl se do koruny a rychle šplhal za veverkou. Už ji viděl před sebou. Dívala se na něj malýma živýma očkama a zdálo se, že čeká, až se Honzík víc přiblíží. Najednou zašustila drápky a hned byla v bukových větvích Honzíkovi nad hlavou. Pak zase čekala a jukala hlavičkou, co bude Honzík dělat. To se rozumí, že lezl za ní. Trochu se mu přitom natrhly kalhoty. Ale Honzíkovi to bylo jedno. Když vylezl o jedno patro větví výš a veverka mu opět utekla, poznal, že ji nechytí. Byla moc rychlá a bitá. Honzík lezl raději dolů. A když stál opět na zemi, scháněl se po Ferdovi. Ferdo, kde jsi? Křičel jednou, potom po druhé a pak ještě několikrát. Ale Ferda se neozýval. Neschovávej se a vylez, volal Honzík. Ale ani to nepomohlo. Ferda byl sticha a Honzíka napadlo, že v lese zabloudil. Měl bych jít domů, pomyslel si Honzík, ale nepůjdu. Přece tu nenechám Ferdu samotného. Honzík si pamatoval cestu a byl by trefil domů docela dobře, vždyť viděl až na kraj bukového lesa. A projít smrkovým lesem, to pro něj nic nebylo a po polní cestě by byl za chvilku v Koníkovicích. Ale Honzík cítil, že z lesa odejít nesmí. Na všechna příkoří zapomněl a umínil si, že Ferdovi pomůže. Bude ho hledat tak dlouho, až ho najde a pak teprve půjdou spolu domů. Honzík tedy procházel bukovým lesem a volal na Ferdu. Měl o něj strach.
2: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
3: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole, a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
2: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
3: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
4: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
2: Měsíc vstal z meze a křikl.
3: Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecký zemi.
2: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
3: Tyrgi kemel abrhe apakel.
2: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
4: tak si tam na něho dojdi.
3: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
4: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
2: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
4: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
2: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
3: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
2: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá: Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: Ano!
1: Zahradníku, kde jsi? Co pak neslyšíš?
2: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
1: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmín 6, a taky pažitku.
2: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
1: Aha, princezna Karin, jistě, že vím.
2: No.
1: Ale nesmíš se jí tolik bát. O hřebíčku zahradnícký,
2: no, jo,
1: o růžičko voněvá.
2: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
1: Ano, a 6 salátů.
2: No, si panstvo přeje. A co ještě?
1: Pažitku. A ti všechno 6.
3: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
4: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
3: Dramaturgie Václava Ledvinková.
4: Hudba Zdeněk Zdeněk.
3: Produkce Jana Knapová.
4: Zvukové efekty Josef Plechatý.
3: Mistr zvuku Radek Veselý.
4: Záznam a střih Jana Fischerová.
3: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
5: Zahradníku?
2: Ano?
5: Zahradníku, zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejméně 100krát.
2: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím,
5: nemáš co myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
2: Obyčejnou vodou.
5: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
2: Ovšem.
5: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
2: Jak poroučíte, jasnosti?
5: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
2: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U mřížových vrat do zahrady.
5: Poslyš, ty tam?
6: Ano.
5: Pojď blíž. Pojď, ať si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
6: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
5: No, kdyby ses zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
6: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
5: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
6: Takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce?
5: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
6: Aha. A co když se vdáte?
5: No a?
6: No a váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
5: Nebuď drzý, nebo tě tady už nechci vidět.
6: Vidět mě přeci nemusíte, stačí zavřít oči.
5: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to!
7: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
6: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
7: Víc než včera? To tě chválím, synku.
6: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2x tolik.
7: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
6: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
7: To jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
6: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
7: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.
8: Králi Olafe,
0: Kam pak se poděla ta příjemná lavička ze zahrady?
7: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
0: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
7: Řeknu to Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
0: Poslyš, Olafe. Jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
7: Nešutí tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
0: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
7: Královna by na ní byla pyšná.
0: Kde pak pyšná? Zlobila by se.
7: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
0: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
7: Pozor! Karin!
0: No a co?
8: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
0: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
8: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
0: Svatá pravda.
8: Tatínku, když už musíš svačit, neměl by sis u jídla číst královského hlasatele.
7: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
8: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
7: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
8: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
7: Ale holčičko, přece...
8: Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
0: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
8: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě, že jsem za vás všechno vymyslela. Rozhodla jsem se...
0: Ano?
8: Rozhodla jsem se... Ne. Včas se to dozvíte. Ať rádcové se zvou novináře. Já si jdu všechno ještě jednou důkladně promyslet.
7: Božínku, nějak se mi to nezdá. Neměli bychom jí ty nápady raději rozmluvit?
0: Jí něco rozmlouvat? Olafe, Olafe, před chvílí si tvrdil, jak je rozumná.
7: Ale teď mám strach, s čím zase přijde. Aby z toho nebyla královská ostuda. Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
9: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
7: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
9: No, přece noty. Aha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. To je něco, to tu ještě nebylo.
10: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
9: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
7: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
11: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
7: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
10: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
11: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
10: A co takhle podívat se do stodoly?
9: Cože?
12: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
9: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
11: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku, to ode mě nemůžeš chtít.
7: No, samozřejmě, že ne. Jen si, to je přece tvoje práce.
9: Tak.
10: Ano, jak jinak... Jens, děvečka pro všechno.
7: Co vy tady, kolego?
13: Jsem tu na pozvání královské rodiny. Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat zprávy z královského dvora jako první.
14: Ale děte. Důležité je, které noviny lidi čtou. A to jsou třesky plesky.
13: Všichni víme, kdo vás kupuje.
14: Mluví z vás závist, kolego. Jen bledá závist.
15: Dámy a pánové, stište se. Přichází královská rodina. Princezna Karin chce učinit významné rozhodnutí.
8: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
16: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
13: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princezní rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
17: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
18: Karin, neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
8: Dobře. Znamenejte si.
17: A jistě.
8: Já, princezna Karin, no? Jediná dcera krále Olafa II. Jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvností. Slovní souboj mezi mnou a mými protivníky rozhodne o tom, kdo je v tomto království nejchytřejší. Tečka.
13: Tečka.
17: Tečka?
13: Nádherná soutěž, vaše jasnosti velkolepá. Mohu se také zúčastnit?
8: Jako soutěžící?
13: O nikoli, to bych si netroufl. Jako zástupce veřejnosti. Napsal bych o té historické události reportáž do královského hlasatele.
8: Samozřejmě, je to jenom žádoucí.
17: Měl bych dotaz.
8: Ale rychle, co chcete?
17: Jak hodláte jasnosti odměnit toho, kdo vyhraje?
8: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
17: Jistě jasnosti, ale čím?
8: Čím? To jsem ještě...
18: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
8: Ano, je tomu tak.
17: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora. Že, pane králi?
16: Bez pochyby.
8: Správně, tatínku. A vy, pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž, nechť se dostaví v pondělí ráno do královského zámku.
9: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u královského dvora.
11: Soutěž jako dělaná pro mě.
9: Jak jsi na to přišel, Svene?
11: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
9: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? A? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
11: Nebuď směšný, ty do re mi fa sol la si do. Nejde o notu, ale notu.
9: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
11: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
9: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pam, pada, pam, pada, pam, pada, po. Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
11: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Klute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
9: No.
11: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
9: Já jsem chytřejší.
11: Já? A nestrkej do mě, Knute.
9: To ty do mě strkáš.
13: No tak hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte. Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
9: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo.
11: Taky se divím.
13: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
12: Pampara, papara, pampara, pá, samozřejmě. No. Jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: Co pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 998.
0: A tak.
1: 999. Tisíc.
0: Tak. A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
1: Nevím, možná ještě víc.
0: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
1: Já? Na co?
0: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejní jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
1: Myslíš?
0: Nemyslím. Já to vím.
1: No, asi máš pravdu. Mně se to taky nezdá.
0: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
1: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
0: To je nápad.
1: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
0: Ano. Jenže...
1: Jaké jenže?
0: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty.
1: Maminko?
0: Neprotestuj. Je to tak. Teď jsi ještě král, ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin, a?
1: Dobře. Tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
0: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
1: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak.
0: Ne. Musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
1: Proboha! Ale co, když s tím nebude souhlasit?
0: Ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč, ale tu budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jenci. Nevidíš, že se hoši soustředí?
0: Už jsem jako pěna, otče.
2: Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
3: Tady je sem.
0: Tak se nezlob.
1: Jenci, ty ses ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy, ať stihneš podojít naši stračenu.
0: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na kuráž? Nazdar vašeho vítězství.
2: Co to bylo?
0: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
4: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek
5: Chápem. A co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek?
6: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu, v něm jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
7: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
8: Pořadové číslo 1.
9: Do re mi fa sol la si do.
6: Klaním se, princezno.
7: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak ti říkají?
9: Já jsem knot.
7: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
6: To je dárek. Dárek. Pro vás, jasnosti.
7: Ale princezny kšandy nenosí.
6: Ne.
7: Ne.
6: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
9: Hudební.
7: Ani tak je nosit nebudu.
6: Ne.
7: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověs mi něco o sobě.
6: Promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet.
7: Ano, je tady trochu tepleji. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
10: Karin, co to říkáš?
7: A musí se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
6: Neděláte si legraci?
10: Nedělá si ta holka legraci.
5: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
7: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
6: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
11: Na to tata.
7: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
4: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
6: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
7: Zavolejte dalšího.
8: Pořadové číslo 2.
12: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
5: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
12: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
7: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
12: Klima? Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
7: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? Říkáš b. Badian? Bazalka? Brambory?
12: Ano, ano. Badian, bazalka, brambory, bandita, baroko, baron.
7: Stačí? Stačí. Vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
12: No přeci...
7: A ven! Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile! Odveďte ho! Ven!
3: To se povedlo!
7: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
4: To můžeme také zapsat, jasnosti?
6: Smíme?
7: Samozřejmě.
6: Podívej.
7: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
13: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
3: Ale Olafe, nezapomeň. Karin musí vejít do dějin.
7: Tak co je? Řekla jsem další.
8: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
7: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
3: Tři.
7: Kdo si to dovoluje?
3: Všeho všudy.
0: Tři, princezno.
7: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
0: Ano, jmenuji se Jens.
7: Co tu chceš?
0: Co asi? Soutěžit, princezno.
7: Cože? Ty?
13: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
0: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
13: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeč.
3: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
0: Ovšem já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
7: Takové jídlo není.
0: Ale je.
7: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
0: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
7: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
0: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
13: Kolego, přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není tu ani pec, ani pekáč, ani vrána. Co mám psát?
6: To je váš problém.
3: A přestaň tě opisovat.
13: Já že opisuju? Já?
0: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
7: Mě nedoběhneš.
0: Plamen je sežehnou.
7: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
0: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
7: Dost! Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám, prohrála jste.
7: Ne, ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
0: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
7: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
13: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
7: Byla to jen soutěž.
4: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
6: Čtenáři budou nadšeni.
3: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu si přichystal?
13: No, milý Jensi, odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
7: Tatínku!
0: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
7: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
0: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
7: To je domýšlivec. Náfuka! Protiva!
3: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: Královský zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky, plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rok.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego, až se Jens na slavnostní hostině vyjádří.
2: Aha.
1: 3 dny zbývají do rozhodnutí.
0: Poslední slovo patří vítězi. Královský zpravodaj byl přitom.
1: Třesky, plesky.
4: Ti pisálkové, už nikdy nesmí překročit práh zámku.
5: Proč pak?
4: Jak vypadám? Jako ten, kdo prohrál.
5: Ty jsi přece prohrála, Karin. A oblékej se, hosté už čekají a ženich tu bude co nevidět.
4: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří, jako bych byla nějaký kus papíru.
5: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
4: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
5: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
4: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
5: Vida.
6: Maminko, Karin, tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře. Ale nejsi nějaká bledá?
5: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
6: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
5: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? No, možná bych se mu ani nedivila.
4: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne!
6: Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
5: Musela. Jenom abych neměla pravdu.
4: Zahradníku.
7: Co pak je, jasnosti?
4: Zaléval jste šaláty.
7: 3x denně octovou vodou, jak jste poručila.
4: Tak už to nedělej.
7: Ne.
4: A na inkoust taky zapomeň.
7: Taky?
4: Nebyl to chytrý nápad.
7: No, vida.
4: Kdo se tu směje? Jensi, to jsi ty?
8: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
4: Ty.
8: No co já?
4: Ty nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal si hostinu.
8: Nezmeškal.
4: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
8: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
4: Ale já ho nechci zpátky.
8: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
4: Ale to ne. Promiň, Jensi. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
8: No.
4: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Co pak ty mě opravdu nechceš za ženu?
8: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte, ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
4: Cože? Ale já patřím na zámek a ty se staneš králem.
8: No, kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
4: Počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. Počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
8: Žádné kdyby.

0: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
1: Ne, kdepak. To úplně poslední můžete mít přece jen vy.

0: Stát! Kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku.
1: Ale no to
0: třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama.
2: Sam.
0: Ano, tak prosím,
1: no, tohle...
0: no prosím, pán.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano, učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese, lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
4: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece... Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji. Vy neustále neopisujte.
2: Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky plesky, nečte.
4: Co pak už nepatříme k sobě?
0: Kde pak? Ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď pověř. Chci udělat prohlášení do novin.
4: Proč?
0: Aby se všichni dozvěděli, jak jsem s tebou šťastná a jak jsem ráda, že jsem tu soutěž díky tobě prohrála.
1: Ne, ne, stačí, že jsi to řekla mně. Ostatní nemusí nic vědět.
3: Co? Cože?
0: Ale o poslední slovo bychom se mohli vždycky rozdělit. Co říkáš, Jensi?
1: Neříkám nic.
0: Znamená to, že souhlasíš?
1: Mhm. Ale v novinách. V novinách o tom nebude ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
0: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego.
3: Úplný a definitivní konec.

0: Barášek na zkušené. To vám jednou takhle seděl vládce všech čertů Lucifer v pekelné kuchyni, pojídal pekelnou snídani a pekelně přemýšlel. Taková luciperská snídaně je vydatná a sytá, hodně prosypaná pepřem a paprikou. Abyste věděli, čerti si opepří a opaprikují i bábovku s hrozinkami, aby byla řádně pekelně ohnivá. No a při takovém jídle napadají pana Lucipera nejlepší myšlenky a slavná rozhodnutí. A tentokrát ho napadlo, že by měl zas jednou poslat na svět nějakého zdatného pekelníka. Než pan vládce spolkl poslední sousto, dal si zavolat čerta Anciáška. Anciášek je čertisko ježaté, ušaté, všemi čertovskými mastmi mazané, u žádné čertoviny nechybí a tak ho v pekle každý zná. Má teprve nějakých takových 120, 130 pekelných let, ale na lidské stáří je to něco kolem 16 roků. No, zrovna ten pravý uličnický věk. Když Lucifer dojedl, už stál Anciášek v pozoru před ním a vládce k němu důstojně promluvil.
1: Čerte Anciáši, vyvolil jsem si tě, protože jsi mladý a máš budoucnost před sebou. Pošlu tě na zem, abys poznal svět, pobral zkušenosti a byl potom zdatným vyslancem pekla mezi člověčenstvem. Je to pro tebe čest a vzácná příležitost. Nedloubej se v nose, když s tebou mluvím. Seber si své saky paky a hned leď.
2: No jo, pane Lucifer, ale když já žádné saky paky nemám.
1: Tak poletíš ještě dřív.
0: Lucifer popadl Rarážka za ušiska, škublím a Anciášek vyletěl jako ohnivá střela. Prorazil zem a vyhrabal se na bílý svět, kde si daleko v hlubokém lese. Seděl na hromádce hlíny a mžoural dokola kolem. Pod ním se kouřilo, syčela horká pára, ale ve chvilce jim probíhala štiplavá zima. Všude ležely zmrazky sněhu, mrazík kousal do nosu a do uší. Žádná krutá zima, ale pro pekelníka uvyklého na teplíčko hotová pohroma. Anciášek se roztřásl chladem, ani hustý kožich ho neochránil. Zaňuchal, začmuchal na všechny strany. V nose ho zašimral vzdálený kouř. Hned se o zlom krk rozběhl tím směrem. Na kraji lesa tam stála maličká chaloupka.
2: Je tam někdo?
3: Jak pak by ne? Od pradávna tady bydlí babka Zlámalka. Ty jsi cizí, že mě neznáš?
2: Ale no jo, cizí. A zimou celý roztřesený. A radši babko Zlámalko otevři, abych mohl do tepla.
3: Ty jsi nějaký dovolený. No tak pojď dovnitř, pojď se ohřát, ty Rarášku.
2: A taky, že jsem pravý Rarášek pekelný.
0: A hned se posadil zadkem rovnou na kamna.
3: No, vypadáš na to, ty čertovo kvítko. Já už se na svá stará léta ničemu na tom světě nedivím, co já toho už za 90 let viděla a zažila. Na mou duši, ze kštice ti trčí kůzlečí růžky. Klodné šaty nemáš, jenom chundelatý kožich. Zvedni se z kamen, připálíš si klupy a bude tu čmoudu jako v pekle.
2: No jo, to by taky bylo nejlepší.
3: To bych pak na tebe otevřela okna, udělala průve, navětrala na mraz.
2: To ne, já nemám rád zimu, babko.
3: Tak vidíš, Rarášku, nekňouč a raději si sedni ke stolu. Nejspíš budeš mít taky hlad jako ďas, ne?
2: No jo. Mám hlad jako ďas. A jak to víš, babko Zlámalko?
3: Měla jsem právě takového vnuka, ale teď už je dospělý. Oženil se do města, žena ho rychtuje a už nevystrkuje růžky.
2: No jo, co pak máš k jídlu?
3: Hrách a kroupy, vezmi si. A jakže se jmenuješ?
1: Anciáš.
2: Anciáš.
3: Takové nekřesťanské jméno. A kdy pak slavíš svátek? Na kterého patrona?
2: U nás se jména neslaví. A za patrona mám Lucipera.
3: Tvoj, ty mi kšípku s takovými jmény. Budu ti říkat Ancek. To je kratší a hezčí.
2: No jo. Máš ještě?
3: Co pak?
2: No takové to dobré hrách a kroupy.
3: No nemám. Snědl jsi mi bez toho jídlo na celý den. Na pucánku.
2: No jo. To je podle čertovských způsobů. No,
3: to jsou pěkné nespůsoby. Brzo bys spolikal i mě s šátkem a bočkorama. Zítra tě vyvedu na mraz. A půjdeš si hledat obživu jinam.
2: Ne, na mraz, ne. Já nemám rád zimu, babko. Poraď mi, kde bych našel obživu a bylo u toho teplo? Babko Zlámalko.
3: Co pak o radu? Ale aby tě chtěli, takového špindíru. Nejlíp u kominíku. Ti se otáčejí okolo kamen a komínů.
0: To se Anciáškovi od prvního poslechu zalíbilo a ráno za svítání pelášil do vesnice hledat kominíka. Pan mistr už byl postarší a hodil by se mu mladý pomocník, aby šplhal po střechách a po komínech místo něj.
4: Koukám, že jsi je limánek. A nemáš ani páru, co to naše řemeslo obnáší. Zapiš si za uši. Kominík je světa, pán. Bez něho by se neuvařilo ani neupeklo žádné jídlo. Kominík chrání domy od pohromy požáru a nosí lidem štěstí. Proto je vážený, i když je odsazí zmazaný. Na svět se díváme svrchu, takže máme přehled a odstup jako sám pámbu nebeský. Neošívej se a nešklep. Jak se jmenuješ?
2: Babka Zlámalka mi říká Ancku.
4: Podívejme, tovariš před tebou se jmenoval Francek. Udělal se pro sebe. Třeba se taky dočkáš. Dobrá, beru tě. Já jsem mistr Šimberka. A ty teda budeš Ancek. Ohohoho, nebudeš mi chodit pořád takhle ušmouraný. Ancku, nasadíš si bílou čepičku. A v neděli budeš čistonký jako lilium. Konec řeči. Popadni nádobíčko, lezem z hůru k nebi. A ty koukej brzo něco okoukat. Nebo nepřej si těch pohlavků.
0: Ancek si nasadil bělostnou čepičku a zakryl vyčuhující růžky. Kominický pan mistr Šimberka navěšel na Anska štětky, žebříček, lopatky, kouly na řetízku, smetáky a košťata a vydali se po chalupách a po domech. Na půdy a střechy se pan mistr soukal s funěním a hekáním, ale u komínů byl obratný a hbitý, jak řemeslo káže. Ancek zas šplhal po střechách a vikýřích jako veverka. To se musí nechat. A kde mohl, tiskl se k teplému komínu. Brzo od pana mistra ledacos pochytil. Občas pohlavek, občas dobrou radu a fortel. Naučil se i kominickou písničku.

0: a dílek, černý jak čert.
1: Koleduješ si o pohlavek, čerchmante.
2: Tak se Ancek učil kominíkem. Jídal všechno, co mu dali, čím je počastovali v chalupách, hlavně když toho byla hora na talíři. Nocoval u mistra, jen tak na podlaze u kamen. Stočil se do klubka jako kocour a už chrupal. Jen v neděli si zalezl za kamna a celý den ani nos nevystrčil, aby se nemusel umývat. Po týdnu pan mistr Šimberka rozhodl.
1: Myslím, Ancku, že už víš, co a jak. Pravý kominík budeš sice, až oblezeš 100x100 komínů. Ale aby ses otřískal, mohl bys to od zítřka zkusit samostatně.
2: Chytře to pan mistr vyšpekuloval, aby se nemusel štráchat do výšek.
1: Ale Ancku, to ti povídám, všechno dělej tak pořádně, jak jsem tě to učil. Nebo nepřej si těch pohlavků.
3: No jo, pane mistr, no jo.
2: Na zítří lezl Rarášek se vším nádobíčkem na střechy sám. Tentokrát mezi komíny pěkně foukalo a vítr proháněl po střechách i sněhové vločky. Ancek se dal zprvu do díla, jak se patří, a hbitě, aby mu mráz nepronikl do kožichu. Ale po chvilce se v něm probudila pravá čertovská nátura. Začal foukat do komínů, i do těch, kde se dole v kamnech naplno topilo, štětkou vířil saze a popel, do komínů házel železnou kouli, ale i sněhové koule, které uplácal na střeše. Lopatkou sypal dolů písek a smetí a na dýmající komíny se posadil a tím je na dobro ucpal. To byl najednou poprask. Ve vesnici bylo plno čmoudu a kouře. Saze se míchaly se sněhovými vločkami a lepily se na okna a zdi stavení. Hospodyně vybíhaly ze dveří, lamentovaly a nadávaly. Já mám v kuchyni zakouřeno jako v udírně. Pečeně je spálená na uhel, saze mi vyfoukly na čisté peřiny, bábovka je jako placka, udusím se, koláče máme pocukrované popelem, zhaslo v kamnech pohroma, všichni čerti se žení. Bane, jak víte, stačil na to jeden čert a ten ještě není na ženění, ale řádil a dováděl jako smečka čertů a chechtal se a metal kozelce, až se zvedal nad vesnicí černý vír. Nikdo ho v tom temném dýmu nespatřil. Jen mistr Šimberka se dovtípil, odkud ten vichr duje a kolik uhodilo.
1: Ancku! Hybaj dolů, nebo si nepřej těch pohlavků!
2: To vám řeknu, hned se pozná, co je to pravý respekt a autorita. Jak Ancek zaslechl tohle volání, nejprve strnul, zakoulel očima, sebral nádobíčko a už letěl, škobrtal, padal a ve mžiku stál jako oukropek skřísnutý před mistrem kominickým panem Šimberkou. Pan mistr se mračil jako bouřka a obě ruce zabodl v bok.
1: Kladl jsem ti na srdce, že kominík přináší štěstí. A ty jsi tady napáchal takový rozruch, zmatek a pohromu jako stoletá povodeň. Do váženého kominického cechu nepatříš.
2: Rozmáchl se ze široka a Ancek tak uhnul, aby nedostal pohlavek, až se překulil na záda. Ale pan mistr jen hmátl po štětce, metle a všem tom kominickém nářadí.
1: Neuhýbej! Ani pohlavek si nezasloužíš. Mazej odsud a už mi nechoď na oči.
2: Burácel a přitom mu bylo líto, že ztrácí učedníka. Ancek se po čtyřech, jako vořech podvraťák, odšoural z dohledu. Radši by držel tucet pohlavků, než takové vyčinění. Zkroušeně se doplouhal až do chaloupky babky Zlámalové. Babce na sebe všechno popravdě vyžaloval.
4: Zasloužil bys namastit zadek řemenou mastí, že by ses do Vánoc neposadil. Jenže ty máš hod tu divokou čertovskou náturu. No tady platí jen pomalé pěstování, jak u mladého stromku. Co koulíš oči, nic neříkáš. Snědl bys něco, ne?
5: No jo.
4: No jo.
5: Babko Zlámalko, něco a hodně.
4: Tady máš na misce čočku. A je pořádně lžící.
6: A jestli pak mě teď někdo jiný vezme do práce, co říkáš? A aby tam bylo teplo. No,
4: těžká rada. Ale třeba by to šlo u pekařů. Pecáky vždycky potřebují. A v pekárně mají horko jako v pekle.
6: No jo, no jo.
2: Rarášek Ancek ani dospat nemohl a ještě zatmy byl ve vsi u pekárny. Tam panoval nad dížemi s kopistí v ruce, jako král s žezlem v ruce, pan pekařský mistr Hemelka. Kdo jak těživ neviděl a neslyšel, co je to kopist, tak teď se doví, že je to dlouhá dřevěná vařečka na mísení těsta.
7: Tak, ty bys chtěl být pekařem a nedokážeš ani rohlík ohnout. Ale kdyby ses chtěl opravdu něčemu přiučit, zkusil bych to s tebou. Potřebuji pecáka, co musí zastat spoustu práce. Naštípat dříví, roztopit pec, nasázet chleba nebo rohlíky a nebo koláče. To je pořádná fuška. Troufal bys jsi?
6: No jo, no jo.
7: Peníze zatím nedostaneš, ale jídlo na celý den. A přespávat můžeš na pytlech u pece. Jak se jmenuješ?
6: Já? Říkají mi Ancek.
7: No, u nás budeš Vincek. Já jsem mistr Hemelka. Sundej si kožich, obleč si bílé kalhoty a halenu. Zapotíš se i tak. A hned se pust do rachoty.
2: Anciášek, Ancek, nebo teď Vincek si natáhl kalhoty a halenu přes kožich, protože ten měl pevně k tělu přirostlý a na hlavu mu mistr posadil placatou čepici. Vypadal vám docela jako pekařský učeň, na mou věru vůbec čertu nepodoben, ale vrhl se do práce jako ďas. Uslyšel mistra prospěvovat pekařskou písničku a zkusil to s ním.
7: Mísím, mísím tmavou mouku,
6: tmavou mouku,
7: na chleba a dalamánky,
6: dalamánky,
7: mouku musím zalít v

0: veliký. Pocuje vodou se solí, kůrka se leskne, nedrolí. Nakonec specevý hřáte, rolíky zlaté vydáte.
1: Štípal dříví, nosil polena, rozdělával oheň v peci a topil. Když se pec rozehřála, vyhrábl oheň a popel a kladl do ní chleba nebo pečivo. Nejsou to žádné čáry, ale dřina od noci do noci. Za pár dní se Vincek vždycky po práci skulil rovnou k peci a sotva se položil, už spal jako dudek. Ale moc toho nikdy nenaspal, protože na pekaře zbývá krátké spaní a dlouhá práce. Pan mistr s ním byl na nejvýš spokojen.
2: U pece ti to jde dobře, Vincku. Už bych tě pustil i k těstu, ale ty jsi pořád ušpiněný, ušmouraný, nedávno čisté kalhoty máš už černé jako čert.
3: No jo, jako čert.
1: A taky, že se mu pod placatou čepicí rojily všelijaké čertoviny. Všichni čerti s ním šili. Jednoho dne ho to popadlo. A Vincek roztopil pec jako pekelnou výheň a nasázel do ní všechny chleby, rohlíky i koláče najednou. Napekl z toho černých škvarků, všechno spálil na uhel, rozfoukal a rozfofroval popel, rozsypal pytle mouky a smíchal s popelem, zbylé těsto napatlal po stěnách a po podlaze a mezi tím skákal, křepčil a vřískal celý rozčertěný. Když to spatřil nešťastný mistr Hemelka, popadl kopist a rozmáchl se po Rarachovi. Ale oba klouzali po těstě, popelu a rozbředlé mouce, padali a lepili se, celý se obleptali a opatlali. Pan mistr chtěl za takové dílo naložit Vinskovi na záda výslužku a tak ho hnal z pekárny přes vesnici až k lesu. Jenže hybkého čerchmanta nedohnal. Zůstala po něm jen moučná stopa.
2: Ještě se u nás někdy ukáž, ty hasačerte, a přerazím o tebe kopist. Tu škodu si ještě dopřeju, ty arcidáble.
1: Jeho křik se utopil v hlubokém lese a pan mistr se nazlobený a smutný vrátil domů. Raráškovi nezbylo, než se zkroušeně vrátit k chaloupce u lesa. Babka zlámalka mu otevřela a spráskla nad tím hastrošem ruce. Vincek schodil zmazané kalhoty a halenu a odhodil čepici. Popravdě se babce se vším svěřil.
4: Kdybych měla pevnou ruku, vyplatila bych tě za pekaře. Jenomže sílu už nemám, aby tím stejně nikdo nikoho ke křížku nepřivedl. Tohle jsou moc ošklivé kousky, co vyvádíš. Není ti hamba, Ancku?
3: No jo. Když to mě najednou posedne čertovina, vjede to do mne, ale ani nevím jak. Začne to ve mně bzučet a vrčet a poňoukat.
4: Aha. A teď ti krutí v břiše hlad. Sněd bys houbovku?
3: Babko zlá, malko, sněd, do drobečku.
4: Tu máš. A jes, jako člověk.
3: No jo. Potřeboval bych zase tvoji radu. Kde by mě vzali na práci?
4: Čím dál těžší rada. Všude dobře začneš, ale brzo se pokazíš. Když půjdeš do vsi, poznají tě a zvolchujou ti záda. Ale přece je jedna možnost. Na druhém konci vesnice je kovář. Na takovou rachotu se každý nehodí. Potřebuje hodně síly a obratnosti. U něho se zachází se železem a ohněm.
3: No jo, kde je oheň, tam je teplo, tam to zkusím.
4: Jen se pamatuj, když ani u kováře nevydržíš, potáhneš s dlouhým nosem do horoucích pekel.
1: Ještě za noci vyrazil čertův kluk ke vsi, tentokrát, aby po tmě nikoho nepotkal. Kovárnu musel hledat, ale brzy ji objevil, podle blikavého světla ohně a zvonění kovadliny. Přivítal ho chlap jak hora s černými vousisky.
5: Co tu okouníš? Chceš si čichnout ke žhavému železu?
3: No jo, chtěl bych si čichnout ke kovářskému řemeslu.
5: Takový chundelatý papírka, ani bys perlík nezvedl.
3: Jen mě to nechte zkusit a hned uvidíte.
5: Tu máš nejprve to menší kladivo, ať se mi tu nestrhneš.
3: Ale ne, dejte mi to nejtěžší.
5: A prach zatra, ty s tím švihaš. To bych do tebe neřekl. Ty jsi čertovský chlapík.
3: No jo, opravdový čert.
5: Čert, prach zatra a mě říkají Kuba starý čert. A jak ty se jmenuješ, čírtě?
3: Já už teď ani nevím, čí jsem a jak se jmenuju. Anciáš, Ancek, Vincek.
5: U nás mladým kovářům vždycky říkáme Toncek. Tak jestli se ti tady líbí, můžeš zůstat a budeš prach zatra náš Toncek.
3: No jo, prach zatra, to jo.
1: Nový kováříček dostal koženou zástěru a koženou čepici, kterou si zakryl pupínky rohů a popadl kladivo a kleště. Díval se, jak kovář rozdmíchává oheň ve výhni, jak rozžhavuje železo a jak ho potom kladivem ohýbá a tvaruje. To se mu líbilo. Hned se připojil ke kovářské práci i k písničce.

0: oba dva.
1: Šlo jim to spolu vesele a zdárně. Práce stihli dvakrát, třikrát víc než mistr sám. Také jedli za tři. Když je kovářka pozvala k obědu, po jídle se jen zaprášilo, jako by spadlo do bezedné studny.
2: Jak k dílu, tak k jídlu. Prach zatra taková dřina dá vytrávit. Co říkáš, Tonsku?
3: No jo.
1: A oba si ještě přidali. Kovářka musela vyvářet jako pro regiment vojáků, ale škodu neutrpěla. Výdělky byly bohaté, každý rád dobře zaplatil za rychlou a pořádnou práci. Přijížděli sem sedláci zdaleka široka a vždycky byli spokojeni. Podivovali se, kolik práce kovář zastane. A Kuba poprávu vychvaloval.
2: To je zásluha mého pomocníka. Spolu nám to prach zatra dobře klape. Je jako vyžle, ale mává kladivem jako hromotluk.
1: Když si chtěli nového kovaříčka prohlédnout, Toncek se vypařil, zalezl do kovárny a na světle se neukazoval. Tak v kovárně žili v poklidu a pohodě. I kovářka byla spokojená. Toncek nelezl zmazaný do peřin, ale přespával v kovárně. A snědl bez ošklibování všecko, co na stůlu přichystala. Moc toho nenařečnil a do práce byl jako ďas. Ale jednou po čase přišlo na Tonska zas takové ponoukání, cukání, čertovské popichování. Rozbušil se do kovadliny jako divý. Začal bláznivě všechny kleště a ohýbáky překovávat na podkovy. Neviděl, neslyšel, jen mlátil, prskal jiskry a vřískal pekelně. Celou dílnu by obrátil na ruby. Kuba to uviděl, pokýval hlavou, dloubnul radáška do žeber a tak docela beze zloby Kliďánko a Medově povídá.
2: Bez dobrého instrumentu je prach zatrápená práce. A bez kleští železo holýma rukama neohneš.
1: Toncek pod černými čmouhanci zrudnul a čertovské choutky z něho v turánu vypšoukly jako pára. Zas byl na dlouho pokoj. Jenže začas zase radáška popadlo čertidlo. Lítal podílně, foukal do výhně, vykutálel z ohně žhavé uhlí a chroupal je jako pečené brambory. Ječel a chechtal se přitom jako pominutý. Kuba k tomu klidně přihlížel a mírně prohodil.
2: Vidím, že potřebuješ něco řádného do žaludku. Paň mámo, dej nám už ty chlupaté knedlíky se zelím a kus uzeného masa k tomu, až to voní komínem.
1: Posadil Tonska za stůl a oba se dali do jídla ani nedotali. Všechna ta čertovská posedlost mu sklouzla do žaludku a ještě hloub a vytratila se, jen se zakouřilo. Toncek klopil kukadla do talíře a styděl se až po konečky chlupů. Na to Kuba povídá, jen tak, jako by nic.
2: Po takovém gruntovním jídle je žízeň a potřebuje dobře uhasit. Toncku! Vezmi ten veliký džbán a skoč do hospody pro pivo, ať načepují vrchovatě.
1: Připlácl na stůl zlaťák, radášek vzal peníz a džbán a pelášil do vesnice. Hospodu dlouho nehledal, hospodu pozná každý zdaleka, jen před dveřmi chvíli otálel. Ale dlouho se nerozpakoval, vrazil dovnitř a bez řeči před hospodského postavil džbánek a ukázal zlaťák. Hospodský si pomyslel, mluví, nemluví, taky dobře. A čepoval plný džbán, až se pěna přelévala přes okraj. V tom se však od stolu zvedl jeden host.
4: Ajejejej, to je náhoda nešťastná.
1: Zrovna tu pivem splachoval moučný prach pekařský mistr pan Hemelka.
5: I ty, Arci Lotře, ty kaži světe, ty jsi odtud neodtáhl. Říkal jsem ti, abys mi jak těživ nechodil na oči. Podívejte se na něho, usadil se nám ve vesnici, přehází nám hospodářství, zničí živnost, vypálí chalupu a u mě začal.
1: Hromoval, hulákal a vzbouřil všechny sedláky okolo. Celá hospoda se s povykem pustila za Tonskem. Toncek chytil džbán, zakličkoval a vyrazil ze dveří. Jenže tentokrát se mu tak lehce neběželo. Džbán byl plný a těžký a nechtěl z něho ulít ani slzu.
4: utíkal přes náves a měl už za sebou celý houfec pronásledovatelů a ještě dalších přibývalo. To je na světě taková bída. Když je na někoho hon, přidají se i ti, kteří nevědí proč. Toncek to vzal oklikou, ale směřoval pořád ke kovárně. Džbán ho tížil a brzdil a tak měl brzo celý dav rovnou za patami. Kolem uší mu létaly sněhové koule, bláto i kamení, sotva stačil uhýbat. Bez dechu padl na vrata kovárny a kovář mu otevřel. Jen Toncek proběhl a zastrčil závoru, už na vrata mlátili hole a klacky a duněli křik a nadávky.
5: Kováři! Kováři, otevři nám! U tebe se schovává uličník a vyvrhel postrach celé vesnice.
2: Nikdo se tady neschovává. U nás řádně bydlí a pracuje náš Toncek.
5: To je on, zničil by celou vesnici, splozenec z pekla.
0: Podej ho sem!
6: My mu zvalchujem hřbet!
0: A pošlem ke všem čertům rohodním! Dej ho sem!
4: Kovář Kuba rukama rozrazil obě křídla vrat do kořán. Stál tu rozkročen, hlavou sahal až po střechu, rukávy vykasané a pěstě jako kladiva.
2: A já vám povídám, Toncek je můj, čertův kluk, hotové dobrotisko, učiněný andílek. Toho nikomu nedám. Kdo tomu prach zatra nechce rozumět, ať jde blíž. A já mu to vysvětlím těmahle bouchadlama.
4: Zamával pěstmi, naježil vousiska a oči mu jiskřily. Takové odhodlané a jasné přesvědčování zapůsobilo jako blesk. Největší horlivci ucouvli a dav se začal s mručením rozcházet.
5: Však počkej, kováři, on ti jednou zapálí chalupu nad hlavou.
4: Zavrčel pan Hemelka, aby neustoupil jen tak snadno, ale otočil se a loudal se pryč. Za chvíli bylo před kovárnou prázdno pusto. Toncek vyskočil a objal Kubu okolo krku. Z očí se mu koulely slzy jako hrachy a smívaly špinavé čmouhance z tváří.
2: Když si Toncku donesl to pivo, tak abychom ho včas vypili prach zatra, než spadne pěna.
4: Zasedli ke stolu. Kovářka s nimi, popíjeli, smáli se a veselili, protože měli poklid a pohodu. A rarášek Toncek pobyl v kovárně až do jara. To se mu vám jednoho dne růžky z hlavy sloupily jako stroupek a z kožichu vyrostly jak had ze staré kůže. A když se začal mít, byl z něho, věřte nebo nevěřte, docela pohledný kluk. Kovářovi ho měli jako za vlastního a tak zůstal v kovárně napořád. Do pekla se už nevrátil a starý Lucifer na něho zapomněl. Co pak si může pamatovat, kolik má vůbec čertů? Jednou o slunečné neděli zašel Toncek do malé chaloupky u lesa a babce z Lámalce přinesl velikánskou kytici květin. Babka ho málem nepoznala a spráskla ruce.
7: Pro pána, co jsi to zas provedl za čertovinu? Tady kolem roste tolika kytek.
8: No jo, ale tyhle jsou ode mne.
4: Babka ho plácla. A bylo to takové pohlazení jako od maminky. Po letech Toncek vyrostl a byl z něho statný kovář. Měl černá vousiska a pěsti jako kladiva. Zdaleka široka k němu jezdili kovat koně a jak si ho považovali. Říkali mu Toncek starý čert. Jako by to jméno zdědil po tátovi kovářovi. A to už je konec pohádky o tom střapatém rarážkovi, který přišel na svět na zkušenou a na tom světě zůstal na dobro.
9: Do zimy byl už jen vrabčí krok a křemílek s vochomůrkou hostili ptáčky semínkem. Byl tam taky jeden moudivláček a ostatní mu pořád brali. A tak mu vochomůrka sám dával semínko po semínku. Vítr toho dne neměl co dělat a hledal nějakou zábavu. Přihnal se k pařezové chaloupce a zahvízdal.
10: Fíj, že mě nedohoníte.
11: To se ví, že jo, koukej.
9: Křikl vochomůrka a vběhl za větrem do chaloupky. Dveře bouchaly a okna jen řinčela.
11: No tak, teda, co je moc, to je moc,
9: povídá Křemílek. Rozběhl se taky do chaloupky a otevřel dvířka u pece. Vítr vletěl do pece a Křemílek za ním přirazil dvířka.
11: Tak, hotovo a je od tebe pokoj.
9: Jenže za chvíli někdo tluče na okno. A on to vítr a celý černý, jak vyletěl komínem.
10: Tohle vám nedaruju,
9: křikl a odvál přes les. Za chvilku zas někdo klepe na okno, ale byla to maličká víla, lehoučká jako pápěří. Křemílek s Vochomůrkou vyšli před chaloupku. Víla k ním udělala tři krůčky a řekla:
11: já vám zatancuju pro radost. Chcete?
9: Křemílek s Vochomůrkou kývli, až jim na hlavě poskočily čepičky.
11: Jenže nejdřív byste mi museli udělat nějakou muziku. Bez muziky to prosím nejde.
9: Křemílek s Vochomůrkou se hned dali do práce. Ze suchých stébel trávy nadělali píšťalky a z těch píšťalek sestavili varhánky. Vochomůrka šlapal měchy, Křemílek si sedl k varhánkám a povídá:
11: prosím, taneček pro malou vílu. Merci.
9: Špitla víla a dala se do tance. Tančila tak lehonce, že se ani stéblo trávy nezachvělo. Tančila po špičkách a na patičkách a s rukama nahoře i dole. Byla to taková krása, že Vochomůrka zapomněl šlapat a Křemílek hrát, ale varhánky hrály sami a maličká víla tančila. Jenže z lesa tajně vyšel vítr. Vynese a províjí mezi ostružinami a pořád blíž k té maličké víle. A popadl jí a už jí nese.
11: Vždyť mě rozfoukáš,
9: pláče maličká víla. Vítr se jen tiše zasmál a nese jí dál. Křemílek s Vochomůrkou se za ním rozběhli, mávají čepičkami a volají:
11: pozor, vždyť nám ji rozfoukáš, je maličká.
9: Vítr se žene jako bouřka a odnáší maličkou vílu pod oblaky. Křemílek s Vochomůrkou si sedli na pařez a byli smutní.
11: Jak byla ta písnička, co jsme hráli tý sladoučký víle?
9: Povídá Vochomůrka.
11: Já už ani nevím,
9: řekl Křemílek. A když byli nejsmutnější, přiletěl tam moudivláček, kterému Vochomůrka sypal semínko po semínku. Prohlídl si ty dva smutné a zaspíval.
12: Počkejte tu, já už se postarám.
9: Vochomůrka jen mávl rukou.
11: Ojo, ty se už postaráš, ty takový pidi píroko.
9: Ale moudivláček už se nese nahoru pod oblaky, poletuje od ptáčka k ptáčkovi a každému dal ptačí znamení. Nejdřív svolal ptáčky do houfu, pak jich byl plný oblak a nakonec celý mrak. A všecko se to žene za větrem.
12: Všecko to típá, pípá, cvrdliká a čimčaruje. Hned nám vrať tu maličkou vílu. Kde jsi vrať tu vílu? Jen vrať tu vílu.
9: Vrať. Vííí, vííí,
10: A to zas ne, to já se s vámi o ní poperu.
9: Houkl vítr. Prali se tam spolu pod oblaky, až se všude sypala ptačí peříčka. Nakonec ptáci ale vítr rozehnali na 10 000 vánků.
11: Jú, vítr prohrál,
9: řekla maličká víla. Moudi vláček si ji posadil mezi křídla a letěl s ní dolů. Pořád níž až na paseku, kde stály varhánky. Bochomůrka opět šlapal měchy, křemílek mačkal klapky a ptáčci s vílou tancovali tanec pro 1000 ptáčků a pro jednu maličkou vílu.

0: Raráš. V Běcharech byl jeden sedlák, říkali mu Kmotr Palička. Jednou šel do Kopidlna na trh a našel v poli pod hruškou kuře. Bylo černé a zmoklé, třáslo se zimou a típalo. Kmotr Palička je vzal pod plášť a doma je dal za kamna, aby uschlo, a pak je pustil na dvůr mezi jiné slepice. V noci, když už všechno spalo, slyší Palička najednou v komoře něco šramotit a hned na to nějaký pronikavý hlas, napolo člověčí, napolo slepičí:
1: Pan táto, přinesl jsem vám brambory.
0: Hospodář skočil z postele a běžel do komory, co to? I vidí ohnivé kuře a tři hromádky brambor. Lítalo z hromádky na hromádku. Fíne plecho, odplivnul sedlák uleknutím, bouchl dveřmi a šel si zaslehnout. Ale starostí nemohl do rána spát. Už věděl, co si domů přinesl. Ráno pak, když se rozednilo, všecky ty brambory na hnůj vyházel. Druhou noc zase slyší:
1: Pan táto, přinesl jsem vám pšenici, žito, ječmen.
0: Sedlák už nešel se dívat, co to, ale třásl se strachem jak osika a neustále se modlil: Vysvoboď nás od zlého. A jakmile začalo svítat, vzal lopatu a koště a zas to obilí všecko vyházel a vymetl, aby tam ani zrnka nezůstalo. Byl celý zarmoucený, nevěděl, jak si pomoci, a taky se bál, aby si toho ze sousedů nikdo nevšiml. Ale sousedé si všimli, viděli v noci něco dostavení lítat, jak plamený výšek, a nezapálilo to. A ve dne spozorovala sousedka to černé kuře na dvoře mezi slepicemi. Tu hned byla po vsi jedna řeč, že Kmotr Palička se čertu zadal. Někteří povážlivější kroutili hlavou. Od jak živa ho znali za bohabojného i za poctivého a umínili si, že mu dají výstrahu. Přišli a on jim upřímně všecko pověděl, co a jak prožil, a aby mu poradili. Jaká rada, povídá jeden mladý sedlák, zabijte tu potvoru. A hned sám popadl polínko a po kuřeti jim hodil. Ale v tom okamžení vyskočilo mu kuře na hřbet a tepalo ho jako polenem a při každé ráně volalo: Já jsem Raráš, Raráš, Raráš. Potom radili někteří Paličkovi, aby se přestěhoval, že Raráš zůstane v tom stavení. Sedlák se toho hned chytil a hledal kupce, ale nikdo od něho stavení s Rarášem nechtěl koupit. Palička si ale umínil, že se stůj co stůj Raráše musí zbavit. Prodal obilí a dobytek, koupil si jiné stavení v druhé vsi a stěhoval se tam. A když naposledy přijel s vozem pro škopky, necky, brány a jiné takové nářadí, šel a sám si své doškové stavení zapálil. Bylo o samotě a nikomu se nemohla škoda stát. Potom práskl bičem a chtěl jet. Zatím se ještě jednou ohlédl na své stavení, jak chytalo, a povídá: Schoř si tam, neplecho, a za to místo ještě něco utržím.
1: Hehehe,
0: ozvalo se něco vzadu na voze. Palička koukne, na hrabici tam sedělo to černé kuře, zatřepetalo křídly a začalo si zpívat:
1: Už se stěhujem, už tu nebudem, už tu nebudem, už odtud půjdem, už tu nebudem, už se stěhujem, jinde krást budem.
0: Kmotr Palička zůstal, jako by ho hrom omráčil. Už nevěděl, co si počít. Potom jemu připadlo, zdali by si Raráš nedal říci a sám neodešel, kdyby jej dobře krmil. I nařídil ženě, aby mu dávala talíř dobrého mlíka a tři buchty k tomu. Raráš měl se dobře, ale nezdálo se, že by se chtěl odtud hýbat. Jednou na večer přijel pacholek z pole domů a vidí na schodech ty tři buchty, co tam selka položila Rarášovi. Měl hlad, přitočil se a jednu snědl. Lepší, když ji sním já, nežli ta obluda, povídá sám sobě. ale v tu chvíli už mu seděl na zádech Raráš a křičel:
1: jedna bušta, druhá bušta, třetí buštu, Vašek, sněd.
0: A přitom po každému takovou ránu vsadil dozad, že Pacholek měl ještě dlouho potom modřiny. Ráno, když Palička vstal a šel Pacholka budit, našel ho celého stlučeného, sotva, že se mohl hýbat. A když se dověděl, co a jak, šel k Rarášovi a prosil ho, aby se od něho vystěhoval, že žádný Pacholek nebude chtít u něho sloužit.
1: Hehehe, zachechtal se Raráš a řekl: dones mě tam, kde jsi mě vzal, nebude mi z tebe žal.
0: Sedlák vzal hned na sebe plášť a donesl kuře zas pod tu hrušku, kde je našel, a Raráš potom už ho nechal.

0: Byl jeden gazda. Mozol se mu říkalo. A skutečně měl ten svůj život mozolnatý, moc dobrého v něm neužil. Ale nakonec se přece zmohl na stádečko ovcí a tu si musel pořídit pasáka. Vzal do služby ogara jedné chudobné robky. Baroš se jmenoval. Ogar byl rád, že má u mozolů sjednanou službu, za kterou dostával ročně na penězích 6 rýnšťáků a dále 3 metry domácího plátna na košule a 3 metry tlustého sukna na gatě. A mimo to mu gazda na konci roku přidal 60 krejcarů, aby měl od ušití krpců. Co mohl ovčák víc požadovat? Byl spokojený a ovce pásl svědomitě. Jednou pásl Baroš na stráně a že bylo chladno, založil si pod bukem oheň. Nad plameny zavěsil hrnec a vařil žinčicu, v buku měl zapasovaný klínek a na ten pověsil míšek se sýrem. Pes, co žádostivě vzhlížel k hrnci nad ohněm, se najednou začal ježit a kňučet. Baroš se rozhlíží, ale nikde nic. A tu najednou stojí u ohně pán, černě oděný a pravý. Pasáku, dáš-li mi napít žinčice? Jsem ušlý a žízeň mě trápí. Baroš se dosti podivil, ale přesto pravil, dám vám žinčice, pane, co bych nedal, ale je horká, teprve se vaří. Černý pán na to, že mu to nevadí, jestli je horká nebo ne, a hned si též nabral a té vařící žinčice se napil. Když si spokojeně odfoukl, zaril okovanou botou v zemi, ohnul se a schrnul trochu listí i s půdou a podržel to na dlani. Kdybys věděl, pasáku, po čem tvoje ovce chodí a co roznesou na kopitách, věru bys ovce nepásl. To listí se zemí hodil na oheň, po chvíli rozkutal špičkou boty popel a z ohniště se vykutálela hrudečka zlata. Baroš hleděl na ty divy celý vyjevený. To je tím, pravil mu ještě černý pán, že v podzemí je tady zlato. Jenom najít vchod do jeskyně. Ten vchod je tam. Ukázal černokněžník na důru, co odpradávna bývala pod nedalekou skalou. Tak pravil a zmizel, jako by ho nikdy ani nebylo. Na Baroše přišel hrozný strach. Nechal sýr i žinčicu pod bukem a hnal se, co noha nohu chytne pasínkem dolů. Když ovce viděli, že se pasák splašil, utíkali za ním. A ovšem, že ani pes nezůstal pozadu. Tak to všecko dorazilo k chalupě. Když ovčák jedním dechem vypověděl, co se stalo na pasínku, optal se ho gazda, kde máš tu hrudečku zlata? Ale pasák nic neměl. Všecko v tom spěchu nechal u ohně. Och, ten šel dvakrát, když rozdávali hloupost, pomyslel si o něm gazda, a ještě, že takový nešika upadne i přes stéblo trávy, a nahlas řekl jen, když ses tak prohnal, tak si teď odpočiň. Já se zajdu na pasínek podívat a ty zatím nadělej sečky, pokliť a potom strouhej světidla. Baroš si pomyslel, k čertu, takto si může gazda odpočívat sám, ale přeci jen byl rád, že zůstane v chalupě. Gazda mozol navlékl kabátec a vydal se na pasínek, aby našel zlato bez pasáka. Hrnec žinčice a sýr snadno nalezl. Ale kdeže byla hrudečka zlata? Jenom zem a poschrabané listí, po zlatu ani památky. Prošel celý pasínek, ale mohl si paty utlouct a nohy ubrousit, nic nenašel. Posléze si řekl, že takto vrabec vydělá a hus projí, a než celý den roznositi na patách, to už je lepší se vrátit. Barošovi vyčinil, že ho vodí za nos, ale ovčák přísahal, že mluvil pravdu. A tu teprve doložil, co říkal černokněžník o pokladech pod zemí a o vchodu do jeskyně. Ty víš, kde je ta díra? Ptal se gazda netrpělivě. Pravda, že vím, je u studánky s dobrou vodou, přisvědčil Baroš.
1: Však jednou jsem už do ní vlezl, když jsem hledal ztracenou ovečku, ale jenom z kraje, potom jsem se vrátil.
0: Gazda mozol na pasáka naléhal, že ho musí k té džůře zavést. Baroš se bál, ale uposlechnout musel. Vzali křesadlo a svazek loučí a šli. Došli k jeskyni. Gazda zažehl louč a beze strachu vlezl do džůry. Baroš čekal venku. Gazda ušel pár kroků a buch! Čelem do skály.
2: Musíš mi, Barošu, pomoct, volal. Jsi menší, polezeš první.
0: Pasák tedy převzal gazdovu louč a šel napřed. Ale za chvilku byla chodba tak těsná, že museli lézt po čtyřech. Barošovi začalo být úzko.
1: Gazdo, nevrátíme se,
0: navrhoval.
2: Jenom les,
0: poroučil mozol, kterého popoháněla vidina bohatství.
2: Stejně už se ani nedokážu obrátit, musím lézt dopředu.
0: Byla to pravda. Velký gazda byl tak v té nízké sloji zapasovaný, že nebylo ani pomyšlení, aby se otočil. A Baroš měl cestu nazpátek taky uzavřenou. Nezbývalo než lézt hlouběji a hlouběji do země. Už se sotva plazili po břichu, sami nevěděli, jak dlouho. Prsty měli do krve odřené, šaty na nich visely v cárech. Také na gazdu dolehl strach, obzvláště když poslední louč, co měli, dohořela. Hladem a únavou na chvíli usnuli. A potom se zase plazili dál, i když měli těla celá odraná. Tu se Barošovi zdálo, že hlína pod nimi začíná být jakási navlhlá a z dálky, jak by doléhal hukot veliké vody.
1: Gazdo, slyšíte? Jako by voda hučela.
0: Vody.
1: Gazdo, slyšíte, jako by voda hučela,
0: šeptal zadrhnutým hlasem mozolovi.

0: a v tom světle, jak by se cosi lesklého odráželo. Barošu, vzkřikl gazda Mozol v údivu. Blíští se tam zlato, pojďme dál. To se řekne, pojďme dál. Ale jak, když voda byla hluboká a hučela jak o povodní? Tu zahlédli, že přes potok vede úzká kláda. Jenomže na té kládě stál černý kohout s ohnivýma očima velkýma jak talíře a bránil v příchodu ke zlatu. Gazda pohled upřený jenom na poklad už kladl nohu na kládu, ale kohout na něho hledí divoce a jak se Mozol přiblížil, kľav po něm. A ještě jednou, div, že gazda nespadl do vody. Musel se tedy vrátit. Běž, zkus to ty, nutil pasáka. Baroš šel opatrně po kládě, došel ke kohoutovi. Kohout? Nic. Překročil ho a došel na druhý břeh.
1: Aj, to by andělé dávali radu, jestli to nebyli čerti.
0: Radoval se gazda, svlékl poškubanou halenu a přehodil ji přes vodu.
1: Naber těch zlaťáků, Barošu, co jich pobereš?
0: Pasák udělal, co mu sedlák poručil. Rozestřel halenu na zemi a oběma rukama na ní nasypal z veliké hromady zlaťáky.
1: Ještě ty hrudečky zlata, Barošu, přidej, přidej, neostýchej se!
0: Povzbuzoval ho gazda z druhého břehu. Oči mu jenom svítili, jak se ho zmocnila chamtivost. Baroš tedy přidal ještě několik zlatých balvánků, potom svázal rukávy a horko těžko dovlékl nacpanou halenu ke kládě. Cestou mu jeden zlatý balvánek z haleny vypadl, tak se pro něho sehnul a zastrčil si ho za košulu. Ale co teď? Halena byla těžká, kláda úzká a hladká, uprostřed klády kohout.
1: Počkej, Barošu, jdu ti naproti. Přehodíš mi halenu, jako nic, uvidíš.
0: A už také stoupil na lávku a kladl nohu za nohu, až došel k načepířenému kohoutovi. Z druhé strany právě tak postupoval Baroš. Ale ten měl nesnadnější úkol, protože vlekl těžkou naditou halenu.
1: Tak, a teď mi halenu podej,
0: poroučil gazda, když oba stáli u kohouta.
2: Silou mocí Baroš halenu plnou zlata pozvedl a nad kohoutem jí podal gazdovi. Sotva však se gazda haleny chopil, kohout zařval, skočil po gazdovi, až na hlavu mu vyletěl a chtěl mu vyklovat oči.
0: Gazda uhýbal, bránil se, jak se dal. Kdyby pustil halenu, najisto by kohouta odehnal, ale on držel zlato pevně a nechtěl si ho vzdát. Najednou škup, šlápl vedle a spadl do té hluboké hučící vody. Zlato ho zatížilo a už se neukázal. Jak to Baroš viděl, měl napilno, aby přešel kládu a dostal se z hory ven. Ale právě, že tak spěchal, také jemu ujela noha a čách, už byl ve vodě. Ponořil se do ní, točilo to s ním na všecky strany a šleknutím omdlel. Jak dlouho byl bez sebe, nevěděl. Když konečně otevřel oči, ležel na břehu potoka, ale co hlavního, sluníčko na nebi svítilo a lístečky vrby se mu ligotaly zrovna nad hlavou. Ta prudká voda ho vyplavila z hlubin země a vyhodila ho na zelený břeh. Nedaleko pásl pastýř dobytek. Baroš šel k němu, že ho poprosí o kousek chleba a optá se, kde vlastně je. Ale když ho pastýř spatřil, ulekl se ho jako nějaké příšery a utekl. Baroš se na sebe podíval a viděl, že má šaty zedrané na cáry. Ohmatával se, nemá-li kosti dolámané a spoza košule vytáhl baloušek zlata. Pastýř přivedl lidi a Baroš jim vypověděl, co se mu přihodilo. Na dvakrát mu nevěřili, nejspíš ho měli za chudáka, který se ze své chudoby pomátl a najíst mu dali a také jakési oblečení se pro něho našlo. Od nich se teprve dověděl, že je v dalekých končinách, až kdesi na jižní Moravě. Byl pod zemí

0: 4 dny a 3 noci. Gazdu Mozola už nikdy nikdo nespatřil. Zahynul, protože se zlakomil na zlato, a takové lidi ten kohout, věčný hlídač pokladů, trestá smrtí. Pasáka Baroše propustil, neboť spravedlivým, co nebaží po zlatu, on z lavičky uhne. Za ten balvánek zlata, který si vynesl z podzemí, si Baroš koupil grunt a do smrti na něm spokojeně hospodařil. Říkalo se o něm, že zázračně zbohatl. Mnohokrát od té doby ještě přešel kolem díry u studánky s dobrou vodou, ale dovnitř nikdy nevstoupil a také nikomu o vchodu k pokladům neřekl. Měl na paměti, o čem se na vlastní oči přesvědčil, totiž, že chamtivost lidi zaslepuje. A mohlo by se stát, že je tak zaslepí, že ani vody z potoka jeden druhému nedopřejí, a tehdy se ty podzemní toky z hory provalí a všecko zatopí.
1: O zlatém ptáčkovi. Jeden potruh měl 6 dětí a neměli co jíst. To jaro byla bída ještě krutější než dříve. A tak se potruh sebral a šel k řece na proutí, že vydělá aspoň na kousek chleba. Nařezal celou otep a najednou vidí sedět na mladém stromku malého ptáčka, který svítil jako zlatý. Kdybych ho chytil, pomyslel si podruh, děti by si s ním hrály a zapomněli by na hlad. A opravdu se mu podařilo toho zlatého ptáčka chytit a přinesl ho domů. Děti měli radost, celý den si hráli a na jídlo ani nepomysleli. Druhého dne ptáček snesl vajíčko a to bylo zlaté. Nejstarší chlapec ho vzal, zašel ke zlatníkovi a prosil, aby ho koupil. Mistr byl poctivec, prohlédl vejce a řekl: synáčku, tolik peněz ani já nemám, abych tohle mohl koupit. Chlapec odpověděl: to nevadí, dejte nám třeba jen chleba, my máme hlad. Zlatník mu dal 2 veliké pecny a plnou kapsu dukátů. Doma se všichni najedli, nakoupili mouku a ještě jim zbylo. Druhého dne zase ptáček snesl zlaté vajíčko a bylo všechno jako včera. Ten zlatník měl syna a on by rád viděl toho ptáčka. Šel s chlapcem, prohlížel ptáčka a najednou kouká, že má pod křídlem napsáno zlatým písmem: kdo sní mé srdce, bude králem. Kdo sní žaludek, bude mít každého rána pod hlavou hrst dukátu. Zlatníkův syn jediný uměl číst, a tak o tom nápisu mlčel, ale pospíchal za svým otcem. Radili se a syn řekl, že kdyby si vzal podruhovu dceru, podruh by mu musel upsat toho ptáčka. Starý zlatník se rozmýšlel, moc se mu to nelíbilo, ale nakonec svolil. Chystali svatbu, ale nedočkavý ženich poručil, aby zatímco bude s nevěstou v kostele, ptáčka zabili a upekli. Říkal si, že on sám sní srdce a nevěsta žaludek a tak jim zůstane království i peníze. Dětem podruha to bylo líto, poplakávali, ale co na plat. 2 z chlapců podruha zůstali doma, protože neměli na svatbu šaty a radili se, jak by kousek toho ptáčka také okusili, aby to nikdo nepoznal. A řekli si, že sní jen kousek vnitřností, aby to nebylo znát. Jeden vzal srdce, druhý žaludek. Pak dostali strach, báli se ženicha a utekli do světa. Svatebčané se vrátili z kostela, zasedli za stůl a ženich se hned pídil po ptáčkovi. Přinesli ho a on ho hned začal prohlížet, A tu zůstal jako zařezaný. Srdce a žaludek byly pryč. Zatím ti dva bloudili lesy, až přišli do jednoho města. Tam je vzal do služby jeden bohatý kupec a řekl jim, beru vás na zkoušku. Budete-li čiperní i poctiví, nechám si vás. Tak tam zůstali a každé ráno našla kupcová v posteli hromádku dukátů, ale nevěděla, který chlapec je má pod hlavou. Kupcová ty dukáty brala a celý rok je schovávala, až jich byla plná bečka. Po roce se chlapci poděkovali ze služby a chtěli zase do světa. Kupec se jich ptal, chcete do světa, ale máte peníze? Kluci koukali, kupec se zasmál a povídá, ale máte, tady jsou a všecky vaše. A ukázal jim bečku. Vezměte, co chcete a pro zbytek se vraťte, až půjdete zpátky. Chlapci poděkovali, rozloučili se a pak se vydali každý na jinou stranu. Mladší, ten, který snědl žaludek, přišel do hospody, kde byl lakomý hospodský. Měl dvě dcery. Ta starší byla jeho vlastní, ale ošklivá, pyšná a po otci lakomá, no tak jí dělal pomyšlení. Mladší byla nevlastní a jak to bývá, ta byla hodná, ke každému přívětivá a tak odnesla všechnu hrubou práci. Mládenec byl pěkný, ustrojený, platil dost a proto se kolem něj v té hospodě všecko točilo. Jednou hrál se starší dcerou hostinského karty. Ona totiž hrozně ráda hrála a taky uměla podvádět. A mládenec zakrátko prohrál všecko, co měl u sebe. Když to dcera hospodskému řekla, udeřil ten chlap hned na mládence, že je mu dlužen útratu. Chlapec se dopálil, slovo dalo slovo a že byl mladý a neskušený, podřekl se, že každé ráno má pod hlavou hrst dukátů, jen aby ho nechali být. Tak, řekl hostinský, teď konečně vím, odkud bere peníze. Ale jak je dostat? Víš co? Kýval na dceru. Tuhle máš uspávací prášek. Nasyp mu ho do vína a až usne, uvidíš. Dcera se vrátila do světnice, byla jako když másla ukrajuje. Smáli se a žertovali, že prohrál peníze a pak mu přinesla sklenici vína, aby si s ní zavdal. Mládenec víno vypil a za chvíli tvrdě spal. Hostinský přiběhl, svázali mu s dcerou ruce i nohy, zamkli ho do komůrky a klíč si hostinský pečlivě schoval. Ráno se mladík probudil, volal, ale nikdo se neozýval. Až po hezké chvíli přišel hostinský, hrábl mu pod hlavu, sebral dukáty a řekl zostra, zůstaneš tu tak dlouho, dokud budu chtít. Leda by si vzal mou starší dceru za manželku. O tom nechtěl mládenec ani slyšet, vždyť víte, jaká byla. A tak zůstal celý týden ve vězení. Jídlo mu dávali dobré, protože měli strach, aby jim neumřel, ale peníze mu brali. Zlobil se na sebe, že se nechal tak ošidit, ale nemohl se ani hnout. Jednou večer byl hostinský ve sklepě a starší dcera někam odběhla. Tu mladší dcerka tiše vzala klíč, ona totiž věděla, kam ho její otčím schoval, ale dřív se k němu nemohla pro samou práci dostat. Odemkla komůrku, kde ležel mládenec, přeřezala provazy, dala mládenci na cestu jídlo v uzlíčku a povídá, pospěš si a utíkej, než se otec vrátí. Mládenec vyskočil, poděkoval, protáhl stuhlé údy a hned přímo k lesu. Zalezl do houští, tam se posilnil, z potoka se napil vody a šel zas dál. Přespal na stromě a za Úsvitu zase už šlapal lesem a tak se dostal až k jednomu stařečku poustevníkovi, který v tom lese žil. Vyprávěl mu, co se mu stalo, a poustevník ho utěšoval: nic se netráp, já ti poradím, jak toho hostinského vytrestáš. Vidíš tuhle bylinu? Vypadá jako šťovík, ale není to šťovík. Když jí okusí muž, promění se v kozla. Když žena, bude z ní koza. Mládenec si myslel, že si dědeček jen tak dělá legraci, a tak hned snědl 3 lístky té divné byliny. A najednou cítil, jak ho svrbí po celém těle, a než se nadál, měl kozlí srst. Hned se poškrábal na hlavě, ale měl tam rohy. Podívá se na své ruce a vidí, že místo prstů má kozlí kopítka. Začal skákat jako kozel a mečel. Stařeček řekl: vidíš, teď bych se mohl smát já tobě, ale počkej. Natrhalo lupení zase jiné podivné byliny, podal je kozlovi a poručil: sněz 3 lupeny a budeš zase člověk. A tak se taky stalo. Kůže i rohy s mládence spadly a chodil zase rovně. Stařeček mu dovolil, aby si natrhal obojího koření, a poradil mu: teď jdi zpátky do hospody a prodej hostinskému tohle vzácné koření do polívky. Pak dal mládenci starou pastýřskou halenu z černé beránčí vlny, mu udělal falešný vous a ukázal mu lesem cestu zpátky. Za soumraku byl mládenec před hospodou a šel rovnou do kuchyně. Hospodský tam seděl sám a počítal peníze. Mládence nepoznal. Přivoněl ke koření, zdálo se mu dobré, a koupil celou otýpku toho šťovíku za 0,5 bochníku chleba. Pastýř odešel a hospodský hned volal na starší dceru: pojď sem a zavaž to do polívky, ale jen pro tebe a pro mě. Kdo ví, kdy ten pastýř zase přijde. Dcera koření zavařila, polívčička zavoněla a tak se do ní s chutí pustili. Ale sotva snědli každý po 3 lžících, proměnil se hostinský v bradatého kozla a dcera v kozu. Mečeli, skákali po kuchyni a nevlastní dcera, která dávala ve stáji pít kravám, se přiběhla podívat, co se to děje. Viděla kozla a kozu, nevěděla, jak se tam dostali, tak je zahnala do chlívku, přivázala, dala jim seno a vodu a šla schánět otce a svou nevlastní sestru. Ale to už se vracel mládenec, kterého předtím vysvobodila. Falešný vous už neměl, a tak ho hned poznala. Vyprávěl jí, co a jak, ukázal koření a řekl: ty jsi mě zachránila. Kdybys chtěla, vzal bych si tě za ženu. Dívka sklopila oči, usmála se a kývla. Mládenec dodal: tvůj otčím a nevlastní sestra jsou zlí lidé, zasluhují trest. Zapřáhnu je do vozu a pojedu s nimi do města. Tohle dvojí koření dobře opatruj, zamkni je do truhly a klíč měj při sobě. Pak připravil chomouty, postraňky a dívka mu pomáhala zapřehat. Kozel trkal, nechtělo se mu, ale dostal bičem a hned stál tiše. Tak zapřáhli a mládenec jel. Ve městě si zrovna mladý král stavěl nový zámek. Vozilo se dříví, kámen, písek, všude plno řemeslníků, tesařů, zedníků a všichni se smáli, když viděli kozlý potah a ptali se žertem: taky si přišel svážet kamení? No, ty nám budeš něco platný. Ale mládenec povídá: a proč ne? Rád budu vozit, abych si něco vydělal. Kam mám jet pro kámen? Správce mu řekl, co a jak, a voskové se nestačili divit, kolik toho kamení nakládá. Měl nejtěžší fůru, pošvihoval kozla i kozu a ti táhli jako lvy. Jezdil tak až do soumraku a večer měl největší výplatu ze všech, tolik kamen navozil. A tak to trvalo celý týden a kdekdo si o tom kozím potahu vyprávěl. Doslechl se o něm i král a nechal si kočího zavolat. Mládenec před něj předstoupil, ale sotva udělal poklonu a zvedl hlavu. Poznal, že je ten král jeho bratr, ten, který snědl srdce zlatého ptáčka. A taky král ho hned poznal, objal ho a řekl, bratříčku, chvála Bohu, že jsme se zase ve zdraví sešli. Pak si vypravovali o svých osudech a král řekl, poslyš, dobře si udělal, že si Hostinského a jeho dceru potrestal, ale vytrpěli už dost. Vrátí jim jejich podobu a pošli je zpátky do hospody. Bratr poslechl, šel do stáje a začal zapřahat. Kozlu se třásly nohy slabostí, koze tekly z očí slzy. Mládenec dojel před hospodu, zavolal svou nevěstu a poručil jí, aby dala kozlu i koze po třech listech onoho druhého lupení. Sotva je rozkousali, stáli Hostinský i s dcerou před mládencem v těch šatech, které měli na sobě, když jim prodal koření od stařečka. Padli na kolena a prosili, aby se už nad nimi slitoval, že uznávají svou vinu a vrátí mu všechny jeho dukáty. Mládenec jim odpustil, rozloučili se a on se vydal se svou nevěstou do města. Tam si dali ušít šaty, koupili kočár a koně a jeli na zámek. Král, bratr, jim vystrojil slavnou svatbu a všechno dobře dopadlo. Když si ten král svůj zámek dostavěl, vzal svého bratra i jeho ženu a zajeli do rodné Výsky, aby se podívali na rodinu. Cestou se zastavili u kupce, který jim schraňoval dukáty v Bečce. Už byl stařičký a nestačil se divit, proč k němu jede sám král. Ale když se mu dali poznat, byl radostí celý bez sebe a pak dostal královské dary a bratři jeli zase dál. Dorazili do vesnice. Otec už zemřel a z ostatních sourozenců zbyla jen dcera, která se kdysi provdala za zlatníka. Švagr zlatník se sice nestal králem, jak si to přál, ale žena byla pilná hospodyně a tak se jim dařilo dobře. Bratr, který snědl žaludek zlatého ptáčka, mu přivezl celý sud dukátů a ten, který snědl srdce, ho jmenoval královským zlatníkem. Tak byla celá rodina pohromadě. Lakomý hospodský žil dál ve své hospodě, ale z lakoty byl na dobro vyléčen. Pomáhal pocestným,

Třetí princ. Král a královna ze země lva neměli mnoho důvodu k veselí. Přesto, anebo spíš právě proto, vystupovali na jejich dvoře co chvíli kejklíři. Při jedné takové kratochvíli si královna povšimla nápadně krásné dívky. Ta jí nabídla hádání budoucnosti z dlaní i z očí. Jako odměnu si vyžádala královnin skvostný prsten. Vzdor protestům svého manžela královna prsten dívce darovala. Za to se od mladičké věštkyně dočkala prazvláštních rad. Rybu, kterou jako jedinou tohoto večera rybáři chytí, musí nechat uvařit. Vodu, v níž se ryba vařila, dá vypít své kobyle, hlavu ryby, ať hodí své psici, a maso sama sní. Kosti pak, ať nechá zakopat v královské zahradě. Učiníš-li, paní, co ti radím, dodala dívka, budeš za rok šťastná a za 3 roky ještě šťastnější, neboť se ti vrátí ztracený syn. Ano, to byla pravá příčina trápení královských manželů. Jejich jediný syn, princ Jindřich, se před léty vypravil do světa a už se nevrátil. Král věštbě nevěřil, ale královna učinila vše, co jí dívka poradila. Bylo věru zvláštní, co následovalo. Psice, která snědla hlavu ryby, vrhla 2 štěňata. Kobyla přivedla na svět 2 hříbata a téhož dne se královně narodili 2 chlapci, 2 dvojčata. Z rybích kostí, zakopaných na zahradě, vzešly 2 meče. Král s královnou byli konečně zase šťastní. Princové Jaroslav a Jaromír rostli jako z vody. Za jediný rok vyrostli jako jiné děti za 7 let. A také vydali za 7 kluků. Koně, psy i čarovné meče na zahradě, to vše rostlo s nimi. Jednou se neposedná dvojčata proháněla u řeky, když tu Jaromír spadl z koně, málem se v řece utopil. Jaroslav jej však z vody vytáhl a vyprávěl mu, co spatřil. Bylo to zvláštní. Chvíli si nedýchal a tvůj meč začal náhle rezivět. A nyní pohleď. Opět se na slunci třpití, jako by žil s tebou. Jednoho dne se král rozhodl, že přišel čas vyučit své syny všemu, co patří k vladaření. Soutěžili v lukostřelbě, cvičili se v šermu a také v královské jízdě na koních. Čas plynul jako voda a z princů se stali muži. Bylo na čase, aby začali uvažovat o nevěstách. Král s královnou zavedli jednoho dne oba syny do síně, kde byly obrazy princezen na vdávání. Lehkomyslnému Jaroslavovi se líbila každá. Proč si má ale vybírat princezny z dalekých krajů? Děvčata z Podhradí jsou také pěkná a přitom mnohem zábavnější. A Jaromír? Když král zjistil, u kterého obrazu princ stojí v němém úžasu, velmi se rozlobil. Kdo nechal přinést z věže ten obraz? Okamžitě ho vraťte zpět! Nikdo se však nepřiznal. Mnohem většího překvapení se ovšem dočkal královský pár, když se ukázalo, že ze zamčené věže obraz nezmizel. Takže musí být obrazy 2. Na vlas stejné. Že by ta krásná princezna namalovaná na obou plátnech nebyla jediná? Jsou snad 2 princezny podobné si jako vejce vejci? Na takovou otázku nikdo odpověď neznal, ale ani ji nikdo nehledal. Královští rodiče zapřísahali Jaromíra, aby na záhadnou princeznu z obrazu zapomněl. A měli k tomu tuze pádný důvod. Právě za ní se kdysi vydal jejich prvorozený syn Jindřich a už se nevrátil. Všechny domluvy však byly marné. Jaromír se rozhodl, musí ji najít.
Tím spíš, že právě na cestě za princeznou z obrazu se kdysi ztratil jejich bratr, kterého jim rodiče až dosud utajovali. Jaroslav měl pro Jaromíra pochopení. Mám jediné přání, bratříčku. Vyměňme si navzájem své meče, abychom o sobě stále věděli. Jaromír se tedy vydal na cestu. Na svém koni, se svým psem a s mečem svého bratra. Jel zasněženou krajinou, projížděl lesy a přebrodil nejednu řeku, až narazil na tábořící kupce, s nimiž se dal do řeči. Vítej, princi, pozdravil ho nejstarší. Nabízím ti nejvzácnější zboží, vzácné koberce, vzácné zbraně zdobené zlatem, zdobená sedla, anebo nejvzácnější rady. Koupíš? Rad mám od svého otce, že bych sám mohl prodávat, zasmál se Jaromír. Ale sedlo si vezmu. Vidím také, že máš krásné koně. Pro koho pak jsou? Pro princeznu z diamantových skal, odpověděl kupec. A tak se Jaromír dozvěděl, že je u cíle své cesty. Skály, k nimž dorazil, byly nehostinné. Rozléhal se tu jen zlověstný křik dravců kroužících po obloze. Na úpatí jedné skály objevil plápolající oheň, u něhož bylo prostřeno k malé hostině. Sotva stačil něco pojíst, ozval se dusot kopit a princ poznal vězci princeznu z obrazu. Byla zahalena v černém plášti. Hledal jsem tě všude, zvolal Jaromír. Princezna neodpověděla a spěšně zmizela ve skalní soutěsce. Princ vyběhl za ní. Hledal dlouho, předlouho, ale marně. Netušil, že princezny jsou dvě, tak jako byly i dva obrazy. Když se už na pokraji sil dostal do skalního hradu, byl uvítán jediným sluhou. Ten prince dovedl za paní hradu, princeznou, jejíž podobiznu tolik obdivoval. Když jí vyčetl, že mu ve skalní soutěžce beze slova zmizela, odpověděla vyhýbavě. Dobře věděla, že se setkal s její sestrou. Bylo mu to divné, ale už se nevyptával a řekl: jsem princ ze země lva. Mně říkají Milena, odpověděla princezna. Jaromír jí vyprávěl o obrazech, z nichž jeden viděl, a o tom, jak se do jejího portrétu zamiloval. Raději se vrať domů. Kdybys chtěl mou ruku, musel bys splnit tři úkoly. Vykonám, co poručíš, souhlasil Jaromír. Tak pojď, pravila princezna a odvedla ho na rozlehlou louku, kde se páslo veliké stádo ovcí. Jejich tisíc, jestli je všechny uhlídáš, splnil si první úkol. Jenom o jedno tě prosím, nežeň je do skal. Jaromír slíbil a jel se ovečky objíždět na koni, aby se ani jedna nezatoulala. Byl už večer, když se objevila princezna oděna v černý plášť a přehlížela stádo. Mileno, za chvíli zajde slunce za hory a ovce jsou všechny. Můžeš je přepočítat. Spanilá jestkyně však k Jaromírovu překvapení ani neodpověděla, otočila prudce koně a jednu z oveček od stáda odehnala. Princ se za nimi rozběhl. Ovečku záhy našel na výčnílku jedné skalní stěny. Když se k ní vyšplhal a zdálo se, že má vyhráno, zahlédl pojednou oslněvě třpitivý kámen. Byl to diamant. Zvedl jej, ale pak spatřil další. A tak zapomněl na celý svět a sbíral rozházené diamanty. Ani nespozoroval, že ho diamantová cestička zavedla do skalní soutěsky. Najednou se země zatřásla a skály se daly do pohybu. Lavina padajícího kamení Jaromíra málem pohřbila. V jednu chvíli tasil meč a přitiskl se ke skalní stěně. Ta se náhle rozestoupila a princ splynul s chladným,
šedým kamenem. Jen jeho meč zůstal opřen o skálu a z jejího nitra bylo slyšet tlukot lidského srdce. Po princi Jindřichovi pohltili diamantové skály i jeho bratra Jaromíra. Na královském dvoře v zemi lva se splašil Jaroslavův kůň. Princ Jaroslav pohlédl z okna a v zlé předtuše hledal meč svého bratra. Meč začal o dílce pozvolna rezivět. Jaroslav jej popadl a vyběhl na nádvoří uklidnit koně. Přiběhl i král a za ním královna. Jaromírovi se něco přihodilo, zvolal Jaroslav. Řekl mi to jeho meč, jako by zemřel i nezemřel, jako by žil a nežil. Vím, že potřebuje pomoc. Královna ihned poručila služebnictvu. Osedlejte koně a připravte jídlo na dlouhou cestu. Pak smutně pravila synovi. Vrať se mi alespoň ty. A tak se vydal Jaroslav do širého světa hledat své dva bratry. Ani on nepočítal lesy, kterými bloudil, ani řeky, které přebrodil. Projel zemí věčného sněhu i zemí věčného slunce. Až jednou narazil na tábor kupců. Vítej, princi, zvolal nejstarší kupec. Pohleď, vezeme nejvzácnější dary pro princezny i pro prince. A také máme dobré rady na prodej. Koupíš? A jak si tak Jaroslava prohlíží, pojednou praví. My jsme se již jednou potkali. Prodal jsem ti, nemýlím-li se, sedlo a skvostný kabátec. Jaroslav pochopil, že si ho kupec plete s bratrem Jaromírem. Říkal jsi, že máš na prodej dobré rady. Nože, dnes chci koupit ty rady. Víš, my kupci toho hodně vidíme i slyšíme, rozpovídal se zeširoka stařec. Leckdy se vracíme na místa, kde už jsme jednou prodali. Ale tam je to najednou všechno docela jiné. I ptáme se, proč? Proč zemřel král, který od nás kdysi koupil dva krásné koně pro dvě krásné dcery? Utrápil se snad, když jedna z nich v hloupém rozmaru zahubila prince, který se o ní ucházel? Prý ji tehdy proklel. Nyní musí čekat, dokud někdo nesplní tři úkoly, které si rovněž z rozmaru vymyslela. Její sestra je hodná. Chce jí pomoci, ale prokletí, zdá se, je silnější než sesterská láska. Našli se odvážlivci, kteří se pokoušeli úkoly splnit a taky zbavit kletby. Skály se však za nimi jednou provždy zavřely. Vidíš, měl jsem za to, že jsi v nich zmizel i ty. Je to zvláštní. Kupec se zamyslel a pak už jen spíš pro sebe dodal dva stejně krásné koně pro dvě stejně krásné dcery, podobné si jedna druhé jako obrázek. Jednu proklel a zemřel s teskem. Děkuji ti, kupče, tady je tvá odměna. Usmál se princ Jaroslav a hodil starci měšec. Pak pobídl koně a vyrazil směrem k diamantovým skalám. Tak jako Jaromír uviděl dívku na koni. Byla zahalena v černém plášti. Když se jí zeptal, kde má hledat princeznu z diamantových skal, mlčky se otočila a rozjela se do skalní soutěsky. Jaroslav vyrazil za ní, ale dlouho jí nepronásledoval. Na zemi zahlédl krásný diamant. Zvedl ho, chvilinku váhal a pak jim mrštil o skálu. V tu chvíli se objevil kůň a pes, s nimiž Jaromír kdysi vyjel na cesty. Kde máte asi pána? Pomyslel si a rozlížel se kolem. Objevil také meč, který si s Jaromírem doma vyměnil. A pak uslyšel tlukot lidských srdcí z nitra skal.
Vyrušil ho však bekot malé ovečky. Byla na místě, kde ji před časem opustil princ Jaromír. Jaroslav vzal ovečku do náruče a vyšel ze skalní úžlabiny, aby ji na louce vrátil ke stádu. Jen to učinil, objevila se na koni sličná jestkyně. Vrátil ses mi, zvolala radostně, a ovcí je tisíc, ani jedna nechybí. První úkol si splnil. Byla to princezna Milena. Princ pochopil, že si její plete s bratrem Jaromírem. Nedal na sobě nic znát, a přestože se princezna bránila, požádal ji o druhý úkol. Zítra musíš uhlídat stádo koní. Jaroslav se smíchem slíbil. Taková maličkost? Večer nebude chybět ani jeden. Ve skutečnosti mu však lehko nebylo. Věděl, že chceli zachránit oba bratry, uvězněné v diamantových skalách, i prokletou Mileninu sestru, nesmí nikomu prozradit své pravé jméno. Druhý den hned po ránu zašel za dcerami místního kováře poptat se na koně, které má hlídat. Dozvěděl se vše, co potřeboval. Večer pak princezně Mileně hrdě hlásil, že splnil i druhý úkol a že chce znát třetí, který ještě zbývá. Ráno osedlej koně, řekla Milena. Budeme závodit, kdo dřív dosáhne nejvyššího skalního vrcholku. Jaroslav přikývl a šel znovu ke kováři. Zítra mě čeká poslední úkol. Nepřipadá mi těžký. Nevíš, kováři, jaká záludnost se v něm skrývá? Naposledy zmizel v diamantových skalách princ ze země lva, rozpovídal se váhavě kovář. Měl snad horšího koně než princezna, nebo byl horší jezdec, vyzvídal Jaroslav. Měl lepšího koně než máš ty. Na rovině ji předjel, ale ve skalách se pojednou objevila před ním. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Prý měl zdejší král dvě dcery, dvojčata, namítl princ. Kovář sklonil hlavu. To si řekl ty, princi. Mohu-li ti radit, vzdej ten třetí úkol. Bané, kováři, zítra musím vyhrát. Ukovej mi podkovy, které neuklouznou na sebehlačím kameni, a zakovej do každé z nich několik diamantů. Já musím přinutit skály, aby vydali, co jim nepatří. Za úsvitu byli připraveni, jak princezna Milena, tak princ Jaroslav, běžet s větrem o závod. Ještě než vyjedeme, Mileno, rád bych vám vyřídil vzkaz. Je od bratra Jaromíra a je to prsten. Navlékněte si ho, prosím, a nestraťte, řekl udivené princezně. Tam nahoře ve skalách bude dobré vědět, která z vás je která. Jak to, která je která? Tvářila se Milena nechápavě. Teď už ti to mohu říci. Nejsem Jaromír, ale Jaroslav, a přijel jsem si pro své bratry. Až je vysvobodím, chtěl bych, abyste byli všichni šťastní. I tvoje sestra, která má jejich osud na svědomí. Milena řekla smutně, stejně nevyhraješ. Otočila koně a vyrazila ke skalám. Jaroslav za ní. Jiskry létaly od diamantových podkov jeho koně, který se pohyboval po skalách jako kamzík. Princ dosáhl vrcholu skály těsně před princeznou. Chvíli na sebe mlčky hleděli, udýchaní a rozechvělí. Třetí úkol byl splněn. Pak Jaroslav tasil Jaromírův meč a vstyčil ho k obloze. V tu chvíli se skály zachvěly, s hlomozem se otevřely a vydali své zajatce. Prince Jaromíra, kterému padla do náruče Milena, i prince Jindřicha, jenž objal princeznu z diamantových skal, zbavenou svého prokletí. Když skončilo všeobecné objímání, vybídl Jaroslav oba zamilované páry k rychlému návratu domů do země lva.
Už se těšil na královské rodiče, ale co ho nejvíc pohánělo, byla děvčata z podhradí, která, jak říkával, jsou často mnohem půvabnější a zábavnější než leckterá princezna. A jeho bratři? Ti šťastně žili se svými princeznami a pokud nezemřeli,

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne, ne, ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
1: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co? Co? To jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ájo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí, chánoche, cheje, chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Já nevím, třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně. Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš. A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika, četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, počkejte, počkejte, co to jen může znamenat? Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Ája a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému vánočnímu spánku.
4: O zlaté huse. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o malé holčičce jménem Rozárka, která se svou starou mrzutou tetou žila ve starém housebotu. Jednoho dne, když si hrála venku, přihodilo se něco úžasného. Co to asi bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, několik dní už pršelo a malou Rozárku otravovalo, že musí být zavřená doma na lodi. Když konečně přestalo pršet, zeptala se proto své tety, jestli si může jít ven hrát. Ano, ale nechoď moc daleko, protože večeře už bude brzy hotová, řekla jí teta, která právě míchala něco ve velkém hrnci na plotně. Rozárka si tedy nazula své červené holínky a oblekla pláštěnku a šla si ven hrát. Poskakovala sem a tam po břehu řeky, skákala v blátivých kalužích a rozstříkávala vodu. Pak najednou zaslechla hlasité kejhání. Zdálo se, že se ozývá z vysokého rákosu, který rostl podél břehu. Jaké však bylo její překvapení, když tam zahlédla překrásnou zlatou husu. Pták plácal křídly a vypadal vyděšeně, neboť byl zamotaný do staré rybářské sítě. Když husa viděla dívku přicházet, upokojila se a stichla. Božinku, ty chudáčku, neboj se, neboj, já ti nic neudělám, řekla Rozárka konejšivě. Pomalu našlapovala a dávala pozor, aby se pták znovu nevyděsil. Pohladila ho po krku a pak ho velmi opatrně vymotala ze sítě. Jakmile se husa ocitla na svobodě, roztáhla svá skvostná zlatá křídla a zamávala jimi s vděčností a úlevou.
5: Moc krát ti děkuji. Jak se ti mohu odměnit za to, že jsi mě zachránila?
4: Zakejhala husa a točila se dokola radostí. Rozárka se smála a tleskala jí.
5: Chtěla bych se ti odvděčit za to, co jsi udělala. Ale co bych ti mohla dát? Ptala se. Máš tak krásné peří, řekla Rozárka. Mohla bys mi třeba dát jedno peříčko?
6: To je dobrý nápad, odpověděla husa.
5: Vytrhla si jedno třpytivé pírko na svém zlatém břiše a podala ho holčičce.
6: Když se ho rozhodneš prodat, dostaneš za něj několik zlaťáků,
5: dodala. Rozárka si vzala pírko, které se krásně lesklo. Moc ti děkuji, řekla a usmála se na husu. Ta roztáhla křídla a frrr, byla pryč. Rozárka pelášla domů. Tetičko, tetičko, volala, když přiběhla k houseboatu. Doufala, že peříčko tetu rozveselí, když je poslední dobou pořád taková nevrlá a posmutnělá.
6: Co je, Rozálie? Proč děláš takový rámus?
5: Vybafla na ní.
6: A kde jsi byla? Stydne ti večeře.
5: Rozárka běžela do kuchyně, s velkým rozechvěním pověděla své tetě, jak to bylo se zlatou husou. A podívej, co mi dala za odměnu, volala a ukazovala zlaté pírko. Myslela si, že to její tetu potěší. Ta se však místo toho tvářila nazlobeně.
6: Ty hloupá, hubovala. Ty jsi dostala jen jedno peříčko. Proč jsi neřekla o víc? Mohli jsme být bohaté, už bychom si nikdy nemuseli dělat starosti s penězi.
5: Je mi to líto, tetičko, řekla Rozárka a rozplakala se. Pokusím se husu najít a poprosit ji o další, jestli chceš. Když se jí pěkně zeptáme, myslím, že mi ještě nějaké pírku dá.
6: Tak jdi rychle a přines jich co nejvíc a pospěš si, nebo už tu husu nenajdeš.
5: Když se holčička vydala na cestu, šla teta potají za ní. Rozárka běžela zpátky po cestě, až spatřila husu poklidně plavat na vodě. Milá, krásná zlatá husičko, prosím, vrať se, potřebuji pomoc, volala. A než se nadála, husa přiletěla k ní. Jakmile však dosedla, objevila se čistá jasná Rozárčina teta a chytila husu do sítě.
6: A mám tě,
5: zvolala vítězně. To ne, co tu děláš, tetičko, křičela Rozárka. Prosím, neubližuj té huse.
6: Chytila jsem ji, abychom si od ní mohli vzít všechna její zlatá pera,
5: odpověděla teta. Strčila nebohou husu pod paži a navzdory Rozárčiným protestům pospíchala zpátky do houseboatu. Tam vzala husu do kuchyně a chvatně z ní oškubala všechno peří. Když se Rozárka vrátila domů, byla husa už úplně lysá a teta se usmívala nad velkou hromadou zlatého peří na stole. Rozárce tekly po tvářích slzy, když brala husu do náručí. Je mi to tak líto, šeptala a něžně hladila ptáka po krku.
6: Rozálie, chci, aby ses o husu dobře starala, nařídila jí teta. Až jí peří zase naroste, můžeme je znovu oškubat. Už nikdy si nebudeme muset dělat starosti. S penězi.

0: už se těšila při pomyšlení na zlato, za které si brzo bude moci něco koupit. Když ale husu uviděla, byla vsteky bez sebe. Její peří už nebylo zlaté, ale hedvábně bílé.
1: Tata, jakmile je jednou všechno mé peří pryč, naroste mi už jen bílé.
0: Vysvětlila husa,
1: takže mě už nemůžeš použít k tomu, abys zbohatla.
0: To řekla a vyletěla oknem, kejhajíc rozárce na rozloučinou. Ta byla nesmírně šťastná, že je husa volná, a dívala se za ní, dokud se jí nestratila mezi nadýchanými obláčky, plujícími vysoko na nebi. Kdo je chamtivý, bude vždy nešťastný, protože nikdy nebude mít pocit, že má dost. Moudrý člověk si váží toho, co má, a je vděčný za cokoliv, co dostane.

0: Ta druhá pohádka se jmenuje O bílé váze a vypráví zase o dobrém pražském skřítkovi Kulíškovi, který tentokrát pomohl, aby ke svému štěstí přišel Tomášův bratr, hrnčířský tovaryš Ondra. Bylo, nebylo, stalo se, nestalo, ale všechno to začalo v Praze na Kampě, kam hrnčíři vozili své zboží na trh. Kousek cesty za Břevnovem žil v domku ve Stráni starý hrnčíř se svou ženou a tovaryšem Ondrou. Měli u domku dvoreček s chlívky pro kozu a prasátko. V kotcích bylo i pár králíků a po dvorku si vykračovali slepičky. Vzadu byla k domku jakoby přilepená hrnčířská pec a za ní už jen kousek políčka na brambory. Bylo to hospodářství nevelké, ale jistě hlady trpět nemuseli. Jednou z rána, když Ondra vyjížděl se svým vozíkem plným hrnčířského zboží na pražskou Kampu, kde se vzal, tu se vzal, přidal se k němu černý pejsek. Nebyl malý ani velký, ale hubený byl na kost a dobráckým pohledem žebral o něco k jídlu. Ondra mu začal domlouvat.
1: Běž si svou cestou, chlupáči. Bůh ví, komu si utekl a komu teď chybíš. Ale ty bys napřed něco na zub, co? Tak, abys hlady nepošel, dám ti kousek ze svého oběda. Vím, že bys radši kus masa z kostí, ale mám jen vdolky z povidly. Snad ti budou taky chutnat.
0: Pejsek cupital vedle něho a když spolknul poslední sousto darovaného vdolku, promluvil najednou k Ondrovu úžasu lidskou řečí.
2: Baf, baf! Děkuju ti, Ondro. Vidím, že jsi dobrý člověk, jako tvůj bratr Tomáš. I tobě se odměním dobrou radou. Až dnes přijedeš na Kampu, rozděl se s jiným dobrým člověkem o zbytek oběda. Potom čekej, dokud na Kampu nepřijede bohatý pán z hradu. Bude chtít vázu s rudou růží a když se zeptá, co stojí, tak mu odpověz. Jestli to má být dárek pro nemocnou ženu nebo dceru, dám vám ji zadarmo. On ti vázu stejně zaplatí a dobře se ti pak povede.
0: Na trhu se scházeli hrnčíři z celého pražského okolí. Každý se snažil, aby co nejvíce prodal a nějaký grošík utržil a rodinu uživil. Chodili sem ale i brusiči nožů, prodavači jehel a špendlíků, jiných potřeb pro pražské hospodyně. Ten den se nedaleko Ondrova vozíku objevila i mladá

0: česká dívka, květinářka. Přinesla na trh květiny v dřevěném vědérku s vodou a hned začala kolem jdoucím nabízet různé kytičky. Ondra by se na první pohled zalíbila a zeptal se vedle souseda hrnčíře, cože je to za děvče. Dozvěděl se, že je to chudá holka a pracuje u jednoho zahradníka ze Strahova. Tomu také musí každý grošík za prodanou kytičku odevzdat a běda, jestli jich prodá málo.
1: To bych jí měl nějak pomoci. Ale jak?
2: Květinářko, přeji ti dobrý den a abys prodala hodně růžiček.
3: Děkuji, hrnčíři. Jen aby mi dnes v sluníčko všechny květiny nespálilo. A i tobě přeji, abys hodně prodal.
2: Děkuji, děkuji. Tak, panstvo, kupujte, kupujte. Máme nové hrnečky, malé i velké, talíře i džbánky. V našich korbelích pivo nesteplá, v našich rendlících se mléko nespálí. Račte si vybrat, můžete si všechno poklepat. Hrnce zvoní jak zvon a drží jak pohanská víra.
0: Na trhu byl neustálý křik. Někdo prodal více, jiný méně. Ondrovi se také moc nedařilo a viděl, že i květinářka prodala sotva pár kytiček. To už ale zvony z kostela od Mikuláše zvonily poledne. Kupci se z trhu vytráceli a i někteří hrnčíři své krámky balili. Ondra nepospíchal. Sáhl do vozíku a vytáhl svůj oběd v rendlíku. Byly to ty vdolky z povidly. Ale než se dal do jídla, zavolal.
2: Hej, květinářko, pojď blíž ke mně, do stínu.
1: Vždyť už si z toho sluníčka celá zemdlená. Tady ve džbánu mám ještě dobrou čistou vodu z naší studny. Napijem se, něco sníme a pokropíme i ta vaše poupátka.
3: Děkuji ti, hrnčíři. Vody bych se ráda napila.
1: Tak se neupejpej. Rozdělíme se. Ty si prodala jen pár kytiček, já pár hrnečků. Tak jsme na tom stejně. Já jsem Ondra. Jak tobě říkají?
3: Jmenuji se Marie, ale maminka mi říkávala Maruško.
1: Já ti budu taky tak říkat. Tak si ber Maruško. Vidíš, že má mistrová mi dala v dolku dost.
3: Dám ti za to růžičku, abych nebyla nic dlužna. Třeba ti přinese štěstí.
0: Ondra poděkoval za růžičku a dal jí hned do jedné bílé vázičky s vodou. Potom pojedli v dolku, vodou je zapili, usmívali se na sebe a bylo jim dobře. Po chvilce na kraji kampy od Karlova mostu zahrčel kočár. A z něho vystoupil zřejmě bohatý pán. Pár lidiček, kteří se u mostu kolem kočáru naskytli, uctivě se před pánem klaněli. Ondra netušil, že je to sám královský rada. Pán došel až k Ondrovu vozíku.
4: Co stojí ta vázička s tou růží?
0: Ondra už chtěl říci, že je za jeden stříbrňák, ale v tom si vzpomněl na to, co mu ráno radil ten černý pejsek.
1: Jestli to má být dárek pro nemocnou ženu nebo dceru, dám vám ji zadarmo.
4: Ty jsi mi divný, hrnčíř. Jak víš, pro koho tu vázu s růží potřebuji?
1: Nevím to, ale asi mi to nějaký dobrý skřítek pošeptal.
4: No, vidím, že nejdeš daleko pro chytré slovo. Tu vázu ale přece jen pro nemocnou choď koupím. Tady máš za ní dva stříbrné, jeden za vázu, druhý za tu růžičku. Za práci a krásnou věc jsem zvyklý platit.
1: Děkuji vám, vzácný pane. Ať ta vázička s růžičkou vaší milost paní ještě potěší a pomůže jí uzdravit.
4: Řečí se tedy opravdu nebojíš? Seš také tak dobrý v práci?
1: Pane můj, to zboží, všechno, co tu vidíte, je má práce. Jak mě to mistr hrnčíř naučil, a to je nějaký umělec. Přijďte, udělám vám třeba zvláštní kus. takový, jaký byste v celém království nenašel.
4: Mluvíš směle, hrnčíři, abych tě za slovo nevzal. Zdali pak bys dokázal vytlačit a vypálit věc podle kresby?
1: Věřím si, pane. Co by to mělo být?
4: Váza z bílé hlíny, vysoká aspoň po pás, zdobená v glazůře barvou a zlatem.
1: Takovou, jakou dělají v zemi italiánské?
4: Právě takovou.
1: Můj mistr v té Itálii takové vázy dělal a naučil mě to. Máme ale malou pec, děláme jen malé vázy a jen v barvě bez zlata.
4: Nože, jestli bys to se svým mistrem dokázal, dal bych ti postavit velkou pec a bílou hlínu, barvy i zlato bych ti na tu vázu také obstaral.
1: Pak vám předem ručím za svou poctivou práci.
4: No tak pověz, kde tu vaši hrnčírnu najdu. Musím se napřed přesvědčit, zda jste opravdu tak zdatní, jak říkáš.
1: Máme dílnu i pec v domku ve Stráni za Břevnovským klášterem. Hrnčíře mistra Hlinku a mě, tovaryše Ondru, tam každý zná.
4: Dobře, tedy. Zítra zas takhle popolední mě čekej.
5: Maruško, slyšela jsi? Takové štěstí mi ta tvá růžička přinesla. Budu mít možná novou pec a velkou, krásnou práci. Nejraději bych tě samou radostí obejmul a hubičku dal.
3: Jen pomalu, milý Ondro. Přeju ti to štěstí, ale dnes máme ještě co prodávat. Růžičky mi pomalu i ve vodě ve vědru vadnou.
5: Víš, co, Maruško, uděláme? Když jsme prodali jednu vázu s růžičkou, proč bychom tak nemohli prodat i ostatní? Přinesu do váziček čerstvou vodu z kašny a ty do nich dáš všechny ty své kytičky. Budeme prodávat vázy s růží a růžičky i s vázou.
6: Za chvíli celá dlažba před Ondrovým vozíkem jakoby rozkvetla. Lidé se zastavovali a kupovali a brzy, už k večeru, jim zbyla jen poslední vázička s růží. Ondra řekl, že si ji vezme domů do své komůrky, aby mu stále připomínala Marušku. Poctivě se pak rozdělili o výdělek, slíbili si, že se zase na trhu sejdou a oba se vydali ke svým domovům. Druhý den ten bohatý pán opravdu za Ondrou do domku za Břevnov přijel. Když se přesvědčil, že jeho peníze nepřijdou na zmar, nechal jim během pár dní postavit novou velkou pec. K peci dodal i dost dříví a další potřebné věci, aby mohli s prací na velké bílé váze co nejdříve začít. Ondra se dal s chutí do práce a mistr Hrnčíř mu jen radami pomáhal, aby bylo všechno, jak má být. A než se týden sešel s týdnem, královský rada zase přijel. Ondra ho pyšně uvítal.
1: Vítáme vás a jen se podívejte, vzácný pane. Váza je hotová. Včera už vychladla a máte ji tu v celé kráse.
4: Opravdu? Barvy jsou na váze jako živé a zlaté zdobení v glazuře dobře drží. Váza je vysoká a štíhlá a je možná ještě lepší, než dělají ti italští kumštíři. Ondro, král bude mít radost, až mu řeknu, jakého má mistra hrnčíře a keramika ve své zemi.
1: Pro boha, pane, to jste mi neřekl, že chcete vázu pro krále.
4: A k čemu by ti to bylo? Stejně ti práci královsky zaplatí. To já už zařídím. Tady máš zatím 100 tolárků a brzy ti zadám další práci pro Pražský hrad.
6: Když pán odjel, zasedl Ondra znovu k hrnčířskému kruhu a dlouho do noci dál pracoval. Ze zbytku bílé keramické hlíny vyrobil 7 menších váziček, sice už bez zlata, ale v barvách stejně krásných, jako byla ta velká královská. To byla událost, když se Ondra zase po delší době objevil na kampě. Všichni hrnčíři se přišli na ty jeho krásné vystavené vázy podívat, ale Ondra se rozhlíží, kde zůstala jeho Maruška, květinářka. A konečně ji uviděl.
1: Dobrý den, Maruško. Jak šly kytičky na odbyt, když jsem tu nebyl? Svěříš mi je zase do mých nových váziček? Podívej se, jak se mi povedly.
3: Jsou krásné. Ráda do nich své růže přidám. Napřed mi ale řekni, kde jsi byl tak dlouho. Celé 3 týdny jsem tě tu vyhlížela. A ty nikde. Už jsem si myslela, že jsi na mě zapomněl.
1: Jak bych mohl zapomenout? Při každé váze, kterou jsem na hrnčířském kruhu hladil, myslel jsem na tebe. Můžu se ženit, Maruško. A jestli mě máš ráda, jako já tebe, vezmeš si mě za muže?
6: Jak by mohla Maruška Ondru odmítnout, když si na něj také od první chvíle myslela? A tak byla, jak se říká, ruka v rukávu. Když pak Maruška rozdělila své růžičky do 7 bílých váz, celá kampa se rozzářila krásou nevídanou. Kdo nekoupil, aspoň se zastavil a pohledem potěšil. A Ondra prodával.
2: Kupujte, kupujte, máme věci k užitku i potěše srdce. Čbány pro pány, královské vázy pro dámy, jen přistupte blíže, přivoňte k růžičkám a poslechněte si mé hrnečky. Zvoní jak rolničky.
6: Než se slunce na kampě přehouplo přes koruny stromů, měli skoro všechno prodáno. K večeru složili nyní už společně zbývající zboží na vozík a vyjeli. Vzali to malou zajížďkou na strahov k zahradníkovi. Tomu Maruška odevzdala grošíky za prodané růžičky a řekla, že odchází a že už mu kytičky prodávat nebude.
3: Budu se vdávat.
6: A pak jeli domů na Břevnov.
1: U nás se ti bude líbit. Za domem máme i políčko, kde budeš moci kytičky pěstovat. A místa máme dost. Dám ti svou komůrku. Já mám teď dost místa na spaní u velké pece. Uvidíš, mistr Hlinka i paní mistrová jsou hodní lidé.
6: A svatba byla brzy. Přijeli na ní samozřejmě i Ondrovi bratři. Starší Tomáš se ženou Barborkou a mladší Honzík s jejich maminkou. I sousedi se přišli podívat a popřát novomanželům hodně štěstí. Vzpomínalo se a bylo, jak na svatbě má být, veselo a do zpěvu. A povídalo se také o pražském Skřítkovi Kulíškovi, který se dobrým lidem v podobě zvířátek zjevuje a ke štěstí pomáhá. Až se jednou půjdete podívat na Pražský hrad, tak ta velká bílá váza zdobená barvami a zlatem, co stojí v královské komnatě, není z Itálie. Tu vytočil, vyzdobil a vypálil hrnčíř Ondra z domečku ve stráni za Břevnovem. Prý. Jenomže dnes už nikdo neví, jak to doopravdy bylo.

0: Jednou Rumcajs čistil pistol a Manka s Cipískem přebírali žaludy na Rumcajsí střílení. V tom strčí do jeskyně hlavu jelen a byl to korunový 16. a povídá: Rumcajsi, pro jeleni na louce je zlé, od Jičina jede kníže pán s kněžnou, aby je postříleli.
1: Ještě se uvidí,
0: povídá Rumcajs. Strčil si pistol za pás a jde na tu louku. Za chvíli se k Mance přitočil Cipísek. Musím k potoku proškrtat si křemínky, aby měl Rumcajs do pistole. A šel taky. Manka zůstala sama doma.
1: Rumcajs zatím došel k louce. A už to vidí. Pasou se tam jeleni a kníže pán na ně míří flintou. Kněžna ho vzadu podpírá, aby flinta kníže pána neporazila. Rumcajs křikl: Řálecké jeleny mi kníže pán pobíjet nebude! A střelil z pistole žalud rovnou do hlavně knížecí pušky.
0: Kníže pán se podívá a povídá:
2: Uspal mi ten erčlupežník Rumcajs lauf a já z té flinty už na dosmrtí nedám šus.
0: Kněžnu popadla taková zlost, že křikla:
3: Za to nám Rumcajs si moc ráho zaplatíš.
0: Kývla rukou napravo, nalevo, z houšti vyjel kočár, kněžna s kníže pánem nasedli a už je to veze pryč. Tou dobou Manka doma v jeskyni mlela mezi dvěma kameny borová semínka na mouku. V tom před jeskyní zrumplujou přeskořeny kočárová kola. Do jeskyně vběhla kněžna a dupla, divší na krinolínce nepovolili obruče.
3: Půjdeš se mnou, Manko, a ani nešpítneš.
0: Kněžna ještě ani nedořekla, popadla Manku za ruku, strčela ji do kočáru a ten se rozjel. U potoka zatím Cipísek sbíral pistolové škrtací kamínky. Zkusil vždycky, jestli dobře dávají jiskru, a pak je strčil do kapsy. V tom vyjde z potoka rak a pořádný. Chvíli se díval, jak Cipísek křeše, 7 škrtl klepetem o klepeto a smutně povídá:
3: Rád bych věděl, Cipísku, proč tobě se jiskry jen sypou a proč mě neodskočí ani jiskrčka.
0: No protože to bez křemínku nejde, povídá Cipísek. Podal rakovi 2 křemínky, ten je stiskl klepety jako do kleštiček a kříz ho, no a sypou se jiskry. Tak tam spolu ti dva spokojeně křesali. Jenže v tom přes kameny přihrčela kola a je tu kníže pánský kočár. Kníže pán z něho vyskočil jako na pérku, popadl Cipíska za ruku a křikl:
2: A ty s námi půjdeš taky, Cipísek, a ani nešpítneš.
0: Strčil Cipíska do kočáru, kola se roztočila a jedou. Rak nechal křesání a rozběhl se za kočárem s pomocí Cipískovi, jenže nestačil krokem. Když přijel kočár na zámek, nebyla už s Mankou a s Cipískem teprv žádná orace. Kníže pán s kněžnou zavřeli ty dva do tajného pokoje. Kníže pán na klíč a kněžna na klíček. Pak schoval kníže pán klíč do kapsy u zlatých kalhot a kněžna si ukryla klíček pod patu do zlatého střevíčku. Mrkali na sebe okem.
3: Manku se Cipískem? Už Rumcajs nikdy nenajde.
0: Tou dobou už je Rumcajs hledal kolem jeskyně. Hledal je bedlivěji než poklad dukátů. A nikde nic a nikde nic. Když v tom Rumcajs se někdo mírně popadne za patu, byl to rak. A pověděl Rumcajsovi co a jak.
1: No, snad mi budeš dobrý i dál,
0: povídá Rumcajs, uložil si raka do klobouku a zavolal jelena toho korunového šestnásteráka. Vyskočil si na něho jako na koně a alá! Když přijeli před zámek, Runcaj se neptal po bráně, šel rovnou oknem. Už stojí v komnatě a povídá pánstvu: tady jsem. A kde je Cipísek? A kde je Manka?
4: No, kníže pán s kněžnou dělají, jako by neslyšeli. Kníže pán vytáhl z kapsy zlatou flétničku a píská. A kněžna k tomu tancuje taneček. A přitom se potichu Runcajsovi vysmívají.
0: Jenže Runcajs postrčil dopředu raka a povídá mu: teď zas ty.
4: A ten rak, protože raci mají oči na stopkách, hned všecko viděl a věděl, co a jak. Šmík a rozšmíkl kníže pánovi zlaté kalhoty. A on z nich vypadl klíč. Šmík a uštípl kněžně zlatý kramflek a vypadl odtamtud klíček.
0: Klíčem otočil Runcajs v zámku a klíčkem v zámečku. Z tajného pokoje vyšla Manka s Cipískem. Kníže pán jen řekl: sakrblé. Kněžna si jen vzdychla: quel malheur. A Runcaj vzal Manku s Cipískem za ruku a už ve dveřích kníže panstvu povídá: poprla pa.

0: Šumavská pohádka. Lidé byli původně všichni dobří. Žili skromně a nesužovali je ani nemoci, ani požáry, ani hladomor. Žil mezi nimi ale vychytralý chasník Ondřej, který toužil získat poklady lesa. Podle vyprávění se dozvěděl, že ty nejvzácnější hlídá víla Sviza. Lesk zlata se jí odráží ve vlasech a sama je krásná jako diamant. Ondřej byl velice lstivý a vypočítavý. Vydal se z Touškova do lesů nad Kašperskými horami. Našel vytouženou jeskyni. U vchodu seděla víla krásná, jen oči přecházely. Začal se jí okamžitě na oko dvořit. Sviza se do něho zamilovala tou nejhlubší láskou, jaké byla schopna. Usadili se spolu do mechu u vchodu do jeskyně, která skrývala poklad. Ondřej hladil Svizu po vlasech, až jí to ukolébalo k spánku. V okamžiku, kdy usnula, vklouzl chalupník do jeskyně a první, co schoval do mošničky, byl měšec zlaťáků. V ten okamžik zahřmělo a uprostřed vchodu stála Bora, odvěká vládkyně Šumavy. Kdo si dovolil bez pozvání vstoupit do jeskyně pokladů a bez dovolení vzít byť jediný zlaťák, rozléhalo se horami i údolími. Lidé široko daleko viděli, že v tu chvíli není radno vycházet z domu. Bora je spravedlivá a bouře, která přichází s jejím hněvem, není bez důvodu. Běda tomu, kdo se prohřešil proti zákonům šumavských lesů. Ondřej stál celý tumpachový, v ruce mošničku a v ní ukradené zlaťáky. V tu chvíli byly tak těžké, že je upustil na zem. To ty, ukázala Bora na vyděšeného mládence a křísla dvěma zlatými valounky o sebe, až se zablesklo. Já chtěl jenom, nemohl ze sebe Ondřej vypravit větu. Kde je Sviza? Jak to, že ti dovolila vstoupit až sem? Už trochu méně hrozivě burácela Bora. Usnula jsem, je to moje vina, šeptala vyplašená víla. Ano, a u vchodu nikdo nehlídal, proto jsem vešel, chtěl obelhat Boru vychytralý chalupník. Spravedlivě vás rozsoudím, pokračovala paní lesů, každému rovným dílem. Ty, Svizo, odejdeš do hlubokých lesů Šumavy a osamělá budeš hledat ztracený spánek a klid. Svou okouzlující tvář a postavu zahalíš do vlčí kůže a na hlavě ti místo zlatých vlasů vyrostou jelení parohy. Nikdo jiný ti líbeznou tvář nevrátí než ten, který by tě v tvé vlčí podobě celým svým srdcem miloval. Zahřmělo a z nejkrásnější víly byla ta nejošklivější bytost, kterou kdo v lesích Šumavy viděl. Její srdce bylo zlomené Ondřejovou zradou a její láska se rázem změnila ve zlobu a nenávist. Od toho dne se Sviza objevovala v blízkosti lidských stavení i nedaleko městských bran a zvěstovala lidem bídu, hlad, požáry, nemoci a mnohdy i smrt. Tobě dám vybrat, člověče, obrátila se Bora na Ondřeje. Chalupník jako ty by jistě zvládl práci strážce pokladu. Budeš zde střežit poklad před podobnými výtržníky jako si sám. Nikdy už neuvidíš denní světlo a nepotkáš jinou živou duši, neuslyšíš zpěv ptáků. Za to ale budeš chránit největší bohatství, které Šumava má. Budeš snídat i obědvat ze zlatých míz, hrát na zlatou píšťalku, celý den chodit po kotníky ve zlatě a spát ve zlatém loži. nebo půjdeš tou těžší cestou a dobrými skutky odčiníš každý zlaťák, který jsi chtěl odnést. Těžké rozhodování měl Ondřej v tu chvíli. Jeho oči však sklouzly na slepce se zlatou holí v ruce. Pochopil dobře. Lesk šumavského pokladu je tak oslnivý, že jej nakonec připraví o zrak. Už se nebude moci vrátit k lidem a poklad také neuvidí. Mráz mu přejel po zádech. Půjdu a všechno odčiním, řekl skálopevným hlasem. Dobrá, za každý zlaťák jeden dobrý skutek, řekla Bora už docela klidným, měkkým hlasem. Budeš křížem krážem procházet Šumavou a pomáhat lidem, jak budeš moci. Až splatíš za všechny zlaťáky spravedlivý díl, sejdeme se znovu a bude ti odpuštěno. Stačí však jednou zaváhat a chtít se vrátit na cestu nepoctivosti, najdu tě a víc lidský svět nespatříš. Sotva domluvila, zvedl se vítr, jako by ji rozfoukal. Ondřej zůstal stát před skalní stěnou. V ruce držel mošničku stejně prázdnou, jako když sem přišel. Chvíli přemýšlel, jestli se mu všechno jenom nezdálo. Ale v korunách stromů slyšel Boru, jak šeptá: jen jednou se dáš na nepoctivou cestu. Nevěděl, kde přesně začít, a tak vykročil směrem na západ. V Hartmanicích pomohl s těžkou prací chudé vdově a putoval dál. Prošel Železnou Rudu i Kvildu, odtud ho cesta vedla přes Borová Lada a Strážný Dovolar. Poznal Horní Vltavice, minul Stachy. Křižoval Šumavu od východu na západ, od jihu na sever, město za městem, vesnice za vsí. Všude pomáhal, pracoval pro jiné a učil se, že všude je chleba o dvou kůrkách. Sviza ho provázela všude, kam se pohnul. Nikdy mu nedala na sebe zapomenout. Někdy jen tiše přihlížela, jindy přilila oleje do ohně. I Bora ho sledovala a poctivě sčítala jeho dobré skutky. Mnoho zlaťáků chtěl Ondřej ukrást, mnoho dobrého musel pro ostatní vykonat. Dlouho se trmácel Ondřej černými šumavskými lesy. A zdálo se mu, že jeho pouť snad nikdy neskončí, když tu se objevil na dohled malého městečka. Kousek od jeho bran bylo už z dálky vidět plátěné stany a ohniště. Po hladině blízkého rybníka se k Ondřejovým uším nesly veselé i smutné melodie. To kočovní cikání se usadili za městem. Ve dne se živili vykládáním karet, hádáním z ruky a zaříkáváním, večer za doprovodu bouřlivé hudby předváděli taneční představení a kejkle. Když Ondřej vstoupil na malé náměstí, byl skoro večer. Šeřilo se a program právě začínal. Přistoupil tedy blíž a přihlížel vystoupení spolu s ostatními. To byla krása. Zpěv se rozléhal mezi domy, hořící špičky žonglérských tyčí se míhaly vzduchem dlouho do noci. Druhý den vyšla mladá cikánka do města. Když byla pár metrů od prvního stavení, objevila se opodál Sviza. Postava ve vlčí kůži s parohy na hlavě a ranku vyděsila. Lekla se, až jí mráz přiběhl po zádech. Dala se na útěk. Její černé vlasy za ní vlály, dlouhá sukně se jí kasala téměř ke kolenům. Ještě celá udýchaná potkala u prvního domu Ondřeje a hned se začala vyptávat na podivnou postavu. Ondřej jí dobrácky uklidňoval, aby se nebála. Ještě chvíli klábosili a pak se rozešli každý svou cestou. Cikánka zamířila přímo k Richtářovu domu. Lehce zaťukala na dveře. Ozvalo se skřípnutí a na zápraží se objevila paní máma. Sukně i rukávy naškrobené, vlasy sepnuté do drdolu.
1: Co nám neseš?
0: Houkla na děvče hlubokým hlasem. Mohla bych vám za pár stříbrných hádat z ruky, co vás čeká, usmála se Aranka.
2: Dobrá, tak hádej.
0: Aranka se pustila do čtení z Richtářčiny dlaně. Richtářka jen zálibně pokyvovala hlavou, byla s předpovědí budoucnosti spokojena. Když cikánka skončila, odešla Richtářka do domu, aby pro ní přinesla malou odměnu. Nechtěla však, aby dívku před dveřmi lidé příliš viděli. Vytáhla tedy ze šperkovnice pár stříbrňáků a rychle se vrátila před dům. Nechala přitom ve spěchu šperkovnici otevřenou. Straka, která seděla na plotě, zahlédla záblesk zlatého prstýnku, nepozorovaně vlétla dovnitř a prstýnek si odnesla. Jen co se zavřely za cikánkou dveře, začala Richtářka lamentovat a vyvádět. Strhnul se hrozný povyk. Lidé se rozběhli za dívkou v domnění, že prstýnek ukradla ona, aby ji chytili a potrestali. Aranka utíkala ze města pryč, co jí nohy stačily, ale lidí bylo víc a uzavřeli jí cestu ven. Paní máma na rozcuchanou holku přivolávala hromy blesky, chytla jí za rameno a lomcovala s ní, jako by z ní chtěla prstýnek vytřást. Děvče se dalo do pláče. Marně se bránilo, že žádný prstýnek nemá. V tom někdo vykřikl: na šibeniční vrch s ní, se zlodějkou daremnou. Rozhorlený zástup se přidal. Rozhodli se tedy potrestat mladou cikánku za lhaní a krádež na šibeničním vrchu. Dovedli ji na kopec. Ondřej všechno viděl a běžel jí na pomoc. Zastal se jí přede všemi, ale nic naplat. V tom okamžiku mocně zahrmělo. Blesk projel stromem na šibeničním vrchu a srazil k zemi větev, na které měla hnízdo straka zlodějka. To Bora, vládkyně Šumavy, zjednala pořádek. Ondřej v hnízdě našel drobný zlatý kroužek. Zvedl ho nad hlavu, aby všichni dobře viděli. Pak přistoupil k Richtářce a vymohl pro cikánku několik zlaťáků odškodného. Když se všichni rozešli, na kopci zůstal jen Ondřej s Arankou a ta mu na oplátku hádala z ruky. V krátké době získáš za ženu krásnou spanilou dívku. Usmála se na něj a šibalsky zamrkala očima.
3: I kdeže, zavrtěl hlavou Ondra, já mám ještě pěkný lán světa před sebou, jak pak bych mohl myslet na ženění?
0: Aranka jen pokrčila rameny. Popřáli si hodně štěstí a vydali se každý po svém. Protože od obce, které se dodnes říká Cikánka, to bylo do Kašperských hor, co by kamenem dohodil, namířil si to Ondřej přímo do rodného kraje. Šel už dlouho a smrákalo se. Rozhodl se tedy odpočinout si v hostinci ve vedlejší vsi. Když se usadil a objednal si skromnou večeři, slyšel vyprávět od vedlejšího stolu o neštěstí, které postihlo jeho milované město. Sviza se procházela několik dní kolem jeho bran. Lidé tušili, že to nevěstí nic dobrého. A opravdu ve městě vypukl mor. Lidé umírali, mnozí blouznili v horečkách a nebylo jim pomoci. Chalupník Ondřej se ihned vydal na cestu.
3: Jen co prošel mezi prvními domy, dopadl na něho tíživý smutek. Bloudil ulicemi sem, tam a nevěděl, jak nebohým sousedům pomoci. Viděl však svizu na kopci u hřbitova trhat stébla trávy. Jak ta utržená stébla dopadala na zem, tak umírali lidé ve městě. Ondřej nechtěl, aby sviza město zničila takovou pohromou. Byl ochoten raději zaplatit svým životem, než by nechal utrácet životy ostatních. Namířil si to přímo na kopec ke zvonici. Cestou natrhal náruč lučních květů a běžel prosit rozhořčenou svizu o milost pro všechny nebohé obyvatele města. Na pěšině pod vrchem potkal stařenku, která mu k jeho kytici přidala ještě jednu divokou růži. Ta voněla, až hlava šla kolem. Když Ondřej přišel nahoru, stála sviza přímo proti němu. Byla tak ošklivá, ale oči neměla zlé. Člověk v nich mohl vidět jen nekonečný smutek. V ruce držela několik stébel trávy. Ondřej pomalu zvedl kytici k její tváři a dal jí přivonět. Kouzelná růže, kterou v přestrojení Bora přidala do Ondřejovy kytice, zlomila svizin hněv. Ondřej za to dostal stébla, která už sviza neodhodila na zem. Byla tak okouzlená vůní květin a odešla zpátky do lesů. Tak byl zažehnán mor v Kašperských horách. A odsud se vydal chalupník Ondřej směrem na Rejštejn. Cestou přes les, kudy si chtěl zkrátit cestu, míjel i skálu, kde se před dlouhým časem snažil nečestně získat ukrytý poklad. Posadil se na chvíli na velký pařez a vzpomínal, jak to tenkrát bylo. Vzpomněl si na svou chamtivost a nepoctivost a bylo mu úzko. Před očima se mu objevil obrázek krásné víly se zlatými vlasy, která ho měla velice ráda. A on se k ní tak nepěkně zachoval. Okrást někoho, kdo vám důvěřuje, je opravdu hanebnost. Trápilo ho, jak moc svize, která hlídala poklad, tenkrát ublížil. A jak tak přemítal, zčista jasna se před ním objevila Bora, spravedlivá vládkyně Šumavy. Kolem jejího trůnu tančily noční světlušky, poskakovali nezbední permoníčci a další členové lesní družiny. Bora byla jako vždy důstojně zahalena do pláště z borové kůry a její oči odrážely hlubokou čern šumavských lesů. Její tvář byla klidná a hlas byl měkký jako čerstvý mech. Pokynula na mladého muže, aby přistoupil blíž a zeptala se. Jestli pak víš, Ondřeji, že si právě své ukradené zlaťáky dobrými skutky vykoupil? Chalupník zavrtěl hlavou. Je čas, aby ses usadil ve své chalupě a začal hospodařit, hovořila k němu ze svého vysokého dřevěného trůnu Bora. Tady máš své zlaťáky, poctivě jsi si je na cestách Šumavou odpracoval. Ondřej se na ní díval překvapeně. Jen ber, z našeho bohatství neubude. Podávala mu stejný měšec z dukátů, jaký se Ondřejovi stal tenkrát osobným. Děkuji ti, Boro, jsi moudrá a spravedlivá. Nech si prosím mé zlaťáky a dej mi raději hospodyni k mému hospodářství. Dobrá, můžeš si vybrat jakoukoliv svobodnou dívku z okolí, která se ti bude líbit. A já zařídím, že ti bude dobrou ženou, souhlasila Bora. Vím jen o jedné jediné a ta mi svou lásku již dávno dala. Teď je na mě, abych její lásku opětoval. dobrá vládkyně Šumavy, dovol mi odvést na své hospodářství svizu. Před dlouhým časem mne milovala nejčistší láskou, jakou byla víla schopna milovat člověka. Já její láskou pohrdal. Chtěl bych to napravit. Dovol nám odejít ze šumavských kopců a usadit se v údolí. Máš velmi odvážné přání, ale ať je po tvém. Dám jí volnost a může s tebou odejít, ale po dobu jí můžeš vrátit jedině ty. Ve své vlčí kůži půjde po tvém boku až k tvému stavení. Lidé vás budou potkávat a jejich posměch bude tvá poslední zkouška. Jak tvé srdce svizu uvidí na konci cesty, takovou tvář bude mít do konce života. Vybereš si sám. V téhle zkoušce ti nikdo nepomůže. Pak se zvedl tak silný vítr, že si Ondřej musel dlaněmi na chvilku zakrýt oči. Když vítr ustal, nebylo po Boře a její družině ani památky. Jen na místě, kde se tyčil mohutný trůn, stála postava zahalená do vlčí kůže s jeleními parohy na hlavě. Plaše se dívala na chalupníka. Svizo, odpusť mi, prosím, řekl tiše Ondřej a vzal ji za ruku. Pojď, půjdeme do údolí, do mé chalupky a budeme tam hospodařit. Sviza neodpověděla, jen se jemně usmála a vydala se ruku v ruce s Ondřejem směrem k městu, za kterým ležela malá výska Touškov, kde se měli usadit. Sotva vešli do městských bran Kašperských hor, strhnul se povyk.
4: Podívejte na tu čarodějnici, vlčí kůže, no ukaž tvářičku, ta je ošklivá.
3: Ondřej nepoznával ty dobrotivé lidi, dříve mu připadali tak milí. Odháněl tedy posměváčky, jak se dalo. Po těžké hodince prošli konečně městem. Sviza plakala, ale Ondřej jí chlácholil. Neboj se, pro mne si ta nejhezčí nevěsta, jakou jsem si mohl vybrat. Pak už netrvalo dlouho a stáli přede dveřmi do Ondřejovy chalupy. V okamžiku, kdy Sviza překročila práh stavení, její tvář se změnila k nepoznání. Vrátily se jí krásné, veselé oči, jahodové rty a vlasy se jí ve sluníčku leskly, jako by byly skutečně zlaté. A slzy, které měla na dlaních, se změnily ve zlaťáky. Tak spravedlivá Bora vyplatila jejich utrpení při cestě domů.
5: O klucích z doma Žlic. Pejsek s kočičkou seděli na pohovce a vymýšleli si, co by měli dělat, aby se pobavili a dobře se měli. Někdo zaklepal, oni řekli dále a vešel pan Čapek.
6: I hleďme, hleďme,
5: řekl pejsek.
6: Vás už jsme dávno neviděli. I to vy asi ani nevíte, že mě tuhle bolela noha. Šlápl jsem totiž na střep a poranil jsem si tlapičku.
5: Já vím, řekl pan Čapek. Vždyť jsem to přece všecko napsal.
6: A to povídání o noční košilce taky? A jaké to máte v ruce psaní?
5: Však právě proto jsem přišel, povídal pan Čapek. To psaní je z města doma Žlic, od kluků z druhé třídy. Podívejte se, co mě tady napsali. V tom psaní bylo napsáno tohle. Milý pane Čapku, nám se tuze líbila v dětském koutku pohádka o psíčkovi a kočičce. Prosíme vás, pane spisovateli, napište nám zase brzy něco o kočičce a psíčkovi, nebo něco o klucích, jako jsme my. Pozdravují vás kluci z 2. A z Domažlic.
6: No, to nás těší, že se dětem líbíme. My pejskové a kočičky jsme rádi, když se nám děti smějí a když nás přitom netrápějí a nedráždějí. Víte co, pane Čapek, napište něco o těch klucích z Domažlic.
7: Také si myslím, že byste měl o těch domažlických klucích něco napsat, když to tak chtějí.
5: Ale je mi ne, zvolal pan Čapek. Jak pak mohu o těch domažlických klucích něco napsat, když je neznám a když jsem je jakživ neviděl?
6: I co? Kluci jako kluci. Oni jsou všude stejní.
7: To jistě, že jsou. To máte zrovna tak, jako s koťaty nebo se štěňaty. Jedno je bělejší, druhé mourovatější, třetí černé, čtvrté třeba rezavé nebo strakaté, ale rozpustilé jsou všechny stejně.
5: To je pravda, zaradoval se pan Čapek. Tak já tedy napíšu, že domažličtí kluci jsou jeden bělejší, druhý mourovatější, některý, že je černý a jiný třeba zrzavý, že mají na packách drápky a že jsou všichni stejně rozpustilí.
7: To zase ne. Drápky na packách to mají domažlická koťata a štěňata. Ale domažličtí kluci jistě žádné takové drápky na packách nemají.
6: A víte co, chaso?
5: Povídal pejsek a seskočil z pohovky.
6: Já vám něco povím. Pojďte se do těch domažlic podívat, jací jsou tam kluci. Noha mě už nebolí, tak co bych nešel?
7: To se ví,
5: řekla kočička.
7: Já půjdu také.
5: Ale já nemohu, povídal pan Čapek. Já nemám čas.
7: A proč nemáte čas?
5: No já přece musím napsat tuhle povídku o domažlických klucích, řekl pan Čapek. Tak jak pak mohu jít?
7: Aha, to je pravda.
6: Tak tedy půjdeme do Domažlic sami.
7: A všechno vám pak o těch domažlických klucích povíme, abyste to o nich mohl napsat.
5: Tak se pejsek s kočičkou sebrali a že tedy půjdou do těch Domažlic. Bylo hezky, sluníčko krásně svítilo, a tak si všude venku hráli děti, kluci a holčičky a pejsek s kočičkou se dívali, jak si ty děti pěkně hrají.
6: Počkej chvilinku, tady se kluci právě odpočítávají nahoněnou, to si musím poslechnout.
5: Kluci tam stáli do kolečka a jeden, co byl uprostřed nich, ten odpočítával a říkal přitom tuto říkanku. Entle pentle šuparína, obrštejna rozmarína, viky liky pumprliky, alec palec kotrmelec ven. Ta říkanka se pejskovi tak líbila, že nechal kočičku a sám odběhl za kluky, aby si s nimi zahrál nahoněnou. Hrát si nahoněnou, to on uměl náramně dobře, v tom ho panečku žádný tak hned nepředčil, kde pak by kluci na něj stačili. To pejsek jen mrskl nožičkama, zametl sebou jako vítr a už byl bůh ví kde, že ho žádný kluk nedohonil. Moc pěkně se jim to hrálo nahoněnou, však taky přitom samou zábavou všichni ti kluci i s pejskem dohromady dělali takový rámus. Tak křičeli, halekali, pištěli a kničeli a chechtali se, až z toho celému světu v uších zaléhalo. Kočička se chvíli dívala, jak si pejsek s kluky hraje nahoněnou a dostala také chuť si zahrát. Však tam také byla kupa holčiček a ty se zrovna postavili do kolečka, že se budou odpočítávat na schovávanou. Jedna z nich odpočítávala a říkala přitom tuto říkanku. Anděle, panděle, pikum her, osme tarče, osme her, secha, plecha, olevajner, cinky, linky,
8: ten.
5: Tahle říkánka se kočičce ještě více líbila než ta první, kterou říkali kluci, když se odpočítávali na honěnou a naschovávanou. To si kočička ze všeho nejraději hrála. Nikdo to tak dobře neuměl, jako ona to dovedla schovat se tak šikovně, aby ji nikdo nenašel.
7: A co bych si nehrála?
5: Řekla si kočička.
7: Když si pejsek taky hraje. Holky, nechte mne také hrát si na schovávanou.
5: Zavolala na holčičky a holčičky ji vzali mezi sebe a kočička si s nimi hrála na schovávanou. Ojej, holky, ta vám to uměla? Jak ona se vám dovedla schovat? Skrčila se někde, že z ní ani ocásek nebylo vidět. Všude vlezla, všude se provlékla a ještě se vám darebnice po těch holčičkách šelmovsky koukala, jak ji nadarmo hledají. Kde pak s kočkou by se mohl někdo v schovávání měřit? Tak si s těmi holčičkami hrála a měli z toho takovou zábavu a legraci, že nadělali přitom tolik pokřiku, smíchu, výskání, kvikotu a všelijakého rámusu, že až v nebi museli okna zavírat, aby ti nejmenší anděličkové mohli spát. Tak si hrál pejsek s kluky a kočička s děvčaty, že je ani nenapadlo, jak čas utíká a že je pozdě. Sluníčko již zapadlo a maminky už na děti volali hajdy domů k večeři a do postele. Teď teprve si pejsek s kočičkou vzpomněli, že měli jít do Domažlic a že už je pozdě.
7: To jsme se nějak zdrželi s tím hraním. Ach, jemine, co jsme se ti při té schovávané nasmáli, až mne břicho o smíchu bolí a od křiku jsem celá ochraptěla.
6: Já také, to si ani nemůžeš představit, jakou jsme měli při té honěné legraci. Ale teď už je pozdě, to už do Domažlic nemůžeme.
7: Jak pak bychom mohli?
5: Řekla kočička.
7: Vždyť už bude hnedle tma a do Domažlic je daleko. Pojď domů, však jsme bez tak nikam nedošli, jen jsme udělali pár kroků a už jsme se zastavili u těch dětí a začali jsme si s nimi hrát. Já ti, když vidím někde hrát si naschovávanou, tak kdyby bylo, co bylo, musím si hrát taky.
6: A to já zas nahoněnou. Ale co řekneme panu Čapkovi?
7: Víš co? Uděláme si z něho legraci a řekneme mu, že jsme byli v Domažlicích.
6: Tak dobře.
5: Obrátili se a za chvilinku byli doma. Tak co? Uvítal je pan Čapek. Jak pak bylo v Domažlicích? Koukám, že jste nějak udýchaní. To stejně jak museli běžet. No a jací jsou domažličtí kluci, řekl pan Čapek.
6: Domažličtí kluci? Domažličtí kluci? To jsou vám kluci? To se ani vypovědět nedá.
5: Copak, podivil se pan Čapek, tak oni ti domažličtí kluci jsou jinačí než jiní kluci?
7: No, jej, a jak? To jsou takový kluci, já vám, jak jsem je viděla, tak jsem se tak podivila.

0: Oni, ti domažličtí kluci, vám mají hlavičku kulatou.
1: No. A nahoře vlasy porostlou.
0: A na hlavě mají nos mezi očima.
2: Povídala kočička.
1: A pod tím nosem mají pusu. A považte, ta je díravá.
2: Vykládal zas pejsek.
0: A tělíčko mají podlouhlé. A na jednom konci mají hlavu a na druhém nohy.
1: A co byste tomu řekl? Ty nohy jim jdou až na zem.
0: A oni vám, když ti kluci jdou, tak pořád přitom nechávají jednu nohu pozadu.
2: I vy, darebáci, rozkřikl se pan Čapek. Tak jsem to tady napsal, jak jste mě to říkali. A teď se na to podívejte. Vždyť to jsou zrovna takoví kluci, jako jsou všichni jiní. No, vy jste pěkní lumpáci. Tak vy jste mne podvedli.
0: I nepodvedli.
3: Smála se kočička.
0: Vždyť je to jistě pravda, že to jsou docela takoví kluci jako jiní.
1: No, a když ti domažličtí kluci jsou docela takoví jako všichni ostatní kluci, to si jistě také hrají s domažličskými pejsky nahoněnou a s kočičkami naschovávanou.
2: Řekl pejsek.
0: To jistě.
2: Řekla kočička.
0: A mají také míče, koloběžky, vlaky, stavebnice, auta, panáčky, barvičky, draky a všechno možné. A hrají si a povykují, halekají a pištějí přitom, jako všichni kluci i holčičky po celém širém světě.

0: Vyprávění 21. O záchraně pilota Hejduka, při níž se vyznamenává Vojta Tomeš i Pepíček Sláma. Pilot Hejduk se v blízkosti dědečka a pekelských dětí znovu snesl dolů a průhlednou stěnou bylo vidět, že něco ukazuje. Děti mu chtěli porozumět a dědeček taky. Aneška za letadlem kousek běžela, ale nemohla je dohonit. Za chvíli bylo až někde umračen. Aneška se vrátila celá udýchaná.
1: Chce padák, co jiného, naříkal dědeček. Ale co pak mu ho můžu podat?
0: Já mu ho donesu na káněti, napadlo Vojtu. To by přece šlo. Uváže padák na provaz, připevní ho lehce na podvozek káněte a pilot si ho za letu chytí.
1: Kluku, hloupá, zamračil se dědeček. Ty máš přece zakázáno na letiště chodit a na káně se nesmíš ani podívat.
0: Jenomže, řekl vážně Pepíček, panu Hejdukovi dojde benzín a třeba se zabije, když letadlo nemůže jet na kolečkách.
1: Co to meleš? Kdo se zabije? Rozkřikl se na Pepíčka dědeček.
0: Ale když se nad tím chvilku zamyslel, musel uznat, že má vlastně Pepíček pravdu. A dědeček přece musí Toníčkovi nějak pomoct. A protože sám letat neumí, bude muset poslat nahoru toho kluka. Když doletěl až do Koniklece a nic se mu nestalo, jistě dokáže donést Toníčkovi padák. Snad se pilot Hejduk nebude zlobit, že to dědeček připustil.
1: Tak pojď honem,
0: zavolal dědeček na Vojtu a běžel k hangáru, kde stálo káně. Vojta s Pepičkem i s Kociánkem se hnali za ním. Jenom Anešce se to nelíbilo a proto raději zůstala tam, kde byla.
2: Vojto, volala za svým mladším bratrem, nikam nechoď, já to řeknu doma.
0: Ale Vojta ji neposlouchal. Pilot Hejduk se znovu snesl dolů a ukazoval na káně. Sotva však natáhl ruku, už byl zase pryč.
2: Kociánku, jedeš ke mně?
0: Pokoušela se Aneška zarazit aspoň psa. Kociánek ji ku podivu poslechl a vrátil se. Aneška se nechtěla k hangáru ani dívat. Měla o Vojtu strach a začala plakat. Běžela nahoru do kopce, ani se neohledla. Kociánek by ji sice rád potěšil, ale nevěděl, jak se to

dělá, tak aspoň neštěkal. Dědeček zatím přivázal padák k podvozku káněte a Vojta vklouzl dovnitř. Poletíš se mnou? Obrátil se na Pepička. Přece tě v tom nenechám, prohlásil Pepiček a lezl za Vojtou do kabiny. Vy, kluci, spustil dědeček, ale hned zase zmlkl. Teď se na chlapce nesmí zlobit. Vždyť letí na pomoc Toníčkovi. Vrtule se rozvířily zprvu pomalu, pak rychleji. Vál od nich tak silný vítr, že musel dědeček ustoupit až za roh hangáru. To mi ten Vojta jistě dělá schválně, napadlo dědu Kozelku, ale pak si uvědomil, že od vrtule vždycky fouká a díval se, jak letadélko rychle stoupá. Padák se pod ním houpal na dlouhém provazu, jako by to byl obyčejný pytel. Vojta vyletěl do veliké výše. Sokol, pilota Hejduka, letal pod ním. Vojta sklopil vrtule káněte vpřed a nabral rychlost. Bylo třeba, aby letěl stejně rychle jako sokol. Pilot Hejduk už viděl, že mu káně nese padák a snažil se k němu dostat. Po chvilce se mu to povedlo. Stáhl padák do své kabiny, odvázal ho a hned si ho navlékl. Už ho má na zádech, křičel Pepíček Vojtovi do ucha. Vojta se znovu spustil dolů a přistál s kánětem na letišti. On i Pepíček Slámů měli radost, že pilotovi Hejdukovi pomohli. Ale dědeček Kozelka ani neměl čas, aby je pochválil. Stále se díval nahoru a čekal, co pilot udělá. Chlapci se dívali s ním. Teprve po celé půl hodině se vznesl sokol hodně vysoko a pilot Hejduk vyskočil. Padák se kýval ve vzduchu jako nějaký papírový drak. Pomalu nesl pilota dolů a nakonec ho posadil na letiště nedaleko od hangáru. Letadlo letělo dál, ale brzy spadlo v polích a jistě se rozbilo. Dědeček se chytil za hlavu. Bylo mu sokola líto. Vojta i Pepíček utíkali k pilotovi. Pomohli mu ze šňůr padáku a posadili se s ním do trávy. Pan Hejduk byl bledý a prsty se mu třásly. Kluci, řekl pilot, opravdu jste mi pomohli. Ten podvozek nechtěl ven. Škoda, sokola, ale co jsem měl dělat? Káně je lepší než sokol, odpověděl Vojta. Já už s kánětem taky brzy poletím, zmínil se jen tak Pepíček. Co tomu pilot řekne? Budu vás oba učit všemu, řekl pilot a začal s chlapci tiše hovořit. Jenomže to bylo skoro šeptem a nikdo by tomu nerozuměl, i kdyby se schoval ve vysoké trávě, třeba jen na 5 kroků daleko. Vojta i Pepíček nejdříve pootevřeli ústa a vyvalovali oči. Pak pusy zase sklaply a kývali hlavami na znamení, že pro pilota Hejduka udělají naprosto všechno. Nečekali, až přijde dědeček Kozelka a upalovali na kopec, jako by jim hořely kalhoty. Aneška už na ně u pekel čekala a byla ráda, že se jim nic nestalo. I pes Kociánek na ně čekal. Maminka neměla ráda, když se trousili domů jeden po druhém, proto chodili děti i pes domů pohromadě. Jenom Pepíček Slámů musel chodit domů sám. Jindy ho to mrzelo, ale dnes mu to nevadilo, protože věděl, že se brzy naučí řídit letadelko káně. Pilot Hejduk mu to přece slíbil.

0: Sotva čmeláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu, a tak se za ním znovu vydali. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka, ale oni si mysleli, že to dokážou. A šli, až přišli na rozkvetlou louku u tří bodláků. Tam se jim však sluníčko schovalo za mraky a oni nevěděli, kde je. Nakonec se rozhodli, že si počkají, až se zase objeví. Ťukovi se ale nechtělo jen tak čekat. Začal kamaráda přemlouvat, pojď si na něco hrát.
1: A na co? Zeptal se Bzůk.
0: Ťuk se rozhlédl kolem. Třeba na pouť. Tyhle kytky to budou houpačky a taky kolotáč.
1: Bzukovi se ten nápad zamlouval.
0: Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti.
2: Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká.
0: Hned na to si vlezli s Ťukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů, stonek se přitom ohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho. Vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ti ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak Ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prima tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzuk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselě jezdili dál. Najednou však Bzuk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat a pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen proti nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého.
1: Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Copak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček, zrovna ten, na kterém seděl Ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl a začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzuk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl Ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kamínek.
0: Ouvej, toto tlačí, naříkal Ťuk. Bzuk se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, Ťuk křičel, patár, noha! A když kamenem hnul doleva, Ťuk řískal, pozor, hlava!
1: Bzuch bezradně nad tukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje, chtěla vědět Koprotina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí tuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen Jitrocel a Pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel Pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil Jitrocel. Kytičky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanikaly v hučení větru. Pantoflíček začal přemýšlet. Kdybychom se i my dva k ním přidali, byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytrestalo dost, zase souhlasil Jitrocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach. Jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuch odpovědi. Chytni ťuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal ťuk. Byli v koncích.

Ještě štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška třepetálka, pak motýlek bělásek a přiběhla kobylka hopsalka. Po ní žabka kuňkalka a myška hrabálka a nakonec brouk brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej rup, hej rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretiny. Tam zvířátka ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantofličkem a jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.

0: Vydavatelství Timpánum a nakladatelství Mladá fronta uvádějí audioknihu Michaela Bonda Medvídek Paddington. Čte Tomáš Juřička. Vyrobilo občanské sdružení Mluvící kniha.
1: Prosím, postarejte se o tohoto medvěda. Pan a paní Fouskovi se s Paddingtonem poprvé setkali na vlakovém nástupišti. Proto mu také dali tak nezvyklé jméno. Tohle nádraží se totiž jmenovalo Paddington. Fouskovi sem přijeli vyzvednout svou dceru Juditku, která se vracela ze školy domů na prázdniny. Byl teplý letní den a stanice byla přeplněná lidmi na cestě k moři. Vlaky houkaly, ampliony vyřvávaly, poslíčci pobíhali sem a tam a navzájem na sebe halekali. Vládl tu takový zmatek, že pan Fousek, který ho zahlédl jako první, to musel své ženě několikrát zopakovat, než mu porozuměla. Medvěd? Tady na nádraží? Paní Fousková se na manžela nevěřícně podívala. No tak neblázni, Karle, kde by se tu vzal? Pan Fousek si narovnal brýle. Ale je tu, trval na svém. Jasně jsem ho viděl. Támhle, u stojanu na kola. Měl na sobě takový prapodivný klobouk. Nečekal na odpověď, popadl manželku za ruku a táhl ji za sebou davem kolem vozíku plného čokolády a hrnků s čajem, podél knihkupectví a dírou mezi hromadou zavazadel směrem ke ztrátám a nálezům. Vidíš, oznámil pan Fousek vítězoslavně a ukázal do tmavého rohu, vždyť jsem ti to říkal. Paní Fousková se tím směrem upřeně zadívala a ve stínu nezřetelně rozeznala něco malého a chlupatého. Zdálo se, že to sedí na jakémsi kufru a kolem krku to má cedulku s nějakým nápisem. Kufr byl starý a omlácený a na straně měl velkým písmem vyvedeno doporučen na cesty. Paní Fousková se přitiskla k manželovi. No vážně, Karle, vykřikla, vždyť ty máš pravdu, je to medvěd. Zadívala se do kouta pozorněji, byl to velice neobvyklý druh medvěda. Byl hnědý, popravdě poněkud špinavě hnědý a na hlavě měl ten nejpodivnější klobouk s širokou krempou, přesně jak pan Fousek říkal. Spod klobouku na ní upřemně koukaly dvě veliké kulaté oči. Protože měl pocit, že se od něj něco očekává, medvídek povstal. Zdvořile pozvedl klobouk a odhalil dvě černá ouška. Dobré odpoledne, ozval se vysokým, ale zřetelným hláskem. Dobré odpoledne, odpověděl pan Fousek nejistě. Chvíli bylo ticho. Medvídek se na ně zkoumavě zadíval. Mohu vám nějak pomoci? Pan Fousek se trochu zastyděl. No, víte, my jsme vlastně s manželkou přemýšleli, zda nemůžeme nějak pomoci vám. Paní Fousková se k němu sklonila. Jste velice malý medvěd. Medvídek vypěl hruď. Jsem velice vzácný druh medvěda, odpověděl důležitě. Tam, odkud pocházím, už nás mnoho nezbývá. A to je kde? Zeptal se pan Fousek. Medvídek se opatrně rozhlédl kolem sebe a teprve poté odpověděl. V nejtemnějším Peru. Vlastně bych tu vůbec neměl být, jsem uprchlík. Uprchlík? Pan Fousek stišil hlas a nervózně se rozhlédl. Vůbec by se nedivil, kdyby mu za zády stál policista s tuškou a notesem a všechno si důkladně zapisoval. Přesně tak, odpověděl medvěd. Já jsem emigroval, abyste věděli. Najednou posmutnil. Bydlel jsem u tety Lucie, ale ona pak musela do domova pro staré medvědy. To chcete říct, že jste přijel až z Jižní Ameriky úplně sám? Polekala se paní Fousková. Medvídek přikývl. Teta Lucie vždycky říkala, že chce, abych emigroval, až na to budu dost velký. Proto mě naučila anglicky. Ale co jste celou tu dobu jedl? Zeptal se pan Fousek. Musíte mít hrozný hlad? Medvídek se sklonil. Klíčkem, který měl také pověšený kolem krku, odemkl kufřík a z něj vytáhl téměř prázdnou sklenici. Pomerančovou marmeládu, řekl pyšně. Medvědi rádi marmeládu. A žil jsem v záchranném člunu. Ale co teď budete dělat? Vyzvídal pan Fousek. Nemůžete přece jen tak sedět tady na nádraží a čekat, až se něco stane.
2: Ale já si nějak vystačím, předpokládám.
1: Medvídek se předklonil, aby kufr znovu zamkl. Paní Fousková přitom zahlédla koutkem oka nápis na cedulce. Prosím, postarejte se o tohoto medvěda, děkuji. Prosebně se podívala na manžela.
2: Co uděláme, Karle? Přece ho tu nemůžeme jen tak nechat. Ani si nechci představit, co všechno by se mu mohlo přihodit. Londýn je strašně veliký, když nemáš kam jít. Nemohl by na pár dní zůstat u nás.
1: Pan Fousek zaváhal. Ale Marie, miláčku, přece si ho nemůžeme vzít. Jen tak, z ničeho nic. A navíc co? Paní Fousková se zatvářila přísně, podívala se na medvídka.
2: Vždyť je tak roztomilý. A navíc by dělal báječnou společnost Jonatánovi a Juditce. I kdyby to bylo jen na chvíli. Nikdy by nám neodpustili, kdyby se dozvěděli, že z hotu jen tak nechal.
1: Všechno je to takové nezvyklé, řekl pan Fousek pochybovačně. Určitě je na to nějaký zákon. Sklonil se k medvídkovi. Nechtěl byste bydlet u nás? Zeptal se. Tedy rychle dodal, aby medvěda neurazil. Tedy pokud nemáte nějaké jiné plány. Medvídek vyskočil, až mu nadšením málem spadl klobouk.
2: Je, ano, moc prosím, to bych opravdu rád. Nemám kam jít a všichni okolo pořád někam spěchají.
1: No, tak jsme domluveni, řekla paní Fousková rychle, aby si to snad manžel nerozmyslel. A každé ráno můžeš mít k snídani pomerančovou marmeládu a... Usilovně se snažila přijít ještě na něco, co mají medvědi rádi.
2: Každé ráno?
1: Medvídek nevěřil svým uším.
2: Doma jsem ji měl jen při zvláštních příležitostech. Pomerančová marmeláda je v nejtemnějším Peru velice drahá.
1: No taky od zítřka budeš dostávat každé ráno, pokračovala paní Fousková, a o nedělích med. Medvídek se zatvářil ustaraně.
2: Nebude to moc drahé, zeptal se. Víte, já nemám moc peněz.
1: Samozřejmě, že ne. Ani by nás nenapadlo po tobě chtít, abys nám platil. Budeme tě brát jako člena rodiny, viď, Karle? Paní Fousková se otočila na manžela.
3: Jistě, že, potvrdil pan Fousek. Mimochodem, dodal, když tedy jdete s námi domů, měli byste asi znát naše jména. Tohle je paní Fousková a já jsem pan Fousek.
1: Medvídek zdvořile pozvedl klobouk. Dvakrát.
2: Já vlastně jméno nemám, řekl. Jen peruánské, ale tomu nikdo nerozumí.
3: Tak to ti raději dáme nějaké anglické, rozhodla paní Fousková. Bude to tak o dost jednodušší.
1: Pro inspiraci se rozhlédla po nádraží. Mělo by to být něco výjimečného, prohlásila zamyšleně. Jen to dořekla, na jednom z nástupišť zahoukala lokomotiva a vlak se dal do pohybu.
2: Už to mám, vykřikla. Našli jsme tě na nádraží Paddington, tak ti budeme říkat Paddington. Paddington,
1: medvídek jméno několikrát zopakoval.
2: To je dost dlouhé jméno.
1: A také velice vytříbené, řekl pan Fousek. Je to moc pěkné jméno. Tak tedy odteď ti budeme říkat Paddington. Paní Fousková se narovnala.
2: Výborně, takže Paddingtone, já teď musím vyzvednout u vlaku naši dcerku Juditku. Vrací se domů ze školy. Určitě máš po tak dlouhatánské cestě žízeň, tak co kdybys zašel s panem Fouskem do bufetu a on ti koupí šálek čaje?
1: Paddington si olízl rty.
2: Mám velikánskou žízeň, odpověděl. Po mořské vodě má člověk vždycky žízeň.
1: Popadl kufřík, narazil si klobouk pevně na hlavu a zdvořile mávl packou směrem k bufetu.
2: Po vás, pane Fousku. Děkuji, Paddingtone, odpověděl pan Fousek. Dobře se o něj postarej, Karle, volala za nimi paní Fousková. A až budeš mít chvilku, sundej mu pro boha z krku tu cedulku. Vypadá s ní jako poštovní balík. Vsadím se, že když ho takhle uvidí nosič, tak ho strčí do zavazadlového vagónu.
1: Když dorazili do bufetu, bylo tam plno, ale panu Fouskovi se přece jen podařilo najít v rohu stůl pro dva. Když si Paddingtone stoupil na židli, mohl si pohodlně položit packy na stůl. Zatímco šel pan Fousek pro čaj, Medvídek se kolem sebe zvědavě rozhlížel. Když viděl, jak všichni kolem něj jedí, uvědomil si, že má hrozný hlad. Na stole ležela půlka nakousané housky, ale jen po ní natáhl packu, přišla servírka a smetla ji do koše.
4: To bys přece nejedl, Milánku, řekla mu přátelsky a poplácala ho po zádech. Vždyť nevíš, kde všude se to válelo.
1: Paddingtone měl takový hlad, že mu bylo upřímně jedno, kde všude se to válelo, ale byl příliš zdvořilý, než aby něco namítal.
2: Tak, Paddingtone, řekl pan Fousek a položil na stůl dva kouřící hrnky čaje a talířek naložený zákusky. Co tomu říkáš?
1: Paddingtonovi se zaleskly oči. To vypadá moc pěkně, děkuji, odpověděl a nejistě se zadíval na čaj. Ale pít z hrníčku mi moc nejde. Většinou se mi v něm zasekne hlava, nebo by do něj spadne klobouk a pak to vůbec nechutná dobře.
2: Pan Fousek se zamyslel, tak si raději dej klobouk ke mně. Nalij ti čaj na podšálek. V lepších kruzích se to sice nedělá, ale myslím, že pro tentokrát ti to všichni prominou.
1: Paddingtone si sundal klobouk a opatrně ho položil na stůl a pan Fousek mu mezitím nalil čaj. Medvídek si hladově prohlížel zákusky. Zamlouval se mu zejména veliký dortík s jahodovou marmeládou a krémem, který před něj pan Fousek položil na talíř. Tady máš, Paddingtone, řekl mu. Je mi líto, ale neměli žádný s pomerančovou marmeládou, snad ti bude i tak chutnat.
5: Jsem tak rád, že jsem emigroval,
1: řekl Paddingtone a natáhl packu po talíři. Myslíte, že bude někomu vadit, když si při jídle stoupnu na stůl? Než mu pan Fousek stačil odpovědět, už stál na stole a pravou packou pevně svíral zákusek. Byl to veliký dortík, ten největší a nejlepkavější, jaký se panu Fouskovi podařilo sehnat, a Paddingtone ho měl ve vteřině z větší části na Fouskách.
3: Lidé se začali ohlížet a ukazovali si jejich směrem. Pan Fousek zalitoval, že raději nekoupil obyčejný, méně patlavý dortík, ale neměl s medvědími způsoby příliš zkušeností. Zamíchal si čaj a zadíval se z okna, jako by svačil s medvědem na Paddingtonském nádraží každý den.
2: Karle, hlas jeho manželky ho okamžitě vrátil na zem. Karle, co to pro boha tomu nebohému medvídkovi provádíš? No jen se na něj podívej, vždyť je úplně celý od krému a jahod.
3: Pan Fousek zmateně vyskočil. Vypadal, že má hlad, odpověděl chabě.
2: Paní Fousková se obrátila na dceru. Vidíš, takhle to dopadá, když nechám tvého otce 5 minut bez dozoru.
1: Juditka nadšeně zatleskala.
2: Vážně u nás bude bydlet, tatínku?
1: Pokud ano, prohlásila paní Fousková, bude na něj asi muset dohlížet někdo jiný než váš tatínek. Jen se podívej, jak chudák vypadá.
3: Paddingtone byl natolik zaujatý dortíkem, že vůbec nevnímal, co se kolem děje. Najednou si ale povšiml, že se mluví o něm. Vzhlédl od jídla a zjistil, že vedle paní Fouskové stojí holčička s veselýma modrýma očima a dlouhými světlými vlasy. Vyskočil, aby smekl klobouk, ale v tom spěchu uklouzl po marmeládě, která se nějakým záhadným způsobem dostala na skleněnou desku stolu. Na kratičkou chvíli měl pocit, že se všechno a všichni kolem něj obrátili vzhůru nohama. Divoce kolem sebe máchal packami a potom, než ho kdokoliv stačil zachytit, udělal kotrmelec pospátku a se šplouchnutím dopadl do podšálku s čajem.
1: protože byl čaj ještě horký, vyskočil ještě rychleji, než do něj dopadl a obratem si stoupil do hrnku pana Fouska. Juditka se smála, až jí tekly slzy. Maminko, ten je tak legrační. Paddington, kterému to nepřipadalo legrační ani trochu, stál ještě pořád s jednou nohou na stole a s druhou v čaji pana Fouska. Všude po obličeji měl veliké bílé fleky od krému a za levým uchem trochu jahodové marmelády. V životě by mě nenapadlo, řekla paní Fousková, že se někdo dokáže takhle zřídit jediným dortíkem. Pan Fousek si odkašlal. Právě zachytil přísný pohled servírky za pultem. Možná, řekl, bychom už měli raději jít. Zkusím sehnat taxík. Popadl Juditčiny věci a vyrazil ze dveří. Paddington opatrně slezl ze stolu na židli. Naposledy se ohlédl po rozpatlaných zbytcích dortíku a seskočil na zem. Juditka ho chytla za tlapku. Pojď, Paddingtone, vezmeme tě domů a tam si dáš pořádnou horkou koupel. A potom mi můžeš povyprávět o Jižní Americe. Vsadím se, že jsi zažil spousty dobrodružství.
5: Zažil,
1: odpověděl popravdě Paddington. Spousty.
5: Mně se pořád něco děje, jsem už prostě takový medvěd.
1: Když vyšli z bufetu, stál pan Fousek u taxíku a mával na ně. Řidič se významně podíval na Paddingtona a potom na vnitřek svého krásně čistého auta.
2: Medvědi jsou za příplatek, řekl jim nevrle. A ulepení medvědi stojí ještě jednou tolik.
1: On za to nemůže, že je celý ulepený, pane řidiči, vysvětloval taxikářovi pan Fousek. Právě měl ošklivou nehodu. Řidič zaváhal.
2: No dobrá, nastupte si, ale ať mi to tu neumaže. Dneska zrovna jsem auto čistil.
1: Rodina se spořádaně naskládala na zadní sedadlo taxíku. Pan a paní Fouskovi seděli s Juditkou vzadu a Paddington stál na vyklápěcím sedátku za řidičem, aby se mohl dívat z okna. Když vyjížděli z nádraží, svítilo slunce a po všem tom příšeří a rámusu vypadal svět barevně a vesele. Minuli skupinku lidí na zastávce autobusu a Paddington zamával. Pár lidí na ně vyvalilo oči a jeden pán zvedl klobouk na pozdrav. Všechno bylo velice přátelské. Po týdnech o samotě v záchranném člunu toho bylo hodně ke koukání. Všude samí lidé, auta a veliké červené autobusy, vůbec ne jako v nejtemnějším Peru. Paddington se díval jedním okem ven, aby mu nic neuniklo, a druhým si důkladně prohlížel pana a paní Fouskovi a Juditku. Pan Fousek byl tlustý a veselý, měl veliký knír a brýle a paní Fousková, která byla také trochu buclatá, vypadala jako zvětšená verze Juditky. Paddington zrovna dospěl k rozhodnutí, že se mu u Fouskových bude líbit, když v tom se otevřelo okénko za řidičem a drsný hlas se zeptal: kam jste to říkali, že chcete odvést? Pan Fousek se naklonil dopředu: Windsorské zahrady číslo 32. Řidič si přiložil ruku k uchu.
2: Neslyším vás, zakřičel.
1: Paddington mu poklepal na rameno.
2: Windsorské zahrady číslo 32,
1: zopakoval. Když řidič uslyšel Paddingtonův hlas, leknutím nadskočil a jen tak, že nenarazil do autobusu.
2: Krém, prohlásil trpce, na mém novém kabátu.
1: Juditka se uchychtla a pan Fousek s paní Fouskovou na sebe významně pohlédli. Pan Fousek se podíval na tachometr. Skoro očekával, že cena vyskočí o dalších 50 pence.
5: Velice se omlouvám, řekl Paddington.
1: Naklonil se kupředu a pokusil se flek vyčistit druhou packou. Na řidičově kabátu se záhadným způsobem objevily navíc šmouhy od marmelády a několik drobků. Řidič se na Paddingtona dlouze zamračeně zadíval. Paddington pozvedl klobouk a řidič okénko znovu zabouchl.
5: Pro pána, povzdychla si paní Fousková, vážně bychom ho měli vykoupat, jen co ho dostaneme domů, vždyť všechno upatlá.
2: Paddington vypadal zamyšleně. Ne, že by se koupal nerad, ale popravdě mu ani moc nevadilo být od hlavy až k patě od marmelády a krému. Byla by škoda to za sebe všechno tak rychle smít. Ale než stihl celou věc promyslet, tak si jich zastavil a Fouskovi vystoupili z auta. Paddington pevně popadl kufřík a vydal se za Juditkou nahoru po schodech k velkým zeleným dveřím.
5: Teď se poznáš s paní Ptáčkovou, poučila ho Juditka. Ta se o nás stará. Občas je trochu přísná a brblá si pod fousy, ale nemyslí to zle. Určitě se ti bude líbit.
2: Paddington cítil, jak se mu začínají třást kolena. Rozhlédl se po panu a paní Fouskových, ale ti se zrovna o něčem dohadovali s taxíkářem. Slyšel, jak se z druhé strany dveří blíží kroky.
5: Mně se určitě líbit bude, když to říkáš,
2: poznamenal, když zahlédl svůj odraz v pečlivě vyleštěné schránce na dopisy.
5: Ale budu se líbit já jí?
6: To jsem rád, že ten vrabec našel zase své kamarády, řekl Martínek. Už jsem myslel, že ve vagonu zůstane. Slyšíš, dědečku, co vlak povídá?
7: Co by povídal? Bručí syn do Turnova, do Turnova.
6: To nebručí, řekl Martínek. Vlak volá na vrabce, jděte z cesty, jděte z cesty.
7: Vidíš, to mě nenapadlo. Možná, že opravdu volá na vrabce, aby je nepřejel.
6: Podívej se, ukazuje Martínek. Sotva k vrabcům přijedeme, hned odletí. A tam dědečku, tam utíká nějaký tlustý vrabec po poli.
7: To není vrabec, to je koroptev. Koroptev je velká jako kuře, víš? Dávej pozor, snad uvidíme i zajíce, jak peláší přes pole.
6: Dědečku, povídej mi nějakou pohádku o koroptvi nebo o zajíci, prosil Martínek dědečka.
7: Ale jakou? Jenom honem jakou?
6: To je jedno, říká Martínek, ale kdyby tak byla, o zvířátkách na poli. Žije na poli hodně zvířátek?
7: O je, moc zvířátek žije na poli. Zajíc, koroptev, myši, krtek, lasička, hlemíždi. A to ještě nejsou všechna zvířátka.
6: To je zvířátek, raduje se Martínek. A znáš o nich pohádku?
7: Už jsem si vzpomněl. Je to hamba, řekl jednou zajíc koroptví. Když si zvířata zvolila za krále lva, vůbec se neptala na radu nás, polních zvířátek. Lev žije v Africe, tam ať si králuje. Ale co my tady, zvířátka na polích kolem Prahy? My bychom také potřebovali nějakého krále. A náš král by měl umět dobře utíkat, aby si mohl doběhnout, kam by chtěl. A měl by mít také dlouhé uši, aby slyšel všechno, co se široko daleko děje. Takhle zajíc vykládal, poněvadž si myslil, že by zvířátka měla zvolit za krále právě jeho. I ne, řekla koroptev. Král polních zvířátek musí mít křídla, aby mohl vyletět nad zem a z výšky dohlížet na zvířátka. Myslila si, že by ona mohla být králem, ačkoliv koroptve příliš vysoko nelétají. Pozveme na mes zvířátka, která potkáme cestou, a zvolíme krále, rozhodl zajíc. A tak šli zajíc s koroptví zvát zvířátka na volbu krále. Koho potkali, toho pozvali, koho pozvali, ten přišel. Na mezi se sešli myši, krtek, lasička a hlemíšť a zajíc a koroptev. Já si myslím, říkala nejstarší myš, že by král měl být docela, ale docela maličký. Maličkého krále si nikdo nevšimne, proto se všude lehko dostane a bude ovšem vědět a spravedlivě královat. Neuškodí, když bude mít dlouhý ocásek. A já si myslím, řekl Krtek, že by náš král měl být černý a žít pod zemí a vyhrabávat si tam chodbičky. Pod zemí není vidět a nehodí se pro krále, aby se pořád ukazoval.
8: Já vám povídám, ozvala se lasička, že král musí mít dobré zuby, aby mohl neposlušné zvíře zakousnout. Bez ostrých zubů nemůže být nikdo dobrým králem.
7: Lemíšť všechno vyslechl a neřekl tak ani tak.
8: Tu zaštěkal na blízku pes. Zajíc se polekal, udělal kotrmelec a pelášil k lesu. Koroptev roztáhla křídla a letěla rychle pryč. Myši zmizely v děrách, Krtek vjel do jedné díry a lasička se schovala v druhé. Když viděl Hlemíšť, jak se všichni poděsili, schoval se do svého domečku. Pes přeběhl a bylo zase ticho. Hlemíšť vystrčil hlavu z domečku a rozhlédl se. Ze zvířátek nebylo na mezi ani jedno. Ale co pak Hlemíšť tak daleko dohlédne?
7: Já budu králem, zavolal, co měl síly. Je někdo proti mně?
8: Nikdo se neozval. Kde už byla zvířátka?
7: Když proti mně nikdo není, tak jsem od téhle chvíle králem, povídá Hlemíšť.
8: A od té doby si Hlemíšť myslí, že je králem všech zvířat na poli.
7: Důstojně se sune po pěšině a vznešeně mlčí. Myslí si, že o tom vědí všechna zvířátka.
8: Ale žádné ho tehdy neslyšelo a žádné v něm nevidí svého krále.

0: Osudové kolo. V Balsoře vládl svého času ukrutný sultán. Celé město se před ním třáslo a ze vsí v okolí utíkali lidé hrůzou, když spatřili přijíždět jeho družinu. Bral každému, co chtěl, loupil, vraždil, pálil, jak mu napadlo. Ochrany proti němu nebylo. Nikdo nevěděl, kdy a kam vyjede ze svého mocného hradu. Všudy měl své špehouny. A jak se lidé opovážili zareptat, objevil se náhle a zahubil všechno živé. Blízko městských hradeb stála chalupa slepená z hlíny a z rákosí. Vedle ní přístřešek a stáj. Za ní zahrádka. V té chalupě bydlil chudý sedlák. Oral jednou kravkou své políčko a pletl z proutí košíky. Tak se živil dost bídně, ale byl se svým osudem spokojen a nereptal. Jednou z rána, ještě za tmy, otevřel kdosi dveře. V přítmí se objevil mladý člověk, rozedraný a zakrvácený, a prosil, aby ho sedlák schoval, že mu jde o život. Sedlák vstál, dal mladíkovi napít a pravil: kam tě schovám tu, pod městskými hradbami? Tebe i sebe zahubím, ale víš co? Tu vedle u řeky je stará cihelna, jdi tam a dělej cihly. Řeknu, že si chci stavět pořádnou chalupu a že si můj cihlář. Cihláři chodí v cárech a jsou celý umazaní hlínou. A když se hodně zamažeš, nikdo tě nepozná. A cihláře si nikdo ani nevšimne. To je bezcenný lid. Mladík poděkoval, dostal kus chleba a běžel do lomu. Po ránu se přihnali jezdci. Křičeli na sedláka, jestli neviděl běžet kolem mladíka v drahém roztrhaném šatě. Sedlák řekl, že neviděl, ale prý snad můj cihlář ho viděl. Jezdci zajeli na kraj hliniště, volali dolů na cihláře. Cihlář měl vlasy ovázané hadrem, tvář, nohy i ruce plné hlíny, prý také neviděl. Jezdci odjeli. V městě vyvolávali hlasatelé, že princ chtěl zradit sultána. Kdo ho stihne živého neb mrtvého, dostane 1000 zlatých peněz a hedvábné šaty. Když cihlář přišel večer přespat do stáje, dal mu sedlák mléka a nezmínil se ani slovem, co věděl. A tak žili spolu nějaký čas. Sedlák oral, syl, žal, jakoby nebylo sultána na světě, sultán zuřil, že nemohl vzdorného syna najít, nikdo už si nebyl jist životem. Jednou se sultán vracel z krvavé výpravy. Jede kolem hradeb, spatří sedláka a klidně oře u hradebního příkopu. Pohnal k němu koně a křikl: kdo jsi? Sedlák zastavil kravku a řekl: jsem sedlák, ořu pole, abych měl potravu na zimu. Nemáš strach, když mluvíš s pánem celého světa, otroku? Ptal se sultán. Nemám, můj pane, řekl sedlák. Osud točí divně svým kolem. Nikdo neví, kdy ho vynese, kdy ho poníží. Jsi dnes pánem celého světa. Můžeš mi vzít všecko, co mám, i život. Ale nemůžeš mne přinutit, abych se tě bál. Sultán se zasmál a řekl: uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je střed světa? Kolik je na nebi hvězd? A co si myslím? Pozítří v tuto dobu přijedu a ty mi odpovíš. Uznám-li, že jsi uhodl, budeš svoboden. Když neuhodneš, zemřeš v mukách, o jakých se ti nesnilo. S tím sultán odjel. Sedlák zavedl kravku do chléva a šel k cihláři. Cihlář se ryl hluboko v dolíku v hlíně. Sedlák k němu slezl a pravil: princi, nadešla tvoje hodina. Konečně víme určitě, kam sultán pozítří vyjede a v kterou hodinu. Obejdi všechny přátelé a sezvi je, aby se sešli pozítří k večeru v tvé cihelně. Princ se podivil, jak ho sedlák zná, ale poslechl. Vzal na hlavu koš hlíny a rozběhl se po vsích mluvit se svými přáteli. Pozítří večer sedlák opět oral na svém políčku a sultán přijel a s ním stráž, kat a jeho pomocníci. Povídej, řekl sedlákovi, a měj se na pozoru. Jsem připraven, můj pane, odpověděl sedlák. Ptáš se, kde je střed světa? Tam, kde ty stojíš, o pane celého světa. Řekl zpravdu, přisvědčil sultán, lichotilo mu to. A dál? Chceš, abych ti řekl, kolik je hvězd na nebi? Tolik, kolik démantů svítí v tvé koruně a na tvém šatu, když sedíš na trůně, z něhož vládneš celému světu. Nemýlíš se, řekl sultán, ale teď řekni, co si myslím. Myslíš si, pane, že jsi pánem celého světa. Ale mýlíš se. Tvůj syn výjíždí právě do městské brány v průvodu svých přátel. Všechen lid mu jásá vstříc a tebe proklínají. Sultán tasil, ale na okraji cihelny vstala řada lučištníků, tětivy zabzučeli, šípy zasvištěli, sultánovi průvodci padli z koní mrtví. A sultán sám ležel pod zabitým koněm. Sedlák mu pomohl vstát a pravil, zuříš marně, už tě hledají po celé říši, na tvoji hlavu je vypsána cena. Hleď, tu vedle je cihelna, potřebuji cihly na novou chalupu. Jdi dělat cihly. Cihlář je celý den zamazán hlínou a nikdo si ho nevšimne. Lučištníci zmizeli, cihelna byla opuštěna, sultán viděl, že mu nic jiného nezbývá, svezl se po hlíně dolů, schodil šat a počal se rýt vílu. Po chvíli vyjela z města četa skvělých jezdců, sultánův syn je vedl. Dojel k sedlákovi, seskočil, objal ho přede všemi a pravil, aby si vyžádal nějakou milost. Sedlák řekl, nepotřebuju milosti, můj pane. Moje role mne živí, mám, co potřebuji, nemám, o koho bych se staral. Nový sultán pravil, jedu vyhledat svého otce a neustanu, dokud ho nezahubím za vše, co spáchal na mě a na mých poddaných. Pak se vrátím a zahrnu tě svou milostí. Starý sedlák se podíval mladému panovníkovi do očí a řekl, osud točí divně svým kolem. Nikdo neví, kdy ho vynese, kdy ho poníží. Tu v cihelně pracuje starý cihlář. Dělá mi cihly na novou chalupu. Zeptej se ho. Snad viděl, kam se skryl tvůj otec. Princ pochopil. Stiskl sedlákovi ruku a odjel. A vládl moudře a spravedlivě. Starý sedlák obdělával dál svoje políčko a večer sedávali se starým cihlářem a rozjímali, jak divně osud točí svým kolem.
1: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo, já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já, podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla, já jsem dnes tak šťastná, jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní, u nás rostou jen palmy.
2: Já nic nevidím, otevřte mě někdo.
1: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl Louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl. To bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu, rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v míse. Problém rozlouskl Louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl, kdo se zeptá, ten se doptá.

0: taky sebou, prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy.
1: Správně, souhlasil ořech,
0: aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenují tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouštějí po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla: Hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli.
1: Zeptej se, kudy se jede na vánoční ostrov? Rozkaz, kapitáne, zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz.
0: Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
2: To je nějaká legrační kocápka.
0: Hele, kde je tady vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
2: Tamhle!
0: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je vánoční ostrov tamhle. Podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
2: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal.
2: Kudy se jede na vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal.
1: Bé!
2: To s nám toho poradil,
0: zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl. Kapitáne, hlásím, že jsme vánoční ostrov už přejeli.
2: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
2: Změnit kurz o 180 stupňů, zabalil.
0: A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k vánočnímu ostrovu přijeli. Vyskočili na břeh a volali Sláva!
1: Co tady křičíte?
0: Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
2: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu

kapitán Oříšek. V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci, řekl pes na vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo do breku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě ani na vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvětl se stromeček.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Po svatém Matouši čepici na uši. Však už je po ránu docela velká zima. Honzíkovi s Martínkem by zima vůbec nevadila, kdyby si mohli hrát na pastvě. Jenže musí chodit do školy. Teď za ně pasou kozy Andulka s Apolenkou.
1: Dobrý, tak pojď malá, půjdeš si napást. Za chvíli pastva skončí a nevystrčíš schlívku nos. Jak pak to jde chlapcům ve škole?
2: Tváří se důležitě a nic nám nechtějí říct.
3: Že prej to není nic pro mrňata.
0: 28. září svátek Václava. A dnes mají také Koudelkovi výročí svatby.
1: Kam pak jdeš?
4: Co je tajemství?
5: Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mi šáteček na uzle dva. Zaváž, zaváž, zaváž, dítě zlatý.

0: Pozdrav, pánbu. Josefe, přišel jsem koupit dárek mojí Libušce k výročí svatby.
1: A co pak by to mělo být?
0: Tenhle čbánek se mi líbí. A co budu dlužen?
2: Potřebuju nový koš na prádlo.
0: Zítra ho přinesu. Co pak ty čerta?
3: Gubič!

0: Nechte tancování, zahrajím si radši na babu.
1: Tak jo.
0: Na pasece dva pařísky, u nich zlatý bič, koupím si ho od jelena, dáme za něj fůru sena, ty jdi z kola pryč.
1: Jo.
0: Chyť si mě, babo, chyť.
1: Chyť si mě.
0: Honziku, kozy utíkají.
2: Je, tady jsou krásné houbičky. Vypadají úplně jako skříci.

0: Pojď sem, Hříbečku, ty budeš Václavovi chutnat.
1: Babičko, babičko, podívejte, našli jsme houby na smaženici.
2: Na smaženici.
0: Pro pána Jana, děti, to byste se otrávili. Jsou to muchomůrky červené a ty jsou jedovaté. Když má houba pod kloboučkem proužky a na nožce sukničku, tak ji nezbírejte. Nechte ji stát pro krásu, protože ta není k jídlu.
2: Ale babičko, jak poznáme houby, které jsou k jídlu?
0: Tohle je hříbek. Ten je jedlý a poznáte ho podle toho, že má pod hnědým kloboučkem malinkaté dírky a buclatou nožku.
1: A nemá žádnou sukničku?
3: Hříbek přeci žádnou sukni nenosí.
1: Čertice!
0: Hodná koza. Ty poznáš, co je jedlé a co ne. Pojďte, najdeme pro dědu houby na smaženici. Má dneska svátek.
1: Jo, jdeme. Je, našel jsem babku.
0: Vidíš, taky se jí říká modrák, protože pomačkáním zmodrá.
1: Já mám taky houbu. Je tahle houba jedlá?
0: To je panský hřib.
1: Jo! Našel jsem plno houb celou rodinku.
0: To jsou krásné Václavky.
1: Václavky?
0: No, protože nejvíc rostou okolo svátku svatého Václava. Lízo, škoda, to byl pravý klouzek.
3: Já mám klobou.
1: A já taky.
0: Kluci, to je výborná bedla, ta je na klobouk škoda a máme plný košík.
1: To bude mít děda radost. Čertice!
4: Vyletěli dva holouci, sedli spolu na zvonici a tam tak krásně houkali, jako by zvony zvonili.
5: Libuško, dnes máme výročí svatby. A tady máš ode mě dárek za to, že jsi to se mnou tak dlouho vydržela.
0: No, Václave, my ti zase přejeme všechno nejlepší k svátku.
5: Pravda, však mám svátek se svatým Václavem, patronem české země.
3: A dědo, proč je patron?
5: No, protože nás Čechy chrání. Čeká se svými rytíři v Blaníku, aby nám přijeli na pomoc.
1: Co je to Blaník?
5: To je veliká hora u nás v Čechách a v té blaničtí rytíři žijou. Čekají na to, až je kníže Václav povolá. A jak říká, až bude nám Čechů nejhůř, tak nám svatý Václav s blanickým rytíři pomůže.
0: A že máš, Václave, ten svátek, tady jsme ti nazbírali houby na smaženici.
5: Smaženici, tu já mám nejradši.
6: Svatý Václav zavírá zem. Léto odešlo a vrátí se zas za rok.

0: Hádej, kdo je to?
1: Tudududududu, tada!
0: Barbora se obrátila na cestu k jejich domovu, ale Míša ji zadržel. Mami, pojď na něj. Barbora hned věděla, že to mluví o Vasilovi, ale podivila se. Ty se nebojíš? Ale Míša byl nyní plný odvahy. Proč bych se bál? Jen ať se bojí Vasil. Vydali se tedy Vasilovi naproti. Běželi lesem opodál podle cesty. Za chvíli zaslechli jeho zpěv. Přikrčili se do podrostu u cesty a čekali. Vasil vyšel ze záhybu cesty. Kolem krku mu visel stočený provaz. Za pasem měl sekiru a přes rameno palici. Vesele si zpíval.
2: Hlas má drsný, jazyk mlsný, kožich přes léto. Měkké tlapy, tvrdé drápy, hádej, kdo je to.
0: Když je Vasil míjel, Míša už vstával, aby po něm skočil, ale Barbora jej zadržela. Teprve když Vasil přešel, vyběhla na cestu tiše za ním. Vasil ji při svém zpěvu neslyšel. Když se octla přímo za jeho zády, zdvihla se na zadní nohy, předními tlapami mu náhle zakryla ze zadu obličej a zeptala se jakoby ozvěnou posledních slov jeho písničky. Hádej, kdo je to? A Míša po ní rozpustila opakoval. Hádej, kdo je to?
2: Vasil se lekl a chtěl se Barboře vytrhnout, ale ona držela pevně. Zlobil se. Který čerchmant si ze mě dělá blázny?
0: Barbora opakovala. Hádej, kdo je to? A Míša za ní. Hádej, kdo je to? Ale Vasil nechtěl hádat a domlouval tomu neznámému.
2: No tak nedělej hlouposti a nezdržuj mě. Mám napilno a do večera ještě mnoho práce s Barborou.
0: Barbora se zasmála. No to máš pravdu, ještě mnoho práce budeš mít s Barborou. Hádej, kdo jsem.
2: No tak, když jinak nedáš, hlas máš tak hluboký, že ty jsi z jarmarku medvědář. Ha, ha, ha, ha, to se ti povedlo.
0: Ale neuhodl jsi, nejsem medvědář z jarmarku. Hádej, kdo jsem.
2: Kdo ty jen můžeš být? Máš tak chlupaté ruce. Ty mi chceš jistě nahnat strachu, abych se bál, že jsi medvěd. Ale kde pak? Já jsem přece viděl Barboru na vlastní oči v jámě a jiný medvěd tady na Zelené hoře není. A potom, já bych se ani Barbory nebál. Každého přeperu. Na mě si netroufá ani Ivan Chlupáč. A to je nějaký silák a rváč. Ale počkej, tyhle chlupaté ruce a ten hluboký hlas i ta síla. A že ty jsi zrovna Ivan Chlupáč?
0: Ani Ivan Chlupáč nejsem. Do třetice a naposledy. Hádej, kdo jsem.
2: A já už hádat nebudu. Radši se podám. Řekni sám, kdo jsi.
0: Tu Barbora pustila Vasila z tlap. Vasil se otočil a leknutím sedl na zem. Chvíli nemohl hrůzou promluvit, jen zuby mu strachem jektali. Barbora se zachechtala.
3: Tak co? Proč se nemáš k dílu? Nač máš tu palici? A ten provaz a tu sekeru? Troufal jsi mě přece přeprat.
0: A Míša hned také kurážně vyzýval.
3: No tak, proč se nemáš k dílu? Troufal jsi s nás přeprat.
0: Vasil přešel k prosíku. Jej,
2: milost, paní Barboro, odpust mi to. Já jsem nevěděl, že jsi z jámy na svobodě.
3: No tak já ti teda odpouštím. Už se na tebe ani trochu nehněvám. Ale líbíš se mi. Já tě sním.
0: A Míša za ní jako ozvěna.
3: Líbíš se mi? Já tě sním?
0: Vasil se zatím vzpamatoval z prvního leknutí a rychle přemýšlel, jak z té kaše ven. Dostal nápad. Řekl lítostivě,
2: že mě sníš? Ajajajaj, to bych ti, milost, paní Barboro, neradil.
3: Totiž každý člověk se zrzavými vlasy má hrozně hořké maso. Jazyk po něm pálí kolik dní a nemůžeš jej ničím ochladit.
0: Míša si vzpomněl na pálivou houbu a jen se přikrčil při té hrozné vzpomínce.
2: Ale dí, to jsem opravdu nevěděla.
3: A ani moje maminka mi nic takového neříkala. A byla to hodně zkušená medvědice.
2: No věř mi, já to přece musím vědět, jak chutná mé maso, když mám sám zrzavé vlasy. No to je pravda, ty to musíš vědět, když máš sám zrzavé vlasy.
0: Míša dostal z toho člověka s červenými vlasy hrůzu. Připomenul si i jeho začarované stavení. Nejraději by byl od něho někde kraj světa. Zatahal mámu za kožich.
3: Maminko!
2: No co chceš? Nezdržuj, vidíš, že mám důležitější starosti.
3: No právě proto, maminko,
0: zašeptal Míša.
3: Ten člověk je zlý čarodějník.
0: Má v domě červeného čerta a černého čerta. A v tom se stalo něco nečekaného. Vasil využil Barbořiny nepozornosti, rozpřáhl se na ní palicí a Barboře by se bylo zlevedlo, kdyby nebyl v posledním okamžiku zakročil Míša. Ten spatřil, co Vasil chystá, skočil mu pod nohy a zakousl se mu do lítka tak zuřivě, že Vasil bolestí pustil palici z ruky. Ale palice padla Míšovi rovnou na hlavu. Medvídkovi se zajiskřilo v očích. Pak se kolem něho udělala tma a on se svalil jako zabitý. Chvíli nevěděl o světě. Když se probudil, ucítil ze všeho nejdříve mámin jazyk. Barbora ho lízala po očích a po tvářích. Vasil byl ten tam. Utekl, když se Barbora starala o omdlelého Míšu. Teď na honbu za ním nebylo ani pomyšlení. Měl velký náskok. A pak měl sebou sekeru a mohl na ně číhat někde za stromem. Proto se Barbora rozhodla, že si nejprve půjdou domů odpočinout po přestálých útrapách. Když Míša spatřil známou stráň a octl se zas v útulném domově pod borovicí, radostí zakvičel.
3: Juju!
0: Máma mu snesla znamenitou večeři a Míša usnul blaženě v jejím náručí dřív, než dospívala u kolébavku.
1: Spi, synáčku, spi.

0: O nepravém a pravém čertu. Byl jednou jeden chudý člověk. Ženu měl a 5 dětí a jíst nebylo. Měli kmotra bohatého, sedláka ve vsi, ale byl lakota učiněná, nedal ani kousek chleba. A tak ti lidé bídu dřeli, ohladu vstávali, ohladu lehali. Přihodilo se jednou, když šla ta chudá žena do cizí vsi kousek chleba dětem vyprosit, že se dala cestou podle potoka, kde byl břeh podemletý. A jak po břehu kráčí, najednou se pod ní utrhne kus země. Jen se zachytila, že nepadla do potoka. A tu vidí, jak za utrženým kusem země veliký hrnec na den se vyvalil, plný dukátů. V radosti hned žena do klína peníze hrabala a rovnou domů. Měli po nouzi. Schovali peníze na půdu do truhly, aby o nich žádný nevěděl. Žena pak jeden dukát vzala a šla ke kmotříčkovi, že by ráda pecen chleba. Sedlák se na ní utrhl, že nemá pro žebráky, ale jak uhlídal dukát, hned zpíval jinou. Přinesl chleba a ptal se, kde ten peníz sebrali. A žena dobrák všechno mu pověděla, jak tou nenadálou příhodou přišli k ujmění. Tu sedlák lakota záviděl jim bohatství a povídá selce, rád bych ty peníze dostal, ale jak na ně? A selka byla ještě lakotnější než muž, hned radu našla. Víš-li co? Zabijeme v noci naši černou krávu. Stáhneš z ní kůži, oblékneš i z rohy na sebe, potom k půlnoci jdi k chalupě, zatluč na dveře, ohlas se, že jsi čert a že chceš peníze. Sedlák poslechl a udělal podle ženiny rady. Před půlnocí byl u chalupy, na dveře bouřil a řetězem řinčel. Ten chalupník vystrčil hlavu oknem a ptá se, kdo je to a co chce. Sedlák huhlal, já jsem čert a jdu si pro peníze. Chalupníkovi byla malá dušička, když viděl černou hlavu rohatou a povídá ženě, slyšíš, jde si pro peníze, dej mu je, já s tím ničeho mít nechci. Ale žena byla kurážnější a že nedá, kdo ví, co prý to za šidbu. Tak sedlák marně obcházel kolem okna a jak bylo po půlnoci, odešel. Myslel si, bude-li chodit denně, že je přec postraší. Přišel na druhou noc zase a se hřmotem žádal o peníze. Ale nedostal ani tentokrát ničeho. Chalupník však už byl tak ulekaný, že řekl ráno ženě, slyšíš-li, přijde-li ten čert ještě jednou, sám mu poklad vydám. Však kdo ví, jaké jsou to peníze? S tím úmyslem svěřil se i kmotrovi, který jakoby nic po ránu přišel na výzvědy. Tu si kmotr myslel, už je vyhráno, v noci přijdu po třetí a peníze dostanu. Toho večera po práci stál chalupník na návsi a tu jde okolo nějaký myslivecký, zaprášený byl po cestě, utrmácený a povídá, člověče dobrý, nech mě u sebe na noc. Chalupník mu na to, Jestli jen se ničeho nebojíte, rád vám dám nocleh. Myslivec řekl, nebojím se. A vyptával se, co a jak. Tomu chalupník celou tu příhodu o penězích vypravoval a o čertu, který si pro ně chodí. Myslivec prosil, jen aby mu dali nocleh, že s nimi pekelného hosta chce dočkati, že strachu nemá. A chalupník byl rád, že jim bude veselej, vedl myslivce domů. Táhla 11. hodina. Před chalupou zase ozvalo se řínčení a hluk. Chalupník už se chystal, že ty peníze vydá. Myslivec povídá, otevřte mu dveře. Žena nechtěla, jen ať ho nechají, že snad zas odejde. Tu myslivec sám se zvedl, šel a otevřel dveře. Tu obluda rohatá vstoupila do sednice a myslivec se zeptal, co jsi a čeho tu vyhledáváš? Já jsem čert a jdu si pro peníze. Ale myslivec mu na to, ty jsi čert a já taky. Půjdem, kam patříme. Chytil milého kmotra a oknem s ním do povětří uletěl. V sednici jen trochu smradu a kouře zůstalo po pekelném myslivci. Teď měl chalupník od čerta pokoj. Kmotra se přišla ráno hned do chalupy vyptávat, jestli tam kmotr nebyl. Ale chalupnice povídá, nebyl tu už dávno, ani nepamatuji. Ale kmotřičko, stala se tu divná příhoda dnes v noci u nás. A chalupnice vypravovala selce všechno. Ta hned věděla, že jejího muže čert do pekla odnesl, ale ani nemukla, neprozradila se. Chalupník pak z peněz nalezených koupil si pěkný statek a byl dobře živ se ženou i s dětmi.
1: Jednou odpoledne, když už jsou návštěvníci pryč a skončí tělovýchovná půlhodinka, sejdou se členové party v prázdné kleci po panu Pásovci a hned se začnou domlouvat o tom, co se dneska podnikne. Až se konečně ujme slova Žovka a navrhne, aby mezi sebou uspořádali kuličkový turnaj, načež řekne Květoslav Slon.
2: Správně, to je ono.
1: A tak? Protože každý nějakou tu kuličku má, udělá se v zemi důlek a začne se. A sotva se začne, ukáže se, že největší šanci má Květoslav, který ťuká do kuliček svým prstíkem na konci chobotu tak jemňounce, že všichni žasnou. Ale Karolina ho dohání, začíná to být napínavé a teď si představte, že když je hra v nejlepším, tak se do toho nerváku začne v důlku cosi klubat, objeví se díra a z té díry vystrčí černou hlavu malý krteček a tím pádem je po legraci. No výborně, řekne Žovka. Ty jsi nám tu chyběl. Ty jsi se strefil na to správné místo, to teda jo, ani nevíš, jak jsme ti vděční. Aby tě husa kopla, kruci nál teď, aby jsme dělali novej důlek. A ten malý krtek řekne takovým tenonkým, smutným a udiveným hláskem. Pardon, já jsem něco provedl. Jestli jo, tak mi to promiňte. Já o tom nemám ani ponětí. A Karolina Myšová, která sežrala fůru knih a časopisů, řekne. No jasně, jak by mohl vědět, co proved, když je od narození slepý jak patrona. Napsal to o němu jistý Aristoteles a ten nikdy nelhal. A Žovku mrzí, že na toho malého krtka tak vjela a proto řekne úplně jiným tónem. Ale chudinko malá, tak ty nevíš, co si proved? To asi proto, že nehraješ kuličky, viď? Načež se to malé slepé zvířátko zeptá. A co jsou to, prosím, kuličky? A všem je v tu ráno jasné, že ten malý kluk, který se jmenuje Ctirad Krtek, je ten největší chudák na světě. Nejen proto, že mu tatínka nedávno sežral pan Tchoř, ale hlavně proto, že v životě neviděl ani sluníčko, ani kočku nebo dromedára, ani motýla běláska, ani motýla žluťáska, že neví, jak vypadá zubní pasta nebo kartáček, že neví dokonce ani to, jak vypadá jeho vlastní maminka. A Žovka s Emilem a Bořivojem, Karolina s Květoslavem a Standou si říkají, to je fakt příšerný, nikdy nic nevidět a tím pádem nevědět. Aspoň se mu pokusíme vysvětlit, že Bělásek je úplně bílej, Žluťásek světle žlutý a Dromedár je hnědej. Vysvětlíme mu, že svět kolem dokola je plnej veselých barev, ale o jeho mamince radši mluvit nebudeme. Jeho maminka je celá černá a to je ta nejsmutnější barva na světě. Ale představte si, že jim to vysvětlování není vůbec nic platné. Ctirad neví, co je to bílá barva, žlutá barva a hnědá barva. Kdo je slepý, ten zná jenom černou tmu. A parta je z toho celá nešťastná. Je to vážně hrozné, když někdo žije na světě a neví, jak ten svět vlastně vypadá. Ale představte si, že Žovka se najednou vesle usměje a řekne, tak abyste věděli, já mám nápad. A když se k ní všichni obrátí ušima, povídá Žovka. Večer zavedeme Ctirada k nám. Já půjdu v 8 hodin spát, a na celou noc mu pučím svoje oči, ať vidí aspoň hvězdičky a měsíc. Tak co? Jaká jsem? Jenže večer se ukáže, že to není tak jednoduché. Paní Orangutánová o tom nechce ani slyšet. Kdepak, povídá Žovce. Nic takového, oči máš jen jedny, nikomu je pučovat nebudeš, něco se stane a co se slepou holkou. A pan orangután kývá hlavu. Správně, maminko, opatrnosti, matka moudrosti. A parta si smutně říká, takže máme utrum, to se dalo čekat. A všichni přemýšlejí, co dál, jak Ctiradovi pomoct. Je to ale divný, říká Bořivoj, to je přece vyložená nespravedlnost. Někdo nemá žádné oči a jiných má tolik, že ani nespočítá, jako třeba pan Páv na svým chvostě. Co tak s nima asi dělá? No tak má jich nejmín 50, ať mi nikdo netvrdí, že je všecky potřebuje. A když tohle Bořivoj povídá, Žovka povyskočí půl metru vysoko, to je přece ohromná možnost. Což takhle požádat pana Páva, aby dal svý dvě oči Ctiradovi, té malé chudince. A tak se jde okamžitě za panem Pávem, jenže máte ho slyšet. Ani nepozvedal a hned začne tím svým skřehotavým hlasem. Co je mi do toho, že nějaký Krtek nemá oči? Kdyby nebyl trouba, mohl si to zařídit. Oči má dneska kde kdo a vůbec. Já jsem pan Páv a žádný dobročinný ústav. Proč bych měl někomu něco darovat? Jo, kdybyste ty oči chtěli půjčit, to by byla jiná. Zadarmo by to všem nebylo. Zrovna scháním bílé rukavičky, takže něco za něco přineste a uvidíme. Bílé rukavičky, to není rohlík nebo žvejkačka. Bílé rukavičky stojí fůru peněz a kde je vzít, no to mi teda řekněte, povídá Karolína. Zatímco se Květoslav drbe zamyšleně chobotem za uchem, ale v tom Žovka řekne. Tak panstvo, abyste věděli, už vím jak na to. Penízky budou na to tata. A navrhne, aby se vystupovalo jeden večer v cirkuse. A proč ne? Plno zvířat umí něco zajímavého. Pan chamelon umí měnit barvu, pan rak chodí kliďánko pospátku, pan jelen s panem kolegou vám předvedou perfektní souboj, že jenom mrkáte a navíc k tomu ještě troubí. Zkrátka je toho hodně, co se dá divákům ukázat a tak se Žovka domluví se zvířaty i s hodným panem Veverkou a navštíví ředitele cirkusu Srasány, který ve městě zrovna hostuje. Smůla je, že ředitel cirkusu je škrobený panák, v jednom kuse si hladí vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká. Tak počkat, kde máte nějakého impresária neboli agenta? S nějakou obyčejnou opicí se bavit nemíním. A tak se parta sejde znovu, je to už vážně o nervy samé potíže, Karolina Mišová zná naštěstí kdejaké smetiště v okolí a ví, že se na jednom povaluje vyhozená figurína z výkladní skříně, vyleze do ní dírou v patě a začne ji řídit levá, pravá, figurína mašíruje a Žovka s ní. Zde je náš impresario, neboli agent, pane řediteli, říká Žovka a ředitel cirkusu nabídne Elegánovi cigaretu, což Karolina vděčně přijme, však ji známe, a pak se sepíše smlouva o tom, které zvíře ze zoologické zahrady bude hostovat v dnešním večerním představení, jaký za to bude honorář a tak dále. A už je tady večer. Hudba vyhrává, praporky vlají nad šapitem, obecenstvo přichází, usedá na svá místa, šustí papírky od bonbonů, ale hlavně všecko stichne, když se v manéži objeví Žovka s prapodivným zvířetem, které vypadá jako koza, jenže má na sobě nějaké divné fleky. A Žovka řekne: dobrý večer, vyvážené publikum. Račte se pokusit uhádnout, co je to za zvíře, které vidíte zde v manéži po mém boku. A diváci se smějí. To je ale otázka. No, co by to mělo být za zvíře? To je přece jasně jako facka, že je to obyčejná flekatá koza. Jenže ta koza je nějaká divná koza. Její krk se začne natahovat a natahovat. Napřed je dlouhý půl metru, pak metr a nakonec dva metry. Není to prosím žádná flekatá koza, ale paní žirafa. Tady aspoň vidíte, co dokáže síla vůle. Paní žirafa to trénovala celé odpoledne, uklání se a obecenstvo nadšeně tleská, ovace neberou konce. No tak tohle, to jsme teda v životě neviděli, volají lidé a ředitel cirkusu je spokojen, hladí si vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká Žovce:
2: tak tady jsou ty peníze a zítra přijďte zas.
1: A Standa Klokan ty peníze přepočítá, schrne je do své velké kapsy a řekne: tak si myslím, že by to mohlo stačit. A příští den ráno se parta s pomocí hodného pana Veverky sebere a jde do obchodu s koženým zbožím, aby koupila pro pana Páva bílé rukavičky. Jsou pěkně drahé, co vám mám povídat, jsou to nobel jemné rukavičky pro pravého Elegána. Standa vysype z kapsy všecky peníze vedle pokladny, ale ouha, desetník chybí. Je to malér, obchodník se mračí, všechno svědčí o tom, že se paní žirafa namáhala úplně zbytečně, ale Květoslav Slon se pokusí zachránit situaci a řekne:
2: vážený pane obchodníku, jsem ochoten vám něco pěkného zatroubit, neříkejte, že nemáte nějakou svou oblíbenou písničku.
1: A obchodník koženým zbožím se zamyslí a řekne: tak dobré, zahrajte nějakou píseň z oboru kožedělného průmyslu. A Květoslav Slon ani nemrkne a hraje. Je to přece tlustokožec, písniček o kůži zná nejmíň pět a tak zatroubí píseň, svou kůži nesu na trh pro svého kamaráda. Je to hezká píseň, má pěknou myšlenku, Květoslav jí troubí s citem, obchodník je dojat, přestože osobně nosí na trh kůže výhradně cizí, zamáčkne slzu v oku a sleví desetník, takže si parta rukavičky přeci jen odnáší. Pan Páv je rukavicemi doslova okouzlen. Hned je před zrcadlem zkouší, perfektně mu sednou, vypadá v nich naprosto senzačně, teď už je opravdu nad slunci jasné, že je tím největším Elegánem v zoologické zahradě, točí se před zrcadlem a přitom říká: a lážití, musím uznat, že jste odvedli dobrou práci, rukavičky jsou tip-top, takže rád splním, co jsem slíbil. Tady máte dvě oči, ale na nejvýš na pět minut. Tomu krtkovi, to musí bohatě stačit. A pan Páv se obrátí k svému ohromnému chvostu, vezme dvě oči, podá je Žovce a Žovka běží, co jí nohy stačí. Pět minut je povážlivě krátká doba. Nesmí se zbytečně ztratit ani vteřinka. Žovka běží za ní celá parta a všichni křičí na celé kolo: rychle, rychle, všichni za námi. Začíná slavnostní představení pro ctirada Krtka. Bude mu poprvé představeno sluníčko, bělá seky, dromedá. Rychle, rychle, máme na to akorát pět minut. A tak, než bys napočítal do tří, je celá zoologická zahrada kolem malého ctirada, který vůbec netuší, co se děje, že za chvíli uvidí něco úplně jiného než černou tmu, ale žovka mu řekne: stůj a nevrť se. A nasadí mu oči, jsou ctiradovi trochu velké, ale to nevadí, velkýma se vidí víc, a žovka řekne: tak a teď se dívej. Dívej se pořádně, ať všecko uvidíš. To, co právě zapadá, je sluníčko. Vidíš, je nádherné. A tohle je paní žirafa, pan hroch. Tohle je náš hodný pan veverka. To není zvíře, ale člověk. A tohle je kopretina. To je zas květina. Víš, ale bělásci a žluťásci tu nejsou. Je už na ně pozdě. Ti jsou dávno v limbu. Ale tohle je pan dromedár. Vidíš, jak je krásně hnědý. To koukáš, jak ten svět krásně vypadá, co? A ctirad krtek se rozhlíží kolem sebe. Nestačí se divit. Vidí, že svět je plný květin, zvířat a lidí. Vidí cestičku a keřík bezů a obláček na nebi. Je celý úžaslý tou prapodivnou podívanou. Je to nádherné, ale co si mu chybí? Chtěl by vidět něco, na čemu záleží ze všeho nejvíc. A chtěl by vidět svou maminku, což je pochopitelné, ale současně i velice složité, protože paní Krtková pracuje touhle dobou bůh ví kde pod zemí. Je to škoda, taková příležitost se už nikdy nenaskytne. A ctirad krtek volá tím svým slabým, tenonkým hláskem: mami, maminko, chtěl bych tě vidět. Ale představte si, že není sám, kdo takhle volá. Všem to okamžitě dojde, jak je to pro ctirada důležité, a tak volají spolu s ním: maminko, mami, maminko. I pan veverka volá: maminko. Dokonce i pan lev volá svým hlasem jako hrom: mami, kde seš? A představte si, místo maminky přichází pan pá v bílých rukavičkách a říká:
3: tak, budeme pomalu končit. Podmínky jsou podmínky, ty se musí dotržet.
1: Ale zrovna když tohle říká, objeví se paní Krtková, slyšela volání pana lva, který má hlas jako hrom, vyleze ze země a říká: promiňte, někdo mě volala, nebo se mi to jenom zdálo? A malý ctirad se může zbláznit radostí.
3: To jsem byl já, maminko. Chtěl jsem tě vidět, maminko. Teď tě vidím, jsi krásnější než sluníčko. Krásnější než pan dromedár. Jsi nejkrásnější na celém světě, moje zlatá maminečko. A teď ti pučím oči, ať vidíš chvilku zase ty mě.
1: Ale to už pan páv v žádném případě nedovolí.
3: Čas uplynul, podmínky se musí dodržet, pořádek musí být, to jinak nejde.
1: Pan páv si bere ty dvě oči, dává si je dozadu na chvost, dává si ty své oči mezi svých 50 očí a malý ctirad krtek je v tu ránu zpátky v černé tmě. Ale víte, že už není tak smutný jako dřív? Nejen proto, že viděl svět plný veselých barev, ale hlavně proto, že ta tma kolem něho se mu teď docela líbí. Je tak černá jako jeho maminka, a jeho maminka je přece to nejkrásnější, co na světě vidí.
4: Král měl tři syny, a zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král: když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se součím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno. Bez kloboučku. A utřel si druhou slzu. Skoro studenou. Je mi smutno. Bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Silomil si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až Bulbagr speciál se propadl, Silomil doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit, a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole. A přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a převrodil. Zkrátil ho jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit, tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi, panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250, pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, 4válec 400. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček. Je to někde u Slezska, nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně, a vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk! To se míhaly kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl. A pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha a člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel a šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha, čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí, to je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jedno plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec. Žil kdys kde schlap.
5: Viděli jste už auto, které lyžuje? Na horách za městem napadlo víc než metr sněhu. A tak pan Honza pozval kluky, aby s ním jeli v sobotu golfem vyzkoušet nové lyže a boty, co dostali k Vánocům. Golfík se moc těšil. A hned se Honzi ptal, jestli si také může zaližovat. Kde jsi to kdy viděl, že by auta lyžovala, říkal mu Honza. A kromě toho, jestli to náhodou nevíš, tak ty bys potřeboval lyže 4, na každé kolo jednu. Golfík byl trochu smutný, ale nic nenamítal. Tak ty bys potřeboval lyže 4, na každé kolo jednu. Golfík byl trochu smutný, ale nic nenamítal. Když přijeli k lyžařskému vleku na parkovi,

Kluci, mě nějak bolí v motoru, stěžoval si, když ho přišli Patrik a Filip navštívit na parkoviště a vyprávěli mu, jak Kája upadl na veliké bouli a málem zlomil nové lyže. Tak to mi řekneme panu Honzovi, aby se jelo dřív domů a v garáži ti dáme kolem motoru teplej obklad, aby ti bylo dobře. No jo, ale než kluci s Honzou dorazili z posledního sjezdu k autu, měl už golfík takovou rýmu, že se po něm při jízdě všichni otáčeli, když jel, protože spod kapoty se ozývalo hebčich. Až se panu Honzovi někdy zatřásl volant a policista, ten, co už golfíka znal, za ním volal: Ozdrav pánbu, myslím, že patříš do garáže a ne na silnici. A taky jo. Když přijel pan Honza domů, ukazoval teploměr na přístrojové desce už 120 stupňů a golfík měl motor tak horký, že se ho pan Honza ani nemohl dotknout. Kluci přinesli velikou deku, položili ji na kapotu. Honza mu nakapal do motoru 3 citrony, dal mu tam ještě 2 aspiríny a řekl, že bude golfík muset zůstat 2 dny v garáži, aby se vykurýroval. Vždycky, když golfík v noci kýchl, otřásla se s ním celá garáž. Ale otřásla se i postel s panem Honzou, který se pěkně lekl, protože myslel, že je malé zemětřesení. Jak ti je? Ptal se pan Honza golfíka, když přišel druhý den do garáže. Už je mi trochu líp, ale jsem takovej slabej. Ani bych žádný kopec nevyjel. No ale koncem týdne už byl golfík zase fit. Pan Honza mu řekl, víš co, mám pro tebe překvapení. Udělal jsem ti ze starých lyží 4 speciální lyže, jen pro tebe. A můžeš to na tom sněhu zítra zkusit. No to byla legrace. Pán s vlekem vytáhl golfíka kus nahoru a ten pak svištěl dolů a snažil se to řídit předníma kolama, protože brzdit to nešlo. Když se ocitl dole, tak byl z toho celý rozčilený, že ani nevnímal, jak si ho tam turisté fotografují, a jenom prosil Honzu: prosím tě, sundej mi ty lyže. Ono je mě na té silnici opravdu lépe a čekat na vás na parkovišti mě taky vlastně nevadí. Bál se totiž říct, že na těch lyžích má přeci jen trochu strach.

za časů ušatých čepic bývaly náramné zimy. A obráceně, tehdy, když tak zběsile mrzlo, šili čepičáři ušaté čepice. Je tomu doslova 100 let. Svět byl ještě mladý a šmahem se věřilo na pohádky. Teď nás na takové věci nikdo nenachytá, ale za těch starých časů se bál klekánice i pan učitel a kdyby byl na něho v noci někdo zadupal, mazal by to domů a pelášel by o 106. Tehdy nebývaly se strašidly žerty. Jednou chodil světem medvědář Kuba Kubikula a ten chlapík měl veliké potíže se svým medvědem Kubulou. Medvěd byl hajdalák a mlsoun. Nečesal se, nemil a chodil jako ledajaká opice. Medvědář na něho: Kubulo sem a Kubulo tam, Kubulo a Kubuličko, ale kde pak? Medvěd ne a ne postát, ne a ne si utřít hubu, ne a ne se dát vyhřebelcovat a vyčistit uši. S jídlem to bylo pramizerné a o koupání ani řeč. Lidičky, co měl ten Kubula blech? Jásku 1001. 500 jich spalo ve dne a 500 v noci. Noční blechy byly toť se ví načernalé a denní nažloutlé. Ta, která přebývala, měla kropenaté tělíčko a dávala pozor na ostatní, aby šli spát.

0: a včas vstávali.
1: Kubula se bez přestání věčně drbal.
2: Co ty, Kubulo, se budeš věčně drbat? Já tě naučím. Vždyť se tě děti bojí a žádná maminka jim nedovolí si s tebou hrát.
3: To jsou řeči. To jsou řeči, abys věděl. Já se každému líbím.
0: Kuba Kubikula zavrtěl hlavou a povídá si sám pro sebe.
2: Však já na tebe, synáčku, vyzraju. Víš, co udělám? Postraším tě medvědím barbuchou.
0: V tu chvíli, když medvědáři napadla tahle pěkná věc, táhlo na šestou a byl čas mysliti na nocleh. Mrzlo, až praštěly kosti. To se ovšem Kubulovi líbilo.
3: Kubo, Kubikulo, pojď prosím tě do lesa. Heleď, máme to hned vedle. Pojď tam. Já bych vylez třeba na strom a dělal bych všelijaké kočičiny. Udělám ti včelaře a poustevníka. Ano, platí.
0: Přitom blecháč pleskal svého přítele do zadnice a skákal a chřestil řetězem, jako kdyby byl z první třídy. Ale Kuba Kubikula, že ne a ne.
2: Co tě nemá, kamaráde? Pojďme do kovárny. Tam se to spí. To budeš hochu mrkat.
0: Medvěd vrněl, že to nemůže být a že si spálí kožíšek a kde si cosi. Nic na plat. Šli do kovárny. Kováři před 100 lety byli mračouni a nemluvové. Bývali skoupí na slovíčko. Kuba Kubikula s Kubulou stáli ve dveřích a ten první hned spustil.
2: Ty máš teplíčko, hospodáři, nech nás tady spát. Medvídek mizera chce do lesa, ale mě by tam namrzly uši.
0: Kovář, panečku, neříká nic. Dívá se z kouta do kouta a ani slovo.
2: Tak, Kubulo, teď prostý.
0: A taky, že ano. Medvěd nabral dechu a mluví jako písař. To je dobře, že umí prosit za jiného. Sám o ten zatraštilý čmout v kovárně nestojí, ale Kuba Kubikula by na mraze potenku pískal. Medvěd domluvil a kovář zase nic. Co tedy zbývá? Kuba Kubikula a Kubula popadnou každý hrnec, či kus plechu a nějaké to kladívko. Začnou hrát, jako se hraje na činely a na buben, začnou vyvádět a dělají tak povedenou skopičinu, že se kovář trošičku pousmíje. Kdo se usmívá, ten nám už nenašupá, ani nás nepošle k čertu. Už jsou tady také děti, Kubulo jim dělá kulhajícího broučka a všechny je olíže. Tomu ucho, tomu nosík a tomu bradičku. Vy jste mi banda, povídá hospodář. Potom se obrátí na medvěda a ptá se ho, nemá-li blechy.
3: Blechy? Blechy, pan táto, kde by medvědi vzali blechy?
0: No ne, tohleto. Kubula lže, až se práší. Už se mu začervenal čenich, už je v brindě, ale ne, aby přestal. Ještě ukazuje kovářce bříško. Ty můj brachu, pravila hospodyně, vždyť ty jich máš nepočítaných, za každým chlupem sedí jedna. Pan táta hned na to, že půjde Kubula do chlívečka, ale medvídek se dá do prošení a prosí a naříká.
3: To nic není, lidičky zlatý, to já jsem takovej pihovatej.
0: Jakže? Kubulo, spát v lese ano, v chlívku ne. Možná, že o tom lese jen tak říkal, možná, že kdyby byl chviličku sám, začne vřískat a volat Kubu Kubikulu. Nejmladší kovářova holčička se jmenovala Líza. A ta Líza povídá, já mám moc dobré oči a to, co jste viděli, to nebyly blechy, to byl píseček nebo snížeček nebo mouchy. Ti dva se hned shodli. Líza převalila medvěda na záda a medvěd nohy nahoru a do stekanice. Chvíli byl nahoře ten a chvíli ten, žduchali se a smáli, až je přepadla škytavka. Ze světnice voní polévka, děti nakrčí nosík, medvěd nos a již se to hrne všechno ze dveří ke stolu. Dříve však, než vyběhli, přišla Lízinka ke Kubulovi a vzala jej okolo krku. Medvěde, povídá mu do ucha, zůstaň u mne, já tě mám ráda. Děti se pěkně najedly a hajdy do postele. Medvědář se najedl jen na polo a sedl si k ohništi. Medvěd se najedl jen na dvou zubech a zůstal stát. Vyplázl jazyk a díval se tak mlsně na Kubův pytel, až se medvědář dopálil.
2: Ty fakane, mě přijdeš draho. Kde je co dobrého, všechno slupneš. Nic ti nedám, nic ti nedám.
0: Ale to se ví, že mu dal. Měl z lepších časů dvě jaternice a kroupové jelito. Ham, ham, ham. A už to bylo v Kubulovi. Jak to medvěd snědl, hned mu bylo zas veselo, jenže měl trošku výčitky svědomí.
3: Kubo, Kubikulo, máš v ranečku ještě něco?
2: Mám, nemám, neptej se a spi.
0: Avšak Kubula se mlel a ne usnout. Tu si medvědář pohladil bradu a řekl.
2: Je čas, abych začal s medvědím barbuchou.
0: Sedl si pěkně k ohni, opřel se zády o kovadlinu, vzal si Kubulovu hlavu na kolena a spustil drbaje nespůsobu za ušima.
2: Můj drahý Kubulo, jednou se narodil v lese medvídek, a ten medvídek se jmenoval Míša. Byl to náramný špindíra a neposeda. Chodil pozdě spát a to bylo, pane, řečí, než něco pořádného snědl. Nejraději vybíral včeličkám med a od toho medu byl celý zapatlaný. Měl slepené chloupky do chomáčků a do štětiček. Na mou duchu šel z něho strach. Táta ho chtěl učesat, ale kluk vylezl na borovici a ne dolů a ne dolů. Co dělat? Zavolali na něho medvědího barbuchu. Víš, kdo je to barbucha? To je medvědí strašidlo. Ty, můj zlatej miláčku, barbucha má hlavu jako sršáň, místo drápků má žihadla a kožich z kouře. Kam barbucha přijde, tam je všude náramný smrad, jako když hoří tráva. To se ví, medvědi při tom čmoudu mají strach a kýchají, až pán Bůh brání. O barbuchovi je nejlepší mlčet, ale když s klukem nebylo pořízení, co si měl táta s mámou počít? Vzali se za tlapky a křičeli do lesa. Barbucho, barbucho! Prožeň našemu nezdárníkovi Kejty, pojď na něho, my si už bez tebe nevíme rady. Potom ještě povídají, hromy a stromy, hromy a stromy. A když to řeknou po třetí, stojí barbucha před nimi. Po celém lese je, milej Kubo, ten povědomý smrad. Míša se třese a starému je z toho na nic. Kde je ten lumpák, povídá strašidlo. A Míša ti sjede dolů ze stromu, až si přiodře bříško. Slibuje hory doly, ale nic naplat. Musí hned do potoka se umýt. Tak dobrá, jdou k potoku, ale Míša, jak už byl rošťák, si zacpal nos, aby o tom svradivkovi co nejméně věděl a myslel si, jak by mu vypálil rybník. Bylo mu hloupé poslouchat a do vody se mu nechtělo ani trošičku. Ale jak to vyprat? Vyprat, povídá Míša, to je to pravé. Já to vyperu jako pradleny z vesnice. Jak mu to napadlo, vlezl do křoví a svlékl se z kůže. Hodil svůj kožíšek do vody. Kůže plave a převrací se a Míša se ti chechtá za roštím. Jenže to moc vesele nedopadlo. Kdepak vyzrát na strašidlo a na rodiče? Barbucha slyší smích, máma slyší smích a táta taky něco slyší. Jdou tedy k potoku a toť se ví. Hned poznají, že se to nekoupá Míša, ale jen jeho kůže. A teď, pane, teď to přišlo.
4: Barbucha se dopálil a hned všechna žihadla ven a že kluka, jak je tak nahatej, poštípe. Už měl na mále, ale v tom jsem tam přišel já, Kuba Kubikula. Bylo mi ho líto a tak jsem se dal do křiku. Hromy a stromy, Barbucho, ty starý čudile, pojď honem, honem na dvě čertovská medvíďata, vybírají uděravého jilmu ptačí vajíčka. S Barbuchou to škublo a teď nevěděl kudy kam. Vybírat ptáčky, to má Barbucha náramně nerad. Chviličku stál, najednou ale popadne Míšovu kůži a už je s ní v prachu. To bylo leknutí. Ještě slyším, jak to zasyčilo, když strašidlo vlezlo do potoka. Ale dál už nevím nic. Přišlo mi z Barbuchy špatně a medvědi moc plakali. Tak trošinku se ještě pamatuju, že Míša chtěl hledat svoji kůži. Zaklel se na to, že nepovolí, až ji nalezne. To je všechno, Kubulo. Neříkám, že budu Barbuchu volat, ale kdyby tě jednou zastihl, ten by ti dal.
5: Jemine, Kubo, Kubikulo, na mě jde nějaká ouzkost. Ty si tady vymýšlíš všelijaké věci, ale když je člověk malé medvídě, tak dostane strach. V lese bych se nebál, ale tady to smrdí opravdu tím Barbuchou. Nevíš, jestli dostal Míša své chloupky zpátky? Řekni mi, že je dostal.
0: Na to Kuba Kubikula už mlčel a dělal, jako když spí. Bylo 9 hodin, tma a noc. Právě medvědí pohoda. O to by nebylo, ale v kovárně jiskřilo ohniště a z doutnajícího uhlí vystupoval dým. To se Kubulovi nelíbí. Vstane, odejde po špičkách ke dveřím a na chviličku zdřímne. Na malou chviličku a již opět vstává a již je opět slyšet jeho štrachající drápky. Stojí u ohně a dívá se na řežavý uhlík, až mu tečou z očí slzičky. Zase usíná a zase se vyjeví. Je to s ním dnes nanicovaté. Nakonec si složil hlavu na přední tlapky a dřímá. A jak tak tluče špačky, snadninko, že byste ani neřekli, se otevřou dveře a vejde Barbucha. Už je tady. V Kubulovi horkne, sotva, že může promluvit.
5: Hromy a lesy, jdi strašidlo na ošklivé medvídě, co kouše ptáčky.
6: Jdi pryč.
7: Toto, miláčku, kde pak bych se teď v noci mlátil? Medvíďata už spí a ty bys měl taky spát, ty chlupáči. Udělej mi místo u ohně.
5: A tohle je krásné. Snad nechceš s námi noclehovat?
7: Chci s vámi noclehovat. Chci s vámi jídat kaši, chci s vámi jídat mlíčko, chci s vámi chodit po světě a už vás neopustím, co živi budete. Jo, panáčku, to nejde někoho si vymyslit a potom se o něho nestarat.
0: Barbucha to řekl o mnoho hůře, ale ať to řekl, jak chtěl, vždyť je to strašidlo. Když domluvil, převalil se na Kubikulova prsa, přitáhl si na nohy Kubulu, aby ho hezky hřál, a spal a spal. A všichni spali a spali jako tutkové. Takhle se nevyplácí vypravovat pohádky. Což pak vypravovat, ale věřit jim? Kdyby nebyl Kubula takový hlupáček, zajisté by Barbucha nemohl brát Kubulovi nesmysly vážně. A nebyl by vůbec přišel na svět. Co teď s ním? Kubula a Kuba Kubikula jsou na to hloupí. Snad jim někdo pomůže. A to se ví, že ano. Líza si jistě něco vymyslí. Kovářovic měli 4 děti. Líza byla nejmladší. Její sestřička se jmenovala Apolenka a její bratříčkové Antonín a František. Líza tedy spí a zdá se jí o Kubulovi. Zdá se jí, že je s ním zle. Ráno se probudí a podívejme se. Kubula se hádá za dveřmi s maminkou.
5: Milá kovářko, u vás straší a straší a straší.
0: Paní mu odpovídá, ale jdi, hlupáčku, kde pak by tady strašilo? Chvilku mluví maminka a chvilku medvěd, ale nemohou se shodnout. Líza se oblékne a hajdy k ním. Co to tady máte? Ale co to máme, odpovídá maminka. Kubula říká, že v naší kovárně sedí nějaké strašidlo. Já nic nevidím, táta nic nevidí, děti nic neviděli a on nám pořád ukazuje do kouta a celý se klepe. Pojď se podívat, Lízo, tak je tam nebo ne? Líza vyvalila oči, ale kde nic, tu nic.
5: Jeminkote, co já si s vámi, lidičky, počnu? Vždyť ten barbucha na mě zrovna vyplazuje jazyk a mrká jako ještěrka.
0: Potom vzal medvěd Lízinku okolo krku a levou tlapkou jí ukazoval, kde má mátoha hlavu, kde má žihadla a kde ocásek. Tak se ukáž, ty čudile barbušácká, povídá Líza. Já už o tobě všechno vím. Vylez na světlo a neboj se mne. Sotva vám to řekne. Začne se jí třást na ramenku Kubulova tlapa, holka dostane strach a hup, barbucha skočí do prostřed kovárny. Najednou a z ničeho nic vám uviděla medvědího ducha, jako když se rozsvítí v temné slunce. Co pak dělají děti, když je něco postraší? Dají se do křiku. Lízinka se také rozplakala. To je svízel, řekl na to kovář. Vy popletové, jděte mi z domu. Hušky medvěde, hušky medvědáři, ven, ven, ven. Já vám dám strašit mi holčičku. Už ať jste venku. To se snadno řekne, ale když venku mrzne. Kuba Kubikula by rád tady zůstal. Abych mluvil pravdu, nechce se mu vláčet se sněhy a k tomu ještě se strašidlem. Ten Kuba má za ušima. Dělal, že nic nevidí, ale viděl barbuchu dobře. Co pak teď udělá? Posadí si čepici na hlavu a povídá pan tátovi.
2: Víte, pan táto, my teda půjdem. My jsme světoví lidé, kde pak uvázat se v jedné vesnici. Ale kdybyste potřeboval naštípat dříví nebo šlapat kovářský měch, moc rádi bychom vám pomohli.
0: V tom spustila Líza veliký nářek, že medvěda nepustí. Bála se, aby mu strašidlo neublížilo. Nic to však nepomohlo. Kovář řekl, že je rád, když tak sežene oběd. Kdepak živit ještě medvěda? Kubula a Kuba Kubikula se rozloučili a dali se na cestu. Šli a vedlo se jim všelijak. Pocestní lidé jsou na takové věci zvyklí. Kuba Kubikula si čas od času třel uši, aby mu nenamrzli, a Kubula ve svém kožíšku nevěděl ani, že je zima. Což o to, šlo by se to dobře, cesta je dobrá. Vede hvozdem podél strží a srázů. Vede závějemi přes zamrzlý potok a poražené kmeny, stoupá vysoko a zase klesá dolů. Cesta stoupá a klesá a všude tam, kde klesá, jede medvěd pozadku a huláka, no, jako na lesi. Když se na chviličku zastavili, přišel medvídek ke Kubovi Kubikulovi a řekl mu.
5: Kubo Kubikulo, mně se ti přihodilo něco náramně podivného. Pověz mi, co to je. V mém bříšku se ozývá hlas, ale ten hlas nic nepraví, jen volá. Co je to?
2: To je, že jsi snědl nějakého ptáčka a že budeš trestán. Víš, že jsi ho snědl.
0: Medvěd zaklepal hlavou a pomyslel si o Kubovi, že ničemu nerozumí. Šli dál a Kubula svěsil hlavu. Vedle cestičky byly veselé zaječí stopy. Medvěd nic. Šli dál a potkali veverku. Medvěd zase nic.
2: Na moutě,
4: že tě kovářovi děti vyměnili. Vždyť si býval s veverkami jedna ruka.
0: Jak to řekl, dal si Kubula tlapku na čelo a přemýšlel.
5: Je to tak. Lízinka k nám byla velmi přivětivá. Kubo, Kubikulo, mně se chce vrátit k Lízince.
2: I ty nerozumo. Kovář je chudý člověk. Nestyděl by ses sežrat mu každý den večeři? To nejde, brachu. Musíme si sami vydělat na živobytí.
0: Ale prosím vás, mluvte s malými kluky. Když si vezmou něco do hlavy, jsou k nevystání. Kubula vedl svou a nepřestal a nepřestal. Kuba Kubikula tedy zavolal na barbuchu. Myslel to jenom žertem, ale sotva vyslovil jeho jméno, vyrazí barbucha z lesa a rovnou k ním.
7: To jsem rád, že ses ozval. Byl by se v tom kachraholském lese málem ztratil. Vy jste mi kamarádi udělali moc špatné nohy a takováhle cesta pro mě není.
2: Oho, co pak je to za řeč? Jaké my jsme ti dělali nohy? Žádné, kamaráde. Nohy si každý přinese na svět. Co my můžeme za tvé nohy?
0: Ale barbucha se dal do hádky.
7: Cože? Kdo mě to přivedl na svět? Kdo mi udělal tuhle vosí hlavu a tu nemožnou oháňku a tyhle pícomé pazoury? Vy! Aby do vás tisíc láter vypackalo, vy. Proč jste se do toho dávali, když to neumíte? To jsou nějaká šlapadla? Tomuhle se říká kožich pro panečka. Vždyť mám strach, abych se nepřetrhl.
0: Medvěd a medvědář se dívali jeden na druhého a byli z toho hloupí. Mysleli si, že to strašidlo nemá dobrý rozum.
5: Co to pořád meleš? My jsme tě přece nedělali. Já aspoň na tebe nebyl ani trochu žádostiv.
0: Ale medvěd a medvědář se mýlili a pravdu měl barbucha. Když začal Kuba o medvědí mátoze, odvíjela se z jeho mysli tenounká nitečka. Medvěd poslouchal a bál se. Jak se tak bál, stoupala z jeho kožichu pára. Ta pára, to byl strach. A co se lidičky nestalo? Nitka toho vypravování sama od sebe svazuje chuchvalec strachu, tu utáhne, tu jej zase povolí a tak z ničeho nic vám tu zdrátuje tu mlhu a že z ní barbucha. Tady ho máte, koulí očima, vyplazuje sosáček a dává žihadla.
2: Už je to tak, my jsme si toho ošklivce vymysleli.
0: Chvilku se drbali za ušima, ale nakonec toho nechali a dali se svou cestou. To měli věru štěstí, neboť prodlévati na mrazu znamená škodu na zdraví a svědivé uši. Kuba Kubikula pospíchal, aby tak právě k poledni došli do vesnice Vařečky a Hrnce. Byla to krásná osada na březích krásné říčky. Někteří zeměpisci mluví v těch končinách o pouhém potoce, ale nech to je drmolit. Vařečky a Hrnce protéká krásná a mohutná řeka Kachnička a rozděluje zmíněné město na dvě části, tak jako Žemličku rozděluje střední Rýha. V tom městě měli vykutáleného rychtáře Randu. Byl to celkem tulpas, ale pane, ten lalok a bříško. Nosil se, jak se říká, jako psík v nůši. Mýval na hlavě beranici jako holínku a v ruce břinkovku. Pan rychtář se procházíval vždycky po desáté na mostě. A sotva došel ke středu té proklaté lávky, spustili lidé ve Vařečkách nářek a v Hrncích se dali do jásotu a házeli čepicemi do povětří. Randa chodíval sem a tam až do 12 hodin a podle toho, jak ráčil choditi a jak se ráčil obraceti, sousedé na jednom břehu řvali radostí a na druhém naříkali. Hehehe, kdože naříká? Kluci z vařeček a kluci z hrnců si tropí z pyšného rychtáře žerty a smějí se na jeho účet. To je povedená zábava. Jen se na něho podívejte, jak zvedá nohy, jak kráčí. Má je nos v povětří, bradičku v límci a ruce pěkně na zadnici. Dnes, protože je tak krásný den, chodí rychtář o chviličku déle, než je potřebí. A hrome, čert mu to napískal. Najednou jsou všichni kluci v prachu. Rychtář by mohl třeba dupat a skákat přes kachničku z břehu na břeh, mohl by hekat a halekat a křičet a řičet. Nikdo si ho ani nevšimne. Vařečky ani muk a hrnce ani muk. Všechno vám to utíká za Kubou Kubikulou a za Kubulou a za Barbuchou. František Randa, z milosti veselých přátel, rychtář ve vesnici či v městě vařečky a hrnce, stojí na mostě samotinky a má takový dopal, až mu to škube nosíkem a na mou duši celou tváří. Jak si to pan Randa srovnal v hlavě, šel rovnou na Kubikulu. Kubo Kubikulo, kde pak máš povolení, že smíš chodit po našem městě s opicí? Medvěda bych ti ještě odpustil, ale opici ti neodpustím. Vezmi si toho šklebila pod kabát a ať už si venku. Ven, ven, ven. Řkato jal se strkati medvědáře i medvěda před sebou a jak už byl v ráži, vsolil Barbuchovi jednu na zadek.
2: Milý strýčku, pán Bůh ví, že nechci než dobrý oběd a Kubula nemyslí od rána na nic jiného. Kýho víra, co je na tom divného? Proč vám překáží, že máme chuť k jídlu? Nechte nás na pokoji a nežďuchejte do našeho strašidla, nebo vás Jářku spořádá, až vás nepoznají. Je mi to náramně divné, že ho vidíte, ale divné, nedivné, netahejte ho za oháňku.
0: Sotva to medvědář řekl, začal Barbucha prskat, jako prská kocour, když ho ohaři zahnali na strom. Tu se pan rychtář ožene a chňap, už drží Barbuchu za krk. Ne, za krk ne, za kůži na krku, tak jako se držívají štěňata. Barbucha vám statečně ječí a hop, hop, hop, vytrhne se mu z ruky a hajdy na rychtářův kožich, na rameno a do vlasu. Vzácný pán má namísto srsti plnou hrst čmoudu. Všude je smrad a čpí to do nosu až běda. No, to by ještě ušlo. Žihadla jsou panečku horší. Ba na mou věru, už jich má pan Randa pět a jedno pěkně vedle druhého. Myslete si, lidičky, co to bylo za tanec? Nešťastný pán hekal a bekal, ječel a brečel, křičel a ryčel a dělal to všechno tak pořádně a tak nahlas, až zalehali uši. Krinda pána, křičel ten starý chudinka, krinda pána, krinda pána, já schořím. To bylo ovšem něco pro kluky. Ne, že by to snad byli zlomyslníci a že by měli radost z cizí škody, to ne. Ale jsou to smíškové a dají se do řehotu, jak někdo na špulí hubu. Jeden z nich, náhodou náramná buchta, troubil na kornout. No, povedlo se mu to. Kluk hanebná, ten tomu dal. Hasiči, toť se ví, mají náramně bystré uši. Jak zaslechli trubku hned od stolu a hurá ven. První hasič mázl lžicí do kouta, druhý vyskočil jako divoch a rozlil po stole polévku, jiný chňapl jen tak v běhu po koláči a spálil si jícen až hampa. Opět jiný si posadil na hlavu helmici obrácenou na ruby a byl by s tím prověčnou ostudu šel ven, jen tak, takže ho jeho paní máma chytila za rukáv. Táto pověděl, neblázni, vždyť to nejde obrátit helmu na ruby, vždyť je ze železa. Chvála pánu bohu, všichni se jakž takž dohodli, všichni se dali do pořádku a pádili k slovutnému mostu. Vzali si sebou všechny hrnky a konve, a džbery a putínky, a štoudve a sudy, a sklenice a mázy a všechno, do čeho se nabírá voda. Ti chlapici se vám udýchali, než tam doběhli, a jak čertovsky křičeli, ten chce to, ten chce ono, pápíra něco povídá, panděra mu huláká do uší, ti dva se tahají o kbelík a pámbu s námi, že jej přetrhnou. Toto tehdy dopadalo, 5 chalupníků bylo na zemi, 2 sedláci si roztrhli koženky, 1 malá selčička ztratila korálkovou šňůru a panu prvnímu rádnímu šlápl jakýsi krobián na ruku. Ta strganice trvala řádnou chvíli. Kubulovi to bylo už hloupé a tak mrkl na kamaráda, rozkývali za pomoci nezbedných školáků lávku a když to nešlo jinak, popadli pilku, seskočili na led překrásné řeky Kachničky a pěkně potichu podřízli důmyslný sloup důmyslného mostu. 2 líbezná dvojčátka, takto náramně pálení kluci jim při té práci pomáhali nejvydatněji. Tehdy byla na mostě taková junda. Sousedé měli bez tak na pana Richtáře pivku a zamotali klubko, aby se z něho jen tak z hola nedostal. Smáli se. Medvěd, medvědář a dvojčata, která jim pomáhala, se smáli rovněž. Nože těm, kdož se smějí, je leco zdovoleno, jen aby si nikdo nenatloukl víc, než je zdrávo. Když byla mela právě v nejlepším, začal most praskat. A než byste napočetli 3, zřítil se s přenáramným rachotem na led. Dole byla pořádná závěj. A pánové a paní, děťátka a všichni, o něž máte strach, spadli jako do peřin. Někdo si nabral do rukávu, někdo si zabořil do sněhu jenom nosíček nebo prstíček, ale někdo si nabral pořádně a kýchal a klel. Toť se ví, že již nikdo nemyslil na oheň a na hašení. Ti nás vyvedli, říkali sousedé později, ale dokud byli tak rozjaření, nechtělo se jim přestat a každý si vymýšlel ještě nějaké šelmovství. Nakonec se vařečky a hrnce rozestoupily na své břehy a začala se řádná a velikolepá bitva sněhovými koulemi. To byla krásná podívaná. Mnohý tlouštík ze strany vařeček si vedl velmi bláznivě. Koule se sypaly jako krupobytí a lesk, který švihák dostal za ucho, tak krásnou ránu, že mohl být spokojen. Kuba Kubikula se s Kubulou smál a ti ostatní se řechtali. To byla veselá mela. Nakonec to ovšem odskákal medvídek a jeho pán. Lidé neradi vidí, když se jim taková zvířecí chudinka směje. Opravdu, jak se utišila jen trošičku vřava, poslal Randa pro policajty a kdesi cosi, že prý ti 2 posměváčkové a kazisvěti půjdou do šatlavy. Sebrali je a už je vedou. A chudáčka Barbuchu jak by smet. Vsadili je do vězení. Ve vařečkách a v hrncích byla obecní šatlava vedle pekárny mistra Bohdana. Zaplať pámbu, pekařova pec bývala věčně žavá a protože její komín vedl právě zdí řečené šatlavy, bylo tepla dost a dost. Kuba se usadil k té teplé zdi a zul si boty. S Kubolou bylo hůře, pekařská vůně mu nedala ani sedět, ani spát, šil sebou a každou chvíli Kubovi říkal:
6: Kubo, já jim rád karásky. Já bych sněd nějaký karásek.
2: Ty chlupáči, to by byly časy, kdybychom si mohli vymýšlet koláče jako strašidla, co?
0: Barbucha slyšel takové řeči nerad, činil kamarádům zlé výčitky a nakonec se rozhněval.
7: Fika krahojči, kdybyste se mě aspoň báli, no počkejte, až přijde večer.
0: Když se zešeřilo, začal se strašením. Spustil své
7: Bar, bar, bar.
0: A chodil z kouta do kouta, přikrčuje zadní nožičky. Kubula si však na mátohu již zvykl a měl pro strach uděláno. Vzal ho za tlapku a řekl mu, aby přestal. Potom si povídali všelijaké lesní pohádky. Kuba chrápal a těm dvěma bylo také dobře. Když tlouklo na věži 10 hodin, zachumlali se do svých kožíšků a vesele a o závod spali.

0: Ale již za hodinu se přihodilo něco náramně podivného. Barbucha ucítil na svém zadečku ruku. Myslel si, že to bude asi Kubulova tlapka, a obrátil se na něho, aby mu dal pokoj.
1: Já ti nic nedělám.
0: Sotva vám usnuli, Barbuchu zase někdo tahá.
1: Ahrony a stromy, tady je nějaká začarovaná ruka, tahá mě za mé kouřové chloupky. Já to nevydržím, já uteču.
0: Ta mátoha kňourala, až se Kuba Kubikula probudil. Na mou věru bylo již na čase. Barbucha seděl na okně a chtěl se protáhnouti čtverečkem v mřížový. Chtěl se skočit z okna.
1: Barbuško.
2: Barbušičko.
1: Miláčku.
2: Snad bys nám, starouši, neupláchl. Ty nestydo, nechal bys nás tady v brindě a sám bys vzal do zaječích. No, ty se s nám povedl.
0: Chytili ho za nožičky a stáhli dolů. Tu se dal Barbucha do pláče a plakal a naříkal.
1: Lidičky drahý, pusťte mě, pusťte mě. Slyším ve svém oušku, že mě volá Lízinka z kovárny. Vy máte časy, vy máte prázdná haba, děj, ale strašidla, aby se dřela ve dne v noci. Nechte mě už, hromy a stromy, jít. Mám to souzeno, abych chodil tam, kde mě volají. Basta, povídám, poslouchat se musí a dost.
3: Jak pak takovou dálku dojde?
1: Ty můj boubelatej medvěde, když nás někdo volá, letíme jako kdybychom měli křídla. Než se obrátíš, jsme již 10 000 mil. My strašidla jsme, synáčku, páni. To potom není šouračka po čtyřech, jak chodíš ty, nebo s odpuštěním lezenice po dvou.
0: Barbucha ze sebe dělal kdo ví co a opakoval, že musí a musí jít. No dobrá. Kubula vzkázal Lízince pěkné pozdravení a poprosil strašidlo, aby se chovalo v kovárně slušně a aby nehoukalo. A jak už se to v pohádkách přiházívá, byl vám Barbucha za chviličku předřečenou kovárnou. Lízinka ho přivítala a povídá, Barbucho, měla jsem si něco vymyslet a víš-li pak, že už to mám? Vymyslela jsem si, že tě zavolám a že pošlu Kubulovi psaníčko, aby neměl strach. Chci mu napsat, jak ho mám ráda.
1: Milá holka, kde pak takový medvěd chodí po světě a zná dětí habaděj? Byl jsem s ním dneska celý den, ale ani jednou si na tebe nevzpomněl.
0: Líze to bylo líto. Vstala na postýlce a řekla, ty třeba nemluvíš pravdu. Napíšu mu přece psaníčko. Potom vzala kus papíru, nalinkovala si jej a dala se do práce. Milý Kubulo, kdypak se k nám vrátíš? Barbucha mě straší, že už nikdy nepřijdeš, ale dočista nic nedám na strašáky. Dnes jsme měli k obědu buchty. Schovala jsem ti 3, ale z té třetí jsem si ulomila půlku. Jsou moc dobré a nemohla jsem to vydržet. Pošli mi také psaníčko. Jestli tě Barbucha moc zlobí, tak mu řekni, že mu náš tatínek nařeže. Dnes jsme se klouzali na pašeráku. Moc dobře nám to šlo, jenže jsem si odřela koleno. Maminka povídala, že jsem husa a tatínek řekl, že to nic nedělá. Tak se měj dobře a honem sem přijď. Tvá Lízinka. Sotva byla s psaním hotova, popadla buchty i psaníčko a svázala to všechno do uzlíku. Nestrať, řekla na rozloučenou, nestrať to. A teď hajdy za Kubulou. Jaké pak s tebou řeči, když ubližuješ medvědům? Strašidlo si pomyslilo, že je Lízinka nespůsoba a že se takhle nemá s nikým mluvit. Má a nemá, prosím vás. Na strašidla se musí přísně, nebo vám něco vyvedou. Barbucha se vracel z houby houbiček cestou, kterou ráno přišel s medvědářem. To byla svízel. Nožičky měl krátké a jako pára. Chuděla, jen tak, že se belhal. Raneček s buchtami měl uvázaný na krku. Bylo to na něho těžké a každou chvilku si musel odpočinout. Šel asi hodinu a tu vám najednou cítí, jak se vznesl do povětří. Zaznilo mu v uších a frrr, už byl ve vařečkách a hrncích. Kuba a Kubula na něho čekali.
1: Vy jste mi pěkní kamarádi. Proč jste mě nechali tak dlouho v závějích, he? Co jste měli tak pilného na práci, že jste si na mě nevzpomněli?
0: Medvěd a medvědář museli strašidlo odprosit. Potom se usmířilo a rozvázalo uzlíček. To bylo něco, to jim to chutnalo. Když se najedli, přečetl si Kubula psaní a jak byl se čtením hotov, začal se drbat za ušima.
3: Jak to Kubo vymňouknu, když neumím psát? Číst jsem se naučil jako nic, ale se psaním to je kříž. Nemám na to drápky.
0: Aby měl pokoj, vzal raději Kuba Kubikula jakýsi útržek papíru a dal se s medvědem do psaní. Drahá Lízo, jsme ve vařečkách a hrncích u pana purkmistra a máme se moc dobře. Děkujeme ti za buchty, přišli právě vhod. Radní páni nás nutí, abychom u nich zůstali, ale žádný strach, my se už ohlížíme, kde nechal tesař díru. Měj se hezky, Lízinko, a naschledanou. Barbucha se divil, že jeho přátelé píší tak nepravdivé nesmysly.
3: Ach, ty můj hlupáčku, snad bys nechtěl, abychom Líze naháněli strach a psali, že nás zavřeli do šatlavy. Kde pak? Ty jsi straš polibosti, ale pro mě a pro Kubu se takové věci nehodí.
0: Potom se dal do skládání svého papírku a sotva byl hotov, chtěl, aby se Mátoha dala znovu na cestu.
3: Nevykrucuj se, ty zatracepená kůže. Jdi. Prokazujeme ti zajisté znamenitou čest, že tě posíláme. Panečku, takové poselství vydá za všechnu tvoji neužitečnou práci. A vynese ti kopu koláčů.
0: Kubula vzal chuděru do náruče a hýčkal ho prospěvuje. Da, da, da, da, da, da, da, da. Potom přivázav mu dopis na oháňku, položil jej do Kubovy čepice. Bylo právě 7 hodin ráno. Lidé z vařeček a hrnců byli již na nohou. Ale naši přátelé spali ve vězení, měli nohu přes nohu a pod hlavou tlapky. Šli mimo 2 chalupnice a babka z Košťaty. Zastavili se a chviličku poslouchali Kubův zpěv. Potom si sedla nejstarší babka na bobeček, podívala se medvědáři do tváře a povídá: a heleme, to je Kuba Kubikula, co si vyvedl, medvědáři, že tě vsadili do špeluňky?
2: Rozněval jsem richtáře.
0: Běda, běda, to si posedíš, jestli se richtář hněvá, pravila opět babička. Tu se jal Kuba vypravovat i to, co si byl usmyslil. Řekl, že je kouzelník a že vládne hrůzy plnou mocí.
2: Mám smečku lític medvědích a smečku lític kočičích. A kdykoliv na ně písknu, jsou mi ku pomoci se svými drápy a zuby a žihadly a oháňkami a ohni. Pane na nebi, s nimi bych sepral 9 pluků richtářů a ještě Belzebuba. Lidičky, babičky, chtěl jsem tomu vašemu ctihodnému chlapíkovi jen tak namátkou ukázat, co jsem zač a co zmohu. Víte, co jsem způsobil? Poslal jsem na něho veverčí Mátohu, která se učí u mých lític slabikáři. Zmínil jsem se jí o richtářově holčičce Mariánce. Panečku, jen to břinklo a mátoha mi ji přinesla. Tady je. Prosím vás, zabalte ji pěkně do šátku a doneste ji mamince zpátky, že ji pozdravuji. Ale tomu starému řekněte, aby si se mnou nehrál. Nebo hudry, hudry, se dáme s barbuchou do toho.
0: Když to Kuba řekl, prostrčil Mariánku mřížovým a vysadil na okno medvěda i strašidlo. Chasníci se dali do mručení a barbucha koulel očima. Bylo to nádherné a babičky pocítili tolik strachu, kolik měli místa ve své hlavě. To jsme si nikdy nepomyslili, říkali upalujíce krychtářovou statku. Co je to za ptáčka, kakra, holští chlapi, člověk nikdy neví, co se v nich skrývá. Na návsi potkali Mariánčinu maminku. To bylo radosti, že má opět svého baculáče. Muži, řekla richtářka, když uložila holčičku do peřin. Nevím, co máš s Kubou Kubikulou, ale dej si pozor. Ukázal nám již, co umí. Pomáhají mu zlí duchové, pámbu s námi a zlé pryč. Babi povídají, že má strašidel plný sklep a my jsme na vlastní oči jedno viděli. Dej si zajít, chuť. Kdyby tě člověče proháněl tak jako dnes a včera, si za týden naprkně. A tento, odpověděl richtář, něco na tom je, ale já jsem se zařekl, že je nepustím a tak je musím potrestat, kdyby se dělo, co dělo. Ve 3 hodiny je u nás na rychtě soud, však já se jen tak nedám. Richtář Randa si na hovory a na veřejné řeči právě nepotrpěl. A tak měl slovo starý Burda Burděr. Ach, ouvi, to byl předříkávač na poutích a metr na kluky a metr na poutníčky. Ta stará liška měla přenáramnou hlavu. Větší než 2 měchuřiny a 2 hrášky. Když Burda Burděra mluví, vstrčí si bradu do šátku na krku a přihře oči. Hle, již to provedl, již se naplnila všechna pravidla, již má pravičku za ňadry a druhou rukou se drbe za ušima. Pěkně vás vítám do rady, sousedé. Sedněte si, jak můžete, ale protože jsme na zamrzlém rybníce, tak vám to neradím. Abych tak řekl, mám vám říci, že mi řekl richtář, abych řekl, že se teď děje po vsích zhouda a spuštění lidu. Že jsem zavítal medvědář a že ho richtář viděl tropice strašidly neúctu k úřadu. Když dostal 2 žihadla, jen to vrzlo, až spuchnul, jen to vrzlo jako potáč. To není pro smích. Kdo neví, jak to bolí, ať se tomu nediví, že je to bolest jako píchnutí šídlem. Kdyby to bylo do zadnice, ale do huby je to 2x takové, povídal richtář, že my si to nemůžeme poshovět. Jako mít s tím trpělivost, aby našeho richtáře strašidlo zranilo do huby, když jsou strašidla zakázána. Ono vo všecko pryč chodí po vsi a nemá to být. A most se taky nesmí kazit, ani žduchat do sloupku, aby to všecko skeclo na zem a richtář dřepl, až mu sletěla čepice. A pro smích taky bylo moc lidí zavřených, až se z nich kouřilo. A pro vysmívání, protože to není všecko, když někdo klopejtne nebo si sedne vedle. To nemusí být zrovna blázen nebo trumbera, jako je náš richtář v tom taky nevině. Protože co on dělal, když je spravedlivý a dává dobrý příklad hlavně dětem? A ty děti jsou sami skotačení a nezdoba, ale napást krávu a nasekat kopřivy nebo něco přinést, to je řečí a pitomých vejmluv a člověk se dopálí. A to já vám povídám, že se potom neznám a že vám jich nabouchám na chrám páně svatýho Bohala. Jednu sem a jednu tam. Na to já už nekoukám. To já jsem zase tento nonca batej. Dost, strýče, co jste se tak rozjel, křičeli na předříkávače sedláci. Nechte toho, nebo na naši kuši přijdeme o uši. Jedni se řechtali a druzí byli dojati tak vzácnou výmluvností a říkali si, plácajíce se do stehen, že to ten chlapík někam dotáhne. Škoda, že žil Burda Burděra tak dávno. Byla by s ním dnes pěkná vyražení v zemědělském rozhlase. Když skončil, nerozhostilo se ticho, jak byste očekávali, ale nastal přenáramný hluk a křik a tleskání. Malí kluci křičeli hurá a ven to strýče ještě jednou a začni od začátku a pěkně od podlahy. Holky ječely, maminky škytaly, tátové se dali do kašle a všem bylo tuze veselo. V tu chviličku přišla právě Lízinka z Houby Houbiček. Lízinka a s ní dva její bratříčkové a starší sestřička Apolenka. Kde se tu vzali? Božínku, kde by se vzali? Což Lízinka nemyslela již od rána na své kamarády. Sotva Barbucha odešel, trápila maminku, aby jí dovolila jít do vařeček a hrnců za medvědem. Kovářka toť se jí řekla, že ne. Ale když viděla Lízu, jak věší hlavu a jak je jí dopláče, nakonec povolila. Víte co, děti, řekla, když položili lžíce. Dojdete mi do vařeček a hrnců nakupovat. Potřebujeme trošičku cukru a trošičku mouky. Až nakoupíte, můžete se podívat po našem nocleháři. Děti byly hned na nohou a hned ve větru. Sotva se s maminkou rozloučili. Do vařeček a hrnců je z Houby Houbiček krásná cesta. Jakže? Vždyť Kuba Kubikula šel houštinou a stráněmi, kudy ho čert nesl, což to tady v kraji nezná. Zná to, zná cestu velmi dobře, ale Kubula ráčí chodit jen po lesích. Když došli děti k rybníku, obrátilo se právě medvědovo štěstí a urputný dráp jej chytil za rameno. Líza se lekla, otevřela pěstičku se štrákem a peníz se zakutálel do sněhu. V zápětí tudy přešli nějací lidé a zašlapali jej. Líza toho ani nespozorovala. Vstoupila na led a klouzajíc se a utíkajíc křičela na Kubulu a jeho druhy. Medvěde, ty chlupáči, to jsem já, jdeme vás vysvobodit. A Polena a naši kluci jsou se mnou a mají pod kabátem šavly. V drábovi to hrklo, když uslyšel o šavli, ale nic na plat, byl to dráb a ten musí poslouchat, třeba mu šlo o hlavu. Líza si jej změřila a spustila na něho hned hurtem. Strejčku, co z toho máte, že nechcete pustit medvídka proběhnout? Nedělejte to. Naši kluci chodí s vašimi do školy a já sedím s vaší bětou v jedné lavici. Zatím se přišoural Toník a za Toníkem málem celá škola. Kdybyste viděl, povídá opět Líza, jak umí Kubula dělat broučka, jemné, to je krása. Já vám ukážu, jak to dělá. Chcete? Začala se otáčet i na ledě, přikrčila se, broukala a napodobila vše, co před chvílí dělal medvěd. To bylo smíchu, Líza nic nedovedla, nešika. Sotva, že se obrátila, již ležela na zemi a sotva vstala, bác, je znovu na hromadě. Dráb se trošičku ušklíbl. Věru zdržoval se dost dlouho, ale nakonec ho to přece přemohlo a chechtal se, až změnil dvakrát barvu. Tu vytáhli kovářovi kluci své dřevěné šavle a z ničeho nic začali píchat drápa do břicha. Píchy, píchy, píchy. Naštěstí byl ten strejda lechtivý a nic jej neuvádělo tak do vytržení a nic mu nepůsobilo takovou rozkoš jako mírné ťavky a žduchance do mezi žebří. Rozřechtal se, až mu tekly slzy a křičel, už dost, už dost, už dost. Ten chlapík měl tak silný hlas, že se to rozléhalo až k pohraničním horám. Richtářovi bylo po chvilce nápadné, proč se dráb dal do smíchu a proč tak huláka. Richtářovi bylo po chvílce nápadné, proč se dráb dal do smíchu a proč tak huláka. Nechal pranice a šel

0: nebyl dobojován, ale zrušen a zapomenut. Občané si asi řekli, že je sice dobré pohnout údy ve veselé rvanici, ale že je bláhové nepřestat v pravý čas. Již nadešel soumrak a všichni se smáli. Ovšem Richtář se ještě ošíval. Nebylo mu dost dobré, aby se spokojil tak laciným výkupným a přijal na místě soudu špetičku veselosti. Tu k němu přišli dva sedláci a dva chalupníci, dvě baby a dvě mladé holky, dva oráči a dva kramáři, jeden hostinský a kostelník v zastoupení duchovenstva a ti lidé k němu mluvili, vkládajíce do svých řečí prostomyslnou moudrost. Milí Richtáři, pravili, vidíme, že se škaredíš a že se ti nechce smát. My víme, že je to náramně těžká věc být Richtářem a že se neobejdeš bez přísnosti. Ale můj ty Tondo Kolenatej, obejdi ji pro tentokrát. Nech toho práva, nech té důstojnosti. Svlekni to a my ti z těch vzácných vlastností naděláme stražáků, nebo je rozřežeme do řezanky, nebo jimi nakrmíme husáky. My jsme se ti, brachu, posmívali. A ty jsi byl takové dobrotisko, že jsi to nepoznal. Táto, táto, vařečky a hrnce se vždycky dobře zhodly. Sedl si nám na lep, chodil si po mostě pro naše vyražení. Ach, ouvej, předstíraj jsme lítost, když se vzdaloval od našeho břehu a když si odcházel z vařeček, činili sousedé totéž, co jsme dříve činili my. To bývala krásná poledne a ještě teď nás bolí břicho od smíchu. Ale nic ve zlé, pan táto, začneme dělat dobrotu, bude zas dobře. Ten sakulenský most vám děti schodili, hoď tu richtářskou čepici za ním na led. Dej medvědáři spropitné a Kubulovi králíka. Na naši duši, ti kluci jsou dočista hodní a neudělali nic zlého. Richtář se zapířil, když to slyšel, a bylo mu tak nevýslovně hamba, že nevěděl, kam má dát oči. Červenal se. A tu k němu přišli jeho dětičky, nesouce v náručí maličkou Mariánku. Mariánka držela v ruce řetízek a na řetízku byl uvázán Kubula a s Kubulou se vedla Lízinka a za Lízinkou šel Barbucha a za Barbuchou 20 kluků a 23 holky a tolikéž dědečků a tolikéž babiček. Mariánka natahovala na medvěda ruce a na tátu rovněž. Co měl Richtář dělat? Trochu se upejpal, ale nakonec povídá, no, zdrávi se smáli, zdrávi zvážněli. Jsem s vámi zajedno. Ho, ho, ho, hi, hi, hi, dlouho se vám to dařilo, ale už se vám to nepodaří. Teď si dám pozor, vy filutové. K té slávě se připletla paní Richtářka a dala pantátovi za to slibování a za to, že všem odpustil, pěknou hubičku. A teď děti, hajdy domů. Richtář a mistr vzal medvěda a svoji holčičku za ruce a chtěli odejít. Sotva však udělal krok, dal se do pláče Barbucha a medvěd s medvědářem, že od něho nepůjdou a nepůjdou.
1: Mistře a Richtáři, přišel jsem na svět narychlo. Moji přátelé mě udělali jen tak hlobala ze strachu a z výmyslu. To není žádný život. Podívejte se na ty nohy a na moje kouřové chloupky. No, mohu v tom chodit. Prosím vás, pošlete mě do nějaké nemocnice nebo do školy pro strašidla. Ať je ze mě taky něco slušného.
2: A to se podívejme, ty nevděčníku nevděčná. My jsme si tě vymysleli a ty teď s námi nechceš nic mít?
1: Nechci nic mít se strašením.

0: pak na to dnes vzdal svého kluka? No co je to za řemeslo? Ještě za 100 let se mi budou děti smát.
1: Barbucha opakoval tak dlouho, že chce, aby jej přejinačili, až zavolali Burdu Burděru, o němž se vypravuje, že uměl trochu čarovat. Burda Burděra slíbil, že udělá, co bude moci. Richtář mu za to dal stříbrňák. Potom se všichni s Barbuchou rozloučili a pomohli jej svázat do kapesníku. Mariánka křičela až hrůza. Co nám na světě zbývá, když je nám smutno? Spustíme tureckou a při té hudbě nám okřeje srdce. Jen víc, Mariánko. Naši přátelé došli do houby houbiček již za první tmy a vypravovali si lepší věci, než jsou pohádky o strašidlech. Měli se rádi. Kubula chodil do školy, dostal kalhoty, ale dříve byl umyt a vykoupán a vydrhnut a vypařen a vydrbán a vymydlen a vyvýskán a vyčesán. To bylo trápní. Lízinka si musela zavázat uši. Kubulův nářek jim měl k tomu, aby plakala zároveň s ním. Na druhý týden šel kovářský učedník Kuba Kubikula do vařeček a hrnců, aby vzal Míru na most. Sousedé si řekli, že vystaví něco pořádného, žádnou rachotinu, kterou by mohl kdejaký kluk schodit, ale most nad mosty, most jako řemen, most ze železa, takovýhle. Pane, to bude pro mistra dobrá práce, na to věru potřebuje učedníka. Když Kuba přišel k řece Kachničce, dal se hned do práce. Měřil a když doměřil, shledal, že bude stavba dlouhá 91 loket, 7 stop, 3 palce a 9 vlásků. Byl rád, že to tak dobře ví a opakoval si ta čísla, aby je nezapomněl. Najednou však se mu šustne něco u nohy a náramně rychle to spustí.
2: Bar! Bar, bar!
1: Můj ty světe, to je Barbucha. Barbucha, který se stal přízní předříkávačů a zaříkávačů psíkem Pudlíkem. Učedník jej hned nepoznal, neboť Barbucha byl první pes svého druhu. Před ním se vědělo starého čerta o pudlech. A tak není divu, že se i trošičku polekal. Lekl se a zapomněl, kolik naměřil loket a kolik vlásků. Z toho shledání byla ovšem veliká radost. Barbucha se dal do řeči a vyložil co a jak. Mluvil či štěkal? Lidičky, to vám byl hlas, to bylo vypravování. Kuba Kubikula rozuměl sotva 10. slovu. Teprve, když se ti dva vrátili do houby houbiček a když si vzala Líza Barbuchu na klín, teprve tehdy se dozvěděli příhody, které strašidlo potkalo. Jakže dozvěděli, ach nikoli, jen tak na půl úst, jen z pola, jen z malé části. Barbuchovi nikdo jasně nerozuměl. Jen malé děti a ty jsou pleskalové a semelou 5. přes 9. Burda Burděra prý rozkázal strašidlu, aby dýchalo do sáčku od mouky, a když byl plný jeho strašidelného dechu a když byl napěchován jako balónek, spálil jej nad ohněm. Potom prý zarazil Barbuchovi doprostřed čela psí chloupek. Někteří nevěřící Tomášové vykládají, že je to práce na výsost obtížná, ba nemožná. Líza však tomu věřila. Proč ne? Vezměte zvířecí chloupek a do druhé ruky špendlíček právě za hrot. Nyní si odhadněte přesný střed čela. Jestliže jste to vykonali dobře, není nic snazšího, než několikerým přiklepnutím špendlíkovou hlavičkou na horní koneček chloupku vpravit jej dovnitra lby. počínajíce si takto, můžete snadninko proměnit i kočku na psíka nebo kobylu na oslici. Nesejde na ničem, leč abyste měli po ruce chloupek toho zvířátka, v něž chcete druhého tvora proměnit, a abyste si vedli tak, jako Burda Burděra. Barbucha, takto proměněný, si však zachoval své náklonosti. Běhal za Lízou a za Kubou a za Mariánkou a za Kubulou. Byl chuděra věčně na cestách. Tu uháněl do houby houbiček, tu do vařeček a hrnců. Div, že nepřišel o nožičky. Kéž by to byl raději nečinil. Odtud jsou všichni pudlové, jejichž plemeno a rod od něho pochází, toulaví. To je konec pohádky o vymyšleném strašidlu. Ne, není. Jak pak se Kubula učil? Ale nestálo to za mnoho. Měl trojku ze psaní. A co je s tou povídačkou o Míšovi, který ztratil své chloupky? To jsou náramné nesmysly. Jděteš. Kdo pak by tomu věřil?

0: Houba se vůbec nedá utrhnout.
1: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Neskusíme se pohoupat.
2: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez,

0: ať každý slyší, že lišák s myší v lese se honí mezi stromy. Zakousnout jí chce, moc se ho bojí, kéž ztratit se v díře. Myš lišákovi může.
1: No já nevím, jestli si dovedete představit, jaký to je být myš. Něco vám řeknu, je to těžký. Jste malý a šedivý a každý vás chce sežrat. Tak je to. Nejhorší ze všech je ovšem lišák bělobřich. To mi můžete věřit. Tady seš, šupito, ty myši jedna. Já tě zakousnu. Já tě dám.
0: No prosím, jako bych to neříkala. Necháš mě, ty potvoro, ty jeden bělopupkáči?
1: Co si myslíš? Já ti prostě uteču. Jen počkej, šupito, já ti ten kožíšek roztrhám.
0: Je ne, ten je rychlej. Já mu snad dneska neuteču. Že by tudy, nebo radši tudy.
1: Už tě mám.
0: Kam to zas běžím? Je!
1: Šupito!
0: Tak takhle to všechno začalo. Zase mě honil lišák bělobřich a já při tom spěchu nedávala pořádně pozor, kam se ženu. No a zřítila jsem se dolů se skály, praštila jsem se hlavou o kameny a rozplácla jsem se, jak široká, tak dlouhá. Bylo po mně. Co bylo divný, bylo to, že když jsem otevřela oči, spatřila jsem svůj vlastní myší kožíšek, jak tam leží a ani se nehne. A nahoře jsem viděla lišáka bělobřicha, jak stáhl ocas a utíkal pryč. Zajímavé, co?
1: A kdyby jenom to? Najednou vám vidím ségru a strejdu, jak se ke mně ženou. Šupito, ahoj,
0: pištěla ségra jako šílená.
1: O, tak tady jsi,
0: jásal strejda. Ahoj, strejdo,
1: tebe nepřejelo auto? Divila jsem se. No, jasně, že přejelo.
0: Aha. A ségra? Já jsem si myslela, že se schytla do pasti.
1: No, chytila, ale už dávno.
0: A strejda pokračoval.
1: Čekáme tu na tebe, víš, abys věděla, kudy.
0: Chcete říct, že jsem to nepřežila? Zeptala jsem se vážně.
1: Neznám nikoho, kdo by přežil skok z takové výšky.
0: Zachechtal se strejda a pak zavelel.
1: O, letíme!
0: A tak jsme letěli. Tedy já to zpočátku moc neuměla, ale ségra a strejda mě to naučili. To prostě jenom zamáváte packama, zvednete trochu ocásek a je to. Já letím. Já si letím. Já. Jež to není možný, to se mi zdá. To je krása. Jak to, že jsem to dřív neuměla? Žasla jsem.
1: Byla jsi moc těžká, teď si nechala všechnu zátěž na zemi,
0: poučoval mě strejda.
1: Lítáš pěkně, ale teď musíš zamířit ke kozí bráně,
0: dodal. A to už jsem přímo před sebou spatřila takovou dost legrační kozu s velkou bradou, která listovala v hlávce zelí a přitom si prospěvovala.
1: Zlatá brána odemčena mě zlatým klíčem podepřena mě. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, ať je to ten nebo ten prští mého koště tém. Další jméno zamečila.
0: Šupito, špitla jsem.
1: Příjmení
0: nemám, asi myš.
1: Jsi tady poprvé?
0: Já myslím.
1: Ty koktáš od narození?
0: Vyzvídala. Ne. Bránila jsem se.
1: Nejsi jediná, kdo má před touhle bránou děravou paměť.
0: Utěšovala mě koza.
1: Nejsem packu.
0: Podala jsem koze packu a ona se na mě usmála.
1: Vítám tě, šupito.
0: Ty mě znáš? Vykulila jsem oči.
1: Všechno mám zapsaný tady v tom zelí, mňam. U tvého jména je několik bobků, ale žádný velký ne. To znamená, že jsi nikomu nic opravdu zlého neprovedla. Jenom obvyklé malé myšárničky. Pustím tě.
0: Ale musíš se okamžitě vydrhnout, řekla vlídně. Zajásala jsem. Vy mě pustíte, juchu.
1: Povídám, že se musíš nejprve pořádně umýt. Sedíš si na uších.
0: Kroutila koza hlavu ze strany na stranu a nespokojeně mečela. Já byla šťastná jako blecha, i když toho mytí jsem se trochu bála. Víte, myš a voda, to nejde dohromady.

0: špic. Krokodýl. Ocas uši sem. Všechny blechy ven. Poručil přísně a podával mi mýdlo a ručník. Já nesnáším vodu, já neumím plavat, já. Bránila jsem se, co jsem mohla, ale bylo mi to málo platné. Popadl mě do zubů a pěkně mě vydrhnul. No, musím říct, že jsem vypadala moc krásně. Dokonce jsem i vonila. A v tom už ke mně přispěchali strejda se ségrou a obdivovali mě.
1: Panečku, pěkný, pěkný.
2: A ten ocásek, viď?
1: A ten ocásek.
2: A ta ušiska.
1: A ta ušiska.
2: A ten čumáček.
1: A ten čumáček.
2: Tak poleď, teď si spolu konečně užijem.
0: A vzali mě někam na pouť. Pánečku, to bylo.
3: Je tu jedna nádhera. Takový kolotoč, co mi ještě nikdy neviděla.
4: To je rychlost, panečku.
3: Pojďme na houpačku, nebo na horskou dráhu, nebo do strašidelného hradu, nebo na autíčka, nechcete?
4: Určitě.

0: Byla jsem tak šťastná a nadšená, chechtala jsem se a uprostřed toho chechtání jsem vzdychla. Tady je Bájo. Bájo. Ozvalo se hned vedle mě. Hádáte správně. Byl to Bělobřich. Pomoc! Zachraň se, kdo můžeš, Bělobřich! Ječela jsem a utíkala, co mi síly stačily. Běžel za mnou a přitom mumlal něco jako:
1: nic ti neudělám, nebuď blázen. Co pak jsi nevšimla, že tu nikdo nikoho nehoní a nikdo na nikoho nečíhá?
0: To víš, že jo, tobě tak budu věřit. A proč mě tedy honíš?
1: Jen tak ze zvyku přece,
0: řekl a zastavil se.
1: Poslyš, šupito, chci se tě na něco zeptat. Chtěl jsem se zeptat, tedy... Chci se tě zeptat, jestli by se se mnou nechtěla kamarádit.
0: Kamarádit? S tebou? Ha, to snad nemyslíš vážně, to přece nejde. Zděsila jsem se.
1: A proč ne?
0: Zeptal se nevinně. Nebylo by to normální, vysvětlovala jsem.
1: A proč ne?
0: Proč ne, proč ne? Neznám jedinou myš, která by se kamarádila s lišákem. Prostě se to nedělá, řekla jsem důrazně a mrskla jsem ocáskem.
1: Aha, chápu. Já jen... že tady žádný kamarády nemám, ale asi to byl hloupý nápad. Tak já teda půjdu, tak ahoj.
0: A odcházel. Najednou mi ho bylo líto, jak tak šel, ocas na zemi a uši svěšený. A tak jsem vykřikla: počkej! Hned se otočil a čekal, a tak jsem musela pokračovat. No, jde o to, jestli bychom se nehádali.
1: Já se nikdy nehádám, dušoval se.
0: Já se hádám, jenom když se hádá ten druhý, řekla jsem popravdě. A co urážení? Urážíš se často?
1: Ani ne, ale když už, tak pořádně. Nesnáším třeba... když mi někdo říká jinak, než se jmenuju.
0: To mě zajímalo. A jak jinak? Vyzvídala jsem.
1: No, třeba Bělopupkáč.
0: No, to je ohavný, Bělobřichu. Tak bych ti nikdy neřekla. Řekla jsem, i když mi to připadalo trochu legrační.
1: Vážně, ty jsi milá. Je něco, co nesnášíš ty?
0: Nesnáším, když mi někdo říká, že jsem milá. Zamračila jsem se.
1: Je, tak to promiň. Tak já už ti to nikdy neřeknu.
0: To mi nestačilo. Slibuješ? Chtěla jsem vědět. A Bělobřich řekl:
1: slibuju. A co máš ráda? Zeptal se pak.
0: Co? Houpání. A ty?
1: Já také.

0: Tak jsme spolu řádili jako diví. Na houpačkách a na kolotoči a na tobogánu. A když už jsme byli unavení, tak jsme si sedli do chládku a povídali jsme si. A báječně jsme si rozuměli. Taky jsme se spolu moc nechechtali. Bělobřich totiž uměl napodobovat všechna zvířata od nás z lesa. Kukačky a sovy a zajíce a taky ryby z rybníka. A vypadal přitom dost legračně. Když tu odkud si přiletěla vrána a krákala,
1: konec hadovánek, jde se do biografu, totiž do kina. Dneska je promítání.
0: Koukali jsme dost překvapeně. Do kina? Do biografu? Tam jsme ještě nikdy nebyli. A tak jsme tam hned utíkali. Ach, to vám byla krása, tomu nebudete věřit. Promítali totiž zrovna film o tom, jak jsem byla malá a jak jsme leželi se ségrama u mámy v pelíšku. A Bělobřichovi zas promítali, jak utíkal před orlem a jak ho jeho táta zachránil a taky, jak ho maminka očichávala. No zkrátka, když to promítání skončilo, strašně se nám chtělo domů, zpátky na zem. Zastesklo se nám po lese a po trávě a po potoku. No a vrána, jako by nám četla myšlenky, povídá.
1: Tak, panstvo, kdo chce zpátky na zem, tak nastupovat, nastupovat. Za chvíli odjíždíme.
0: Koukali jsme jak vrány. Zvlášť, když nám vrána prozradila, že každé naše přání je předem splněno. Každé? Kroutili jsme hlavami. Vážně každé?
1: Každé, každé,
0: zakrákala vrána a to už jsem viděla, že Bělobřich vráně něco šeptá a že se chechtají, až se za břicho popadají. V tu chvíli mě taky napadlo moje přání. A tak jsem honem běžela za vránou, abych jí to přání pošeptala. Jenže ona se vůbec nesmála. Popravdě řečeno, trochu zvážněla a pak řekla.
1: Všechna velká přání se splní, tedy jak říkám, všechna. Tak jenom doufám, že nebudeš svého přání později litovat. No, tak už běž, šupito.
0: A tak jsem běžela, protože to vypadalo, že parník každou chvíli odrazí od břehu, tak aby ho nezmeškala. Bělobřichu? No čepic, není tu. Prosím vás, neviděli jste někdo Bělobřicha? Nemohla jsem ho za nic na světě najít. Už jsem si skoro myslela, že na parníku není. Neviděli jste někdo takového Bělopupkáči? Brečela jsem nešťastně. A v tom jsem ho uviděla.
1: Tady! Šupito, jsem tady!
0: Of, to jsem se tedy vylekala. Vůbec nevím, co bych dělala, kdyby ses mi ztratil.
1: Spíš, co bych dělal já bez tebe? Usmíval se. No, a řekla jsi mi Bělopupkáči. Já to slyšel.
0: Já nechtěla. To mi jen tak vylítlo z pusy, jak jsem se o tebe bála. Omlouvala jsem se. Ty, Bělobřichu, já se tak těším, až tam budem. Mám pro tebe totiž takovou novinku.
1: A je to dobrá nebo špatná novinka? Já totiž mám pro tebe taky takový překvapení.
0: Ty taky?
1: Já taky. A ty taky?
0: No tak já taky. Tak já ti to teda pošeptám. Já jsem si přála, abych až dorazíme na zem, abych byla liškou.
1: Ne!
0: Zaječel zoufale Bělobřich. A proč ne? Nechápala jsem.
1: Já jsem si totiž přál, abych, víš, až dorazíme na zem, abych byl myšák.
0: Ne! Zaúpila jsem zoufale já a pak jsme ze sebe oba vyrazili.
1: No tě, pes!
0: A bylo to. V tu chvíli se ozvalo troubení a loď přirazila ke břehu.
1: Konečná! Vystupovat!
0: Zakrákala vrána a bělobřich vyrazil z parníku jako blázen.
1: Pomoc!
0: Ječel přitom. Mě zajiskřil v očích a rozběhla jsem se za ním.
1: Tady seš, bělobřichu, ty myšák jeden. Já tě zakousnu, já ti dám.
0: A bělobřich zadýchaně odpovídal.
1: Necháš mě, ty potva, ty liško jedna, ty šupito, co si myslíš, já ti prostě uteču. Jen počkej, bělobřichu, já ti ten kožíšek roztrhám. Je, ne, ta je rychlá, já ji snad dneska neuteču, že by tudy nebo radši tudy.
0: No, a tak se honíme dodnes. To víte, liška si nemůže pomoct.
1: Ať každý slyší, že lišák s myší v lese se honí mezi stromy. Zakousnout jí chce. Moc se ho bojí.
0: Kéž ztratit se v díře myš lišákovi může.
1: Yeah!

Jednoho krásného dne řekla maminka: Kateřino, nevím, co vařit, skoč pro pár ryzců. Kateřina to ráda slyšela. Honem holínky, šátek na vlasy, kudlu, košík a rovnou k houštině. Houština byla mladá, hustá a muselo se do ní po čtyřech. Rozhrnovala vysokánskou mokrou trávu. To bylo ryzců. Placatili se tam jako koláče. Brala jen ty malé. Skládala je hlavičkami dolů, košík se plnil. Donesla je domů a šla znovu. Když se vrátila po druhé, řekla maminka: dost. Ale Kateřina šla ještě. Jen tak, bez košíku. Líbilo se jí to. Procházela lesem Vysočákem. Tam rostly divné houbičky, růžové, fialové, jiné zase stříbrné. A všechny se snad chystaly hrát kolo mlýnské. Stály seřazeny do pěkných kroužků. Některý kroužek byl malý jako talíř, některý zas tak velký, že udělala hezkých pár kroků, než ho přešla. Dávala náramný pozor, aby na tu krásu nešlápla. Nebylo to jako v začarovaném lese? Ba, bylo to docela tak. Uprostřed jednoho kruhu byla pěkná pavučina mezi dvěma stébly. Kateřina si k ní sedla a dívala se. Na pavučině stála zrnka rosy, duhová barva se v nich měnila. Díváš se zleva, rosa je růžová. Díváš se zprava, rosa je zelená. Díváš se zprostředka a celá pavučina je fialová. Kateřina pohybovala hlavou sem a tam, až se jí copánky po zádech házely. Jak je ta pavučina krásná! Houbičkám se zase líbila Kateřina. Mrkli na sebe a začali tancovat takový docela malý houbí taneček.

Kateřina se na ně vyjeveně ohlédla. Trochu se přece jen lekla. Hlavní věc je zůstat zticha.

0: Kateřině otrnula. Škoda, že jsou tak malinké. Tancovala bych s nimi, myslela si. Není to nic těžkého. Najednou stop. Všecko se zastavilo. Mezi kmeny se blížilo několik lidí. Spráskly ruce. Ach je, mine, tady sedí děvčátko. Úbožátko, ztrátilo se asi. Čípak si. Kateřina vstala. Byla trochu dopálená. Celou radost jí zkazili.
1: Nestratila jsem se.
0: Vida, ty jsi nějaká kurážná. Sama v lese. Nevíš, kde tady rostou hříbky?
1: Nevím.
0: Řekla Kateřina.
1: Kde pak tady hříbky? To byste museli jinam.
0: Jiných houbiček je tu dost, ale na ty se neptali. Stejně by jim neřekla, jak to má její táta zařízeno. Křemenáče pod břízkami, kuřátka ve smrčí, ryzce v houštině. No, ten by jí dal, kdyby to prozradila. A tak zase šli a Kateřina byla ráda. Ale houbičkám se už tancovat nechtělo.

Nový kamarád. Den se pomalu probouzí do štědrého dne. Je sváteční ticho. Na zahrádce leží velká sněhová peřina. Dědeček se dívá zamrzlým oknem ven, na klíně drží kocoura Macíka a pobrukuje si koledu. Vánoce má rád. Odpočívá tak, jako odpočívá jeho zahrádka. Líbí se mu, jak do krmítka přilétají síkorky a zobou drobečky, které jim tam pravidelně sype. Macíkovi se to také líbí, ale koutkem oka pokukuje po slavnostně prostřeném stole a těší se na smaženého kapříka, který bude dnes k večeři. Po chvilce dědeček vstane, připraví do mísy ořechy a malá jablíčka. Z velké sklenice vyndá jeřabinové řetízky, které na podzim navlékal s bedříškem a řekne Macíkovi: je čas nazdobit stromeček. Počkej tady, já dojdu do lesa pro malou borovičku. Oblékne si huňatý kabát, kožešinovou čepici a rukavice a vyjde ze dveří. Je opravdu zima. Mrzne, že by psa nevyhnal. Se sáněmi se dědeček pomalu ubírá k lesu. Aby nejel s prázdnou, vzal sebou náruč sena a trochu soli pro lesní zvířátka. Boří se po kolena do sněhu, ale libuje si, jak je v lese krásně. Naplnil krmelec a během okamžiku u něho vidí srnečka a zajíce. Po chvíli hledání našel v skutku urostlý stromek. Pokácí ho, naloží na sáně a vydá se na cestu domů. Po pár krocích ale uslyší jemné kňučení. Rozhlédne se, ale nic nevidí. Kňučení však nepřestává, popojde ještě kousek. A koukejme, co se to tu krčí. Pod jedním stromkem sedí schoulený malý pejsek. Páníček nikde žádný, někdo ho tu přivázal a odešel. Dědeček si rychle sundává čepici, aby do ní malého pejska zabalil. Takový mrňousek nešťastný. Kdo asi měl tak necitlivé srdce? Kroutí nechápavě hlavou dědeček a pospíchá domů, co mu nohy stačí. V domečku pak malého pejska přistrčí ke kamnům, aby se ohřál, a než mu přinese misku teplého mléka, pejsek spí. Macík s dědečkem se tedy pustí do zdobení vánočního stromku. Nejprve na větvičky věší jablíčka, pak ořechy a jeřabinové řetízky. Na špičku stromku dědeček připevnil třpytivou hvězdu. To je nádhera. Dívají se zálibně na své dílo. A teď ještě pověsit na dveře zelené jmelí, aby se v domě po celý rok drželo štěstí. Doprostřed stolu dědeček postavil svícen z větviček a přidal okolo i trochu ovoce. Všechno náramně voní jehličím. Potom trvá už jen chvilku, než dědeček připraví štědrovečerní večeři. Macík se už moc těší. Ví, že po tuze chutném jídle přijde nadílka, a tak netrpělivě přešlapuje u okna. Mezitím se probudí i malý pejsek. Bázlivě se choulí v dědečkově čepici a vypadá to, že z ní vůbec nevyleze. Aby si Macík zkrátil dlouhé čekání, jde si ho trochu prohlédnout zblízka. No, žádný zázrak, pomyslí si. Zrzavé, chlupaté cosi, samé ucho, samá noha, k užitku to asi moc nebude, ale aspoň na hraní bude dobrý. Pokračuje v přemýšlení Macík. Pojď ke mně honem, sehne se k chundilaté kuličce dědeček. Ty jsi ale pašák, už je ti teplo? Konejší pejska a hladí ho po hlavičce s dlouhýma ušima. Jak by ne, říká si pejsek a radostí dědečka celého olíže. Dědeček se směje a je rád, že pejska našel, bude s ním určitě legrace. Tak, panstvo, pojďme k večeři. Vybízí dědeček Macíka i pejska. Pro každého z nich připravuje na mističku trochu brambor a kousek ryby. Sám usedá ke stolu a zapaluje svíčku.
Na kamnech zavonila purpura a všichni mají sváteční náladu. Po večeři je tu nadílka. Macík dostal měkonký polštář, aby se mu za kamny pěkně spalo. V dědečkově balíčku je úhledně složená dlouhá vlněná šála. Pro pejska je pod stromečkem položený docela maličký dáreček. Je to kousek papíru smotaný do ruličky a převázaný červenou mašlí. Co to asi může být? Pejsek je moc zvědavý. Opatrně bere dárek do čumáčku a nese ho dědečkovi, aby mu jej pomohl rozbalit. Když dědeček stuhu rozváže, na lístku stojí krasopisně napsáno: Ode dneška už nebudeš obyčejný pejsek bez jména. Budeme ti říkat Arnošt. To je ten nejhezčí dárek, jaký si pejsek mohl přát. Má jméno. Už není cizí pes. Běhá kolem stolu, vyskakuje radostí do výšky a zdá se, že toho asi nikdy nenechá. A tak už v chaloupce nebudou dědeček s Macíkem sami. Mají nového kamaráda.

0: Kluk z Prahy.
1: Prázdniny sotva začaly a už se na městečko převalila úplná pohroma v podobě množství rekreantů, chalupářů, trampů a výletníků.
0: To se však každý rok opakovalo a tak to obyvatelé městečka přijímali poměrně klidně jako nutné zlo, proti kterému se nedá celkem nic dělat.
1: Jenže tentokrát došlo i k událostem, které málem podlomily po léta pracně budovanou autoritu žáků Kopita
0: a Mňouka. Jednoho dne totiž oba žáky zastavila Jindra Benecká, leda byla jim kývla na pozdrav a pak jakoby mimochodem prohodila. Přijel k nám na prázdniny můj bratranec Mojmír z Prahy. A to je sekáč, že byste nestačili vyvalovat oči.
2: Takových sekáčů už jsme viděli, odtušil postupně Kopito. Nějakou senzačnější zprávu nemáš.
0: Já nechápu, jak se někdo může jmenovat Mojmír a že se vůbec odváží s takovým jménem lidem do oči. Jen až ho uvidíte, budete mluvit jinak. Před ním si budete připadat jako nemohoucí chudinkové, prťávkové a vesničtí balíci.
1: Tohle už žáky pořádně dopálilo. Měli o sobě příliš dobré mínění, než aby se zalekli floutka z Prahy.
0: A až se jednou budu chtít vdát, tak jedině do Prahy. Tam jsou úplně jiní kluci. Ve všem se vyznají a vědí, jak se chovat k dívkám. Takový Mojmír by mi nikdy nehodil chrobáka za krk, protože by se ho bál vzít do ruky, vypreskl Mňouk, který se zmíněného přestupku nedávno dopustil. Sadím se, že když spatří žížalů, couvne ze strachu, aby ho neuštkla. To si vedle, jak ta jedle. Mojmír se nebojí ničeho. Je to výborný sportovec a navíc má ještě vybrané chování.
2: My si počkáme, až nám ten zázrak představíš. Pak si uděláme sami svůj úsudek.
0: Na váš úsudek je tak někdo zvědavej. Puknete akorát závistí a kdo závidí, ten pomlouvá.
3: My nepotřebujeme nikomu závidět. Až se ten tvůj génius proslaví alespoň z poloviny jako my.
0: Mojmír říkal, že jediná vaše zásluha je, že máte strýčka redaktorem a tak se o vás píše. A je to zřejmě pravda. Nad něco takového je ovšem Mojmír povznesen.
2: My prý potřebujeme strýčka, jako by strýčka potřeboval třeba Robinson Crusoe, Vinetu nebo Tarzan z rodu opů.
3: Radši nám toho Mojmíra co nejdřív ukáž, ať si ho můžeme prohlédnout hezky zblízka.
0: Jen aby vás to nemrzelo. Pokrčila Jindra koketně nosíkem a pyšným krokem dosud nerozvitého zárodku krasavice odkvačila domů.
1: Kopito s Mňoukem se na sebe podívali a srdečně se rozesmáli.
3: Mojmír, slyšel jsi už někdy slovo Mojmír? S tím budeme brzy hotovi.
2: Už se na něj těším. Byčiště je nějaký kanon a nikdy na nás nevyzrál.
0: Jejich radost však byla předčasná. Dříve než uplynulo v Sázavě pár tisícovek hektolitrů vody, měli příležitost se s klukem z Prahy seznámit.
1: Byl to pohledný, černovlasý chlapec, sportovně a elegantně oděný a z každého jeho pohybu čišelo nezlomné sebevědomí.
0: Kráčel po boku Jindry Benecké s mírně unuděným úsměvem, kterým zcela deklasoval klidné a míru milovné městečko tak, aby každému bylo naprosto jasné, že s tímto nemožným zapadákovem nemá vůbec nic společného.
1: Jindra vzala bratrance za ruku a odváděla ho k místu, kde lelkovali Kopito s Mňoukem.
0: Pánové, prosím, seznamte se. Můj bratranec Mojmír Velká, žáci Kopito a Mňouk.
2: Už jsem o vás asi slyšel. Usmál se Mojmír. Nebo jsem o vás četl? Bylo to zřejmě v mateří doušce. Nebo ve sluníčku?
0: Kopito s Mňoukem s vynaložením všech svých sil potlačili výbuch spravedlivého hněvu.
2: No, na tom zřejmě nezáleží. My jsme o tobě ovšem neslyšeli vůbec nic. Nejspíš se o tobě nepsalo ani ve sluníčku.
1: To máš pravdu. Já nemám vhodného strýčka. V Praze je taky těžší na sebe nějak upozornit. Tam takových kluků, jako jste vy, pobíhá tisíce. Ne-li desetitisíce. V tomhle hnízdě si vás ovšem každý hned všimne, ale v Praze...
3: V Praze jako tady. Buď někdo něco opravdu dovede, nebo nedovede. Jestli chceš, můžem si to s tebou rozdat.
1: Klidně.
2: Řekněte, v čem chcete soutěžit a já se vám milé rád přizpůsobím. Dneska večer má náš pop band zkoušku a tady Jindra s náma zpívá. Můžeš si s náma přijít zahrát.
0: Jak se později ukázalo, vedl tento návrh k naprostému debaklu. Mojmír Velka se na zkoušku dostavil a kytaru ovládal zcela suverénně. Dobře zahrál i na trubku a když ho to přestalo bavit, začal zpívat s Jindrou a zcela ji zastínil.
2: Jste tady 100 let za opicemi,
0: řekl nakonec Kopitu a Mňoukovi.
2: Hrajete věci, které jsou v Praze už dávno pasé. Já mám strejdu v hudebním nakladatelství a tak dostanu všechny novinky. Jestli chcete, tak vás některé naučím. Na to nebude dost času, zavřeštěl nešťastně Kopito. Ale jestli chceš, přijď zítra k Sázavě. Jindra ví, kam se chodíme koupat.
0: Mojmír přikývl a Jindra si ho celá rozzářená vedla vítězně domů.
2: Doufám, že plave jako zednická tříska a že ho zítra pořádně zesměšníme. Jen aby neměl zase strýčka trenérem vodního póla.
3: Je to sice frája, ale zřejmě lecos dovede. Určitě chodil už od školy do plaveckých kurzů a plavčík ho táhl na šťůře po bazénu. Ale ve skocích do vody se nám určitě nevyrovná. Neznám kluka, který by dokázal to, co my.
2: S touto nadějí se rozešli a už se těšili na příští den. Ráno začínal překrásný den. Sluníčko pálilo a sázavské břehy se brzy zaplnily.
3: Počasí nám přeje a před početným obecenstvem se vždycky vypnu k nejlepším výkonům. A dnes budu skákat jako olympionik.
0: Došli k fialovému kameni, kde se už po několik generací odehrávaly všechny skokanské exibice.
2: Na břehu i ve vodě byla spousta známých kluků a holek, neboť zpráva o souboji pražského hezouna s místními skokany Kopitem a Mňoukem se rozšířila rychlostí blesku.
0: Zásluhu na tom měla především Jindra Benecká. Ta tu již také v plné parádě byla a bratranec Mojmír se opaloval vedle ní.
2: Neměl to ovšem nijak zapotřebí, neboť už byl hnědý jako čokoláda.
0: Ledabile pokynul příchozím a díval se dál z patra na skokany, kteří se většinou po nohou vrhali ze skály do Sázavy. To nejlepší však mělo teprve přijít.
2: Tak co? Obrátil se Kopito na Mojmíra. Skočíme si taky? Až po vás, zívil Mojmír. Jestli se neutopíte, tak vám ukážu, jak se správně skáče.
3: Takovýho drzouna jsem ještě neviděl. Zřejmě netuší, že jsme skokanská extra třída.
2: Jeho chyba. Aspoň teď bude mrkat na drát.
0: Kopito vyšplhal hbitě na vrcholek fialového kamene a vrhl se dolů způsobem, který by mu leckterý bojovník z kmene Apačů mohl jen závidět.
2: Ozval se uznalý potlesk.
3: Tak co? Zazubil se Mňouk.
2: Je to sice nesporně talent, ale chtělo by to ještě dobrého trenéra. Pilný a cílevědomý trénink. A tak za rok, za dva by se na to dalo možná koukat. Konstatoval líně Mojmír.
3: Ty jsi nemožný frája! Ale já ti něco ukážu! Vybuchl Mňouk a nedočkavě stekl vrchol kamene a rozhlédl se pyšně po vzrušeném a dychtivě přihlížejícím obecenstvu a skočil. Byl to skok, jaký Sázava dosud neviděla.
4: Výborně!
2: Křičeli kluci a poplácávali Mňouka vylezajícího z vody po mokrých zádech.
4: Výborně, paráda, výborně, hezký!
2: Tenhle skok jen tak nikdo nepřekoná.
0: Ještě neskákal Mojmír. Upozorňovala je Jindra Benecká.
2: A pražský kluk už se opravdu zvedal. Dával si na čas. Protahoval se, proklepával svaly a loudavě se blížil k fialovému kameni.
3: Nějak se mu tam nechce,
0: vykřikl kdosi z diváků.
2: Mojmír neuznal hecíře hodného odpovědi a jen se opovržlivě ušklíbil.
0: Uměl využít dramatických situací a napínal obecenstvo se zkušeností ostříleného borce.
2: Posléze se přece jen několika kočičími skoky vyhoupil na fialový kámen. Na vrcholu se zarazil, pohlédl ustrašeně dolů a začal blekotat. To nedokážu, to je moc hluboko.
0: Kolem dokola zazněl huronský smích.
2: Ha, ha, ha,
3: to je salát,
2: salabotka, paštělejta, nebo je frajer.
3: Hezkej strašpitel.
2: Salabotka. V té chvíli se Mojmírovo tělo vypělo a chlapec skočil.
0: Bez vzduchu udělala dvě nádherná salta a teprve pak dopadl hlavou do vody a zmizel pod hladinou.
2: Obecenstvo překvapením zcela oněmělo.
0: Jen Jindra Benecká se zlomyslně pochechtávala.
2: Ale to už Mojmír vylézal z vody. Chodím skákat z věže do Podolí. Nejsem sice právě špička, ale na sparring partnera našim reprezentantům to stačí. Povýšeně se usmál a šel se opět natáhnout vedle Jindry.

0: Je tu ještě jedna možnost. Musíme přece vymyslet něco takového, aby ten protivný kluk odtáhl do Prahy s ostudou.
1: No to si lehce řekne. Ale dovedeli všechno tak dobře, jako hrát na kytaru a skákat do vody?
0: No nějakou slabinu určitě mít musí. A my ji musíme odhalit. Neboť jinak by nám nezbylo, než přivázat si na krk kámen a skočit do řeky.
1: Mojmír náhle povstal a s širokým úsměvem přistoupil k poraženým sokům.
0: Tak co, vy románoví hrdinové? Ještě nemáte dost? Jestli chcete, můžeme si to rozdat v plavání pod vodou, nebo třeba v lukostřelbě. My jsme především detektivové, odvětil se zbytkem pošramoceného sebevědomí Kopito. Naší hlavní doménou je bystrý postřeh. Výborně. Vymyslete nějakou soutěž a rád se jí zúčastním. Víš co? Půjdeme zítra ráno na houby. Sbírání hub je věc dobrého postřehu. A je možné, že v lese objevíme také něco, čemu se říká detektivní případ.
1: Kluk z Prahy pokrčil rameny.
0: No, není to sice právě to, co jsem očekával, ale chápu, že při vaší chudé fantazii na nic lepšího asi nepřijdete. Budu vás čekat v 7 hodin ráno.
1: A s tím se soupeři rozešli. Ve sbírání hub ho zřejmě porazíme, ale z toho nám určitě žádná velká sláva nevzejde. A on pak s ostudou do Prahy tak jako tak neodjede.
0: Ráno je moudřejší večera. Potřebuji si jen něco dobře promyslet. A jestli to vyjde...
1: Zarazil se Kopito a aniž by řekl ještě jedno jediné slovo, odcházel zadumaně domů.
0: Příští den ráno se Kopito s Mňoukem sešli s Mojmírem několik minut před 7, jak bylo ujednáno.
1: Nebylo to nijak brzy, neboť opravdoví houbaři zbrousí les, sotva začne svítat.
0: Ale pro soutěž detektivů bylo lepší, když nebude houba téměř u každého stromu.
1: Sokové, vyzbrojení košíky, vyrazili k lesu.
0: Podívejte, paní Pišvejcová, ukázal před sebe Kopito. Tu musíme předejít, jinak nám v lese všechno vyzbírá.
1: Paní Pišvejcová, sousedka Beneckých, byla totiž proslulá jednak svým mimořádným houbařským uměním a pak i hádkami s manželem, kterými se bavilo bezmála celé městečko.
0: I Mojmír byl už svědkem několika výstupů, které by zřejmě obstály i na divadle.
1: Chlapci přidali do kroku a podařilo se jim dospět do lesa o poznání dříve než věhlasná houbařka.
0: Dali se do hledání a napínali oči jako ostříži.
1: Každý chtěl být první, kdo najde jedlou houbu.
0: Byl jim ale samozřejmě Mojmír. Sotva prošel kolem několika stepilých břízek, už držel v ruce nádherného a zcela zdravého křemenáče.
1: První vyhrání z kapsy vyhání. Neodpustil si zlomyslnou poznámku Mňouk, ale neznělo to právě optimisticky.
0: Pánové, zvolal náhle Kopito, podívejte se těch muchomůrek zelených. Taková smaženice by otrávila rotu vojáků.
1: No, my je sbírat nebudem, já osobně dávám přednost hříbkům, řekl Mňouk a už se pro jednoho sehnul.
0: V té chvíli se přikolébala do hájku paní Pišvejcová a dala se i hned do hledání.
1: Pomalu přecházela mezi stromy, vrtala do země hůlkou, odhrabávala mech a byla neustále připravena střelbitě se vrhnout po kořisti.
0: Víte co? Ozval se Kopito. Tady nám už asi štěstí nepokvete. Rozběhneme se radši po lese a sejdeme se přesně za hodinu tady u těch zelených muchomůrek. Pak spočítáme houby a určíme vítěze.
1: Poněvadž nikdo neodporoval, rozešli se každý na jinou stranu.
0: Když minula hodina, všichni se skutečně na daném místě opět sešli.
1: Nikdo neměl plný košík.
0: Mňouk a Mojmír sice nějaké houby našli.
1: Za to Kopito na tom byl velice špatně. Jako by chtěl od svého neúspěchu odvrátit pozornost, ukázal náhle na zem.
0: Hrome, tady přece byly zelené muchomůrky a jsou pryč. Kdo je se sbíral? Třeba je někdo se sbíral a zničil z obavy, aby je omylem nějaký houbař nevzal, mínil Mojmír. Takový člověk by je spíš podupal nebo vyvrátil ze země. Tohle ale vypadá, že byly pečlivě vyňaty a uloženy do košíku. Podívejte, tady jsou dokonce odřezané kořínky a stopy počištění.
1: Ale kdo by to mohl být? Sem přece moc lidí nechodí. Neměli bychom toho člověka vypátrat? Nezná asi dobré houby a teď je ve smrtelném nebezpečí.
0: Myslíš? Zeptal se Kopito a zatvářil se velmi starostlivě. Bylo vidět, že mu věc vrtá hlavou.